0: hrát na ekonoma vážného a Cla patří do jeho portfolia, čím se zabýval vždycky, tak nevím, jestli tomu máme věnovat delší dobu nebo krátkou dobu. No.
1: Kolik budeme chtít?
0: No, nesmíme to trivializovat. Jo. Já myslím, že jednoduchý politický soud by mohl být, má pravdu Trump, nebo má pravdu Ursula von der Leyen. Tak já bych řekl a priori Trump a Ursula má vždycky nepravdu, takže to by bylo zjednodušené a tak dále. Nebo si zahrát na ekonoma, který o tom vážně chce hovořit. No. Podívejte, Cla jsou pro ekonoma, který obhajuje trh a tržní ekonomiku, Cla jsou věc negativní, špatná věc se záporným znamenkem a v tomto smyslu můžeme uvádět tisíce argumentů, tisíce příkladů. Ekonomové nikdy se Cly nebyli zkamaráděni, v jedných chvílích se myslelo, že Cla je vhodné pro rodící se průmyslové odvětví, pro rodící se ekonomiku chvilkově. Nikdy se ještě nestalo, že by Cla měly být zavedeny v nejvyspělejší, nejmocnější ekonomice světa jako novinka. To je úplně protimluv. Ale já myslím, že tak jednoduché to opravdu není. Já bych prosil všechny, kteří o tom u nás tak silácky hovoří, aby vážně diskutovali, jestli Trump lže nebo nelže, když k tomu zavedení přidává jedno adjektivum, které bývá zapomínáno a které není diskutováno. Myslím, že i na té své včerejší tiskové konferenci jasně mluvil o jedné věci, zavádí reciproční cla. Prosím vás, neodlišit tuto větu. Dobře, souhlasím, že přišli ekonomové a říkali, nejsou plně reciproční. A můžeme se hádat, jestli ano nebo ne. Ale Trump řekl, zavádím reciproční cla, zavádím to, co vy děláte s námi, tak zavádím teď já proti vám a vy jste pouze nezvyklí, že nejsilnější, nejmocnější, zdánlivě nejvíc protržní ekonomika o tomhle to mluví a tohle to clo zavání. Kdo se na to nedívá tímhletím způsobem, tak se míjí s podstatou celého toho problému.

0: Bránit se pomluvám podle někoho má smysl, podle jiného jde o zbytečnou ztrátu času, protože člověk, který sedne za rozhlasový mikrofon nebo se postaví před kameru, s tím prostě musí počítat. V privátní televizi či rádiu rozhodují o úspěšnosti moderátora či pořadu čísla, která se poměrně přesně měří. Je to zvláštní závod o to, aby čísla nespadla pod určitou hranici. Když se tak stane, pořad nekompromisně končí. Mnohokrát jsem přemýšlel nad tím, co všechno je člověk ochotný obětovat, aby byl považován za dobrého. Kladl jsem si otázku, jestli jsem své práci neobětoval víc, než jsem musel. Na vlastní žádost jsem zůstal sám, nemám ani chalupu či chatu, kam bych jezdil budovat, sekat dříví či trávu, sázet brambory a sklízet jablka. Nestěžuji si, jen chci uvést příběh, který se mi stal během mého působení v televizi Nova a jež se mě mimořádně dotkl. Kdybych se možná na chalupě díval do hořícího krbu, nebral bych si to tak. Účinkoval jsem v pořadu Prásk, spolupracoval s partou lidí, s níž jsem se v létě vypravil na dovolenou do Itálie. Ocitli jsme se v letovisku, kde byly slunečníky a lehátka vyrovnány v řadě, jak cvičenci na Spartakiádě. Připadal jsem si tam víc jak na mírové slavnosti, než na dovolené. Ale vyvážela to okolnost, že se sešla parta bezvadných lidí, takže nakonec na to vzpomínám rád. Domů jsem se vracel s kamarádem v jeho džípu a když jsme projížděli Vídní, tak mi v koloně zazvonil telefon. Volal mi redaktor bulvárního deníku Aha, který mi sdělil, že mi přeposílá mail, jež jim někdo do redakce poslal a týká se mě. A byli by v redakci rádi, kdybych se k němu vyjádřil. Samozřejmě jsem to slíbil a za chvíli si v telefonu četl cosi, co jsem vůbec nechápal. Slova plná zášti, nenávisti, nesmyslných obvinění od vydírání přes prostituci až k tomu, že jsem v Brně prodával drogy. Četl jsem to snad pětkrát po sobě a nedávalo mi to žádný smysl, protože jestli jsem se v životě od něčeho držel ve velké vzdálenosti, pak to bylo všechno to, z čeho jsem byl obviňován, včetně drog. S nimi jsem neměl absolutně žádné zkušenosti. Trvalo mi 20 minut, než jsem byl schopný mail přečíst kolegům v autě. Jarek Rác nad tím mávil rukou s tím, že je to blbost a mám to smazat. Dlouze jsem o tom přemýšlel. Pak zavolal redaktorovi z Aha, že nic z toho nemůžu komentovat, protože vše je výmysl. Jehož cílem může být jedině snaha mě poškodit, očernit, ublížit mi. Redaktor moje vysvětlení přijal a slíbil mi, že nic z toho publikovat nebudou. Jenomže já to z hlavy nemohl dostat, ani jsem to nesmazal. Navíc redaktor udělal jednu chybu. Přeposlal mi to i s původní hlavičkou, kde byl kontakt na pisatele. A možná ani chybu neudělal a poslal mi to schválně. Každopádně jsem měl možnost reagovat, i když jsem tušil, že jméno Janáček, které je tam uvedeno, bude zcela jistě nepravé. 3 dny jsem o tom dumal a pak se obrátil na kamaráda, který mi doporučil soukromého detektiva Martina Baťhu. Jehož jméno uvádím schválně, aby to eventuálně bylo dohledatelné, kdyby mi někdo nevěřil. Martinu Baťhovi jsem vše vysvětlil, řekl mu, že sice mám na svém kontě řadu špatných rozhodnutí, spoustu věcí, za které se stydím, ale z tohoto mailu není pravda vůbec nic. Proto bych strašně rád věděl, kdo to napsal. Detektiv zakázku přijal, za 3 dny mě opět navštívil a začal s tvrdým výslechem. Ovšem vyslýchal mě, takže jsem začal litovat, že jsem do toho šel a způsobil si ještě mnohem větší trauma. Nicméně detektiv už věděl, že mail přišel z Brna, a tak ode mne chtěl seznam lidí, s nimiž jsem se v Brně znal nebo je považoval za kamarády. Tohle jsem splnit nemohl, těch lidí by byly stovky. A tak nechal na text mailu vypracovat znalecký posudek, z něhož vyplynulo, že pisatel má minimálně střední, ale spíš vysokoškolské vzdělání, že je to staromilec, že má vlastní problémy. Snažil jsem se to na někoho napasovat, ale nedařilo se. Popis se hodil na spoustu lidí. Detektiv tedy na mail odepsal s tím, že je externí redaktor Aha a potřebuje kvůli článku další informace. Přišla odpověď, a obsahovala výčet dalších mých smrtelných hříchů, opět neexistující podpis, nicméně díky tomu a několika dalším mailům byly k mání další informace. Detektiv už věděl, z které části Brna maily chodí, že pisatel má zřejmě zaměstnání se stálou pracovní dobou, protože píše buď ráno před 9. nebo odpoledne po 4. S novými informacemi se začal okruh možných pisatelů zužovat a zůstalo asi 15 lidí z Brna. Detektiv poté napsal anonymovi, že článek vyjde za 2 dny na titulní straně deníku. Dokonce si vymyslel titulek a pisatele požádal o kontakt, aby mu mohl být zaslán honorář 12 tisíc. Kontakt přišel, ale byl to pro mne neznámý člověk, určitě někdo nastrčený. A tak následoval další mail s žádostí o číslo mobilu, protože je třeba něco povysvětlit. Tehdy konečně udělal anonym osudovou chybu a zavolal. Když mi pak detektiv pustil záznamy 2 telefonních hovorů, hned jsem poznal, o koho jde. Byl to jeden brněnský novinář, který se stal tiskovým mluvčím justiční instituce sídlící v Brně a kamarádi jsme nikdy nebyli, ani nepřátelé jsme nebyli. Znali jsme se. Nechápal jsem. Když jsme se pak ve 3 setkali v Brně a detektiv mu pustil ony telefonáty, dotyčný se rozplakal, omluvil se mi, dokonce uhradil náklady za služby soukromého detektiva, ale stejně jsem to nechápal. Ani poté, kdy mi poslal dlouhý mail, v němž se mi snažil své pohnutky objasnit. Prý mi závidí, že jsem vidět. A to jsem chápal ještě méně. Kdyby mě díky jeho mailu vláčel na svých stránkách bulvár, pak bych přece byl viditelný ještě víc. Zkušenost to ovšem byla k nezaplacení. Anonymů jsem dostal během života velmi málo, asi 10 nebo 12. 90% z nich bylo z Tišnova, což mě nepřekvapilo. Ostatně u několika lidí jsem si to vykoledoval sám. Ale ten brněnský mail byl tak tvrdý, že jsem se chtěl pravdy dopátrat za každou cenu. Od té doby jsem toho člověka potkal asi 2x, vždycky utekl. Sice jsem mu odpustil, ale nikdy mu to nezapomenu. Je to cenná zkušenost a naskočí mi v paměti pokaždé, když si říkám, že si někoho příliš pouštím k tělu. Ale nevím, jestli se z toho vůbec dá poučit. A zajímalo by mě, jak často si na to vzpomene dotyčný a jestli také on považuje tento zážitek za poučný. No a jako vždycky, i tentokrát jsem hledal nápovědu v písňových textech. Špína je velmi relativní pojem, někdo je čistej, i když páchne třeba hnojem, někomu nepomůžou mejdla ani louhy, kam sáhne, všude dělá černý šmouhy. Karel Plíhal.
1: Přišel mi k svátku gratulovat Olda a přinesl mi žlutej tulipán a pěknou reprodukci od Marolda. Je na ní vidět bitva u Lipan. Pověsil jsem si bitvu do pokoje a tulipán jsem pod ní postavil. Jo, umění a kytky, to je moje. Pak jsem to s Oldou pěkně oslavil. Proč nechal jsem tulipán pod obrazem? Proč? Proč jsem ho radši nepostavil na zem? Proč? Když výstřel padne,

0: A proto tvrdím, že když kvůli pánům se lidi začnou mezi sebou prát, neprospívá to ale vůbec tulipánům. A nezlobte se, já mám kytky rád.
1: Posloucháte Radio Xaver.

poražení a věštec Jan je na kopci uviděl. Zavřel oči a spatřil pláň, kde houfec dravců pěl. Tu skřeltavou, ale jistou mši bez chrámový kostela, tam se rozletí

0: Osvěcíme domovy a města pro více než milion českých rodin. 7 Česká energie. Dvojka ve výrobě elektřiny.
1: Miloš Zeman je naším hostem. Zdravím tě, pane prezidente.
2: Zdravím tě, Ksavere.
1: Máme pár hodin do evropských voleb, tak bych prosil, kdybychom mohli teď začít těmi evropskými volbami. Jsou důležité?
2: Ano.
1: Proč?
2: No, v daném případě především proto, že mohou být i referendem o současné vládě.
1: No, co se může stát v případě, že by pro aktuální českou vládu ty volby nedopadly dobře?
2: No, tak já bych tady připomněl jednu analogii. Když Vladimír Špidla prohrál evropské volby, tak to pro něj nedopadlo dobře. Na druhé straně vláda asi bude čekat na další případný úder v krajských a senátních volbách, případně až v parlamentních volbách, ale v každém případě jí to nepomůže.
1: Mm-hmm. Spousta komentátorů, nebo většina, tvrdí, že se letos u těch evropských voleb dočkáme nějakého překvapení. Tak já se ptám Miloše Zemana, jak by to překvapení teoreticky mohlo vypadat?
2: No, já nejsem ten, kdo očekává nějaké velké překvapení. Očekávám posílení a nemám odvahu říct si, jestli výrazné nebo slabé těch takzvaně v dobrém slova smyslu konzervativních sil, které budou kritizovat Green Deal, migrační pakt a další zločiny Evropské unie.
1: Kdo z těch malých subjektů nebo z těch menších doposud tedy s výjimkou paní Konečné nepůsobící v Evropském parlamentu má podle tebe, Miloši, šanci?
2: No tak já nechci nikomu dávat polibek smrti, protože kdybych řekl, že ten či onen neuspěje, tak by mě pak případně obviňoval z toho, že jsem to způsobil, ale jak víš, takovou moc zdaleka nemám. Ale ano, Kateřina Konečná zřejmě uspěje, minimálně ona sama, protože je velmi dobrá v těch televizních diskuzích. A čekal bych, že i motoristé spojení s přísahou urvou alespoň jeden mandát. Pokud jde o ty zbývající menší strany, netroufám si odhadovat, protože toto je de facto spor mezi koalicí Spolu a skrytou koalicí ANO a SPD. A ti menší hráči, tam bych očekával, že naopak jejich hlasy budou odsáty těmito dvěma většími bloky.
1: Vím, že je vrcholně neslušné ptát se někoho, koho bude volit, proto se neptám, koho budeš volit, ale zeptám se, jestli už jsi napevno rozhodnutý.
2: Ale já ti to klidně řeknu. Podívej se, Ksavere, kdybych měl 3 hlasy, tak jeden dám hnutí ANO, druhý straně Svoboda a přímá demokracie, tedy SPD, a třetí straně Česká suverenita, sociální demokracie, zkrátka ČSSD. Ale protože mám jenom jeden hlas, dám ho své přítelkyně Kláře Dostálové.
1: Mimochodem, viděl jsem na fotografii na Facebooku, že tě navštívil i pan doktor Knot z té kandidátky, diplomat, muž hovořící mnoha jazyky. Znamená to, že se také znáte, protože ptám se i na ten druhý kroužek. Protože můžeš dát 2.
2: Já vím. A budu o tom uvažovat. Děkuji za tip. On, myslím, byl náš velvyslanec v Norsku.
1: V Norsku, že jo? No. Myslím, že v Rakousku.
2: A byl to velmi dobrý diplomat.
1: Ano, ano, ano. Tak teď, jak hodnotíš, Miloši, tu atmosféru, která tentokrát před těmi volbami tak nějak té společnosti je? Za prvé slyším část lidí, které to vůbec nezajímá, a část lidí, kteří jsou jak posedlí na počkání se pohádat s kýmkoliv, co je správně a co je špatně. Tak bude to znamenat, tady ta atmosféra, vyšší účast u voleb, třeba nad 35%.
2: Chtěl bych být Xaver optimista, chtěl bych věřit, že právě díky obecné naštvanosti se ta volební účast zvýší. Nicméně v odpovědi na tvoji otázku, tak asi to heslo anti-Babiš nebude příliš zabírat, protože Babiš nekandiduje. A na druhé straně se z jedné strany bude neustále opakovat věta o zaprodancích a samozvancích, ale o extremistech a populistech. No já jsem svůj projev na sjezdu SPD ukončil slovy: milí extremisté a milí populisté, mám vás rád, vážím si vás a přeji vám úspěch. Takže tato fráze do nekonečna opakovaná je něco tak ubohého, že by si inteligentnější členové vládní koalice měli najít něco lepšího.
1: Mimochodem, poslední dva dny všude, kde kliknu na internet, čtu o té slavné debatě o tom duelu pana Filipa Turka a paní Danuše Nerudové. Nevím, jestli jsi to viděl.
2: Viděl.
1: A co o tom soudíš?
2: Tak podívej se, Filip Turek byl hodnocen jako naděje a nová politická generace. Nechci mu ublížit, protože si myslím, že tou nadějí stále ještě zůstává, ale jeho výkon v té debatě byl velmi slabý. Že byl slabý i výkon Danuše Nerudové, to se dalo tak trochu předpokládat, ale Turkův slabý výkon byl překvapením. Já to přičítám určité nervozitě z velké televizní diskuze. Je přece jenom dobré jich absolvovat několik desítek a mít tento trénink. Nemyslím si, že ho to definitivně pohřbívá, ale je objektivní říct si, že se mu to nepovedlo.
1: Pojďme ještě na ten Evropský parlament jako celek. Vypadá to, že se tam teď ty síly nějakým způsobem promíchají, protože spousta zemí, nebo ve spoustě zemí je podobná nálada jako v České republice. Co by se muselo stát, pane prezidente, řekni nám prosím, jak by to vypadalo, aby ta Evropa, Evropská unie nabrala jiný směr?
2: No tak samozřejmě, že tady existují velmi silné konzervativní frakce, takzvané sociálně demokratické frakce a o něco slabší liberální frakce. A do toho teď zasahují nové frakce, například ta identitářská, o které si myslím, že má naději. Takže jestliže se tyto nové frakce spojí, řekněme, s konzervativci, kteří už v Evropském parlamentu jsou, tak je naděje určité revize jak migrační politiky, tak Green Dealu.
1: A spousta lidí a hodně těch politických stran a hnutí říkají, že Green Deal je hlavní téma volební těchto voleb. Mám někdy obavu, že občané, my obyčejní občané, si neumíme moc dobře představit, co všechno ten Green Deal je. Neexistují třeba nějaká zapomenutá, srozumitelnější témata?
2: No tak samozřejmě, že srozumitelnějším tématem je migrace, která evidentně vedle Green Dealu bude frekventovat. Nicméně, já jsem teď četl jednu zajímavou analýzu a poučil jsem se, Víš, jaký je obsah CO2 v atmosféře? 0,004%, tedy tisíciny procenta. Argon má asi tak 1% a o zbytek, tedy 99%, se podílí kyslík a dusík. No a to je vše. To za prvé. Za druhé, Evropská unie produkuje 8% světových emisí CO2. Daleko nejvíc má Čína, ale i Rusko a Spojené státy, nehledě na další rozvojové země. No a konečně za třetí, v současné době platí, že když vybuchne jedna jediná sopka, tak ta vychrlí do atmosféry mnohonásobně větší množství CO2 než celá lidská civilizace, aniž bychom to mohli ovlivnit. Tyto tři skutečnosti jsou podle mého názoru jedním z důvodů zpochybnění celého Green Dealu jako podnikatelského projektu, jak zbohatnout na solárních, větrných a dalších elektrárnách.
1: Jak si mám vysvětlit, že žádná z politických stran ani hnutí, které kandidují do Evropského parlamentu, nezvedají téma celkové zadlužení Evropské unie, které se pohybuje kolem 97%, jsem četl nedávno. A myslím, že člověk, každý z nás, který nějak hospodaří s penězi, si říká, že to je hodně. Čím to je, že toto není téma?
2: No tak viděl jsem včera v televizi debatu předsedů některých kandidujících stran a myslím, že to byl Tomio Okamura, který zmiňoval u jednotlivých zemí to zadlužení, ať už je to Francie, Belgie, Španělsko a další země. Takže není pravda, že by se tomu nikdo nevěnoval. Pravda je, že je to méně nápadná problematika, než třeba problematika ozbrojeného konfliktu na Ukrajině. To je jistě fakt. To zadlužení má dlouhodobě rostoucí tendenci a já bych k tomu jenom dodal, že stejně tak roste u nás nikoli pouze zadlužení státu, který je vyjádřeno těmi kumulativními rozpočtovými deficity, ale i zadlužení domácnosti, tedy občanů, a zadlužení firem. Například čeští Občané jsou zadluženi, pokud mě paměť neklame, asi 3 biliony korun, což jsou 3 české státní rozpočty. A nejhorší na tom je ta rostoucí tendence. No v historii tato rostoucí tendence dluhu končila většinou státním bankrotem. Já nechci tvrdit, že to bude i u nás, ale v každém případě ty ratingové agentury minimálně zhorší rating těchto zemí. Díky tomu budou mít horší úvěrové podmínky a díky tomu se dále zpomalí ekonomický růst, který je už teď v podstatě nulový.
1: Před pár dny proběhla v médiích zpráva, že brněnský Zetor, slavná to firma, slavná to továrna, propouští více než polovinu zaměstnanců. To proto, že už před časem avizovali, že část výroby přesouvají tuším do Indie. Já se postupně dozvídám, kolik českých firem krachuje díky vysokým cenám energií, díky vysokým daním, díky vysokým nákladům na zaměstnance a tak, odvodům zejména. Pozorujeme něco, čemu by se dalo říct postupná likvidace českého hospodářství?
2: No tak samozřejmě, že těch podniků, jak si sám říkal, je víc. Já bych jako druhý příklad uvedl Diamo, jo, který má zahlazovat důlní škody a provozovat některé elektrárny nebo doly. Ale ten základní důvod, proč jsou v obtížích zejména ocelárny, vezmi si příklad Liberty a nejenom té v Ostravě, která má několik tisíc zaměstnanců a ti už dlouhou dobu nedostali výplaty. Energeticky náročné podniky obecně, tedy nejenom ocelárny. A tady je i další příčina toho úpadku a přesunu výroby, dejme tomu, do Indie. A tou příčinou jsou emisní povolenky. Za posledních 10 let jejich cena vzrostla zhruba 10x. To znamená, musí se odvádět za znečištění životního prostředí, což by bylo v pořádku, kdyby to neničilo tento průmysl.
1: Mm-hmm. No, je to začátek, nechci říkat konce, ale začátek velkého průšvihu?
2: No, když se podíváš na poslední údaje, jak o naší, tak o německé ekonomice, na kterou jsme velmi navázáni, no tak zjistíš, že tam je v podstatě stagnace. Nechci mluvit o poklesu, ale o stagnaci. No a z toho samozřejmě vyplývá, že když ostatní země rostou, no například i ta Čína, ale konec konců i ta Indie, no tak naše zaostávání za nimi se prohlubuje a tím se zhoršují i celkové směnné podmínky. Takže ano, nedá se počítat s růstem životní úrovně, ale dá se počítat s růstem závisti vůči zemím, kde ta životní úroveň roste.
1: Teď tě, Miloši, možná potěším. XTV natočila v minulém týdnu obsáhlý rozhovor s Viktorem Orbánem, přímo v Budapešti. Mimochodem v tom rozhovoru o tobě pan Orbán hezky mluví, ale mimo jiné tam například říká,

0: nejúspěšnější evropský politik, což mimochodem ocenil i Donald Trump při nedávném setkání s Orbánem. Za druhé, já si myslím, že je třeba s úsměvem vyčkat teď už jenom rok a půl na výsledky českých parlamentních voleb. A pak budeme s dojetím vzpomínat na některé české politiky. Nebudeme je, protože jsme zdvořili, posílat na smetiště dějin. A až se česká politická scéna uklidí, tak jim popřejeme, aby měli dostatek času věnovat se svým koníčkům.
1: Dobře. Mimo jiné v tom rozhovoru pan premiér Orbán říká, že kdyby byl Donald Trump prezidentem Spojených států, teď v těch posledních letech, tak by nebyla válka na Ukrajině. Dá se tomu věřit?
0: Je to jedna z možných hypotéz. I když některé nadnesené výroky, například, že je schopen zastavit tuto válku za 24 hodin, jsou opravdu podle mého názoru nadnesené. Nicméně, i kdyby to bylo 48 nebo 72 hodin, tak by to pořád bylo dobře. Putin se teď dopustil jisté zlomyslnosti, když se ho novináři ptali, koho by uvítal jako vítěze amerických prezidentských voleb, tak uvedl Joe Bidena, což asi Bidenovi příliš velkou radost neudělalo. Ale myslím si, že s Trumpem by si mohl rozumět. Mm-hmm.
1: Teď pojďme ještě krátce k atentátu na pana Roberta Fica. Ty se, Miloši, vyjádřil pro Parlamentní listy a myslím, že tam zaznívá i tato věta. K atentátu dojde i v České republice. Uh-huh. Myslíš si, že ta nálada v té společnosti je opravdu i u nás tak katastrofální, že může nějakým způsobem vyprovokovat jednoho jedince?
0: Ale samozřejmě, že ano. Konec konců Robert Fico předpověděl atentát na něj před asi rokem. Nemluvil konkrétně o sobě, mluvil o atentátu na významného slovenského politika a bohužel tato předpověď se splnila. Podívej se, Xavere, v každé společnosti je určité procento psychopatů. Teď nemluvím o hloupých lidech, teď mluvím o psychopatech, což je něco trochu jiného. Jestliže je nenávistná atmosféra vytvářená jak politiky, tak zejména médií, protože média jsou tou nenávistí v podstatě živí, tak v takovém případě je jenom otázka času a tak trochu i náhody, kdy některý z těchto psychopatů vezme pistoli a půjde střílet. Takže protože i u nás a nejenom na Slovensku je nenávistná atmosféra a ta se bude stupňovat. Evropské volby jsou jenom předstupeň, ale zejména před parlamentními volbami se bude stupňovat, tak samozřejmě nic takového nemůžeš vyloučit. Řešením je posílit kapacitu ochranné služby. No a doufejme, že k tomu dojde.
1: Miloši, jsem rád, že jsi nás navštívil opět k rozhovoru. Těším se na další. Přeji šťastnou ruku u voleb a díky za to, že jsi tady byl. Měj se pěkně, ahoj.
0: Ahoj a až se uvidíme příště, tak se ukáže, že šedivá je teorie a zelený je strom života, jak pravil Goethe, a že to dopadlo úplně jinak.
1: Děkuju, ahoj.
0: Ahoj.
1: Naším hostem byl Miloš Zeman.

0: Náš trestní zákoník, třeba v Německu je to také trestné, ale i náš trestní zákoník přeci na to pamatuje. No. Paragrafu 180, no. Vy jste opět v tom podcastu, ale jak říkám, naši diváci ho nemuseli vidět, tak ho tam zmiňujete. A člověku nebo osobě, která by právě neoprávněně zveřejnila ty informace, který jakoby souvisí s výkonem veřejné moci a způsobila tím vážnou újmu, tak hrozí trest odnětím svobody až na 3 léta nebo zákazem činnosti. Proč se ten paragraf vlastně vůbec nevyužívá? Teď je to vlastně trestné, to, co se děje.
1: Naprosto s vámi souhlasím, je to trestné, ale očividně systém není schopen tento paragraf vymáhat. Kde není žalobce, není soudce. Očividně se to stalo součástí, a teď to řeknu ošklivě, trestního procesu a konec konců, to je nedávno konstatoval bohužel už i nejvyšší soud, že presumpce neviny v mnoha případech v České republice je pouze věc akademická, což je teda naprosto skandální konstatování nejvyšší soudní instance a myslím si, že to je jeden z důvodů, proč by zákonodárci měli tedy prostě jaksi sáhnout k tomu, že velmi zpřísní to, aby k těm únikům nedocházelo a měli by se zamyslet i nad tím, zdali ten systém toho vyšetřování je dobře nastaven. Zdali jaksi je dobře, že ti, kteří jsou podezřelí z úniků, se taky sami sebe vyšetřují.
0: No, prosím se, neviny základní hodnota právního státu.
1: Jedna z.
0: Tak pak mě napadá otázka. Žijeme ještě v právním státě?
1: Ale jo, já si myslím, že samozřejmě, že jo, ale je to boj jako se vším. Pokud bychom rezignovali na boj s těmi dezinformacemi, a s těmi úniky informací, tak samozřejmě by ten právní stát už byl u konce, ale máme šanci to změnit, máme šanci na to poukazovat. Já si myslím, že nic není ztraceno a že možná ten první krok už se v poslanecké sněmovně děje, jak jsem tady říkal. Vím o tom, že skupina poslanců by měla navrhnout nějakou novelu, která vznikla v nějakém širším kolektivu lidí, odborníků na trestní právo, takže by měla mít i nějakou odbornou podporu. Jako druhá věc je, a to říkám ruku v ruce s tím, je se bavit o tom, zdali ten systém je toho schopen. Zdali zase nebudeme mít další paragraf, který ale se v praxi ukáže, není kdo by ho vymáhal. Jo, já vím, že v minulosti byly případy, kdy generální inspekce bezpečnostních sborů, která je k tomu pověřena, aby mimo jiné vyšetřovala i úniky z trestních spisů, tak navrhla, že by bylo fajn a dobře pro ten proces, aby třeba dozor nad těmito případy nevykonávalo státní zastupitelství, které dozoruje i případy, z nich ty úniky jsou. Vím, že Lenka Bradáčová velmi, velmi, velmi zásadně proti tomu vystupovala. Důvody si může každý dosadit sám. Radio Xaver.

0: Radio Xaver najdete na play.cz.
1: Když ono jí to nejde, Markétě Xavere, ono jí to nejde. Kdyby řekla, to nemáte na iPhone, nebo kdyby rozdala svetry, ne všem. Vemte si, tak teda takhle, nedáme si půl hodinu ticha za
2: Markétě? Půl hodina je moc.
1: To je moc, myslíte? Tak je to formát Xavere výjimečný, ne, v politice. Jak říkal Miloš Zeman, je to prokletí české politiky.
2: To říkal, no.
1: A teď končí.
2: Končí, tak dáme minutu ticha za paní.
1: A pak odšpuntem šampaňský, ne, pořádný.
2: To ne.
1: Končí prokletí.
2: To, mě to je líto, že odchází.
1: Jste vážně smutný.
2: Já jsem byl vyloženě, jak ona promluvila, mě se to spustilo a já jsem to nemohl zastavit. To bylo tak dojemný. A víte co, pane Holče, ta ostuda, ta fatální ostuda, že jí nikdo nepřinesl kytku. Já, kdybych byl poslední Ferda od Okamury...
1: Počkejte, ani Domča Fery? Oni ho nepustili, aby jí dal
2: kytku? No ten tam vůbec nebyl. No on je někde na dovolený.
1: No to je, no. Ale oni ho neeskortovali?
2: Neeskortovali. Ježiši, a já bych to udělal tak, i někdo z opozice, kdyby Okamura byl trošku jako, tak by řekl, tam nějakému poslednímu, který nikdy nevystoupil v té sněmovně, protože neumí říct souvislou větu, tak by řekl, ty, Franto, běž tady na Malostranském náměstí, kup 4 karafiáty za 300 korun a až ona promluví, tak je zaneseš. A to by bylo...
1: No ne, Franta, počkejte.
2: Co, Franta?
1: Oky by jí to dal, tu kytku, a řekl by jí, Markéto, já ti děkuju, že jsem 4 roky nemusel sedět ve vedení sněmovny, že jsi mě tam nepustila. Co?
2: No.
1: Já jsem si tady 4 roky šoupal nohama, seděl jsem v koutě.
2: Víte, co jsem si říkal? Že bychom měli udělat takovou jako síň slávy nejhorších předsedů sněmovny a byla by tam ona a Míla Vlček.
1: Samozřejmě Míla Vlček byl blb, ale takovej, dá se říct vlastně dneska, nevinej vedlení.
2: Takový Ferda.
1: On byl Ferda, který, říkám, jako byl přitroublej, ale on nebyl vlastně zlej, on nebyl škodlivý extra.
2: A to ona taky ne.
1: Je.
2: Myslíte, že jo?
1: Míla Vlček, ten by pustil kohokoliv do vedení sněmovny, ten by ctil ty tradice.
2: No tak on neví, co to je vedení sněmovny.
1: No, tak by to všechno vyšlo, jak by mělo.
2: Víte, jak to bylo s Mílou Vlčkem? Sociálně tam posadili, řekli, tady budeš sedět 2 dny a pak rezignuješ, ty vole. A první den, když ho posadili jako do křesla šefa sněmovny, tak on měl najednou ochranku, auto s majáčkem. No. A za 2 dny mu říkali sociální, už rezignuje. A on říkal...
1: Ale ne, tady je to dobrý.
2: Tady je to dobrý. Ale... Já jsem přijel k nám na návěs s ochrankou.
1: Jo, ale mě napadlo to samý u té Markéty, u soudružky. Jsi říkal, přeci nemůže nikdo soudnej nominovat někoho takového do čela sněmovny. Jsem si říkal, Markétko, že jí řekli, my ti to tady teď dáme na 2 dny, stoužeš a pak se zdekuješ.

Pozdě, ale přece, říkám si občas. Tu a tam mám potřebu se pro něco nadchnout, začít žít něčím novým. To se stalo také v době, kdy jsem oslavil 15 let na frekvenci 1 a začal přemýšlet, co bude dál. Občas jsem sice dostal nabídku z nějakého jiného rádia, ale nikdy jsem o tom ani vážně neuvažoval. Nedovedl jsem si představit, že bych tuto značku opustil. Přemýšlel jsem o tom, proč ke mně spousta věcí přichází se zpožděním. Na stará kolena jsem objevil Ameriku a teprve ve 40 maturoval. V jisté chvíli jsem pochopil, že je dobré maturitu mít, i když už je mi tolik. Často jsem se setkával s lidmi, kteří měli vysokou školu, ale když jsem viděl, jakou práci odevzdávají, tak jsem žasnul. Dostal jsem do ruky novinový článek vysokoškolsky vzdělané novinářky, která napsala ve slově vidím tvrdé i. Stavba článku byla stejná jako slohová práce ve třetí třídě. Říkal jsem jí, paní magistro, jestli tohle dáte z ruky, tak se vám všichni vysmějí. Jenomže ona na rozdíl ode mne měla nejen maturitu, ale i vysokou školu a titul. Tak jsem nastoupil na obchodní akademii, kde se studovalo o víkendech a bylo to těžké. Musel jsem začít od začátku, protože moje předchozí vzdělání už bylo promlčené. Byl jsem tam nejstarší, šlo o klasickou střední školu bez jakýchkoliv úlev. Některé předměty, jako třeba společenskou výchovu, jsem se učit nemusel. Odpověď na otázku, kdo je prezident naší země, jsem už znal. Jednoho dne došlo na maturitu a já neudělal písemnou zkoušku z ruštiny, kterou jsem měl jako volitelný předmět. Anglicky se sice téměř domluvím, všechno si vyřídím, ale písemnou práci bych v ní nenapsal. Tak jsem si to zopakoval na podzim. Školu jsem opravdu oddřel. Naopak rád vzpomínám na maturitu z češtiny. Vytáhl jsem si o tu Pavla. Maturitní komisi předsedal profesor z jiné školy, jehož jméno si nepamatuji. Dívku přede mnou vyhodili, pak jsem nastoupil já a onen cizí profesor mě vlídně vyzval, abych spustil. V místnosti bylo hrobové ticho a já začal. Zbláznil jsem se na zimní olympiádě v Innsbrucku. Zatáhl jsem mi mozek, jako kdyby přišla mlha z Alp. Potkal jsem tam jednoho pána a pro mě to byl čert se vším všudy, měl kopyta, chlupy a rohy a staleté vykotlané zuby. Šel jsem pak zapálit do hor nad Innsbruck selské stavení. Komise byla tak paralyzovaná, že si povídku, která se jmenuje Epilog, nechala převyprávět celou. Umím jich od Oty Pavla několik, zrovna tak znám básničky Václava Hraběte. Když u mě byl na návštěvě Ludvík Hess, vydavatel poetického časopisu Divoké víno, tak jsem mu to taky celé přerecitoval. Tuhle povídku jsem ale znal v interpretaci Petra Haničince, takže jsem měl v hlavě jeho pauzy, jeho intonaci, měl jsem to odposlouchané od něho a držel se toho. Může vás zachránit jenom zázrak. Nemohu tvrdit, že jsem trpěl jako zvíře, protože žádný člověk neví, jak trpí zvíře. Vím jenom, že jsem zkoušel strašně. Když mi bylo líp, myslel jsem na to, co bylo v životě nejkrásnější. Nejvíc jsem myslel na Křivoklácko, na Rozvědčík, Nezabudice, Branov. Nikdo se ani nepohnul, nikdo neměl odvahu do toho zasáhnout. Prostě se to nikdy trefí. Podobné situace už jsem zažil. Například jednou jsem v divadle v Plzni přednesl Hodinu duchů od Jana Buriana a reakce byly podobné. Skončil jsem a hlediště na chvíli onemělo, protože ode mne zřejmě nic takového nečekalo. Probudil jsem se náhle v prostřed noci v domnění, že jsem v domě sám. Duchové mě však měli zcela v moci. Měli tu mejdan přesně o půlnoci. No hrůza! A to říkám vám, na duchu hned tak neklesám. Nebyla to však vůbec žádná ucha. Každý duch vlastnil notnou dávku ducha. Tak jsem se skrčil v koutku na pohovku a myslel na to, kdo má Nobelovku a kdo z těch duchů, co sem takhle vlezli, co složil, napsal a co vynalezli. V rohu sám Nobel se svým dynamitem,
vedle něj Einstein, relativně s citem, vykládal o svým novým referátu. Edison tahal z kapes kousky drátu, Amundsen mával dlouhou bílou šálou a Freud se tázal, co pak se vám zdálo. Byla tu zkrátka spousta zvláštních hostů. Marie Curie tloukla pěstí o stůl, Picasso zkoušel cigaretou fresky a Albert Schweitzer pouštěl starý desky. I Armstrong Lewis a Armstrong Neil se smáli a Kainar psal svý Dobrý večer, králi. Hodina duchů. Dřepím na posteli 33 roků a co dál? Duchové šílí, vzdělaní a skvělí, ptají se, kdo jsem, že mě neviděli. Kdo jsem a co jsem vykonal? Stejně jako tenkrát v Plzni, i tehdy před maturitní komisí zavládlo ticho a zkoušející asi přemýšleli, na co by se mě měli zeptat. Tak jsem jim řekl, že můj kamarád Honza Dobijáš s Otou Pavlem seděli v redakci Československého sportu, takže o něm vím od něho všechno možné, asi i to, co neví nikdo jiný. Věděl jsem, jak vznikala Dukla mezi mrakodrapy, kterou nechtěl vydat, ale ostatní o to naopak velmi stáli, protože to byl první dokument o Americe. Dostal jsem jedničku, nakonec jsem si dodělal na podzim i ruštinu, kdy jsem si najal na prázdniny učitele. Naučil mě napsat dopis tak, abych ho dokázal přetavit na různá témata. Nakonec jsem to dohromady dal, ústní maturitu už jsem zvládl, dokonce jsem zkoušející dal ruskou hádanku. Maturitu jsem, světe div se, ve 40 získal a rovnou se přihlásil na obor mediální komunikace na Univerzitě Jana Amose Komenského. Byť jsem někde četl, že je to škola pro modelky. Ale mně to bylo jedno, chtěl jsem být bakalář. Ovšem samotného mě překvapilo, jak je ta škola náročná. Byla to dřina, odbil jsem si tam všechno, co k vysokoškolskému studiu patří, včetně několika vyhození od zkoušek. Zabrat mi ku podivu dala i psychologie, o kterou se dost zajímám, a myslel jsem si, že o ní lecos vím. Šel jsem na státnice, všechno jsem zvládl, jen jsem vynechal v přípravě předmět mediální komunikace v domnění, že tuto problematiku znám dokonale. Jenomže jsem zapomněl na lví srdce bušící v hrudích lidí, kteří tam učili poté, kdy v médiích neuspěli. To jsem podcenil a byl u státnic z tohoto předmětu vyhozen. Pochopil jsem, že bylo velmi netaktické psát bakalářskou práci o svých vlastních knížkách, protože ti lidé v komisi nikdy nic nenapsali. Mojí vedoucí práce byla Soňa Štroblová, která naopak píše, kromě toho je spravedlivá a s tou jsem si rozuměl. Takže jsem vypadl, i když tento předmět opravdu není žádná věda. Učí se tam například o různých druzích mikrofonů, nebo co se může stát, když dáma na večírku dostane bezdrátový mikrofon a ona s ním začne šroubovat v domnění, že je to mlýnek na pepř. Takže jsem tuto zkoušku opakoval, naštěstí úspěšně, takže jsem školu dodělal a titul bakaláře získal. Přihlásil jsem se i na magisterské studium, ale posléze jsem ho vzdal, když jsem zjistil, kdo by mě tam měl učit. Vždycky, když jsem šel ze zkoušky, volal jsem mamince, i když mě vyhodili. Můj diplom rodičům určitě udělal radost, i když to pro ně vzhledem ke studijním úspěchům mé sestry nebyla žádná novinka. Studiem skončila jedna životní etapa a já si říkal, že bych měl dělat něco dalšího, abych se měl čím živit a bavit, až mě z frekvence jedna vyhodí. Jednou se to přece musí stát. Do toho přišly nějaké pracovní nabídky. Já si ale říkal, že by bylo fajn, kdyby mi někdo bohatý koupil rádio, samozřejmě celoplošné a s velkým výkonem. Troufl bych si ho programovat, asi by mě to hodně bavilo.

0: Osvěcíme domovy a města pro více než milion českých rodin. Seven Česká energie. Dvojka ve výrobě elektřiny.
1: Naším hostem je pan Václav Klaus mladší, dobrý večer.
2: Dobrý večer.
1: Jdeme dál, je tady strašně moc dotazů, ať aspoň něco stihneme. Sledujete na slovenské volby, co říkáte na kandidáty?
2: Určitě já nechci vypadat jako úplně pitomec, jo, ale moc si nesleduju. Teda ta paní mi přijde jako dost ukrutná, takový levicová aktivistka, ale zaprvé to nechci hodnotit, že je to cizí země, je to taky jako neslušný, já taky nesnáším, když nám radí někdo jako nějaký osvícená hlava, co my máme dělat v České republice. A za druhý, já to už když nesleduju, já skutečně jsem Čech, mě zajímá tady ta republika a co se děje ve Venezuele, jako yes. Je zajímavý, ale...
1: Ok, tak se tím nezdržíme. Chci se zeptat, jak se dívá pan Klaus na navrhovanou úpravu ochrany autorských práv a filtrování obsahu. Pan Klaus jistě bude vědět, co EU chystá na Facebook, YouTube, Instagram a tak dále. Otázka jasná, Radio Siesta se ptá.
2: No já nevím přesně teda, co tím ten tazatel myslí, jestli jde o to, jako ta cenzura na Facebooku a na těch sociálních sítích, která už se rozvíhá, běží, tak to jsem v zásadní opozici, chystám, dokonce jsem předložil na to v České republice zákon, aby to tady vůbec nebylo, a právě naopak. Co se týče změny ochrany autorských práv, tady si úplně nejsem přesně jistý, co ten tazatel myslí a je to hodně filozofická otázka, jako ty autorský práva toho duševního obsahu, co byste tady mohli povídat celý večer, ale nevím, jestli by to jako normálního diváka bavilo.
1: Mimochodem, kolik tomu dáváte šancí, tomu prosazení té Facebook a těch...
2: Toho zákona? Mm-hmm.
1: Myslíte, že to má šanci projít?
2: Tak šanci to má určitě, ale jako ne velkou samozřejmě, protože takový ti všichni proevropští lídrové se jako vůči tomu budou vymezovat, co to půjde a zastrašovat ty svoje řadové poslance. No, podepsalo to asi 34 poslanců, tuším. Podepsal bych to určitě daleko víc, ale já už jsem jako to šel podat, no, takže uvidíme. No. Jako velkou šanci...
1: To se chodí podat do zákon?
2: No jasně, určitě.
1: To se píšete?
2: Ten zákon napíšete.
1: A fyzicky,
2: fyzicky máte normálně papír, jako kde se napíšete sám sebe. Jako
1: a jdete k okýnku někam?
2: No ne, jdete ještě, buď to nesete na vlastní partaj, že vám to podepíše, jako že to podává ta strana, anebo jdete, nebo to dáte sám, anebo to dá skupina poslanců. Mm-hmm. Já jsem to vlastně dal, jako aby tam byli zástupci všech parlamentních stran, jsem se snažil teda.
1: Na komu se to dá? Teď se ptám i na ten, pro zajímavost.
2: No fakt to jde na nějaký organizační vrce parlamentu, tam teda chodí můj asistent a někde ty dveře jsou a ten to tam jako podá normálně, když jdete podat daně přiznání.
1: Dobrý den, já nesu nový zákon, prosím, tady
2: ano, je. Návrh zákona, dostane to číslo, a je to nahraný do systému, pak já jim je měsíc, než se k tomu vyjádří vláda, pak to jde jako do parlamentu, do takzvaného prvního čtení a tam se to buď dostane, nebo ne, ono taky je spousta zákonů, které se nikdy nedostanou na pořad jednání, jo, protože tam je strašně důležitý, který ty zákony jsou jako daný dopředu, že se na ně dostane. Takže když je třeba máte zákon, který je číslo 60, to je teďka zákon o homosexuálech, jo? Ano, už to nechce, takže je to odsunutý dozadu a už na to jako nedojde, čili on není zamítnutý, ale tak tam jako hně vzadu.
1: Zákon o manželství osob téhož pohlaví, jasně. No a to mi ještě řekněte, pane Klausi, jde to říct velmi krátce, řekněme jedním souvětím, jaký by byl ideální stav po tom přijetí teda vašeho zákona, dělo by se co? Jde to říct nějak jako velmi...
2: To je to říct krátce, no, já nechci, aby správci a provozovatelé těch obrovských veřejných sítí, které mají statisíce, miliony uživatelů, blokovali nebo zakazovali jako tam působit českým lidem, dá se to tak říct, jo, takže zkrátka fakt, že tam nedávají nic trestného nebo v rozporu, hrubém rozporu s dobrými mravy a tak dále, tak prostě nemůžou být zablokovány z důvodu toho, že se to tam prostě někomu nelíbí.
1: No. A teď si představte, že jsem já majitel toho a říkám si, ty, tady mě poslanec České republiky, ještě bohu ví, kde to leží.
2: To chápu, ale Na druhou stranu my regulujeme 1001 věcí, jo. My máme radu pro rozhlasové a televizní vysílání, která reguluje naprosto jako soukromý vztah mezi soukromou televizí a nějakou babičkou v Orlických horách, co se dívá na seriál, jo. Kecají do toho. Máme 1001 regulací na všechno. Nemůžete prodat firmu, když jste moc velký, nemůžete tohle, to nemůžete tamhle to, nemůžete říct, že do vaší restaurace nesmí děti, že tam chodí lidi na pracovní obědy, nemůžete říct tam, nemůžete kouřit, nemůžete, jo, čili ten svět je totálně regulovaný, čili zrovna...
1: Nesmím nakupovat o svátcích.
2: Jasně, jo. Čili zrovna regulovat to, kde chci hájit ústavní právo na svobodu slova a chci bojovat proti tomu, že skutečně čím dál víc lidí názorů, řekněme, konzervativních, nebo jak to říct, je z toho veřejného prostoru jako vytlačována a blokována, tak to je prostě vážná věc. Já si myslím, že lidi jako Trump a Brexit a tak dále vyhráli hodně díky sociálním sítím. Mm-hmm. Protože dokavať jako všechno řešili ty velký, zvlášť veřejnoprávní média, takže dřív to bylo určující, co odvysílala v 8 televize nebo v 7:30, to bylo tématem, když řekli, že jste zlí, tak jako lidi věřili, že jste zlí a tak dále. Těžko se proti tomu bránilo. Fakt to vlastně ten internet totálně rozbil, ty lidi vlastně si ty informace berou i tady z vaší televize, že jo, malý a tak dále, mm-hmm. z 1001 různých kanálů. No a ti dobráci různí jako vládní si to všimli a teď je velká snaha v té Evropské unii v Americe dostat ten internet pod kontrolu. Takže oni už dělají dohody s těma Facebookama, s těma velkýma gigantama, jaký jako názory by se tam měli potlačovat, co by tam být nemělo. A teďka třeba Evropská unie celá bezostyšně s tím cílí k těm evropským volbám, jo? Mm-hmm. Který má velkou kampaň, má nový cenzory, který zkoumají, co je špatná informace, co je dobrá, co se má zastavovat. Ve Francii už Macronoví úředníci jsou přímo ve Facebooku, aby kontrolovali, že se jako maže pořádně, ti, tam asi hlavně Le Penová a její sympatizanti. No. Neuvěřitelný.
1: No a
2: já jsem toho prostě zásadním odpůrcem a tak jsem, nebo právní kancelář mi vypracovala ten návrh zákona.
1: A ještě teda, pane Klausi, jak by se to vymáhalo, tady ta věc, kdyby to prošlo, ten zákon?
2: No tak je to přestupek, jo, když vás tam nějaký ten úřada, jak si, já nevím, tam něco dáte, něco třeba lehce kontroverzního, ale nikterak trestního nebo vybízejícího k nějakému násilí nebo genocídě a oni vás zablokujou, že to tam prostě dávat nebudete, takový ten názory, no tak byste normálně dal podnět a byl by to prostě přestupek, stejně jako když, já nevím, v ovci někdo, ten, kdo vás smazal, stejně jako když někdo rychle jede autem, no, tak taky třeba to auto je firemní, no, tak se dotážete, že jo, kdo to auto řídil, kdo to panu Veselýmu smazal tady tu jeho celou televizi, že jo, a proč.
1: Mě už nikdo nesmaže, ale na vlastní doméně. Ale
2: to si nemyslím.
1: Na mojí doméně?
2: No jistě, že, jak jistě, to? Že. No kdo? Tak tam ten tlak různě, co jde tou Evropou, už jde samozřejmě na provozovatele těchto velkých, těch, kterých vám udělují domény.
1: Jo, oni, tak to troši...
2: oni taky můžou dojít k tomu, že se tady publikují nezdravý názory a že prostě radši vám to odeberou. Jo? To tam určitě taky máte v těch podrobných podmínkách, co jste s těma kapitalistama podepsal, než se tady rozděl. Jo?
1: No jo, ale ještě víte, když to někdo bude dělat soustavně, tak je to pořád přestupek, nebo to může dojít do nějaké fáze, že to za to bude obří pokuta někoho, nebo
2: no tak tam vězení, je, tam zase ty pokuty jsou docela velký, jako pro toho jednotlivce, teďka není z hlavy přesně, co je tam napsaný, ale pro tu společnost je tam třeba 50 milionů až, jo, čili to zase už není tak málo. No. A kdyby to bylo jako, že to je schválně, jo, že to je nějaký závažný narušení a vědomí svobodný diskuze, jako typově, že by vypli celou politickou stranu před volbama, tak je to tam i jako trestný čin. Mm-hmm. Jo, jako, že by se třeba domluvili ty provozovatelé, že vypnou, já nevím, Topku a Socany, protože nevím, jo, tak to už...
1: Tak, teď je tady paní Soňa Davidová, píše, pane Klausi, co říkáte na nápady oranžových žen, Valachové, Maláčové a tak dále, například dluhová amnestie, proč to dělají s otazníkem?
2: Hejte, já nejsem volič ČSSD, nikdy jsem nebyl, čili jako nechci na ty dámy nějak tady zbytečně v tuhle chvíli útočit. Já ten svět vidím jinak a hlasuji jinak a prosazuji jiný hodnoty.
1: Čili... Já vím, ale ta dluhová amnestie třeba, co tady uvádí paní Davidová, do 100 000 korun, to je přece úplně šílený.
2: No tak, že kdyby byl člověk chytrý, tak si jde rychle půjčit někam 100 000, ne jo?
1: No jo, ale ve finále to někdo zaplatí, nebo jak to bude? Kdyby toto prošlo, nedej bože.
2: tak čo, tak to máme tu inkluzi šílenou, teď jsem vám hovořil tady o té reformě financování, máme tu invazi migrantů do Evropy, máme 1001 věcí, které, jako kdybyste se před 20 lety to někomu vyprávěl, tak si budete říkat, no teď je to šílený, no, tak tohle je jaký šílený, no, jako představa, že se nemají platit dluhy a že to jako někomu odpustí. Jiná diskuze je, že samozřejmě začátkem 90. let ty dluhy byly strašně špatně vymahatelné. Bylo to naopak, jo, lidi schválně opravdu neplatili nebo pozdě hrozně a řada slušných podnikatelů s tím měla obrovský problémy. Dostali se ty takzvané druhotné platební neschopnosti. Jo. Mm-hmm. Já znám několik mých kamarádů, mělo obrovský problémy, že jim prostě někdo nezaplatil a teďka udržet tu firmu při životě. No, ale teď se to otočilo, že jo, naopak ty věřitelé mají obrovský práva, že jo, ty exekutoři mají strašnou jakoby sílu, často si z toho dluhu naberou tak obrovskou část, čili tohle by se, řekněme zase, lehce na svátek srovnat mohlo, ale určitě není řešením, jako že lidi, kteří si naberou půjčky a nesplácejí, tak se jim to jako odpustí a jede se dál,

0: České republice to 18. května. To bude vypadat jak, jak si to mám představit třeba v Praze, kde vás potkám, když nebudu aktivní a nebudu
1: Dobře.
0: Na tom koncertu, tak budu chtít vidět ty motorky.
1: Sejdeme se, nevím, v 9, v 10 ráno uprostřed staropramene, uprostřed Smíchovského pivovaru. Ty nám propůjčili před nějakým časem zcela zdarma svůj areál. Je to docela dobrý, protože to je vlastně takový to místo, kde se otáčí ty kamiony s těma sudama těch piv a tak. Takže tam se sejde 250, 300, 350, možná 400 motorek, motocyklistů. Je to už organizovaný. Je tam samozřejmě asistence policie, to všechno ano. Tam se to narovná, tam hraje nějaká kapela, já tam něco žvatlám a povídáme si a čekáme na, v tomto případě na pana prezidenta, protože pan prezident...
0: Na pana prezidenta Pavla.
1: Na pana prezidenta Pavla. Není to prezident nějaké motocyklové asociace, ale je to prezident České republiky, se kterým jsem já v loni absolvoval úplné čelo té jízdy. On je na takovým starým bavoráku, chudák, teda měl s tím dost jako technických obtíží, protože to není úplně jednoduchý s tím motocyklem jet. Takže jsme často zastavovali, on to musel nakopnout. No, nebylo to úplně, bylo mi ho teda líto. Ale letos už prý je motocykl jako úplně v jiné kondici. Takže počkáme na pana prezidenta, který se rozhodl tu akci také podpořit. Nejenom tedy nějakým svým patronátem, ale i aktivní účastí. Bylo to docela fajn, jako jsme se svezli na motorce. Pro mě bylo asi nejzábavnější sledovat tu ochranku, že jo? Protože já už jsem si s panem prezidentem i zaběhal, jo. Ještě jsem s ním teda neskákal jako z letadla, ale...
0: Se divím,
1: to je na mě moc, to bych asi nezvládl, ale co ta ochranka jako musí, víte co, jako absolvovat?
0: Že co vlastně, musí?
1: No ne, že se museli teda dobře, tak se musíme naučit běhat, jo. Nebo musí

0: Jedete na té motorce a to má jediný účel. Postavit jí před kavárnu, tam si dát kávu, za cikárko, jo. Zahrát si na Alana Delona a čekat, až přijde ta pravá.
1: Radio Xaver. Bez dotací, bez tlaků, bez cenzury.
2: This ain't no disco. It ain't no country club either.

Sestra Radmila je o 4 roky starší, nikdy jsem jí moc nerozuměl, což přetrvalo dodnes, ale ctím ji jako starší a rozumnější, chytřejší a vzdělanější sestru. Je racionální, pragmatická, vystudovala pedagogiku, má doktorský titul, je ředitelkou základní školy v Tišnově, navíc úspěšná komunální politička. Vždycky hodně četla, což předpokládám, že dělá dodnes, a naše zájmy se v dětství hodně míjely. A to vlastně přetrvalo. Máme stejný hardware, ale software nikoliv. Já mám zřejmě o hodně levnější. Nejsme sourozenci, kteří vzájemně a detailně sledují navzájem své životy a mají pocit, že by měli nějak zasahovat. Já jí do ničeho nemluvím a ona mě zaplať pámbu taky ne. Oceňuji a vždycky jsem oceňoval, že statečně přijímá styl života, jaký jsem si vybral já. To musím uznat, protože by to mohlo být taky tak, že by si to představovala jinak. Na rozdíl ode mne založila rodinu, má manžela a syna. Tím pádem udělala z naší maminky tchýni a babičku, statínka tchána a dědečka. To mě samozřejmě těší, protože rodiče tím pádem netrápí, že já sám jsem rodinu nezaložil. Zkrátka jsem to neuměl. Sestřin manžel je duší nádražák, ostatně z nádražácké rodiny pochází. Dnes vede naší rodinou restauraci v Chaloupkách, která se časem proměnila v hospodu. Tu po sametové revoluci mý rodiče koupili, ovšem já sám jsem tam už předtím po vyučení pracoval jako vedoucí. Nebyl jsem však v téhle roli žádný zázrak. Studoval jsem vedle toho hotelovou školu a hlavně moje hlava už se nacházela v úplně jiném světě. Byla plná muziky a problematika správné pivní pěny, gulášů a kasírtašek se mě dotýkala jen v nezbytně nutné míře. Měl jsem nepořádek v papírech, nerozuměl jsem účetnictví a moje tamní jediná spřízněná duše, paní Jindra Vejrostová, měla plné ruce práce s tím, aby hasila požáry, které jsem nechtíc zapaloval. Byla to úleva, když přišla revoluce a s ní možnost podnikání, které se rodiče chopili. O hospodu si požádali, byla jim přiklepnuta a já jim ji jako zaměstnanec restaurací a jídelen Brno venkov předával. A vyšly najevo strašné věci. Například ve skladu bylo 20 kilo kmínu. Z legrace někdo spočítal, že je to zásoba na několik desítek let. Kde se tam kmín vzal, netuším. Asi jsem si ho při objednávkách s něčím spletl, nebo jsem zaměnil deka za kila, kdo ví. Ovšem moc bych za to nedal, že tam těch 20 kilo je dodnes, kdy to vede můj švagr. Restaurace v Chaloupkách byla vždy vyhlášená domácí kuchyní, kterou vařila moje máma. Stojí na hezkém místě, kde je cíl mnoha rodinných výletů a díky lyžařskému vleku je tam živo po celý rok. Naši si vzali úvěr a zmodernizovali ji, za mého působení se tam ještě topilo v kamnech, takže personál vedle obsluhování přikládal. Maminka šla s dobou. Když se začalo diskutovat o kouření, hned vytvořila nekuřácký salonek, sledovala gastronomické trendy, takže se tam lidi těšili. Mýval jsem vždycky velkou radost, když někdo z českého showbiznisu nebo z mých brněnských kamarádů se tam zastavil a dal si od mamky perfektně uvařené jídlo a stejně perfektně je obsloužil táta. A pak mi o tom vyprávěli, třeba Štefan Margita s Hanou Zagorovou, Věra Galatíková s Ladislavem Frejem nebo Jitka Molavcová. Ale čas nezastavíš, táta už práce nechal úplně a stará se o psa a zahrádku, máma tam jde občas pomoci, ale restaurace v Chaloupkách už je jiná. Naposledy mi přišla SMS-ka od kamaráda Jirky Sokola, který se tam stavil na kole s nějakou partou. Psal, že tam byli na obědě a duch paní Veselé už tam není. Odepsal jsem mu, že duch paní Veselé je naštěstí doma. Můj synovec je rovněž v týmu restaurace. Je to slušný chlapec, nefetuje, nepije. Má narozeniny den po mně, 26. prosince. A jak říkala Helena Růžičková, lidé narození kolem Vánoc mají sice hezký život, ale komplikovaný. Naštěstí Honza je výjimka, která potvrzuje pravidlo, protože zatím nemá život komplikovaný v ničem. Jen se bojím, aby někdy na Heleně na slova nedošlo. Jí dost často osud dál za pravdu.
Když dnes do Tišnova přijedu, zjišťuji, že tam nikoho neznám. Už je to skoro 20 let, co jsem odešel. V poslední době se mi stává, že mě osloví někdo z mladých kluků a holek. Zrovna onehdy na jedné benzince se se mnou chtěli vyfotit mladí rodiče s miminkem s tím, že jsou také z Tišnova. Tišnov je dnes jiný, než býval. Fotbal na ulicích už se nehraje a děti ryby rukama také určitě nechytají. Navštěvují kroužky a hrají fotbal či tenis pod vedením trenérů, psychologů, výživových poradců, motivačních asistentů a já nevím koho ještě. Navštěvují různé specialisty, kteří řeší jejich problémy s čtením, psaním či počítáním. Pro všechno jsou stanoveny přesné diagnózy. Nikdo už o dítěti neřekne, že je blbec. Nýbrž dyslexik, dysgrafik, dyskalkulik, dyspraxitik či dysortografik. Stačí si vybrat. Dnes je všechno takové vznešené a často falešné. Pan učitel Gracias odpočívá na hřbitově, stejně jako naše babička, a samozřejmě řada dalších lidí, které jsem si v podvědomí se svým životem spojil. Často si na ně vzpomenu. V místech, kam jsme chodili jako kluci kouřit, je dnes městský park, hotel Květnice na náměstí, kam jsem jako dítě chodil za tátou a pak se tam vyučil číšníkem, je zavřený a chátrá. Cukrárna, kde byla naše babička vedoucí, už také není a kluci v létě, místo aby chytali pstruhy do ruky, jezdí do Chorvatska nebo letí na Malorku. Jakoby se tam kus mého života zastavil. Nedávno jsem se byl podívat na kus zříceniny hradu Vickov, kde stával pionýrský tábor. Sedl jsem si na kámen, který vylézá ze země a já na něm sedával roky a čekal jsem, až se od někud ozvou hlasy děcek a začne hrát kytara. Vydržel jsem tam sedět asi 3 hodiny a neozvalo se nic. Tak jsem v duchu poděkoval, že jsem to všechno prožil a odjel zpátky do Prahy. Tak dal jsem sešit do kapsy a starou tornu na záda si hodil a vydal jsem se přes lesy tam, kam jsem kdysi stoupal parku.

0: Pane Holče, je tady čtvrtek. Čtvrtek náš den. Pozor na to. A dnes 21. srpna, tedy výročí vstupu vojsk.
1: Sabra, já to viděl. Já jel Povinohradský sem do televize.
0: Chápu.
1: A tam už jeli tanky. A první? Pan prezident a vedle něj paní prezidentová politička.
0: Neříkejte mi to.
1: Jeli. Slavili. Tak zazpomínali. Teď to pro ně byly šťastný časy.
0: Já vím, že jo.
1: No.
0: A je tak strašná ostuda.
1: Ostuda?
0: No prostě hlavní komunista v této zemi jde nakonec slavit nebo nějak si připomenout, ne slavit, ne, připomenout pětně, to je hrozný.
1: Ale oni si to odpracovali, Ksaver, nechte toho. Teď před měsícem podepsali zákon proti propagaci komunismu. No. Vy to nevidíte, sledujete to?
0: Já to vidím a je mi z toho trapně.
1: No a víte, kdo je v druhém tanku?
0: No to neříkejte mi, že on. Obrácená helma, neříkejte, jestli...
1: Jel tam knedlík.
0: Ježiš.
1: A měl to obráceně zase. On to nedá, ale tu helmu.
0: No já ho sleduju, pana, já nebudu říkat knedlík, to je hrozně jako zlý, jo.
1: Tak on je takovej, zevnitř i zvenku je stejný, tak...
0: No, tak mě můžete potom říkat jako super knedlík.
1: Kdybyste chtěl.
0: Nebo já nevím, jak.
1: Tak u něj se to ujalo, no tak...
0: No pozor, já jsem se vám díval na... internetu dneska v noci na mě skočila nějaká a bylo tam, najděte si, jaký je typ vašeho těla. Mm-hmm. Tak jsem se nedokázal podle těch siluet zařadit teda do žádného. A byly různě pojmenovaný a to, co mě asi bylo nejblíž, nejstrašnější název, který tam byl, Jahoda.
1: Jahoda.
0: Tak jsem nasranej zavřel tu stránku, jaká Jahoda, co to je za potupu.
1: A na knedlíku není špatný, Ksavere. Knedlík je přeci naše národní jídlo, symbol Česka. Tak klipánek je symbolem Česka, co?
0: Pro mě ne.
1: Je dobrý.
0: Tak,
1: myslím, lipánka.
0: Je to komik, ale já mu vůbec nerozumím na těch sociálních sítích, co vlastně on nám chce říct. Krom toho, že on neustále přesvědčuje přesvědčený. A já ho mám takové jako bublině, kde jsou přesvědčovači přesvědčených. A to je Meda, Zdechovský.
1: Zdech je dobrý.
0: Mirka Němcová, paní Němcová. Paní. Ona je doktorka nebo inženýrka, nebo co ona je?
1: Ne, Mirka.
0: No ne, tak má jaký titul určitě. Ona bakalářka, jako já?
1: Ne, rohlíkářka.
0: Rohlíkářka?
1: Rohlíka.
0: Co to znamená?
1: Tak ona měla nějaký, má ráda rohlíky, nějak se o ní ví, ne? Že? Občas jí nějaký zůstal v obchodě v kapse, nebo...
2: Posloucháte Radio Xaver.
0: Pane Kustí, co říká svět? Co říkají události? Podívejte se, novým papežem se stal americký kardinál Priust. Tak se to údajně čte.
3: Lev 14.
0: Přijal jméno Lev 14. Jsem Peťák, ne?
3: Jo. Já teda musím rovnou říct, že tomu vůbec nerozumím.
0: Mě připomíná pana režiséra Svobodu.
3: A to je docela inteligentní člověk, ano. Tak jestli vám ho připomíná, tak to je dobrá zpráva. Jo. Já se v těch směrech uvnitř církve vůbec nevyznám. Tím pádem vůbec nevím, který směr on reprezentuje. Ale někteří píšou, že to je další vítězství Trumpa. No, já teda nevím, jestli je to pravda, ale budu říkat, to je dobrý, to je vítězství Trumpa, přinejmenším tím pár lidí naštvem.
0: No ale to, že Američan, že?
3: Tak by to tak mohlo být?
0: Zvláštní.
3: No, mohlo by to tak být, že jo?
0: No. A říkalo se, že když přijde jenom v bílém rouchu, takovém tom prostém, tak to znamená, že bude pokračovatelem Františka. Ale když přijde na host, jaksi ozdobený tady tím vším, jo, a takže to nebude pokračovatel Františka, tak já teď nevím.
3: Když začala volba, tak já jsem si snažil v mysli k tomu udělat nějaké stanovisko, co se od toho dá čekat. A já jsem si na začátku té volby říkal, Ono potom Františkovi už to horší být nemůže. Taková naděje. Jo? On, určitě existovali kandidáti, kdyby to nebyla pravda. Ale tady v tom případě si říkám, jo, tak v tomhle duchu to dopadlo. Krásně oblečený, asi to není teda pokračovatel, to je dobrá zpráva.
0: No ale jestli je to teda spíš konzervativec nebo nějaký progresivní, že člověk, to nevíme. Ještě to se teprve ukáže.
3: No bože. To by byl duhovej.
0: Já jsem zkoumal, jestli má na té packe, jestli tam má Apple Watch. A neumím to z toho poznat, z té fotky.
3: No ale kdyby to tam měl, tak říká to něco?
0: Tak nevím.
3: Snad ne? Ale to uvidíme.
0: Neumím si to u papeže představit.
3: Nechte ho tvořit. Uvidíte, co udělá se světovým křesťanstvem. Určitě to nebude mi lehký, teda, to vím jistě. Tady v západní Evropě ale vůbec ne.
0: Teď navrhuji usnesení.
3: Ano.
0: Jestli je pro nás důvěryhodný. A zároveň říkám, že se zdržuji hlasování.
3: Jo takhle, že vy nevíte, jak to dopadne.
0: Já ještě nevím vůbec.
3: Tak já bych řekl, dejme mu prostor, doufejme, že trošku to nějak vylepší. No a kdyby to špatně dopadlo, tak jsme říkali, že nevíme.

Xaver TV se narodila v Las Vegas. Když jsme tam tak jednou seděli v mém hotelovém apartmá s Jakubem Černým a Bohdanem Zajčenkem, bavili jsme se o dalším díle knížky o tomto místě a mě napadlo, že bychom mohli točit videa. Že bychom si prostě mohli udělat internetovou televizi. Původně jsme chtěli natáčet videa v Las Vegas, ale myšlenka začala žít vlastním životem. Po pár minutách debaty jsme došli až k tomu, že bychom museli zůstat ve Vegas. To není špatná myšlenka, ale zpátky na zem. XTV byla na světě. Trochu jsem se obával, že to nepůjde dohromady s mojí prací v rádiu a že bych tím mohl svoji pozici ve Frekvenci 1 ohrozit. Ale šlo to, časově to vycházelo, nemusel jsem nic zanedbávat. Jen nikdo z nás nečekal, že budeme mít vlastní prostory, že se na televizi bude dívat spousta lidí. Začínali jsme u mě doma, mám poměrně velký byt, takže zde načas bylo i improvizované televizní studio. Neměli jsme na to, abychom si někde něco pronajímali a nechtěli jsme zvyšovat náklady. Jelikož jsem žil sám, tak mi to nevadilo, ale začalo být divné sousedům, když během jednoho dne potkali ve výtahu Andreje Babiše, Jiřího Paroubka a k tomu třeba Petra Jandu. Začal jsem jim být podezřelý, navíc jim začala vadit přítomnost ochranky při návštěvách politiků. Bydlím v obyčejném činžáku, v půdní ve stavbě, v klidném domě, kde jsou k sobě lidé ohleduplní a to jsem chtěl být také. Až po čase jsem zjistil, že jsme XTV vystěhovali do vlastních prostor na poslední chvíli, neb pravá česká závist je prostě všudy přítomná. Pochopil jsem, že pokud si chci zachovat dobré sousedské vztahy, musím se přestěhovat. Hledali jsme prostor a našli ho vedle hlavního nádraží ve Velznově ulici. Pomohli kamarádi a další lidé, kteří nám fandili. Stává se, že se ozve někdo neznámý a nabízí pomoc. Zatím to nepotřebujeme, jsme nízkorozpočtoví a dokážeme produkovat pořady za minimum nákladů. Dali jsme do toho svoje peníze, které se nám možná někdy vrátí, ale důležité pro nás je, že kolem sebe máme lidi, kteří s námi sympatizují nejen poplácáním po zádech, ale třeba i tím, že u nás inzerují. Za rok a půl fungování XTV jsem přesvědčen, že to byl dobrý nápad. Ostatně taky vznikl v Las Vegas. Nečekal jsem, že mě bude bavit provoz internetové televize i po technické stránce věci, i když jsem v tomto oboru mimořádně nenadaný. Všechno, co se objeví, chci mít. Sleduji novinky a troufám si tvrdit, že vlastním vše, co je v elektronice zrovna nové a aktuální. Stejně jako je někdo posedlý auty a chce mít ty nejposlednější modely, já jsem posedlý elektronikou. Tohle nás spojovalo s Petrem Novotným, ten mýval před svou chorobou podobnou úchylku. Pamatuji si, jak jsme spolu přiletěli kdysi do Ameriky v okamžiku, kdy šel do prodeje iPad. Hodně se o něm mluvilo a v Evropě zatím nebyl. Projeli jsme několik obchodů, ale ani v nich ho neměli. Nakonec jsme ho koupili v našem hotelu. V tomhle chci držet krok s vývojem, proto jsem si pořídil studio pro internetovou televizi a další věci. Večer si vlezu do vany, iPad mám na umyvadle a poslouchám, na co mám právě náladu a většinou takto kontroluji i to, co jsme přes den natočili v XTV. Totéž dělám v autě. Technika mě fascinuje, i když potřebuji někoho, kdo mě s ní naučí zacházet. Často myslím na rodiče. Vadí mi, že s nimi nejsem a nemám je pod kontrolou. Člověk se ve vztazích k rodičům mění, přijde chvíle, kdy lecos přehodnotí a začne se dívat jinak i na rodiče. V určitém období si myslíme, že všechno víme líp než oni, že mají hrozné názory, nerozumí muzice, filmům a životu jako takovému. Pak přijde období, kdy tohle řešit přestáváme, pro mne to byla léta, kdy jsem v Brně nastoupil do rádia. Všechno se točilo v rychlých obrátkách, stále mě něco překvapovalo, seznamoval jsem se se slavnými lidmi, tu a tam jsem se objevil v televizi, hrál jsem divadlo u Pavla Trávnička. Poté jsem se podíval do Ameriky, poznával jsem svět a mohl si skutečnost porovnat s tím, co jsem znal z filmů, knih a vyprávění jiných. Spirála mého života se roztáčela stále rychleji až do okamžiku,
kdy jsem si do sebe nechal namontovat zařízení na hubnutí. Jde o metodu zvanou endobariéra, která obnáší zavedení plastového rukávu do tenkého střeva. Tehdy jsem se po dlouhé době zastavil, hubnutí se mi dařilo a nevím, čím to bylo, ale začal jsem víc myslet na rodiče. Často volám mámě a v různých situacích si říkám, co by asi řekla, jak by se zachovala. Volám jí i z Ameriky, jakmile dosedne letadlo a zapnu mobil. Hned jí to oznámím, aby o mě neměla starost. Myslím také na babičku. Vzpomínám, jak jsem ji vozil po lékařích a cestou jsme si povídali. Nevzal jsem ji sice už k moři, i když jsem chtěl, za to tátu jsem do Las Vegas vzal už dvakrát a já jsem rád, že jsem to neodkládal. Rodiče při svých dětech stojí a když je máš, tak si můžeš být jistý, že ti někdo drží palce. Pro mě je důležité vědět, když sedím u mikrofonu nebo vylezu před kameru, že na mě někdo myslí a fandí mi. Moje maminka mě vždycky pochválí, nicméně na její reakci přesně poznám, jestli se jí opravdu pořad líbil. Když řekne, jo, bylo to pěkný, tak vím, že se jí to moc nelíbilo. Je ještě ze staré školy a vadí jí některá prohlášení, která je schopný do médií říct Jan Saudek a také má odstup od některých jeho obrazů a fotek. A že o ní mluvím často? Ať dělám cokoliv, myslím na to, aby se za mne nemusela stydět. Snad je to tak správné. Jednou mi Jan Saudek vyprávěl, že řadu věcí směrem k rodičům člověk pochopí až v okamžiku, kdy je odevzdává na věčnost. Já to chci všechno pochopit dřív. Vlastně si uvědomuji, že se s Janem dost často bavíme o stáří. Mistr mimo jiné tvrdí, že stáří je pouze pro velmi otrlé jedince. Nicméně jsem poslední dobou mluvil s několika lidmi, kterým je kus přes 90 a bylo to ve všech případech milé, pozitivní i poučné. A také jsem slyšel z úst Kamily Moučkové takzvanou modlitbu ve stáří a tu já podepisuji. Pane, ty víš lépe než já, že den ode dne stárnu a jednoho dne budu starý. Chraň mne před domněnkou, že musím při každé příležitosti a ke každému tématu něco říct. Zbav mne velké náruživosti chtít dávat do pořádku záležitosti druhých. Nauč mě, abych byl uvážlivý a ochotný pomáhat, ale abych přitom nešťoural a neporučníkoval. Zdá se mi, že je škoda z přemíry moudrosti nerozdávat, ale ty, pane, víš, že bych si rád udržel pár svých přátel. Nauč mne, abych dovedl mlčky snášet své nemoci a obtíže. Přibývá jich a chuť hovořit o nich roste rok od roku. Netroufám si prosit, abys mi dal dar s radostí poslouchat druhé, když líčí své nemoci, ale nauč mě trpělivě je snášet. Také se neodvažuji prosit o lepší paměť, ale jen o trochu větší skromnost a menší jistotu, když se má paměť neschoduje s jejich pamětí. Nauč mě té obdivuhodné moudrosti umět se mýlit. Drž mě, abych byl, jak jen možno, laskavý. Starý Morous je korunní dílo ďáblovo. Nauč mě u jiných odhalovat nečekané schopnosti a dej mi krásný dar, abych se také o nich dovedl zmínit. Mám vrásky a šedivé vlasy. Nechci si stěžovat, ale tobě, pane, to říkám. Bojím se stáří. Je mi tak, jako bych se musel rozloučit. Nemohu zastavit čas. Pociťuji, jak den ze dne ztrácím sílu a přicházím o bývalou krásu. Byl jsem pyšný na to, že se stále ještě mohu měřit s mladými. Teď cítím a uznávám, že toho již nejsem schopen. Byl bych směšný, kdybych se o to pokoušel. Ale ty, pane, říkáš,
Kdo věří ve mne, tomu narostou křídla jako orlovi. Dej mému srdci sílu, abych život přijal tak, jak jej ty řídíš. Ne mrzoucky, ne lítostivě se skleslou náladou, ne jako odcházející, ale jako vděčný a připravený ke všemu, k čemu mě ty ještě povoláš.

0: Osvěcíme domovy a města pro více než milion českých rodin. 7 Česká energie. Dvojka ve výrobě elektřiny.
1: Pane prezidente, již 20. díl. Dobrý den, pane prezidente.
2: Dobrý den, to je kulaté výročí.
1: Jistě jste zaregistroval v médiích, přinejmenším v médiích, pane prezidente, že právníci Miloše Zemana podali jakýsi podnět, zda pokus o zbavení pravomocí v okamžiku, kdy on byl nemocný, tak více než před půl rokem, zdali to nebyla sabotáž. Co o tom soudíte? Jako člověk znalý věci zevnitř, mohla to být sabotáž?
2: Já jsem samozřejmě nestudoval to, co prezident Zeman či jeho kancelář kam si odeslali. Nevím, vy jste řekl pokus.
1: No,
2: to je jedna věc.
1: Tak to formulují oni.
2: No, že to byl pokus, no tak co to je pokus? Vytváření mínění veřejného a tak dále. Či co jinak pokus by byl, kdyby opravdu nějaká jednotka armády České republiky vtrhla do Lán a udělala to, co udělali srílanskému prezidentovi v posledních dnech. Pokusem by bylo, kdyby opravdu Senát se odhodlal k nějakému hlasování a prohlásil, že třeba prezidenta odvolat. To by byl jako pokus s velkým P. Já nevím, jak oni v tom svým psaní definují to slovo pokus. To jinak, že někdo pronese projev nějaký, podle mého názoru, není samo o sobě, není pokusem. Že? Druhá věc je, že to bylo sabotáží nebo...
1: Sabotáž.
2: Sabotáž čeho? Sabotáž...
1: No oni hovořili o tom, že by prezidenta zbavili pravomocí.
2: No to jo, ale co je na tom za sabotáž? To nevím.
1: Jak se sabotuje? To asi bude právnický termín. Jen mě zajímalo, jak to vidíte, a vy jste to vlastně velmi...
2: Je to politická nenávistná bitka určitých nenasytných senátorů. Ano. Jakékoliv další právnické či jiné hrátky kolem toho jsou naprosto redundantní pro mě.
1: Pane prezidente, vy jako politický praktik, možná jste sledoval základní informace o té velké kauze kolem pana Hlubučka, dopravního podniku teď. Rozhodne to podzimní komunální volby, možná i senátní, ale komunální v Praze? Co myslíte?
2: Tak určitě, pokud by takováhle informace pro voliče o nějaké kandidátovi, o nějaké politické straně nic nerozhodovala, tak pak vůbec nepotřebujeme mít volby a nevím co většího by mohlo rozhodnout, než takováhle věc. Takže kdyby to nerozhodlo, tak se o tom bavme za 2 a kousek měsíce a ťukejme se do čela a říkejme, že náš politický systém je naprosto iracionální, protože ani taková věc ty volby nerozhodne. Takhle bych o tom spíš byl schopen diskutovat, ale nakolik to rozhodne a jaká je ta citlivost názoru voličům. Já si nedovedu představit, že někdo může volit STAN. Nedovedu si to vůbec vysvětlit a představit, tak proto nemám žádný silný soud na to, co toho voliče může oslovit. Já vím, že někdo má docela rád svého pana starostu v poslední vesničce či ve velkém městě a může mít pocit, že ten starosta tu práci dělá práci na komunální úrovni, což je úplně něco jiného, než na té úrovni republikové, dělá prostě dobře. Takže že i ve volbách do parlamentu a senátu volí starostu. Já myslím, že to není dostatečná kvalifikace. Nevím, prostě nedovedu si to vysvětlit. Já tam nevidím žádnou ideologii, Nevidím, přeci úkolem starostů je zvelebovat obec a ždímat stát o peníze, aby jim co nejvíc tomu přidal. No a teď nejenom, když přichází tohle myšlení, i do toho parlamentu a senátu, no tak ten stát už je vyždímaný úplně, proto máme ty obří dluhy, které máme.
1: Sledoval jsem slavnostní zahájení filmového festivalu v Karlových Varech. Viděl
2: Znáte
1: jsem...
2: sama třaskavá téma. Tak
1: no, viděl jsem vaší paní na červeném koberci a chci se ptát, jestli vás to tam netáhne.
2: Já jsem tam mnoho let chodil, ale teď už mě to tam opravdu netáhne. Ona mé uvolněné místo vede jí k tomu, že postupně tam vodí také do vyšší, v úvozovkách vyšší společnosti naše vnoučata, takže to je taková bohulibá činnost rodinného typu.
1: No, pojďme
2: ještě... Mě spíš zaujalo, když jste o těch Karlových Varech, mě spíš tam kolem Karlových Varů mě zaujala ta kauza Marka Ebena.
1: Ta mě taky zaujala.
2: Jestli jste to neměl připravený mezi svýma otázkama.
1: No, neměl, ale můžeme o ní pohovořit, protože...
2: Marek Eben si musí vymýšlet tisíce vtípků a polovtípků a obratů řeči na všechny ty své Stardance a karlovarské festivaly, no, že se všechny nevydaří stejně stoprocentně a že nepotěší všechny stejně a že možná ne u každého docení, jaké to může mít naprosto kolaterální neboli vedlejší účinky, tak já myslím, že to se mu teď stalo s nevinným a samozřejmě správným zavtipkováním kolem znovu uvedení Kunderova, vlastně Jirešova filmu Žert, no, když porovnal svazáky 50. let se svazáky dnešní éry politické korektnosti. To jakože, že to trefilo do černého a že všichni tyhle ty liberálníci a pražskokavárníci a milion no chvilkaři, že začali ječet na kdysi miláčka národa Marka Ebena a to se mi zdá úplně legrační a neuvěřitelné. Mě nejvíc teda zaujal vášnivý představitel této agitky, že pan Petr Honzik, jmenuje se Petr, jestli se nemýlím, že komentátor Hospodářských novin a České televize a aktuálně CZ a Seznamu CZ.
1: Teda vy to máte nafrčen?
2: No ne, no to vím, protože on všude takhle radikálně vystupuje a nás mimořádně nenávidí a on k té větě Marka Ebena zatwitroval atakem na nás, na mě, protože on řekl naprosto geniální větu, že to, že teď tuhle úvod dodávám, nepřesně, to, že Marek Eben si dovolil výrok tohoto typu, teď neznám přesně tu větu, znamená, a teď poslouchejte, a to je citát, mediální okupace společnosti, měno naší společnosti, institutem Václava Klause pokročila už dost daleko. Já když jsem si tohleto přečetl Twitter...
1: To je ale pochvala.
2: To
1: abych slavil na vašem místě.
2: To když jsem poslal tadyhle tu SMSku tomu Knížákovi, tak Knížák mi říkal podobnou větu, mi odpověděl, že to bys měl slavit, to je pochvala velikánská, ale to je pochvala nemístná, protože k žádné mediální okupaci naší společnosti, naším institutem nedochází samozřejmě. Ale Knížák správně řekl, vidíš pochvala, ale je to důkaz, oni se tě pořád bojí.
1: No.
2: A to já myslím, že je docela přesný výrok.
1: A tenhle ten člověk psal jakýsi komentář v okamžiku, kdy jsem vstupoval do Rady České televize, aha, že mě nemají říkat Xaver lidé, protože upevňují tu značku. To bude takový zamindrákovaný, žárlivý nějaký chlapík.
2: Já ho fyzicky neznám,
1: já také
2: vypadá,
1: ne, ale
2: jsem ho neviděl
1: už to jméno slyším dnes po druhé.
2: Takže, to je zajímavý, no. A tak já bych vám taky neměl říkat Xaver, protože tím upevňujete
1: značku, no.
2: Hergot.

0: Jak vy jste hodnotila onu schůzku v Bílém domě Volodymyra Zelenského a Donalda Trumpa? Jak to na vás celé působilo?
1: Úžasně, já jsem si to strašně užila. Já jsem si to velmi užila ten pátek. Tak jednak si myslím, že to Zelenský, kterého neznám, prezident Zelenský, podcenil, že zapomněl, kam jede, nebo nezapomněl, ale měl pocit, že jestli si všímáte, tak on je všude vítán, objímán, líbán. Však to víme, že jak
0: a býval
1: to chodí.
0: Za Joe Bidena.
1: A býval a tak. To, co je úplně možná partikulární, ale četla jsem, že jeho štáb, že mu říkal, takhle ne, to musí být oblek. Bílý dům, oválná pracovna, to není na tento druh obleček. Taky, jestli jste si všimla, když ho vítal, tak říkal, jak se dneska vefik. Dneska mu to sluší, že měl jinou barvu, myslím černou a tak. Tak to je partikulární, ale v diplomacii i toto hraje roli. Jak si tím vydáváte signál, hele, ty si mi trochu jedno, já půjdu v tom munduru, jak jsem zvyklý.
0: Na druhou stranu předtím tak chodil u všech za všemi státníky, včetně bývalého prezidenta, tak nebyl by teď, jakoby nebyl by zase kritizován z té druhé strany, no tak chce se v Bílém domě zalíbit.
1: Je to možné, ale podle mých informací mu říkali, aby jako měl oblek.
0: A má to velký význam?
1: Podívejte, význam. Ono, když jsou ta jednání skutečně takto závažná, to není, že pojedete tady třeba, já nevím, do Polska, jestli by nám dali víc vajíček. Jo, to už taková to diplomacie, tam už se musí vzít v potaz 1, 2, 3, 4, 5 až Z. A jako ta příprava, nebo jak si celé to, ta příprava,

0: že v Ukrajině se bojuje o Českou republiku a takovýhle věci. Takže,
1: myslím, že to byl dokonce i premiér Fiala.
0: Já mám
1: ale
0: pocit,
1: nerada
0: ale
1: bych mu
0: nerada bych
1: vkládal do úst
0: no, a tak to je zase nepochopení celé té situace, že?
2: Radio Xaver.

Řekni mi, co čteš, povím ti, jaký jsi. Co čteš? Co posloucháš? Na co se díváš? To je zajímavý test, který na mě kdysi vyzkoušela jedna paní moderátorka v Českém rozhlase, kde jsem byl hostem jakéhosi večerního vysílání. Jsem v těchto věcech mimořádně stabilní a jen zřídka, kdy se dějí nějaké změny na mých soukromých top ten. Vlastně v sobě nosím svoji vlastní síň slávy, do které je-li někdo jednou uveden, je tam navždy. Proto tam není zatím tolik narváno. Tak tedy Jaromír Nohavica, Václav Hrabě, Babi Daněk, Hana Hegerová, Betty Midler, Beatles, Ondřej Hejma, David Copperfield, Jean Gabin, Jan Saudek, Folk Team, Ota Pavel, Formanův Amadeus, Willie Nelson, Je třeba zabít Sekala, Eagles, Zuzana Navarová, Bohumil Hrabal, Zapomenuté světlo, David Letterman a Peter, Paul and Mary. Velmi mi vyhovuje poetika a syrovost Pavla Dobeše. Velmi často se vracím k původní sestavě Neres. Jak má vypadat pop music, jsem pochopil až u Eltona Johna. Baví mne hravost Karla Plíhala. Baví mě Samson Lang i Freddie Mercury. Vlasta Redl Žalman, Spiritual Quintet, Nezmaři, Framus Five, Robert Křesťan, Pentatonix, Fleret, Simon a Garfunkel, Pavarotti, Leonardové Cohen a Bernstein, Gilbert Bécaud, Petr Hapka, Vlasta Redl a několik desítek dalších. Mám několik filmů, které jsem viděl jistě víc než 10krát. Už několik let vede Amadeus. Na dalších místech určitě Svatý rok, Brilantní plán, Vykoupení z věznice Shawshank, Philadelphia, Mlčení jehňátek, Forrest Gump, Na samotě u lesa, Podfukáři, Motýlek, Most přes řeku Kvaj. A tím by základní výčet zdaleka nekončil, spíš by zvolna přešel k hercům a hned po Gabénovi je Annie Girardot, Morgan Freeman, Ivan Trojan, Bolek Polívka, Věra Galatíková, Vlastimil Brodský, Simona Stašová, Karel Roden, Oldřich Kaiser, Petr Čtvrtníček a tím to určitě nekončí. A pak ještě Robert Vano, Ringo Čech, Kája Saudek, obrazy Jiřího Šlitra, texty Michala Horáčka nebo Ivana Huvara, či humor Cimrmanů, Ivana Mládka, Laurela a Hardyho, Monty Python, Felixe Holcmana nebo Vladimíra Menšíka. Věřím na to, že toto jsou věci, které o člověku lecos prozradí. Dělám si z papíru dalekohled a hledím k vesmíru, vrať se mi zpět. Vesmír je plný hvězd a černých děr, jenom to nepoplést. Nestratit směr. Josef Streichl. Jsem založením hráč. Jednou mi říkal zpěvák Michal Tučný, že svět se dělí na hráče a sráče. Dlouho jsem tomu nerozuměl, říkal jsem si, že největší procento lidí se nachází někde mezi těmito dvěma póly. Pak mi zase kdosi chytrý řekl, že druhá nejkrásnější věc po výhře je prohra. Nejhorší je vůbec nehrát. Dnes bych obě tato tvrzení podepsal. Jsem schopný koupit 200 koní a ještě ten večer je prohrát v kartách, obrazně řečeno. Nehraji o peníze, ale mnohokrát jsem šel do rizika se všemi důsledky i odvahou a baví mě jakákoliv hra. Nemyslím hazard, ale ta hra, které se říká život. Mohu si dovolit hrát, nic nemusím dělat vážně. Pro nikoho tu nejsem, na mě nikdo není závislý, nemám děti, ani psa, ani rybičky, ani muškáty za oknem nebo bazalku na parapetu. Všechny nitky, které se snažím splést dohromady a potom z nich něco vytvořit, není to nic jiného než hra. Hrou jsem se naučil vydělávat peníze, sbírat i prodělávat pověst a taky umět pracovat s pocitem prohry. V duchu se často vracím do Tišnova, k babičce do cukrárny. Na ten pro mě tolik důležitý Nohavicův koncert ve Sdruženém závodním klubu pracujících.
do hotelu Květnice, na pár míst v Brně, na řecký ostrov Kréta, do údolí řeky Loučky, stejně jako mezi skály, kam čas vril vrásku tak velkou, že se jí začalo říkat Grand Canyon, na tu slavnou ulici v poušti, kterou z písku vydupal pan Baxi a kde se procházeli Sinatra, Elvis i ti moji čtyři kluci zlatí z Liverpoolu. A čím častěji mě vzpomínky přepadají, tím častěji někde vzadu slyším, jako by mi napovídal Václav Hrabě. Zastavil se a počítal, kolik mu zbývá ještě přátel a kolik mu zbývá ještě let. Kam jsem došel, se občas ptám sám sebe. Je totiž otázkou, kterým směrem. Jsou cesty, po nich jsem došel poměrně daleko, ale na některé jsem se ani nevydal. Možná ze strachu, možná kvůli tomu svému levnějšímu softwaru, nebo z nedostatku touhy. Po smrti Jarka Rádce a poté, co vážně onemocněl Petr Novotný, se přesně na polovinu zúžil okruh lidí, s nimiž vedu debaty o vnitřních věcech. Je mi 50 a zažil jsem věci, které nezažijí někteří lidé za 10 životů. Za to jsem osudu vděčný, ale pravdou je, že stejný vděk cítím za šanci dostat po držce, jako za šanci na úspěch, protože ve finále to vyjde na stejno. Kdybych vše sečetl a podtrhl, abych svých 50 let mohl uložit do šanonu a napsat na něj 1968 až 2018 pro případ, že by přišla nějaká kontrola, to podtrženo a sečteno, řečeno cifršpionským žargonem, by bylo v černých číslech. Asi jsem člověk, který si radost umí udělat a také si ji prožít, možná i programově zapomínat. Těší mě, když lidé reagují na vysílání v rádiu, na rozhovory v televizi. Dělá mi obrovskou radost, když vyjde knížka. Ještě větší radost mám pak z honoráře. Radost mi dělá každý den, kdy se těším do Ameriky. Abych se mohl těšit permanentně, už v okamžiku, kdy tam letím, mám letenky na další cestu. Takže se těšení dostaví okamžitě, jak dosedne letadlo v Praze na letišti. Mám před sebou 50 a pozítří letím po 22. do Las Vegas a mám stejnou radost, jako když jsem tam letěl po druhé. Vlastně už nepotřebuji k životu nic, protože všechno, co jsem chtěl, mám. Vždycky jsem si říkal, když někdo někomu přál takzvaně hlavně zdraví, že je to klišé a sám bych to nikdy nepoužil, ale ona je to strašná pravda. Jsem jakž takž zdravej, ale vidím kolem sebe, jak umírají i mladí lidé a čím dál častěji odejde někdo mně blízký. Miloš Bernátek je v kratochvíl vabidaněk. Netoužím vědět, kdy to přijde u mě, ale chtěl bych mít čistý stůl, což nevím, jestli se mi povede, protože žijí neuspořádaný život. Hodně lidí si myslí, že jsem smutný, protože jsem sám. Ale pravdu mají tak z 30%. Řekl bych, že jsem na vlastní žádost opuštěný. Když se člověk nenarodí jako princ William nebo syn amerického prezidenta, to jsou výjimky potvrzující pravidlo, pak je vždy něco za něco. A to platí ve všem. I čas, který nakonec člověk má jen pro sebe, musí za něco vyvexlovat. Je to celoživotní šmelina. Nestrácím motivaci, protože je ještě spousta věcí, které bych sám sobě chtěl dokázat. V řadě bitev ještě stojím někde na začátku. Bitvy, které jsem prohrál, jsou pečlivě zaznamenané v šanonech a čekají na skartaci. Jenže u některých to ještě nejde. Ale bezpečně vím, že jsem normální chlap, který jako chlap jedná, že těžko snáším některé lidi a vím, že jsem v tom nespravedlivý. Že mám celoživotní problém s tím, čemu se říká odpouštění. Že jsem člověk okouzlený Amerikou a taky muzikou. Té potřebuji k životu strašně moc. Nosím v hlavě spousty písňových textů od prvního do posledního písmenka. Hodně času věnuji tomu, čemu se říká veřejný život nebo politika. Přečtu denně noviny,
informační servery a už to není kvůli práci, jen potřebují být v kontaktu s informacemi, ale hlavně s lidmi. Potřebují mít jistotu, že mám v telefonu 5 čísel, která můžu použít kdykoliv. Stejně tak potřebují mít jistotu, že od určité chvíle můžu být sám. Takže se mi poměrně často stává, že mám velkou radost, když ke mně domů přijde návštěva a pak mám ještě větší radost, když odchází. Jsem člověk, který vyhazuje spoustu peněz za blbosti a skoro o všem pochybuje. Věcí, o kterých nepochybuji, je strašně málo. Nepochybuji o upřímnosti pár kamarádů, stejně tak nepochybuji o tom, že mám ve své blízkosti několik lidí, kteří by vedle mě nešli, kdybych nebyl tam, kde jsem. Nepochybuji, že měla vyjít knížka Doživotí, protože je fakt dobrá. Nepochybně dobré rozhodnutí bylo, že jsem nastoupil na frekvenci 1 a stejně dobré bylo rozhodnutí založit XTV. O všem ostatním pochybuji, i když to třeba dopadlo dobře. Měl jsem období, kdy jsem měl strašně rád moře, ale když jsem tam byl naposledy, zjistil jsem, že mě to tam otravuje. Moře by mi stačilo půl dne v roce. Je mi jasné, že jím víc, než bych měl, zrovna tak vím, že hodně kouřím, i když jsem si dlouho myslel, že bych se bez cigarety klidně obešel, ale už to bez ní prostě nejde. Když ležím ve vaně a pokuřuji, tak někdy přemýšlím nad tím, co bych chtěl mít napsáno na hrobě jako epitaf. A chci tam mít: zde leží muž, který nikoho zbytečně neotravoval. A to mě stačí.

0: Posloucháte Radio Xaver. Xaver.
1: Hádka ve studiu. Podvodnice, pane Holče, já úplně to, mně se to úplně hrozně těžko čte.
2: A já se mám radost.
1: Ale tak je to ministryně spravedlnosti.
2: No, ale je to podvodnice.
1: Tak znovu. Podvodnice vyšetřuje podvody. Rýpl si Okamura do Dekroa. A Kupka ostře oponoval.
2: No, Kupka tady má opravdu ostrý výraz, ne? Ale
1: no, on tam byl v defenzivě, já jsem to viděl ten
2: podvod. Ksaver, chápete, jak je fakta vláda, ten režim v rozvalu úplně, že jim už nefunguje vůbec nic? Když víte, že máte být Fialou takovouhle kauzu, takovýhle rozměrů, úplně bezprecedentní, a vy tam posíláte na spravedlnost svoji místopředsedkyni, aby to zametla, tak si dáte sakra bacha, normálně, kdyby vám to drželo ještě, aby byla kádrově proklepnutá, čistá takzvaně. Aby se jí nestalo to, že tam přijde a okamžitě si musí odmáznout titul magistry. A on vyřeší tu kauzu tak, že k ní přidá další kauzu. Hmm. Tak to víte, že už je to fakt špatný. A druhá věc je, teď ona je podvodnice známá, ještě než si začala psát ten magisterský titul. Pamatujete si spokojenýho důchodce pana Pavla z Vysočiny?
1: No jo, který, to je ona.
2: To je ona, kterýmu se tak dobře žije s nižším důchodem.
1: Takže má pravdu ten Oky.
2: No, Oky má naprostou pravdu, protože Eva Dekroa normálně ukradla z fotobanky fotku důchodce, což
1: no,
2: je...
1: No, prej si to koupila.
2: Mimochodem, pan Pavel je Němec, víte?
1: Za tři
2: pan eura. Pavel, spokojený důchodce, který chce nižší důchod, je ve skutečnosti Němec. No, tak tahle ta paní skutečně teď jde vyšetřovat na spravedlnost bitcoinový podvod. Tak co to asi má veřejnost čekat?
1: Tak veřejnost dobře ví, to jsme i my dva veřejnost, ne?
2: Jsme.
1: Tak veřejnost dobře ví, že se nic nevyšetří. Že hlavní bitcoinista už je někde Bůh ví kde a Bůh ví, jestli živej. A že ty bitcoiny, které tam byly, bylo dost času na to, aby odešly tam, kam mají. Jo? I za tu cenu, že někdo bude muset položit funkci. Toto bych nechal. Ale ona je pořád ministryně spravedlnosti. Mm-hmm. To je přece důležitý rezort. A jaký mají věřit? Teď si představte, že tam pod ten rezort spadají soudci, já nevím, co všechno. Mm-hmm. Lidé s těmi dvěma tituly vzadu, dvěma předu. Teď oni, když za ní přijdou na jednání, tam nějaký slavný předseda nějakého bůhvího správního nebo jakého soudu, vážný pan profesor, tak se jí projde po zádech. No, řekne schválně,
2: No, Xavere, je to šmečkařka, no? Máme ministryní spravedlnosti, vy říkáte šorfkařka, já říkám šmečkařka, no? Ale chápete to, že se ona s tímhletím škraloupem prostě stane místopředsedkyní ODS a v takovéhle situaci premiér klidně udělá ministryní spravedlnosti.

K Mostecké uhelné a k další své knížce jsem se dostal také díky Presklubu. Měl jsem v pořadu člověka, který měl blízko k politice a on mi nabídl, že mě seznámí s chlapíkem, co má informace týkající se kauzy Mostecké uhelné. Řekl, že se mu líbily moje knížky Doživotí a Jak se vraždí v Čechách a potěšilo by ho, kdybych se ujal i tohoto. Tak jsem se jednoho krásného dne ocitl v luxusní vile v Praze 6, kde jsem dostal nejen zmíněné materiály, ale k ním také asi 4-hodinový výklad. Celou dobu jsem přemýšlel, proč mi to ten člověk dává a jestli je to vůbec pravda. Začal jsem si fakta ověřovat a zjistil, že dotyčný mi nepravdu řekl jenom v jedné nepodstatné věci. Vše ostatní sedí a tak jsem se do toho dal. Věděl jsem, že mám v ruce dobrý materiál. Začal jsem schánět jednotlivé účastníky, ony privatizátory, jimiž byli Marek Čmejla, Jiří Diviš, Petr Kraus, Antonín Koláček, Oldřich Klimecký. Jelikož už ve Švýcarsku probíhal proces a dokonce byl na světě první rozsudek, všichni byli obrnění hradbou agentur a právníků a zdálo se nemožné se k ním probojovat. Ale já věděl, že bez nich to napsat nelze. Tím pádem se příprava protáhla asi o rok. Jak jsem se postupně do příběhu nořil, zjišťoval jsem, že jedním z důležitých lidí je jistý Jacques de Groot, belgický manažer, který v minulosti působil jako vysoký manažer Světové banky a Mezinárodního měnového fondu. V 90. letech byl zakladatelem Appian Group, která sehrála v podvodné privatizaci Mostecké uhelné klíčovou roli, za což byl posléze odsouzen k peněžitému trestu. Věděl jsem, že už má svá léta, je ročník 1927 a také jsem věděl, že žije v Bruselu. Ale nedařilo se mi k němu dostat. Každého jsem s tím otravoval, až jeden ex-politik mi řekl, že by mi možná mohl pomoci. Za 2 dny mi volal a chtěl vědět, proč se s ním chci sejít. Vše jsem mu vysvětlil a týden na to jsem letěl do Bruselu. Jacques de Groot se mi věnoval celý den. Měl jsem 2 tlumočníky, bylo mi jasné, že to bude složitý rozhovor a navíc jsem se nechtěl splést. Byl to důležitý člověk a díky němu jsem získal ucelený příběh. Je o tom, jak se začalo u nás podnikat, jak se obchodovalo s cennými papíry, jaká byla tehdy doba. Chtěl jsem, aby se na to čtenář mohl podívat ze všech stran a hlavně zevnitř. Běžný občan si tehdy koupil kuponovou knížku a připadal si jako kapitalista, aniž tušil, že ve vyšších patrech se odehrávají naprosto neuvěřitelné obchody. Ani se nedá říct, že šlo o kriminální delikty, protože tehdejší zákony to všechno umožňovaly. Budoucí manažeři si vypůjčili od Mostecké uhelné 2,5 miliardy korun díky tomu, že tam měli svého člověka. Navíc to byly peníze z fondu rekultivace krajiny, kam je Mostecká uhelná povinně dávala. Peníze i s úrokem vrátili, ale těch transakcí bylo víc a šlo o vysoké částky. Když knížka Jak se těží miliardy, skutečný příběh Mostecké uhelné v roce 2015 v nakladatelství Olympia vyšla, věnoval jsem ji Miloši Zemanovi, který je v ní několikrát zmíněn, protože jako politik se této privatizaci věnoval, ale spíš spolu s ostatními politiky nevěnoval. Kdyby politici byli důslední, kauza by nevznikla. K takové pro nás všechny nevýhodné privatizaci by nedošlo. Byl jsem i na místě činu, jak se říká, a překvapilo mě, že lidé, kteří tam tehdy pracovali, nedali na nikoho z manažerů dopustit. Kniha vznikla navzdory několika tlakům, aby nevyšla. Dokonce mi byla nabídnuta nemalá částka za to, když si ji nechám v počítači, ale ještě lépe, když ji vymažu. Ale já to neudělal už kvůli tomu, jak jsem se na ní hodně nadřel. Dostal jsem za ní 2. cenu Egona Ervína Kiše a ještě s vtipnou souvislostí. Totiž další, kdo si tuto cenu za rok 2015 přebíral, byl Václav Klaus za své cestopisy. O to víc mě mrzelo, že jsem si cenu nemohl převzít osobně, protože jsem měl plánovanou besedu se čtenáři někde daleko. Když jsem knihu připravoval, setkal jsem se s takovým množstvím bahna, že se mi nepodařilo se ho hned tak zbavit. Patřily k němu informace, které byly sice zajímavé, ale do této knížky nepoužitelné. A tak jsem začal pracovat na jejím pokračování, které nakonec vyústilo ve zcela jinou knihu. Nazval jsem ji Politické kauzy. Ty vyšly 2 roky poté v nakladatelství Daranus. Jsou v ní příběhy z české politiky, které svého času zaměstnávaly média a veřejnost.
miliony v krabici od vína, kterou obdržel hejtman David Rath, láska premiéra Petra Nečase k ředitelce jeho kabinetu Janě Naďové, jež způsobila pád vlády. Podezřelé obálky šéfa věcí veřejných Víta Bárty. Utajovaná, leč neutajená lánská schůzka místopředsedy ČSSD Michala Haška a jeho kolegů s prezidentem Zemanem, která měla vyhodit ze sedla Bohuslava Sobotku. Záhadná privatizace Severomoravských dolů, podivný nákup letadel Kasa a další. Jasně, všechny tyto kauzy si člověk může vyhledat na internetu, přesto jsem chtěl, aby vznikla knížka, protože si pořád představuju okamžik, jak se jednoho dne Bill Gates probudí, někde zmáčkne nějaký čudlík a všechny informace z obrazovek milionů počítačů zmizí. Knížky ale zůstanou. Psal jsem to jako povídky, způsobem, jemuž by každý měl porozumět. Lidé samozřejmě věděli, oč se jedná, ale šlo o zkratkovité informace. Jenomže každý příběh někde začíná a někde končí. A o to mi šlo, popsat příběh jako celek. I tato kniha má svoji audioverzi, kterou namluvil Václav Knop. Krade se ze zvyku dál, ale už jinak a víc a o mnoho hůře se krade. Nejtěžší ze všeho je ukrást si lahvičku starého poctivého ticha. Kamínek samoty nad hlavou. Chvilku štěstí neotrávenou tak mnohým neštěstím kolem. Josef Kainar. Tehdy jsem zjistil, že když píšu takovouhle knížku dlouho do noci, je špatné pak s tím jít spát. Tak jsem si vyrobil vlastní terapii. Když jsem psal o politice, v určité chvíli jsem to zabalil a pak psal o Las Vegas. Původně to měly být články pro jeden web, ale když jsem to ukázal panu nakladateli, chtěl po mně knihu. Tím pádem jsem psal dvě knihy najednou a také křest měli krátce po sobě. Bylo to stejné, jako když si hokejista jde občas zakopat fotbal. Knížka Moje Las Vegas vznikla tedy jako vedlejší produkt a nikdo nevěřil, že se bude prodávat. Ani já ne a bral jsem to od nakladatelství Olympia jako riskantní počin. Nevytvořil jsem totiž bedekr, spíš jsem chtěl čtenářům přiblížit místa, která jsou pěkná, mimořádně zajímavá a stojí za to se s nimi seznámit. Taky jsem jim chtěl přiblížit atmosféru tohoto neobvyklého místa. A to nejen svými vlastními slovy, ale také prostřednictvím fotografií Jefa Kratochvíla a Jakuba Černého. Faktem je, že posléze mi hodně lidí říkalo, že se knihou orientovali při svých cestách do Las Vegas a byli rádi, že se jim dostala do rukou. Psalo se mi to dobře a narazil jsem přitom na spoustu zajímavých detailů a příběhů. Některé se mi staly tak říkajíc v přímém přenosu. Například jsem se chystal psát o ceduli, kterou nepřehlédne nikdo, kdo do Las Vegas přijede. Welcome to Fabulous Las Vegas. Vítejte v báječném Las Vegas, která je umístěna na začátku, respektive na konci nejživější třídy z kasiny. Její autorkou je Betty Jane Willis. Věděl jsem akorát, že je to výtvarnice a chtěl si o ní zjistit něco bližšího. Tak jsem její jméno zadal do vyhledávače na internetu a vyjelo mi několik článků o tom, že právě tento den, 19. dubna 2015, ve věku 91 let, doma v Overtonu zemřela. A něco podobného se mi stalo ještě dvakrát. Las Vegas je knížka, kterou mám rád, protože mi vyvážela psaní o Mostecké uhelné a politických kauzách, byla to jakási hygiena. Vyvážení příběhů o špíně, kterou jsem se probíral na českém severu. Mám napsanou knihu o dalších politických kauzách, ale zatím ji mám v počítači. Čekám, až se vyřeší Čapí hnízdo, aby i tento příběh měl konec.

0: Osvěcíme domovy a města pro více než milion českých rodin. 7 Česká energie. Dvojka ve výrobě elektřiny.
1: Zdraví vás Petr Holec, tohleto je pořad Na férovku a se mnou ve studiu jako pokaždé politolog Jan Kubáček.
2: Dneska revolučně naložen, protože nabízí se to nejen počasí, ale ty události, a tak jsem při štípání dřeva přemýšlel, komu vlastně ten 17. listopad patří, tak si to jdu dneska vyřídit.
1: Štípání dřeva, no vidíte, to už je jako i fenomén, že vlastně člověk před 17. listopadem už radši utíká. Já jsem odjel do Jižního Tyrolska. Já jsem to nechtěl vidět, jenom jsem si říkal, posedárám trošku, že byste přišel dneska v sametu.
2: No, ale jsem něžný. A mám pocit teda, že posluchači, pokud správně poslouchají mezi řádky, což je moderní dneska, nejen číst, ale poslouchat mezi řádky, tak si říkají, pánové už se připravují na vnitřní a vnější emigraci. Někdo má ty havlíčkovské maníry a očividně dobrou adresu, někde blízko Brixenu typuju. A já jsem zase šel do sebe, do vnitřní emigrace, štípal jsem, rozlížel jsem se, slavil jsem s naší rozhlednou, která má výročí pravidelné už 14. na 17. listopad, a o to pečlivě a bedlivě sledoval nejen nálady mezi lidmi, ale zase to, kdo se nám v údolí hádá, komu ta národní vlastně patřila a jestli cinkal, necinkal a za co by dneska cinkal, protože snad poslední, co mě teda tak hnedka jakoby naplnilo silnými pocity, tak musel jsem se trošku usmívat, že někdy mám dojem, jak se říká, že kdyby nebylo 28. října, tak nejen, že není Československo, ale není pražské metro, neboli prostě jak všichni do toho promítají takový ty aktuální věci, tak teď jsem nabyl dojmu, že kdyby mnozí mohli, tak 17. listopadu 1989 tam cinkají za 96 pohlaví, za klimatickou alarmizační situaci, za aktuální privatizaci některých národních podniků, za obavy nebo nástup umělé inteligence. Čili vzhledem tomu, když jsem studoval moderní historii a vzpomněl jsem si i na svá raná léta, čeho se lidi báli, co je štvalo, a rozhodně neřešili něco jako privatizaci, neřešili otázku zahraniční politiky, že by si dovedli představit, že budeme někdy v Unii nebo v NATO, nebo budeme se bavit o nastupující Číně. Rozhodně neřešili spoustu výdobytků moderny. No ale přesto už máme odborníky, kteří říkají, že kdyby mohli, tak i těch 96 pohlaví.
1: Každopádně za sebou máme, já bych řekl, historický 17. listopad, protože tohle to je první 17. listopad, který jsme oslavili s komunistickým prezidentem na Pražském hradě, a já myslím minulost Petra Pavla a vlastně s totalitním rozvědčíkem na Pražském hradě. Je to tak, protože žádný polistopadový prezident ještě nebyl komunista. No, Miloš Zeman byl formálně chvíli v KSČ, ale rozhodně to nebyl žádný komunista. Petr Pavel byl aktivní, svědomitý komunista a rozvědčík. No a pár měsíců nás zachránilo toho, že k tomuhle prezidentovi bychom měli i vládního cenzora na tenhle ten 17. listopad, protože Michal Klíma možná zachránil tenhle ten 17. listopad pro vládu Petra Fialy, když skončil v té funkci zmocněnce pro boj s dezinformacemi, což nebylo nic jiného než cenzura, a naštěstí už tahle funkce není. Ale představa, že slavíme, kolik je to, 34 let po pádu totality, znovu 17. listopad, když to řeknu, s totalitním prezidentem a s vládním cenzorem, tak i proto já jsem ujížděl do Jižního Tyrolska.
2: Ale jenom drobnost, měl jsem přesto smíšené pocity, protože tam bylo kouzelné to řešení, jaký je ten správný komunista, ten špatný komunista, to, když se řešil Pavel a vedle toho Babiš. A jak jste mluvil o tom vládním cenzorovi, no byl tam Vít Rakušan.
1: To je největší cenzor.
2: Teďka v podstatě všech takových těch typů, jak něco bonznout, jak to poznat a v jakém generačním jazyku to podat národu. A líbila se mi jeho definice, je tady svoboda a demokracie, protože vy na mě můžete křičet. A já jsem si jen tak v duchu řekl, problém je, že často mnozí někdy i opodstatněně křičí, ale nikdo neposlouchá. Tak ono to je demokracie taky patří, že jakoby pracujete s míněním národa a že i konstruktivní kritika je vnímána jako konstruktivní kritika a je s ní tak pracováno. Ne, že se můžete vyřvat, no, a to je tak všechno, co můžete.
1: Když jsme tady
2: dělat
1: u Víta Rakušana, já si říkal, že je škoda, že tam nepřines některý z těch svých vnitrářských manuálů na odhalování šiřitelů. On je to pro kremlských narrativů, ale řekněme nesprávných názorů. Mimochodem k tomu prezidentovi Petru Pavlovi, čili řekněme prvnímu polistopadovému komunistickému prezidentovi, máme premiéra prvního, to je taky historický milník, který vyhlásil boj nesprávným názorům, který veřejnosti sdělil, že má právo na korigované informace, což vlastně opravdu není nic jiného, než co jsme zažívali před listopadem 89. Já nechci vůbec Petra Fialu obviňovat z toho, že by byl nějaký totalitář a chtěl se tady rušit demokracii.
2: A to demokracii, se pohyboval v disentu, ale v podzimní
1: právě u něj je to, na rozdíl od Petra Pavla, který vyrost v silových složkách opravdu a je vidět, že ta jeho mentalita až do konce života prostě tou mentalitou tam zůstane. Tak Petr Fiala má jinou historii, proto je u něj takový paradox, že vlastně tohleto on šíří, že to vůbec řekne, že vyhlásí boj nesprávným názorům, ale když jsme u Petra Pavla, on má nějakou smůlu na to, on jakoby se nemohl s těmi svými projevy trefit do správného času a prostoru. Tentokrát přenesl projev, kde řekl, máme se, jako jsme se neměli nikdy. Já jsem si to přeložil tak, že manželé Pavlovi se mají jako nikdy, protože myslím, že takhle se ještě neměli, ale on asi vůbec si nepovšimnul, že Česko právě zažilo nebo historický propad životní úrovně, ekonomický propad. Já tady nechci opakovat všechny ekonomické nebo socioekonomické ukazatele, které jsou negativní, ale tohle je skutečně milník ekonomicky pro nás a Petr Pavel přednesl takovýhle projev, proto já si to vykládám tak, že kolik 8 měsíců, 9 po inauguraci, už o sobě začal mluvit jako v plurálu. To se stává.
2: No to je tak, když vám píše 11 lidí projev.
1: No jasně, tak a Pražský hrad je velký, takže tam tomu plurálu propadnete snadno a myslím si, že mluvil o sobě a o své manželce, protože ti se mají jako nikdy. Ale on 28. října mluvil o kvalitních potravinách z EU. Teď nám řekl tohle a pro dokreslení těch paradoxů toho 17. listopadu bych jenom to mě pobavilo na té národní třídě. Já vlastně nevím, jestli on měl vůbec dilema, protože pro mě on je v tomhle gumovej a vlastně zkouší, co všechno mu mediálně projde, ale veřejnost nebo lidi, kteří tam přišli, tak prostě jeho vzývali, předlistopadového komunistu a prominentního člena silových složek toho režimu a řvali tam na Václava Klause mladšího, který toho 17. listopadu roku 89 skutečně šel v tom průvodu a dostal obuškem. A tady vidíme, jakoby se ta historie úplně, jakoby ti lidi, kteří byli na té národní třídě, úplně obrátili, protože Petr Pavel možná jenom o pár dnů unik tomu, že nemusel zasahovat.
2: No sám vzpomínal, že vedle studoval v ulici Karolíny Světlé a bylo mu doporučeno, ať se tam nemíchá a že teda zaznamená, že se tam něco děje. Ale ještě neměl ten kontakt s Václavem Havlem, aby mohl kriticky přemýšlet o té době a té situaci.
1: Ještě se nečistil reputačně a člověk, který skutečně tam byl zmlácený, tak vlastně je vypískaný, jako kdyby snad tu totalitu reprezentoval. Takže my jsme to obrátili nebo otočili úplně 180 stupňů. Já vím, že ty pokusy privatizovat si 17. listopad a vlastně, nebo jak se dneska říká moderně, přijít s tím správným narrativem, už trvá nějakou delší dobu. Já si pamatuju ještě jako reportér Reflexu v roce 2004, když bylo 15-leté výročí sametu, tak tehdy najednou ta generace studentů, kteří dospěli za těch 15 let, tak najednou začali hlásat, vraťte nám ideály ze 17. listopadu, kdy jim ovšem bylo 5 let. A mě to připomnělo tehdy toho Václava Havla, ty trička Markéty Pekarové Adamové, to bylo možná taky 5 nebo 8 let v té době, myslím 17. listopadu 89. A ať má samozřejmě každá generace svoje ideály, to tak je, ale že ty pokusy privatizovat si to datum a to výročí se s námi táhnou už delší dobu a teď s Petrem Pavlem nejvyšší ústavní funkci a ještě ve funkci vlastně, která to tak symbolizuje, protože je Václav Havel, hlavní tvář vlastně listopadu a polistopadových událostí, se stal prezidentem, což byl ne prem, čili ten symbol toho nebyl, že bychom měli prvního najednou demokratického premiéra a tak dál, ale byl to ten prezident, zvolení Václava Havla prezidentem. A teď najednou tady máme Petra Pavla. Můžeme jmenit
2: normalizačního Mariana Čalfu, že jo? Který byl ten klíčník a naopak byl ten převozník a uměl ten proces a proto nás převezl potom do těch raných 90. let a to premiérství si udržel. Ale vy to dobře naznačujete, že já teď mám pocit, že z toho 17. listopadu 89 teda, protože to mě vždycky velice mrzí, že vlastně ten rok 39 se úplně ztratí. Mimochodem se začíná ztracit i 89., protože já jsem byl zvědav, jestli třeba nedají konečně prostor trošku těm autentickým záznamům, záběrů, dokumentu, že jsem si říkal, že 34 let od toho momentu už bychom si třeba zasloužil i nějakou jako poctivou analýzu, trochu detailnější, co se tam odehrávalo, proč se tam odehrávalo, aby taky jsme se už trochu poprali s těma všema oprávněnejma, neoprávněnejma legendama, kdo to teda zařídil, přesně kdo lusknul a kdo koho měnil, jestli to byl souboj křídel komunistů, celé se to utrhlo, nebo zkrátka se to rozsypalo vzhledem i k té vnější geopolitice. To mimochodem taky bylo zajímavé, že to se moc nerozebíralo, něco jako, že v červnu 89 Čína tvrdý rozehnání za cenu opravdu jako šílených ztrát života. Na druhou stranu dávno pár dnů předtím berlínská zeď, můžu ale přidat mimochodem taky teplickou demonstraci. To všechno zapadlo, tohle se ztratilo.
1: To mimochodem, jste mluvil o klimatu, to bylo za klima v severních Čechách.
2: To bylo. A dokonce
1: byl předvoj.
2: To právě bylo zajímavé, že to není sexy, ale teďka vzniklo něco jako butik, mně už to přijde fakt jak butiková značka, 17. listopad 89. Vy si prostě ve správný čas jdete za správnými lidmi, koupíte si fúzovka vstupenku, abyste mohl na tu ulici vstoupit, do toho veřejného prostoru vstoupit a přijít tam s nějakou svou legendou. A zajímavé je, že už se to obrátilo několikrát, že vlastně jednu dobu to bylo takové pro ty opravdu dizentáře, kteří tam byli, dokonce se hádali s některými jinými z dizentů, kteří ještě byli na chalupě a nebyli na národní třídě, tak ten den byli jakoby těmi, co mají tu oficiální mytologii, razítko na revoluci, razítko na změnu. Ty už jsou tak postupně odsunutí a teď se tam do toho začaly přesně dostávat takové skupiny, které to úplně minulo, protože dávno, dávno ještě byly nějakým prenatálním období a ti už tam přesně začaly tahat teďka ty postmoderní témata, že vlastně za to se bojuje a že o tom to je. A jen to dokresluje velmi zajímavý rozhovor s Igorem Chaunem, který dlouho přesně byl tím obhájcem toho 89. toho jakoby studentského vnímání, toho, za co bojovali a kdo může se k listopadu hlásit, kdo už se nemůže hlásit. No a ten se dostal teďka do situace, že říkal, tak jestli já už jsem pro ten stávající svět dezolát, protože ještě stále jako si chci vyjadřovat svobodné názory, nehodlám se někde obhajovat, nehodlám být ten vypípávaný, tak si říkám, už se něco děje. Jo. Proto mi přišlo, jako jsem krásně stavil proti tomu, nebo přišlo mi jako nádherně charakteristický to vyjádření Igora Chauna a proti Víta Rakušana typu to, že prostě můžete přijít ke mně a v úzovkách křičet na mě, to je svoboda, přátelé.
1: No, já jsem si Igora Chauna pouštěl, on natočil ten projev opravdu plamenej, já ho znám samozřejmě už od toho roku 89 a to byl typický Igor Chaun. Já myslím, že teprve Petr Fiala a tahle vláda, tahle vládní garnitura v něm dokázala zažehnout znova ten revoluční oheň, protože on tam kráčí takovou zamlženou českou krajinou a říká, já, že jsem pro vás dezolát, co si to ke mně dovolujete a půjdete od válu. A já jsem si vzpomněl, tenhle ten výraz, to půjdete od válu, je přesně ten výraz, vy půjdete od válu jako komunisti, váš totalitní režim v roku 89.
2: Že tohle to říkal Martin Mejstřík, že jo? Co rok?
1: Jasně.
2: To byla jeho politická taktika, strategie senátora a pak se ukázalo, že vlastně nic dalšího, ale překvapilo mě to. U Igora Chauna jsem to nečekal, ukazuje se, že se fakt jako ta situace posunula a jak já jsem naťukával to, co jako lidé tehdy řešili a po čem volali, tak jsem si taky říkal, že bylo velmi zajímavý, kdyby konečně někdo třeba k tomu 17. listopadu udělal něco jako žebříček svobody, a práv a svobody názorů, ale i mimochodem takové jakoby nějaké sociální svobody, jo? Protože si říkám, tak je báječný slyšet od našich hodnostářů, že se máme skvěle, báječně, jako máme se dobře, když to prostě budeme porovnávat tamhle s válečnými zónami, máme se perfektně. Ale je fascinující, že ta stejná politická elita stále jako není schopná vyřešit biznis s exekucema, s lidskou chudobou, pomalou vymahatelnost práva, jo, minimální důvěru ke spravedlnosti. A teď bych mu přidával další a další. Tak jsem si říkal, kdyby se takhle k 17. listopadu vždycky udělal nějaký takový jako žebříček, jak na tom jsme, bylo by to hodně zajímavý, jo, jestli se nám ty ideály toho 17. listopadu roku 89 naplňují opravdu v té reálné míře plurality názorů, svobody, možnosti se vyjádřit, ale dokonce se třeba vyjádřit plodně tak, že třeba k tomu ještě někdo přihlédne a třeba s tím názorem i pracuje, ne, že si vás dá hnedka do nějaké databáze pochybných názorů, anebo typu pozor na tohle člověka, ale že třeba si řekne, na tom je něco reálného, neměli bychom to vzít v potaz, neměli bychom to třeba řešit, neměli bychom to dokonce vyřešit. Na tohle ještě prostě nebyl.
1: Já bych dokonce řekl, že se nám tady rozmáhá takový nešvar, sice u některých politiků, nebo téměř politiků, až drzost. Já teď mám na mysli Danuši Nerudovou, neúspěšnou prezidentskou kandidátku, která bude kandidovat za hnutí STAN v eurovolbách, která je velmi ambiciózní
2: a multifunkční.

0: hned angažoval, byl dokonce záhy šéfem občanského fóra a poté založil ODS, první jasně definovanou stranu, která vyhrála jasně sněmovní volby v roce 92 a pak byl premiér a prezidentem. Ale jestli někomu skutečně ten listopad a to dění potom patřilo v tom ohledu, že dokázal prosadit ve společnosti svoji vizi a představy politické, tak to byl on, na rozdíl od Danuše Nerudové, která chodila do školy, nebo možná ani tehdy ne. Miloš Zeman, ten vlastně šel s, řekněme, se zpožděním několika let ve šlépějích Václava Klause a vždycky, když stal se premiérem po Václavu Klausovi, pak prezidentem.
1: Ale byl na Letné, že jo, tam hodně
0: a byl na Letné, samozřejmě. Já jsem na té Letní byl mimochodem taky, takže si ho pořád pamatuju jako řečníka v takový tý beranici s tím kšiltem. Ale oni byli v televizi CNN Prima News ke speciálnímu vysílání k 17. listopadu u Terezie Tománkové. A vlastně tam mluvili na téma 17. listopad, jak ten skutečný den v roce 89, tak jako ten symbol, co to znamená. A samozřejmě jedním z těch témat bylo to i, jestli se nám skutečně vrací nějaká totalita. A to, co říká Andrej Babiš a používá, on tomu říká nová totalita. A samozřejmě Fialova vláda tuto hrozně dráždí, protože ví, že je to politický nebezpečí. A vy jste to nakous tady, kdy Vít Rakušan se snaží argumentovat tím, žádnou totalitu tady nemáte, protože tady na mě můžete pokřikovat a nesouhlasit se mnou a tak dál. No díky moc. Jako, jestli bychom se měli úplně vrátit do té předlistopadové totality, tak to můžeme zabalit. Ale tady jde o to, jestli se nám skutečně vrací nějaký atributy totalitní nebo manýry. A to jsou ty věci, o kterých mluvili Klaus se Zemanem. A to já musím říct, že bohužel ano. Já už jsem tady nakous tu funkci vládního cenzora. Michal Klíma skutečně zachránil tenhle 17. listopad, že skončil v té funkci, já bych řekl hanebný, protože to nebylo nic jiného. A když jsme mluvili o Vítu Rakušanovi, já už nevím, kolik manuálů na odhalování, že řeknu, nepřátel vlády a státu.
1: No pro každou věkovou skupinu, pro každou věkovou.
0: To se mi líbí, že on to takhle rozvinul. Že
1: ještě čekám omlouvánky.
0: Já teda musím říct, že těm pro tu mladou generaci už vůbec nerozumím. Tam jsou slova, který...
1: No to já jsem byl právě tím fascinovaný, protože já jsem tenkrát, jak jsem tady poprvé tak nějak se vyjevil v nějakém dílu Férovky, protože jsem říkal, to je nejzajímavější čtení posledního kvartálu, protože já jsem to četl furt dokola a nevěděl jsem, jak mám někoho nabonzovat, protože já jsem nevěděl za co, jakou formou a jak to vlastně dotyční myslí.
0: Tam je
1: jako
0: krás...
1: To je fenomen. Já dokonce mám pocit, že to je jenom nějaká jako testovací manipulace. Že to je vpuštěný mezi lidi a testujou, co ty lidi snesou a jestli to pochopíme a prozřeme.
0: Krásný krédo, bonzovat se nemá, ale nahlásit se to musí, což já nevím, jestli to opravdu vykradli z totality, ale to je úplně typický. Ani komunisti nenabádali k bonzování.
1: Esence Orwella.
0: Ano, esence Orwella, prostě to nahlašte. Závadové chování se tomu říkalo. A Vít Rakušan je teda v tomhletom největší makr. A já bych řekl, jako opravdu, on na tom vnitru musel zešílet, protože on si nemůže pomoct, nemůže skončit. A tohle to jsou přesně věci, které tou totalitou smrdějí. A není to jenom, já už jsem zmínil, máme premiéra, který vyhlásí boj nesprávným názorům a říká, že máme právo na korigované informace. To jsou všechno ty atributy totality nastupující, nebo to jsou první projevy toho. Vláda Petra Fialy neruší demokratickou dělbu moci, neruší demokratické instituce.
1: No je to
0: nic
1: takový jakešismus. No.
0: Je to jakešismus i v tom ohledu, že vlastně je strašně důležitá atmosféra, kterou šíří vláda v zemi. A když se vám podaří rozšířit atmosféru strachu, nemusíte přepsat jediný zákon. Říkám, policisti, žalobci a soudci se rádi přidají sami záhy. A vidíme to i na tom příkladu, který zmiňovali Klaus se Zemanem, a sice profesora Petra Druláka, vyhozený pro názory, akorát se tomu říká reorganizace. Samozřejmě víme, jak to je. Teď tady vidíme snahy o vyhození docenta Ševčíka z Vysoké školy ekonomické a tak dále. Já pocházím ze světa médií, takže že v médiích okamžitě zavládla nebo se vrátila autocenzura, když najednou Rusko napadlo Ukrajinu a Fialova vláda nám řekla, jsme ve válce. Ale my jsme nebyli ve válce ani de facto, ani de jure, to by vypadalo úplně jinak. Ale média to převzala, najednou jsme tady viděli vypnutí několik webů bez jasné opory v zákoně nebo jasné de jure definice. A to vidíme, že najednou v médiích, já jsem poprvé skutečně za celý svý působení v nich zažil, že bych slyšel to je zajímavý téma, ale to teď nemůžeme dělat, vzhledem k tomu, jaká je situace. A samozřejmě

0: týkalo se to Ukrajiny a Ruska a tak dál. Takže to jsou všechno věci, které pro mě, který zažil totalitu 20 let, tohle to jsou atributy totality.
1: Ne, ono dobře vystihujete to, že já když jsem tak o tom 17. u toho štípání, protože to si krásně pročistíte hlavu a tak můžete o spoustě věcí přemýšlet a dávat si tím pádem důvod na pauzy, tak jsem si říkal, že on to je taky docela jako dneska legrační doba, protože vlastně všechno je jinak. Vy jste dobře vzpomínal, Petr Fiala fungoval v disentu, vůbec to neodpovídá teďka jeho vztahu k pluralitě názorů, k otevřenosti, vůbec jakoby vstřícnosti typu budu se zamýšlet nad kritickými ohlasy, postřehy ve společnosti, třeba k některým věcem přihlédnu. On samozřejmě nemůže být jako všeuměl a vycházet všemu a taky ne každý výkřik je konstruktivní a opodstatněnou kritikou, to se zase řekněme otevřeně, ale prostě tváří se, že má on tu jedinou pověstnou pravdu, má jediný štempl na ta správná řešení, všechno ostatní je opravdu ten dezolatismus. Až to přesně vedlo k těm Igorům Chaunům, když to řeknu jak Václav Klaus, kteří se začínají ozývat a říkat tohle už je za hranou. Do toho Petr Pavel s paní Pavlovou se prostě s tím svérázně perou, ale já zase říkám na rovinu, jako taky nevidím důvod jako nekonečně jim nechávat cejch, prostě nechť se ukážou, ale zatím je to teda neradostný, protože jako ty projevy opravdu to je červeným hadrem předbíka.
0: To je tristní, to je bída.
1: A je no prostě to, když přijdete a hodíte 15 lidem typu každý mě napište 3 věty, já to slepím a ono to tak odpovídá. A trošku jsem si myslel, že se třeba zamyslí právě nad tím 17. listopadem ve vztahu třeba k potřebám národa, k těm sociálním problémům, protože ono to fakt bylo hodně o jako svobodě a sociálních otázkách a šanci lidí růst a mít se dobře a mít se jako v nějaké smysluplné společnosti a smysluplném režimu. Na mimochodem Danuši Nerudovou dobře by sedělo, to doporučuji, úžasnou malou knížečku od báječného sociologa Ivo Možného, proč tak snadno, protože ona možná, ta její rodina už byla tak bystrá a proto Danuše Nerudová je tak bystrá, protože prostě bylo dost finančních prostředků a nebylo je za co zainvestovat a proto potom spousta těch jako předních komunistických dynastií bylo vlastně kuriozně pro tu změnu, protože mohli růst a mohli dělat kariéry.
0: Abych nám řekl, její drzost nezná mezí.
1: Ano, to je volné pokračování téhleté sociologické studie. No ale když jsem říkal, že všechno je jinak, tak vlastně vemte si, disentář Petr Fiala teda vzývá prostě uniformitu. Donedávna svobodomyslný, nebo tak se prezentoval Vít Rakušan, má opravdu na všechno manuály, proto já i jsem takový obezřetný, protože sice nemáme toho vrchního přiznaného cenzora s úřadem, ale máme spoustu drobných pracovišť, které jakoby utahují, dělají
0: agenda
1: ty různé,
0: zůstala.
1: Tak, dělají takové ty různé, namísto toho, aby vlastně pomáhali, varovali před opravdu jakoby problémovýma situacema, konfrontovali s realitou a mimochodem byli striktní i na úřady, co se týče otevřenosti informací a pravdivosti informací, tak jenom vlastně vytvářejí furt projekty pro projekty a právě různé takovéhle manuálky, akorát, že není jeden ústřední, ale je prostě 20 mutací, ale pak kuriozně vlastně vy se nejvíc dovíte tam, kde by to člověk téměř nečekal, a to je výroční zpráva vojenské rozvědky, která sama říká, přátelé, neblázněme. Prostě tady jako slovo manipulace, infiltrace, narrativ a všechny možné šílenosti se staly s prostým slovem, protože aplikujeme na úplně vše a hlavně to, co nám nesedí a co je pro nás nepohodlné. Takže vlastně, jak někteří si, pamatuju si to ve svém oboru, v 90. letech přiváželi a ještě dokonce někteří na konci 80. let, protože nám to potom ty profesoři půjčovali do hodin, když jsem pak studoval politologii jako archiv literatury ze Sovětského svazu, protože tam už to vycházelo, tak teď kuriozně vlastně mně přijde jako nejvěcnější analýzy a studie dokonce o manipulaci, hybridních hrozbách a stavu svobodo myslnosti a svobody v naší zemi píše vojenská špionáž. Takže čemu máte věřit?
0: Jo, za to jim patří velký dík, že to napsali, protože to, co vychází z BISky, my tady vlastně vidíme fakt pro mě úplně strašidelný a toxický spojení vlády, médií a BISky, co ještě nikdy nebylo. Ale mě tady napadla neuvěřitelná ironie dějin, a sice, že za toho nenáviděného Klauze, vzpomeňte si, byl ministrem vnitra, kdo Jan Ruml nějaký čas, úplně echtovní disident, bývalý pasáček ovcí, a ten, kdyby viděl Víta Rakušana a to, co páchá na tom vnitru, tak by se zděsil skutečně. Přesně všechny tyhle ty manuály.
1: Já se ptám, kde je Hana Marvanová?
0: No, vidíte.
1: Taky jsem ji dlouho neviděl a myslím si, že zrovna ta by k tomu mohla něco říct, měla říct. A divím se, že mlčí, protože ta zase pod příslibem nějakého veřejného prostoru poměrně jako se nebojí vyjádřit čemkoliv. A soudce Fremer je hotov, takže já se ptám, co si myslí o dalších. A jako fakt mě to překvapilo, protože jsem si říkal, tak dobře, už tam nastupuje a funkce už má, v uvozovkách má generace. A jako zvláštně se k tomu postavila, jo? Že z toho starého listopadu si nevzala nic, z těch aktuálních otázek svého druhu taky nic, ale opravdu šli tam vysloveně prostě za ministerstvo pravdy a s oficiálním štemplem a všem ostatním bylo řečeno, tak si tady jako buřte, ale je nám to buřt.
0: No je zajímavý, že když jste zmínil Petra Fialu, že z ODS vlastně nezazněl žádnej jako hlasitější komentář nebo prostě hlas k tomu. Oni vždycky bojovali s tím havlovským pojetím 17. listopadu a disidentským pojetím 17. listopadu samozřejmě, ale současně to byla pro mě strana demokracie a svobody. Bylo to skutečně po občanském fóru, který si myslím, že splnilo, že na rozdíl od Petra Pavla bylo přesně ve správný čas na správném místě. A prostě pak přišla ODS, která
1: a zariskovali,
0: měla...
1: prostě ano. Zariskovali. Řekněme, otevřeně prostě šli a nevěděli, co bude, protože já zase se přiznám, jako nechci být ten, který jako... Dneska všichni víme, jak to dopadlo, ale jak jsem před chvíli vzpomínal, jo, připomeňme si Čínu, připomeňme si Rumunsko, spousta lidí se fakt bál, že se to zvrhne, že někomu rupne v kouli a řekne si, tak dobře, tak Berlín rupnul, Varšava už je taky vyřešená, Moskva už je dávno vyřešená, ale já tady zrovna v Praze, protože třeba se přidá Sofie, protože se přidá Bukurešť, tak tady zrovna já ten pevný režim budu zachraňovat a prostě zkusím to, jo. Ono, bylo spousta scénářů a lidi jsou blázniví. Současnost mnohých to teda taky dokumentuje a jejich vyjádření. Takže jako já prostě na těch lidech si cením, že prostě zariskovali, někteří šli do neznáma, někteří šli po příležitosti, taky jsme, a mimochodem to je taky zajímavé, že už se docela vytratilo, taky jsme zažili ročníky, kdy se bojovalo, kdo vlastně může se vůbec k listopadu vyjádřit, protože prostě tam byl a kdo ještě dlel na chalupě, pamatuju, že třeba už vzpomínaný Martin Mejstřík se obouval, že vlastně i vůči Václavu Havlovi a některým dalším a říkal, vy jste byli na chalupě, vy jste se vrátili až na základě těchto událostí, my jsme ti revolucionáři, my jsme to spustili. Pak se právě někteří ozývali, říkali, přátelé, Praha rozhodně nebyla první, pojďte se pojít do Teplic, pojďte se pojít do Bratislavy. Jo, je to prostě strašně legrační, že vlastně teď se z toho začal dělat takový majáles a že já jsem si myslel, že média si řeknou, tak taky uděláme pásmo, kdy si třeba jenom kdyby spustili v úzovkách ty nahrávky z té demonstrace, jo, z toho zásahu, by to bylo neskutečně hodnotný a rozebralo se to. To ne, teďka už je to prostě o tom, že je majáles a pojďme si vykřičet prostě aktuální témata, ale jenom s těmi vyvolenými.
0: Já jsem vlastně chtěl říct, že ODS vždycky hájila tu představu nebo pojetí 17. listopadu vlastně jakože jasně ten průvod, ten den samotný měl nějakou funkci a posloužil jako velký symbol těch změn, ale vlastně to, co nastalo potom, už bylo něco jiného a to vlastně byly události, které patřily, když to řeknu všem, protože tady vždycky byla nějaká snaha, že si to někdo chtěl privatizovat, stejně jako disidenti si nárokovali prostě, když to řeknu, zásluhy o pád totality, jako kdyby to byli jenom oni. A ODS vždycky v tom byla taková střízlivá a vlastně ten 17. listopad nechávala všem a nesnažila si ho uzurpovat. A teď vlastně ani od ODS jsem nikdy nezaznamenal nějakou reakci v tom smyslu, pro boha, neprivatizujte si 17. listopadu, o to nejde, je důležitý, aby demokracie a svoboda, aby jsme se udrželi a ne o to, aby jsme se snažili se rozhodnout, komu to vlastně dneska patří. A já jsem zažil už spoustu bizáru 17. listopadu, dokonce jednou před lety jsem ono to samozřejmě vždycky vycházelo z politicko-společenské situace i to, jak se lidem dařilo, čili i z ekonomické situace. Teď jsem jednou přišel na staroměstský náměstí a tam se po hodnotách ze 17. listopadu dokonce pídili šéf komunistů tehdejších Vojtěch Filip.
1: A furt je nemohl najít, ne?
0: A furt je nemohl najít. Takže já jsem zvyklý na ledacos.
1: Taky cinkal klíči?
0: To ne. On měl takhle cynický nebyl. ale samozřejmě bylo to bizarní. Ale chci říct, že tentokrát už, jak se to otočilo těch 180 stupňů, a že to souvisí i s tím, vlastně, co se stalo s volbou prezidenta Petra Pavla, zvolením, kdy tady byl pokus o to udělat z něj skutečně Havla, což je naprosto směšný, když on byl opak Václava Havla. A vzáš toho 17. listopadu, kdyby tam se tehdy potkali, tak Václav Havel bude na straně sametu a Petr Pavel tam klidně může kropit demonstranty. Takhle to prostě bylo. A my se tady snažíme dneska...
1: Naštěstí pro nás všechny jel do Prostějova.
0: Ano.
1: Ale složitě. Podobně jak složitě Václav Havel se dostal z Hrádečku zase do Prahy, aby vlastně už reagoval pak na ten pátek a na tu studentskou demonstraci. Mimochodem, ale tam je taky krásná ukázka toho, nikdy, pokud budete zastupovat někdy politickou moc, tak nikdy neodjíždějte v pátek, když se vám blíží demonstrace, protože názorně vidíte, už to nedoběhnete. Prostě to ne. Ten chalupářský životní rytmus je fakt nebezpečný.
0: Chce to být připravený. I vidíte, jak Miloš Zeman dobíhal vlastně pořád Václava Klause. I on nabral zpoždění. A to v těch listopadových dnech řečnil na Letný.
1: Je to pravda, ale potom ve výsledku to takticky využíval a neskutečně využil. Ne, je to... fakt jsme se asi dostali do situace, že to začíná být prostě butik. Butik Národní třída, butik 17. listopad 1989. Prostě jak máte určitý módní značky, tak se ten den oblíknete do 17. listopadu 1989. Made by Národní třída a jdete se projít a máte hnedka názor na všechno. Já prostě čekám ještě, kdy přijede Greta a stane se toho součástí a dojde k tomu, že právě ten 17. listopad už tehdy byl právě o těch zásadních tématech, která hýbou teďka. Ať je to blízkovýchodní konflikt, ať je to ten neskutečný počet pohlaví, já už to nedokážu ani dopočítat, ať je to prostě aktuální zase jiný pohled na klima, Green Deal a podobně, protože ono vlastně to tam najednou tohle všechno bylo.
0: A ne, vlastně i, už se to zmínil Andrej Babiše, že ho tam vypískají. Andrej Babiš, ač vlastně taky člověk z prominentní komunistické rodiny a nominálně člen komunistické strany tehdejší, tak na rozdíl od Petra Pavla prostě nebyl členem silových složek, ale on vlastně najednou je tam v horší pozici než Petr Pavel, což je taky ironie.
1: Ne, je to jako docela zajímavý, že jsem si říkal, když jsem viděl jakoby ten dvojí pohled a to schizma, jak teda se porvat o Pavla nebo o Babiše, tak jsem si říkal, pro Bůh, proč ještě držet lustrační zákon? Protože stejně je to jenom pro formu dneska už a hlavně to jenom dokumentuje, že je to naprosto zbytečný, protože pro některý prostě ta tráva je zelenější a jejich jako fungování ve veřejném životě je jako tolerovatelný a náhle jako vše povoleno. Bylo to docela zajímavé, jak někteří jako se museli kousnout dortu, ale překousli se a Pavel jako byl tedy vykoupen. Ale mně to přišlo fakt jakoby zvláštní. Já jsem si říkal, prostě proč se furt tom šplouchat? Ostatně jako ví se to. On to několikrát připomněl i tu svou zkušenost zvláštní, že od toho 17. listopadu, že bylo v ulici vedle a de facto o té demonstraci věděl a jak se s tím teda nějakým způsobem vnitřně
0: popřel. A neřekl on, že byl vysazený do týla nepřítele?
1: Ne, pokud se to odehrálo v Prostějově, tak jo. Jenom říkal, že se složitě dostalo do Prostějova, že byla komplikovaná dopravní situace po Praze.
0: Že mu to takže, komplikovalo.
1: Takže tím chci říct, že pro některé 17. listopad 89 je komplikovaná dopravní situace v Praze.
0: Tak to jsou hodnoty, jo? Ne?
1: No, tak je to, jako krásně se bezelstně odkopal. Svým způsobem o Babišovi taky víme, co a jak tehdy fungoval a jak to probíhalo. Já vždycky říkám ještě právě každému doporučuju toho Ivo Možného, proč tak snadno, no to je dobrý, zajímavý pohled, strašně důležité potom ty události dál, ona je potom důležitá i ta generální stávka, že to tady taky potom byly spory, jsem zvědav, jak to letos pojmou, když plánují teda novodobou generální stávku, tak jestli taky bude za ty ideály roku 89, anebo bude hodně postmoderní a současné a bude se vztahovat k současné peněžence. Ale taky si pamatuju ty velké spory o to, kdo teda to vlastně zlomil, jestli studenti 17. listopadem a pak s nastartováním stávky a legenda o mrtvém studentovi a nebo právě ta generální stávka 27. listopadu, která jakoby těla do živého a komunisty prostě zablokovala tam, kde byli nejslabší, to zná fakt jakoby v tom národohospodářství a v té ekonomice. Jsem mimochodem na to hodně zvědavý, ale vím, že nám to určitě vysvětlí Danuše Nerudová, protože ekonomka, protože k tomu má vztah A protože už te, určitě už tehdy na to měla názor.
0: No ta určitě, ta nám to vysvětlí jako všechno. Mě teď jenom, jak jste zmínil legendu o mrtvém studentovi, vidíte už tehdy vlastně někdo šířil dezinformace.
1: A hybridní hrozby.
0: Hybridní hrozby a nesprávný narrativy a jakou to mělo moc.
1: A to byla ta správná hybridní, protože pomohla. Jako pamatuju to za celou malou neskutečně lidma, protože už jsem byl ve věku, kdy už jsem vnímal, jo, a i jsem viděl televizi a pamatuju si pak ty záběry a to ještě byly zimy mimochodem taky. Vidíte, co nám ta moderna vzala, teďka jako tady se vyhříváme ve 13 stupních, no tak dá byla strašná klendra, to si pamatuju,
0: no já si
1: neskutečně sněhu.
0: Tuju na Letný, jaká byla zima, kde řečnil Miloš Zeman, to dokonce nějak lehce chumelilo, ale to byly ty, já si ty listopady pamatuju samozřejmě jako z dětství.
1: To je pravda, že to bylo fakt mrazivý a hlavně už přenášený, že to už bylo masový s masovým dopadem. Takže jsem zkrátka zvědavej, někdo říkal, že nám, že jo, někdo zprivatizoval revoluci, někdo říkal, že vlastně privatizaci nikdo nechtěl a pak přišla a vše zprivatizovali. Já mám pocit, že nám někdo zprivatizoval, že nám fakt někdo vytvořil butikovou značku. Že už jsme se dostali do privatizace 2.0. Takže uvidíme, příští rok už to prý má být i s umělou inteligencí, což nevím, jestli znamená, že dojde k nějaký vládní jako obměně a přijde víc ministrů, že třeba bude opravdu vedle sebe Helena Langšádlová, pan premiér, nejvyšší ústavní hodnostáři a tím to bude ta umělá inteligence, a nebo že už opravdu se do toho zapojí teda umělá inteligence se svou konfigurací, tak pak si říkám potěš pámu, když teďka už to máme Hilfiger.
0: No mně se vlastně, ono to došlo i tak daleko, že někteří tehdejší disidenti z doby totality nebo lidi, kteří nějak se postavili tehdejšímu režimu, tak prostě si odmítali vzít vyznamenání od Miloše Zemana, který přeci jenom aspoň za totality něco proti totalitě, nějaké projevy má za sebou. A najednou řekli, já si to vezmu až od prezidenta Petra Pavla, to je ten můj správný prezident. To jsem si řekl, tak teď se něco zlomilo. Takhle se to ještě nikdy neotočilo, jako s příchodem Petra Pavla na hrad.
1: Je to unikátní na druhou stranu, já bych byl nesmírně rád, kdyby Petr Pavel to bral jako obrovskou příležitost a fakt to bral jako velký závdavek a pokorně přijal, že teda spousta lidí je mu ochotná odpustit, nechat ho to odpracovat, nebo prostě už udělat tlustou linku, nevrací se k tomu, má velká očekávání. A já si tak trošku říkám, kdy pan prezident se trochu obuje také do té domácí situace, protože fakt, aby jsme všude jenom slyšeli, že on to chce víc a houšť a tvrdší. A když je zrovna průšvih, tak se díval někam jinam, do boku. Tak téměř by se chtělo říct, za to jsme 17. listopadu 89 necinkali.
0: Ne, no víte co, já totiž bych od prezidenta čekal dneska.
1: Zvlášť mi malé děti.
0: Jo, že přesně jako zvedne ten varovný prst exministra Nekuly a řekne tak, a Vítu Rakušanovi dalším, i premiéru Petru Fialovi, řekne, hejte, dost, jako nebezpečně jsme tady našlápli k totalitním manýrům, nechme toho, 17. listopadu jsme, nebo já ne, ale někteří jiní tady bojovali i proti tomuhle, protože to byly jasný atributy totality, tak pojďme se domluvit, že už to necháme. Tady víte, Rakušan přestane produkovat své manuály strašidelný. Petr Fiala,
1: už, je hodně.
0: Už jich stačilo úplně na 20 let.
1: Plus mimochodem bylo by krásné, já využiju jenom vašeho nádechu, že kdyby taky jakoby státní úřady se podle toho chovaly, jo? Protože ono se tady vždycky něco vystřelí, pak se ukáže, že je všechno jinak, ale to se buď o tom nemluví, anebo stát se spletl. Vys jenom daňová reforma, daňové návrhy, vys jenom teďka debaty o zdravotnictví, o ekonomice, o tom, jaký bude výběr jednotlivých daní do státního rozpočtu. Jako kdyby to člověk opravdu bral vážně a srovnával ty výroky v čase, tak já mám pocit, že tady čelíme určité hybridní hrozbě a nebezpečným narrativům, protože nám fakt ta čísla Zbyňka Staruji opravdu hodně nesedí. Takže pokud bych byl poctivým čtenářem a rozuměl, ještě, protože ještě nemám furt manuál pro svou generaci, jak mám správně bonzovat.
0: Vy jste se tam nenašel nikde?
1: Ještě ne, já furt nevím, jak
0: pro vás mám... je ten pro mladý, ne? Kde je feláč a tak, ne? Tyhle ty slova.
1: No tomu jsem se právě neskutečně...
0: Vím, taky nerozumíte.
1: No u úvodního slova jsem se ztratil. Takže čekám, až přijdou omalovánky, kde už bude prostě typu vymaluj si a bude tam to důležitý trojčíslí a tam volej. Protože já bych třeba na občana Zbyňka Stanjuru chtěl upozornit, že ta čísla mu fakt krutě nesedí. No, a tu životní úroveň nevím, jak se nahnat.
0: Mně se líbí, že i
1: naši, ne,
0: pro nás jako padesátníky, kterým tam říkají, nebo pokoušejí jako familiérně,
1: no,
0: říkají boomery, A že nám tykají, to taky komunistický režim taky každému tykal, protože každý pro něj byl soudruh. Mě to vlastně uráží, tyhle ty odporné narrativy Rakušana. Ale já jsem říkal to, že bych od prezidenta vlastně speciálně v téhle době čekal, že zvedne ten prst, a když jsem zmínil Víta Rakušana, takže i Petru Fialovi řekne: Petře, ukonči prosím tě boj s nesprávnými názory, který se až nápadně nebezpečně překrývá s nevládními názory, a protože i ty nesprávný a nevládní názory prostě patří k demokracii. A stejně tak v demokracii veřejnost nemá právo na korigované informace, ale na plnohodnotné informace. Přesně.
1: Plus já ještě přidávám B, že ono se tam opravdu u hodně lidí taky cinkalo a volalo potom, aby si lidé zasloužili konečně tu životní úroveň, na kterou mají nárok a pro kterou pracovali či pracovat chtěli. Jo, řekněme si na rovinu, že ono se taky hodně porovnávalo se Západem a teďka nám to nějak kulhá. Já jako, je to blbý, já nechci srovnávat, ono je to nesrovnatelné, jo, a nechci marginalizovat ten vývoj, ale někdy mě napadají nesprávné myšlenky, že si řeknu, tehdy chyběl toaleťák, chobělo ovoce, chyběly některé potraviny, furt se na něco stálo, no ale tak teďka lítáte po lékárnách, chytáte kdyby 1, 2, 10 léků, ono to už dneska lítá ve stovkách, když si vyběháte, nebo když to prostě vzdáte a dojdete k tomu, že česnek stačí, nebo vykliktat s vijanským rytířem, tak prostě zase stojíte frontu na něco jiného. Někteří stále ještě stojí frontu na důchod, teď někteří, že jo, doslova stojí frontu před úřadem vlády na důchody disidentů, což mi přišlo teda mimochodem taky docela zajímavý.
0: To je hezký
1: jako
0: paradox.
1: 34 let po sametu řešit toto. Mnozí stojí permanentně fronty na nepřehledné dávky čehokoliv. Všichni stojíme jednu obrovskou frontu, jak to dopadne s energiema a jejich cenou. Mnohé nás zajímá, jak to vlastně dopadne se státním rozpočtem a jak to teda jakou formou zacálujeme. Řekl bych upřímně a otevřeně, že 34 let po něžném sametu máme opravdu navíc a nerad bych, aby za chvilku měli pravdu ti, kteří říkají, že je to takové trošku celé plyšové.
0: No já se obávám, ale že vy propadáte nesprávným interpretacím některých událostí a jevů, protože například ten nedostatek léků.
1: Moc přemýšlím.
0: Markéta Pekarová, šéfka Topky a sněmovny, o Vlastimilu Válkovi, ministru zdravotnictví, který to má na starosti, prohlásila, že má smysl pro humor. Čili já si ten nedostatek léků proti průjmu i antibiotik vysvětluju jako projev smyslu pro humor, naopak.
1: Ale máte pravdu, že smích léčí.
0: Přesně to jsem chtěl
1: říct. Ale blbej, když se směje s ministrem zdravotnictví a pacienti pláčou.
0: Je pravda, že teda moje paměť totality, takže si nevybavuju, že by si soudruzi dovolili veřejnosti říct, že má jako základní.
2: Radio Xaver. Bez dotací, bez tlaků, bez cenzury.

0: Sháníte nadstandardní a diskrétní urologickou péči? Jsme tu pro vás. Privátní klinika Uromediko. www.uromediko.cz.
1: Podtrženo sečteno a dnes Petr Holec, zvaný Adonis. Vítám tě.
2: Adonis, Xavere, díky za pozvání.
1: Ano, jahoda zůstala doma, tak to dneska beru já. Kdyby náhodou diváci nevěděli, o čem je řeč, stačí se podívat na včerejší Vozonku a hnedka budete v obraze. Tak včera jsme si připomněli výročí smutné okupace. Chceš k tomu něco říct?
2: Asi jenom dvě věci. Za prvý, mě to vlastně frustruje strašně, že my slavíme výročí a jakoby den národního ponížení a porážky, což byla okupace vojskama Varšavské smlouvy v roce 68, víc třeba než výročí založení státu, který byl záhy úspěšný. To mě docela vadí, je to nějaká charakteristika, abych řekl, menších národů, že oni dokážou slavit porážku, protože nemají moc těch velkých vítězství. A druhá věc je, říkal jsem si, s čím přijde náš prezident Petr Pavel vzhledem k jeho minulosti, protože to je asi jediný obhájce té sovětské okupace z roku 68 před listopadem, který je mezi politiky, a on měl odvahu vystoupit s tím, ať nepřepisujeme historii. Tak já jsem si říkal, jakou historii myslí, jestli tu, co přepisoval on do roku 89, nebo jakou. Trošku jsem se o něj bál v tenhle ten choulostivý den, aby nedostal ráno na Hradě špatnou komunikační kartu.
1: A nedostal,
2: tu listopadovou. Dostal tu polistopadovou.
1: Tak je to v pořádku. Tak, ale dobré zprávy. iDnes.cz, vládu chci sestavit rychle a bez předběžných podmínek, říká Pavel. Tak ústava se asi nezměnila, že? Tak sestavovat nic nebude, ale nicméně asi je z toho zřejmé, že nebude nijak otálet a klást si podmínky, což jsme v minulosti mohli číst.
2: Alex, já se s naším panem prezidentem díky jeho minulosti vracím před rok 89, a sice do éry čtení mezi řádky, takzvaně, což je charakteristický pro totality a nedemokratické režimy. A tohle to je jeden z rozhovorů, který on dal, a tady z toho titule k vládu chci sestavit rychle. Já jsem totiž ten rozhovor taky čet samozřejmě, a tam jsou skryté věci mezi řádky, jak se říká. Dva dny předtím dal rozhovor pro změnu, já nevím, si vládním novinkám nebo Seznamu, kde říká opak a klade si ty podmínky, že bude mít problém jmenovat do vlády někoho ze stran politických, které mají to referendum o našem členství buď v EU nebo NATO. Což znamená, že to bude blokovat. Ale i v tomhle rozhovoru on říká, že by chtěl sestavit vládu, nebo aby vznikla vláda rychle, a že by to mohla být vláda menšinová a stabilní, což můžeme číst mezi tím, že on do toho skutečně bude zasahovat tím, že možná počítá už s vítězstvím ANO a bude se snažit, aby vznikla jednobarevná vláda ANO, vyšoupnout ty třeba SPD a stačilo z vlády, odblokovat je opravdu, a pak strčit v podstatě do vlády klidně nepřímo někoho z té současné jeho vlády, že by to nějak tolerovali. A takže by zabetonovali v podstatě jednobarevnou vládu ANO a tolerovanou nějak třeba STANem, což je jeho strana, což samozřejmě smrdí prostě vybouknutým papiňákem, protože on by tím ANO v podstatě zbavil schopnosti vládnout, on by nebylo schopný splnit svoje hlavní volební sliby. No, to by Andrej, jenom Babiš, musel vládnout jako Petr Fiala a zradit všechny svoje volební sliby.
1: Promiň, že ti do toho chci zasáhnout, ale přeci Rakušan, Fiala a tuším, že Pirát Hřib se mají přeci sejít někde na pivu a odmítnout spolupráci s Andrejem Babišem. Tak jak to potom půjde s tím přáním Petra Pavla dohromady?
2: To je přeci úplně jedno, co oni řeknou. Petr Fiala je lhář a zrádce. Vít Rakušan je moci chtivej. Ten to udělá. Já úplně vidím tu situaci, jak se připravuje po volbách. Už se nám ohlásili i chvilkaři, kteří řekli, že když vyhraje ANO, po volbách nás čekají demonstrace, bude Letná a vytvoří se situace, atmosféra v zemi, kdy vlastně někdo, a úplně vidím Víta Rakušana před sebou, s tím, jaký on je opravdu levák, tak přijde zachránit republiku, jak se říká, na nátlak ne tady toho člověka, ale jeho investorů, kteří jsou investoři antibabišovské opozice.
1: No, že není v ulicích Milion Chvilek v době bitcoinové kauzy, že?
2: No to ne, tak ne, to se to nic neděje, to nevadí.
1: No ale na našeho pana prezidenta míří žaloba. Bývalý rektor ČVUT žaluje prezidenta kvůli svému odvolání.
2: Tohle je geniální. To se může stát opravdu jedině za Petra Pavla. Jo? To je jako když se, on je první prezident, který podepíše zákon důležitý a řekne, a teď se půjdu udat k ústavnímu soudu, protože mi to přijde nějaký neústavní. A on prostě jede dál v tomhle. A Tohle je fakt, jedním z těch jeho investorů nebo loutkařů je Petr Kolář. Petr Kolář,
1: zde přítomný.
2: Zde přítomný, těžil prostě ČVUT za jakési konzultace, asi zbytečný, co by tak asi radil ČVUT, no a za to bral miliony z našich peněz, z eráru. Teď mimochodem furt se rozvídáme, jak ve školství chybí peníze, ne? Učitelé měli mít 130% platu průměrného, nemají ho. No, ale pro některé tam je peněz dost, jak se zdá. No a rektor byl odvolaný tady prezidentem i kvůli tady tomu pánovi. Chápeš to? To prostě, to bys nenapsala, kdyby jsi řekla, že napíšeš nejlepší politickou satiru, tak tohle nenapíšeš.
1: No a proč ho Petr Kolář nezařídil u Petra Pavla? Myslím, aby ho neodvolával. Toho rektora.
2: No ono už to prostě nešlo. To už byla kauza, která se táhla prostě díl a on to prostě nezmák. Oni to nezmanežovali. Je to správná otázka. Člověk by si řekl, Petr Kolář teda, kdyby byl zdatnej, nebo zdatnější opravdu, tak to zařídí, aby to zamázli takhle. Ale vidíš na nich, že oni si nechají utíct spoustu věcí, což značí jejich neschopnost. No a z toho máme takovouhle kauzu, která opravdu nemá obdoby.
1: Jak myslíš, že to dopadne?
2: Já nevím, jak to může, nejsem právník, nevím, jak to může dopadnout. Pro mě už vlastně jako je to hotový tímhle, že vůbec takováhle situace nastane. A jenom ukazuje to, jak prezident Petr Pavel se vlastně vymyká úplně všemu, co jsme tady měli do téhle doby na Pražském radě. Myslím, všem těm prezidentům, třem polistopadovým předním, Václavu Havlovi, Václavu Klausovi a Miloši Zemanovi, za nich se nic takového nikdy nestalo. Přesto i média nasazovali psí hlavu, nebo minimálně Klausovi se Zemanem. A teď tady máme toho správného prezidenta a děje se tohle. A tady ta zpráva projde jakoby nic.
1: No ono se, ano, přesně tak, ono se hlavně nic neděje.
2: Ne, ne.
1: Tady nám žalují pana prezidenta a je ticho. No, a ty jsi zmínil Václava Havla, ale mají společného Dalajlámu přeci. Petr Pavel.
2: Mají společného Dalajlámu, no. Akorát je tam velký, já bych řekl, principiální rozdíl. Já si myslím, že u Václava Havla to byla upřímná naivita, opravdu. Že ono měl něco společného a proto on nebyl praktik v politice, nevěděl moc, co je ekonomická diplomacie a tak dále. Byla i jiná doba. Tohle to je jenom v podstatě musím říct levák. On to zneužívá, hraje si na Václava Havla, ač má úplně antihavlovskou minulost. A dneska už nám to škodí ekonomicky. Prostě i za Václava Havla byla Čína v úplně jiný geopolitický a ekonomický pozici. Dneska my bychom Čínu potřebovali, naši průmyslníci a majitelé firem brečí, že vláda nedělá ekonomickou diplomaci, že Čínu odpuzuje od nás. Vidíme, jak je zdatý Viktor Orbán v Maďarsku, kolik natáh investorů čínských. Ale tady děláme tohleto. Vlastně on se zkouší vracet do havlovské éry raných 90. let. A je to směšný. A ještě škodlivý, bohužel.
1: No, byl tady v pondělí na rozhovoru pan Pecina, bývalý dvojnásobný ministr vnitra. Říkal, že jsme v Číně vyřízený. Že no. Tam měl pobočku a poté, co začali mířit politici na Tchaj-wan, tak i zavřeli.
2: Ten to ví, bohužel, velmi dobře, na vlastní kůži.
1: Na vlastní kůži, přesně tak. Podělil se o své zkušenosti. Tak a bitcoinová kauza zde, první zprávy CZ, Blažek brojí proti policii. Brání spravedlnost nebo sebe? Otázka nastolena.
2: No, na tohle je další fascinující kauza. Vem si, že celý ten Fialův bitcoinovský domeček z karet falešnej se zroutil tím, co se stalo těma událostma posledního týdne. Policie zatkne největšího vládního mecenáše, zabaví bitcoiny za miliardu, který přijal Pavel Blažek. Mecenáš je obviněný z praní špinavých peněz, ale v souvislosti s přijetím toho daru. A Eva Rekroá, ta teda místo, aby šetřila, jak říká, co se vlastně stalo, tak nám posílá fotky v plavkách z dovolený. A teď ještě proti ním vytáhne strůjce toho všeho, mimochodem, když můžeme říct, politický táta Petra Fialy, který ho politicky fakt udělal, protože je to politický vládce Brna. A teď začne chránit sám sebe, ale víš proč to je? Ono vlastně už se mluví o tom, že i on může být trestně stíhaný s Jiříkovským, protože on v podstatě pomohl prát ty špinavý peníze tím, že to přijal. A je to člen vlády, je to vládní kauza, ne jak Petr Fiala se nám snaží namluvit. To není žádná vládní kauza. Já jsem si to vždycky myslel, že ministerstvo spravedlnosti je součástí vlády, ale za Fialy možná ne. No a teď je všechno jinak a Pavel Blažek vyrazil do boje za svoji záchranu, ale znovu se musíme vrátit k tomu. Viděla jsi nějaký ohromný mediální tlak v těch vládních médiích proti Pavel Blažek už rezignoval, tak i proti němu, ale proti ministru Stanjurovi a premiéru Fialovi, který oba o tom věděli, to se přiznali. A premiér Fiala památně řekl, že mu o tom Pavel Blažek řekl a že to bral jako jakousi historku. Tak teď máme historky z podsvětí, už regulérní, který by asi nedal dohromady ani Tarantino. A to je borec přes podsvětí.
1: No a stát se má připojit k žalobě na Jiříkovského.
2: To je geniální. A vem si ještě, že to je zabavený. Čili oni nám od začátku zkoušeli nalhat, že je to vlastně pro stát plus pro nás. Teď už vidíme, že to bude obří mínus, protože tam ještě budou ty úroky jako z té investice, kterou ty kupci bitcoinů s ní počítali, protože už je tam zhodnocení od té doby. Takže to bude klasický fialovský mínus, který nám ale pořád prodávají jako plus. Někteří už nejsou schopní tak lhát z vlády a říkají, že to bude nula. I to je lež samozřejmě. Ale znovu, to je geniální kauza. A vidíš, jak se to úplně otočilo během 2 měsíců?
1: A časová osa?
2: Časovou osu, myslím, už nepotřebujeme nikdo. Protože to je ještě vlastně tečka toho. Vem si, že tady ještě vznikla hádka nebo pře mezi Pavlem Blažkem a jeho nástupkyní na spravedlnosti Evou Decroix, kdy na sociálních sítích, kdy ona mu řekla, prosím, že Pavle, mlč. Je to všechno od začátku špatně. Tak když ona přizná, že od začátku je to všechno špatně, tak už nic nepotřebujeme. Ale já myslím, že u Evy Decroix je asi nikdy nezapomeneme to, že najala jakéhosi koordinátora uhlíře, který měl sepsat zprávu. Žádnou zprávu nesepíše a místo toho sepsal fakturu. Dostal peníze.
1: To je taky taková zpráva.
2: Jo, je to. Je to.
1: Tak. iDnes.cz, divím se, že zase straší Andrejem Babišem. Politolog hodnotí program Spolu. Ano, Spolu zveřejnilo program, detailnější teprve bude, ale světe div se, je tam antibabiš. Přitom jsme slýchávali, že už antibabiš nebude, ale prý pořád funguje. Funguje?
2: Asi na nějaký opravdu tvrdý jádro, já bych řekl ultras Petra Fialy, že už nejsou schopni kriticky myslet samostatně, nechtějí si vlastně přiznat i svoji asi volební chybu, že tu vládu volili, nebo hlavně Fialovou koalici Spolu z nějakých úplně jiných důvodů, nebo na základě slibů, který Petr Fiala úplně zradil a vládne vlastně úplně opačně. Nejsou schopni si to připustit, to se stává, tak na ně asi vlastně už funguje jenom antibabiš, jakože to utvrzuje v tom, to je to zlo, Petr Fiala je to dobro, tak to hodíme jemu, přestože vlastně za ty 4 roky Fialovy vlády je víceméně všechno špatně. Hlavní věci, hlavní i ukazatele ekonomický, tak jsou špatně inflace a tak dál. Tak asi na ně míří, ale hlavně to ukazuje bídu té fialovské koalice, že oni fakt nemají nic jiného. Jediná motivace je už negativní motivace. Já myslím, že Petr Fiala fakt je taková žába na prameni toho Spolu i té politiky antibabišovský v tom, že on není schopný přijít s ničím jiným než s antibabišem. A je to už tak tupý. Já jsem viděl i ten jako reklamní song jejich. Ty to neviděla?
1: Ne, neviděla.
2: To se sušetřilo o vysoký umění skutečně. Já vím, že žádná volební tvorba partajní nepřeje umění, to si musíme přiznat, ale tohle to je jak návrat do roku 85, jako to strašení. Je to tristní. No je to jediný, co mají.
1: To si pustím.
2: To si pustím.
1: Tak ta domácí témata asi nejsou úplně, a on to i politolog říká, že to asi není nic, čím by se chtěli chlubit.
2: To není, čím by se chtěli chlubit. Oni vlastně ty neúspěchy vládní se snaží překrýt Andrejem Babišem.
1: A vlastně cokoliv by slíbili na té domácí scéně, tak jim každý řekne, proč to neudělali za ty 4 roky. Takže
2: To je jedna věc, to, jasně. A druhá věc je, že oni nejsou schopní se na základních věcech dohodnout v té trojkoalici, ale to jsou hrozně důležité věci. Vem si národní měna, euro. Tak oni přijdou s tím, euro přijmeme, až to pro nás bude výhodné. Já nevím pro koho, až Iva Pazderková pojede k moři, která pro ně maká, nebo je tam.
1: No, ale jedno euro tady chtějí.
2: Jo, nejsou tam vůbec daně. Přeci od výše daní se odvíjí příjmy státního rozpočtu, od příjmu státního rozpočtu se odvíjí to, jakou politiku můžeš dělat. I to tam zamlčeli, aby vlastně asi nemuseli znovu ty sliby zradit. To je, já bych řekl, to je další fialovský podvod, tohle, co zveřejnili.
1: No mě to překvapilo, už jenom ta tiskovka, kdy mají za sebou vlastně představitele opozičních stran. Jako, no.
2: To je vlastně pokračování satiry.
1: Parlamentní listy, to je vtip, že to máme platit. Fico odpálil bombu o Ukrajině. Velmi kladně hodnotil Donalda Trumpa ve smyslu toho, že se setkal s Putinem na Aljašce a že opravdu jedná, mluví, jedná se o míru, že jsme nejblíž v míru, kdy jsme za ty třeba půl roku byli. Tak máme to platit?
2: Nemáme to platit, já bych řekl díky za Roberta Fica, že on je, za prvý je hubatý, to je potřeba, a za druhý, on je politik, on je premiér, který hájí národní zájmy své země. A on to vypadá jako vtip, já se obávám, že bohužel to vtip není, že to budeme platit. A vím si, že to je nějakých 90-100 miliard dolarů, který máme zaplatit za zbraně, který se pak jenom přepošlou na Ukrajinu. A Američani, protože je vede businessman velký, Donald Trump, tak udělali to, že na to dali hned 10% navrch. A těch 10% navrch je za to, za případnou pomoc příštění toho nějakého kontingentu vojenského na Ukrajině, když by se domluvil mír, tak aby tam na to dohlíželi. Na to nemusí vůbec dojít, ale my už teď nakupujeme s tou přirážkou, už teď to vlastně předplácíme. A všichni naši lídři na to kývli a je to samozřejmě, řekneme, to je jako vážně, tak 100 miliard dolarů máme zaplatit ještě s přirážkou za něco, co se neděje. To předplatíme Američanům jak F-35.
1: Uděláme Ameriku great again?
2: To uděláme, na to makáme slušně. To si řekla hezky. A díky za to, že se ozval Robert Fico. Samozřejmě, vypadá to jako špatný vtip.
1: Dobře, pomáhat se má bez pochyby, ale máme na to? To je ta otázka.
2: My na to za první nemáme. To je jedna věc. My se zadlužujeme. I naše vláda už si několikrát půjčila na pomoc Ukrajině. Čiže to je náš dluh. A druhá věc je ta pomoc. Prostě Putina nezastavila. Vidí, že Putin pomalu sice, ale jistě postupuje. Ukrajina nevítězí. A vlastně pokračování jenom v tohodle je pokračování prohrávání pomalého Ukrajiny. Tak jak si řekl, 3,5 roku, když něco nefunguje, tak si to přiznáme a změníme to. Ne? Ale tady není vůle v Evropě, bohužel.
1: Petr Pavel říká sankce, tvrdé sankce. Už máme 19. balík.
2: A řekl, že jsou proti nám? Hlavně? Tomu nedošlo, ne?
1: No, Robert Fico zamíří do Číny. Robert Fico zamíří do komunistické Číny na oslavy konce druhé světové války v září. Má tam bilaterální jednání s čínským prezidentem opět. Myslíš, že máme pozvánku i my?
2: Myslím, že ne. Ani já jsem to nevěděl. To jsem neměl ani říkat. Ještě víc naštu.
1: Co jsi neměl vědět?
2: No, že Robert Fico pojede do Číny a bude tam dělat samozřejmě ekonomickou diplomaci.
1: No bude, samozřejmě, že bude. No. My budeme lítat nad Tchaj-wan.
2: A nebo máme i na Ukrajinu. Hodně se jezdí z Česka, z Prahy.
1: Byla tu úžasná dáma Eva Filipi a samozřejmě mě zajímal její pohled na to setkání, na tom summit na Aljašce. A řekla, Trump Evropě ukazuje, kdo je kdo. Stíhačky na Aljašce byly výrazem velkého respektu. Putin nikdy nepřijme cizí vojáky na Ukrajině. Trump Evropě ukazuje, kdo je kdo. Tak odpovídala na otázku, já jsem si ji ptala, jestli je jako běžné, když Donald Trump, jak jednal s evropskými státníky a teď najednou stále říká, já jdu zavolat Trumpovi. Tak mi na to řekla, že on tak jako ukazuje, ano, kdo je kdo, já jsem ten, kdo může jít zavolat Putinovi. Mm-hmm. Řekla jsem Putinovi nebo Trumpovi?
2: Trumpovi, jasně, Putinovi.
1: Putinovi samozřejmě. No, tak nechám tě.
2: No, komentuješ. Eva Filipi samozřejmě je zkušená, to za prvý diplomatka, za druhý je, chápe to prakticky a pragmaticky politiku, ne ideologicky a fanaticky, jak bohužel to chápe naše vláda a prezident. Ve všem má pravdu v tomhletom, co je tady. Mě nejvíc, já jsem Evropan, oba jsme Evropani, já mám Evropu rád a mě na tom nejvíc štve to ponížení samozřejmě, který jako eurolídři předvedli ve Washingtonu teď.
1: Vnímal jsi to jako ponížení?
2: No, bylo to jednoznačné ponížení. Tam seděli, jak si říkám, někde v ordinaci zubaře, čekali, až se otevřou dveře a sestra řekne, tak pojďte vy. A oni se třásli, aby nešli pod tu vrtačku. Ale to je naše volba, bohužel vlastní. My se ničíme sami a od toho se odvíjí naše geopolitická nesíla, ale nesíla. Vem si, že v roce 2010 EU měla ekonomický výkon na 92% Ameriky. Což jsme se blížili vlastně Americe a měli jsme, a od ekonomické síly se odvíjí to je geopolitická síla. Dneska jsme na 61%, ne protože by jsme byli méně talentovaní nebo hloupější než Američani, protože my se cíleně ničíme jménem EU. A z toho vyplývá to, že vlastně dneska ztrácíme jak na Ameriku, tak na Čínu a ten summit u Trumpa to jenom ukázal, ale úplně jako v bizarních až konturách mnohdy. Jak tam opravdu eurolíři seděli, tak to jsme asi ještě nezažili.
1: A viděl jsi, všiml jsi z té mapy? Po pravé straně, myslím, že z pohledu toho fotografa po pravé straně, co myslíš, že tam tak probírali?
2: Já nevím, ale
1: to bylo děsivě.
2: Bylo mi z toho smutno. A teď víš, ještě jak oni tam jeli s tím, ještě vlastně než tam dojeli, tak už se začaly ještě hroutit ty jejich sliby před tím summitem. Ku příkladu Británie řekla, že pošle na Ukrajinu jako hájit mír nebo dohlížet na případný mír 30 tisíc vojáků. A ještě než dojeli vůbec do Washingtonu, tak řekli, sorry, my jsme to přehnali trošku, spíš to budou možná 3 tisíce. Tak jako když
1: nula sem, nula tam.
2: Nula sem, nula tam. A když někde jako Trump vidí tohleto, tak ten se v tom vyžívá samozřejmě.
1: A měl tam i Ursulu, neměl?
2: No, zase musíme říct...
1: Víš, jak říká nikým nevolený úředník, že on jim tak trochu jako pohrdá, taky tam měl.
2: Vzhledem k tomu, že tam byla Ursula von der Leyenová, šéfka Eurokomise, řekněme, že to dopadlo na její standardy dobře, nevypukla celosvětová válka.
1: Až tak?
2: Protože ta neschopnost jejich a zatvrzelost v Evropské unii a neochota přiznat si realitu na Ukrajině i geopoliticky a postavit se tomu čelem, bohužel je ničivá pro nás všechny.
1: Nicméně minister zahraničních věcí Spojených států amerických Rubio znova připustil, že ten mír se možná Americe nepodaří vyjednat. Co potom?
2: Potom se obávám, že prostě Rusko bude pomalu, ale jistě dál drtit Ukrajinu, až obsadí víc Ukrajiny a pak asi, Ukrajinci už toho mají sami dost. Jsou vyčerpaní ne vojensky, ekonomicky, politicky. Infrastruktura Ukrajiny je totálně rozbitá, myslím, bytový fond, dopravní infrastruktura, energetická infrastruktura. A to nejde do nekonečna. Až toho bude ještě víc takhle rozbitý té země, tak Ukrajinci prostě už sami zatlačí na to, že řeknou, dobře, tak my vám to dáme, popravte si to za vlastní peníze, my chceme ten zbytek a ten prostě budeme nějak si spravovat sami radši.
1: No jo, ale když Donald Trump od toho dá ruce pryč, tak kdo tohle to potom bude vyjednávat s tím Putinem?
2: To si vyjedná Putin, Evropa rezignuje a my to doplatíme. Samozřejmě ještě tu větší škodu, která bude potřeba na rekonstrukci Ukrajiny, protože Ukrajina je ničená i samozřejmě na těch územích, které neokupuje Rusko.
1: Já moc děkuju, že jsi tu byl, díky moc za tvůj komentář a budu se těšit na příště.
2: Já taky, díky za pozvání.
1: Podtrženo sečteno a Petr Holec.
3: Radio Xaver najdete na play.cz. Play.cz.

0: hlavní by to vlastně té demonstrace. Co si o tomto příběhu myslíte, pane Pustí?
1: No tak první komentář je ten, co už jsem řekl. Ona, ta vláda a spol, už tuší, že je zle. Proto vyrábějí tyhle příběhy, teda oni si myslí, že to tím řeší, jo. Oni pravděpodobně vůbec netušejí, co dělají. Já si naštěstí pamatuju to, co předcházelo roku 89. Oni nám tady vyrábějí Havla 2. No.
0: Počkejte, co vyrábí, co?
1: No, vůdce opozice vyrábí.
0: Havla 2?
1: No,
0: to vůdce bude?
1: No tady ten to bude. Ševčík. Já doufám, že to ví. Tak on fakticky nic neudělal, jo? Když se podíváte na všechna ta videa, naštěstí je těch videí víc, není jenom to oficiální, ale jsou i od těch lidí. No tak to, že se zastal někoho zmláceného, na tom je co špatně, on nikoho nemlátil. Já jsem viděl reportáž, vidíte, koukal jsem se zrovna na České televizi a tam ta redaktorka končila slovy. Ale je prokázáno, jo? Jako, kdo tam koho mydlil, to je o tom ještě diskuze, ale je prokázáno, že děkan Fakulty Vysoké školy ekonomické se zúčastnil protivládní demonstrace. No to je hrůza, jo? No tak to je zrovna návrat do toho roku 88 nebo 89. Co by nemohl říkat, že to vláda dělá blbě? Když navíc je to jasný, že to vláda dělá blbě. To je trestuhodný. Tak pak pod záminkou, že se tam připletl k nějaké rvačce, je potřeba ho vyhodit z práce. Myslím, že by nebyl první, už je jeden takový vyhozený. To všechno je vlastně, to jsou zoufalí lidé, dělají zoufalé věci. Zoufalá vláda dělá zoufalé věci, snaží se zahojit tady na panu docentovi, netuší, že z něj vyrábějí národního hrdinu, který se stane autentickým vůdcem odporu proti ním. To je naprosto logické, takže milý Mirku, nezoufej, právě ti budujou velkou slávu.
0: No, nevím, jestli cena nebude vysoká, ale víte, pane...
1: Cena bývá vysoká.
0: Bývá.
1: Hrdina není zadarmo.
0: Ten princip, že se potom semknou studenti a říkají, tebe mi profesore nechceme, ty musíš odejít. A já jsem ještě slyšel o něco horšího, nevím, ROH.
1: Závodní organizace ROH, ano, závodní organizace všech politických stran zastoupených v 5 koalici a všichni mi byli, měli psát pověsit. Večer.

0: příštích 4 letech máme plán, jako stačilo, postavit nebo nakoupit 100 000 bytů. A to je ten začátek, ale už těch 100 000 bytů, protože tam se vejde kolik, 300, 400 000 lidí, tak má velkou šanci zastavit ten brutální růst cen nemovitosti i nájmu. A když každý 4 roky bude v tom ta vláda pokračovat, tak dokáže ty ceny nemovitostí zkrotit. A z čeho se to zaplatí? Z čeho se to zaplatí? Máme 4 zdroje financování. Pojďte se. První věc, my si bereme velké úvěry, levné úvěry s nízkým úrokem od Evropské investiční banky na dopravní stavby. Tak to pojďme dělat i na bydlení. Jo. Dneska jsem si četla krásný článek o tom, jak se dají stavět velké dřevěné bytovky. Chcete se něco zeptat, koukáte na hodinky. Druhá věc je, můžeme na to vybrat peníze ze zdanění na národních korporací, tam jsou taky 10 miliard. A postupně to můžeme zafinancovat, investovat do těch 100 000 bytů, z toho vybírat nájem a všechny tyhle peníze takhle splácet. A čím víc těch bytů bude, tak tím víc nájmu se bude platit a můžeme to reinvestovat. A zároveň, když nebude smyslem tady těchto státních bytů, toho státního bytového fondu, vytvářet zisk, tam může být nějaký drobný zisk. Ale třeba jako přiměřené marži, nemají to být stovky procent. Tak to povede k tomu, že se zlevní bydlení úplně všem.
1: Vy mluvíte o plánu na 4 roky. Víte, jak dlouho trvá stavební řízení v naší zemi?
0: No to je předpoklad, že se k tomu nedostanou Piráti a že se vrátíme k tomu původnímu zákonu, který jsme schválili a prosadili za naší vlády a že to začne fungovat. No, to je velmi jednoduché. Mm-hmm.
1: Mzdy nebo platy ve státní správě, říkám to dobře, ve státní správě, to je taky vaše velké téma a zní to někdy jako velmi levně. Zní to levně z toho titulu, že nařizovat někomu, kolik musí někomu dávat mzdu, je z mého pravicového pohledu hrůza. Buď to chci někde pracovat a přijmu ten kontrakt, což vy ostatně ze svého života na západě znáte, ne? Mm-hmm. A nebo jdu krajinou dál a čekám, až přijde něco jiné.
0: Kdo jsou zaměstnanci státu? Jsou učitelé. To jsou lékaři v nemocnicích, to jsou úředníci, ať už v obecních nebo ve státních institucích. To jsou ale i hasiči, policisté. A tam jako běžné, že stát určuje jejich výši odměňování. A dobře. Jestli bude pokračovat tahle vláda, tak budeme mít příští rok, 1.1., polovičku těch tarifů, ze kterých jsou placeni zaměstnanci státu, pod minimálním mzdou. Že máme minimálku dneska kolik? 22 tisíc zhruba, zjednoduším to. Tak polovička těch tarifů začíná pod minimálkou. Jako přijde vám to normální, že stát začíná pod minimálkou.
2: Kanopa, knihovna pro vaše uši. Výběr nejlepších audioknih z české i světové klasické literatury. www.kanopa.cz.
3: Markéto, zase nám nevyšla jedna dobrá zpráva Petra Fialy.
4: Tak to už je u Petra Fialy celkem tradice.
3: To už je tradice, ale o co jde? Zase nám letos, už začátkem roku, zdražilo jídlo. Zdražilo nám o 5%, což není málo. My si všichni pamatujeme, je to už taková, já bych řekl, ikonický obraz premiéra Fialy na loňské veletrhu Země živitelka, velmi populární, vždycky úplně plný lidí, kde Petr Fiala vyšel na pódium a tam se tak rozlít kolem sebe a řekl, potraviny nám nádherně zlevňují. Lidi se taky rozlídli kolem sebe, začali si tlouct na čelo, kde to pan premiér vidí.
5: Celý rozhovor sledujte na XTV.
6: Na XTV.
5: Bez reklam a bez čekání. www.xtv.cz. Česká a americká country na rádiu Xaver.
7: Country.
8: The absolute best.
7: All the time.
5: Rádio Xaver.

0: nejlepší metoda, jak ubránit vaše peníze před inflací. Spoření ve zlatě. Pravidelně dostáváte naspořené zlaté slitky fyzicky do ruky. Nezapomeňte, zlato je spolehlivý a stabilní element. Stačí poslat e-mail zlato@mincex.cz a dostáváte automaticky 30% slevu na vstupní poplatek. Neváhejte a pište zlato@mincex.cz.
1: Pane holče, je tady čtvrtek a to je náš den?
2: Toto letí.
1: Toto letí.
2: Rychle skoro jak Filip Turek, no?
1: Horší. Jako Filip Turek to letí.
2: Rychlostí Filipa Turka.
1: Prosím vás, co to je?
2: Já nevím, ale já vám musím něco říct. Teda teď, já když jsem sem jel, vy jste mě tak stresoval, že dneska pospícháme. Tak já jsem vám po Vinohradský jel na Filipa Turka. Ale vytáhl jsem to jenom na 200 a nenatočil jsem se u toho, nestačil
1: to je
2: jsem.
1: Chyba. No. A na co, máte mít jednu ruku a natáčet, ne?
2: Já to nemám tak naučený.
1: A vy nejste závodník?
2: Nejsem. A studu ten poset jeho.
1: Prosím vás, vysvětlete mi to.
2: No počkejte to, já nevím taky, já to vlastně chápu, ale nechápu. Filip ještě neví, jako jestli chce být opravdu politik na 100%, nebo jestli je influencer, závodník a provokatér. A ono to chvíli šlo z klouby oboje, ale když teď říká, že chce do vlády, a že nás se zastupovat.
1: Do vlády?
2: No to říká. Že bude kandidovat do sněmovny a motoristi, ne. Že chtějí do vlády s ANO a že nás chce zastupovat místo v Europarlamentu, v Evropské radě.
1: A na životní prostředí, ne?
2: Třeba na životní prostředí. A že by tam jezdil tímhle Mercedesem. Teda jestli nepřijde po papíry, co?
1: Nepřijde.
2: Ale to je už jedno. Ale kdyby chtěl být ministrem, tak asi by tohle dělat už neměl. No,
1: no víte, na co je to zralý?
2: Já vím, na co je to zralý.
1: Máme Filipa Turka rádi,
2: máme.
1: Ale my jsme transparentní.
2: No my jsme padni komu padni, ne?
1: A my jsme, přesně, a my jsme transparentní a féroví jako...
2: Jako tyhle dva.
1: Jako tyhle dva.
2: A vidíte, jak jsou Xaveré vyvážený k sobě? Jak nejsou ani na jednu stranu?
1: To je pan Wollner a paní Fridrichová.
2: Co?
1: No ne, to je absolutní. To jsou... A takže my musíme...
2: Ty mají cibulkovo těžítko mezi sebou.
1: Siderické, no. Kivadelko. Siderické. Nedá se nic dělat, dneska zatím začneme.
2: Jo.
1: A je to už 33. zápis knize.
2: Jo, to je teda ježíšovský, Kristova léta,
1: no.
2: Tak zrovna Filipa Turka to padlo, vidíte? Takový.
1: Nedá se nic dělat a píšu tady...
2: Ale aspoň je to ta 33, ne? Teda, kristovský zápis.
1: No jasně. Tak je to vlastně protekční.
2: A vlastně je to ocenění jeho závodnické schopnosti, ne? Co?
1: Jízda, kolik jel?
2: Jsi 237, nebo kolik?
1: 237 km/h. Ono je na tom ještě vtipný, že oni to jako se snaží otočit v žert nebo v reklamu. Ale já to slyším od strašně moc lidí, kteří ho jako odsuzují.
2: Už to drhne.
1: A ono hlavně, pane Turku, dokud se nic ne, pane Turku.
2: Vy to ve mně vidíte, co?
1: Nemáte asi na Turka. No. Pane Holče, všichni, já udělám podpis. Ono totiž, dokud se nic nestane, tak je to strašná
2: jasně,
1: legrace.
2: Jasně.
1: Ale nedej bože, aby se něco stalo. A já vám řeknu, já jsem to četl, poprvé. A trošku jsem se tomu jakože pousmál a říkal jsem si, no tak on je zase dobrý člověk, ten pan Turek a talentovaný politik asi.
2: A talentovaný šofér.
1: Šofér, tak je to závodník. Ale v duchu jsem si říkal, já v těchto situacích, když jsem na silnici, na dálnici někde a projede tam nějaký takovýhle člověk a jen jakože frajeři, jo, tak já na tom takovou povídku, kterou si v autě říkám vždycky nahlas. Kéž by si ty idioté o první kandelábr rozbil.
2: Já vám rozumím. Já totiž jsem, víte co, když to vyšlo...
1: Vy jste taky závodník.
2: Ne, já nejsem závodník, ale...
1: A na kole, ne?
2: Na kole.
1: Jste říkal?
2: Tam jsem se přiblížil na dvoustovce. Tak v Německu jsem taky jel 250, když spěcháme do Itálie, když je to bezpečný. Jezdíme přes noc a to.
1: V životě bych ne.
2: Ale... Když najednou začalo rupat, že se to možná stalo na české dálnici, tak už je to jiný. A vidíte přesně za prvý, jak to dohrávají vlastně v defenzívě. Takhle nevypadá vítězství. Když za prvý najednou už netvrdíte, že to bylo v Německu, a za druhý musíte v podstatě zarazit iniciativu rádoby závodníků, který začnou překračovat rychlost na vaši čest a natáčet se u toho. Takhle nevypadá provokace vítězná. Takže za mě jako tohleto se nepovedlo úplně.
1: Máme Filipa rádi a toto se nám nelíbí.
2: Tohle se nepovedlo, no.
1: Nepovedlo, no. A prosím vás, já jsem ani nevěděl, že nějaký osobní auto může jet takhle rychle. Já jezdím po dálnici maximálně 110.
2: Tak vy se kocháte, ne? No.
1: Já jsem přesně ten typ, mě předjíždějí kamiony. A to je taky prý nebezpečný, ale... Ale jak si jet v klidu prostě?
2: Jezdit moc pomalu je nebezpečný, stejně jako jezdit moc rychle. Víte co, ona nezabíjí maximální rychlost. Zabíjí nepřiměřená rychlost. Když pojedete někde 60, kde máte s 20, tak je to nebezpečnější, než jet na prázdný dálnici 230. Ale prostě on je politik a my tady máme 130.
1: No ale on projel v Německu.
2: No ale teď už nějak na tom netrvá úplně, no. Tak
1: aspoň v Sudetech to bylo.
2: jo. Ale víte co, já to vím, Xavere.
1: Nesrazil on toho papeže nakonec?
2: Papeže asi ne, ale já tu D5 znám na ten Rozvadov, protože jezdíme tam často. Takže já znám i ten úsek, kde se to možná stalo a kde
1: Sudety,
2: se to nemělo stát.
1: To je napůl.
2: Ono to tam svádí a já, víte co, já nejsem pokrytec, tak vím, taky překračuju prostě rychlost, když to...
1: Tak?
2: No, jsem tam, ale...
1: Říkáte přede mnou, já to musím teď nahlásit.
2: To už je nahlášený.
1: Je to nahlášený?
2: Jo, to je nahlášený. Ale nenapadlo by mě se s tím frajeři jako natáčet se u toho a tak... asi tak.
1: A mě tam chybělo, jako na té fotce, měl být vidět ten tachometr, to uvolněný závodnický jako sezení a ještě u toho měl kouřit doutník, číst noviny a hladit psa. Takhle to dělají jako
2: to pořád. Musel vedle něj sedět Meda, ne? S Miskem, co?
1: Meda.
2: No jasně.
1: Víte, co novýho s Medou?
2: No má děťátko.
1: Děťátko. Medičku.
2: No.
1: Takže už teď přebaluje asi, ne? Nebo já nevím,
2: já myslím, že se spíš jako platí na to. No on je takovej... On má radši jiný hodnoty, než přebalování.
1: Jak to víte?
2: Vím.
1: Já bych neřekl, já jsem opravdu viděl fotky. Pane Volče, musím se tady Medy zastat, protože jsem viděl fotky někde na internetu, na nějakým zpravodajským serveru. A tam bylo vidět, jak z něho září ta radost.
2: Chcete říct, že Meda přebalovala?
1: Nebo jestli přijde, tak bude přebalovat teď dalších několik let.
2: Já to moc nevěřím, Xavere.
1: Dokolika let se přebalují děti?
2: To já nevím, ale
1: let.
2: Takovýhle, jak bych řekl, domácí šmuci k práce úplně nepatřili zatím mezi jeho hobby.
1: Ale jak se stanete rodičem, tak se prý všechno změní.
2: Probudí je to možný,
1: se ty
2: no.
1: Nějaký pudy.
2: Tak on si přece jenom to děťátko pořídil.
1: Z půjčovny. Ne, ale domů přejeme.
2: Jasně.
1: A já myslím, že tak i když si na to někoho najme, tak v lepších rodinách to tak je?
2: Jo, proto říkám, že jeho bych netypoval na to, že přebaluje.
1: Jako myslíte, že Diana někdy přebalovala Harryho?
2: No to určitě ne.
1: On se narodila, ta ona pohladila a pak ho viděla až ve dvou letech.
2: No a Meda je něco takového jako Diana. Co?
1: Tak je to...
2: Z Plzně teda řekněme, no.
1: Je to, pane Holče...
2: Nebo on je schomutoval.
1: Já vím, že vy to nemáte rád. Jako, ne, z Plzně.
2: Ne, on je schomutoval, myslím rodák jako. No. Ale pak je v Plzně.
1: Vy to nemáte rád, ale je potřeba uznat, že jsou lepší lidi v té společnosti. To tak je?
2: To počkejte, to já uznávám.
1: A to nejsme my nosiči vody.
2: No nejsme, no. To já vím.
1: Já jsem taky vytíral teď chodbu v baráku.
2: A já počkejte, Pražský hrad je plný lepších lidí. Strachovka.
1: Milion chvíle.
2: Milion chvíle.
1: Tam jich milion.
2: Já vím, tam, jo, přesně.
1: No, Meda jsme rádi a přejeme, to můžeme říct, ne, za vezonku, Medičce, Medence, nebo jak se jmenuje?
2: Medulince.
1: Medulince, aby byla zdravá, potačkový, chytrá, po mamce no mi nevím.
2: Aby byla po taťkovi chytrá, ale míň chytralá než taťka.
1: No a hlavně byla zdravá, ono je to nakonec jedno.
2: No jo.
1: A držíme palce tomu. Jako nějak nás to moc neoslovuje tento způsob, ale respektive je nám to hodně nepříjemný, zase, ale držíme palce.
2: Jo, a zase společensky vzato, Xavere, když se Meda bude věnovat víc malý Medě než politice, tak si myslím pro celou společnost a Česko Jedině dobře.
1: Mě říkáte před minutou, že budu mít na všechno personál.
2: No tak na takovýhle práce, ale tak on říkal, teď přeci Meda oznámila, že se ubírá na mateřskou.
1: Fakt? Na mateřskou?
2: Na mateřskou. Já teď jsem trošku rozhozený s tím rodem, jak to říkat česky.
1: No ne, jako on bude mít to dítě od malička v péči.
2: No řekl, že se chystá na mateřskou, nebo řekla, já nevím. Já vlastně nevím, já tady mám češtinářský rozpor, Xavere. Jak můžu říct, on odešel na mateřskou?
1: No tak
2: je to špatně, ne?
1: Je to obecně zaužívaný termín.
2: Jsme se nějak genderově zadrhli, ne?
1: Není to úplně v pořádku.
2: Já jsem nekomfortní teď, jak se říká.
1: Na otcovskou třeba?
2: Ale to on neřekl právě, on řekl, odcházím na mateřskou.
1: No ale nepotřebuje to děťátko, jak si prs paní matky? Aspoň první.
2: Ten je asi koupenej, ne?
1: Se s porodem.
2: To se prodává.
1: To je v ceně.
2: To se prodávají s porodem, Xavere.
1: Jo, takhle, to je takový balíček.
2: Jak se říká, kombo.
1: Takže ona bude docházet to dítě kojit, nebo... Ale dneska jsou asi na to nějaký v lékárně, ne? Že si...
2: Já nemám zkušenost, Xavere, ale jenom si myslím, tak... řekl bych za sebe laicky, že nebude kojit Meda.
1: Jo, no tak...
2: To bych tady podepsal v knize.
1: Ale je pravda, že štěstím zářící. Tečka. A teď těm lepším lidem. Milion chvilek, pane Olče, žádá, aby byl odvolán ředitel České televize, magistr Souček, takový talentovaný člověk.
2: No počkejte, ale nejen milion chvilek. Už jsou tam úplně ty nejlepší, jak se říká, crème de la crème.
1: No.
2: Zdeněk Šarapatka.
1: Taky Zdenda.
2: Vrchní troll a dezinformátor Bob Kartous.
1: Ten je tam podepsaný dvakrát.
2: Ten je tam podepsaný taky. Petr Pidhár, ten nemohl odolat, jako nikdy nemůže odolat. A
1: pan Etzler je tam třeba. Je
2: taky, podepsaný, no. Taky. A v jakém stavu to podepisoval?
1: Z toho není cítit.
2: Ale já jenom Xavr...
1: Ibiky. Miky Štryky.
2: Jo.
1: Taky.
2: Ale já když vidím, že proti někomu jde... Šarapatka, tak si říkám, že ten člověk musí dělat něco dobře. Já jsem se vás na to chtěl zeptat jako radního. Není teď čas postavit se za Jana Součka?
1: Neptejte se mě jako radního, protože já nemohu mluvit za radu. Ptejte se mě jako občana. Tady... Já jsem občan.
2: Jo.
1: Já jsem občan, se všichni mám tričko občanský.
2: Já ukažte, co tam máte, chaos nebo co?
1: Ale to je jedno, jo. Prostě... Ptejte se mě jako občana.
2: Tak teď se vás ptám, Xavere, jako občana.
1: Jako občan, Havel,
2: není
1: občan...
2: čas postavit se na správnou stranu. V radě České televize?
1: A správná je která?
2: No, když proti někomu, když chce někoho odvolat, někdo jako Šarapatka, není čas postavit se na správnou stranu a podpořit ho? Myslím ne Šarapatku, ale Součka.
1: Máte pravdu.
2: Co?
1: máte pravdu, ale já si tak trošku myslím, že úplně ten Honza Souček to fakt jako nedává. No.
2: Takže po něm? Neboli?
1: Myslím si, že pro strom nevidí les, tak bych to řekl. No. On se dneska uveřejnil, že čelí vydírání, že ho někdo vydíral, že když odvolá Moravce, dostane bonus.
2: No tak to já vím, kdo to je.
1: A kdo?
2: Medveděv,
1: že
2: jo? To je jasný. Ten mu řekl, dávej si bacha na přechodu a na to, kde piješ pivo.
1: Já si to neumím představit, že by toto někdo mu takto explicitně řekl.
2: No počkejte, ale dobře, tak padne před volbama ještě Souček. A kdo přijde po něm? Foltín? Koho tam dají?
1: Tak já nevím. Tak je spousta lidí, kteří mají touhu to řídit, tu televizi.
2: No to já vím, právě proto se ptám. Trošku mě to naplňuje strachem.
1: Pan Dvořák určitě.
2: No to je jasný.
1: Tak typoval, já nevím. No? Ptáte se jako občana, ne?
2: Jako občan se ptám občana.
1: Občana. Tak já jako občan říkám, že si myslím, že by mohl pan Dvořák, že pan Friedrich... zevnitř České televize, no ten už přece jako s tím koketuje léta.
2: Co tady?
1: A to je ex. Ale...
2: No tady jsou taky ex. V České televize, ne? Oba jsou taky ex.
1: Pan Wollner?
2: No.
1: No tak,
2: a paní Nora?
1: Oni už tam nejsou právě.
2: No říkám, že jsou ex. Jako
1: ex, jakože český, no.
2: Tak ne, co některý z nich? Taky by mohl chtít, ne?
1: Na ředitele.
2: No tak třeba Marek Wollner, ten se z toho trošku pomát, když byl odejít.
1: Tak já některé věci čtu, který pan Wollner, a to jsou opravdu...
2: No jasně, ale on říkal, že se musel docházet, nebo že dochází za nějakou terapeutkou, ne, z toho.
1: Fakt?
2: No jasně.
1: Oh.
2: Jak to sebralo konec slávy a výsadního postavení, tak si říkám, jestli by se nechtěl vrátit jako nejvyšší, že by potom rozdával padáky von. Co?
1: Že by to byla televize Mňouk.
2: No. Ona nějaká je televize?
1: Mňouk, Mňau je.
2: Mňau, ne?
1: Mňau. Tak. Ale tak to by museli takzvaně pracovníci na prvním stupni řízení všichni mňoukat.
2: Tak tam už mňouká dost lidí, ne?
1: Ale oni za prachy zamňoukají. Ježíš, pane Hoče, co, a proč bychom jako si tady nestřelili do vlastních řad? Vy byste nezamňoukal za 40 měsíčně?
2: V jaký měně teď mluvíte?
1: V korunách.
2: To asi ne.
1: Já vám zamňoukám i za 20 korun.
2: Před inflací možná ještě, ale po inflaci už ne.
1: Položte stovku na stůl a já tady budu mňoukat 4 hodiny.
2: Mám hodit prachy na stůl.
1: Prachy a zbraně. Neopravdu. Vy totiž jste zlepšil svět a vyděláte drahoty, ale já nevím, proč mu to mňoukání vyčítá.
2: No drahoty
1: to
2: ne, hustý, nedělám to,
1: reaktorka zamňouká.
2: Já jsem jako ve srovnání s tím pěkně lacinej člověk. A tak. Počkej, tam se mňoukalo za 4-5.
1: Já nevím za kolik, no. Já dávám příklad. Tak mňoukalo se tam, za jeho fungování se tam si zbrojaři zaplatili reportáž.
2: To snad ne.
1: No tak to se to obecně ví, se prodal na radě.
2: Infiltrace ne, snad jenom. To
1: je tak, že někdo platil letenky a někdo platil hotely a můžu tak.
2: Můžu si věřit, že tá mezi nimi by někdo takhle, co?
1: Mezi lepším, no. A to se jaký stane.
2: To snad ne.
1: No tak vy nevíte, že se tam vexlovalo s tím, že manželka nějaká pana Hinka, ten pracoval projkem a ta ho pozvala do pořadu a dali si předem otázky.
2: No teda to je tam etický panel, ne? Co?
1: Etický. Tam je na to erotický panel.
2: Jo, to možná, no.
1: No, ale ty panely, to je takový jako vždycky bouře ve sklenici vody, jo? Protože to si někdo přečte, vždycky zakroutí hlavou, má k tomu 3 věty komentáře a od té doby, od té chvíle už to nikoho nezajímá. Už se to nikdo neopírá, nic se s tím neděje. Takže je to samozřejmě nesmysl. Hm? Je to něco podobného asi jako divácká rada. Tyž to existuje?
2: Nebo jako spojovatelka, ne? Co?
1: Spojovatelka, no.
2: Ale divácká rada?
1: Česká televize má, já tak si přesně, co to je. Má diváckou radu. Přisahám.
2: Severe.
1: A divácká rada se čas od času sejde a diskutuje se asi nad programem.
2: Severe, vyl, že to je jak Fiala, ty ne. Co?
1: Tak pozor, tak jak pozor. Fiala ne. Jak jsem to říkal?
2: To je pravda, to nelže nikdo jako
1: Fiala. Jak jsem říkal, že to jmenuje?
2: Divácká rada.
1: Divá...
2: To si vědět, kdo tam sedí v tom.
1: Divácká rada.
2: A to musíte vědět, ne? Jako rada radních,
1: jako,
2: ne?
1: Jo, ale vy se mě... Vám říkám po třetí, že nemůžu mluvit za radu, ať jsem ptát jako občana. Divácká rada.
2: Co?
1: Je poradním orgánem České televize v oblasti poznání potřeb a zájmu občanů a jednotlivých diváckých skupin a posilování zpětné vazby s veřejností. V současné době je členem 60 významných institucí, které zaměřením své činnosti působí ve veřejném zájmu nebo ve prospěch obecně prospěšných cílů.
2: Ty vole.
1: Vy z členové divácké rady klikáte, jo?
2: Já myslel, že aspoň tohle to je jediná poctivá rada, že to fakt pozbírali z diváků.
1: Ježiš, to vidím po první životě se zastoupím. Tak hádejte, kdo tam je.
2: No mě to je jasný.
1: Agrární komora, Akademie věd, Asociace ekologických organizací, Asociace krajů, Asociace producentů.
2: Je tam Bob Kartous a Elfové?
1: Zase 100%. Biskupská konference, Česká filharmonie, Česká hlava, Česká konference rektorů, skáču to, jo, Český červený kříž, Český rybářský svaz, pozor, Člověk v tísni.
2: No jasně.
1: Ekumenická rada církví, Federace židovských obcí, Fórum dárců, Charita České republiky, Hospodářská komora.
2: To je Jonáš, všechno, řekněme, proč tam nejsem já třeba?
1: Postbellum, jo, jasný. Pozor, tam.
2: Ksavere, proč tam nejsem
1: čerpačka.
2: Já? Co?
1: No já se dívám, stejně nejste.
2: No nejsem. To bych věděl, kdyby mě oslovili.
1: Syndikát novinářů České republiky, to ještě existuje.
2: A já nevím, ale já bych chtěl být náhodou v divácký radě ČT. A já bych poskyt konzultaci a zpětnou vazbu.
1: Výbor dobré vůle Petra Holce. Je to napsané.
2: Víte, co bych jim řekl, Sabere? Vypněte to.
1: Já vím.
2: Vypněte to.
1: To jsou ty vaše rady. Vypněte
2: to jsou ty moje rady.
1: Ale vy nemáte dobrý vztah k médiím veřejné služby.
2: Nemám. Já jsem se šel z cesty.
1: No a já se vás tady snažím napravit, protože někde se ty prachy, pane Holče, musí utratit. To není jen tak.
2: No to já chápu, ale jsou to i moje prachy, Xavere.
1: Řekněte mi, teď to bude 9 miliard. Řekněte mi, jak byste utratil 9 miliard. To není jednoduchá věc.
2: To bude 9 miliard už, jo? Na příští rok rozpočet.
1: No ne, už teď
2: letos
1: začne platit ten zákon.
2: No tak od příštího roku.
1: Ne, od května nebo od kdy?
2: No tak to bude příští rozpočet, řekněme teda. To, tam už to naplnějí teda. Když potom, co začne platit ten zákon o vyšších daních na ČT,
1: no,
2: tak se zvýší rozpočet.
1: Daně, to jsou poplatky, pane Holče, žádná nehodno, to mediální jsou, dán.
2: Zlý slovíčka, co?
1: Zlý to jsou ale opravdu zlý slovíčka.
2: 9 miliard, Xaver.
1: No a tak zkuste si odpoledne tady sednout a říct, já utratím 9 miliard. A už, když budete mít utracený 1,5 miliardy, už nebudete vědět, kam s tím?
2: Co bychom neutratili ani tady Fix TV?
1: Tady ty lidi potřebujete na to, ty jejich platy.
2: 9 miliard.
1: No a pak někdo odchází, mu dáte 17 platů na odchod.
2: A to prý nebyla ona. To prý nebyla ona.
1: Kdo? Nebyla.
2: Nebyla.
1: No, já vím, kdo to byl.
2: Jo?
1: Ale nebyla to paní Friedrichová, byla to jiná paní, ale známá taky. No, takže víte, pane Holče, ono nic není jednoduchý. Ani utratit 9 miliard není jednoduchý.
2: No to chápu, Xavere, to musí teď být pěkná fuška.
1: Teď si udělali večírek, to jsem vám říkal,
2: jo,
1: za hotel 300 tisíc a kouzelníka tam měli, nebo nějakého školitele, nevím co, za 20 tisíc eur.
2: No, to je dobrý.
1: Objednali si kodiaky v plné výbavě, barva příplatková,
2: no,
1: 4x4, takže oni dělají, co můžou, ale i tak je to problém to utratit.
2: Dělají, co je třeba, ne?
1: Dělají,
2: co je třeba. No a tak ono, ale já asi vlastně, to není taková fuška to tam utratit. Když jsem se dočet, že Břetislav Rychlík dostal taky melounek za svůj dokument.
1: A co to je melounek, jako no, tak pana Rychlíka, kdy ten je
2: prestižní dokument.
1: Prestižně, samozřejmě. Hlavně je to pravda láska.
2: No právě proto.
1: Tak
2: no, a tam jich je, takovýhle Rychlíků, ne? Takže tak, tam to zaučí.
1: Ale po melounu, to jde pomalu. Musíte kupovat ty kodiaky.
2: To je jasný.
1: No ne, tak teď pravděpodobně se teda bude vyšetřovat, kdo vydíral.
2: A nemůže to být ten Šarapatka?
1: Takový čestný člověk?
2: To je pravda. Ten by se k tomu nesnížil.
1: Signatář?
2: Ten by se k tomu nesnížil nikdy. A to bude Medveděv, to je jasný.
1: No pane Holče, já mám takový jako vážný téma.
2: Jaký?
1: Já sleduju přípravy pohřbu svatého otce.
2: Jo.
1: Díval jsem se v noci na to, co Vatikánu dávali, co bylo přes den živě, tak jsem se díval na YouTube. Já vám nevím, co si o tom mám myslet.
2: A ty jsi takový bezvědec, Xavere.
1: Já jsem bezvědec.
2: Že to sledujete
1: tak? No sleduju, tak pro mě to zemřel starý pán, jo. Mi to líto. Pro mě to jako nemá tu, jako jaký zástupce Boha na zemi. Protože poslouchám teď audioknihu, která se jmenuje Konkláve. Mm-hmm. Ale jak se volí papež? On to tam, a je to nějaký člověk, to píše, který je z kurie.
2: Jo.
1: Teď z kurie.
2: No,
1: parta celá.
2: Nejno.
1: A on říká, že za tu volbu toho papeže se s tím různě kšeftuje a že za to dávají, že toho udělá kardinálem a toho biskupem, ale říká i blištivý kov.
2: No jasně.
1: A co to je ten blištivý kov? Že by to bylo? Myslíte?
2: Zlatíčko, ne? Co?
1: Zlatíčko. Jo, Vlášek?
2: No. Ten...
1: Já se musím zeptat, jestli Vlášek teď nejede do Vatikánu.
2: Jasně.
1: No, takže pro mě to žádný zástupce Boha na zemi není.
2: No to si myslím. No,
1: tak je to významný politik, který ale, jak říkal dneska Zao, byl v pořadu,
2: jo?
1: U nás, pan Zaorálek, a mluvil teda skvěle, doporučuji, a říkal, že to samozřejmě je politická figura, ale zcela bez vlivu. Že on nemá jako ten vliv, protože...
2: No a ne, že by neměl žádný úplně. Ne?
1: No jo, ale spíš takovej symbolický.
2: Jo, ale víte proč? Protože i katolíci jsou voliči všude na světě a jich miliarda a půl. To je velký číslo.
1: Je hodně, jo. Tak u nás moc ne. My jsme takový...
2: A taky jsou tu.
1: Všude...
2: Takový třeba bratr Marián, ten nebačuje.
1: Bratr Marián, no. Jo.
2: No.
1: No a teď je tam ten ještě bratr Grolich.
2: Bratr Grolich. Bratři ze Želivy, jo. No, máte tak... bratr k bratrovi.
1: Bratr, a je jich milion.
2: No.
1: A co bratr Čunek ještě?
2: Petr Čunek je dobrý, ale mě mrzí, že, není, že to nešéfuje. Ten by tomu dal zase správný směr.
1: No, ale proč vám to říkám? Že oni ho tam nosí přes ten Vatikán v otevřený rakvi. A mě vám to přijde...
2: Nějaký morbidní tohle, ne?
1: Morbidní?
2: No, já nemám to vystavování mrtvol úplně rád.
1: Já taky ne, ale... No a chci navázat, že dneska dopoledne živě už na YouTube jsem viděl, že tam v té katedrále, že? A leží tam vlastně František, dej mu pán Bůh odpočinutí, a chodí ty davy lidí a prohlížejí si jako Lenina. Nesmí se zastavit. A já jsem, k čemu je to dobrý? Jakože si říkají, po zbytek života viděl jsem mrtvýho papeže. Já to proto...
2: Já bych nechtěl se jít podívat na mrtvýho člověka.
1: No dobře, tak chcete říct, že až přijde můj den, tak nepůjdete jako? Mě budou nosit tady otevřený rakvi na Povilzonce.
2: A budete mít mauzoleum, ne?
1: No to budu, co? To už se buduje.
2: Tak možná udělám výjimku k Severe.
1: Jo? No ne, řekněte, proč to je tohleto? To se, je to upevňování vlastně, protože celý ten Vatikán je politika jako prase.
2: Celá. No jasně.
1: A já teď čtu různé věci, říkají tam, že jemu se žádný reformy teda nepovedly, Františkovi, že teda bojoval a že všechno, ale že nula od nuly pošla de facto, že to byl aktivista, pozor, aktivista, a levicový liberál. Mm-hmm. Myslíte, že je pravda?
2: To docela jo. Ale tak on je z reformama na tom byl trošku tak jako Fiala, ne?
1: No, to asi jo.
2: Žádná reforma.
1: No. No a teď se bude volit nový papež. Boboší Kuharu to nejde prý.
2: Nejde? Ne. Počkejte, já vám říkám, že Bobina ještě tím zamíchá.
1: Ne, ona jde za to, zastačilo, za Komára.
2: Ale ona nevodolá. Myslím, nevodolá, tam ještě nebyla. Tam nebyla.
1: Ale ona není v kurii.
2: Co se tam dostane? Ta se dostane všude, Xavere.
1: Myslíte?
2: No tak, už je zase v další partaji.
1: Je v partaji, to nevím.
2: No tak kandiduje za další partaj.
1: No za koliká
2: to už, no.
1: To jsou
2: tak já vám říkám, ta se tam dostane.
1: Jo? Mhm. No ale pane Holče.
2: Pak to celý převezme. No to zprivatizuje.
1: Víte, co blbý, že nemůže být dalším papežem žádný Čech.
2: Jak to?
1: No ne, no protože tam není.
2: Protože tam není.
1: Pan Duka ani nevolí, protože mu je nad 80. Víte, tam jsou daná taková
2: pravidla.
1: No a je to nespravedlivý a já bych chtěl, aby tam byla aspoň do té volby, aby jsme to sledovali jako fotbal. My jsme řekli, ty vole, fandíme tomu našemu, ty.
2: Jo.
1: A já jsem si říkal, jestli nějaký takový ten Halík nebo Graubner nebo Malý, víte tyhle ti, že se tam někdo přece od někud musí umět nasáčkovat a ono to není tak jednoduché asi.
2: Já vždycky, když vidím Halíka, tak se mi vybaví jméno Růže.
1: Já nevím, co je jméno Růže.
2: Román od Mária Puca a bylo to sfilmovaný, takový slavný film. A to bylo tak temný jako Halík.
1: Tak já vám řeknu, co se vybaví mě, když slyším Halík. Dorota Máchalová.
2: Mně se vybaví zlo vždycky.
1: No a já to vidím, jak on tam stojí v tom pekle a říká, Dorota, přivez Dorotu Máchalovou.
2: Jo.
1: Já se ho, Halíka, fyzicky bojím.
2: Počkejte, a Halík nepodepsal tak už tu petici za odvolání Součka, to mi neříkejte, že tam není.
1: Tak možná tam je.
2: Tam musí být.
1: Já jsem s ním jednou seděl před vysíláním na Frekvenci 1, že tak tam bylo jako místo, kde se čekalo na vysílání, jo, když ještě. A já jsem tam s ním seděl sám a on ještě měl takový lakýrky, takový špičky. A teď mluvil a byl velmi jako korektní, jako přátelský. A nějak, to bylo večer v 6, byl press klub. Byl nějak jako na pozor, že už se venku stmívalo. A já jsem říkal, ty vole, už je to tady.
2: Já jste se začal bát.
1: Už je to tady, ještě dneska do pekla a takhle jsem se díval, jsem šilhal, jestli nemá kopito. pro mě z toho člověka nejde žádná láska, pro mě z toho člověka jde strach.
2: To je zlo, je to stělesnění zla?
1: Myslíte až takhle? No, takže já mám trošku pocit, že peklo existuje, pane Hoče.
2: No tak o tom žádná, ne? To tady vidíme kolem sebe docela často, ne?
1: Pozdrav od Danteho.
2: Jo.
1: Pane Hoče, aby jsme nezapomněli, vezměte rychle tady poděkování všem, kdo nás podporují na na transparentním účtu XTV. Zaslouží si to, dneska jich máme hodně. Mm-hmm.
2: Takže a... bez pompy dneska?
1: Cože?
2: Bez pompy?
1: No, jako bez pompy. Trošku s pompou. Chcete, abych udělal trenera?
2: To by bylo nejlepší, no, Xavre.
1: No, tak je.
2: Tak, Jan Zemek, Jan Bacho, díky za velkorysou podporu. Aleš Berka, Jana Majksnerová, Jiří Bidžovský.
1: Počkejte, co děláte?
2: Tomáš Sovano, musíme to přečíst rychle.
1: No ne, tak no. Ty texty čtěte.
2: A to vydána... Říkali jsme rychle.
1: Tak já přečtu.
2: Tak byste se díval na hodinky, jako že nemáme.
1: Ne, čas. Pane Olče.
2: Jste to, tak počkejte, tak já to už. Ale Davídková od Azalky na Vilzonku. Daniel Klement, Přístav pravdy, mistrů Holce a Xavera. Tomáš Pokorný, mistrů z Vilzonky na antialergika proti Vítkovu, pokrytectví, Fialovu lhaní a hlavně proti pučící blbušině, hlouposti a tuposti. A Štěpán zapadlo. Aby váš náš Přístav pravdy neskončil jako kdysi Pearl Harbor. Foltýnová zraž jsou stále v pohotovosti. No.
1: Jan Zemek, dnes jsem si opět odpustil důchodcovskou krupicovou kaši k večeři a vyměnil ji za kvalitní steak z Vilzonky. Honza Pažit. Jan Bacho posílá 5 litr. Za úsměv a pohodu z Přístavu na Vilzonové 10. Dál přinášejte optimismus a víru ve změnu. Dobře.
2: Tak přes optimismus tady jsme.
1: Aleš Berka, příspěvek pro mistra Xavera na šálek dobré ukrajinské kávy v centru Nový Smíchov a pro mistra Holce na exit plán. A Jitka Majksnerová, Wilsonova 10 na sladkou mňamku ke kávě.
2: Xaver, já jsem vás prohlídl. Vy jste na mě teď zkusil takovou fialovskou podlou lest.
1: Šorvku takovou.
2: Že jste řekl, ať to udělám rychle a já jsem to udělal rychle a pak jste si to v podstatě ukradl to.
1: Tak ty...
2: Tu minutu slávy, co?
1: No tak byla tam
2: trošku, jako slávy. Vy no. Se učíte dobře.
1: Pane Holče, důležitý téma mám a musím nechat na příští Vilzonku, protože za minutu a půl začínám vedle restoru točit, pane prezidente. Děkuji vám za dnešek a těším se na příště. Na shledanou.
0: Hraje vám Radio Xaver.

0: David Beňák je naším hostem. Dobrý den.
1: Dobrý den.
0: Doktor David Beňák je odborníkem na začleňování a integraci menšin. Dokonce jste působil donedávna na Ministerstvu práce sociálních věcí jako náměstek pro tuto problematiku. Dnes také kandidujete do Evropského parlamentu. Ale řekněte mi, pojďme tím začít, pane Beňáku. Daří se v Čechách integrovat menšiny mezi tu většinovou společnost?
1: Já si musím jednu věc musím opravit, než odpovím. Byl jsem jenom ředitel odboru na Ministerstvu práce sociálních věcí, ale no, k tomu té vaše otázce. No úplně všechno se nedaří. Něco je lepší určitě a v něčem máme posun a právem si můžeme říct, že se to daří, ale těch věcí je poměrně málo. Bohužel tak, abychom vlastně to úplně posunuli do nějakých velkých pozitivních oblastí, tak

0: tak to ještě máme do toho daleko.
1: Domníváte se, že někde v budoucnu je splnitelný cíl, aby romská komunita byla plně integrovaná do většinové společnosti?
0: Já si to strašně moc přeju. No. A dělám proto za sebe maximum. Když jsem vlastně začínal v této oblasti, to bylo nějakých 20 let, tak jsem si říkal, dělám to všechno proto, abych jednou mohl říct, nebudu potřeba. No, dobře, tak stále potřeba jsem, ale já pevně doufám, že snad aspoň ta, třeba naše ta generace našich dětí, že to snad budou moci říct.
1: Jak se to dělá? Jak se začlenuje? Co je ta vaše práce? Co vy těm lidem vlastně radíte?
0: No, zaprvé vysvětlujem nějaké jevy, proč se dějí, proč vlastně třeba na některá opatření, která se nastaví třeba na úrovni státu, proč vlastně ta reakce není taková, jak se od ní očekává, takže to je první, že vysvětlujem, proč to nefunguje, nebo rovnou máme to štěstí a pomáháme nastavit ten systém tak, aby to fungovalo a posunulo a měnili si ty věci tak, jak bychom potřebovali. Když ale pravdou je, že ten život je tak jako pestrobarevný, že si samozřejmě ta cesta vždycky nějak jako zkomplikuje. Jo. Takže nejvíc asi trablů máme v oblasti trhu s bydlením a ve vzdělávání. Jo. Ale jsou samozřejmě další oblasti, kde nám to drhne, ale tyhle dvě oblasti nám křičí nejvíc.
1: A konkrétní nějaký případ, kdy vezmete v uvozovkách někoho za ruku a řeknete, tak pojď, já tě teď vyrvu z toho Chánova nebo od někud jinud a budeš bydlet na jižním městě, v Praze nebo v Brně, v Králově Polí, no tak to děláte také?
0: Tuhle práci jsem dělával jako student, když jsem zakládal informační centrum v Bílině, kde jsem žil a zakládal jsem tam vlastně nějaký poradenský centrum. A pak už jsem to dlouho vlastně nedělal a řídil jsem vlastně, vymýšlel jsem vlastně programy, které tohle měly dělat. Takže třeba na Černém mostě se nám to, myslím, dařilo. Pracuj, bydlíš, pomáháme ti s lepším dalším. Jo. A fungovalo to.
1: Problém toho, že to soužití mezi Romy a zbytkem obyvatelstva v mnoha případech skřípe, stále fungují, ta geta stále slyšíme, že je problém, že třeba romské děti nechodí do škol anebo chodí nějakým prapodivným způsobem. Případně, když člověk přijde na návštěvu věznice, tak tam vidí dobrou polovinu lidí romského etnika. Kde je ten problém, pane Beňáku?
0: To je otázka, kterou si pokládám já sám už 20 let, protože si myslím, že do toho tématu vstoupilo nemálo peněz, myslím, že hodně peněz, za těch 20 let to budou desítky, možná stovky miliard. A byli i politici, kteří se snažili to pozitivně ovlivňovat a přesto to úplně nefungovalo. A je to asi proto, že tady je pořád taková historická animozita mezi jak Romy, tak neromy. Pořád to funguje a nevíme, proč se to děje. Snažíme se tady dělat kampaně, akce, kdy ukazujeme, že Romové mají vysoké školy, fungují jako já, prostě fungují úplně běžně, platíme daně, pracujeme, fungujeme pro komunitu, pro společnost. A takových jako já je mnoho, já nejsem úplně jako jedinečná kávínka.
1: Nemůže to být tak, že Romové prostě nechtějí?
0: Určitě část takových lidí mezi námi je, ale stejně tak je to i v případě té majority.
1: Tomu nerozumím?
0: No je část určitě majority, která nechce, aby se někdo integroval.
1: Jo, takhle to myslíte. Tak třeba ti, kteří mají dobré zkušenosti, a nedávno jsme tady hovořili s zástupcem asociace podnikatelů západočeských Romem, a ten říkal, že řada podnikatelů má dobré zkušenosti a je pro. No tak na druhé straně, víte, ukázaná platí se říká ne. Když uděláte tu špatnou zkušenost, tak se třeba potom, a to platí i třeba v těch sousedských vztazích. Já jsem kdysi měl za sousedy Romy a neměl jsem sebe menší problém. Naopak jsem si u nich nechával klíče pro případ, až je někde zapomenu v práci.
0: Jo, já myslím, že tak, jak vy to říkáte, takže to prostě tak je. Je ale pořád řada těch, kteří mají i tu negativní zkušenost. Jo? A ta nějak jako v tom běžném lidském životě mám pocit někdy převažuje. Byť znám spousty lidí, přesně to, co říkáte vy. Skvělí sousedé, skvělí zaměstnanci, kolegové v práci. Nebyl problém.
1: Takže vlastně se tady shodujeme na tom, že generální řešení, například nasypat do toho spoustu peněz, neexistuje.
0: Ano, ukazuje se, že to není jenom v penězích, je to v těch vztazích, jo, jak zlepšovat ty vztahy, přesvědčovat se navzájem, že můžeme spolu fungovat, bydlet, žít, pracovat.
1: Vy jste jedna z nejvýznamnějších osobností té romské komunity, ostatně přednášíte i na filozofické fakultě ty věci okolo práce s romskou komunitou a s dětmi a tak. A napadá mě, proč jste se z této pozice jako rozhodl kandidovat do Evropského parlamentu? Co od toho čekáte?
0: Já od toho očekávám, že mi to umožní některá témata otevřít, diskutovat, měnit třeba i legislativu, byť samozřejmě legislativu primárně vytváří Evropská komise, tak přesto ale Evropský parlament na to nějaký vliv má. Takže protože třeba tady máme pořád vysokou míru diskriminace a ta se netýká jenom Romů. Stačí, když jste 50+, tak si najdete, jako nenajdete si úplně snadno práci, matky samoživitelky, zdravotně znevýhodnění, jo. Cizinci, kteří tady žijou legálně, pracují, prostě tak mají taky samozřejmě problémy.
1: Vy jste, mimochodem včera mi došly do schránky už ty hlasovací lístky, tak jsem to tam prověřoval, vy jste na kandidátce hnutí ANO, čím jste přesvědčil Andrej Babiše a celé vedení ANO, že vás dali na kandidátku. Co oni čekají od vás zkrátka?
0: Já si myslím, že čekají to, že jsem platný člen té kandidáty, snažím se samozřejmě oslovit romskou komunitu a další voliče, aby ANO dali hlas. A o to se opravdu snažím, takže dělám kontaktní kampaň velmi intenzivní a vysvětluji těm lidem, proč kandiduju a proč má smysl volit ANO a mě.
1: Dobře, ale v okamžiku, kdy se tam dostanete, budete mít mandát, tak co budou ty vaše zásadní cíle, protože nepředpokládám, že chcete sednout na loď a nechat se vést.
0: To určitě ne, to není můj styl. Vždycky já taky musím mít nějaký styl, jako nějaký cíl. Takže pro mě na prvním místě je efektivní boj s diskriminací. V současné době třeba v České republice máme antidiskriminační zákon, ta legislativa tu je, ale vlastně nejúčinnější zbraní je antidiskriminační žaloba. Jenomže ta vám bydlení, práci nebo ošetření od lékaře prostě nedá. Jo? Za půl roku, za rok, než soud rozhodne, tak to samozřejmě jste úplně jako někde jinde. Jo? Takže potřebujeme něco opravdu silnějšího a pokud Česká republika tu motivaci sama nemá, tak je potřeba vytvořit tlak.
1: A co si představujete silnějšího?
0: Například to, že budou třeba silnější, že některá ta přestoupení budou řešena vysokými pokutami, kde se bude rozhodovat do 30 dnů a podobně.
1: Počkejte, to mě musíte vysvětlit. Vy mluvíte o situaci, že je někdo, ano, například z romské, anebo z nějaké jiné komunity, zaměstnaný někde a ten dotyčný podnikatel ho vyhodí, nebo ta firma,
0: ano,
1: tak vy chcete, aby byly větší pokuty.
0: No, když ho vyhodí právem, tak ne. Ale tady se bavím o situaci, že třeba muž, který mu je 53 let, žádá o práci a prostě tu práci nedostane, protože mu je prostě 53 let. A jeho jediná obrana je podat si stížnost na inspektorát bezpečnosti práce, anebo podat žalobu. Ale ta žaloba, než jí soud posoudí a rozhodnění, no tak to uběhne možná i rok.
1: Ale to se týká 53-letého jakéhokoliv muže.
0: Samozřejmě.
1: No. Vy se domníváte, že byste tam, protože vy nemáte zákonodárnou iniciativu, ne. Pokud vím, tak si říkám, co tam s tím můžete dělat, když
0: můžete
1: tam
0: jde? Ovlivnit samozřejmě výběr komisařů, kteří se zaváží takovou legislativou se zabývat a že nově zvolený parlament evropský bude volit nové komisaře nebo dávat, vysluhovat souhlas s se jmenování těch komisařů. A druhá věc je samozřejmě, jak vlastně může silně ovlivnit samozřejmě Evropský parlament nějakou politiku Evropské komise a rozpočky.
1: Pane doktore, co říkají vaši známí, zejména by mě zajímalo příslušníci tedy té romské komunity, na ten váš krok, že jste se rozhodnul kandidovat do Evropy?
0: Většinou se potkávám s pozitivními ohlasy, protože ano, vnímají pozitivně, a to přinejmenším ze dvou důvodů. Za prvé, když byl pan Babiš ministrem financí, tak vlastně nedělal žádné problémy při tom, když se vykupovaly Lety u Písku, a protože se to tehdy vlastně řešilo víc než 20 let a vlastně bylo, očekávalo se teď, co s tím. A tehdy vlastně pan Babiš nevytvářel jako ministr financí žádné speciální podmínky, překážky a podobně. A druhá věc, která mě těší ještě víc vlastně, a to je to, že Helena Válková tehdy za ANO prosadila zákon o odškodnění vlastně sterilizací žen, nezákonných sterilizací žen. A teď běží vlastně ten proces odškodňování.
1: Dobře, a teď k té komunitě, co říkají?
0: No, říkají, že jako s Babišem bylo líp v úzovkách, takhle mi to říkají, jo. No na mítincích, že jsou rádi, že kandidují za ANO, že s tím se mohou ztotožnit, že mají problém prostě s pěti koalicí a...
1: Já vím, ale neříkají třeba, Davide, teď s tebe bude papaláš a už budeš v tom Bruselu.
0: Ne, ne, no, to ne. Jako bojí se samozřejmě o jednu věc, abych jako na ně nezapomněl. To jo, to se bojí. A ptají se mě, ujišťují se, jestli se budu vracet do České republiky a jestli se s nimi budu bavit. No samozřejmě, že budu a samozřejmě, že bez svých voličů nemůžu být.
1: 17. místo kandidátky vypadá zvenku jako velmi nevolitelné a předpokládám, že vy spoléháte na preferenční hlasy, ano, z romské komunity.
0: Nejen z romské komunity, ale zejména, ano.
1: A slibují vám je?
0: Slibuji.
1: Doženete romskou komunitu k volbám?
0: No to uvidíme, no. To uvidíme ty výsledky 9. června, že ho se zveřejní, tak to uvidíme 9. června, ale pokud jde o to, jak vlastně reagují lidé na moji kampaň, tak reagují pozitivně a říkají, budu tě volit, budu vás volit.
1: A celá ta kandidátka hnutí ANO, tak jak je poskládána, tak to hodnotíte jak?
0: Já myslím, že je docela zajímavě odborně postavená, že tam jsou lidi s různou zkušeností, což je dobře.
1: Je tam ta paní Dostálová, myslím,
0: ano,
1: v čele?
0: V čele je paní Dostálová, která má zkušenosti s regionální politikou, s evropskýma fondama, pak je tam bývalá hitmanka, je tam pan Bžoch, který má starosti v ANO zahraniční věci a dlouhodobě se tomu věnuje. Je tam pan doktor Knot, velký diplomat, úžasný člověk, který
1: pan
0: třeba...
1: Pan doktor Knot, to je...
0: Který vlastně se angažoval ve prospěch třeba romské komunity a vlastně pořádal taková sportovní soustředění pro romské děti.
1: Počkejte,
0: v Norsku.
1: Náš pan doktor Knot?
0: Ano.
1: To vůbec o něm nevím.
0: No.
1: To je člověk, který významně pomohl XTV, když jí bylo nejhůř, ale no, že
0: to zase nevím,
1: to
0: já
1: jede, no, vidíte. A pan doktor Knot je, myslím, na 9. místě.
0: Jo.
1: No. A řekněte ještě, v okamžiku, kdyby vám to nedopadlo z toho 17. místa, kdybyste nebyl zvolen, tak jaký je další váš plán? Zůstanete v hnutí ANO, budete usilovat, řekněme, o senát, o pozici na kraji někde nebo příští rok do sněmovních voleb?
0: To nechávám otevřené. Myslím, že o tom budou také rozhodovat ty výsledky těch voleb. Ale pokud budou nějaké nabídky, tak určitě o tom budu rád jako mluvit, jednat.
1: Takže plán konkrétní nemáte. Když se tam nedostanete, jedete dál v aktuálním stavu, ale plán politický nemáte na nějaké věci.
0: Pro mě je to otevřená věc zatím. Mhm.
1: Proč jste opustil Ministerstvo práce a sociálních věcí?
0: No, já ne. Rozhodl tak za mě jiný. Ten důvod byl takový, aby došlo k efektivnějšímu řízení agendy. To znamená, že se spojily dva odbory a podle vedení mají za to, že se to bude líp řídit, když to bude spojené a neoddělené. To znamená, že to nebude dvě hlavy, ale jen jednu.
1: Takže jste byl vyhozen, nebo to místo bylo zrušeno. Ano. Odešel jste takzvaně v dobrém, nebo cítíte nějakou hořkost?
0: Já hořkost necítím a doufám, že jsem odcházel v dobrém.
1: A jak hodnotíte působení pana ministra Jurečky?
0: Myslím si, že pokud je třeba o to zlepšit situaci v České republice, tak když jsme se spolu párkrát o tom bavili, tak jsem vždycky měl pocit z toho, že to myslí dobře. A ne vždycky jsou ale zvolené vhodné nástroje.
1: Co to znamená?
0: Že někdy ta legislativa, třeba která je připravená, tak z mého pohledu je víc restriktivní, víc užší. A někdy je to, jsou to takové kotrmelce, které třeba mediálně, a třeba taky neviděl jsem to úplně to zákoutí, co bylo zatím, ale třeba takové ty tanečky s Hradem kolem třeba důchodové reformy a tak, sledoval jsem to jenom jako divák. Jo. A tohle mě třeba jako hodně mrzelo, že si myslím, že to mohlo být zvládnuté líp.
1: Pane doktore, velmi mě zajímá váš názor na píseň již velmi starou, a to je romská menšina pomlčka sociální dávky.
0: No, to je opravdu stará píseň, no. Víte co, já to mám tak, že...
1: Stará, ale věčně zelená.
0: Ano, nespochybnuju to tak nějak. Já to mám tak, že ti lidé, kteří jsou v té dlouhodobé nezaměstnanosti a jsou na těch sociálních dávkách, tak vlastně ta příčina toho jako tkví nějaký jako historii. Jo. A tehdy se to zvládalo těžko pro kohokoliv. Si vzpomene na rok 93, 4, 5, 6, jaká byly čísla nezaměstnanosti. Jo. Takže vlastně Romové často bohužel byli ti nejposlednější, na které se jakoby myslelo v uvozovkách na tom trhu práce. A to bohužel se stalo tak, že vlastně v tom vyrostly jedna až dvě generace. A myslím si, že tenhle stát, tím jak má nízkou nezaměstnanost v současné době, jednu z nejnižších v Evropě, tak by měl vynaložit maximum prostředků na to, aby aktivizovali tuhle skupinu lidí. A lidi, kteří mohou pracovat, tak aby pracovali. Ale to vyžaduje nějakou intenzivní práci. A to se neděje.
1: A u těch dávek, já často vidím někdy nebo občas na sítích, že někdo řekne, že Romové, konkrétní rodina dá tam třeba i tu složenku, že vlastně mají spoustu dětí, mají ty vysoké dávky, což vyvolá takovou tu diskusi, která není úplně třeba příjemná. Mm-hmm. A tak to mi řekněte, chtějí Romové ve většině ty dávky a vydrží s tím a ten svůj život nějak žijí, a nebo většina z nich by ráda pracovala?
0: Já si myslím, že většina ráda z nich by pracovala. Musím teda říct, že řada z nich pracuje na černo.
1: Tak už jsem to chtěl pochválit.
0: No, protože...
1: Že já znám teda i Romy, kteří pracují na bílo, jo? To, aby, ano. Víte, abychom to...
0: Já jsem to nemyslel tak, že já bavím se o těch, kteří jsou na těch dávkách, o těch se bavíme. Takže řada z nich si přivydělává, pracuje. Není pravdou prostě, že by nebyli líní a nesnažili se uživit své rodiny, ale bojují prostě s tím, že ta diskriminace je prostě extrémní, a druhá věc, tento stát účinně nebojuje prostě jako s šedou ekonomikou. Jo. To znamená, že existuje nabídka, no, tak existuje taky poptávka.
1: Dobře, ale to, co říkáte vy, tak to je porušení zákona.
0: Souhlasím s tím. Já to neschvaluji, já to jen popisuju.
1: A kolik takových lidí existuje?
0: No, já si myslím, že jich budou tisíce.
1: Neboli v tu chvíli státu unikají velké peníze.
0: Ano.
1: A vy jim říkáte jako začleňovač, platíte z toho daně.
0: A já jim říkám jako začleňovač, změňte tu legislativu tak, aby se to firmě nevyplatilo dělat a ty lidi zaměstnávala legálně, protože ti lidé si to zaslouží, ti lidé pak vlastně mají třeba pracovní úraz, nemají, a jsou třeba, nedej Bůh, invalidní, nemají z toho nic, a když dojdou do stáří, tak jsou uznanými seniory, nebo pobírají, jako jsou v důchodu, že, ale bez nároku na důchod, a pobírají sociální dávky. Jo. Mm-hmm. A to je přece jako špatně.
1: Poslední otázka, oni se ty volby blíží. Budete se kroužkovat? Když budete házet lístek?
0: Ano.
1: a druhý kroužek. Já se tak ze zvědavosti ptám, jak to bude vypadat. Já bych asi taky si dal kroužek v tom tajném,
0: jasně.
1: Ve veřejném ne, to bych se styděl, ale a tak ta vaše, ta listina, kterou tam budete vkládat, to takhle velké, jsem se díval, a můžete využít dva kroužky, tak a sobě nesmíte dát dva kroužky.
0: Ne.
1: Řekněte, jak to, jestli to není příliš intimní otázka, já vím, že to je každého věc.
0: No, za sebe já si to samozřejmě jako rozmyslím, ale určitě jsem odhodlaný ty preferenční hlasy využít.
1: A ještě nevíte pro koho?
0: Ještě ne.
1: Jsem rád, že jste přišel a držím vám palce. Nashledanou.
0: Děkuji za pozvání.
1: Naším hostem byl David Beňák.
2: Získejte XTV Premium bez reklam a bez čekání. Nyní jen za korunu. XTV.cz Posloucháte Radio Xaver.

0: taky vám plísně hrají na nervy. Je tu Abamal, termoizolační nátěr, který zdi zateplí a brání tak vzniku plísním.
1: Abamal, ach Abamal, ten ještě nikdy nesklamal. Abamal, ach Abamal, být plísňák taky by se zbál.
0: Zbavte se plísně jednou provždy. Abamal, proti plísním.
2: Michael Kluch je naším hostem. Ahoj Michaeli.
3: Ahoj Xavere.
2: Michael je frontman kapely Queenie, neboli muž, který zpívá stejně jako Freddie Mercury.
3: No, děkuju, že jsi to takhle řekl. Když to řekneš ty, tak je to pravda, ale já teda se snažím vytvářet iluzi, že to tak je.
2: Slyšel jsem velkou chválu na nedávno dva vyprodané koncerty v O2 aréně. A říkám si, jestli takovou věc ty se svojí kapelou považuješ za životní úspěch, nebo jestli ho očekáváš teprve.
3: Víš, co já považuji za životní úspěch? Že si jednou dám takhle nohy na stůl a budu v klidu usínat s tím, že ať se zítra stane cokoliv, tak je mi to ani ne jako jedno, ale že jsem na to připraven. A to ještě nejsem. Takže z profesního hlediska, z kariérního hlediska to byly určitě vrcholy naší kariéry. Ten náš vlastně šestý a už sedmý koncert. Ale o úspěchu se možná budeme bavit za 10 let, nebo třeba ne.
2: Dobře, a co teda? Kromě toho, že máš nohy na stole a je ti jedno, co bude zítra, by bylo tím, co bys řekl, tak dál už nic vyššího neexistuje. Hmm.
3: Tak a teď si vem, že ty kluci, ať už to jsou Rolling Stones, nebo i ti samotní Queen, oni furt jezdí, jo. A vlastně oni možná sami nevědí, jako kam ještě by to mohlo vyrůst a snaží se každým tím turné udělat něco jakoby navíc. To znamená, že určitě i my budeme pokračovat v tom, abychom příští rok, nebo přes příští, mohli zase nejenom divákovi, ale i sobě přinést zase jakoby další hlubší zážitek. Mm-hmm. A to prostě nejde takhle úplně plánovat, no.
2: Přemýšlel jsem nad tím, jestli v okamžiku, kdy ty s kapelou připravuješ koncert, jestli existuje písnička Freddieho Mercuryho, anebo Queen, která je pro tebe nedotknutelná. Že by si řekl náhodou, tak na toto se sát nebude.
3: Jedna z těch písní je píseň Mr. Bad Guy, kterou jsme ovšem letos zařadili na ty naše květnové koncerty. Protože v té písnice se zpívá Can't you see I'm Mr. Mercury? On to zpívá vlastně sám o sobě, že je ten Mr. Bad Guy. A to je tak krásný song, to je perla, která vlastně zanikla mezi těmi spousty jinými prostě skvělými songy té kapely. Tohle je teda konkrétně Mercuryho solovka. A já jsem se jí dlouho nechtěl dotknout, právě kvůli tomu textu, aby to neznělo jako samolibě. A protože jsme letošní O2 arenu dělali s Janáčkou Filharmonií ve filharmonickém pojetí a tenhle ten song je v podstatě napsaný pro filharmonii, tak já jsem si řekl, kurník, ale to by bylo hezký tohle to tam zahrát, to by byla ta třešnička na dortu. A pak jsem si to jako i sám pro sebe obhájil, že vlastně v té roli jsem už 19 let, že možná tak trošku tam ten text jako můžu napasovat.
2: Nikdy jsem neviděl Freddieho Mercuryho zpívat živě. Vlastně jsem je viděl s tím panem...
3: Buď Rogersem, anebo Lambertem, že?
2: Lambertem jsem je viděl, když byli v Praze. A když slyším ty nahrávky, tak si mnohokrát říkám, jestli, tak jak to zní z desky, jestli bylo možné, aby to tak zahráli na koncertech. Mám na mysli zejména ty sbory. Jak to prosím tě je?
3: No nejde to.
2: Nejde to?
3: Nejde to. Queen měli obrovskou výhru v tom, že bubeník Roger Taylor i kytarista Brian May byli nebo jsou zpěváci. Že mají skutečně znělý hlasy, byť každý jakoby v jiný poloze trošku, možná na solový zpěv to není, ale do těch sborů úplně ideální. Ale pořád jsou jenom dva. Když to na těch solovkách, teda respektive na těch CDčkách, prostě ty písničky, když si to pustíš, tam je 100-hlavej sbor třeba, jo, nebo 30-hlavej sbor a oni přespívávali ty svoje hlasy pořád dokola v různých těch akordech. A to na tom živém koncertě, v dnešní době ano, v dnešní době máš různé technologie, takže jsou kapely, které používají různé podehrávky nebo tak. Takže dneska by to asi šlo, ale bez sboru někde jako offstage to nešlo. Takže oni to dělali dokonce tak, že když třeba Freddy nemohl, tak ten Roger, bubeník, který měl relativně vysoko nebo má posazený hlas, tak když ten zvukař cítil, že Freddy nemůže, tak trošku stáhnul toho Freddyho a trošku vytáhnul toho Rogera. Takže ona tam ta výška Jako byla, ona tam vlastně byla i ta barva toho Freddyho hlasu, ale vlastně tu vejšku vyspíval ten Roger. Takhle to tehdy dělali.
2: Písničky, které zpíváš ty a my je známe, ať už z tvého podání nebo od Freddyho Mercuryho, máš to ve stejných tóninách jako on?
3: Ano.
2: Všechny do jedné?
3: Hele, já myslím, že to prostě bez toho každá, jeden
2: třeba
3: autor...
2: Třeba Barcelonu?
3: No jasně, jasně. Jednou takhle za mnou přiběh Vašek Neubarta, tím toho zdravím. Dělali jsme takový společný projekt, Horečka sobotní noci nebo nedělní noci, nebo možná úterní noci, podle toho, kdy se to hrálo. A ten příběh a právě se mi takhle jako poklonil, že teda i tu Barcelonu jsem zaspíval v původní tónině a já myslím, že to k tomu patří, protože každá ta píseň je napsaná pro nějakou tóninu a jasně, že s tím můžeš pracovat, ale pak už ta energie prostě se ztrácí z toho.
2: Mm-hmm. Tvoje slova úcta k originálu, to bych řekl, že je velmi důležité. A je to potřeba předeslat teď před tou další otázkou. Každý muzikant na světě ti řekne, že některé své písně má velmi rád, některé hraje, protože je musí hrát, protože chce publikum. Z tebe mám pocit, že chceš hrát všechny písničky a že tam žádná z nich není jakoby z toho důvodu, že ji tam musíš dát kvůli lidem. Jaká je pravda?
3: Moc hezká otázka, děkuju za ní. Krásný příklad, píseň I Want to Break Free. To je prostě song, bez kterého se ten koncert jako neobejde. Hele, v rádiu přiznám se, že když takhle třeba jedu a poslouchám rádio a ten song tam jede, tak ne, že bych vždycky, ale občas ho i přepnu. Jo. Ale jakmile ho zpívám, tak prostě je tam jedna energie v tom a každý song je jiný a to je to kouzelný. Takže není, určitě to není povinnost.
2: To je ten klip s tou uklízečkou takový.
3: Tak,
2: jo.
3: Tak.
2: Tomu docela rozumím. Ještě z tohoto rozhovoru, který ty jsi dělal pro Novinky, zpívání je zážitek podobný orgazmu. Michaili, zažil jsi někdy orgazmus?
3: Ano. No, pardon.
2: Zažil jsem obojí a nedá se to srovnat, musím říct.
3: Takhle, a bereš to jako z pohledu, že jsi zpíval... Jo, no jenže počkej, já tě neznám
2: jako
3: zpěváka.
2: Můžeš to nějak vysvětlit?
3: Rozvíst. No totiž, tak já nevím, jak to uchopit, jo.
2: No ne, prostě, já si říkám,
3: ano.
2: Jestli to nemůže být v tvém případě tak, že to zpívání a ty písně Freddyho Mercuryho a ten svět těch jeho tónů a těch jeho harmonií, pro tebe není nějak spojený se sexualitou?
3: Jo, takhle, ne, to vůbec ne. Asi bych ti řekl první písničku, jako, u který jsem přišel o panictví. Myslím, že to bylo With or Without You od U2, ale ne kvůli mě, ale kvůli té slečně.
2: Pravě.
3: To je tak
2: souvisí
3: věc. No, souvisí to v tom, že já ty Queeny v tomhle s tom nemám propojený. Jo. Ale... ten orgazmus, který já prožívám na tom jevišti, je v tom, že když ti to všecko jako zafunguje, ten hlas, je tam prostě ta poloha, je to otevřený, funguje to, tak přes tebe je nějaká podivná síla a cítíš to v celém těle, podobně jako při tom orgazmu. Akorát to máš na 2 hodiny. Protože ten koncert třeba trvá 2 hodiny, že jo? Orgazmus trvá jak dlouho? Nevím, 2 vteřiny? Jak u koho? Hele, teď jsme měli vtipnou historku, uváděl nás moderátor, říká, kluci, bude mi to trvat tak 2 minuty, no tak jo, tak běž. A teď on přišel na to jeviště, říká, Queeny. A my říkáme, tak u tebe doma bychom chtěli počítat čas. Jo. Ale,
2: dělá ti to něco? Ta muzika a to propojení s tou kapelou a ta harmonie, je to tak?
3: Je to tak?
2: Říkáš, cítím to v celém těle.
3: Baví
2: prosím
3: to.
2: Tě, co se děje, nebo co děláš, když máš vystoupení, a necítíš to.
3: To je blbý.
2: A neříkej mi, že to nikdy se nestane.
3: Stalo se to. Xavere, stalo se to, ale to je právě to, co odděluje toho amatéra od profíka. Ten profík tu performance dokáže udělat vždycky, i když se třeba necítí dobře, jo. Je nastydlej nebo něco. Samozřejmě jsou tam mantinely, jo, že se pohybuješ v nějakém rámci. Není to vždycky stoprocentní, aby to neznělo jako nějak nadneseně. Ale ten profesionál i v tom divadle, herec před filmovou kamerou, prostě i když mu není dobře, toho kolegu třeba nemá rád, tak v tu chvíli na té scéně mu věříš, že ho miluje. A to je ta profesionalita.
2: A to se ti stalo, že jsi například v muzikálu hrál s někým?
3: Já jsem měl všechny rád, tam to bylo příjemné. Jsme měli vždycky dobrou partu. Ale někdy třeba máš nějaký vztahy, nebo se pohádáte v kapele a ten den to zrovna jakoby úplně není ono. Zažili jsme to v minulosti. Asi jinak tam musíš prostě vylíst a divák se neptá, že divák si zaplatí vstupný a prostě mu je úplně jedno, co se děje tam někde vzadu, nebo jak si se vyspal.
2: Jak to chodí v okamžiku, kdy vlastně zpěvák žánru, kterému se kdysi říkalo vyšší populár, ale bylo to přesné. Jo, dnes by to asi vypadalo směšně. Když se octne na velkém jevišti s filharmonií nebo s velkým orchestrem, byl jsi třeba překvapen, když jsi viděl některé ty písně napsané v notách? Říkal jsem si, takhle to vypadá?
3: No, já teda nejsem notař, jo. Já teda umím si jako na klavíru to přehrát z not, to jo, ale sedím u toho strašně dlouho, než to jako vyštavuju.
2: Jsi spíš srdcař než.
3: Spíš jakoby jako samouk, bych to možná nazval, co se týče té hudební teorie. Ale samozřejmě v průběhu těch příprav za těch 19 let, co to děláme, a s každou novou písničkou, když se jakoby do toho dostáváme, tak tady pozoruješ ten bubenický part, respektive spíš baskytaru, dejme tomu, co se týče té rytmiky, nějaký harmonický, pak tady máš tu kytaru, pak tady máš klávesy, pak ty samotný zpěvy. A to jako koukáš, co oni jako dokázali vymyslet a že oni vlastně nikdy harmonicky nešli proti sobě. Ale když se to spojí, tak to prostě funguje. Je to prostě, v tom podle mě oni měli to kouzlo a díky tomu se stali tím
2: že harmonicky autem. Nešli proti sobě? Spíš bych řekl, že šli, ne.
3: No jak se to vezme? Ano, ale vlastně...
2: Kolega Mozart víš, že to tomu říkal takhle. Kontrapunkt.
3: A Freddy je často přirovnávaný tou skladbou právě k Mozartovi. A je to ono, a teď jde asi jenom spíš o to názvosloví, kdy ty harmonie vlastně by spolu neměly fungovat, ale oni fungují. A to je to úžasné, co oni dokázali.
2: Když se to připravuje, taková velká show s filharmonií, je to tak, že oni jednoho dne přijdou, protože jsou to všechno listaři, jak se říká, a prostě to zahrají, anebo se to musí zkoušet?
3: My jsme měli dvě ty zkoušky, což je nadstandard. Obvykle je to jedna třeba zkouška, pak se to projede ještě v ten den před koncertem, protože jsou to úžasní muzikanti, oni to skutečně zahrajou z toho listu. A já musím říct, že už na té první zkoušce, kdybychom s tím šli na jeviště, tak pokud by tam neseděl teda opravdu někdo, kdo té hudbě hodně rozumí, tak si myslím, že bychom to mohli vzít na první dobrou. Tam jsme spíš řešili takový ty koruny, jak tu písničku zakončit, jo, a teda. A musím teda říct, že v obrovský kus práce v tom měl samozřejmě pan dirigent, který prostě to uchopil takovým způsobem, že ten orchestr dokázal vést vlastně s tou kapelou. A během druhé zkoušky to bylo hotový úplně a na tom koncertě už jsme si to jenom tak jakoby projeli, že to sedí a
2: kdo má, v takovém případě právo veta na jevišti? Ty jako frontman nebo dirigent?
3: Producent, což jsem teda taky já, takže já.
2: Jak toho producent?
3: No tak já myslím, že ten producent je ten, který za to zodpovídá, za tu show. Ten vlastně dává do prodeje vstupenky, nese si tu zodpovědnost za to, že
2: jo,
3: ten divák...
2: Já jsem se špatně vyjádřil. Jo. Kdo má právo veta v okamžiku, kdy se hraje? Protože... Aha. Někteří muzikanti, a mám pocit, že zrovna pan Mercury to tak někdy měl, že když se mu v nějakém tónu líbilo, tak tam zůstal o chvilku díl. A co chudák dirigent v tu chvíli? Ptám se na to nažívání na jevišti, protože on drží v rukou tu filharmonii. Ty držíš tu tvář toho koncertu a ptám se, kdo je rozhodující.
3: Musím říct, že Standa Vavřínek to udržel jako právě v té rovině, že on respektuje vlastně toho frontmana, který se může někdy i zapomenout trošku třeba, jo? Ty jsi to řekl hezky, zalíbí se mu v nějakém tónu.
2: To je můj pocit, když jsem viděl některá videa, kde Freddie Mercury zpíval.
3: Určitě.
2: Že jsem si říkal, nechtěl bych hrát na bicí u něj v kapele, v uvozovkách.
3: Je to tak, že ty když stojíš na tom jevišti a za sebou máš to těleso, tak ty jsi vlastně jako tou špicí toho trojúhelníku, kde se jako sbírá ta energie, prostě jde to takhle. Jo. A myslím si, že je rozumnější, když vlastně je ten zpěvák jako v té pohodě, samozřejmě asi bychom mohli najít příklady, kde je to kontraproduktivní, ale kde prostě se skutečně musí to těleso vzadu přizpůsobit tomu frontmanovi. A je to možná i nějaký nepsaný pravidlo, jak jsem pochopil. Ale já jsem se teda snažil to nekomplikovat.
2: Ty říkal jsi, že zpíváš ty písničky ve stejných tóninách, což znamená, že některé jsou dost vysoko.
3: Všechny.
2: Možná všechny. Vzhledem k tomu, že pan Mercury umřel docela mladý, tak já se obávám, jak budeš stárnout jednoho dne, stejně jako my všichni, jestli ti ten hlas třeba nepůjde trošku dolů. Všiml jsem si, že někteří zpěváci, třeba Elton John, mám pocit, u některých šlágrů, když si je porovnáš z desky, a třeba z poslední doby jsou třeba o tón, někdy o tón a půl, pokud jsem to já správně vychytal, tak jsou posazený níž. Na to jsi připraven?
3: Nejsem. Nejsem, protože myslím si, že v tom okamžiku přijde něco, jako už na to nemám. Ale na druhou stranu, takhle, jsou písničky, které i ten Freddy si dával níž, už za svýho života, třeba Who Wants to Live Forever, o tón. Ono totiž jinak se ti to zpívá ve studiu, kam přijdeš a zrovna se jako cítíš dobře a jinak se ti to zpívá uprostřed turné po dalších dvou koncertech a v jejich případě tam byly ještě nějaký večírky mezi tím třeba, což u těchto z těch vejšek jako je důležitý, aby ten hlas byl v pořádku, měl nějakou hlasovou hygienu, o což se snažím já a díky čemuž doufám, že vydržím dlouho. A když se podíváš třeba na Karla Gotta, tak ten dlouho zpíval vlastně v těch svých původních tóninách. Ten Paul Rogers, který chvilku jezdil s Queenama na začátku vlastně, nebo teda s tím Brennem a Rogerem, tak ten taky vlastně ty fláky dával v původních tóninách, jo, a to už mu bylo přes 60 nebo k 60, takže ono se dá nějakou dobu vydržet a pak já si říkám, hle, po té 60, kdo na mě bude zvědavý, jo. Takže to už možná jako se vyřeší všechno tím.
2: Tam se i proto, že jsem slyšel, a nevím, jak moc to může být pravdivé, že ty vysoké tóny v písničkách, že to hodně záleží na tom, jak moc seš v tu chvíli rozjetý. Třeba v které části koncertu to je. A když máš v sobě, jak se dnes hezky česky říká, ten hype, jo, takže to jde potom snadno a s větší odvahou si na ty vysoké tóny troufneš. Je na tom něco?
3: 100%. Dokonce si troufám tvrdit, že v okamžiku, kdybychom se spolu domluvili, že tady zahrajeme jednu písničku nějakou, tak já bych si potřeboval tamhle v backstage zaspívat jiný tři, abych se jakoby rozjel. Jo. A teď si vem, že ty ještě tam máš tu psychologii, že jsi zvyklý třeba hrát We Are The Champions na naprostém konci koncertu. A to je jedno, jestli to je 60-minutový koncert někde, nebo i kratší, třeba 45 nebo dvouhodinový, ale jsi zvyklý, že tenhle ten šlágr je prostě na konci. A teď někde vystupuješ a máš tou písničkou začínat, nebo je to jediná písnička, kterou zahraješ třeba ten večer, tak je to šílený i psychologický nezvyk, že najednou jako vlastně ta hudba je furt stejná, ale ty nejsi spocenej. Ty necítíš únavu a najednou to jsou takový momenty, který si říkáš, sakra, tady je něco divného. A v ten okamžik vlastně tě to může i trošku jako rozptýlit negativním způsobem. Takže určitě je dobrý se rozehrát a určitě jsou písně, které by ses nedal na začátek koncertu. No třeba zrovna to We Are The Champions nebo Show Must Go On. A naopak zase jsou písně, které by ses nedal na konec.
2: No, nevím, jestli to je tak, že to platí v okamžiku, kdy se takzvaně rozespíváš. Já jsem právě slyšel, že musí zažít ten eifer toho koncertu. A potom, že si troufneš na úplně všechno. Ale ještě nám řekni, Michale, kde se nejlíp pro tebe hraje a zpívá, řekněme, v Čechách a v okolí? Je to Česká republika? Jakože doma?
3: Já bych teď trošku chtěl navázat na to, co jsi řekl, že se mi nejlíp zpívá tam, kde chytnu ten eifr, jo. A ono to je někdy při první písničce a někdy to je až při šestý. Ale mezi tím stejně těch pět písniček musíš prostě odspívat, jo. Ale je to taková zajímavá symbioza mezi tebou a tím divákem, kdo první vlastně hodí ten míč a kdy začne fungovat ta hra, jo. A musím říct, že v Čechách je skvělý publikum, který možná, dejme tomu, že není třeba tak úplně kulturně vzdělané, a teď to nemyslím v negativním slova smyslu, My třeba, když jsme jezdili do toho Švédska, tak tam ty diváci byli schopní ve větší míře poznat, že kytarista zahrál jako opravdu těžký kytarový solo, jo. Protože tam prostě to školství mají nastavené trošku jiným způsobem, chodí víc do těch divadel a tedy. Ale zase jsou takový koženější, jo. Takže ono se nedá úplně říct, tam tě nepozdraví ve výtahu, vlezeš do výtahu, do hotelu, někoho pozdravíš a on na tebe kouká, jestli ho chceš okrást, jo. Jako takovýhle pocit tam z toho mám, byť tam jezdíme rádi. Takže ono se to nedá úplně říct, ale nejvíc odvázaný publikum jsme zažili asi ve Španělsku, v Barceloně. Tam začali pospěvovat mezi přídavkama prostě fotbalové hymny nebo takové popěvky a to jsem teda opravdu nezažil. To jako musím říct, že jsem měl z toho husí kůži.
2: Je ještě kde brát, řekněme, zkušenosti ta Gloriola a vůbec třeba i repertoár Freddieho Mercuryho, nebo už je ta studna vyčerpaná?
3: My máme asi 90 písní, co jsme za tu naši 19-letou kariéru odehráli. A myslím si, že minimálně 50 hratelných jich tam ještě je. Princess of the Universe, prostě já tu písničku miluji, ale je strašně těžká. Freddy nikdy nespíval živě, takže my tam nemáme tu obezličku k tomu, abychom si ji mohli třeba o tom dát níž, protože on to tak nikdy neudělal. A je to těžký, ale já doufám, že se k ní jednou propracujeme. Takže jsou tam určitě kusy, které bychom ještě chtěli udělat a myslím si, že co se dá pořád zlepšovat, že my furt ty rezervy podle mě máme, furt ještě nejsme na tom muzikantském zenitu a i to může být něco, co může být pořád atraktivní pro diváky.
2: Mimochodem, Show Must Go On zpíval někdy živě?
3: Ne.
2: To je jenom studiovka.
3: To je jenom studiovka. Ale zpíval jí živě Paul Rodgers nebo Adam Lambert právě, takže tam se dá jakoby, leco se dá obhájit.
2: Já se totiž říkám, jestli by jí živě dál?
3: Myslím si, že ne, protože je to stejný princip jako ta Who Wants to Live. Tam je prostě D2 v tom americkém systému, v tom evropském, to myslím D4, ale pardon, nejsem úplně v tom lekovaný teoreticky. A vzhledem k tomu, že si, to, že si dal dolů i to Who Wants to Live Forever, kde je stejný tón, tak předpokládám, že by si dal dolů i tu show.
2: Vlastníš nějakou osobní věc Freddieho Mercuryho?
3: Ano, já jsem vydražil jeho kostým ze 70. let, takový ten přesně jak se mu říká.
2: Žlutý s těma páskama?
3: A je to takový ten úplně takový ten overálek bílej, jo, který měl třeba v 76. roce v Hyde Parku. On měl tři ty kostýmy různě jako střídal. Tak já mám jeden z nich a je teda zajímavý ten kostým vnímat už jenom teda z toho, že ho měl na sobě, ale i z toho, jak on vlastně jaký byl fyzicky, protože já jsem neměl možnost se s ním nikdy potkat a on teda v těch 70. byl opravdu útloučkej.
2: No já se ptám, protože znám člověka, který vlastní část jeho korespondence. Tak třeba někdy bude příležitost, aby nám ji ukázal. Co vás čeká, tebe a kapelu v nejbližších dnech?
3: Jsme včera začali naše letní turné.
2: To znamená, včera bylo 15.
3: Včera
2: července.
3: Včera bylo 15. července, děkuju. Od dneška nás teda čeká ještě 9 koncertů. Ty nejbližší jsou v Olomouci, v Jihlavě, v Praze, v Brně. A chystáme se příští rok, chceme udělat velkou show v Edenu. Takže teďkon se podnikáme kroky k tomu, abychom toho byli schopni. Zjišťujeme, jestli toho vůbec jsme schopni. Doufám, že ano. A protože my oslavíme příští rok 20 let naší kariéry a zároveň vlastně to nejslavnější turné kapely Queen, to Magic Tour z toho 86. roku, který známe ať už z Wembley nebo z Budapešti, tak bude slavit 40 let výročí, tak bychom chtěli to Wembley, který vlastně tady být tehdy nemohlo, přivízt do Prahy.
2: Tak to se těšíme, samozřejmě jsem velmi rád, že jsi přišel a moc ti fandím, Michaili.
3: Ksaver, já moc děkuju za pozvání a taky a mějte se vážně diváci moc hezky.
2: Pěkný léto, ahoj.
3: Pěkný léto.
2: Naším hostem byl Michael Kluch.
4: Posloucháte Radio Ksaver.

0: meditate on it. Understand, you man, you hear me talking on it. Understand, you man, remember what I told you.
1: Náš hodnotový premiér to tahne ne od 10 k 5, ale od 5 k 0. Pojďme se podívat. CVVM vydal další průzkum ohledně spokojenosti a důvěryhodnosti vlády Petra Fialy, jaký vnímají lidi. No a to vysvědčení dopadlo, jako když si přijdete do školy pro vysvědčení a tam jsou kule. Nebo čtyřky, řekněme, protože vidíte, Fialova vláda je nejhorší od Nečase, myslí si lidé. To je skutečně pro Fialu paráda, protože nám sliboval, my to všechno dokážeme, teď nám to opakuje taky, všechno jsme zvládli, všechno jsme dokázali. S námi přichází změna, tak přišla změna, protože Petr Fiala a jeho vláda dokázali být vlastně ještě míň populární nebo důvěryhodní, než byla i ta předcházející vláda Andreje Babiše na vrcholu covidové krize. To už je co říct, protože my teď už nemáme žádnou krizi a la covid a s vládou Petra Fialy to jde od nuly dolů. Pojďme se podívat i na komentář Alexandra Tomského na Novinkách. Tato vláda nestojí za nic, zkuste si to přečíst. Marně jsem doufal, že budeme mít méně státu a tak dál. Ono těch slibů pošlapaných Petrem Fialou je tolik, že už se to nedá spočítat, ale tohle to je přesně výpověď nebo zpověď, myslím, zklamaného, nejspíš řekl bych voliče Trojkoalice Spolu, a je to hodně smutný čtení. Ono podobně mluví o vládě Petra Fialy, nebo mluvil i politolog Lukáš Jelínek v pořadu K věci na CNN Prima News, a i to je velmi výstižný, co je problém u Fialovců. Fiala není šéf jako Babiš, těžké úkoly nechává na ministrech a ti se v tom plácají. To řekl přesně, protože tuhle tu agónii sledujeme denně. To už je vlastně permanentní reality show, kdy ministři, já vám tady ukážu vlastně největšího borce. Zbyněk Stanjura, ministr financí, čili jasná dvojka v každý vládě. Člověk, který drží kasu, prostě diktuje. Kdo drží peníze a sedí na nich, tak víte, že bez peněz neuděláte nic. No a Zbyněk Stanjura, on je to samozřejmě už málo překvapivý, protože nikdo ho nepodezříval nikdy z toho, že rozumí státním financím. No ale v rozpočtu je chyba za 60 miliard, oznámeno ministerstvo financí. Prostě z té slavné, jak oni to nazvali, válečná daň, ale není to nic jiného než nová daň z nepřiměřených zisků. Tak místo těch 100 miliard tam bude 40 zhruba. No, takže další 60 miliardová díra. To tak jako teď Stanjura oznámil. No ale Stanjura bodoval velmi i předtím. Vzpomeňte si, když přišel s tím vlastním návrhem DPH nebo s tou analýzou vlastního ministerstva o tom, co udělá z DPH, kolik úrovní a v jaké výši a co kde by mělo být, tak to samozřejmě způsobilo ohromný poprask, jako snad už všechno, jakmile otevře nějaký minister pusu v médiích, tak máme poprask. Záhy se to začne dementovat a tak dál. Takže Zbyněk Stanjura je borec v tom, že on, jak se říká, sám unikl to DPHčko. Načež Petr Fiala přišel a řekl, došlo k úniku. No, když už je to takhle špatný a premiér a šéf ODS Fiala říká, došlo k úniku, který provedl první místopředseda ODS a jeho vlastní ministr financí, tak já tomu říkám inkontinence, a já si myslím, že jsou na to léky různý, že se to dá léčit, protože není to nic hezkýho, ale tohle to všechno jsou věci, které samozřejmě lidi vnímají a říkají si, co to pro boha je za vládu, tohle jsme tady ještě neměli. No, pokud je o Stanjuru, pro dokreslení toho, jak vnímají vládu a premiérskou stranu ODS v ní, nejen lidi, ale i bývalí členové ODS, včetně ministrů, tak se tady podívejme, ona Stanjurovi napsala, nebo vyzvala ho, bývalá populární starostka z Ostravy, Liana Janáčková, a napsala mu, Zbyňku, podej demisi, jestli seš chlap, ještě v tom bylo. A oni se k ní připojili i bývalá ministrině za ODS, Filipiová, a další lidi, protože už se na to sami nemůžou dívat vlastně, co jejich bývalá strana, která vždycky byla stranou silného ekonomického programu. Mohla mít někde ODS programový deficit, ale pokud šlo o ekonomický program, tak ODS byla vždycky stranou silného ekonomického programu. Teď vlastně žádný program nemáme. Ekonomickým programem ODS je permanentní chaos. Fiala tu vládu neřídí. Rozhodl se ODS vlastně rozpustit v trojkoalici Spolu, aby si zachoval funkci. O tom hlavně jde. Tu už není žádný vládnutí programový, natož hodnotový, jak on to pořád opakuje. Ale co je pro něj příznačný? Petr Fiala jede dál. Protože on na Twitteru napsal, vlastně to bylo před víkendem jenom, chtěl nás potěšit, inflace je nejnižší od loňského roku, ano, o 0,1% pokles, super, hned jsme najednou všichni zbohatli, no ale ten druhý odstavec je geniální. Je vidět, že náš přístup se vyplácí. Stejně tak, jako se podařilo zkrotit ceny energií a pohonných hmot, se to též postupně podaří také s cenami potravin a celkovou inflací. Musíme být trpěliví a nedělat neuvážená rozhodnutí. Zvládneme to. Hlavně, prosím vás, trpělivost a nedělat neuvážený rozhodnutí. To si takhle republiku nesmíme nechat rozvracet. Dočkáme se. Dočkáme se možná třeba za jiný vlády, ale to už je skutečně zatvrzelost a zaslepenost. A Petr Fiala to zopakoval ještě v rozhovoru pro TNCZ, což jsou vlastně web zpravodajský televize Nova. Vše jsme zvládli, rodina problémy nemá, myslí i jeho. To je super, že s jeho platem nemá jeho rodina problémy. On se tam kasá nejen s tímhle, ale to je furt dokola. Tohle to už je normální žití ve virtuální a paralelní realitě. Tohle není přesně možný, aby... Řekněte mi, to už musí být duševní, to není normální, to není politický problém už, ale skutečně tady. Jestliže premiér vidí, jak se to všechno hroutí pod ním a on vlastně si takhle furt na Twitter nechává za sebe psát takovýhle prohlášení a tak dál. Ale já mu vlastně musím přiznat předvídavost. On by se mohl možná živit jako prognostik, spíš než premiér a politik, protože v roce 2018 vyšla jeho knížka, on tam geniálně a naprosto přesně předpověděl, jak dopadne jeho vláda, a sice jak uvařit demokracii. Jeho vláda uvařila demokracii nebo vaří demokracii velmi slušně. No a tam je podtitulek od vládní agónie k polokomunistické vládě. Tak to, co vidíme teď, jeho vládu, tak agónie teda je to zatracená. No a polokomunistická vláda, tak ani ta skutečná vláda, kterou drželi v tom předchozím volebním období ze sněmovny komunisti a na kterou on naráží jako na polokomunistickou, nevracela do české společnosti a politiky totalitní maníry jako vláda jeho samozvaných demokratů. Takže já se Petrovi Fialovi vlastně svým způsobem omlouvám. On to v roce 2018 už předpověděl. Strašná škoda, že jeho knížky nikdo nečte, stejně jako ten časopis Kontexty, který jenom platíme, aby on ho mohl vydávat a jeho i rodina do něj přispívat. Ale předpověděl to perfektně, tak já před ním smekám. Jenom nám to vlastně mohl říct, když to vydával, tu knížku, tak mohl říct, jestli se někdy stanu premiérem, tak takhle to dopadne velmi rychle, protože máme nějakých 17 měsíců, kdy je Fiala a jeho vláda ve funkci a viděli jsme vysvědčení od CVVM, nejhorší vláda od roku 2014. Já bych si dokonce dovolil tvrdit, že to ještě horší vláda než Nečase. Ona samozřejmě měla změřenou tehdy ještě nižší popularitu a důvěryhodnost, pravda, ale takhle zoufalý to nebylo. Protože ten rozklad, který předvedli ve vládě Petra Nečase Věci veřejný, který se tam rozpadli na jednotlivý poslance a potom tu sranda partu lidem a tak dál, tomu jsme se aspoň mohli trošku smát, ale tomuhle se smát už nejde, co předvádí Petr Fiala. Takže vidíte, měli bychom číst knížky Petra Fialy, protože v nich je vlastně všechno moudro. Vykašlat se na Twitter a jeho rozhovory v televizi. Já si hned zítra se půjdu podívat, jakou má poslední knížku a hned jak tam uvidím titulek, tak budu vědět, že přesně to se stane.
2: Kompletní archiv a živá vysílání na kanále Xaver Live. A pokud se vám videa líbí, klepněte na odběr. Díky za podporu. Vyzkoušejte XTV Premium a sledujte naše rozhovory v plné kvalitě, bez reklam a bez čekání. www.xtv.cz. Hraje vám Radio Xaver.

0: Grand Café. Největší výběr kávy a kávovarů se zajištěným servisem pro vaši kancelář, kavárnu, restauraci či domácnost. www.grand-cafe.cz.
1: Moc peněz, díl 27. A naším hostem je pan Robert Vlášek, jako vždycky. Dobrý den.
2: Dobrý den, 27. díl, to nám to letí.
1: To je hezký, že?
2: Je to parádní.
1: 27. červená. A pane Vlášku, pojďme, my tady často hovoříme o těch ekonomických věcech, zejména o zlatě a ano. O věcech okolo zlata, protože to je taková, říká se, ve vaší branži předpokládám, největší jistota.
2: Jistě.
1: Investiční. Nebudeme skrývat, že tento pořád děláme v partnerství s vaší firmou Firegold.
2: Je to tak.
1: Ale nemohu začít jinak, když jsme u toho zlata. Četl jsem v médiích, že v Ugandě bylo nalezeno nějaké velké množství zlata, které se teď vytěží. A bude ho víc, než dosud bylo. No tak já teď nevím, co si o tom mám myslet, protože tam hrozí velký pád ceny.
2: Zneklidnilo vás to trošku?
1: Tak. Trošku jo.
2: Nebyl jste sám. Je to zajímavá zpráva, která skutečně proběhla. Já bych řekl, že to je taková jako nafouklá bublina, já to hned vysvětlím. V Ugandě skutečně dlouhodobě se zlato těží. Dokonce i na tom místě, kde to naleziště teď se jakoby promovalo, že tam je. Tak Číňané tam tuším těží zlato už 5 let, je tam čínský důl, nicméně v té zprávě jedna zásadní chyba, oni tam vlastně uvedli, že to naleziště by mělo v sobě obsahovat nějakých 310 tisíc tun ryzího zlata, což by pravda, přesně jak říkáte vy, znamenalo, že by to bylo víc, než bylo vytěženo za celou historii lidstva, protože za historii lidstva bylo vytěženo nějakých 220 až 250 tisíc tun. Ale to je zásadní chyba, protože když vezmete objem té rudy, kterou oni indikují, že tam je, a vezmete obvyklou nebo minimální a maximální hojnost zlata v té rudě, která se vyskytuje na této planetě.
1: Hojnost, to je oficiální pojem?
2: Ano, v té rudě, tak se na planetě vyskytuje ta hojnost od 1 gramu po 7 gramů na tunu. A kdybychom vzali tu nejvyšší, jakoby ten nejvyšší obsah zlata v té hornině, tak by to bylo nějakých 220 tun. V tom nejoptimističtějším případě. 220 tun je sice hezké malé naleziště, ale nic zásadního. Dokonce já si troufnu říci, že v České republice víme z geologických průzkumů, že máme víc zlaté. Tady máme kolem 500-700 tun.
1: Tedy se ptám, kde soudruzi novináři udělali chybu.
2: No, soudruzi novináři zjevně přejeli nějakou nepřesnou informaci z nějakého zdroje, který se spletl minimálně v desetinné čárce. A pak samozřejmě už to žilo svým životem a bylo to zajímavé mediálně, protože každý se podivil, vyděsil a někteří samozřejmě pro prodejci a propagátoři papírových investic samozřejmě to potom jako podporovali, protože to bylo jako proti tomu zlatu, ale všiml jste si, že trhy neudělali vůbec nic, protože každý si to přepočítal stejně jako my a řekl, to není zásadního.
1: Budu se ptát dnes, jaké jsou prognózy a jaké vy máte z těch odborných zdrojů informace, ale pojďme udělat to, co děláme vždycky rádi v tomto pořadu a také v našich streamech společných, takzvané reklamní okénko, protože spořit ve zlatě, nakupovat zlato, to všechno vaše firma zajišťuje a vy stále tvrdíte, že to je ne železná, ale zlatá jistota. Je
2: jednoznačně,
1: to tak?
2: Jednoznačně, o tom vůbec není pochyb. Zlato je bezpečný přístav, zvláště v dobách nějakých globálních změn, zemětřesení, otřesů, turbulencí, které dneska vidíme všude možně, geopolitika, ekonomika a tak dále, tak zlato je bezpečný přístav a vidíme to na tom taky třeba, že centrální banky masivně nakupují zlato, k tomu se možná ještě dostaneme a to je ten indikátor. Takže jednoznačně zlato je bezpečný přístav, je to zlatá investice.
1: Kdo chce zlato, spoření ve zlatě, nákup mincí nebo zlatých slitků, adresa e-mailová je pořád táž a to je zlato@mincex.cz a tam se všechno napíše, včetně telefonního čísla, dostane se to do rukou zde přítomného občana.
2: No, spíš týmu, který to zajišťuje.
1: Týmu, oni zavolají, poskytnou díky XTV 30% slevu na vstupní poplatky.
2: Jednoznačně.
1: Potvrzujete?
2: To platí.
1: Podepisujete krví?
2: Podepisuju krví, dokonce v tomto období, vlastně do konce září, ty podmínky jsou ještě trošku lepší, teda do konce srpna, než budou v září, protože od září mírně zražujeme vstupní cenové navýšení, vstupní poplatek, takže určitě využít těch podmínek teď.
1: teď. Napsat telefonní číslo, to je důležité, 30% sleva a zároveň je to podpora pro XTV. Je to potřeba toto říct a nejedná se o virtuální zlato.
2: Ne, všechno je to zlato fyzické, všechno ten zákazník buď se nechá poslat domů, nebo je uskladněno u nás v podobě těch zlatých účtů, které umožňují nejenom si odložit peníze do zlata a zhodnotit, ale také z nich platit zájemně za zboží, za služby, tak vždycky to zlato tam fyzicky leží.
1: A adresa zní?
2: Adresa mailová zní.
1: No, pane Blášku.
2: No, vidíte, to jste mě zaskočil.
1: No, tak to zkuste.
2: Je to mince X?
1: Je to zlato, zavináč.
2: Mince X?
1: Mincex.cz. Do příště.
2: Naučit. Jednoznačně.
1: Jaké jsou prognózy?
2: Než se pustím do prognóz, které rád sdělím, já bych jenom zrekapituloval trošku vývoj. To je možná důležité, protože spousta lidí si říká, ten vývoj je velmi pozitivní u toho zlata, může to trvat do nekonečna, protože my, když se podíváme, tak za poslední 2 roky zlato vyrostlo 80%, za posledních 12 měsíců je to 41,8%, za 3 roky je to 66%, řeknu, a za 19 let, kdybych vzal trošku delší horizont, je to 635,05%, přesně. Takže ten vývoj je velmi jako pozitivní a nové rekordy vlastně převyšují ty staré rekordy. Takže to je stav, který tady je. Teď zlato mírně koriguje aktuálně, lehce o nějaký 1,5%, lehce zlevnilo, což je ale obvyklý vývoj vždycky po nějakých maximech. Takže to je vlastně takové optimální nákupní okénko, které se vždycky otevírá v té růstové fázi. Co se týká prognózy, tak ty prognózy jsou, že do roku 2030, a jsou to prognózy, řekněme, takových jako světových jako analytiků a investičních společností, ten průměr říká, že to zlato by mělo být něco kolem 5 až 6 tisíc dolarů za trojskou unci. Což dneska jsme nějakých 3250, řeknu. Takže ta prognóza je velmi jako pozitivní a je potřeba si říci, proč je takhle pozitivní. Co vlastně ovlivňuje tu cenu zlata, proč stále roste, proč od roku 2008 velmi zrychl růst ceny zlata. Je to proto, že vlastně to zlato ovlivňuje několik faktorů, řekněme takových 6 základních faktorů. První faktor je tisk nekrytých peněz. My víme, že dneska peníze nejsou kryty vůbec ničím, ať už dolary, koruny a tak dále. Ad absurdum, kdybychom to převedli do důsledku, tak jsou kryty vlastně jenom tím, co ty státy vlastní, a to jsou ty velké dluhy, ten svět je předlužen. Takže vlastně není tam žádná reálná hodnota. To je první věc, tisk nekrytých peněz. Druhá věc je růst globálního dluhu, to s tím hodně souvisí. To znamená, ten dluh se stává nesplatitelným. Třetí vlastně taková oblast, která to zlato ovlivňuje velmi zásadně, je geopolitický vývoj, geopolitické napětí, a my vidíme, že dneska to napětí, kam se podíváme, tam ho vidíme, ať už je to Ukrajina, Rusko, ať už je to Blízký východ, Gaza, nebo napětí USA, Čína, potažmo BRICS. Potom je to poptávka centrálních bank. Centrální banky nakupují masivně, několik let po sobě jejich nákupy trhají rekordy a překonávají 1000 tun za rok, což je hodně. A potom to jsou taky obchodní války. A ty obchodní války my také vidíme. Vidíme celní přetahování, celní licitace Spojené státy versus zbytek světa. A to jsou všechno faktory, které bychom mohli popsat jako nějaké turbulence, jako nějaký neklid v tom světě. A to všechno působí na zlato.
1: No a z čeho tedy čerpáte tu prognózu, protože vy jste řekl 4 až 6 tisíc.
2: 4 až 6 tisíc dolarů za trojskou unci.
1: Za trojskou unci, což je skoro...
2: Násobek.
1: No, násobek. Teď je 3200 třeba, ne?
2: 3250, řeknu třeba.
1: No, protože, jak jste říkal, zlato mírně korigovalo. Já říkám, že kleslo v ceně, ale to je, abychom se nebrali za slova. Z čeho vychází to? Vy to říkáte, neklidná doba války a tak. Co když to všechno se nějak pořeší? Co když na světě zavládne mír, nebudou cla, nebudou obchodní války, nebudou skutečné války, nebudou se nakupovat, vyrábět zbraně. Teď jsem jak Karel Čapek.
2: Já to poslouchám.
1: No, pozorně. A co teda se v tu chvíli stane? Zlato půjde dolů?
2: Když se podíváte do historie a podíváte se na to, jak se vyvíjela cena zlata od roku 1971, bych řekl, když vezmeme fakt dlouhý horizont pro diváky, aby chápali, jak se to vyvíjí, tak tam trojská unce stála 35 dolarů. V 80. letech jsme byli kolem 300 dolarů za trojskou unci, před 2008, před první velkou finanční krizí, to bylo 2000, to bylo 850 dolarů za unci, pardon, ve 2008, a dneska jsme na těch 3250.
1: V rozbouřeném světě.
2: V rozbouřeném světě.
1: Ale v rozbouřeném světě, počkejte, ano. V rozbouřeném světě, vy jste řekl před chvílí 41,8 za rok. A někdo říká, to se nemůže opakovat, říkají zase jiní, vy říkáte, to se naopak může opakovat, ještě v mnohem větším rozsahu. A moje první otázka zněla teda, jakým způsobem se ta válka a ta obchodní válka to vytlačí, jakým mechanismem. A druhá otázka, když to všechno skončí, světem zavládne mír a klid, žádné celní války. Nebudou pan Trump se usmíří s panem Putinem, u toho mírně pofackuje představitelé Evropy, kteří srazí podpatky, stejně tak jsou druh Zelenský a bude klid. A v Gaze to nějak vyřeší.
2: Co udělá? Všichni bychom si to přáli. Všichni bychom si to přáli. Úplně jsem se zasnil, jak jste o tom hovořil. Nicméně tyhle ty faktory, pokud jsme zmínili to geopolitické napětí, jsou spíš těmi menšími faktory, které jenom zvyšují ten růst, tu dynamiku. Ale tím základním faktorem, co žene tu cenu zlata nahoru od toho roku 1971, bez ohledu na to, jestli je zrovna válka nebo není, je ten faktor toho, jak fungují dnešní peníze, jak fungují dnešní měny. To znamená, že ty peníze jsou nekryté od roku 1971 a že vlastně my budujeme tu prosperitu, kterou jsme zažili v minulosti, na virtuálních hodnotách. Že vlastně vyrábíme peníze z ničeho, vyrábíme deriváty z derivátů, úroky z úroků, ty reálné hodnoty tam nejsou. A protože je to celé umělé, tak žijeme vlastně jako na dluh, roste nám ten globální dluh a jsou tady nekryté peníze. A to je ten úplně základní faktor, který právě z toho zlata jako z bezpečného aktiva dělá něco, co nakupují ty centrální banky, co kupují ty privátní banky, protože se pojišťují proti nestabilitě celého toho finančního systému. A to, že potom přichází, řekněme, geopolitické napětí, že přichází zvýšená poptávka centrálních bank, že přichází jako ty obchodní války, to jenom graduje tu věc, ale ta podstata je v samotném fungování toho finančního systému. Prostě my tady máme něco, co považujeme za hodnoty, co žádnou hodnotu nemá, když to zjednodušíme. A to zlato jí prostě má a má jí 6000 let a proto ve světě virtuálních měn a vlastně takového Ponziho schématu těch fiat měn, to zlato vždycky prostě bude mít tendenci růst a růst dál.
1: Promiňte, vy říkáte, že považujeme za hodnotné něco, co ve skutečnosti hodnotu nemá.
2: Ano.
1: Tím myslíte to, čemu říkáte vy fiat měna.
2: Ano, a čemu vy říkáte peníze.
1: Čemu my říkáme obyčejní lidé peníze.
2: A vy to říkáte špatně. Musím vám to říct.
1: Ne, tak já jsem rád, když mezi nás obyčejné lidi přijde někdo tak moudrý a vznešený jako vy.
2: Děkuju, uzavdívám se.
1: No ale... ne, tak a napraví nás hříšníky.
2: Ano.
1: Pro mě peníze jsou peníze, já nikdy nebudu stát ve frontě v bance a říkat dobrý den, přišel jsem si pro svoji fiat měnu. Tak paní, která tam sedí, holčička za pultem, úřednice na mě bude koukat jak na vola. Tak jako no. Vy teď koukáte na mě.
2: Ne, já na vás vůbec nekoukám jako na vola, to bych si vůbec nedovolil, ani proto nemám důvod žádný. Vy jenom vlastně teď tím, co jste řekl, potvrzujete to, co je samozřejmě naprosto rozšířené, je to takové zmatení jako pojmů, kdy ty věci nenazýváme pravými jmény. My jsme peníze naposledy v něco, co se blížilo penězům, jsme měli v roce 1971. To, že tomu, co máme v peněžence, těm papírkům, říkáme peníze, je rozšířený terminus technicus, ale vlastně to peníze už nejsou. Je to fiat měna, protože definice peněz, abychom se pochopili, o čem já tady mluvím, a já vám připadám jako šílenec možná teď, jak na mě pozorujete, tak ta definice peněz je o tom, že ty peníze jsou směrný prostředek, je to nějaká účetní jednotka, je to dělitelné, je to zaměnitelné, že jsou stejné, ale hlavně je to uchovatel hodnoty po neomezeně dlouhou dobu. Ale toto fungovalo jenom v době, kdy ty peníze měly nějakou reálnou hodnotu, kdy byly podloženy nějakým reálným hodnotným aktivem, ale to skončilo naposledy v tom roce 1971. A od té doby právě už neplní tuto funkci. Abych to přiblížil divákům zase, jak to poznáme? No poznáme to tak, že máme inflaci za poslední 4 roky na úrovni 40%, zvýšení cenové hladiny, přišli jsme o 40% majetku uloženého v penězích, ztratili tu hodnotu a to je to, že ty peníze neumí uchovat tu hodnotu právě proto, že to nejsou peníze, ale to ta fiat měna. Není to kryté ničím.
1: Dobře, pane Vlášku, ale strana a vláda nám říkají, že žádná inflace nebyla, Jo, to jsem teď slyšel o jednoho představitele v rámci volební kampaně, ale možná se spletl. Když to položím, tu otázku úplně na placato, máme poděkovat současné vládě s ministerským předsedou Fialou za to, že to, co jsme měli ve svých fiat měnách, různě po účtech a doma pod polštářem někdo, nebo já nevím, tak ztratilo hodnotu 40%? Ano nebo ne?
2: Určitě. Máme takové tři místa, kam můžeme poděkovat. Můžeme začít tím lokálním, to znamená naší vládě, určitě za to, že tím, jak nakládala tady s cenami energií a tak dále, daňovou politikou, zvyšováním daní třeba, jo, daně z nemovitostí a tak dále, to všechno je inflační tlak, to všechno zvyšuje inflaci a znehodnocuje peníze. A to je těch 40%, o kterých se bavíme cirka, takže těm poděkovat můžeme 100%. Pak můžeme poděkovat Bruselu, soudruhům, straně a vládě tam za to, že nám tady provádí Green Deal, který nám zdražuje ty energie taky, takže oni tam mají velkou zásluhu na tom taky.
1: A tím zdražuje všechno.
2: A potom ještě můžeme poděkovat Washingtonu, kde světová rezervní měna, americký dolar, který tím, že ty jednotlivé země ho drží ve svých rezervách, a vlastně Amerika zinflačňuje ten dolar, tak tu svoji inflaci interní ještě vyváží do všech těch zemí. Takže máme takové tři místa, kam můžeme děkovat.
1: Dobře, tak to bylo kritické okénko pro změnu, ale ještě mi řekněte, když jste mi teď vyvrátil, že to, co mám v peněžence, své aktuálně teď třeba 2500, že to nejsou peníze, tak co mám říkat, že mám v peněžence?
2: No, můžete říkat, že máte peníze, protože by vám nikdo nerozuměl, ale pokud byste chtěl mluvit jako terminologicky přesně,
1: no to chci právě.
2: Tak byste řekl, že máte fiat měnu.
1: Já bych chtěl být vyváženě přesný.
2: Tak byste říkal, že máte fiat měnu.
1: Jako bych seděl v České televizi.
2: Tak, v České televizi, jako host nebo hostka případně.
1: Hostka nebo moderátor.
2: Nebo moderátor.
1: Vyvážený jako na všechny strany.
2: Byste zmínil fiat měnu a vysvětlil byste, že ta zkrátka fiat vlastně je z anglického nebo latinského jako původního slova, které vyjadřuje, ta zkrátka vyjadřuje měna nařízená zákonem, což vypovídá o všem, protože té měně se také mnohdy říká měna nuceného oběhu. To znamená jinými slovy, že stát vydá peníze, které nemají žádnou vnitřní hodnotu tím, že by byly kryty zlatem nebo tak, a určí zákonem jejich hodnotu a my tomu věříme, že jí to má.
1: Hříšná myšlenka. Vy říkáte, pane Vlášku, že zlato podle prognóz může vyskočit o 100% vlastně, když to vezmeme tak přes palec.
2: Určitě.
1: To znamená, že teď, když někdo bude mít jednu trojskou unci, bude stát třeba 160 tisíc korun. Je to tak.
2: Ano.
1: Do této chvíle už se ta trojská unce za poslední, řekněme, dva roky pohla o 41% nebo víc za poslední dva roky?
2: No, za poslední dva roky o 80% cirka.
1: Tak o 80%. Minus 30% inflace. Takže když bych to celé dopočítával, tak přijdu na to, že fiat měna je skoro nula. Rozumíte mi?
2: Já vám rozumím docela dobře, ano, protože když se totiž na to zlato se dá dívat dvěmi úhly pohledu, že zlato roste oproti penězům, což
1: které
2: ono
1: roste. Naopak, které naopak vlastně, kterým ubývá hodnota.
2: Tak, anebo se na to dá dívat tak, že to zlato si zachovává v celé historii svoji hodnotu pořád stejnou. Vlastně stejnou kupní sílu, která mírně roste jenom proto, že nám rostou těžební náklady, takže se trošku to zlato zdražuje, ale jinak drží tu hodnotu, že jsme si za to zlato před tisícem let koupili zhruba stejné statky a služby jako dneska a že ty peníze se proti tomu brutálně znehodnocují. A pokud my bychom se podívali, přesně co byste teďka řekl, to je skvělé, na horizont 100 let a vzal byste americký dolar, britskou libru, švýcarský frank, já nevím, nějakou měnu, tak byste zjistil, že za 100 let ztratili 97,5 tuším procenta své hodnoty. Že jsou vlastně na nule, ano. Té původní hodnoty.
1: Stalo by možná za to se toho všeho dopočítat. Jinými slovy, vy stále tvrdíte, že bude-li si někdo za fiat měnu, za tu fiat měnu, kterou dostane za svoji práci,
2: ano.
1: A za fiat měnu, kterou má doma,
2: ano.
1: Promiňte mi, obyčejní lidé říkáme peníze,
2: ano.
1: Koupí v této chvíli zlato, tak i při třeba mírném poklesu toho zlata nemá šanci na tom prodělat.
2: Ano.
1: Můžu říkám to dobře?
2: Říkáte. Můžu si dovolit takovou filozofickou vsuvku drobnou?
1: No již, na to já se těším od začátku.
2: Velmi krátkou. Diváci by se na peníze neboli fiat měnu mohli dívat taky tak, že to je vlastně uchování ekonomické energie. To znamená, že já chodím do práce, svoji energii věnuju práci, vydělávám peníze, to znamená, ta moje energie se mění na ty peníze a ty peníze fungují jako jakási konzerva té mojí ekonomické energie. A já si je skládám takhle na pozdější dobu, až tu energii mít nebudu a budu s tím chtít pracovat v penzi a tak dále. No a ta inflace, ten stát, tím, že tu inflaci připouští a způsobuje, tak mi krade moji ekonomickou energii, tím pádem vlastně mi krade jakoby svobodu a můj čas. Takhle se na to potřeba dívat. To znamená, když já naopak tu ekonomickou energii dám do té konzervy ne peněz, ale toho zlata, tak to zlato drží tu hodnotu 6000 let. Takže je velká, velká jistota, že vlastně budoucích 6000 let se bude chovat velmi jako podobně.
1: Musím vám říct, že to byla moc hezká filozofická vsuvka.
2: Děkuju, děkuju.
1: zlato@mincex.cz a každý, kdo se bojí, že přijde o svoji fiat měnu, ať ji má doma nebo v bance, nebo někde skovanou, ať si koupí zlato nebo si zařídí zlaté spoření.
2: A nebo zlatý účet.
1: Nebo zlatý účet.
2: Ano.
1: Tak jo, jsem rád, že jste tady byl, pane Vlášku.
2: Moc děkuju.
1: Děkuju a nashledanou.
2: Nashledanou.
1: Moc peněz, 27. díl a naším hostem byl jako vždycky pan Robert Vlášek.
3: Hraje vám Radio Xaver.

My name is Lolita. And, I'm not supposed to play with boys.

0: Naším hostem je Klára Dostálová. Vítám vás, dobrý den.
1: Dobrý den a děkuji za pozvání.
0: Klára Dostálová je místopředsedkyně sněmovny za hnutí ANO, lídrině hnutí ANO do eurovoleb a je také bývalou ministryní pro místní rozvoj. Teď jsem chtěla říct paní ministryně, ale... Paní Dostálová, kdo přišel s tím, že budete jedničkou na kandidátce? Byl to Andrej Babiš?
1: Musím říct, že jsem to byla asi já, kdo vyvolal tu iniciativu, protože mě tím, jak jsem byla vlastně i v pozici ministryně pro místní rozvoj, tak jsem teda opravdu si něco zanadávala na to, když přišly ty nařízení z Bruselu, které jsme museli implementovat do českého právního řádu. A vždycky jsem si jako posteskla, že tam asi nejsou žádní lidé zkušení z exekutivy, aby prostě některým nesmyslům zabránili ještě na půdě Evropského parlamentu. Že ono, když už nám to přijde sem, tak už nám fakt jako nezbyde nic jiného, než nadávat a přijmout. Takže já jsem vlastně s tou iniciativou přišla, říkala jsem, že bych ty ambice měla a pan předseda mě v tom jako velmi mohutně podpořil.
0: Takže teď už nám budou sem chodit nějaké snesitelnější dokumenty.
1: Tak to já doufám, že je potřeba také na rovinu říci, že samozřejmě Evropský parlament bude mít 720 členů, Česká republika 21, ale bude to právě na tom umění těch kandidátů za Českou republiku, aby našli partnery i v ostatních členských zemí, podobně smýšlející, kteří chtějí skutečně tu Evropu vrátit zpátky na nohy, jak my rádi říkáme, vrátit ten zdravý selský rozum a ta nařízení skutečně se na ně podívat, mít ty dopadové studie. Je vědět, co se bude potom dít v rámci té legislativy, jak se to bude odrážet v tom či onom prostředí v rámci České republiky. Takže já věřím tomu, že skutečně přispějeme k tomu, že ty věci, které bohužel byly teď schváleny za poslední 2-3 roky, že významně buď zrušíme, anebo napravíme.
0: Mezi jakými státy budete hledat spojence?
1: Tak já očekávám, že ten parlament se opravdu výrazně promění, že skutečně té zelené ideologie už mají jako dost napříč evropskými zeměmi, že jsou si ty země vědomy toho, že se nezvládnul migrační pakt, že ta situace je příšerná, že Green Deal ohrožuje průmysl Evropy, že se stáváme nekonkurenceschopný, že vlastně obětujeme svoji soběstačnost, že se vlastně dáváme šanc třetím zemím, to znamená zejména Spojené státy nebo Asie, Čína, Indie a tak dále. A že ti lidé jsou si vědomi toho, že ve finále se to vlastně dotkne jejich peněženek, kvality života, takže budou i oni ve všech ostatních zemích volit rozumně, aby se tam dostali opravdu rozumně smýšlející lidé. No a to se pak budou hledat ti partneři daleko s nás, než mezi zelenými ideology.
0: Takže až po volbách uvidíte, s kým byste mohla najít společnou řeč. Tak nebo co už teď máte vytipované státy?
1: Tak jak se hezky česky říká, zajíci se sčítají až po honu. Takže samozřejmě musíme vidět, jak se nám to promění ten Evropský parlament. Pak je jasné, že na půdě Evropského parlamentu to funguje ve frakcích, tam jich je několik a dokonce se říká, že vzniknou i nové frakce, takže je opravdu hrozně jako těžké teď předjímat, jak to vlastně celé bude, jak to dopadne.
0: Pokud odejdete do Evropského parlamentu, nebudete potom tady Andreji Babišovi chybět? Nebude vás chtít potom za ruka půl stáhnout zpátky?
1: Toto jsme si také vyříkávali hned na začátku, protože samozřejmě na to upozorňují i naši voliči, že prostě to pak bude třeba jako budu chybět v té vládě, že ministerstvo pro místní rozvoj je taková specifická agenda, to je takový Ferda Mravenec práce všeho druhu, to není žádná ucelená agenda. Nicméně s panem předsedou jsme si toto řekli, že je potřeba prostě lidé se zkušenostmi z exekutivy mít právě na půdě Evropského parlamentu a já vždycky budu komukoliv, kdo bude na ministerstvu pro místní rozvoj, dobrým přítelem na telefonu, prostě partnerem, abych pomohla. Může samozřejmě ministerstvo pro místní rozvoj řídit jakýkoliv zkušený dobrý komunální politik, protože to je takové ministerstvo obcí. Ale samozřejmě ta agenda těch evropských fondů, to je víceméně trošku složitá, jako složitá disciplína, takhle bych to řekla. Já tím, že to mám odžito už od těch předstupních nástrojů, tak je velmi těžké ty zkušenosti předávat, proto já slibuju komukoliv, kdo bude na MMR a bude o to stát, že vždycky budu jako naslouchat jeho potřebám, anebo samozřejmě přiložím ruku k dílu.
0: Bez ohledu na to, z jaké strany bude ten daný ministr pocházet.
1: Bez ohledu, já jsem to nabízela i panu ministrovi Bartošovi mnohokrát, že samozřejmě jsem připravena s ním ty věci řešit, zejména kolem evropských fondů, ale stavební zákon, že to také není úplně jednoduché, jsem samozřejmě celou tu materii naučit, takže každému budu.
0: A pan Bartoš využil vaší nabídky?
1: Tak samozřejmě v kuloárech v rámci poslanecké sněmovny jsme mnoho věcí řešili. Dokonce jsme se samozřejmě sedli i na ten stavební zákon, protože po volbách, když ta situace dopadla tak, jak dopadla, my jsme vlastně nebyli znovu ve vládě, tak prostě oni měli ve volebním programu, že zruší ten náš stavební zákon, který tedy získal titul zákon roku, ale dohodli jsme se na těch základních věcech, aby skutečně tam, kde vlastně už jsou ty dotčené orgány na těch úřadech, tak aby se to tam koordinovalo, aby se skutečně neběhalo pro prostě desítky razítek. Mm-hmm.
0: Takže v kuloárech ano, to spolu spolupracujete, ale navenek.
1: No tak my se samozřejmě jsou témata, kde já s tím nesouhlasím, protože buď samozřejmě pocit, že se to dělá špatně a pomalu a tak dále, ale to je logické, když je samozřejmě tam byl původní ministr pro místní rozvoj, taky měl nějakou představu a tak dále, ale ne ve všem, jako jsme úplně kritický. Třeba ten stavební zákon, já jenom se snažím pana ministra přimět k rozumu, že nemůže spustit digitalizaci stavebního řízení k 1.7. když na to nejsou připraveny úřady, nemají techniku, nemají proškolení. Stavebníci jsou úplně v panice, jo? Ty chtějí zavalit stavební úřady do 30.6., protože vlastně nevědí, co bude. A já jenom říkám, pane ministře, my vám pomůžeme. Normálně protlačíme sněmovnou zkušební období, my mu ani nechceme nic rušit, jenom aby měl rozum, že

0: republiku. Není ale přeci jenom lepší něco než nic, aspoň nějak tu migraci uchopit, vyřešit?
1: No, ale my nemůžete migraci uchopovat tak, že vlastně se jako budeme starat o toho, kdo jako skončí zachráně na moři na evropské pláži. To je prostě cesta do pekel a skutečně to je o tom, že to bude ohrožovat tu bezpečnost, protože tím, že to nemá v ruku v ruce tu efektivní návratovou politiku, no tak my prostě ty lidi nebudeme mít kam repatriovat, protože je to prostě tak, jenom aby to pochopili samozřejmě diváci. Den uprchlík je na pláži bez dokladu. My mu sice vezmeme otisky prstů, to je super, vznikne databáze, ale on si vymyslí, odkud pochází. Řekne nějakou zemi, já si tady vymyslím třeba Senegal. No a my řekneme, dobrý, pojedeme s ním to azylové řízení, byť v detenčním zařízení, a pak řekneme, ne, vy nemáte nárok na pobyt v Evropské unii a budeme ho chtít vrátit. A Senegal řekne, ne, to není náš občan.
0: A co s ním?
1: To znamená, tam jako není na tom, co šperkovat. To je prostě od základu špatně. Celé to mělo být postaveno na tom, že se azylové řízení povede v třetích zemích, ne na půdě Evropské unie. Protože ten migrační pakt, který byl schválen, tam je například napsáno, že ten uprchlík má veškeré právní služby od Evropy zdarma. No tak jako pardon, jo, ale na to jsou samozřejmě specializované neziskovky, právní organizace, které udělají cokoliv, aby toho uprchlíka udrželi na půdě Evropské unie. No a pak ty následky vidíme sami, no-go zóny, Švédsko, Německo, Francie, a toto chceme. Proto já říkám, že je od základu špatně. Nám teď nezbývá nic jiného, než vytlouct klín klínem, a protože má odloženou účinnost o 2 roky, tak urychleně připravit na půdě v rámci nového Evropského parlamentu a Evropské komise novou legislativu, která vlastně bude předcházet tomuto migračnímu paktu schválenému, aby se vlastně jakoby nemusel aplikovat už ten další. To znamená, povede se to azylové řízení v třetích zemích, bude tam samozřejmě nějaký efektivní boj s pašeráky, bude tam ochrana hranic a právě ta spolupráce s třetími zeměmi, ta efektivní návratová politika.
0: Tak a já měla za to, že ty 2 roky slouží k tomu, aby jednotlivé vlády implementovaly ten migrační pakt.
1: No, tam hlavně sloužil pro to, aby se vybudovala detenční zařízení. Jo. A to je prostě jako to je jeden absurdistán nad druhým. Jo. Protože celý ten migrační pakt má v sobě tu povinnou solidaritu. Oni neradi slyší slovo kvóty, ale je tam skutečně napsáno v migračním paktu stanovený počet. Tak kdokoliv si dá slovo kvóta do Wikipedie, tak mu vyjede stanovený počet. To si tady fakt hrajeme se slovíčkem. Ano, přesně tak. Takže tam vlastně v tom migračním paktu je minimálně 30 tisíc, anebo se vyplatit. A teď z logiky věci, samozřejmě ty musí prostě se vybudovat ta detenční zařízení, a teď všechny ty země, které nebudou chtít přijímat ty uprchlíky, se budou vyplácet. Všichni radši budou platit, než přijímat toho uprchlíka. No ale kam až to jako může vést? Jo? Teď si vemte, že třeba bude milionová vlna uprchlická a my všichni teda na základě toho distribučního klíče pro Českou republiku by to byly zhruba 3-4% z toho milionu, tak zaprvé my máme 4 detenční zařízení pro 1000 lidí. Teď se na nás může navalit tohle, takže my se raději vyplatíme. A teď poplynou těm státům postiženým vlastně na tom pobřeží zejména prostě miliardy korun jako na vybudování detenčních zařízení, ale ty státy si nezaplevely detenčními zařízeními svoje vlastní přístavy. Takže samozřejmě ruku v ruce pak půjde, že si zasedne znova Evropská rada a řekne, no takhle to nejde, nemůžete jenom platit, musíte i přijímat. No a to je jako ten obrovský vlastně nebezpečí, který nám tady hrozí, protože my vlastně toto nechceme. Takže musíme rychle přijmout prostě ty věci, co už jsem tady říkala, nebudu se opakovat.
0: Tak, ale než se ta další opatření a změněný migrační pakt znova schválí, znova projde celým tím procesem, tak se s migrací bude dít co? Budou sem nekontrolovatelně docházet prostě migranti z Afriky, nebo budou policisté honit pašeráky a další?
1: No, ono samozřejmě by stačilo jenom, kdyby se vlastně dodržovaly takzvané readmisní dohody. To znamená, že ten uprchlík vlastně vstoupí do první bezpečné země, což samozřejmě můžou být i země západního Balkánu, kde prostě žádné nebezpečí nehrozí a tam by se měla vést ta azylová politika, ale oni je pouští až do zemí Evropské unie. A je potřeba za ty 2 roky opravdu tomuhle trošku jako přibrzdit, prostě naplňovat to, ale ona ta iniciativa už existuje. A mě na tom celém zaráží, že jen co se schválil migrační pakt, tak vznikla iniciativa 15 států, 15 z dneska už jich je dokonce 19, který říkají, že prostě to nebude fungovat a že se musí přijmout nová legislativa. A já se ptám pana ministra Rakušana, proč jste tu blokační menšinu, 15 států by byla prostě úplně jako exkluzivní blokační menšina, a nezarazili ten migrační pakt? No, odpověď samozřejmě nemám žádnou. Jo, takže teďko naopak ty státy to tak vnímají, takže já věřím, že po těch evropských volbách těch 19 států urychleně se bude se snažit

0: samozřejmě tu legislativu, aby prošla do těch 2 let, protože ta první zpráva, vlastně kdy ten pakt se začne naplňovat, ten, co byl schválen, bude 15. října 2026. To znamená, vlastně první uprchlíky se budeme vyplácet nebo přijímat v roce 2027, že poběží ta zpráva. Takže já si myslím, že relativní prostor na to máme. A co se týká té výjimky pro Českou republiku, tak to dneska všichni víme, že tam žádná explicitní výjimka pro Českou republiku není. A pod dočasnou ochranou v roce 2026 už tady asi Ukrajince mít také nebudeme.
1: No, všichni to nevíme. Jsou někteří, kteří stále si myslí, že tam ta výjimka...
0: Tak stačí se naučit číst.
1: Že tam ta výjimka je, ale vy jste zmiňovala těch 15 států. Jedním z těch států je Česká republika. Když se schvaloval migrační pakt, proti bylo pouze Maďarsko, v některých bodech to bylo Polsko a Rakousko, Rakousko a Slovensko. Mm-hmm. A třeba vítěz nizozemských voleb Geert Wilders, ten teď říká, že bude chtít výjimku, že se nebude držet migrační politiky, nebude dodržovat migrační pakt. Viktor Orbán včera v rozhovoru pro XTV zmínil, že dojde k nějakému právnímu sporu, že vlastně ani nepočítá s tím, že by současný migrační pakt byl někdy uveden v život. Tak jak byste se vy chovala, kdybyste byla v čele vlády nebo teď měla tu moc? Byla byste proti tomu migračnímu paktu nebo byste postupovala stejně, jako jsem zmiňovala toho vítěze?
0: To je skvělá otázka, ještě mi ji nikdo nepoložil, protože já si tuto otázku kladu od samého začátku, protože my se dostáváme tímto vlastně k právu veta. Protože právo veta v rámci zemí Evropské unie se používá na 3 hlavní priority. Bezpečnost, zahraniční politika, daně, finance, rozpočet. A já se ptám, jak je možný, že migrační pakt, který skutečně má velký potenciál ohrozit bezpečnost zemí Evropské unie, prošel pouze radou ministrů. Jak je možný, že k tomu nezasedla Evropská rada, kde zasedají premiéři a prezidenti? Protože pak by mohli použít právo veta. A to je, na co naráží ty státníci, že jim to přijde úplně taky absurdní, jak je možné, že toto takto obešli Evropskou radu, která k tomu v podstatě nedala ty závěry, kde by se vlastně dohodli, že třeba nějaký ten stát, ať už je to Polsko, Slovensko, Maďarsko, jsou prostě zásadně proti. A pak by ten pakt nikdy nemohl nabýt účinnosti, protože by to zavetovali ty státy. Teď se hledá ta složitá cesta přes tu spolupráci, samozřejmě já jsem za ní ráda, že aspoň něco než nic, protože jsme si všichni vědomi a pokud už další země říkají, že to stejně nebudou naplňovat, no tak se vracím k tomu, co jsem řekla na začátku, že je od prvopočátku špatně, protože to prostě nebude fungovat.
1: Tak a já se znovu vrátím k té otázce, vy kdybyste mohla hlasovat tak, jak hlasujete ohledně toho migračního paktu.
0: No já bych byla rozhodně proti.
1: Ve všech bodech
0: a i naši europoslanci byli ve všech bodech proti, protože je to prostě od začátku špatně. Není možné vytrhávat některé věci z kontextu, to se musí řešit jako balík opatření. Hmm.
1: Pojďme k dalšímu tématu, což je válka na Ukrajině. Určitě jste zaznamenávala slova šéfa NATO Jense Stoltenberga o tom, že by se mělo přehodnotit nebo zrušit omezení na zbraně, které jsou dodávány na Ukrajinu, tak, že by je Ukrajinci mohli použít k zásahům ruského území. Jak jste hodnotila tento výrok? Není to vyhrocování toho samotného konfliktu?
0: No já z tohohle mám velké obavy. Já se prostě bojím, že takovými plíživými kroky se prostě zatahují ostatní státy, zejména tedy pod paktem NATO, do toho válečného konfliktu a že bychom měli být velmi obezřetní teda v některých vyjádřeních. Na druhou stranu je potřeba si prostě na rovinu říci, že prostě my jim dáváme zbraně a nějak je prostě ty Ukrajinci použijí. My taky nekontrolujeme každý muniční granát, prostě cokoliv. Takže samozřejmě je to tak potřeba trochu vyvážit, ale mě tam spíše jako děsí ty slova o tom, že vyšleme vojáky, to už je jako opravdu podle mě jako překročený určité té hranice a zatáhnutí zemí na to do toho válečného konfliktu. Já prostě opravdu si myslím, že je potřeba, aby prostě světoví státníci a opravdu znova a znova říkám, že doufám, že se nečeká jenom na americké volby, že by měli ta Evropská unie mít tu sílu sehnat ty státníky k jednomu stolu a zkusit se domluvit na příměří. Pak teprve mohou následovat nějaké mírové rozhovory, ale prostě dát klid zbraním, prostě uklidnit tu situaci, ale prostě zatím se nic takové iniciativy nedějí. Uvidíme, co se bude dít 15. 16. června ve Švýcarsku. Vkládám v to určité naděje, že snad jako máme všichni rozum a nechceme tady rozpoutat třetí světovou válku.
1: Vkládáte v to naděje, ale má taková konference smysl, když nepozvali Rusko?
0: Z mého pohledu je potřeba si nejdříve mezi partnery říct vlastně co a jak. Já nejsem fakt žádný vojenský strateg, ale velmi to intenzivně sledují v médiích různý názory různých lidí a právě i ti vojenští experti se shodují na tom, že se musí vlastně dojít k nějakému kompromisu. Že to musí být win-win strategie, že samozřejmě tady v tom konfliktu asi nebude moc být úplně jako vítězů a poražených, že se musí zkusit něco domluvit a že nějaký ta cesta kompromisu, ale to asi je potřeba nejdřív, aby se ti partneři, kteří jsou si blížší, zkusili domluvit na různých scénářích a pak samozřejmě zkusili jednat, nebo musí jednat, ne zkusili, musí jednat i s tím Ruskem.
1: Jak ale hledat kompromis, když jedna strana, teď myslím Vladimíra Putina a Rusko, říká ano, my jsme ochotni zastavit boje, ale za cenu toho, že bude dodržena současná frontová linie a Volodymyr Zelenský to odmítá a chce, aby Rusko opustilo území Ukrajiny, tak kde hledat tak ten, nebo jak začít?
0: To jsou první nášlapy takovýchhlech jednání, kde se to bude zkoušet, to je první, takže může jich být klidně 20. Ale prostě nikdy nesmíme opustit to diplomatické řešení, musíme se o to neustále pokoušet. A já také nevím, co bude ten kompromis. Zase čerpám z médií, znova říkám, nejsou to moje myšlenky, jenom aby to zaznělo. Ale jako taky asi na tom určitá pravda bude, že samozřejmě třeba to může skončit v té vlastně linii válečné kolem Luhanska a Doněcka. S tím, že třeba se domluví, že tam to bude jako neutrální půda, že prostě se nikdy nestanou prostě členem NATO, tato území a tak dále. Nevím, já jenom čerpám z těch médií, že prostě těch scénářů je asi vícero, ale je potřeba je neustále pokládat na stůl a hledat ty přibližovací, kde se nakonec jako obě dvě strany potkají.
1: Když jsem zmiňovala Jense Stoltenberga, měl by, myslím, že snad zítra, dneska máme středu, 29. května zítra navštívit Prahu. Petr Pavel se rozhodl mu udělit řád Tomáše Garrigua Masaryka. Zaslouží si takový řád Jens Stoltenberg?
0: To je velmi těžká otázka, nevím. Jo. Já samozřejmě nevím, na základě jakých kritérií si to vyhodnotil pan prezident. Je to jeho výsostné právo, samozřejmě ten řád udělit může. No, já si myslím, že by řády se měly udělovat, až když bude po válečném konfliktu a budu vždycky hlasovat pro toho, komu se podaří to vlastně ten mír ve světě jako zajistit.
1: Vy jste mluvila také v některých z debat o euru, přijetí eura, které jste odmítla. Samozřejmě není to evropské téma, je to vnitrostátní téma. Nicméně Petr Pavel toto téma stále protlačuje, to přijetí eura opakovaně v něm hovoří ve svých projevech. Čím si to vysvětlujete, když analytici říkají a odborníci a ekonomové, že se nám to nevyplatí, že lidi by schudli, že to pro nás není výhodné?
0: Tak já jako ekonom taky nevidím ty ekonomické jako výhledy dobře, prostě přijmout eura, abychom se stali členem dluhové zóny. Jo, prostě to už se fakt nedá nazvat jinak než dluhová zóna. Nevím, no já samozřejmě spíš si myslím, že pan prezident čeří toto téma, aby prostě probíhala ta veřejná diskuze. Že si musí být vědom toho, že samozřejmě ani nenaplňujeme ještě maastrichtská kritéria, že nejsme ani v tom předpokoji, že to je samozřejmě jako běh na delší trať, že to téma rozvíjí ve společnosti, ale jako je potřeba opravdu asi bez emocí dát na stůl pro a proti, ale já tam zatím vidím jako spíš více proti, ale je to čistě jako národní téma, ale znovu říkám, jako pro mě je absolutně jako je třeba i jeden z problémů, že bychom obětovali část své suverenity, protože by se prostě o nás rozhodovalo v rámci Evropské centrální banky, kde se rozhoduje kvalifikovanou většinou. A já znova apeluju, kvalifikovaná většina je prostě pro Českou republiku obrovský problém, protože my nejsme schopni pak zajistit tu blokační menšinu. A ty velké státy nás vždycky přehlasují, prostě vždycky. Takže my prostě si musíme říct, chceme si ukrojit ze své suverenity nebo nechceme. Chceme mít vlastní monetární nástroje nebo nechceme. Chceme vstoupit do dluhové zóny nebo nechceme. Takže na tyto otázky si odpovězme. Já samozřejmě to vnímám z pozice cestovatele, obyvatele, že prostě je fajn jako vycestovat s eurem, kde se platí eurem, ale tady přece musíme dbát na zájmy České republiky a na ekonomické možnosti.
1: Tak nedávno jsme slavili 20 let od vstupu do Evropské unie. Jak hodnotíte těch 20 let?
0: Tak samozřejmě, když jsme vstupovali do Evropské unie, tak jsme vstupovali s nadšením i konec konců to referendum dopadlo vlastně velmi výrazně pro vstup. Určitě těžíme ze společného trhu, určitě těžíme z těch 4 svobod, to znamená svoboda pohybu osob, zboží, služeb, kapitálu a tak dále. No ale ty domácí úkoly nejsou úplně dokončeny a do toho nám tam začaly padat věci, ale znova říkám, je to vždycky dáno volbama, kdo sedí v tom Evropském parlamentu, v Evropské komisi, no a z Evropy se stala přeregulovaná prostě Barcelona, kde už opravdu jako všichni hledají ty úniková vrátka. To si myslím, že jako do dalších 20 let, pokud se s tím něco neudělá, tak to teda jako bude velký problém. Nevím nic horšího pro Evropskou unii, než je nespokojený občan Evropské unie, který paradoxně pak samozřejmě bude volat po tom, aby se něco radikálně změnilo. A k tomu radikálně asi nikdo nechceme dojít. My jsme čerpali, protože jsme samozřejmě byli takzvanou pod tou politikou soudržnosti, čerpali jsme nemalé peníze, ta čistá pozice pro Českou republiku je asi 1,1 bilionu korun. Můžeme se bavit o tom, jestli jsme čerpali efektivně nebo neefektivně, tady já mám taky mnoho výhrad, protože když se pám do Španělska, Polska, jak to prostě nacpali ty peníze do veřejné infrastruktury, silnic, tak si myslím, že my jsme si mohli golfová hřiště odpustit a podobné věci. Ale
1: mohli jsme o tom vždy si rozhodovat, kam ty peníze půjdou?
0: Tak, my jsme vlastně měli nejdříve předstupní nástroje, pak jsme měli to první programovací období 2004 až 2006 jenom zkrácené, pak jsme měli 2007 až 2013, kde jsme do toho vlastně vtáhli ty regiony a nechali jsme vlastně regiony si říci, kde mají svoje preference. No a tam byly podpora aktivy v oblasti cestovního ruchu a tam tedy si myslím, že prostě to je takový to bližší košile než kabát, že prostě zvítězily volnočasové aktivity nad tou veřejnou infrastrukturou, proto také skončili regionální operační programy na to nové období 14 až 20 a tam už jsme se snažili hodně peněz dát samozřejmě do železnice, do samozřejmě silnic, dálnic a tak dále, ale je pravda, že každým tím programovacím období nás ta Evropa omezuje. Ony samozřejmě jsou to daně nás všech daňových poplatníků Evropské unie, ty se nějakým způsobem přerozdělují, ale ta Evropa vám říká 25% na digitalizaci, 30% na klima, že jo, a teď vlastně my říkáme, a kde máme tu silnici, jo, protože no takže to samozřejmě tyhle ty parametry nás trošičku zužijí a jako musím říct, že v tom prvním období a v tom druhém jsme si mohli dovolit daleko více než teď v tom období, který teď běží 21 až 27.
1: Já vám moc děkuji, že jste přišla.
0: Já moc děkuji za pozvání.
1: Naším hostem byla Klára Dostálová.
2: Scháníte nadstandardní a diskrétní urologickou péči? Jsme tu pro vás. Privátní klinika Uromediko. www.uromediko.cz.
3: Posloucháte Radio Xaver. Xaver Radio.

0: Tuto audioknihu si můžete stáhnout na www.kanopa.cz. Kanopa, knihovna pro vaše uši.
1: Miloš Zeman je naším hostem. Zdravím tě, pane prezidente, ahoj.
2: Ahoj, Xaver.
1: Na úvod, Miloši, dnešního pořadu musím říct, co říct, poděkovat, že jsi přišel na akci 8 let s vámi, která proběhla před pár dny v pražském Top Hotelu. Pravda, prvně pochválit a potom skritizovat, říká staré pravidlo. Mm-hmm. Tak díky za to, že jsi přišel, ale to, že jsi měl obří potlesk větší než já, to se mě trošku dotklo. To je potřeba si říct. Takže děkujeme za to, za celou XTV a doufám, že se při podobné akci potkáme znovu.
2: Severe, já už jsem ti říkal před tímto dotačením, že jsem zažil dvě nejlepší, nejskvělejší organizace nějakých akcí. Ta první byly moje nedávné 80. narozeniny a ta druhá byla to tvoje.
1: Děkuju za to. Myslím, že tým XTV v tomto si opravdu zaslouží velkou poklonu v čele s naší paní produkční, paní Černou, kterou ty vidíš před sebou. Protože ta to vlastně měla všechno na hrbu. My jsme jenom seděli, kouřili a kritizovali.
2: A pili.
1: A to jsem nechtěl říct. Pili jsme nealkoholické nápoje.
2: No, to víno lze označit za nealkoholický nápoj. Záleží na tom, z jakých vinicí je.
1: Dobře, tímto tě zvu na další akci a pojďme prosím k těm zcela vážným věcem. Mm-hmm. Protože v Top Hotelu to bylo vážně i nevážně a to se mi, tedy to ještě řeknu, na tobě i na prezidentu Klausovi, ostatně i na panu Mečiarovi velmi líbilo a publikum to velmi ocenilo. Ty jsi to potom pocítil tím obřím potleskem, že mají rádi kombinaci toho vážného i s tvým humorem. Až do té nejvážnější situace, kdy si paní moderátorku, nevím, jestli to víš, přivedl k slzám.
2: Vím to samozřejmě.
1: A to bylo promyšleno.
2: A mimochodem, když mluvíme o kombinaci vážného s humorem, tak když se mě ptali, co soudím o Václavu Klausovi, tak já jsem říkal, že je skoro stejně tak dobrý jako já. Ale protože Václav Klaus netrpí přehnaným smyslem pro humor, tak jenom takhle sklonil hlavu a mlčel.
1: Opravdu si, Miloši, myslíš, že Václav Klaus nemá smysl pro humor? Já si myslím, že má obří smysl pro humor.
2: No pro takovej ten britský suchý humor, to ano, to máš pravdu, ale pozor, nesmí se týkat jeho.
1: Ani tuto zkušenost nemám.
2: A byl jsi někdy svědkem toho, že se z Klause dělala legrace? Já ti řeknu jednu anekdotu. Víš, proč má Klaus poradce?
1: Nevím.
2: Aby měl komu radit.
1: Tak já ti můžu říct, že jsem mu i o něm vyprávěl anekdotu před natáčením, tady je to možná půl roku, a měl jsem trošku trému, ale velmi se smál. A byla to anekdota o něm, kterou tady říct nemohu.
2: Proč?
1: Z estetických důvodů. Protože je tam jedno expresivní slovo a to tady říkat nechci. Miloši, já teď skočím na velmi vážnou věc. Sleduji cvrkot, mluvím s mnoha občany, ostatně na akci 8 let s vámi bylo asi 1200 lidí a ty jsi taky mluvil se spoustou lidí při autogramiádě. Lidé mají strach, jak dopadnou věci okolo voleb. Opravdu obavu, strach, vidí-li jakousi rumunskou cestu a teď ještě v posledních dnech jsme se dozvěděli, nemusím dlouze vysvětlovat, každý ví, když řeknu Marie Le Pen.
2: Ano.
1: Řekni mi, sdílíš tuto obavu také?
2: No, přál bych si, aby Baxův ústavní soud nezrušil, respektive nezneplatnil, což je to též, blížící se parlamentní volby pod záminkou, který mu dodá Koudelkova BIS, to znamená zasahování zahraniční moci. Přál bych si, aby k tomu nedošlo. Ale pokud jde o rumunský scénář, kdy ten ústavní soud nejenom jaksi ruší kandidaturu, ruší výsledky řádných voleb, ale dokonce následně tomu stejnému kandidátovi zakazuje kandidovat, čili upírá mu to základní občanské právo, tak dobře, tak Rumunsko je tak trochu Balkán, že ano, geograficky úplně, politicky tak trochu. A Francie je matka demokracie vedle Anglie. A tohle se tam stalo. Takže položme si dvě otázky. Za prvé, komu to slouží a za druhé, kdo to vykonává. Pokud jde o to, komu to slouží, no tak bohužel to slouží Macronovi, respektive lidem, kteří se bojí, že by Le Penová vyhrála příští prezidentské volby. No, a kdo to vykonává? U nás je pojem soudcokracie. Ten už byl zaveden dlouho a mám dokonce dojem, že jeho autorem je právě Václav Klaus. Ksavere, já jsem za těch 10 let prezidentování jmenoval ne desítky, ale stovky soudců. A vždycky jsem se na ně díval a říkal jsem, tohle je mládežnická úderka, to nejsou vyzrálí, dospělí lidé. Kluci a holky, když to trochu přeženu. Jak tihle můžou soudit složité případy, které vyžadují praxi, zkušenost, nasání spousty informací a tak dále. A teď si představ, že těmhle těm mládežníkům, ono to může být i mentální nedospělost, ale to je druhá věc, dáš do ruky nástroj, kdy sice nebudou rozhodovat o životě a smrti, ale budou rozhodovat mezi svobodou a vězením. A nebo třeba svobodou a náramkem, jo? Abych to zase trošku zpestřil. No a těmto lidem může ta sláva a ta moc stoupnout do hlavy a zejména mohou se nechat velmi snadno zkorumpovat. Byla jedna americká anekdota, je možné zkorumpovat i vrchního státního zástupce, jenom kdyby bylo tolik peněz. A protože v tomto případě nejde o vrchní, ale o normální státní zástupce nebo o normální soudce, tak těch peněz zase nemusí být tak příliš mnoho. Čili bojím se toho, bojím se, že jak na straně současných držitelů moci, kteří o to moc nechtějí přijít, tak i na straně vykonavatelů soudní moci, případně těch státních zástupců, bude pokušení, aby k něčemu takovému došlo. Konec konců, a tím bych skončil, já jsem Pavlovi Rychetskému stáhnul svůj návrh na státní vyznamenání právě když ústavní soud svého času také zasáhnul do volebního procesu.
1: Jestli tě, Miloši, zajímá, co si o této situaci myslí řada občanů, alespoň mým nečistým průzkumem, jak se říká, neboli tím, že o tom s někým mluvím, oni nejčastěji říkají, že to není tak jednoduché, že doufají, že to není tak jednoduché.
2: No tak podívej se, jak se vede. V teorii brainstormingu je takzvaná subteorie kill phrases, neboli zabíječských frází. A jednou z nejčastějších zabíječských frází je věta, to není tak jednoduché. Tím totiž neříkáš vůbec nic.
1: No jo, ale já rozumím, co ti lidé tím myslí. Hmm. Že to není jenom tak, že nějaký jeden člověk řekne, já ty volby zruším. Protože znají z toho obyčejného života sleduji v médiích, že existují jakési opravné prostředky například. Ale ty říkáš, že to vlastně jednoduché je.
2: No, pokud existuje rozsáhlá množina lidí, kteří by v důsledku pravděpodobného výsledku voleb přišli o lukrativní pozice, tak se dá očekávat při nedostatku právní kultury a při některých mezerách, kterými můžeš proniknout, očekávat od těchto lidí někdy až zoufalý odpor, aby o ty koryta nepřišli.
1: A co se dá očekávat od veřejnosti? Představ si situaci, že Andrej Babiš, Stačilo, motoristé, SPD a jiní získají počet hlasů od několika milionů lidí. Myslíš si, že to ty lidi nechá v klidu, když to někdo škrtne?
2: No tak vezměme si dva příklady. Za prvé Rumunsko, tak dobře demonstruje se tam. Demonstruje se tam už dost dlouho, není to příliš silné, je to u něco slabší než třeba demonstrace v Istanbulu. Mimochodem tam jde ze strany Erdogana o velmi podobný případ. Pokud jde o Bardelu, což je současný vůdce Národní fronty, nebo teď se to jmenuje Národní sdružení, tak ten také oznámil demonstrace. No a veřejnost by měla v těchto situacích zaplnit ulice. Naše historie ukazuje, že když veřejnost zaplnila ulice a například i Letenskou pláň, tak že to účel a smysl mělo. Je otázka, jestli česká veřejnost už nebude tak unavená a znechucená, že přijme vysvětlení, že teda zahraniční moc se pokusila ovlivnit volby a proto se ty volby zrušily. No ale očekávám, že určité demonstrace budou. Mimochodem, teď jsem si vzpomněl, Xavere, když byly prezidentské volby v Americe, tak také Trump byl obviňován z toho, že Rusové zasahují do amerických prezidentských voleb. Čili nic nového pod sluncem.
1: Pojďme k těm volbám ještě z jiné stránky. Před pár dny Stačilo představilo svoji kandidátku. Pro mě povětšinou neznámí lidé, až na paní Konečnou, paní Bobošíkovou a jistého předsedu ČSNS, doufám, že mu nespletu jméno, pana Klusáčka. Jakou předpokládáš, nebo jakou naději oni mají, zejména z toho důvodu, že ta paní Konečná, jestli se nemýlím, bude kandidovat v Moravskoslezském kraji, kde je ovšem ještě Andrej Babiš, kde se dá předpokládat, že bude kandidovat i Tomio Okamura, což nevíme, ale tak nějak zatraceně dobře tušíme.
2: A bude tam taky Stanjura, pokud vím.
1: Dobře, ale já mluvím o té části
2: opozice.
1: Opozice. A jedna z důležitých tváří motoristů, ten Matěj Gregor. Nehrozí nějaké rozpliznutí, nebo je to taktické od třeba paní Konečné jít proti Andreji Babišovi?
2: Tak zaprvé, Moravskoslezský kraj je velice početný, za druhé patří k takzvaným znevýhodněným regionům, to znamená, je tam o něco nižší životní úroveň, problém samozřejmě s nezaměstnaností a tak dál a tak dál. No nicméně to si myslím, že není podstatné, protože každý šéf opoziční strany zcela přirozeně půjde do kraje, kde je více opoziční nálada a tedy větší šance získat volební úspěch.
1: Máš pravdu, ale ještě je tady další velmi vlivný obsáhlý kraj, a to je Jihomoravský. A stejně podobná nálada je například v Ústeckém kraji. Proto si říkám, proč se všichni slétli na ten Severomoravský, a aby z toho náhodou, aby to nedopadlo, takže z toho nic nezbyde.
2: Já si myslím, že ne. Pokud jde o Ústecký kraj, tak předpokládám, že tam bude také silná kandidátka opozice. A Jižní Morava samozřejmě nepatří k těm znevýhodněným krajům. Je to kraj bohatý, je to kraj vinic, je to kraj úsměvný, takže Alena Schillerová bude muset hodně pracovat, aby tam za hnutí ANO uspěla.
1: Určitě ano, ale dáš mi za pravdu, že to je jeden z krajů, kde se rozhodují volby?
2: No, jeden z pěti krajů, kde se rozhodují volby. Přesně
1: ano, a celkem jich máme 14, abychom ano. Si to řekli přesně. Milošic, myslíš, že udělala paní Konečná chybu v okamžiku, když nepřijala na svoji kandidátku například sociální demokraty, nebo se nespojila s nikým silným? Máš pocit, že tu kandidátku mohou utáhnout ta dvě silná jména, neboli Bobošíková a paní Bobošíková, promiň, a paní Konečná?
2: No, já už jsem tohle odpovídal v pořadu Partie Terezie Tománkové, takže se budu tak trochu opakovat. Pokládám za naprosto nešťastné, že v koalici stačilo není jak Paroubková sociální demokracie, protože to vetoval ten jakýsi Klusáček, o kterém nikdo nic neví. Předseda ty, jak se to jmenuje?
1: Česká strana národně sociální.
2: Jasně.
1: Jedna mimochodem z nejstarších.
2: Ano, ale nyní naprosto bezvýznamná. A není tam ani sociální demokracie Jany Maláčové. Já už jsem to říkal v soukromých rozhovorech dosti drsně. V té partii jsem to říkal jemně. Takže nebudu mluvit o domovnicích na Pavlači, které se pohádali, ale budu mluvit o dvou výrazných političkách. Jejich superego je tak výrazné, že nesnese konkurenci někoho druhého.
1: Věříš v úspěch Jany Bobošíkové?
2: Já znám Janu velmi, velmi dlouho. Občas se objevím v tom jejím pořadu Nestačilo, jak se to jmenuje?
1: Aby bylo jasno.
2: Aby bylo jasno. To vidíš, takže logicky patří do Stačilo, když si pletu název jejího pořadu. A myslím si, že je to člověk, který má politický talent a že by měl být v českém parlamentě. Byla už jednou v Europarlamentu, což byl také velký úspěch, ale teď je daleko důležitější být v českém parlamentu.
1: To, jak se vyvíjí ta předvolební situace, protože už je to pár měsíců, tak je tady ještě možnost, že se to celé nějakým způsobem otočí. Počítejme ještě 2 měsíce, které musíme nějakým způsobem vyřadit ze hry, protože to jsou prázdniny, Chorvatsko, rybníky a hlava někde jinde, takže už to opravdu není daleko. Může se stát, že Petr Fiala bude premiérem příští vlády?
2: Ne, to rozhodně ne, ale na druhé straně já bych se ještě vrátil k tomu hnutí Stačilo, respektive k české levici. Přece jenom mám nostalgické vzpomínky na sociální demokracii a bude mě líto, když sociální demokracie, která má podle posledních průzkumů 2,6% nevstoupí do parlamentu, protože předtím nevstoupila do koalice Stačilo. Ale budu to pokládat za neschopnost těch politiků, kteří to zavinili.
1: Ty říkáš, nemůže být premiérem. Znamená to, že už je teď jasné z těch trendů, které vidíme u všech možných agent turné u jedné, že Andrej Babiš dopočítá vládu a bude mít pohodlnou většinu. Co když ne, Miloši?
2: No, tak v takovém případě se občas jedná i s dosud vládnoucími stranami a je celkem přirozená tendence je rozštěpit. V daném případě nemá cenu štěpit jádro, to znamená ministrany, jako je TOP 09 nebo Lidovci, ale stálo by za to pokusit se o rozštěpení stanu. A opět mě naskakuje slovo stačilo, ale je to spolu, koalice spolu. No nicméně myslím si, že k tomu reálně nedojde. Ten Rakušan by možná byl ochoten o něčem podobném uvažovat, i když to veřejně popírá, ale nepovažuji to za pravděpodobné.
1: Sleduji, co se děje uvnitř ODS, že někteří významní členové, jako pan Zahradil a významný představitel například z Prahy 8, opouštějí teatrálním způsobem ODS-ku a říká se, že se to podobně sype uvnitř. Ostatně, myslím, že předevčírem byl tedy 1. března termín, kdy se museli zaplatit členské příspěvky, jinak zaniká členství a nikdo neví, kolik těch členů nezaplatilo neboli odchází v tichosti. Je ta strana definitivně zničená?
2: ODS?
1: Ano.
2: Ne. Na rozdíl od třeba jiných stran, jako je dnes TOP 09, ze které mimochodem také odcházejí lidé, nebo Piráti, Wagenknecht odchází a tak dál, tak ODS má ještě jakési kořeny, které v té zemi zůstaly a tu rostlinu vyživují. A takovým kořenem, teď to nemyslím jako nadávku nebo urážku, je například Kuba, jeho český hejtman. Ono opustit stranu, jako to dělají řada z nich, tak Zahradil alespoň přechází k motoristům. To je v pořádku, zůstává v politice, je to talentovaný člověk, byla by ho škoda. Ale když někdo úplně opustí tu stranu, no tak to znamená, že už rezignuje. Takže myslím si, že až Fiala prohraje parlamentní volby, bude demokratickým způsobem uvnitř ODS sesazen jako předseda, může taky rezignovat sám, ale to je to též. A velmi pravděpodobně ho nahradí jeho český hejtman Kuba.
1: Ještě mě zajímá tvůj upřímný názor na jakousi válku ohledně cel, kterou rozpoutává Donald Trump. Vypadá to, když si člověk přečte některá zásadní média, že zatím jde sám proti sobě. Rozumíš tomuto kroku?
2: Já jsem už před jeho volebním vítězstvím, které jsem si jinak přál, varoval před protekcionismem, ať se ho dopouští kdokoliv, tedy včetně Trumpa, protože už Ricardo, což je méně známý ekonom, tuším, že 19. století, varoval před protekcionismem jako opatřením, které nakonec škodí všem stranám. Lose-lose strategy, dá se říct si proti win-win strategy. A má pravdu. Takže je to takové pokušení bojovat obchodní války, ale nakonec, a to by bylo dlouhé dokazování, proč ta cla se promítnou do ceny, ceny se promítnou do inflace, inflace se promítne do životní úrovně a nakonec i ti američtí dělníci, o které tady jde, protože Trump mluví zejména o dělnických pracovních místech, třeba v amerických automobilkách, jako je Detroit, tak nakonec i ti dělníci na tom prodělají.
1: A do jaké míry si pochvaluješ, nebo je ti nepříjemná činnost takzvaného Elona Muska? Například uveřejňování těch peněz, které Američani posílali do nejrůznějších neziskovek, například velmi důležitá neziskovka ženy v médiích.
2: A co je na tom tak špatného? Politika má být transparentní, ekonomika má být rovněž průhledná. Musk dokázal svoji schopnost tím, že je nejbohatší muž planety. Takže ti, kdo se mu dnes případně posmívají, tak de facto prozrazují svůj komplex beněcenosti, protože to posmívání je vlastně projev závisti.
1: Miloši, děkuji ti za to, že jsi přišel do XTV, těším se na příště, protože mě ještě zůstalo hodně otázek.
2: Já myslím, že oba dva budeme za příští měsíc natolik schopni, že budeme nejenom schopni odpovídat. To není tak těžké, Xavere, ale těžké je otázky klást a to je tvůj úkol v tomto pořadu.
1: Děkuji ti, Miloši. Měj se hezky.
2: Den.
1: Ahoj.
2: Ahoj.
1: Naším hostem byl Miloš Zeman.
3: Posloucháte Radio Xaver.

0: Radio Xaver.
1: Ve Slezském muzeu v oddělení třetí hor je bílý krokodýl a medvěd a liška a kamení trilobiti. Chodí se tam jen tak, co noha nohu mine, abys viděl, jak ten život plyne, jak

0: 5.35, jednou z pravidelných linek, 7 zastávek do Kateřiny, ukončete nástup, dveře se zavírají. Budeš-li poslouchat a nebudeš-li odmlouvat, složíš svoje maturity, vychováš pár dětí a vyděláš dost peněz. Můžeš se za odměnu svést na velkém kolotoči, dostaneš krásnou knihu s věnováním zaručeně. A ty bys chtěl plout na hřbetě krokodýla po řece Nil a volat Tutanchamon vivat, vivat po egyptském kraji. V 5.35, jednou z pravidelných linek, 7 zastávek do Kateřinek, ukončete nástup, dveře se zavírají. Pionýrský šátek uváže si kolem krku, ve Valtické poručí si 4 deci rumu a utopence k tomu. Na politém stole na ubru se píšeš svou rýmovanou odiseu, nežli přijde někdo, abys šel už domů. Ale není žádné doma, jako není žádné venku, není žádné venku, to jsou jenom slova, která obrátit se dle libosti dají. V 5.35, jednou z pravidelných linek, 7 zastávek do Kateřinek, ukončete nástup, dveře se zavírají. Možná si k tobě někdo přisedne a možná to zrovna bude muž, který osobně znal Egypťana Sinuheta. Dřevěnou nohou bude vyťukávat do podlahy rytmus metronomu, který tady klepe od počátku světa. Nebyli jsme, nebudem a nebyli jsme, nebudem a co budem, až nebudem, jen navezená mrva v boží stáji. V 5.35, jednou z pravidelných linek, 7 zastávek do Kateřinek, ukončete nástup, dveře se zavírají. Žena doma pláče a děti doma pláčí, bez potřebuje venčit a stát potřebuje daň z přidané hodnoty. A ty si koupíš krejčovský metr a pak nůžkama odstříháváš pondělí, úterý, středy, čtvrtky, pátky, soboty. V neděli zajdeš do Slezského muzea podívat se na vitrínu, kterou tam pro tebe už mají. V 5.35, jednou z pravidelných linek, 7 zastávek do Kateřinek, ukončete nástup, dveře se zavírají.
1: Posloucháte Radio Xaver.

vracejí se investice například z ropy, jak východ se vrací do Evropy. My ze slibů vracíme se zpátky do trenek. Kdo chce s námi světem jít, rovnou nohou vykročit po dlouhé noci, najít zase den, mít hlavu plnou nových myšlenek, ať se vrátí do trenek, ať se přidá k dlouhé řadě slavných men. Byl to Shane, Tom Sawyer i Chamberlain.

prožít něžný sen, pak přes balkon seš vyhoštěn a ve slípech jdeš noční ulici. V trenkách je to hned jiná, v trenkách jdeš jak z kasína, už ti chybí jenom chleba z hořčici.

0: Podtrženo, sečteno a dnes pan Vlastimil Tlustý. Dobrý den.
1: Hurá, už jsem tady zase.
0: Rád vás vidím.
1: Já vás taky.
0: No a mám samé zajímavé věci, pane
1: Tlustý. Jdem na to.
0: Jdeme na to? Představte si, Zetor propustí více než polovinu zaměstnanců. Já jsem v šoku.
1: Jste v šoku?
0: Slavná značka, tak velká fabrika v Brně. Vždyť on přece říkal pan ministerský předseda, nikoho nenecháme padnout, vzpomínáte si?
1: No tak pan ministerský předseda je jeden z autorů takovýchto kroků.

0: Prostě najednou poskočí ceny energií na násobek, najednou mzdy vyletí díky inflaci a oni si vypočítají, že takhle můžou vyrábět ještě 3 měsíce a pak to zavřou. A nebo najdou metodu, jak vyrábět někde, kde ty mzdy, energie, suroviny budou nižší a jim to na tom pytlíku už zase vyjde. Vyjde jim, to půjde. No tak to jsou Findy. Navíc, dobře, ale tady je určitě důvod, Indie bude velký odběratel. V Indii si umím představit, že těchto traktorů se prodá moc, moc, moc. Čili oni mají velmi pravděpodobně vysoký podíl prodejů právě v Indii. No a pak jim z toho vyjde, je to jasný, stěhujeme se. Brno je nám líto, krásně jste nám to tady kdysi založili, ale my chceme existovat, my to nechceme zabalit, že to pojede dál, akorát to budou vyrábět Indové.
1: No, pane Tlustý, v souvislosti s tím, že končí řada firem.
0: Takových je mnoho.
1: Mnoho.
0: Sklárny.
1: Viděl jsem.
0: Tam je to způsobeno cenama energií.
1: A několik s jedním takovým podnikatelem jsem mluvil. Je to rozumné jako ve jménu čehosi neuchopitelného, nějakých ideálů pana Fialy a spol, jako udělat tohleto? Dovolit, aby...
0: Já jsem tady určitě říkal, že neumím odlišit, co je hloupost, co je skorumpovanost, co je chytrost. To se těžko hledá, ale že kroky této vlády jsou likvidační, nutící ty podnikatele k takovýmto krokům, to je prokazatelné. Oni nic jiného nemůžou udělat. Oni si musí vybrat, skončíme tady, nebo to budeme dělat jinde. Tak hledají kde a nacházejí ty Indie, ale i mnoho jiných států. Já jsem si povídal s jedním člověkem s velkými politickými ambicemi, který pro ty své ambice hledá sponzory. A hledá je mezi bohatými podnikateli. Podpořte mě, já budu pečovat o lepší podnikatelské prostředí. Mm-hmm. Víte, co mu ty lidi říkají? My ti nic nedáme. Víš proč? My tady končíme. Nám je to tady jedno, jo? Tady už je to tak zkažený, že my nedoufáme v nápravu, my tady nikomu žádnému politikovi už přispívat na jeho skvělé plány nebudeme, my prostě odcházíme, tady je to beznadějný. To je odpověď, kterou mu říkají a nepřispívají mu. A z toho přesně vidíte tu úvahu, to je totiž taky ekonomická úvaha. Do něčeho investuju, investuju do politické strany, která pochopí, že nesmíme mít nejvyšší ceny energií v Evropě. Nesmíme, protože jinak odejdou. No tak ty podnikatelé už říkají, no to jsou vyhozené peníze, tady už je to stejně. Tady je vymalováno, všichni rozumní odcházejí a vy troubové, který tomu nerozumíte, si to tady vyžerte.
1: No dobře, ale co bude dál? To není konec.
0: Ne, to je pokračující úpadek. To je, teď jsme, když si představíte křivku, tak takhle někde tady a takhle to bude pokračovat.
1: On to nevidí, ten Fiala a spol?
0: Dost to tak vypadá, že to nechce vidět. Ale když poslouchám jeho poradce, no tak oni mu lžou, až se jim od úst práší. Takže možná, že jim věří jenom. No to těžko analyzovat, co se odehrává v jeho hlavě, ale že je to hrobař české ekonomiky, tím jsem si jist.
1: Odvolávání Xavera nasvítilo výrok Vašáriové. Je to trestné? Nejen to se řeší. Včerejší článek z Parlamentních listů. No. Klidně mi vynadejte teď, já vím, že jsem tady v konfliktu zájmu, ale je to jedno z témat, co se teď řeší.
0: Já jsem snad poprvé tady u vás. Zaskočen, že moc nevím, co mám říkat. Jo? Podívejte, paní Vašáriová je krásná představitelka nádherné role koupající se v pivu, kterou lidé, zejména muži, kvůli tomu milují. A k této nepochybné zásluze se potom vydala na politickou kariéru. Tak jako u mnoha podobných se ukazuje, že koupání se v pivu s politikou moc nesouvisí a já se odvážím říct, že kdykoliv něco zásadního řekla, tak jsem nesouhlasil. To je naprosto jasný. To,

0: že označila voliče pana Fica za, teď mi pomozte,
1: za spodinu,
0: za spodinu,
1: za fašisty
0: no.
1: dokonce.
0: No, to je hnusná urážka. To by ta paní z té vaničky neměla říkat. Jo. To jsem si jistý. Xavere, dalo se na to zareagovat v Lídni?
1: To už dneska vím.
0: Jo? Kdybyste se mě byl zeptal, já bych vám nějaké výroky k tomu doporučil. Třeba bych řekl, no, neberte ji vážně. Ona tu politiku moc nechápe a tak občas uráží. Dokonce uráží, jo? Nejenom, že plácá, ale i uráží. No takže ten výrok váš já považuji za formálně nešťastný, protože je přehnaný. Mm-hmm. A protože umožňuje snadný protiútok. To, a to vám nepřeju, tak. Takže škoda, no. Chtěla to trošku uhladit.
1: Rozumím, nicméně víte, v tu chvíli pár hodin po atentátu na Fica.
0: Já tomu rozumím, ten no.
1: Tak byly v tom trošku emoce, nicméně já si myslím, že tady to začíná, víte. Ta nenávist no, začíná u těchto lidí. Tady to já
0: no to jo, to vidíte.
1: Pane Tlustý nikdy o nikom neřekl, že někdo je spodina. Ne, řekl, ten konkrétní člověk je blb, nebo udělal to a to je lhář a to je něco. Ale víte, vzít si nějakou skupinu lidí, která si zvolila demokraticky.
0: Oni tihle lidé se tváří jako lidumilové a ve skutečnosti svými výroky rozeštvávají a vyvolávají ty vášně. A máte naprostou pravdu, že už ta atmosféra, nejenom na Slovensku, ale i u nás je taková, že ti lidé v tom, jak to říct, zoufalství, nenávisti, prostě v těch vyhrocených emocích, sahaj, na to je hezké přísloví, zoufalí lidé dělají zoufalé věci. A takovéhle paní to zoufalství prohlubují. To ano, to je nepochybné. Takže já tomu rozumím. Já rozumím tomu, že jste chtěl a měl se od toho distancovat a říct, ne, to je moc, to nemůžete něco takového říkat. Vy nemůžete soudit o tom, že když někdo někoho volí, tak je spoděna. To je naprosto nepřijatelný. To všechno je jasný. No a pak bych ten mráz nechal stranu.
1: Já jsem měl pocit, že to v tu chvíli říkám za toho Fica, víte?
0: Dobrý, jste... Xavere, já trošku odpovám pozornost. Kdysi dávno se, myslím, že pana Vericha ptal někdo, rozšlápl jsem včelí královnu s pocitem, že zbavuji včelstvo monarchie. Včely mě za to ošklivě pobodali. To vás teď čeká, jo? Co dál? A Verich říká, ničte dál včelí královny. Je sice naprosto jisté, že vás včely ubodají k smrti, ale ten pomník, co vám jednou postaví včely anarchistky, to bude nádhera.
1: Atentát na premiéra Fica je důsledkem rozdělené společnosti. Ochranka naprosto selhala. Ztrácíme bezpečnost České republiky, lidé se strašně bojí, říkal předevčírem tady v tomto studiu Robert Šlachta.
0: Všechno je to pravda. Tak my jsme toho už kousek řekli, ano, sfanatizovaná společnost, mimochodem sfanatizovaná z politických důvodů. Možná jsem to tady říkal, ale to zopakuju. Podívejte, vláda Petra Fialy začala říkat, že jsme ve válce, začala všechnu propagandu spojovat s válkou a všechno, co dělá, se jmenuje my vás chráníme před Rusem. Buďte nám vděční. A pokud se vám něco nelíbí, cokoliv, to můžete kritizovat ceny elektrické energie, můžete kritizovat vysokou daň z nemovitostí, oni vám vždycky řeknou, no jo, ale my vás chráníme před tím Rusem. Vy to neoceňujete? No jo, vy jste jeho agenti, vy jste... A teď ty termíny, které budou opakovat.
1: Jasně.
0: A teď proč to dělají, Xavere? To je z vašeho světa, tomu budete rozumět. To je manipulace veřejnosti, to je propaganda, za kterou by se nemusel stydět ani pan Goebbels. To je propaganda v tom nejchytřejším a nejhrůznějším provedení. Oni vědí, že když se budou veřejnosti ptát na všechny ty otázky, typu daň z nemovitostí, nebo, tak 90% lidí řekne, to v žádném případě nechcem, 5% lidí, který na to mají, tak řeknou, to je dobrý, to dělají dobře, a 5% lidí řekne, ještě nevíme. Z toho by vycházelo, že by měly mít všechny vládní strany podporu dohromady 7,5%. Polovina těch nerozhodlých a těch 5 k tomu. Oni mají skoro 30. Víte proč? Protože oni všechny ty otázky přeměnili na otázku. Chceš, aby jsme tě chránili proti Rusovi? Chceš? My to děláme. To je jedno, kolik to stojí. Když nechceš, tak seš a teď všechny ty urážky. A proč? No protože strach je strašně silná disciplína, v politice zejména. A ty lidi vlastně říkají, no my sice nevíme, jestli je to jistý, se máme bát, a co kdyby náhodou, my jsme se měli bát, tak my jsme rádi, že nás někdo chrání. Jo? A díky tomu mají těch 30% té podpory. Jenom díky tomu, že všechny otázky vyměnili za otázku, chceš, aby jsme tě chránili před Rusem? No a proto je to sprostý. To je vlastně vytváření atmosféry, ve které se ta společnost dělí na ty, kteří se bojí a kteří se nebojí. A oni tím tu společnost rozdělují. To je přímo projekt této vlády. Tato vláda záměrně štěpí společnost na lidi vystrašený z Rusa a na lidi, kteří se na to dokážou povznést a říkají, to je blbost, to nám nehrozí. Že ochranka naprosto selhala, ano, to je tam vidět na těch záběrech. To je tam, tam měli už dávno skákat, jako to vidíme v záběrech z atentátů v Americe. Jo? Ta ochranka tam vůbec nezafungovala. Ztrácíme bezpečnost ČR. Já teď k tomu řeknu věc, která vás asi všechny diváky teďko vyděsí. Jeden bezpečnostní expert, blízký takovým těm kruhům, co se starají o bezpečnost státu, mi před několika lety řekl, že existuje studie, která říká, že v případě opravdového válečného konfliktu je česká armáda a česká policie schopná bránit Středočeský kraj jeden měsíc.
1: No. Cože?
0: No, tak jsme na tom. A my tady s tou silou v uvozovkách, nebo s touhle slabostí, oni říkají, ne, pardon, pan Šlachta, ne, pan Fiala spolu říkají, my jdeme porazit Rusa, aby jsme vás ochránili. To je pořád dokolečka to samé, to je pořád to tež. Takže, že ztrácíme bezpečnost ČR, ano, to má svatou pravdu, on tomu rozumí, říká to správně, je potřeba něco s touhle situací udělat, protože my jsme jak hládka v tuto chvíli a vyhlašujeme ruskou válku.
1: Jasně. Když jsme u toho, typujete, pane Tlustý, že ta koalice přísahá a motoristé sobě, že se dostanou do Evropského parlamentu?
0: Tak já bych jim to přál. Mm-hmm. To tím začnu. Já bych jim to přál. Já se takhle, jako vy ptáte mě, tak já se ptám všech svých známých, jak oni to vidí. Ty předpovědi jsou zajímavé. Zrovna včera jsem se ptal a jeden, myslím, dobře informovaný člověk, vlastně profesionál, který pracuje v politické reklamě, mi říkal, že on to vidí mezi 4,9 a 5,1.
1: Pro ně. To znamená, že ten pan Turek by tam postoupil.
0: V 5,1 ano, 4,9 ne. A já myslím, že to je, podívejte, já nemám k dispozici žádné průzkumy, jo, abych se mohl opřít o skutečné postavení toho subjektu, ale ten člověk, co jsem se optal, nep je to profesionál, nep to sleduje, tak on to takhle vyhodnotil. Jsou lidé, kteří říkají 2,9, to řeknu rovnou, pak jsou samozřejmě lidé, kteří sní o 7,3, to taky, ale mně ten odhad včerejší toho známého 4,9 až 5,1 připadá jako realistický
1: ještě
0: pohled.
1: K tomu, já v posledních dnech často slyším, a velmi se tomu divím, že jistým fenoménem tady těch voleb a těch předvolebních průzkumů a všech možných těch odhadů, jaký máte volební potenciál, to všechno, je ta paní Konečná. A to já jako tomu moc nerozumím, ale tady v XTV mě docela překvapila. Pozitivně musím říct.
0: Těch lidí se také ptám na paní Konečnou, neboli stačilo, si říkají. Tam se mi zdá, a všichni lidé to říkají, že jistota překonání 5% je nepochybná. Že určitě, že nikdo neumí odhadnout, jestli, když bych teda používal nějaká čísla, jestli 5,1 nebo 7,2, to ne, ale že ona to dovedla nad 5%, to říkají všichni.
1: Úspěšný podnikatel, se kterým se mluvil, říkal, ano, komunisté našemu pradědečkovi znárodnili cosi, nějakou malou fabričku někde na Moravě, a já jsem dospěl do stádia, kdy budu volit konečnou. Svět je plný
0: paradox. No, tak já k tomu řeknu, já jsem stál ve vratech, když nám komunisté odváděli 4 kravičky ze dvora a byl to rodinný pohřeb a já je volit nebudu. Oni ty nápady mají pořád.
1: No jasně. Jedeme dál. Mercedes pozastavil vývoj elektroautomobilů. Jo, elektromobilů.
0: Elektromobil.
1: Spalovací modely budeme prodávat, dokud bude zájem. Pane Tlustý, něco se děje?
0: A já jsem rád, že se mě na tohle ptáte.
1: Se staví na zadní.
0: Já už konečně jsem si to srovnal v hlavě. Podívejte. Zatím elektromobil díky kapacitě akumulátorů a jejich ceně je auto jenom pro někoho a jenom pro určité účely. Když budete úspěšný podnikatel, budete bydlet ve Slaném, budete mít firmu v Dejvicích, budete vydělávat nejméně desítky, spíše stovky tisíc měsíčně, tak budete mít doma v garáži nějaké pěkné velké auto se spalovacím motorem, to proto, že jezdíte lyžovat do Alp a tam se s tím elektromobilem nejste-li blázen, nevypravíte. To už leckdo vyzkoušel. Kolikrát musíte dobíjet, co to stojí, ono to totiž stojí víc než klasické pohonné hmoty. Ale můžete v té garáži vedle tohohle spalovacího auta mít také elektromobil, vždycky přes noc ho dobít, jezdit s ním do Prahy, požívat výhody volného parkování, ještě mít obdivné pohledy slečen, jaké jste perspektivní a že jste si to auto za těch 2,5 milionu mohl koupit, tak to vás bude ještě o to radši. Tak proto to ano. Problém je v tom, že byla vytvořena atmosféra, že spalovací auta končí a tohle to všechno obsáhne. A to zatím je čistokrevná lež. A jako u všeho platí, že lež má krátké nohy. Ti lidé postupně, kteří tomu uvěřili, a navíc uvěřili těm subvencím, to je tam důležité, protože ono bez subvencí si to nikdo nekoupí, tak postupně zjišťují, že i s těma subvencema je to pořád drahý a že to není více účelový dopravní prostředek. Že to je jenom na úzkou část toho, co potřebujete, tak na tu ano, proto musíte ty auta mít dvě a na ten zbytek už to není. Ještě aby to tak nevypadalo, schumutovat by to šlo taky. A teď vám řeknu, a to mě nadchlo, protože jsem v tom viděl českého přemýšlivého člověka. Tak krásný elektromobil na zadním nárazníku má napříč auta umělohmotovou bednu. Tak asi tak široko. Teď tý se kouří. Vedou vodní dráty. Ten podnikavý Čech tam strčil generátor benzínový, kanistr, propojil to na dobíjení těch baterií a protože jsem ho viděl na trase mezi Chomutovem a Lounama, tak si myslím, že tam odsud od někud, on jezdí do Prahy a on vždycky ráno odevře tu bednu a udělá naskočí ten generátor a on jede tu hodinu a půl do Prahy, pak to někde nechá stát, tam to možná bručí dál, aby se to dobilo a pak zase jede zpátky. A teď si vemte. Je to samozřejmě totálně neekologický, je to úplně výsměch tomu původnímu záměru, ale on dostal příspěvek na to, aby si to koupil. On volně parkuje. On neplatí dálniční známku. Jo? Samý výhody. No a k tomu tam dodělal tu bedínku. No. A to je, myslím, nejlepší odpověď na to,
1: jasně,
0: k čemu ten elektromobil je opravdu dobrý. No a proč se to takhle vyvíjí? No protože lidé na to přicházejí.
1: Jedu dál. Kovanda, to je ekonom, jo, pan Kovanda, výborný. Pivo bude luxus a tradiční české knajpy končí. Tak, to je sdělení, které mě, pane Tlustý, úplně zarazil.
0: Já jsem se na to ptal, protože já občas jezdím přes Straškov, kde na křižovatce bývávala celý můj život hospoda. Teď tam, myslím, prodávají krmiva pro domácí zvířátka. A je pryč prostě ta hospoda. Tak jsem se tam ptal, co zatím je? A tak budu říkat, co mi tam ty lidi řekli. No, co zatím je? No, tak v té hospodě už to pivo bylo tak drahý, že tamní obyvatelé si domů nakoupili pípy, nakupují si soudky, pořádají garáž a garden party a místo na pivečko do hospody, kde samozřejmě musí být dražší než to v tom soudku, že jo? Protože ten člověk musí z něčeho žít. Takhle, když oni si to udělají doma, no tak jaký mají náklady? Koupí ten soudek, dojedou pro něj a pak už je všechno vlastně pracovní síla, jinými slovy žádné další náklady. V té hospodě museli zaplatit to hospodský, museli zaplatit nájem té hospody. Takže je to opět klasická ekonomická úvaha. Pivo máme rádi. No, luxus to ne, oni na těch zahradách a garážích bude tankovat veselé, jo? Možná, že i víc než v té hospodě se tam bude tankovat. No, tradiční české knajpy právě končí, ne že skončí, ty právě končí na tomhle tom. A jsme u toho samého pana Fialy. To je tvoje práce, pane Fiala.
1: To je Zetor.
0: To je Zetor, to je všechno stejný.
1: To je stejný princip jako
0: Zetor. Stejný, no on tam, víte, on když zvýší cenu, aby existoval, oni tam nepřijdou. No, můžete provozovat hospodu jako hobby, doplácet na ní, chodit někam, prodávat něco a pak ještě mít hospodu, abyste dělal sousedům radost? No to ne, to nefunguje. No tak to zavřeli, no.
1: Dneska to bylo drsný. No ale podívali jsme se realitě do očí.
0: To my děláme vždycky,
1: vždycky. Těším se na vás příště, pane Tlustý.
0: Já se taky moc těším a omlouvám se za svá kritická slova.
1: No naopak, čím víc, tím líp. Naschledanou.
0: Naschledanou.
1: Podtrženo, sečteno a dnes pan Vlastimil Tlustý.
2: Kanopa, knihovna pro vaše uši. Výběr nejlepších audioknih z české i světové klasické literatury. www.kanopa.cz

0: Vychutnejte si růžové oplatky Manner Neapolitaner z Vídně. Křehké oplatky s jemným krémem z lískových oříšků, vyrobené podle naší originální receptury v nejvyšší kvalitě. Manner si prostě zamilujete.
1: Miloš Zeman je naším hostem. Rád tě vidím, pane prezidente. Ahoj.
2: Rovněž tě rád vidím, Ksavere.
1: Miloši, máme o čem mluvit. Skoro bych řekl, že celá planeta posledních pár dnů hovoří o tom zásadním setkání prezidentů Zelenského a Trumpa v Bílém domě. Mm-hmm. Co si o tom jako politik, praktik myslíš? Kolikrát jsi to viděl?
2: Dvakrát, ale myslím si, že tě překvapím, protože tě nabídnu jiný úhel pohledu, než je u většiny komentátorů. Já vycházím z toho, že Trump je obchodník, že chtěl uzavřít deal. Ten deal se týkal těžebních práv na ukrajinské nerostné zdroje. Zdůvodňoval to tím, že Amerika na rozdíl od Evropské unie, která Ukrajině poskytuje půjčky, Ukrajině poskytuje dary a on, že by, jak řekl, chtěl své peníze zpět. Nikoli ve finanční, ale naturální formě. Zelenský chtěl v rámci této obchodní dohody tam vcelku neorganicky začlenit i bezpečnostní garance a Trump mu na to odpověděl, že dostatečnou, jak on říká, bezpečnostní pojistkou jsou právě ta těžební práva, což dává logiku, protože když Američani jsou na území Ukrajiny, tak asi těžko na Ukrajinu budou někdo útočit. Nicméně Zelenský přijel do Bílého domu a sdělil, že tu smlouvu bez bezpečnostní garancí nepodepíše, což mimochodem z toho záznamu rozhovoru vůbec ještě nevyplývá. No a díky tomu bylo jednání přerušeno, ukončeno, nekonal se ani slavnostní oběd, natož tisková konference a všichni čekali, co bude dál. Stalo se to, že ukrajinský premiér Šmihal, tuším, že včera, prohlásil, že Ukrajina je plně připravena tuto obchodní dohodu podepsat. Zelenský se patrně do Bílého domu hned tak nevrátí, ale přijede tam nějaký ukrajinský ministr a tento s nějakým americkým ministrem podepíše a tím to skončí.
1: Budu se ptát i na formu, ale ty jsi začal od obsahu toho setkání, tak řekni, z toho obsahu, tak jak jsme to slyšeli, ono to chvíli mi vypadalo jako hádka, skoro. Máme z toho vyvozovat, že konec války se tímto posunul směrem dozadu, místo aby se posunul směrem blíž?
2: No tak rozhodně zastavení amerických zbrojních dodávek Ukrajině tuto válku může posunout, protože Ukrajina je tím objektivně oslabená. Ne natolik, aby tu válku prohrála, ale natolik, aby se zhoršila její vojenská pozice. V tomto smyslu ano. Mm-hmm.
1: No a ještě něco k té formě. Přijde ti, pane prezidente, taktické jít do Bílého domu v mikině a v teplákách?
2: No tak mě jeden režisér Sedláček, kterému jsem dal vyznamenání, toto vyznamenání také přebíral v mikině, aby zdůraznil svoji exkluzivitu. No mně to přišlo legrační a naše média se pohoršovala, budiš. Trump spíše zavtipkoval nad tím, že mu Zelenský takovou slušivou mikinu ke krku dřív ji měl rozhalenou. Ne, to si myslím, že není důležité.
1: Slyšel jsem k tomu takový komentář, že prezident Zelenský si přijel pro šek a odvezl si fakturu. Dá se s tím souhlasit?
2: Naprosto, to je velmi přesná formulace.
1: Ty říkáš, že se hned tak do Bílého domu nedostane.
2: Ale dostane se tam ten ministr.
1: Ano, dobře, ale nadevší pochybnost to vyvolalo jakousi reakci v Evropě a my jsme se už včera dozvěděli, že paní Leyenová hovoří o 800 miliardách eur na přezbrojení Evropy a na pomoc Ukrajině. Není to jednání nebo ta reakce Evropské unie trošku hysterické potom po té schůzce Trump-Zelenský?
2: Já bych opravdu počkal doslova několik dní, protože pokud se ta obchodní dohoda o těch, někdo tomu říká vzácné zeminy, a někdo tomu říká vzácné kovy, to je
1: oni
2: celkem
1: jedno. Oni tomu
2: říkají
1: minerály dokonce, jsem
2: no, nebo minerály. Tak pokud se dohoda o těch minerálech uzavře v dohledné době, no tak není důvod k takovému masivnímu přezbrojování Evropské unie.
1: Jakou pozici má teď prezident Putin?
2: O něco silnější, také jeho mluvčí Peskov označil to za příspěvek míru, což je poněkud komické, myslím, přerušení těch zbrojních dodávek. Ale samozřejmě jeho vyjednavací pozice se v průběhu americko-ruských jednání ještě může měnit, protože Trump je velmi tvrdý hráč.
1: Očekáváš, Miloši, nějakou fatální změnu po schůzce Trump-Putin?
2: Já si myslím, že se pokusí dohodnout, že se dohodnou na půdorysu, o kterém se dnes už často mluví. A to znamená, když to řeknu velmi stručně, že nová hranice mezi Ruskem a Ukrajinou bude dnešní frontová linie.
1: Jenom tu a tam člověk hovoří se zkušeným prognostikem, tak teď půjdu na tenký led. Dejme tomu, že v řádu měsíců skončí válka na Ukrajině. Dejme tomu. Myslíš si, že za rok, za dva se budou prezidenti Ruska a Ukrajiny jmenovat Putin a Zelenský?
2: No, tak pokud jde o Ukrajinu, není vyloučeno, že novým prezidentem Ukrajiny bude Zalužný. To je bývalý náčelník generálního štábu toho času, velvyslanec Ukrajiny ve Velké Británii a velmi populární osoba. Protože po uzavření míru budou na Ukrajině nutně vypsány prezidentské volby. Není vyloučeno, říkám to opatrně, že Zalužný bude proti Zelenskému kandidovat. A v tom případě, říkám to velmi opatrně, není vyloučeno, že vyhraje prezidentské volby. Pokud jde o Putina, já jsem v jednom rozhovoru pro televizi Nova, což je téměř tak významná televize jako XTV.
1: Byl bych opatrný zase.
2: Ano, byl bych opatrný. Tak řekl, že po Putinovi nutně přijde nový Stolypin, protože Stolypin byl významný ruský reformátor. Rusko potřebuje reformy, Putin zpočátku vypadal jako reformista, no a bohužel se mu to nepodařilo.
1: No a pozice Evropy v této chvíli, promiň Evropy, Evropské unie,
2: no právě.
1: V tom?
2: Víš, ono je to zvláštní. Já bych tady citoval jednoho amerického diplomata, který prohlásil, pokud za jednacím stolem sedí 23 účastníků, tak se nikdy nedojde k závěru. Hegel řekl, že samozřejmě Ukrajina bude předmětem nebo účastníkem tohoto jednání. A taky by bylo sprosté, kdyby nebyla a opravdu by to připomínalo Mnichovskou dohodu. Ale je otázka, zda nutně, podotýkám nutně, musí být Evropská unie účastníkem tohoto jednání, protože kdo ji bude zastupovat? Leyenová, no ale tu někdo vážně nebere. Scholz, ten už je svým způsobem v politickém důchodu a tak bych mohl pokračovat dál a dál. Možná předseda Evropské rady, ale o něm také velmi málo víme. To je Portugalec, který je téměř neznámá osoba. Takže když to sečtu kolem a kolem a vzpomenu si na to poznámku o těch 23 účastnicích, tak bych spíše řekl, že Evropská unie se příliš tohoto jednání, alespoň v počátečních fázích, účastnit nebude.
1: Požádám tě, Miloši, o krátký komentář v tom smyslu, co tě překvapilo nebo nepřekvapilo na výsledku německých voleb. Co zatím číst?
2: No tak tam byly průzkumy, ty průzkumy většinou vyšly, jak pokud jde o křesťanskou demokracii, tak pokud jde o AfD, tam se to lišilo se o 2-1%. Trochu překvapující byl úspěch levice, ale ta měla 8%, což zase není tak moc. No, samozřejmě, že se spekulovalo o koalici křesťanských demokratů a AfD, což by byla velmi silná koalice z hlediska počtu mandátů. Nicméně vrátilo se to do starých kolejí, to znamená velká koalice se sociálními demokraty. No a tady se opakuje případ Rakouska, kdy svobodní, kteří vyhráli volby a AfD je nevyhrála, tak vypadali, že budou mít kancléře a nakonec se to také vrátilo do starých kolejí. Jinými slovy, tyto dvě strany, které se označují za pravicové a někdy se jim říká extremisté nebo radikálové, tak v obou případech nakonec jsou mimo hru. Otázka je, jak dlouho.
1: Jinými slovy, můžeme říci, že pozorujeme změnu nálady u voličů v Německu?
2: To určitě ano a je vyjádřena právě vzestupem AfD, která zhruba zdvojnásobila svůj volební zisk. Nicméně zatím, opakuji, to vypadá tak, že močálem černým kolem bílých skal se pojede dál.
1: Jedna zásadní událost, která plnila česká média v minulém týdnu, je zatýkání kolem nemocnice Motol. Pan ředitel Ludvík je vazebně stíhán, dokonce i doktor Jansta, kterého ty určitě dobře znáš. Pro řadu lidí to bylo překvapení. Na druhou stranu řada lidí odsoudila tu skutečnost, že se to odehrávalo v přímém mediálním přenosu, že novináři mnohdy měli informace z odposlechů, nevím co všechno, dřív než obvinění nebo jejich obhájci. Co si o tom myslíš?
2: Tak únik z policejních spisů je bohužel u nás běžný a policie by si v tom měla udělat pořádek. Nicméně mě to překvapilo. Znal jsem Mirka Janstu, znal jsem Mílu Ludvíka, jako mnoho jiných, ale člověče dokonce jsem zjistil, že jsem znal i toho pana buď Budinského nebo Bukovského. Budinského. A víš proč? Protože to byl předseda obce legionářské. A ten se jako tak tento předseda účastnil nějakých těch slavností na Vítkově a nevím, kde všude ještě. No takže já jsem byl vlastně všechny tři hlavní aktéry této kauzy. A přesto mě to překvapilo.
1: Dobře, ale my jsme tady v minulosti zažili hrazi na úřadu vlády, kde se říkali šílené věci o spoustě desítek nebo stovek kilogramů zlata a tak dále. A nakonec z toho vznikly nebo zůstaly nějaké ušmudlané kabelky. Neboli už jsme zažili velký poprask, velkou demonstraci té policejní síly, velkou demonstraci síly státních zástupců a nakonec z toho zbyla jenom nějakási podivná kabelka paní Naďové nebo kabelky. Může toto být i ten případ, respektive ptám se na to, tvůj názor, udělal by doktor Jansta něco takového, co mu je ty dáváno za vinu, ty ho dobře znáš?
2: No, tak já bych předeslal, že demonstrace síly státních zastupců se projevila právě formou veta prezidenta republiky vůči zákonu o platech ústavních činitelů a soudců. Soudcovské lobby, včetně státních zastupců, tady zafungovalo s neobyčejnou silou. A teď k tvé otázce. No, je-li člověk poměrně dobře situovaný, to znamená, má poměrně vysoký plat, včetně odměn, tak touhá mít ještě víc, mít soukromý rytryskáč, mít jachtu, mít ranč někde. Oni dokonce snad měli něco v Kostarice, člověče, to jsem někde čet. Já v Kostarice, podivné. Tak pokud v nich hárál tento plamen, neukojené, ne cti žádosti, to není cti žádost, ale majetkochtivosti. Teď jsem stvořil nové slovo, majetkochtivosti.
1: Mamon třeba se říká
2: mamon,
1: také.
2: Ano. No tak pokud v nich hrál tento plamen, tak tím hůře pro ně. Já, protože jim se uzavřel profesní život, lze očekávat poměrně výrazné tresty. Já sám jsem vždycky jaksi podporoval zpřísnění trestů za korupci, ale osobně lidsky je mi to líto, protože z těch tří hlavních aktérů dva docela dobře znám.
1: Teď se nám blíží volby sněmovní v naší zemi, už je to kolem půl roku to bude, ne? Za půl roku budou volby a objevují se různé zajímavosti kolem toho. Teď četl jsem, že se pan Šlachta nedomluvil s paní Konečnou, paní Maláčová se nedomluvila a tak. Ty ten cvrkot také sleduješ. Jaký předpokládáš vývoj tady u těch stran, kteří nějak oscilují kolem těch 5%? Buď to trošku výš, nebo trošku níž. Nedělají chybu v této chvíli, že nedemonstrují to, čím to nakonec vyhrálo Spolu? To znamená, sjednotili jsme se, máme různé názory, ale jdeme do boje společně.
2: Podívej se, ty mě lichotíš, jaký jsem geniální prognostik, ale já jsem...
1: To jsem neřekl.
2: Téměř. Já jsem očekával, že Konečná s Maláčovou se dohodnou a už to tak asi i vypadalo. No a moje prognóza nevyšla. Vycházel jsem z naprosto racionální úvahy, že když se nedohodnou, tak Maláčová v čele sociální demokracie dostane podle dnešních průzkumů kolem 3%, tedy nedostane se do parlamentu a Konečná překročí 5%, ale poměrně těsně. Takže nebude mít tak významnou pozici, jako by měla, kdyby jí ty 3% ještě přidala Maláčová. To je racionální úvaha. A tam, já jsem mluvil s některými aktéry, tam prostě převážely emoce. A já teď nechci být jízlivý, to mi vůbec není vlastní, Xavere.
1: Ano, já velmi dobře vím.
2: Ale mám takový dojem, že nějaká osobní prestiž tady hrála svoji roli. No a ta osobní prestiž nebyla potlačena v zájmu racionálního kompromisu. A došlo k velké politické chybě místo sjednocení levice. Tady budeme mít opět roztříštěnou levici. Jedna levicová strana určitě nebude v parlamentě a druhá možná nebude v parlamentě.
1: No, co soudíš o tom, že pan ministr zahraničí, pan Lipavský, dnes se objevila zpráva, že nakonec bude kandidovat za Spolu, dokonce Petr Fiala ho podpořil v tom, že mají na spoustu věcí téměř stejné názory. Vlastně je to bývalý pirát, potom ho nějakým způsobem pod svá křídla vzala topka, teď ODS. Asi je to k diskusi, jestli je vynikajícím ministrem zahraničí. Jisté je, že bude kandidovat.
2: Tak já si nemyslím, že je vynikající minister zahraničí, ba přímo si myslím pravý opak. Nicméně je věcí Petra Fialy, koho si vezme do ODS, kdo bude profilující kandidát. Uvidíme, jak pan Lipavský bude vysoko nebo nízko na kandidátce Spolu. No a také, jak dopadne preferenčními hlasy.
1: Ještě jedna taková zajímavost. Motoristé uveřejnili svůj záměr zavést povinnou vojenskou službu. Je to věc, která má šanci nabrat voliče, než kvůli vyhrát volby?
2: Řekl jsem několikrát v různých médiích, že pokud motoristé chtějí překročit 5% hranici, pak jejich kandidátku musí vést Filip Turek a někdo jiný. No, jak jsem četl nedávno, asi včera, Turkův rozhovor v Mladé frontě, tak ten zatím váhá, ale zdá se, že je spíše této variantě nakloněn. To je v pořádku. Jakési poloobnovení povinné vojenské služby, byť dejme tomu na dobu 3 měsíců, motoristům jako programový bod u voličů určitě neprospěje.
1: Miloši, jsem rád, že jsi přišel za námi. 22. března se vidíme v Top Hotelu. Už se to blíží a pár dní na to opět tady ve studiu XTV. Rád jsem tě viděl, děkuji a ahoj.
2: Doufám, že do Top Hotelu ti jako minule přijde 900 platících obdivovatelů Xavera a jeho týmu a já budu mezi nimi. Ahoj.
1: Ahoj, Miloši. Naším hostem byl Miloš Zeman.
0: Posloucháte rádio Xaver.

0: Bartoňová Pálková je naším hostem. Dobrý den.
1: Dobrý den.
0: Paní Bartoňová Pálková je odbornice na úklid. To bychom mohli říct na začátku. Mimochodem také jste podnikatelkou a jste bývalou viceprezidentkou Hospodářské komory České republiky a také zastupitelkou

0: Tak jsem byla velmi překvapena, protože ta věda toho úklidu je vlastně velmi logická a jednoduchá, ale složitá v tom, že máme spoustu typů úklidů v různých oblastech, protože jak si málo kdo uvědomuje, ještě než vyjdete z domova, tak se tam uklízí a uklízí se ten dům, v kterém bydlíte, musí se uklízet ta ulice nebo ta silnice, měl by se uklízet ta zastávka, ten autobus nebo tramvaj nebo letadlo nebo i vlak, to je jedno, nebo i to auto, do kterého si sedáte, tak se musí uklízet a musí se uklízet hlavně ty budovy, kam jedete. A to je od nemocnice počínaje přes různé továrny a to začínáme mikročipama, končíme třeba zpracováním masa nebo různými potravinářskými provozy, anebo naopak zase těmi opravdu hodně zamaštěnými povrchy, jako jsou továrny na výrobu aut, pneumatik a tak dále. Ale také si povídáme o úklidu třeba LDNek nebo různých zdravotnických zařízení, krámů, obchodních center, prostě uklízí se všude.
1: Takže ten úklid, když to řekneme, tak to obecně tak má tolik zákoutí všelijakých,
0: ano,
1: že to unese prostě obor vysoké školy,
0: institutu. Přesně tak.
1: No, vy jste ještě prezidentkou Asociace úklidových firem. Prosím vás, co to znamená, to asociace, která sdružuje firmy, které provádějí úklid, co si pod tím mám představit?
0: Představte si pod tím, že úklidu se právě týká mnoho zákonů. A těch mnoho zákonů se prolíná různými typy úklidů od zákona a ochraně zdraví lidu až po chemický zákon, odpady a tak dále a tak dále. Když uklízíme v nemocnicích, tak tam je takzvaný zákon, vyhláška o úklidu v těchto prostorech, to je vyhláška číslo 306/2012. Zároveň máme vyhlášky a zákony třeba na ty HACCPy, což jsou ty úklidy v těch potravinářství a tak dále. A ty firmy, které to dělají, tak jak je známo, neznalost zákona je neomluvitelná. A my jako asociace pomáháme těm firmám nejenom vejít do toho právního prostředí, ale zároveň je učíme ty technologie, ty novinky. Úklid se v současné době odebírá, protože máme velký nedostatek pracovníků, tak se hodně odebírá do těch nových technologií. My už máme autonomní stroje, máme umělou inteligenci už v našich přístrojích, máme speciální přípravky, které jsou chytré takzvaně. A to jsou věci, které když jste sám, tak to těžko zjistíte a najdete. Ale když jste právě v té naší České asociaci úklidu a čištění, tak tam dostáváte tyto informace odborné, pořádáme semináře různé a samozřejmě, že řešíme tu problematiku dopředu, protože úkolem asociace je zastávat zájmy jejich členů a pomáhat jim v tom podnikání.
1: No, já ještě slyším, paní prezidentko, často, že ty úklidové firmy jsou i důležité pro chod státu, protože všechny odposlechy do takzvaných nebytových prostor se dostávají skrz vás, tedy úklidové firmy, ale je to asi důležité.
0: To tam neřešíme.
1: To tam neřešíte, to je takový vedlejší. Vy jste už zmínila zákon.
0: Ano.
1: A co ukládá vlastně zákon v této chvíli? Úklid je úklid, jo.
0: Mm-hmm.
1: A asi ten úklid doma, tak ten zákon neřeší. Na ulici nevím, možná jo, ale
0: Tam už něco řeší, protože ten zákon o ochraně zdraví lidu vám vymezuje hygienické standardy nějakým způsobem. A to je prostě o tom, jak ty povrchy mají vypadat čisté. A to není jenom ve smyslu toho, jestli bude ten stůl krásně lesklý, vyčištěný, bez prachu, bez nějakých ohmatů a tak dále, ale jestli tam budou nějaké mikroby, jestli tam budou nějaké viry a pokud ano, tak jakým způsobem a jak často by se to mělo uklízet a jak by ty povrchy měly vypadat, když si sem my dva zasedneme, aby jsme

0: nebyli nemocní.
1: To upravuje zákon?
0: Zákon a různé vyhlášky k tomu.
1: Dobře, a tak zákon je nad vším. Tak se ptám, co říká zákon o našem studiu?
0: Říká, jakým způsobem, co se tady nemá nacházet. Jaké typy virů a bakterií, ku příkladu.
1: A kdo má právo to kontrolovat?
0: Hygiena. A potom ještě je do toho zapojen celý systém třeba inspektorátu bezpečnosti práce a tak dále.
1: Do jaké míry se týká ty úklidy těch veřejných prostor a tak teď to období, které žijeme, to znamená, že se k nám dostává mnoho lidí ze zahraničí a já slyším v médiích, že z bývalých zemí Sovětského svazu sem také přicházejí například všelijaké ty nemoci, černý kašel, já nevím co všechno. Je to ten obor, kterým vy se zabýváte?
0: Určitě. To nám patří celkově všude, na každém kroku. Víte, problém je v tom, a to nejsou jenom ti lidé z těch bývalých postruských zemí.
1: No tak ale těch je nejvíc teď.
0: Těch je jich nejvíc, ano, ale veškeré vlastně řešení imigrantů v tomhletom směru má ten problém, že oni nám sem přinášejí nemoci, které my už jsme dávno neměli. Oni jsou na to zvyklí, protože oni jsou promoření z těch svých zemí, mají k tomu už uspůsobenou svoji imunitu, ale my ne. Vy jste zmínil černý kašel, on to není jenom černý kašel.
1: Není, to je celá škála.
0: Celá škála, máme toho teď opravdu hodně. Navíc se začínají vyskytovat úplně nové typy virů a nové typy vlastně onemocnění, nebo spíš tedy než onemocnění, tak různých odnoží těch známých nemocí. A to je problém v tom, že právě nedochází k čistému úklidu na té veřejnosti, když to řeknu. Když si povídáme o školách, ku příkladu, kde ten problém teď opravdu vyvstává, protože navíc tam ty děti z těch cizích zemí chodí jsou v té komunitě normální, lépe řečeno těch našich dětí, které jsou již na to zvyklí, na nějaké naše viry, na nějaké bacily, ale nejsou zvyklí na ty nové typy. A velký problém začíná být třeba v mateřských školách, kde se nám ukazuje svrap, protože prostě ty děti mají velkou část svého dne trávit na podlahách, které nejsou studené, a to je v kobercích. A tam to musíme velmi radikálně řešit, aby se nám to neroznášelo, aby nebyla z toho takzvaně epidemie.
1: Dobře, a jak se to teda dá, paní prezidentko, řešit, když ty děti v mateřské školce, tam přijdou ty děti z těch bývalých zemí Sovětského svazu například, anebo pro dospělé, protože existuje několik cest, tak může jít dospělý Ukrajinec nebo Rus nebo někdo tady s těmi nemocemi někam na toaletu a tam by někdo, kdo na ní není zvyklý. Tak co se s tím dá dělat?
0: Správně uklízet. A to je ten problém speciálně u těch veřejných budov, protože úklid neznamená, že tam nalijete dezinfekci typu Savo a v tu chvíli je to uklizeno. Víte,
1: Recept.
0: Napřed se ty povrchy musí pořádně vyčistit, aby tam na tom nebyly žádné nánosy, a poté by se měli zdezinfikovat. My dneska už máme nové typy chemických přípravků, které nám dělají ty věci najednou, protože profesionální úklid je trochu, víte, v tom je ta věda, trochu jiný, nežli je úklid v domácnosti. Trochu hodně.
1: Ano, my se bavíme o té profesionální
0: bázi. A ta profesionální část dneska znamená, že my potřebujeme, protože máme nedostatek pracovníků, aby nám ty chemické přípravky nedělaly jenom to čištění nebo jenom tu dezinfekci, ale aby nám dělali víc věcí najednou. A Proto třeba teď my jsme řešili třeba v asociaci hodně právě problém toho, jaké přípravky používat i se správným nadávkováním. A našli jsme jeden příklad úplně nádherný, je to úplně nový výrobek, je to patent, který je, pokud vím, z Itálie. A tento patent je vlastně přípravek, kdy je v pytlíčku prášek a ten dělá tři věci v jednom.
1: Počkejte, v pytlíčku prášek?
0: Ano, a ten se veme a hodí se do lahve s vodou, kde se ta účinná látka, to, co čistí, dezinfikuje a zároveň nám to krásně i likviduje pachy. A má to ještě navíc tu účinnost ve smyslu toho, že mi to nedělá žádné alergenní záležitosti, protože máme hodně alergiků jakoby v naší populaci, tak v tu chvíli ta účinná látka se mi rozpustí v té sprejovací lahvi a vy tím můžete začít uklízet.
1: Ale to není to, čemu teda říkáme savo, lidově.
0: Ne. Savo dnes. Víte, my jsme na to savo zvyklí, protože to bylo tady už za komunistů, když se to tak řekne. A všichni, kde nebylo cítit savo, tak měli pocit, že jako tam nebylo dezinfikováno a nebylo čisto. Ale dnes už víme, a to je dlouholetá zkušenost, že ono to savo není dobré, protože to savo je přípravek, který je velmi agresivní, naruší mě ty povrchy, na které to používáte a tím pádem se do toho, jak ty nečistoty, tak ty mikroby a viry víc zažírají dovnitř a víc se tam usazují.
1: A rozumím, vy jste skončil ale pytlíkem do vody, tak to pojďme,
0: a to je,
1: říkal jste tři nějaké účinky.
0: Tři účinky a to je právě to, že místo savá máte v jednom kroku možnost ten povrch vyčistit, vydezinfikovat a ještě zlikvidovat pachy, případně i provonět. Ten přípravek, jestli můžu říct tu značku tady u vás.
1: Už jsme řekli značku Savo, tak,
0: můžeme říct jakoukoliv značku. Ten přípravek se jmenuje Maxidina. Maxidina.
1: To si napíšu.
0: A ono to Maxi má svůj velký
1: jako
0: význam.
1: X,
0: tak Maxidina.
1: D
0: měkké I, N, A.
1: Maxidina.
0: Původem je z Itálie, je to patent. A právě v tom je ta absolutní výhra tohoto přípravku nad těmi všemi tradičními, že on likviduje takzvaně biofilm. To znamená, víte, když vy uklidíte ten povrch a pak byste to vzal tím savem, tak vám tam ale zůstane na tom povrchu ten biofilm, v kterém jsou ty mrtvý viry, mrtvý bakterie. To tam zůstává. A tento přípravek, aniž by byl tak agresivní a měl tak nebezpečné látky v sobě, on má úplně nové účinné látky, tak dokáže to, že on mi ten biofilm, ty zbytky té chemie a těch virů a mikrobů a těch nečist, tak on mi je zlikviduje. A to je to revoluční na tom.
1: Že revoluce? Mm-hmm. Revoluce.
0: To u nás uklidu je teď spousta revoluce, ale tohle je jedna z nich.
1: No a jaká je tam ještě revoluce?
0: No to byste se divil. Dneska už je to o tom, že my používáme třeba místo utěrek klasických, tak používáme mikrovláknové. A to není taková revoluce, to si koupíte, ale my pro ten profesionální úklid máme třeba mikrovláknové utěrky, které mají v sobě stříbro. Stříbro je nejstarší dezinfektant na světě, už staří Římané si to házeli do pití, aby vydezinfikovali mikroby a nečistoty. A v tu chvíli to stříbro mi likviduje právě ty mikroby a bacily, které nabere ta utěrka mikrovláknová, která naoproti obyčejnému hadru vyčistí ten povrch dokonce i do pórů.
1: Vy jste mluvila o tom pytlíkovém přípravku Maxidina. Maxidina, jak je to mi nedá, řekněte, jak je to s likvidací smradu z cigaret?
0: No to vám také pomůže. Velmi, protože tím, že to likviduje ty pachy.
1: No a kam se to stříká?
0: Můžete to nastříkat na povrchy, to znamená na stěny. Pokud máte ku příkladu v té místnosti sedačky čalouněné nebo závěsy, záclony, tak to postříkáte a ono to ten pak zlikviduje, toho cigaretového kouře.
1: A jak je to třeba, když někdo má domácí zvířata, která často také jsou velmi cítit?
0: Ano, tak toto je také přípravě, který to likviduje, protože mi zlikviduje právě ten pach třeba v těch pelíšcích nebo v těch vnitřních toaletách od kočiček ku příkladu, tak to je přípravek, který když na to použijete zase stejným způsobem, buď nastříkáte, nebo nastříkáte a setřete utěrkou, můžete i nastříkat na utěrku a použít to s utěrkou. Ale v případě třeba těch toalet je lepší to tam prostříkat, aby se ten povrch celý vystříkal.
1: Postříkat a utřít?
0: Nemusíte, jenom to můžete nechat.
1: Nechat. Prosím vás, když paní prezidentko, mluvíme o té, ještě o té asociaci úklidových firem, ty věci, které vy tady vyprávíte o SAVu, o zákonech, to oni všechno ví, protože úklidovou firmu si většinou představují tak, že přijdou nějaké starší dámy nebo z bývalých zemí Sovětského svazu a někde něco šurují. Jsou pro ty, ptám se na to, jestli ta asociace dává nějaká jasná pravidla a třeba i kodex.
0: Ano, ano, nejenom to. My samozřejmě, že každý, kdo k nám vstupuje, tak musí podepsat etický kodex, ale máme i standardy různé vzhledem k úklidu, k kvalitě úklidu a k procesům v úklidu. A navíc my jsme za tu dobu, protože my už jsme asociace stará víc jak 25 let, 25. výročí jsme oslavili v loňském roce, tak jsme vytvořili v Národní soustavě kvalifikací, což je systém kvalifikací každé školy, tak jsme vytvořili vzdělávání právě pro úklidy, kdy se to jmenuje úklidový pracovník a teď je to v těch různých oborech, v administrativních částech, nebo je to v nemocnicích, nebo v potravinářství. A tyhle ty zásady nebo zásady, tyhle ty hodnotící a kvalifikační systémy, které jsou tam napsané a které museli schválit Ministerstvo školství a Ministerstvo pro místní rozvoj, protože úklid je služba, tu patří pod Ministerstvo pro místní rozvoj, tak tam je celý systém toho, jak mají probíhat technologie, jakým způsobem se třeba právě stavíte k těm chemickým přípravkům. Víte, velmi stará přežitá metoda je, že si vezmete nějakou nádobu, do které nalijete vodu a do toho nalijete ten přípravek. Mýtus je, že napřed tam má být přípravek a potom voda, protože když to takhle uděláte, tak tam máte půlku pěny místo toho účinného přípravku. A pak v tom mácháte tu utěrku, kterou čistíte ty povrchy. Jenomže v té utěrce je ta špína. A ve chvíli, kdy mácháte v té vodě s tím roztokem, tak je to špatně. Protože
1: no, ale jak je to správně?
0: Správně je to právě tím, že máte ten roztok čistý v té sprejovací lahvi a vy si z té sprejovací lahve ten čistý roztok dáváte buď na ten povrch nebo na utěrku.
1: Existuje rozdíl mezi tím, když se dělá profesionální úklid, řekněme, kancelářských prostor anebo mateřské školy nebo nemocnice?
0: Ano, ano, to existuje a to je velký rozdíl. Právě třeba z hlediska té hygieny, protože tam jsou trochu jiná pravidla, jsou tam třeba v nemocnicích jsou nastavené takzvané infekční oblasti, a v těch mateřských školách tam zase nám jde o to, že právě se musí používat přípravky, které moc nevoní, když to řeknu zjednodušeně.
1: Smrdí.
0: Ne, nesmí smrdět, ale nesmí vonět moc, aby těm dětem nevyvolávaly alergenní reakce. Aby ty chemie nespůsobovaly, že ty děti budou mít alergii na to. A zároveň to nesmí být moc přípravky, které obsahují hodně silné účinné látky, jako jsou různé hydrogeny a podobně. A nebo třeba to, co máte v Savu, kdy tam máte chlornanzodný. A to z toho důvodu, že to právě nejenom, že způsobuje tedy tu alergii, ale navíc to ty děti nejenom dráždí, ale likviduje jim to i imunitu. Mhm. A tím pádem potom ty děti jsou víc a víc náchylné k těm nemocem. A sám víte, jak to z těch školek bývá, kdy ty maminky pak často jsou doma, protože ty děti jsou pořád nemocné.
1: No, než přijdete příště, tak já musím vyzkoušet tu věc, co jste říkala,
0: že... Tu Maxidinu vyzkoušejte, vřele vám ji doporučuju.
1: Maxidinu, jestli to funguje i na ten cigaretový kouř, na oblečení.
0: Určitě, nebojte se.
1: Jsem rád, že jste přišla, nashledanou.
0: Děkuji mnohokrát a nashledanou.
1: Naším hostem byla Irena Bartoňová-Pálková.
2: Nejlepší metoda, jak ubránit vaše peníze před inflací. Spoření ve zlatě. Pravidelně dostáváte naspořené zlaté slitky fyzicky do ruky. Nezapomeňte, zlato je spolehlivý a stabilní element. Stačí poslat e-mail zlato@mincex.cz a dostáváte automaticky 30% slevu na vstupní poplatek. Neváhejte a pište zlato@mincex.cz. Posloucháte Radio Xaver.

0: hezký den a růžové vyhlídky vám přejí oplatky Manner, vyrobené podle originální vídeňské receptury. Manner si prostě zamilujete.
1: Pane prezidente, díl 65. a naším hostem je jako vždycky pan Václav Klaus. Dobrý den.
2: Dobrý den.
1: Já bych dnes, pane prezidente, jednak upozornil 65. díl, představte si.
2: Neuvěřitelné, to už budou dvě třetiny za chviličku.
1: To je krása.
2: Jestli umím dobře počítat.
1: A já bych také dnes začal výročím jedním, a to výročím Milana Knížáka, protože oslavil 85. narozeniny. Já jsem četl velmi laskavé přání vašeho institutu, a protože mám pana Knížáka rád, tak tímto chci začít a ocituju z toho vašeho přání: renesanční osobnost s pevným názorem, realistickým pohledem a vzpůrným duchem. Hmm. To se mně líbí. A řekněte...
2: To je Knížák, to už, kdybyste mě to nepřečet, tak bych si tyhle to zobecnění Knížáka takhle dobře bych ho znovu po týdnu nedefinoval nebo neshrnul. To všechno ten Knížák opravdu je.
1: Říkal jsem si pro sebe, že je tady málo takových lidí, jako je Milan Knížák. A toto beru vlastně z toho pohledu, když jsem s ním takto měl možnost hovořit, že ty věci umí pojmenovávat velmi jasně a tvrdě. A řekněte, co je... Tady v té větě, jak to obsahuje, co pro vás on znamená? Vy jste, myslím, že přátelé, ale nepovažujete trošku osobnost Milana Knížáka za nedoceněnou?
2: No ne, tak za prvé, já jsem chtěl komentovat nejdřív, že vy jste řekl 65., ale Knížákovi je o 20 víc, 85, to nevím, jestli to dotáhneme do takový délky, jako ten Knížákův věk, to je jedna věc. Knížák je samozřejmě nedoceněný, zejména nedoceněný v polistopadové éře. Prostě on je tak mimořádná osobnost. A já ne, jestli jste měl příležitost vidět, minulý týden vrátili zázračným způsobem Česká televize na svém Artu, vrátila hodinový pořad, který víceméně natočil Knížák o sobě v roce 91. Drtivá většina lidí, kteří ho dneska znají, jak vypadá, vůbec ho nepoznali málem. 35 let, to už je člověk opravdu jinak vypadající. Jestli mu tehdy bylo 50, no tak 85, to je opravdu velký rozdíl. No já ho znám dobře, mluvíme spolu nekonečně častokrát, ale jako i já jsem byl naprosto překvapený tím filmem. Všude jsem telefonoval, pusťte si to, nebo pusťte si to následně. No prostě ty všechny charakteristiky, které tady byly řečeny, v tom prostě jsou, ale navíc to ukazuje, že Knížák není jenom malíř. A nebo jenom sochař, to určitě ano, ale Knížák je umělec nejširšího typu. Málo kdo ví, že on skládá vážné symfonie a sonáty, které hrají orchestry různě ve světě. To málo kdo o něm ví. No ale on je hlavně par excellence toho umělce, který je umělec svým životem. Nejenom svými produkty, které vyrobí a někde vystaví, ale svým chováním, svým životem, a proto prostě vzácná bytost u nás. Když říkám nedoceněn, tak na straně jedné, jestli zase ne každému umělci se podaří, aby byl rektorem Akademie výtvarných umění, což je ohodnocení, takové to vnější ohodnocení toho člověka, a ne každému se podaří, aby byl řadu let šéfem Národní galerie, tak to zase ta vnější ocenění Knížákovi přišla a přišla ještě v jeho rozumné věkové chvíli, ale jako celek a ta šíře jeho je naprosto nedoceněna. My jsme mu dali před x lety. Teď já myslím, že to bylo před 10 lety akorát, aby to bylo kulaté výročí, aby to bylo k jeho 75. výročí, jsme mu dali taky cenu našeho institutu a výsledkem bylo, že Ivo Strejček udělal krásnou knihu o Knižákovi, která je se spoustou jeho obrázků a to já musím příště přinést jako dárek.
1: Sem. Já to ještě tedy doplním, že ještě dostal medaili za zásluhy v roce 2005.
2: Ano, to jsem s ním bojoval jak srdnatý lev, protože on tak odmítal papalášské ocenění, že si myslel, že všichni jeho undergroundoví přátelé ho prostě odsoudí a přestanou s ním kamarádit a dlouze jsme o tom licitovali, než prostě kývnul na to, že půjde dělat papaláše, posadí se na Pražském hradě do první řady tam a přijme tu, no ale pak se nechal přemluvit.
1: Tak panu Knižákovi přejeme alespoň takto pevné zdraví a všechno nejlepší k 85. narozeninám. Když jsme u toho, ani nevím, jestli jsme, pane prezidente, v tomto pořadu už někdy probírali tu záležitost, ale zeptám se, takzvaný status umělce, já nevím, jestli jste o tom slyšel, to v naší zemi
2: bude
1: možné teď, že se budete moci prohlásit za umělce, asi na to bude nějaká komise. Co si o tom myslíte?
2: Bezvadný. Já myslím, že Knížák taky 100% jásá a myslím, že to tady, když to teď obrátím a drze použiju výrok, který on neudělal, ale myslím, že v jeho stylu, takže on by asi řekl, že to už bude definitivní popření umělectví a umění, když to bude status prostě. Takže když to bude statut nějaký, ne, šílenství vůbec nemá smyslu, skoro nemá smyslu ani trávit čas. Já myslím, že pro standardního posluchače našich rozhovorů a vůbec celé XTV je to nedůstojný hovor, protože já myslím, že pro všechny ty lidi je to jasný.
1: Jednu věc k tomu říct musím. On je to takový vzorový příklad té doby. A ono totiž za statut umělce si můžeme dosadit jakoukoliv jinou podporu, jakékoliv jiné neziskovky, dotace, pane prezidente, Bůh ví čeho už. A já si říkám, jestli toto právě není, vidíte to okénko, kde vidíme přesně, kam se ta společnost dostává, tak já si říkám, jestli nebude příště statut tramvajáka, nebo...
2: Myšlenka vymyslet tento status je samozřejmě produkt šílenství progresivistické éry dnešního světa, ale jako myslím, že řada těch kvázi umělců, ne těch knížáků, těch antiknížáků, to se na to určitě strašně těší, protože oni myslí, že tím budou mít pravidelný příjem, pravidelný plat, že se nebudou muset starat o nic, že budou mít na věky důchod a tak dále. Takže já myslím, že těm neknížákovským umělcům o to v podstatě vždycky šlo. Ale všimněte si, že je zajímavý, že ani ten komunismus nevymyslel myšlenku statusu umělce. Já si myslím, jestli se nemýlím, tak to nikdo neudělal. Tam sice pár těch, který se mu nejvíc klaněli a nějaké mini zásluhy umělecké měli, ten režim vyznamenal nějakým titulem národní umělec nebo něčím takovým, ale to byla jako menšina a že by někdo chtěl celku dávat tento status. Ani to se ten komunismus neodvážil.
1: Tak pojďme na velmi vážné téma. Před pár dny zemřel papež František a já vím z některých rozhovorů s vámi, že vy jste velmi ctil Benedikta 16. Kdysi jste, myslím, že v tomto pořadu hodnotil ten jeho pontifikát, jak se říká, že považoval jste to za úspěšný, říkal jste, že on byl velmi vzdělaný člověk a velmi, řekl bych, úspěšný v té pozici. Jak hodnotíte působení pana papeže Františka.
2: Tak mně nepřísluší hodnotit působení papeže Františka z pozice katolické církve. Prostě katolická církev se musí vyhodnotit sama, jestli po Janu Pavlovi II. A po Benediktu XVI. To, s čím přišel a co v té církvi udělal papež František, bylo to, co chtějí nebo nechtějí. Můj pohled je na to vnější. Já bych řekl, že i Jan Pavel II. Já jsem měl tu čest opakovaně mluvit a setkat se s Janem Pavlem II. A stejně tak opakovaně s Benediktem XVI. Nového papeže už jsem já nezažil, takže z osobního kontaktu nemohu říct si vůbec nic. I pro mě byly ty oba dva předcházející papežové mužové definující dobu, definující éru, prosazující některé hodnoty, které myslím stály za to a v tomto smyslu byly velikány, kdyby se hledala osobnost roku a taky občas to vyhráli tyhle ti dva v různých anketách, jako, tak byly širokou osobností, která daleko překračovala katolickou církev. Já myslím, že jestli to vidím dobře, tak já myslím, že to se nedá říct o papeži Františkovi. Ten nebyl takovou svět definující nebo svět posouvající osobností. A to je velká, velká odlišnost. Kdybych měl pokoušet se hodnotit jednotlivé kroky papeže Františka, tak zase říkám, mně nepřísluší diskutovat o tom, jestli se mám vše dělat tak či onak a jestli mají být ženy v té či oné roli. To prostě si organizace zvaná katolická církev musí vyřešit sama. Já jsem vychován v názoru jako dítě, že prostě ženy kněze nedělají. Prostě, takže když jsem to uviděl tady, když naše jedna kněžna dokonce tančila ve Star Dance, no tak mně se to zdálo trošku podivné, že? Takže tyhle ty kroky toho papeže jsou pro mě trošku nejasné, no. Ale nechci to hodnotit. Četl jsem před několika dny, a kdybych tušil, že o tom budeme dneska mluvit, tak jsem to nalistoval znovu. V jednom německém dvouměsíčníku Kato jsem četl velmi sofistikovaný text jakéhosi docenta teologie v Římě na katolické univerzitě, který porovnával najednou pohled ku podivu viceprezidenta Vance jako velmi nábožensky myslícího člověka a papeže Františka. Článek velký, v velkém časopise porovnávající to dva lidi a ukazující zcela odlišný pohled a jeden, že je to ten Ordo Amoris, který přichází z poloviny minulého tisíciletí a druhý je takový ten dnešní moderní pohled. No a ten Vance nepochybně zastává ten první a papež František zastával ten druhý. Ten první názor je láska k bližnímu, ale strukturuje tu lásku. Krom toho, že má mít ten katolík největší lásku k Bohu, tak pak má mít ke své rodině, pak ke svému okolí, pak ke svému tomu a tak dále. Proti tomu je postaven postoj papeže Františka, který je opakem a popřením tohoto toho pohledu strukturované lásky a který je lásku ke všem. Lásku absolutně, proto teda on prosazoval fanatickou podporu migrace všeho typu, protože pro papeže Františka byl poslední migrant, nevím, z kterou zemi si mám zvolit, který doputuje stejně cenný jako člen vaší nejbližší rodiny, sousedství a tak dále. No a to ten druhý proud toho katolického myšlení tvrdí opak. No a mě je samozřejmě bližší nikoli to Františkovo, ale to druhé pojetí.
1: Vy jste řekl, pane prezidente, že nechcete hodnotit.
2: No to už jsem začal hodnotit.
1: Ne, že? Ne, já chci. A také jste řekl, že papež jako osobnost daleko překračuje význam té církve. A teď se chci ptát, do jaké míry, ať se díváme na kteréhokoliv papeže, Jana Pavla, Benedikta XVI., Francesca, anebo toho, který teď bude, do jaké míry on je politickou osobností, která je schopná, to je to důležité, hýbat dějinami.
2: Já nejsem si politickou, prostě veřejnou osobností v každém případě. My trošku tu politiku zužujeme na tu partaj politik, na tu stranickou politiku. Jo. Tak ty papežové, ty dva předchozí jako veřejně působící činitelé opravdu hýbali dějinami. Ten Jan Pavel II. Sehrál prostě svou významnou roli v pádu komunismu svým obrovským vlivem, který měl možnost šířit z Říma v téhleté své funkci, tak nejenom pro Polsko, ale pro celou Evropu. Já, nenáboženský člověk, nebo nenáboženský, aspoň v tom úzkém slova smyslu, tak já bych před 45 lety řekl, že v roce 80, kdo je největší osobností soudobého světa, já bych klidně tehdy jmenoval Jana Pavla II. Prostě a mám, já nevím, jestli jsme o tom tady někdy mluvili, my už jsme mluvili při těch 65 rozhovorech, já mám strach o všem, musíte mě zaražit,
1: že jste
2: mladší a pamatujete si víc. Já mám mimořádný zážitek s Janem Pavlem II., kdy jsem byl na černo na konferenci v polských Sopotech, na černo ve smyslu, že mě tam samozřejmě můj zaměstnavatel v té době za komunismu v žádném případě neposlal, tak jsem si na to vzal dovolenou a hezky vlakem jsem jel do Sopot. No a představte si, byl jsem na konferenci, přes den se diskutovalo o složitých matematických, ekonometrických, statistických modelech. Večer jdu do pokoje hotelu a pustím si polskou televizi a najednou konec světa, došlo k atentátu na Jana Pavla II. Takže já jsem to prožil v těch Sopotech. Teď jako v cizím městě, v Polsku, odkud ten papež byl a tak dále. Tak já vím, že jsme když vyšli z hotelu a putovali se všema lidma, tisíce lidí, mlčky tahli městem a došli k místní katedrále. A prostě celé ty Sopoty se tam sešly. Pro mě událost naprosto mimořádná. To si dovedu představit. O Benediktovi bych také mluvil podobným způsobem a myslím, že nevím, co bych si takového já dokázal vybrat od toho papeže Františkovi. Já to neumím definovat.
1: K tomu, co říkáte, poprosím jednu suvku. Opravte mě, jestli to tak není, ale já žiju nějakou dobu v tom, že vy jste se s Benediktem XVI. Vzájemně nějak ctili. Že vy jste se asi, nechci to přehánět, dobře znali. Jinými slovy, měl jste k němu blíž než k Janu Pavlovi.
2: Určitě. Ale Jan Pavel byl zas takovej, Benedikt XVI. Byl intelektuál v tom nejlepším slova smyslu. V tomto smyslu Jan Pavel II. Byl víc člověčí a tak dále. A všichni známe jeho obrázky, jak jeho kněz běhá na běžkách a podobně. To pro Benedikta to by bylo, já myslím, nedůstojné postavit se na takový směšný vynález, jako jsou lyžařské běžky. Ale Já, ten papež byl úžasný, on ten svůj úřad bral nesmírně vážně. Já vím, že jsem jednou se s ním loučil jako předseda vlády, kdy byl na státní návštěvě tady a prezident Havel nějak nemohl nebo co. A papež odlétal z Hradce Králové z letiště do Prahy a domů, ne domů, do Říma teda určitě. A já jsem byl s ním a teď já viděl, že on vůbec nemůže jít. Prostě jeho pochroumané jako nohy, končetiny byly prostě. A teď měla být přehlídka čestné roty. A já jsem seděl v tom letišním nějakém sálku s ním a přemlouval jsem ho, aby se zrušila ta cesta prostě a ta povinná procházka. Ne, nesmysl, nebude tady, bude tady pár novinářů, nikdo to nebude to a tak dále. Přemlouval, on se nenechal prostě přemluvit a kulhal o holi a musel splnit svou funkci, prostě, kterou měl, že on je taky hlava státu, papež římský a tím pádem, tak já mám na něj takovéhle vzpomínky tohohle typu, no, které člověk nemůže zapomenout.
1: Ještě jedna věc k tomu. Dnes dopoledne v tomto studiu seděl Lubomír Zaorálek, který velmi laskavě vzpomínal na předchozí papeže a mimo jiné říkal, že na pohřeb Jana Pavla II. Jste letěli společně letadlem, které muselo nouzově přistát v Innsbrucku. A tak vzpomenete si na tu situaci?
2: Ježíš, samozřejmě, to byla velmi dramatická chvíle. Já jsem byl na pohřbu i papeže Jana Pavla II. I Benedikta 16. naštěstí. A určitě nepojedu, nebudu nijak delegován na tento pohřeb. Ale no prostě my jsme najednou kdesi nad blížící se území Alp, někde už mezi Rakouskem a Itálií. Tak najednou panika na palubě toho malého Challengeru, že prasklo přední sklo.
1: Dvě dokonce,
2: no,
1: říkal Zaorálek.
2: To je půl pointy, prasklo přední sklo a budeme se muset vracet. A já ve svý, byl 11 v noci, 11 nebo 10 v noci, tak nějak, a ráno byl ten pohřeb. Já jsem říkal, ne, v žádném případě se nebudeme vracet. Podívejte, my jsme teď na hranicích Rakouska a Itálie. Jestli se nemýlím, tak je to stejně daleko do Prahy jako do Říma. Nemůžeme letět. No a v tu chvíli nastalo to, že prasklo i druhé sklo v tom letadle, když já stál nepřipoután v té kabině té posádky. No, ty začaly řvát a vlekli mě na mé místo, abych si sednul a tak dále. No a ukázal jsem se, museli otočit a jet zpátky. No, tak jsme přistáli nouzově a čekali jsme, než přiletělo náhradní letadlo, ještě Tůčko blahé paměti a tím jsme doletěli do Říma někdy ve 2 nebo ve 3 ráno. Vím, že do hotelu Plaza na Via del Corso jsme se dostali asi ve 4 ráno. No a někdy už půl 8 jsme jeli na ten pohřeb. Takže tyhle věci si člověk nemůže nepamatovat.
1: Pane prezidente, znamená něco zásadního, že se pohřbu papeže zúčastní Donald Trump?
2: Ne, já nevím, kdo byl z americké reprezentace na těch pohřbech, to by mě někdo asi rychle poučil, to si přesně nepamatuju. Na takovouhle věc v Americe výlučně z Ameriky, výlučně letali viceprezidenti. Jo, tak já bych tak typoval, že mohl tam být Biden za Obamu, když jsem byl na tom pohřbu toho předcházejícího. Tak nevím, nevím. Prostě létali tam prezidenti, no a...
1: Já vím, a já se ptám na toho Donalda Trumpa, jestli to gesto, že, protože v médiích bylo, že by se měl účastnit, jestli to gesto, že se zúčastní Donald Trump, znamená něco pro tuto část světa.
2: Ale určitě, určitě ano, ale tak já myslím, že on se přihlašuje k západním hodnotám, že jednoznačně a celá jeho politika je vlastně pokus o obranu a znovu zrození autentických západních hodnot, západní civilizace. Tady všichni ječí na jeho cla, ale i to je přeci z jeho strany pokus prostě vrátit se k původní tržní ekonomice, která nebudou zatěžována žádnými státními zásahy ani cly, a proto ty cla přestřeluje a šermuje s nimi, aby ukázal, že to takhle tudy nejde a tudy nevede a musí se odstranit i ta necla, i ty další překážky světového obchodu. Takže já myslím, že on tím se přihlašuje plně k těm západním hodnotám a v podstatě je to logické, že sem přiletí.
1: Dobře, promiňte, ten váš termín nebo to vaše sousloví, západní hodnoty, promiňte, já jsem zcela dezorientován v tom, co to ještě je a co to není. Protože oni už se k západním hodnotám dnes, jak si hlásí i lidé, kterým to nemůžu věřit ani na vteřinu. Ona i paní Pekarová řekne, že ctí západní
2: hodnoty. Já jsem
1: hodnoty
2: právě chtěl říct, já jsem, Xavier, já jsem vás chtěl jsem vám pomoct a samozřejmě, že jsem se neprozřetelně dotknul slova západní hodnoty. Já jsem tím chtěl toho Trumpa přiblížit k Evropě jako tou západní civilizací.
1: No, Trumpa už jsme řekli.
2: Západní civilizací, no ale já bych řekl, že západní hodnoty jsou jasně, můžeme to definovat úplně jasně, západní hodnoty jsou to, co dneska hlásí pan profesor Petr Fiala. No a tím máte úplně definováno, co to je. Můžete si přečíst jeho články, jeho
1: teď
2: projevy.
1: Teď bych opustil ironii,
2: okamžitě,
1: pane
2: prezidente. Okamžitě vidíte, že to je...
1: Ten váš sarkazmus a vaše ironie
2: to není
1: v těchto
2: ironie,
1: okamžicích, to já to těžko nesu. Pro mě je to důležitá věc a já to nevím, protože já když vidím, co všechno je považováno, anebo promiňte, snad i předstíráno, za
2: víc
1: jaké
2: předstíráno.
1: Víc předstíráno a mnohdy i pokrytecky potvrzováno některými, tak já si říkám, co to teda jsou ty západní hodnoty.
2: Sever, já bych řekl, že to si člověk nejlépe uvědomí, když je ve světě úplně jiný hodnot. Já to vždycky říkám tím, že jsem už asi dvakrát nebo třikrát ve světě, někde v dalekém světě, na otázku, odkud jste, já jsem říkal, I am from Europe. Protože nějak jsem si myslel, že říkat z nějakých Čech nebo z Prahy, že tam ty lidi vůbec by netušili, co to znamená. Já jedu za 14 dní, nebo ano, za 14 dní na pravidelnou konferenci do Istanbulu. A to je Euro-Asia Forum, Euro-Asijské forum. Já tam na tomto fóru najednou se přistihuju, že taky použiju termín západní hodnoty, protože tam je evidentní, proti čemu to slovo říkám. U nás je to spíše ironie, když se tím někdo ohání a jestli jste to nazval sarkazmem, tak budiš, ale já to, tady to člověk musí díky všem Fialům a Pekarovým Adamovým spíše používat za ironickou nadsázku.
1: Mm-hmm. Dobře, a teď ještě teda navážu na vaše slova. Vy jste použil termín, tuším, na konferenci patriotů, která byla nedávno v Praze, varování před takzvanými falešnými křižovatkami. Jak se to pozná, která křižovatka je falešná a která je ta pravá, pane prezidente?
2: Ne, já jsem spíš jestli si dobře vzpomínám ten svůj projev, tak tam moje polemika byla proti tomu, že patrioti si dali do heslo jako do čela Europe at the crossroads, jako Evropa na křižovatce. A já jsem polemizoval s tím, že si myslím, že Evropa na žádné křižovatce není. A definoval jsem, křižovatka je už to místo, kde prostě jsou takhle dvě cesty a vy teď musíte zahnout doleva nebo doprava. To je pro mě definice křižovatky. Zatímco já myslím, že ty patrioti tím chtěli říci, že jdeme špatnou cestou. To já s nimi souhlasím. Ale Evropa v žádném případě nedoputovala do situace, kde už stojí na té křižovatce, aby teď zvolila na jednou otočku doleva nebo doprava. Já myslím, že my jsme dávno daleko ještě před tou křižovatkou. My ještě bohužel budeme putovat těmito temnými vodami nebo temnými hvozdy, nebo jak se to, skalami možná. To ještě tam budeme dlouho putovat. Já myslím, že my nejsme v žádné chvíli obratu. Aby byla chvíle obratu, tak musí být dostatečné přesvědčení o tom, že už se musíme obracet, že už jsou politické síly, které jsou si toho vědomy. Prostě v roce 1970 nebo kdykoliv jsme si lidé jako já mysleli, že ten komunismus je naprosté zlo a že musí být zničen, ale nebyl to bod obratu, nebyla to křižovatka, bylo to pouze dlouhé ještě putování, myslelo si,

0: lidé v drtivé většině vědí, že jakýsi Green Deal je slepá ulička. A ti lidé už dávno vědí, že tudy cesta nevede, že ty drahé energie, ty naše firmy a ty domácnosti jenom ničí a decimují, oni už to vědí. Takže já si myslím, na rozdíl od vás, že k těm lidem už to doputovalo, že se teď jenom čeká na tu technickou část, že se to otočí.
1: To, aby se z myšlenky stala definiční hodnota politického souboje o charakter světa, mezi tím je strašlivá mezera. A já myslím, že to naše politické strany málo docenují. Proto často v kontextu jiných debat, ale často říkám vždycky, no ano, ale vy myslíte, když mě říkáte, že ten komunismus taky padnul, tak jako tady ten dnešní svět musí taky padnout. Já říkám, a fakt myslíte, že jsme už v roce 86, 7, 8 a už je to do té míry nalomené, když bych použil tenhle výrok, že už to se musí jenom dolomit a že už jako není třeba moc pro to udělat. To já jenom říkám, vážení, to mám spíš strach, že jsme tak na straně v roce 70 něco nebo něco takového. Ale to není pesimismus. To já myslím, že je realistické ohodnocení z toho, co prostě je kolem nás.
0: Ještě jedno důležité téma. Já jsem četl váš rozhovor pro časopis To.
1: Vy tak čtete v obránek.
0: Vy máte dneska tak zvláštní náladu, pane prezidente.
1: Bezvadno. Já oceňu, že jste četl i okrajový rozhovor můj.
0: Já až řeknu cokoliv, tak... Vy to přenesete.
1: Já to oceňuju.
0: Vy použijete tu ironii.
1: Nečekal.
0: Dokonce vám teda odpovím stejným nebo podobným tónem. Představte si, já opravdu spolehlivě umím číst. Vím, že na to nevypadám ve vašich očích, ale tak to je. A já jsem si tento rozhovor četl a jestli jsem četl správně a ta písmenka jsem si dával dohromady správně, tak jsem pochopil, že vy máte trošku obavu o průběh férových voleb na podzim letošního roku. A já se teď ptám, jako čtenář vašich rozhovorů, z čeho ta obava pramení, protože spousta lidí má obavu.
1: No tak jestli spousta lidí má obavu, tak to není extrémní názor snad, který v téhleté chvíli nastává. No tak my jsme svědky v Evropě nevídaných jevů, že se najednou někde volby zruší těsně před nimi, nebo po nich se řekne, že takhle ne, budeme volit znova a tak dále. Tak toho, co by se v normálním světě zdálo jako nemožné, nepředstavitelné a podobně, tak to prostě v několika případech už nastalo. A některé výroky, které zazněly i od našeho, já ho teď nemůžu citovat přesně, ale od našeho nového předsedy Ústavního soudu, pana Baxy, ty směřovali také k tomu, že kdyby, to bychom museli zasáhnout, to přeci nemůže se stát, aby ty volby dali výsledek, který my s velkým prostě si nepřejeme a který si nepřejí soudruži Bruselu a tak dále, tak to já myslím, že tato varianta tady je a neměli bychom ji nikdo podceňovat. Nemluvím o tom, že jestli přidám slovíčko, ty prvky té korespondenční volby v tom dávají zase úplně jinou možnost nějakého posunu voleb někam jinam.
0: Předpokládám, že příště, až přijdete, že už mi přinesete knihu, to je drzost, co to takhle říct, ale že přinesete knihu ukázat tedy našim divákům od Beneše po Ukrajinu a už se bude blížit to výročí 80. od osvobození Československa a tak bychom tomu mohli ten příští díl věnovat.
1: Ježiš, to určitě. Já jsem tu knihu psal opravdu. Musím říct, že z iniciativy kolegy Strejčka, který přišel

0: pracovní den roku 2025 a říkám, musíme udělat něco většího, nejen psát každý týden naše hloupé nebo chytré glosy. No, tak jsme si řekli tohleto téma, takže vydává náš institut de facto dvě knihy. Jedna je nakonec moje samotná k těm 80 letům od konce druhé světové války a druhá je dvojice Weigl-Strejček, tak to budou dvě publikace, které tady mohou být přineseny. Já se opravdu a my se opravdu bojíme, že nastane další fáze desinterpretace té druhé světové války a jejího výsledku, jejich příčin a podobně. O tom snažím v té své knižce, která bude oficiálně publikována příští úterý, tak o tom se snažím v té knize diskutovat.
1: Těším se na příští díl velmi,
0: pane prezidente. Přinesu tu knížku velmi rád.
1: A děkuji, že jste přišel. Naschledanou.
0: Já děkuji. Naschledanou.
1: Pane prezidente, díl 65. A naším hostem byl jako vždycky pan Václav Klaus.
2: Posloucháte Radio Xaver.

0: nás je tlakování.
1: Získejte XTV Premium bez reklam a bez čekání. Nyní jen za korunu. XTV.cz. Posloucháte Radio Xaver. Xaver Radio.

0: děti vám plísně hrají na nervy. Je tu Abamal, termoizolační nátěr, který zdi zateplí a brání tak vzniku plísním.
1: Abamal, ach Abamal, ten ještě nikdy nesklamal. Abamal, ach Abamal, být plísňák taky by se zbál.
0: Zbavte se plísně jednou provždy. Abamal, proti plísním.
2: Za stranu a za lidi, dobrý den, paní Karol.
3: Dobrý den, já vás zdravím. Tak na kolikát se to dneska máte?
2: No já vám poslední dny, tak jsem o tam okolo, řekněme, silnější šestky. Což není nic moc.
3: To je tím, že jezdíte tramvají číslo 5.
2: A 9.
3: A 9. No tak ta šestka je tak jako zhruba mezi.
2: No. A vy nejezdíte tramvají?
3: Občas ano, ale jiným směrem než vy. Jo. No a co ta šestička?
2: Šestička je, prosím vás, takový jako horší setrvalý stav. Není to ještě na sebevraždu, není to na vyskakování, ale je to život. A je to žízň, jak se říká na Ukrajině. No a u vás je to jak?
3: Já jsem dobrý, já tak 10.
2: Vyjedete, protože máte novou kamizolku, se koukám.
3: No to taky, ale hlavně jsem s paní Alex točila Podtrženo sečteno. Oh. A také, což by vám mohlo zvednout alespoň na 6,1. Dnes je Mezinárodní den ptačího zpěvu.
2: Ptačího?
3: Ptačího zpěvu.
2: No a kdy bude Mezinárodní den mého zpěvu?
3: Ten byl přece na akci 8 let s vámi.
2: Jo, takže zase za rok.
3: No.
2: No, ale víte co, já jsem teď, když jste u ptačího zpěvu, tak jak se probouzí ta příroda, tak my citliví lidé to vnímáme. A já mám pocit, že když si otevřu okno, jo, protože v pracovně doma hulím, tak mám pocit, že ti ptáci řvou víc než v loňském roce a v předchozích letech. A já proto mám jediné vysvětlení, a to jsou ty volby.
3: Že se ptáci těší na volby.
2: No ne, říkám
3: no,
2: si, kolik
3: ptáci ptáků, asi ne úplně teda.
2: Říkám si, kolik z těch ptáků, co mě sedají na římsu a cvrlikají tam, kolik z nich je odbisky. To víte, já jsem teď jako zase propíraná osoba. V souvislosti s Českou televizí.
3: No já právě vždycky, když čtu ty hanopisy o vás, tak se mi hruď dme píchohu.
2: Hanopisy?
3: No, všem to ukazuju, říkám, tak tady toho já znám.
2: A co psali?
3: Prostě já psal jedno, vy jste prej vydíral někoho. Já vás znám jako takovýho Součka. Hodnýho, milýho strejdu a vy takhle po večerech vydíráte, když já to nevidím, že se nestydíte.
2: No já jsem musel paní Karlo podat trestní oznámení.
3: Souček na odstřel klouček.
2: Ano, no. A myslíte, že ho ta rada odvolá? Ježíš, to byla blbá otázka.
3: Já jsem slyšela, že volba je tajná.
2: I ta odvolávací?
3: No prejo.
2: Tak to víte víc než já.
3: Jo,
2: popravdě.
3: Já jsem to tak slyšela, ale nechci tady šířit nějaký ty fejsňůky, nebo jak se to jmenuje.
2: Ano.
3: Tak si počkáme do úterý. No,
2: já v této fázi ještě nejsem, takže jsem ještě se neptal, jestli je to tajná nebo veřejná odvolávačka, nebo hlasování, protože já to vidím tak 50-50.
3: Aha. No, já už jsem slyšela, že prej jela ke Kavčím horám dneska ráno dodávka s naložená banánovými krabicemi.
2: Jo.
3: Do krabic od banánů se prej nejlíp balí.
2: Já myslím, že ne. To ještě jako, to jsou kalhoty a brod. Ještě to bude až za 4 dny, paní Karol, do té doby se ještě může stát tolik věcí.
3: Já se trochu bojím, aby si pan Souček potom, až bude stát po kolena v tom brodu, vůbec ty kalhoty stihnou sundat. Aby se tam nekoupal oblečen.
2: To je věc jiná. Ale hovořil jsem, včera mě tady navštívila novinářka z takzvaného Respektu.
3: Jo. A to vy sem pouštíte takovýhle lidi, jo?
2: Tak chtěla se mnou hovořit. A já, když nemusím nikam jít kvůli tomu, tak většinou hovořím.
3: Takže jste hovořil s Respektem.
2: No a ona kladla záludné otázky. Jako, co si myslíte o tom, že si ten Matocha myslí? Já to je jako, když vám položí takovou otázku, paní redaktorka z Respektu, tak opravdu, ale opravdu nevíte.
3: To jde Respekt stranou.
2: No, no. Jsem si říkal, jako co ona vlastně mě teď říká. No tak to je jedno.
3: Ale zase je hezký, že vás k tomu rozhovoru potřebuje.
2: No.
3: Já jsem žila v domnění, že tohle je zrovna takový periodikum, který vás k tomu rozhovoru ani nepotřebuje. Ono se napíše, co potřebuje bez vás.
2: No, opravdu? Hmm? Já to nečtu, takže já nevím. Nečteš, nevíš. Je to klasika. Ono je to za prachy jenom.
3: No tak já, až tam budete. A budete aspoň na titulce?
2: A to já nevím. Tak to nebyl jako rozhovor titulový.
3: Jo,
2: jako
3: takhle.
2: Spíš kolem té situace v radě, protože jako některé ty věci asi stály za to dovysvětlit.
3: Hmm.
2: Ale myslím, že to bylo takzvaně, jak je to nejhezčí přirovnání, když není to expresivní slovo v tom, že to bylo házení hrachu.
3: Takhle po stěně.
2: Po stěně.
3: Jo, no, vy jste se chtěl vyhnout perlám a prasátkům.
2: Ještě něčemu jiným.
3: No, mně se vlastně líbilo, jak najednou se cítil úplně polit živou vodou pan Lacina, který doufal, že poté, co vy jste zveřejnil, že jste se s panem Součkem před volbou bavil, tak doufal, že se zaradoval, zajiskřili mu očička, že se zapomene na chlebíčky,
2: no,
3: a že budou propírat někoho jiného.
2: Ale, no tak jo, tak v tomto je to samozřejmě, ale myslím, že se všichni scházeli se všema a já nemám důvod to skrývat. A to vůbec není důležitý, paní Karol, důležitý je, kdyby náhodou to tak dopadlo. Jste připravená? Máte projekt?
3: Jo, že bych kandidovala do čela České televize.
2: No.
3: Ježíš, to mě vůbec nenapadlo.
2: No.
3: Projekt?
2: Tak na papežku nemůžete.
3: To ne, no.
2: Protože by vám muselo být víc než 35.
3: Hmm.
2: No, a to vy ještě, myslím, nemáte, ne?
3: Ne, to je už, zás to ještě dlouho nebude.
2: Víte, že jsem o tom přemýšlel ondino v noci, kolik vám vlastně je, že jsem si říkal, ta Stoněková je vlastně žena neurčitého věku a pohlaví.
3: Jste mi připomněl tu scénku Menšíka s Bohdalovou, jak on říká Bohdalový, jako bys nevěděla, že každý je tak starý, jak vypadá. Ačkoliv tak stará ona teda jistě nebude.
2: No a tak je to trapný, ale mě to nedá.
3: Co?
2: No kolik teda?
3: No prosím vás, řekněme, že už jsem 7 let mohla být papež.
2: Jo, takhle?
3: Takhle, no.
2: To je 42?
3: No.
2: Žale.
3: A letos v říjnu to bude 8 let.
2: A tak.
3: Rozumíte, já už 8 let můžu pobírat papežský plat a pořád nic.
2: No a neměl bych tedy já za tento pořad pobírat nějaký poplatek za péči o seniory?
3: Můžete si zažádat o ošetřovné.
2: No tak to, a to bych vás ještě musel ošetřovat.
3: No tak můžeme nacvičit nějakou etídu, máme to zaznamenaný, já se tady složím, vy mi dáte umělý dýchání.
2: To je na mě moc. Ale že bych vám třeba
3: vypral
2: a vyžehlil kamizolku.
3: A vám přijde nevypraná a nevyžehlená, jo?
2: Nebo? Ne, ale za chvilku si dáte tajské jídlo, jak vás tak znám. A obě strany jaksi zažijí. To se stane, ne? Taky vám to někdy ukapne, ne? Mě pravidelně.
3: Jo, jo.
2: A já vám mám takovou radost, když se pokecá někdo jiný.
3: Já jsem měla jednu známou, tam měla takové poprsí, že vlastně ho měla tak jako hodně pod bradou. To já ještě nemám, ale třeba do toho taky dospěju.
2: Lepší než u kolen, paní Karol. Jako.
3: A ta vždycky tak jako se jenom tak podívá, říká, pokecala jsem si bystu.
2: Bystu?
3: Bystu.
2: No a počkejte, my jsme to trošku zamluvili, ty dvě věci. Za prvé, že bych vám teda mohl vyčistit, když by se v případě nějaké nehody. Ale já mám novou pračku a já experimentuji. Jo. A ona mluví.
3: Jo. A co jako, si tak s pračkou po večerech povídáte?
2: No, ona mluví prostě primitivně, mluví, myslím, že by klidně mohla moderovat Newsroom České televize. Ale říká jako, že doprala a co tam dám dál a že bavlna a že pomalé praní a parní praní a těch programů, protože ji ovládáte telefonem, je Newrekom. Takže si stáhnete do telefonu třeba 30 programů.
3: A tak to má víc kanálů než Netflix.
2: No tak já to teď testuji. A dokonce si můžete dát, jakou chcete teplotu. na 40, na 60, na 90. No a já jsem tedy v rámci testu tam naházel nějaké jako použité oblečení, jaký, nevím, 2-3 trička, prostě něco. A nechal jsem to projít tím testovacím programem, který jsem nevěděl, co znamená, nevím to doteď. A představte si, že ty trička jsem vyndal, ty 5X, a myslím, že by byly malé i vaši dcerce.
3: Takže jste přišel o několik oblíbených triček.
2: No, já si teď říkám, že bych si udělal takovou jako firmičku pro lidi, co hubnou a potřebují zmenšovat oblečení.
3: Jo, jo, jo.
2: Tak to stačí, když to hodí ke mně do pračky, já tam vrazím ten záhadný program a vyjde vám to oblečení poloviční. Než to přešívat někde a platit.
3: To je jako v tom vtipu facebookovém, jak se baví ty dva kamarádi a jeden má na voku monokl a on se ho ptá, prosím tě, co jsi dělal? A on říká, no, manželka říkala, že jí pračka zmenšuje oblečení a já jsem jí řekl, že si myslím, že za to spíš může lednička.
2: Lednička mě nemluví, ale to jsem vám chtěl říct, že mě ještě mluví. Já jsem dostal od kamaráda Pavla k Vánocům takový ten vysavač.
3: Co jezdí,
2: ale i vytírá.
3: Yeah.
2: On dělá všechno vlastně a on taky mluví. Takže já třeba sedím v pracovně a slyším, že něco řekne vysavač, něco řekne pračka a já si říkám, jaká samota. Vždyť tam je jako rušno v tom bytě. Tam vlastně mluví jeden přes druhýho.
3: Máte byt nabitý umělou inteligencí.
2: No.
3: Jenom já se trošku bojím, aby po vašem antré o pračce a různých pracích programech a teplotách a tak dále a jak se vám to smrsklo, aby vám nezaklepala na dveře zásahovka.
2: Jak to?
3: No, že tady nějak šifrovaně mluvíte o praní špinavých peněz.
2: O praní špinavých
3: peněz. Jo, smrsklo se to, znamená, už ty úplatky nejsou, co bývaly.
2: Víte, co je? Mám novou zkušenost pračkou. Nikdy to nedělejte. Nikdy nenechávejte v kapse krabičku cigaret.
3: Jo. Bude tabák umytý dočista.
2: No, úplně to udělá strašně. Ty pračce to bylo všude a na oblečení a vůbec se toho nedá zbavit. Krom toho, že už to vůbec nejde volit ty cigarety.
3: Tak to je pravda. Tak my hospodyňky, které s praním máme bohaté zkušenosti, víme, že nemusíte tam zapomínat jenom cigarety. On takovej zatoulaný papírový kapesník, to je taky pěkná mrcha.
2: No a pozor, už jsem našel 22 koruny v pračce. Takže nevím, jestli jak mě to montovali, jestli mě tam nenechali
3: dýško.
2: Ale pravděpodobně to z nějaké kapsy. No. A pravidlo jako ponožky neuvěřitelné. Já nevím, jakou máte zkušenost. Já jsem ještě nikdy nevypral ponožky tak, aby mě nezůstala jedna nebo dvě, které k sobě nepatří.
3: Jo, tak na to já mám takový pytel, tam to lifruju. Potom vždycky po čase to vyklepu, zjistím, že žádná ponožka tam nemá dvojici, tak to vyhodím.
2: Jak se to stane? To přece není, to fyzicky není možné. Když si dáváte ponožky do jedné krabice, takové pojízdné, a nikdy ji nehodím nikam jinam, prostě nikdy. Pak je všechny dám do té pračky a pak je všechny suchý si dám na stůl a dělám takový ten grif, jak je dávám dohromady.
3: Jo, jo, jo.
2: Vysvětlete mi, kam ta ponožka zmizí.
3: To bude fialová ponožková inflace.
2: Jakože na ceně. No ne, já mám pocit, že to je provokace tajné služby. To není možný.
3: Jo, že vám koudelka doma schovává ponožky.
2: No.
3: No, na druhou stranu mě by se teda, samozřejmě by mi to bylo líto kvůli vám, ale pořád by mi přišlo praktičtější, kdyby koudelka vám doma schovával ponožky, než kdyby se snažil tady fejkovat volby. Což tak zatím trošku vypadá,
2: na
3: že...
2: Na to téma bych nežertoval vůbec.
3: Žertování je to jediné, co nám zbývá.
2: Paní Karole,
3: se chlapec snaží.
2: Se bojím, že je to na spadnutí.
3: No hele, dneska zpráva aktuální, že v Německu AfD už tam tajná služba na rovinu označila za extremistické hnutí. Takže v okamžiku, kdy Merz ve fialový šlépě jich porušil všechny předvolební sliby, všechno dělá naopak, tak AfD roste, Tak co zbyde jiného, tak využijete rumunsko-francouzský scénář a začnete si budovat ty cestičky, takže
2: jediná ano. Jediná cesta je Jindr Reichl, ministr spravedlnosti.
3: Kriste.
2: Tak dopadne. Tak dopadne, Bože. Oni se jo. jako, oni budou spáchat rituální sebevraždu, ti lidé.
3: No, já bych o některých scénářích nežertovala, ale zase, když jsme u toho, tak jeden bývalý ministr spravedlnosti se stal maminkou, nebo tatínkem.
2: Ministr spravedlnosti?
3: No, pan Pospíšil.
2: A to je hezký.
3: Je to hezký, no, jak napsal jeden můj známý na Facebooku, a když se mluvilo o množírnách na psy, to bylo křiku. A množírny na děti nikomu nevadí.
2: A paní Karol, to je něco jiného.
3: Není, to je úplně stejný. To je úplně stejný. To jste akorát degradoval dítě na nějaký štěňátko, nebo rybičku, nebo tak morčátko, nevím. Křečka.
2: Mně to milé není, mě sympatické mi to není, nedělal bych to, ale zase vyčítat někomu jeho touhu po potomkovi, to si myslím, že je cufil.
3: Hele, já nikomu nevyčítám tu touhu, já si jenom myslím, že když někdo dopředu ví, že tomu potomkovi nemůže nabídnout to, co ten potomek bude potřebovat, tak je to prostě ryzí sobectví. Ale my bohužel žijeme v době, kde to sobectví má jako přednost před vším ostatním.
2: Děťátko se narodí do absolutního luxusu, bohatství, něco jako princ William. Tak no jo, bude mít jiné. Jako.
3: Ale i princ William měl maminku, než teda tragicky zemřela ve Francii v tunelu, že?
2: Jasně, jo. No tak já bych... No a vy mu to nepřejete? Přejete, ne?
3: Ne, já to nepřeju tomu dítěti, nebo
2: jo, tomu dítěti. Tak je, ta doba už bude jiná, takže už si v té chvíli nebudou děti ve škole dělat z toho srandu. No v té době už nebudou školy.
3: Jo, to je pravda.
2: Už se budou rodit lidi, do kterých se bude někam budou mít zásuvku. Kolik na to máte peněz? Jak chcete chytrý děcko?
3: Ne, místo školy budeme mít kurzy wellbeingu.
2: Čo?
3: Wellbeingu.
2: Co to je?
3: No, aby se ty děti cítily dobře. A pak nám ty školy budou opouštět takový spokojení, usměvaví, mladí a krásní lidé, jako je Danuše Nerudová. V hlavě je pusto a prázdno, ale spokojený úsměv na rtech.
2: No, víte, já jsem měl, mám s tímto zážitek, já jsem měl kdysi dávno, no dávno, před 10 lety, na Frekvenci 1 v presklubu majitele nějaké takové té školy pro děti, té progresivní, novodobé a tak, jo. A on tam vyprávěl, on byl zároveň ředitelem, jak to v té škole chodí. A když se dítě chce učit, tak se učí. Když se nechce učit, tak se neučí. Když chce jít do školy, jde do školy. Když nechce jít do školy, nejde do školy. A když přijde do školy a řekne, že dnes si bude hrát na bubínku a bude bubnovat, tak bubínkuje. A já jsem vůbec nevím, co na to mám říct. Na to neexistuje žádná doplňující otázka. Protože si říkám, třeba se v těch dětech opravdu rozvine ten bezbřehý talent a jednoho dne budou studovat na Harvardu. Ale bojím se, že tam budou mít ty návyky úplně k ničemu. Přijet na Harvard a říkat, já budu dnes hrát na bubínku.
3: No ale představte si až takhle vybavené tímhletím myšlenkovým, jak to říct, portfoliem vybavené děcko dospěje a přijde někam na pracovní pohovor a proti němu se posadí ředitel té firmy a on řekne, ale pane řediteli, já si s vámi nechci povídat, bum, bum, bum, bum, bum, a začne bubnovat na bubínku. A řekne, a já nebudu chtít chodit tady k vám do práce a dělat to, co vy po mně chcete. A ten ředitel mu na to řekne, fajn, tak si hrajte na bubínek, ale zadarmo.
2: No ne, tak tyto lidi rostou proto, aby kandidovali na europoslance, ne?
3: No, při troše štěstí, když budou mít správného přítele po boku, tak mohou kandidovat i na Pražský hrad.
2: Na Pražský hrad. No. A tak já si nakonec říkám, že bylo dobře, když jsme měli ve 3. a 4. třídě pana učitele Graciase, tenkrát již seniora, jak by se dneska řeklo, tenkrát se řekl dědek důchodu a zaskakoval asi za někoho, ale učil nás 2 roky a měl takový ten dřevěný metr do výuky. A to vám bylo tak účinný, tam když přišel někdo k tabuli a nemohl si vzpomenout, tak dostal tím metrem přes záda a to byste koukal, jak si rychle vzpomenete. A jak si ty věci pamatujete potom? No, já to píšu, respektive paní Formáčková to píše v knize Xaver, jiná učitelka moje, ale výborná, jo, tak já když jsem soustavně vyrušoval, tak jsem dostal hroznou ránu po ní po hubě. Ale s takovým gustem si to vzala. Takhle jsem ty prsty měl očištěný ještě asi 3 dny. A ona řekla památnou větu. Pamatuj si veselý, že to žvanění tě neuživí. To se sekla, co? Štenkra.
3: Já se říkala, pamatuj si veselý, ty zraješ pro šibenici.
2: No tak to bylo jako na denodenní bázi, protože já jsem jako žák školy byl lotr a flink. Jako.
3: To já se takhle vzpomínám, když jsem přišla na střední školu a už nás ta paní profesorka víc poznala třídní v tom prvním ročníku, tak potom udělala nástěnku a tam o každém, dneska už by to neudělala, protože by to narušovalo náš well-being, ale o každém tam napsala nějaký citát, který si myslela, že ho charakterizuje. A u mě tam napsala, existuje jenom jeden správný názor a ten mám já.
2: Jo? Hm? Co by napsali o mně?
3: Že vás to žvanění neuživí.
2: No, asi jo.
3: A pak jsem se ještě vzpomněla na pana profesora. Jsme měli pana profesora na ekonomiku a on byl takový správně profesorsky zahloubaný a zmatený. A stále říkal, viďte a že. Mm-hmm. A kamarádka si vždycky ke každé hodině do sešitu nadepsala viďte a že a teď dělala čárky. A byla to strašná legrace až do chvíle, než jí vyvolal k tabuli a chtěl si prohlédnout sešit.
2: Jo, on to tam našel. Takže, ale oni, ti lidé, kteří používají plevelná slova, ale pozor, to používáme všichni.
3: To je pravda.
2: Jo, ten tak, abychom si to řekli upřímně jako muž chlapovi tady, jo, tak to si neuvědomujete. Takže on o tom třeba nevěděl.
3: No tak tam se to dověděl a pak s ním byl ještě jeden takový humorný moment, protože on popsal vždycky celou tabuli. On pořád něco čmáral na tabuli a potřeboval tam mít hodně místa. A pamatujete si, jak dřív ve třídách byly ty tabule, že měly ta 2 křídla, která se otevírala do stran. No a teď on už dopsal, potřeboval to křídlo otevřít a nešlo mu to, protože tam byl takový stojan s květinami. On říká, no ten stojan s květinami, víte, to byl opravdu výborný nápad, že to tady musel dát nějaký inteligentní člověk, víte. A my jsme říkali, to tam dala paní profesorka třídní. A on vůbec nezaváhla, říká, no vždyť říkám, že je to velice pěkné.
2: No my jsme taky měli, toto už bylo na hotelové škole, pána z matematiky. A pozor, hotelová škola, kterou studují lidé při zaměstnání jednou za týden, neboli mají jiný starosti, úplně jako jenom přemýšlí, jak by to, a jsou ve třídě 3 šprtky, které si zapisují každý na rychnutí. A jinak jsou to lidi, kteří tam prostě si říkají ze 4 to nějak prolezu, něco klasický tenhle ten způsob. A tam byl pan učitel, profesor, učitel asi Blažek, učil matematiku a on byl úplně jako zbavený smyslu, protože on začal
3: matematikum děje.
2: Vypisovat nějaký prostě cosi hrozný věci, zněť písmenek a čísel, který nikdo z těch pracujících, kteří si tam dodělávali hotelovou školu, vůbec netušil. Ani šprtky netušili. Ale on se vám tak utrhnul, že jak psal na té tabuli, tak minul tu tabuli a v zápalu toho boje začal psát tou křídou na zeď. A až u umyvadla si to uvědomil a řekl, je, promiňte. A když jste mluvila o těch křídlech, jak je tabule, že se otáčela jedna strana a druhá strana, tak někteří učitelé s velkým strachem otáčeli tu tabuli, protože nikdy nevěděli, co na druhé straně je napsaný nebo namalovaný. A to teda u nás žilo docela tenhle ten problém.
3: Jo, tak to si umím představit. Ale když jsme u té školy a u toho vzdělávání, tak víte, že dneska je výročí.
2: Dneska je 2. května.
3: Dneska je 2. května a je to přesně 80 let, co nad budovou německého říšského kancléřství zavlála americká vlajka.
2: Americká.
3: To je verze Danuše Nerudové. Všichni ostatní tam měli sovětskou.
2: Jasně, no tak to už je stará písnička, ne?
3: No ale pořád jako bych řekla, že to docela dobře ladí.
2: Je to šlágr pořád.
3: Mě to baví, no.
2: Já to taky sleduju, ale víte co, paní Karol, ona musí z toho být tak nešťastná. Ta sedí obden doma večer, dívá se na ordinaci v Růžové zahradě a říká, taťko, jak jsem mohla být tak blbá, jak jsem se takhle mohla seknout, proč se mi to nikdo neřekli. Já jsem, taťko, tak nešťastná. Pusť tam ještě jeden díl. Ať se trošku... Víte, je potřeba, abychom byli velkorysí jako svatý otec.
3: Nebo jako třeba Petr Fiala.
2: Jak to?
3: No Petr Fiala, ten je taky velkorysí. Dočetla jsem se v médiích zprávu a pořád se ještě tak trochu myslím, jestli to taky není nějaká...
2: Velkorysí panu Křetinskému, co vím já. No.
3: Sovere, vy opravdu zlobíte. Jako by vám to v té radě nestačilo. Takže bude na turné, asi v rámci inkluze, bude jezdit na turné s paní Pazderkovou.
2: Já nevím, kdo je paní Pazderková.
3: To je blbá blondýna.
2: Paní Karol,
3: no opravdu,
2: jak to mluvíte
3: ona se
2: o
3: tak,
2: ženách?
3: No ona se tak označuje sama.
2: Ona
3: se tak označuje sama a podobně jako paní Nerudová, to taky nehraje.
2: Jako ona je politička, to je nějaká?
3: Nevím. Ne, to je moderátorka.
2: Moderátorka? No. Co pro boha moderuje?
3: No, bude moderovat tour s Petrem Fialou.
2: A on tam Honza učí. Pro boha, co učí? Tak, jo, ona moderuje. Co pro boha moderuje?
3: No, bude moderovat tady velkou akci s Petrem Fialou. Petr Fiala...
2: A ona je humorná?
3: Dokonce velmi.
2: Jo.
3: Ale je to takový ten humor, kdy to nevíte.
2: Takhle.
3: No a Petr Fiala bude jezdit na volební šňůru s komičkou, tak jako seriózní politik, tak mě napadlo, jestli my jako dva seriózní moderátoři bychom k sobě nedokázali jaký najít nějakého politického kašpara, s kterým bychom vyrazili na turné.
2: To bych věděl, Matěj Gregor.
3: Vy jste vošklivý.
2: No tak,
3: ne, já myslím nějakého opravdu jako, známýho.
2: Jo, takhle,
3: já nevím, třeba vyrazit s Mariánem.
2: Mariánem?
3: S Mariánem.
2: S Alfou? Nebo který?
3: Ne, prosím nás, toho měl Havel, to už je pasé.
2: Marián?
3: No Jurečka.
2: No Jurečka.
3: S Jurečkou.
2: Je, to pro mě je hrozně klerikální. To není Jurečka.
3: No ne, tak koho jinýho?
2: Lidovec. Ne, to musí, tak když už tak Čunek, to musí být někdo, kdo má elementární smysl pro humor.
3: Ne, to právě musí být někdo, kdo to o sobě neví.
2: Jo. Tak já nevím, já jsem to zažil, na rozdíl od vás, že jsem moderoval kampaň pro politickou stranu před 15 lety.
3: Do dneška vám to někteří nezapomněli?
2: No tak jasně, tak s tím do toho jdete, ale byli jsme 2 nebo 3 měsíce každý den, včetně sobot a nedělí, ve 3 městech. Nevím, jestli si umíte představit tu řeholi, a já jsem ještě večer jel na frekvenci 1 každý den a předtočil vysílání na 2. den. Já s tím mám hluboké. To je, a ne všichni přijdou na ty politické tady hrátky úplně jaksi vstřícně.
3: Jo, no mně by se líbilo takhle na to turné vyrazit to, ne, že bych se tady nějak podbízela, ale vyrazit právě s Danuší Nerudovou.
2: Tak to já ne.
3: Já jo, že by jsme mohli být chytrá blondýna, jako já a ta druhá.
2: Tak já bych si na to koupil první řadu, ale to by mě, a hlavně, víte, ono takový to ježdění, to je vše. Kdyby chodili sem, tak jo, ještě budete jezdit.
3: Nemusíte výjíždět za občany. Petr Fiala taky musí výjíždět za občany. On jim 4 roky kecal, teď se snaží, aby se na to na poslední chvíli zapomněl. To musíte za těma lidma domů.
2: Já se bojím, že tady platí, víte, že s oblastní estrádou teď jezdí po vesnicích a v studených sálech žvaní pro pár klimbajících. Já jsem teď viděl paní Schillerové, taky nepřišlo moc lidí.
3: No, tak na to lidi nechodějí.
2: Nechodějí.
3: Na to lidi nechodějí.
2: No, když tam bude nějaká, jak vy říkáte, herečka, zpěvačka nebo co, moderátorka, tak třeba to bude lepší na druhou stranu.
3: No to se tam všichni budou podívat už jenom proto, aby viděli, co z toho vyleze. Jo, to bude takovej ten typ estrády, jako dřív lidi chodili do cirkusu podívat se na ty lidi, co měli dvě hlavy, tak takhle oni se budou chodit jezdit nebo budou se chodit dívat na toho Fialu.
2: To nevím. Jako.
3: No.
2: Tak uvidíme, tak politické strany umí, nebo jejich marketéři umí kde co, umí i kompars. Takže bychom za 300 mohli jezdit klidně jako kompars, paní Karol. Dostali bychom třeba i párek.
3: S horščicí. Dostali bychom kelímek, do něj limonádu, no. Modrou.
2: A jak by nám bylo?
3: No tak až do okamžiku, než by se pan premiér Fiala rozhodl, že se s náma vyfotí na Instagramu, možná docela dobře.
2: Tu bychom se vyfotili, proč ne?
3: Počkejte, to už penězích na kompars není.
2: No bojím se, že když sníte ten párek, tak... budete muset svolit. To je jako... No nic, paní Karol, tady teď ve studiu bude další natáčení, mi už náš čas vypršel. Tady to běží, jak...
3: No, teda Xavier, vy máte dneska vychování. Napřed mi řeknete, že už dlouho přemýšlíte, kolik mi je, a pak mi řeknete, že můj čas vypršel.
2: No ne, náš čas vypršel.
3: Jo, náš čas, dobře.
2: Náš čas. A navíc, jako se těším příště, když budeme... točit, tak už možná bude konkláve.
3: Takže to nebude jenom za stranu a za lidi, ale za stranu a za papeže.
2: No, já už vidím, jak se tam sjíždějí ti konklávesisti. No, takže, a taky bychom tady mohli udělat konkláve.
3: To bychom mohli.
2: Já to mám vymýšlený.
3: No.
2: Dokonce Tomáš Nevoral by nám poslal nějaký řízky a chlebíčky. Tam by nám dali kávovar, ale nevím, na čem bychom se museli jako shodnout. A my bychom jedli ty chlebíčky první den, druhý den, třetí den, a teď by to docházelo.
3: Jo. A už by byl ten tlak, že musíme zvolit. Tlak. No. Ale mohli bychom to udělat, protože fakt je, že vy hulíte tolik, že s tím, aby se vznášel bílý dým nad sídlem XTV, by asi nebyl úplně problém.
2: No teď
3: bude
2: míň, jako.
3: Tak nepřestávejte, dokud nebude konkláve.
2: Vidíte, že by hulíte tady.
3: No, teď jste se ovládl.
2: No, vidíte to.
3: Nechte si to na konkláve.
2: Paní Karol, těším se na příště za stranu a za lidi.
3: Mějte se krásně, nashledanou.
2: Nashledanou.
0: Posloucháte Radio Xaver.

0: Osvěcíme domovy a města pro více než milion českých rodin. 7 Česká energie. Dvojka ve výrobě elektřiny.
1: U nás v domě říkají mi Franta Šiška, bouř od pohledu chytrý jsem jak liška. A když Kerry něco neví, nebo když je na co levý, tak jde za mnou a já všecko najdu v knížkách. Ha, ha, ha, ha, ha, ha, tak jde za mnou a já všecko najdu v knížkách. Raz mi říkal jeden z námi dole v baře, že z tu hlavu mohl bych do milionáře. Čemu neříkám si brachu, však má železný dost prachu, no a Čechovi se podíváš do tváře. Ha, ha, ha, ha, ha, ha, no a Čechovi se podíváš do tváře. Dostal jsem se mezi partu uchazečů, nikdo nemá šajnu, jak tam nervy teču. Všecko viděl jsem to hněde, tak jsem zmačkul ABCD, no a už mě kurva ke stolečku vleču. Ha, ha, ha, ha, ha, no a už mě kurva ke stolečku vleču. Čech to začal taky malým interview, co prý robíme si kuřím a co piju. Tak jsem řekl, co jsem řekl, on se evidentně leknul a už začí blikat světla ve studiu. Ha, ha, ha, ha, ha, a už začí blikat světla ve studiu. První otázka prý, co je ukulele, tož to se přiznám, měl jsem bobky u prdele. Tak jsem radši hlavu sklonil, abych to všecko neskonil, říkám, chtěl bych se obrátit na přítele. Ha, ha, ha, ha, ha, říkám, chtěl bych se obrátit na přítele. Lojza byl po hlasu silně nevyspali, asi zase celou šichtu prochlastali. Bylo slyšet, jak tam dýchá, ale 30 vteřin ticha, to je tak, když se vám kamarád navalí. Ha, ha, ha, ha, ha, to je tak, když se vám kamarád navalí. Moju starou zatím doma brali mory, lidi ohryzávali televizory. Tady nešlo na čím plesat, tož 50 na 50, ať víme, jestli jsou to ty bulharské hory. Ha, ha, ha, ha, ha, ať víme, jestli jsou to ty bulharské hory. A už jasně na tým komputeře svítí, buď to je to za avzac neluční kvítí, nebo za mě nastroj struny, tu jde kurňa o koruny, a stejně jak na začátku jsem v řiti. Ha, ha, ha, ha, ha, a já stejně jak na začátku jsem v řiti.

0: prachy jedem kysly. Sam jsem byl zvědavý, co publikum zvolí, bo aj v obecenstvu můžu sedět voli. 90% za B, ale to mi přišlo slabé, bo co není 100, proto mě vždycky smolí. Bo co není 100, proto mě vždycky smolí. Ještě, že jsem chlap, co z boja neutíká, říkám, pane Čechu, půjdem do rizika. Měl jsem kaťah naděláno, ale Čech zakřičel, ano, máte pravdu, je to nástroj hudebníka. Měl jsem pravdu, byl to nástroj hudebníka. Lidi tleskali, bo úspěch to byl plný, radosti zrobili dvě mexické vlny. A já, co mám srdce skromné, jako všetci zdolní lomne, jsem byl spokojený, bo jsem úkol splnil. Jsem byl spokojený, bo jsem úkol splnil. Pane Čechu, nerad přetáhnul bych strunu, končím hru a beru tisíci korunu. Čech se jenom chytl stolu, obočí mu spadlo dolů, no a už se modrý ku podlaze sunul. No a už se modrý ku podlaze sunul. První třídu do Ostravy Intercity, viděl nějakou celou cestu, valím kity. A ta stovka, co mi zbude, to je příspěvek na chudé, bo Ostrava je region razovitý. A ta stovka, co mi zbude, to je příspěvek na chudé, bo Ostrava je region razovitý.
1: Radio Xaver najdete na play.cz. Play.cz.

vyzkoušejte XTV Premium a sledujte naše rozhovory v plné kvalitě, bez reklam a bez čekání. www.xtv.cz

0: Zdraví vás, Petr Holec, tohle je pořad Na férovku a se mnou ve studiu, jako pokaždé sedí politolog Jan Kubáček.
1: Všechny zdravím a dneska jsem bojovný. Nabil jsem teďka pozitivní energie, jen ukažte nepřítele.
0: Pozitivní energie, já jsem si tě prohlížel, říkal jsem si, že uvidím nějaký známky malomyslnosti v tvojí tváři, ale já vidím jenom cynický úsměv.
1: Já jsem zaťatej.
0: Ty jsi zaťatej, no proč sleduju malomyslnost, protože premiér Petr Fiala pronesl mimořádný projev k národu, který byl mimořádný tím, že v něm nic nového neřekl, současně oznámil, že potřebujeme zrušit to, co jeho vláda odkývala, odsouhlasila v Evropské unii a že měl mimořádný vysílací čas, řekl bych velmi nepremiérský a méně důstojný na projevy premiérské k národu, a sice v podvečer v 17:30. Tak to je asi na něm jediný to mimořádný.
1: Tak byla to taková kubánská zkušenost. Tam se přes den čtou noviny, tak my jsme měli na konci nebo vrcholící pracovní doby premiérský x-tý mimořádný projev. No, jak vzpomínáš, prostě došlo k nepřátelskému převzetí nejen z trakovky úřadu vlády, ale Petra Fialy. Prostě kdyby dneska začínal nebo včera začínal, tak řeknu dobrý popis reality. Dělá to 3 roky, co pro to udělal, a nemůžeš bojovat ve světě za lepší zítřky, když bojuješ proti vlastnímu průmyslu, jak zbrojnímu, tak českému kompletnímu, tak například chemickému.
0: Já musím říct, že když jsem ho sledoval jako ve videu, tak se obávám, že se mu do tváře začala vkrádat zachmuřenost jeho osobního cenzora plukovníka Foltýna, protože fakt během toho projevu vypadal tak, že já jsem se začal bát, že dojde k nějakému náletu nebo že vyhlásí válku, nejspíš Slovensku, protože skutečně to bylo malomyslný za mě. Jenom musím říct, že teda nechápu, kde vzal to, že lidi propadají malomyslnosti, možná jenom z jeho vlády, z jeho 3letky, ale jinak kolem sebe malomyslnost nepozoruju. Každopádně Férovku můžete poslouchat na platformě gazety.com anebo Apple Podcastech a taky Spotify.
1: A my vám za to děkujeme a řekneme, co německý volby udělají s námi.

0: Grand Café. Největší výběr kávy a kávovarů se zajištěným servisem pro vaši kancelář, kavárnu, restauraci či domácnost. www.grand-cafe.cz.
1: Pane holče, je tady čtvrtek, čtvrtek náš den a dnes je 18. září. Pozor.
2: Ksavere, už se nám to krátí. Neselý, nebo to, dva týdny dovoleb.
1: Je to za dveřma, už to ťuká.
2: Počkejte, to neťuká, to bouchá, to řeže, ne? Jako.
1: A představte si, že mě už se o tom zdá.
2: A ne.
1: Já jsem měl dneska se.
2: Ne.
1: Že jsem s Rakušanem na Slovensku na té demonstraci. A víte, jak to probíhalo v tom snu? On mě tykal.
2: To snad ne, to by si nedovolil.
1: A držel transparent a řekl mě, podrž mi to.
2: To snad ne.
1: Já jsem byl podržtěžka.
2: A držel jste?
1: No, držel jsem ten transparent. A potom jsem ho hledal někde mezi lidma, nemohl jsem ho najít. A já jsem říkal, kde je ten ministr vnitra, teď mě má svést do Prahy.
2: Počkejte, jaký ministr vnitra? On tam nebyl jako ministr vnitra, ani jako první vicepremiér. On tam byl jako soukromá osoba, to nevíte?
1: No,
2: pozor na jazyk, Ksavere.
1: Jak to?
2: Já jsem tam nebyl jako politik český, jako soukromá osoba. Ale je to moc dobrý, ale on se ještě nechal natočit a dal si to, jak on je opravdu už úplně šílený. Tak mu to nedochází tyhle věci, takže on se tam nechal natočit, jak vlastně s lidma mluví jako český politik, s těma Slovákama tam. A pak si to dal na X-ko a řekl, já jsem tam byl jako soukromá osoba.
1: Pane holče, řekněte mi, k čemu je toto dobrý?
2: No tak on je zoufalej, že jo, teď si vemte, nejsou preference volební, smrdí to průšvihem. Dozík, co se dozvídáme z Dozimetru, Ksavere.
1: Dozík, vy tomu říkáte dozík.
2: No dozík, helejte, mě to baví. On se pořád nesoudí, on se má začít soudit až těsně před volbama, ale mě baví, co se dozvídáme z té obžaloby. Minulý týden, že Míša Redl, toho jistě znáte, platil kampaně Stanu z uloupených peněz. Teď jsme se dozvěděli, že to byli takový borci, jeden vypovídal tam, to je taky z té obžaloby, ze spisu, že vozili třeba 3 miliony v batohu. Řekli, dal jsem si cash, dal jsem to do batohu a jel jsem.
1: Trojku?
2: Trojku, no tak trojčičku.
1: A já vím, že to není moc, ale to už je pěkná dovolená, trojka.
2: Jo, dobrá, trojčička.
1: Zas to je normálně, to je jak z filmu, pane holče.
2: No, podle mě to je na kmotra 4, ne? Co?
1: Ne, to je přece jasný, že ten Redl je ten, a on bude ten dobrosrdečný. Saďte se, že ten...
2: Počkejte, kdo bude dobrosrdečný?
1: Redl. Redl bude i jako starý, jak se jmenuje, Kornuton, jak se jmenoval, Corleone.
2: Corleone, vidíte srdíčko na dlani?
1: Vidím jo? Srdíčko na dlani a říkám vám, že Redl do půl roku dává šek církvi. Nějaké.
2: To se může stát, ale založí Rakušané.
1: To je možný. A Redl říká, tady je 500 miliardy, aby se vašim ovečkám dařilo.
2: Jo, jo. No tak Vítek je čím dál tím lepší. A teď si vemte, tohle se na vás valí. Volby nevypadají, že dopadnou extra dobře. Tak se šílíte, no.
1: Jenže, pane holče, teď tam to přece byla protivládní demonstrace. A náš ministr vnitra stokrát mi říkajte, že tam byl jako osobní, jako soukromá osoba.
2: Tak jsem si dovolil citovat Vítka.
1: A to víme, to neříká, že je blbost.
2: No to víme všichni, samozřejmě. No. Teď je to lhář, který mu nikdo nemůže věřit.
1: Tak
2: ne?
1: A on jde do naší sousedské země proti vládě. Já jsem si říkal, že ten Fico ho taky tam mohl chytit za ucho. A do Dolního Hrozenkova ho táhnout.
2: Sever, já bych to tak rád viděl, jako Fico, který je namakaný, chytne za to ucho fakt a odtáhne ho někam a zahodí ho. Ale vemte si fakt, padnul další milník, ne? Jak s touhletou vládou fakt se už jsme přijali, co jsme si říkali, že se nikdy už nestane. A teď máme za sebou i to, že první vicepremiér české vlády fakt jede na Slovensko účastnit se demonstrace proti vládě, s kterou ještě si vemte, teď on s těma lidma donedávna intenzivně jednal třeba o těch hraničních kontrolách.
1: Jasně.
2: Jak asi s nima může jednat? Ten člověk samozřejmě kvůli, jak je moci chtivej a šílený, tak poškozuje Česko v zahraničí, to je jednoznačný. Ale já jsem si dal takovou prácičku, Ksavere, říkal jsem si, jak jsem z médií, tak jak určitě ty, že tohle už nemůže zapadnout, ne? Tak jsem si dal prásičku rešerše toho, ty budou ty komenty, co si to dovolí, ne? A je tam negativní koment o motoristech na Seznamu a na Novinkách je taky něco úplně mimo, nic.
1: A o motoristech?
2: Mhm.
1: To jsou naši.
2: Jejich ale ne. Takže takhle to tady chodí a vidíte...
1: No počkejte, já tomu nerozumím. Negativní koment o motoristu tady o motoristy v souvislosti s Rakušanem.
2: Ne, ale Rakušana vymlčeli úplně.
1: Vymlčeli, jo? To se tady dělá.
2: To se zakryje motoristama, Babišem, SPD a tak dál. No.
1: Já nevím, jestli vám mám něco prozradit.
2: No nebuďte slušný.
1: No ne, musel byste říct, že jsem tady jako soukromá osoba.
2: To jistě jste. Jako, nejste politik přeci, nemáte jako, funkcičku žádnou.
1: Nejsem člen Rady České televize tady, ne v tom pořadu.
2: Tady určitě ne, dokonce nejste ani členem dozorčí rady klubu Sviní, tak můžete mluvit.
1: Takže já jsem tady jako soukromá osoba.
2: Vy jste tady jako Xaver.
1: No já, jestli chcete, tak vám jako soukromá osoba, když to takhle deklarujete, řeknu něco, co vás pobaví.
2: No tak jsem s tím.
1: My jsme včera na radě, my jsme měli radu.
2: Tý český televize, myslím.
1: No, dostali jakýsi předvolební plán, jak to bude vypadat, jako by jsme si mohli něco dělat.
2: Jo, vysílání jako.
1: Vysílání. A už tam byly některé odvysílané pořady, pane Holče, a u nich byly výsledky sledovanosti. Mm-hmm. XTV prostě vítězí, já nemůžu říct konkrétní věci, ale XTV vítězí nad všema těma předvolebníma pořadama, například beseda Macinka Šlachta, nebo beseda Duel a tak, tak váš stream mm-hmm. je porážit takhle, jo?
2: Já...
1: Asi desetinásobně.
2: Já to
1: a
2: vím.
1: A počkejte, a na online vysílání na internetu České televize, protože to je tak nějak moderní a tak nějak ta doba nastupuje, tak váš stream je tam poráží třeba 200násobně. A já si říkám, že tak se mě to celou dobu šlo hlavou. Jsem si říkal, ten holec tady ve čtvrtek sedí. Ve středu.
2: Ve středu.
1: Ne ve čtvrtek.
2: Ve středu, ve čtvrtek s váma.
1: Jo, ve čtvrtek je náš den, náš den. On tam ve čtvrtek, ve středu večer sedí. Má tam 10, 11, 12 tisíc, mnohem víc, než mi ostatní klobou dolů. A teď, když se na to dívám, že vy tady sedíte sám a tam s váma sedí technik. A když si představím, kolik ten mizivý výsledek té české televize sledovanosti, kolik je tam dramaturgů, editorů, kameramanů, osvětlovačů, zvukařů, techniků a všeho možného. Pane Holče, něco je špatně. Ale já nevím, co.
2: Něco je špatně. Mně napadly dvě věci, Xavere, logicky. Jedna je, jestli bych si tady nemohl začít rozepisovat, že jsem tady několikrát. Že jsem za prvý tady jako streamer, za druhý pak jsem třeba dramaturg, asistent dramaturga, asistent režie, že bych si prostě vypisoval třeba 4 faktury za ten stream, že bych se takhle, tak Česká televize je etalon, ne? Snad, no, to snad potvrdíte.
1: No to jo.
2: No a že bych to, já se inspiroval takhle taky, víte, to je jedna věc a pak mě napadla ještě jedna.
1: No.
2: Jestli není čas požádat o odklonění jisté části daně za Českou televizi do XTV.
1: Daňová asignace se tomu říká.
2: Přesně tak.
1: A já myslím, že s těma víc fakturama byste to mohl zkusit říct panu řediteli našemu a nevím, jestli byste se nezastavil až na Kavčích horách.
2: Já myslím, že pro ně je taky Česká televize etalonem, ne? Vzorem, ne?
1: Pro mě už ne. Pro mě už ne. A je velká novinka na radě, pane Honče, to vás pobaví. Chcete? Já to nejpodstatnější řeknu až v pátek na streamu, ale to zásadní taky řeknu. My teď můžeme jako radní si přinést na radu ukázku, vystříženou, video, anebo zvuk.
2: Cože? A čeho? Jako?
1: Čehokoliv. Už se to tam poprvé praktikovalo, takže...
2: Jako, ale jenom z České televize vysílá?
1: Z čehokoliv. Aha. Takže já teď na další radu mám cukaturu, mm-hmm. že vezmu ty výsledky jejich, řeknu, prosím vás, tady máte tu kolonku internet, živý vysílání, tak já bych vám teď pustil ukázku ze streamu pana Holce, jak se to dělá, když má 100násobný publikum. A za náklady, které se vůbec nedají porovnat. Prosím vás, takže pouštím ukázku a nechal bych tam tu hodinu a půl ten váš stream. A oni, protože oni mě musí dát slovo.
2: No. Máte moji podporu.
1: Špatný, ne?
2: Ne, udělejte to, máte moji podporu, Xaver.
1: Oni mě sežerou ti ostatní. Ale...
2: To se netroufnou, ne?
1: No... No, jsou ostří. A teď je tam máme novýho místopředsedu od včerejška.
2: Kdo to je?
1: Pan Ježek.
2: A bývalý šéf rozhlasu? Jo?
1: Hlava pomazaná.
2: No to asi bude.
1: To vám je tak chytrý, tak chytrý člověk.
2: A on ale... tak jenom z funkcičky veřejný do druhý, ne?
1: Co? Ale tak férovej. To vám je tak férový chlap. No co řekne, to platí.
2: A jemu se nechce do privátu jít makat, ne?
1: To já nevím. To já ho tak dobře neznám. Jako říkáme si ahoj, ale nebavíme se moc. Ani u kafe. A... No, tak to jenom vám mám poslední dvě cigarety. Tak jsem vám chtěl říct, tohle to vás přece musí těšit, ne?
2: No, teď říkám, máte moji plnou podporu. Já klidně bych tam přišel s váma na radu.
1: To a... můžete, pozor. To můžete jako veřejnost.
2: Ale mě viděli naživo.
1: No. A já bych řekl, zavolejte management celý. Běžte se zeptat tady toho pána, jak se to dělá.
2: A na to už bych vybíral asi kasičku.
1: Kašlete na vybírání. To je morální přece. Jako vítězství, jako prase. A já jsem si včera poprvé vám dal za pravdu, že si říkám, jestli je důležitý to platit. Protože jsou tady ty streamovací služby, Netflixy, já nevím co všechno, spousta youtuberů a logicky už ta česká televize.
2: Ksevere, jestli chcete něco, ale nedoporučuji vám to, ale jestli chcete vidět pravdu o české televize, pusťte si rozhovor s kardinálem Dukou.
1: Já jsem to viděl. Předevčírem. Úplně bez komentáře. No a tak počkejte, jak se vám líbí ten nápad?
2: No dobře, říkám, máte moji podporu.
1: Tak ve středu udělejte ten stream hodně dlouhý. A já budu říkat, dostal jsem slovo, pane předsedo, pro mě je toto důležitý. Mm-hmm. Tak mě zvolili, jsem tady členem, není jednacím řádem omezený moje vystoupení a toto je součást mého vystoupení.
2: Jak ve sněmovně, ne?
1: No. A hlavně vy tam musíte v tom streamu něco o té české televizi říct.
2: Tak já mluvím o české televizi vždycky mile, to víte.
1: Mile. Konstruktivně. Vy to řeknete mile. Ne? A vy řeknete mile. No, kolik pak lidí se dívá na takový pořad na ČT24, když ho obhospodařuje z našich peněz 40 lidí?
2: Ale já zase...
1: Mile to řeknete jo. Soudružsky, jako tak nějak kamarádsky.
2: Konstruktivně.
1: To vy umíte, já
2: konstruktivně,
1: vím.
2: Konstruktivně,
1: Ksavere. To vy umíte konstruktivně, takže někteří lidi se tomu vyhýbají.
2: Ale Ksavere, zase musím uznat, jako úloha české televize v české společnosti a demokracii je nezastupitelná, protože co ráno, nevím, jestli to víte, ale 8.30 usedá do svého křesla, podobného, jako máte vy, akorát je takový kaky hezky, Volodymyr Zelenský a mluví k národu, ovšem českýmu, prostřednictvím české televize. To je fakt každý ráno téměř. Jo? A večer se třeba ve zprávách dozvíme, že benzín a nafta zlevnili o 10 haléřů, takže to jde dobrým směrem.
1: Úplně šílenství. No jo, pane Holče, takže aby jsme ukončili kauzu Rakušan, je to, že byl na tom Slovensku, je to akt čirého šílenství a zoufalosti.
2: Totálně, ale tohle to, víte co, že si dá pivo nenávisti s Fialou a pak řekne, ale já chci být premiérem, protože Fiala to dělá špatně, to ničí jenom jedva. Že si jde dělat demonstraci, ministr vnitra pořádá demonstraci na svoje znovu zvolení, to je služba veřejnosti a demokracii, protože všichni vidějí, jaké je hnusný totalitář.
1: No, počkejte, bude to ta demonstrace? Asi jo,
2: ale jenom, že o tom už přemýšlí a řekne to veřejně, to oznámí, tak je vidět, jak přemýšlí. To říkám, Saša Lukašenko, ten se diví a učí se, Putin asi taky. Že pozve voliče Pirátů zoufalství na svůj vlastní meeting, to je taky bizár, který nám může být jedno. Ale že fakt jako vicepremiér a první a šéf druhý nejsilnější vládní strany jde na protivládní slovenskou demonstraci, tak to už je poškozování Česka, to už je něco, to je jiná liga.
1: Jasně, ale teď mě začala trápit jedna věc, pane Holče. Jestli bude ta demonstrace...
2: Já tam jdu.
1: Jak já tam jdu? Co to já tam jdu? Tam snad promluvíme, ne?
2: No.
1: No a kde se můžu přihlásit?
2: Určitě bude něco, nějaký Vítek je zručnej na sockách, takže nebojte se, že to... Že...
1: A nemohl byste tam zavolat, nebo něco?
2: To radši ne, on rád poslouchá.
1: No, zavolat, že pan Ksaver tam chce promluvit.
2: To ne, to se můžete registrovat, to já zase nechci přehánět.
1: Já bych o něm promluvil velmi hezky, smířlivě.
2: Já vím, ale pak to bude na mě, budu to mít na triku já.
1: No, tak vám pošle za to nějaký kačky redl?
2: Ten mi ještě nic neposlal.
1: No ještě. Vám neposlal?
2: Myslíte, že přijel s batohem? S trojčičkou?
1: Vám neposlal?
2: Ne, nic. A toto kontrolu fakt jako konto každý den. Nic. Nula.
1: To je divný.
2: Vůbec nic.
1: No ne, na konto on to neposílá.
2: No on jezdí s tím batohem.
1: Jezdí s batohem.
2: No tak já čekám, kdy přijdeš.
1: Pane Hoče, normální čistokrevná mafie.
2: No je?
1: Je to nejhorší, co tady bylo vůbec. Jako všichni, o kterých jsme si říkali, říkáme Zlatý Janoušek.
2: Kolibřík. Tak ten ještě přitom něco dělá.
1: To byl Kolibřík, ne?
2: Já nevím, který z nich byl Kolibřík a druhý byl Mazánek, ne?
1: Mazánek.
2: Nevím, a to je jedno.
1: Zlatý Kolibřík a já nevím, kdo všechno, to je normálně už propracovaná struktura, ale nedá se nic dělat, to je jedno. A teď jako si říkám, jak ti lidi uvažují před těma volbama.
2: No já doufám, že většina, jak by řekl plukovník Foltý, jistá část společnosti už padla na dno a už je nezachráníme. Ti to asi Rakušanovi hodí, ale já věřím, že většina lidí ne, drtivá.
1: A vy už víte, komu to hodíte, že jsme tak indiskrétní?
2: Ještě přemýšlím. No, já teď jsme plní předvolebního dění, tak...
1: Já už nechci přemýšlet, já to hodím motoristům.
2: Jo.
1: A řeknu si, ať mají tu šanci. Mhm. Je to poctivý?
2: Tak jak o tom přemýšlíte, to je na vás, já nevím.
1: No ne, tak já to chci mít od vás schválený, abyste pak mě řekl po volbách, že jsem špatně volil.
2: No tak to se vám může stát, to se může stát každému. No tak to je risk voleb, ne?
1: Jo. Takže a já vám to vyfotím a pošlu vám to, abyste věděli, jak jsem čestný.
2: Není to trestný? Smí se to? Jako myslíte volební lístek?
1: No. Já nemyslím, že se to smí.
2: No to bude tajná, ne?
1: No je tajná, ale nikde nemám zakázaný říct, jak jsem volil.
2: No, já se jenom ptám.
1: No,
2: víte, vy jste asi neudělal nějaký průsek.
1: Vzpomeňte si, jak říkal Miloš Zeman, kdybych měl dva hlasy, jeden bych dal ANO a jeden bych dal sociální demokracii. Vzpomínáte si při nějakých
2: jo, volbách? Jo, ani ne.
1: Tak já kdybyste měl tři hlasy třeba? To no, je
2: tak asi Vítek, ne?
1: Ježišmarja, a já tady s váma sedím, protože si myslím, že jste slušný člověk. Vítek, ne?
2: To je největší zlo, Xaver, to je největší zlo, ten člověk. Víte co, Fiala je choromnej lhář, ale v rámci mantinelů nějakých. Ten člověk není, Fiala by tohle nikdy neudělal, že byl na protivládní demonstraci na Slovensko.
1: Já jsem si ještě před časem říkal, že bych chtěl raději za premiéra, kdyby bylo nejhůř, Rakušan než Fialu a
2: no to snad ne.
1: Vrátil jsem se k Fialovi, pokorně.
2: Ksaveri, já jsem vám říkal, jestli by hrozilo to, že se z těchto dvou má stát premiérem Rakušan, já jdu pořádat demonstraci za zvolení Fialy.
1: Fialy?
2: Jo.
1: Že jo?
2: To je lhář jenom, no jen v úvozovkách.
1: To já bych Fialovi do té jeho kampeličky poslal 1000 korun.
2: To už není, to už si rozebrali.
1: Jak to?
2: To už si rozvezli v batozích.
1: Jo, to už
2: to už neexistuje.
1: Oh.
2: Tak, jak se říká, byla nechaná zbankrotovaná Českou národní bankou, protože se tam prali prašulky velký.
1: Tak, pane Holče, na druhou stranu někde se to vyprat musí.
2: To je pravda, ale tam to s těma batohama trošku přehnali. To bylo řádově víc, než rozváží Redl a Rakušan.
1: Opravdu?
2: No tak.
1: Really?
2: Jiná liga, to byla premiérská liga. Rakušan je vicepremiérská liga, Xaver, zatím.
1: Takže o to poschodičko, o to je to nebezpečnější, ale opravdu tam prali prachy.
2: A to konstatovala Česká národní banka, jenom upozorním.
1: Já si myslel, že se teď pere přes Bitcoin, jo?
2: To, no to potom, co skončila kampelička. Někudy to museli vyčistit, ne?
1: Jasný. No? Ale já bych to vůbec nezatracoval, ty Bitcoiny. Prostě někdo to musí udělat.
2: Někdo to musí udělat a jenom bych vám připomenul, že bitcoinová kauza skončila oficiálně.
1: Neskončila.
2: Skončila.
1: Pro mě neskončila,
2: Xavere,
1: pane Holče.
2: Evička Tričko řekla, že bitcoinová kauza skončila, že všechno bylo řečeno a vysvětleno.
1: No ale vy jste poslušná ovce. Já jsem rebel a říkám, že pro mě neskončila.
2: Já jsem redl.
1: vy jste redl. A neskončila, je to prasárna jako zvon. A je to potřeba, abychom to do voleb ještě 10krát připomněli.
2: A vidíte, jak je ticho? Evička vyhlásí konec bitcoinové kauzy a nikdo už se neptá. Dokonce už ani ten Vítek.
1: Pochopil jsem, proč ji tam dali až teď.
2: Já to věděl od začátku.
1: Vy jste to věděl od začátku. Oni tam potřebovali prostě slabou i lidsky, i politicky osobu, aby řekli, my ti budeme pomáhat. Jo. To se tak říká. My ti budeme pomáhat, neboj se. Pomáhat. A oni pomáhají tak, že ji tahají na provázkách. Ale já už neznám jediného spoluobčana, pane Holče, v mém okolí, už vůbec ale u nás v baráku třeba. U nás v baráku je rodina, prostě bavil jsem se s něma skoro okolností dneska dopoledne tam u našich schránek a říkali, my jsme volili, já jsem s tím otcem té rodiny, já, manželka i dcera jsme volili spolu a budeme volit Babiše. A mně vypadly noviny málem na zem.
2: No vidíte.
1: Říkali, vy budete volit Babiše, vy takový jako tady lidi odkojení Vltavou, narození v Praze, jo, a budou volit Babiše. A já jsem jim říkal, zvažte ještě motoristy.
2: No, já jsem ty noviny vylovil ze schránky dneska, Xavre, před vysílání.
1: Noviny?
2: Spolu, s Péťou, s Nuteliérem.
1: Mě urazily ty noviny, pane Holče, mě urazily, víte jak? U nás v baráku ty jejich noviny byly hozený takovejhle paklík pod schránkama na zemi. A já jsem říkal, no, já se mám ohýbat kvůli Fialovi a Brácího noviny. A tak, jak to tam už druhý den tam leží. Kdybyste chtěl, tak vám jich tak 10-20 můžu
2: nechci včera. Já je dostat taky, v tom jsou velkorysí.
1: No ne, tak můžete to u vás tam na vsi roznášet.
2: Ne, to nechci.
1: Nechcete? Mm-mm. Nebo aby vaše paní měla svoje separátní sousedi.
2: Ne, ne, ne.
1: Pro pejska taky. Máte pejska,
2: no,
1: že?
2: No, máme pejska.
1: Vy prý máte zlýho pejska, jsem slyšel, ale čertové.
2: No, on je hodnej, on by nevolil Fialu, ani Rakušana.
1: Pane Holče, no, představte si, než jsme šli dneska sem do studia, tak přišla SMSka, že ve dvou krajích České republiky má Babiš nad 40%. To je, začíná být jako brutální.
2: No jasně, ale počkejte, já se vrátím. Vemte si, že teď vyšel průzkum na rozhlasu. To si nechal udělat Český rozhlas.
1: To není možné.
2: Vládní Český rozhlas. Od Medianu. A tam vyšlo za první, že většina Čechů chce za premiéra znovu Babiše, ať se vrátí po 4 letech Fialy Babiš. A většina Čechů si přeje vládu buď ANO, anebo ANO s SPD. Po 4 letech Petra Fialy takovýhle výsledek. A teď to vidíte na těch preferencích v těch krajích. Ale vemte si, v Jihomoravském kraji, v domovském kraji premiéra Fialy, Vlastimila Válka, ministra zdravotnictví, a Petra Hladíka, lidovce, ministra životního prostředí. ANO má 30% preference a oni 20%.
1: A rozumím, my jsme satirický pořad.
2: Tak.
1: Kde se můžou říct i satirické věci?
2: Můžete metafory, hyperboly, jak chcete.
1: Tak já to využiju teď a řeknu, když ten průzkum byl na rozhlasu, že chceme premiéra Babiše, já vám řeknu, jaká je moje hypotéza. Ale je to jenom hypotéza, jinak je to lež jako věž a nemám proto žádný důkaz. Ale já tak trošku znám pana generálního ředitele Českého rozhlasu. Vítr fouká od Babiše.
2: Já
1: mám hypotéku, já potřebuji být dál ředitelem Českého rozhlasu. A vám garantuju, že ten už byl za poslední 2 měsíce 3x v Průhonicích.
2: No, já ho znám taky. No.
1: A vždycky říkám, my jsme tady náhodou byli v parku, tady, tak jsme zaťukali.
2: Cukrárně, ne?
1: Cukrárně. Ale to je správný, mně se to nakonec líbí. Jako já nemám proti němu nic. A on bude ředitelem Českého rozhlasu za každého režimu,
2: jasně,
1: za každý vlády.
2: A zase berme to tak, platí si to Češi, je to jejich Český rozhlas. Už tam dokonce nevisí ani ukrajinská vlajka.
1: Tak to už mám pochybnost.
2: Tak on jde s hlasem lidu, ne?
1: On pochopil, že je ten okamžik, kdy se pomaličku ta ukrajinská vlajka, já bych, to je takový člověk, já bych za to moc nedal, že řekl sekretariátu, kupte ukrajinskou vlajku v různých velikostech a budeme ji tam dávat každý týden o centimetr menší.
2: Ne, Xavere, to se stalo náhle.
1: Náhle,
2: jo? A já bych rád viděl, jak se to stalo, protože já tam jezdím často, když jezdím vlastně sem, tak jezdím po Vinohradský. A vždycky jsem se díval, jestli tam ještě je ta vlajka. Protože musím říct, že, a teď budu slušnej a nebudu jmenovat, že jsem slyšel i z útrop a z nejvyšších patr Českého rozhlasu, že je tam ta vlajka strašně sere, ale že se bojí sundat, aby nenaštvali tenhle režim. No a teď najednou zmizela a mě by zajímalo, kdy a jak se to stalo a jak to odůvodnili, protože kolem toho neuvěřitelný ticho.
1: Já vám to odůvodním, jo. Má to jednu hlavu
2: to,
1: nějakou.
2: To já chápu tohle.
1: A naslinil ale, vítr a chytil, jo, říkal ale, si ajajaj, ty brusku mě
2: ale
1: rychle.
2: Ale počkejte, ale nějak se to muselo stát, někdo tam musel prostě to stáhnout a je mi jasný, že Zaoral to musel vysvětlit svým podřízeným, který z nich nemálo jsou pošuci prostě ohledně Ukrajiny. Takže to prošlo tak v tichosti, to mě na tom baví.
1: Jeho podřízení nejbližší jsou naprosto jeho lidi.
2: Já myslím, ty redaktory a tak, nemyslím úplně.
1: Redaktorama,
2: víte, co tam
1: myslím
2: dokážou.
1: Si, že nejedná a těm nejbližším těm převodním článkům řekl, hele, chcete tady být ještě roky a platit hypotéku?
2: On s nima nejedná, ale vzpomeňte si, co se stalo, když chtěl tam zaměstnat Jitku Obzinovou, tak se mu tam zbouřil, jak se říká, newsům, ne? Takže to on je opatrnej taky ohledně tohohle.
1: Já bych byl taky opatrný, kdybych chtěl být ředitelem Českého rozhlasu.
2: Tak vy tady si necháváte vždycky ukrajinskou vlajku viset pořád, to se o vás ví?
1: No, pro jistotu.
2: A mně se líbí, že jste konzervativní a neměníte názory.
1: Pane Holče, já jsem se vám včera díval na YouTube, jak přiletěl ten Trump za královskou rodinou. Mně vám tekly slzy, to bylo tak dojemný. Mm-hmm. Krom toho teda, že Melča vystoupila z letadla parádní a myslím, že dobře sekundovala té od Williama, té paní.
2: Jo, ta, Gany, která, to je Mega, ne?
1: Megan je od Harryho, aha, to je ta herečka.
2: Jo,
1: ale
2: ta druhá.
1: Ale to se jmenuje jinak, to jsme Kate.
2: Aha.
1: To jsme Kate. Jo. Tak musím říct, že obě dvě byly luxusní. Že opravdu,
2: jo.
1: Že obě dvě. Melča už, tam už jsou ty roky vidět.
2: A nebuďte zlej, Xandre.
1: Ne, počkejte, protože oni šli od vrtulníku za Kamilou a za Charlesem. Ale Melča neudělala pukrle. To bylo první, co mě zarazilo. Jo? Měla udělat pukrle. Aha. Samozřejmě Trump, když podával ruku Williamovi, tak takový, tak on si přitáhne ty lidi, jestli jste to...
2: Jo, jo.
1: Přesně tak. William, vyšperkovaný, to hlava naleštěná, všechno byl absolutně... A oni vám je dali do toho kočáru a udělali s nima obíčku tam po parku, byla spousta koní a všeho. A já jsem si říkal, že kdyby tam pozvali nás dva a my bychom letěli za Charlesem a za Kamilou, do toho kočáru bychom nelezli.
2: Proč?
1: No oni to je na takových, já jsem to vypozoroval, na takových pérách a kdyby jsme tam my dva sedli, tak ten kočár udělá toto. Musel byste přibrat tak 100 kilo,
2: jo?
1: Aby se to srovnalo a pak by museli možná dát o 4 koně víc ještě. Ale je to, bylo vidět, jak se tam krčí a teď, jak ta Kamila už blbě vystupuje, to paní v letech, všechno, ale přesto to bylo dojemný a můj dojem zásadní a pointa je, že pane Holče, až nás pozvou, Charles s Kamilou, přijeďte, Wilsonova 10, sledujeme celá rodina, i Kate a všechno. Tak my tam pojedeme a řekneme jako podmínku, tam zavolá naše paní produkční, že kočáru nepojedeme.
2: Ne, my si dáme jako podmínku, že každý budeme mít svůj kočár, ne?
1: No kolik, oni za stolik nemají.
2: Ale víte, co mě se líbilo, ten banket byl úžasný a co měli.
1: Všechno.
2: Ale líbilo se mi, když přednášel projev Karel, tak on to zakončil tak jako fialovsky v Ukrajině. A Trump tam seděl, nevím, jestli jste to viděl, a pamatujete si, když takhle seděl někde Václav Klaus kdysi a nesouhlasil s tím, co slyší kolem sebe nebo nad sebou, tak dělal takový... A Trump seděl a ten ani nehnul brvou a kamenej výraz a pak přednes svůj projev. Jediný slovo nebylo v Ukrajině.
1: No jo, a jestli jste si taky, nevím, jak jste to vnímal, ale to byla taková facka těm evropským lídrům, že on jede do země, která vystoupila z Evropské unie, všechno, s veškerou parádou. Víte, co dělala v té chvíli ta Lajen? Ta seděla u televize, nepříčetná, měla 3 ibalginy, jako rvala tam na rodinu, no, co tam, proč já? Není tady?
2: Já vím, co dělala. Ona byla nervózní, Xavr, klepala se a říkala si, tak co, zavoláme zase Trump a řekne přijeď? Soudružko, a něco podepíšem. Vzpomeňte si, když byl minule Británie ve Skotsku na svém golfu, tak zavolal Uršula a řekl, přijeď, pojď, krábnem to. Já ti řeknu, kolik budou ty cla. Ty řekneš, jo, jo, takhle to bude.
1: On se, on teď ukázal úctu k Británii.
2: A tak k má rád Británii.
1: Jasně, a k té Evropě, tady k těm, jak to říct, k těm momentálním elitám, co nejsou bez elity, tak k těm se chová opravdu jako k dobytku. To je fakt drsný. A mně se to nelíbí, já jsem Evropa, jste taky Evropa, ne?
2: Já myslím, elita, že jste.
1: Elita ne.
2: A vy jste elita.
1: Ne, no, já jsem Evropan a myslel jsem, že vy taky.
2: Já jsem Evropan, já miluji Evropu. Za mě je to nejlepší místo k životu. Ale ne, já nesnáším, když někdo spojuje Evropu a Evropskou unii, když to už je horší.
1: Tak ta Evropská unie už pomaličku ne?
2: No já doufám.
1: Bych jako řekl, pane Holče, víte co? Naši tady fanoušci, co nás podporují na transparentním účtu, zaslouží, abyste jim poděkoval.
2: To jistě.
1: A oni všichni říkají, pan Holec bude děkovat
2: a pan Xaver bude psát.
1: Uklidní rodinu, dají si nahlas zvuk jako, a čekají na ten váš přednes. A já zatím připravím knihu Říchu. Hmm? Jak se řekne slovenský kniha Říchu, nevíte?
2: To já nevím, Xaver.
1: Že bychom to, tam napíšeme Rakušana dneska.
2: No tak, ta otázka je zbytečná.
1: A je na tabuli cti, protože je to vrchní rozvraceč vztahu mezi zeměmi.
2: A škůdce Česka.
1: Ale to fotku má pěknou, tady musím říct.
2: To jsme k němu byli asi zbytečně velkorysí, Xaver.
1: Ale proč? Je to hezký člověk, mladý.
2: Já myslím, že tak s takovýmhle kukučem a očima nastupoval, ne? Ale teď už je to horší. Strašidelnější.
1: Ale podívejte se na ty ušiska, tam úplně cítím, jak přijímá ten signál. Rozumíte, to je...
2: Myslíš z těch šifr telefonů? Ne, ty mají děti vlastně, ty mají děti.
1: A mimochodem, včera se tak lehce i na radě České televize. Víte, jak ten pan Mrzena, že je zpravodajství, posílal ty SMSky těm radním, koho mají volit?
2: Jo,
1: tak.
2: Jo.
1: Tak on tam včera moudře promlouval, jo.
2: Fakt?
1: Tam je vše odpuštěno a pan Mrzena se tam normálně považuje za šefa zpravodajství.
2: Jo.
1: A za profesionála.
2: Ale tak
1: člověk, který si trhnul takovouhle ostudu. A on tam obhajoval otázky vás o Moravce.
2: No, tak to musí nesnát.
1: Musí, no, tak to víte, má za sebou ty... No a říkal, že hosté do otázek se zvou různými způsoby. Přes mail, přes telefon, přes SMSky a tak. Já jsem se vzal slovo a já jsem říkal, no to věřím, však s SMSkama vy to umíte, ne?
2: A co on?
1: Takhle si dělal.
2: On se nezasmál dobrýmu?
1: Ne, ale všichni ostatní se zasmáli. Jen tak. Takže pane Holče, jeďte.
2: Xavere, Marcela Skořepová nám posílá podporu.
1: Marcelo, já mám rád.
2: Jo,
1: tak nějak já lidsky. Taky. Máte rád lidsky?
2: Jasně, stále vám fandím i z Říma, vidíte, ona je v Římě. Tak, ta se má.
1: Cože?
2: Je v Římě.
1: Co dělá v Římě?
2: A jí tam má příbuzenstvo přeci, ne?
1: Já Řím nevidím.
2: Proč? Pro boha, největší město, super město.
1: Nejhorší město na světě.
2: Proč? Proč?
1: To už je lepší Novgorod.
2: Tak vy jste přes to Rusko, no to se...
1: To je Ukrajina, ne Novgorod.
2: Pro ruskej.
1: No to je na Ukrajině, ne?
2: Novgorod. Nižný Novgorod je v Rusku, ne?
1: Jižný Novgorod.
2: Ksavere.
1: No to je jedno. Řím prostě nebrat, no.
2: Pověřte si, kde je Novgorod.
1: Nevím,
2: to je teď dneska velký rozdíl, jestli je v Rusku nebo na Ukrajině, Ksavere.
1: A bůh, jestli existuje, to mě napadlo.
2: Děláte to skvěle, díky panu Holcovi, Marcela a i díky panu Ksaverovi taky.
1: To tam píše.
2: No. Daniel Klement, na Vilzonku přístav pravdy mistru Ksavera Holce.
1: To je dobrý.
2: Alena Ravítková, jako vždycky, na Vilzonku od Tazalky.
1: A Zalka, to je kamuška.
2: A Zalka, jo. Tomáš Sova, Vilzonova 920, na dvě sochy MPA. Vidíte, jednu ve svetru pro lepší lidi na Staromák a druhou v šatičkách pro Holotu Dochanová. To je hezký, to je vtipný.
1: A víte, že si to umím představit, že ona by měla sochu, kdyby na sobě měla dva svetry.
2: Ale měla by
1: jeden by vylízal
2: a ten... Měla by jí mít.
1: No,
2: pro, jak se říká, nezapomnění, ne? Co?
1: No jasně.
2: Nebudem si nějak angažovat v tom hodnotově?
1: Nemáme na prachy.
2: Co? Vy?
1: No já určitě
2: naplňte
1: ne.
2: Naplňte batom.
1: Ale Klub Svíní by na to mohl dát. To by nebylo hezký, kdyby Klub Svíní dělal sochu paní.
2: Se mohla to. Já jsem spíš myslel, kdybyste vy s batůžkem nechtěl přijet.
1: No já nemám ani batůžek, ale to se dá koupit, ne?
2: Jo, a já mám možná, když půjdete do stanu, tak vám ho dají plnej.
1: Tam jich budou mít.
2: To víte, že jo, a pěkně plný.
1: Ještě bude v některým bude zapomenutý.
2: Jo, Míla Třinecká, Vilozonova 10, Míla Třinecká, tak děkujeme všem.
1: Knize Hříchu je Vít Rakušan za účast na demonstraci na Slovensku.
2: Já myslím, že Vítek se tady stává lídrem, ne? Pekla, co?
1: Jo.
2: Ale on teda jede, Xavere, ten se utrh ze řetězu zle.
1: Vám přestala, vidíte?
2: To jste udělal schválně.
1: Nepozor, to bude nějaký, nedávaj.
2: Vyšší moc, já tam nedávám. To bude vyšší moc. Vítkova, ne? Co?
1: Jo, já už jsem přišel na to, proč mě to tak sere s tou tuškou.
2: No.
1: Protože jsem se díval na seriál nějaký, tam to takhle podepsal, dal tam tu tušku a šoupnul to sekretářce. A já ten nejsem žádná sekretářka.
2: A já jsem vás tak bral, že jste...
1: Jo, no? já jsem tady jako soukromá osoba.
2: No já jsem vám chtěl říct o kafíčko.
1: Já vám udělám kafíčko.
2: Jo, to byste bylo.
1: Máme nový kafíčko.
2: Fakt? Hm?
1: Lepší? Máme, no lepší. Lepší v tom, že je takhle kafe a takhle pěný a mě to chutná.
2: Aha. Není to podvod nějak?
1: Ne, jenom kapku jaru dáte.
2: Tak to jo.
1: A
2: vy jste byl vždycky fančmekr.
1: Pane Holče, příští týden bude kolikátý už?
2: Dneska je kolik?
1: 25.
2: 18? Tak 25.
1: Příští týden už bude tak do tujího, že já z toho mám úplně nervy.
2: Jo?
1: Hm? Přemýšlím, jestli příští týden nepozvím nějakého hosta do Lzonky.
2: Hredla?
1: Ne, ty sousedy moje. Ne, tak Redl by nepřišel. No, tak možná by přišel.
2: Tady jsem mu řekl, ať přiveze batůžek.
1: Co myslíte? Myslíte, že by přišel, ten pan, jak se jmenuje? Rakušan.
2: Vítek?
1: Že by tady s náma seděl?
2: Jo, tak Vítek, víte, že ten má rád kritický hlasy. Vzpomněte si na jeho turné bez cenzury.
1: Jako, musím říct, že to je chyba, že to nikdy neděláme, protože s tím Reichlem to byla prdel tady. Mm-hmm. A strašně moc lidí mi to říkalo, že to bavilo.
2: No, já to chápu.
1: Že Jindřich, ale on už nepřijde, protože vy jste do něho hrozně šel.
2: Kde?
1: Ale, no kde? Tady. Do Reichla, jak tady s náma seděl Reichl, ne?
2: Co lžete?
1: No, vy jste byl na něho hrozně, vy jste ne. Si z něho dělal prdel.
2: Ne.
1: Ne?
2: Ne.
1: Já jo?
2: A jestli tak hodnotovou, vy?
1: No. Dobrý, příště domluvíme něco takového. Před volbami byste mohli mít hosta.
2: Hm?
1: Nepřišel by bába?
2: Jasně.
1: On na to by mít čas.
2: To ale, už skončí kampaň, ale čtvrtek před, počkejte, den před volbama, to začínají v pátek.
1: Kdyby přišel, já mu zkusím napsat.
2: No. Budeme tady mít premiéra v podstatě.
1: A když ne, Babiš, tak aspoň konečná.
2: Jasně.
1: Pane Holče, to je všechno, těším se na příště, naschledanou.
2: Já taky se.
3: Hraje vám Radio Xaver.

0: Rozsvěcíme domovy a města pro více než milion českých rodin. 7 Česká energie. Dvojka ve výrobě elektřiny.
1: Dívám se, dívám a ty spíš. Matně se leskne malý kříž. Stoupá a klesá tvoje hruď.

0: Scháníte nadstandardní a diskrétní urologickou péči? Jsme tu pro vás. Privátní klinika Uromediko. www.uromediko.cz.
1: Díval jsem se předevčírem na poslední zasedání sněmovny. Pane Holče, já jsem to celý prožval.
2: Proplakal.
1: Tři kapesníky. To vám bylo tak smutný. Za první vyloženě labutí píseň.
2: Nejlepší sněmovny, ne?
1: Poloprázdná sněmovna, vostuda. A vystoupila na konci, když už to zdechalo celý, vystoupila paní Schillerová a poděkovala zaměstnancům sněmovny, uklizečkám a všem.
2: Jo?
1: No a v tu chvíli ta Pekarová zjistila, že na něco zapomněla.
3: Celý díl a kompletní archiv pořadu Wilsonova 10 můžete sledovat na X

byla krásná, byla milá, byla chytrá, zkrátka fajn, na zahrádce.

drifting off to see the world. There's such

0: Kanopa, knihovna pro vaše uši. Výběr nejlepších audioknih z české i světové klasické literatury. www.kanopa.cz.
1: Lukáš Farský je naším hostem. Dobrý den.
2: Dobrý den.
1: Pan Lukáš Farský je vlastně youtuber, člověk, který natáčí videa. Jste také vlastní profesí technolog, ale to dneska není vůbec důležité. A ta vaše videa jsou velmi poučná, protože natáčíte videa s lidmi, kteří jsou závislí na alkoholu, na drogách, na gamblingu a na kdečem. Musím říct na úvod, že by si to měli všichni najít, i ti, kterých se to netýká, protože je tam mnohdy i vylíčeno, jak rychle do toho člověk spadne. A je potřeba jako říct na úvod, proto jsem vás pozval, že obdivuju ten respekt, který je z toho cítit, kdy jdete k těm lidem, nebo možná empatie. Může to být také tím, že vy jste si prošel období závislosti. Těžko říct, co se vám přihodilo, ale já to řeknu, proč jste začal pít?
2: Proč jsem začal pít? Začal jsem pít vlastně už v naší společnosti, to je norma. Takže já jsem vlastně v těch 16, 17, 18 normálně začal pít, jako všichni ostatní, chodil jsem na diskotéky.
1: Teď je vám 38.
2: Teď mě 38, ano. Ještě bych se vrátil na ten začátek. YouTube Jas Abstinenti Jablonec, se dají dohledat videa.
1: Jas
2: Abstinenti Jablonec.
1: A zalajkovat, jak se říká.
2: Jasně, hlavně dát ten odběr. Že?
1: Hlavně dát odběr, ano.
2: A začal jsem točit videa, abych přiblížil tu závislost veřejnosti, protože já v době své aktivní závislosti jsem vlastně se snažil přestat pít, nešlo mi to. A je to furt jako tabu, bylo to tabu. Moc se o tom nemluví a když jsem zjišťoval informace, tak jsem jich moc nezjistil. Je to stigmatizovaný prostě. Závislý člověk, nebo když si řeknete alkoholik, tak vidíte toho bezdomovce. Jo, to je ta aktivní závislost, to je taková ta jako konečná, nebo konečná ne, ale ta nějaká fáze. Ale většina alkoholiků normálně chodí do práce a odpoledne pije víc, než je zdravý a jsou v tom kolotoči toho pití a té práce a té závislosti.
1: Jste z toho venku?
2: Dneska jsem 7. rokem abstinentem. Nejsem z toho venku. Jsem abstinující alkoholik.
1: Ne, to mně přijde hrozně krutý, že jo. Se u tohoto říká abstinující alkoholik. Mm-hmm. Tak já vás nechci vidět jako alkoholika, ani nikoho jiného z těch vyléčených. Proč to tak říkáte?
2: Já jsem abstinující alkoholik, já to tak říkám, tak se to říká, ale já zase s oblibou říkám, že alkohol už není jako, není to pro mě téma v tom mém životě. Nepotřebuju ho k tomu, abych fungoval, což jsem dřív potřeboval.
1: Dobře, a jak dlouho jste v tom byl?
2: Od těch 18 let, kdy jako byly nějaký ty první příznaky té závislosti, do 26, kdy jsem se začal léčit ambulantně. A ambulantně jsem se léčil 5 let, do 31. A ta ambulantní léčba nebyla úspěšná. Nebyla tam ta abstinence. Ale spoustu mi ta ambulantní léčba jako dala. Měl jsem tam spoustu recidiv, měl jsem přesmyky závislosti z alkoholu na marihuanu, z marihuany na návykové léky. To byl poslední rok mý ambulantní léčby, kdy jsem denodenně užíval ať už nějaký benzodiazepíny, nebo...
1: To je Stilnox? Benzák? Nebo Xanax?
2: Stilnox je hypnotikum, myslím. Ten jsem taky užíval, hypnogen, ale ty benzodiazepíny, to jsou spíš lexauriny.
1: Lexaurin.
2: Tak, a ty jsem užíval poslední rok a poslední rok to byl totální jako psychický dno.
1: To znamená, že si ji vezmete kolik za den, když už se to léčí?
2: To, co jsem měl, tak jsem snět. Já jsem ráno si nedokázal představit den, že bych vstal a nedal si aspoň jeden ten prášek. Bez toho jsem nevstával. To jsem jako alkoholik, když jsem pil a měl jsem nějaký ten týdenní tah třeba, tak jsem si ráno musel dát panáka. A tady jsem si musel loupnout aspoň jeden prášek na spaní po ránu, aby fungoval. Ano. Bez toho jsem prostě nevstal.
1: Prášek na spaní po ránu?
2: Ano. Do toho nějaký ten Lexaurin aspoň, aby...
1: No, řekněte, popravdě, pane Farsky, máte na to někdy chuť?
2: Určitě, jo, ty chutě občas přijdou. Ale čím díl abstinuju, tak ty chutě slávnou. Jo, bývalo to... já jsem to nedořekl, ale v 31 jsem nastoupil ústavní léčbu v Kosmonosech na oddělení léčby závislosti a tam jsem byl vlastně 4 měsíce a týden. A ty abstinenční příznaky jako jsou z začátku nejsilnější. Říká se, že na těch lékách to je jako, že bývají jako nejsilnější ty abstinenční příznaky. Dostával jsem i v té abstinenci ty první rok, dva jako silnější absťáky, suchý recidivy a tak. Mm-hmm. Bolesti hlavy, klepání rukou a tak dále.
1: Yes. Takže při trošku nadsázky lze říct, že vy jste toho vypil tolik, co já jsem ani nepřeplaval. Jak si říká vtipně?
2: Určitě. Kolega říká často, že už si svůj rybníček jako vypil, když mu někdo nabízí alkohol a že to byl velký rybník. No.
1: K tomu, jak točíte ta videa, protože to je nejdůležitější. S tím vědomím a s tou zkušeností a s tím zážitkem našel jste už někoho nebo nějaký příběh nebo třeba jednu větu nebo jeden čin, pro který nemáte pochopení, že jste říkal, tak toto opravdu nechápu.
2: Jako v té závislosti?
1: No u těch lidí.
2: Těch lidí.
1: Protože vy s nimi mluvíte velmi jako lidsky a mám pocit, že někteří z nich, pozor, abychom zase to nezveličovali, někteří z nich vám toho hodně řeknou.
2: Určitě, určitě, ale to je všechno daný tím, že já jsem si tím prošel a já fakt jako vím, co o nimi pojde. Já s nima jako chodíme na různý terapie, jo, a alkoholik alkoholikovi prostě rozumí, jo. Alkoholika normální nezávislý člověk pořádně nechápe. Jo? Není to jednoduchý pochopit tu závislost. A já tím, že jsem si tím prošel, tak si rozumíme. Fakt tam jakoby to pochopení je jiný, si myslím. A já jsem těch příběhů slyšel už tolik. Jednak v té léčebně. To jsou ne desítka, to jsou stovky.
1: Vy jste byl v Kosmonosech.
2: V Kosmonosech.
1: To tam mnohokrát zmiňujete v těch videích.
2: Jo, byl jsem v Kosmonosech a v rámci té léčby těch příběhů, to fakt jsou stovky příběhů, co už jsem slyšel a myslím si, že už mě jen tak něco nepřekvapí. Fakt jsem slyšel věci, u kterých fakt jsem chtěl brečet, běhal mi mráz po zádech a není to nic hezkýho občas.
1: Neviděl jsem asi úplně všechna ta vaše videa, ale řekl bych, že třeba 90%. Včetně toho, že minulý týden zesnul jeden z těch alkoholiků, jestli to tak lze říct, tak vy jste tam tak symbolicky svíčku zapálil, bylo to dojemné. Z toho všeho, co děláte, já mám pocit, že jedním z těch cílů vašich je odstigmatizovat ty lidi. Protože ať jsme, jací jsme, tak je pro nás na světě místo, tak to stojí prý někde v Biblii. Ale problém je, že je-li někdo závislý na kouření, jako třeba já, a to tak, že asi velmi už, nebo na něčem, třeba na ty prášky na spaní, co říkáte, tak v ty lidi není potřeba ztrácet důvěru. Protože ten kuřák většinou tu svoji závislost tak je někde naštvaný, si už zapálit a nebo si zapálí někde, kde všechny naštve. Tak. Ale nemusí si vymýšlet ty příběhy, nemusí vlastně lhát. Buď to doma hulí nebo nehulí, buď to v autě hulí nebo nehulí a stojí před hospodou nebo nestojí. Ten problém vy říkáte toxici, že? Těm, co mají drogy. U alkoholiků a toxiků je ten problém, že se jim nedá věřit. Je to tak, nebo to je jenom můj dojem?
2: Je to tak. Závislí lidé jsou nejlepší lháři na světě. Ty pro tu drogu udělají cokoliv. Jo? Vemte si, že se večer probudíte, máte absťák, potřebujete se napít, tak vstanete a jdete na benzínku, pěšky klidně, 2 kilometry, zavoláte si taxíka, uděláte cokoliv prostě pro tu drogu.
1: Dokud na to mám?
2: I když na to nemáte, pak začnete krást to, jako uděláte cokoliv právě. A jako standard je, že prostě dokážete vymyslet jakýkoliv příběh jenom proto, abyste si obhájili to závislostní chování, jo, který je strašně silný. To, když si budete chtít zakouřit, tak přesně jste to řekl, že jo, prostě uděláte jako cokoliv, abyste si zakouřil. Mimochodem 3 roky nekouřím.
1: Tak. Nevím cokoliv, jestli cokoliv. Někdy trpím.
2: Hm?
1: V letadle trpíte třeba.
2: No, záleží jak
1: máte
2: dlouho.
1: Máte na to chuť.
2: Záleží jak dlouho.
1: Ale kdybych byl závislý na alkoholu, tak v letadle jsem v pohodě.
2: Můžete se napít.
1: Na prášky v letadle jsem v pohodě. Hm? Nebo kdekoliv jinde. No, jinými slovy, vy se asi dennodenně, nebo velmi často, vy netočíte dennodenně, ale točíte často, setkáváte s tou lží. A jak se to, jak to člověk je schopen přijímat?
2: Já tím, že jsem to dělal to samý, já jsem taky lhal.
1: Máte pochopení?
2: Mám. Já jim rozumím, těm klukům, těm holkám, vím, proč to dělají. Vím, proč to dělají v tuhle chvíli a doufám v to, že se to nějak otočí časem. Jo, ve chvíli, kdy oni přestanou živit to závislostní chování a vlastně začnou třeba abstinovat, tak je důležité tam otočit tady to myšlení a já v to doufám, že to jako jednou do toho bodu dojdou.
1: No. Řekněte mi jeden detail.
2: Ještě si můžu. A já to třeba v těch videích nekomentuju jenom proto, aby ta veřejnost viděla, jak to je doopravdy, že jo?
1: No, vy to ani nekomentujete, ale ano. Nedáte ani žádným způsobem najevo, že teď lže. Vy s pochopením hltáte v uvozovkách, co říká,
2: ano.
1: Ale neuděláte ani takový to, což bych asi udělal já v tu chvíli.
2: Nechci soudit a vím, že to ukáže čas. Dneska
1: dobře.
2: My jsme ještě jako nemluvili třeba o tom, jakoby, jak to začalo s tím Danielem, s tím Danem. To byly první videa před rokem a čtvrt.
1: A to byl ten, co, promiňte, já abych se zorientoval, to byl ten, co jste ho chtěl dostat na detox.
2: A dostal.
1: Dokonce jste mu dal ten telefon. Vy jste je chvíli.
2: Jo, několikrát.
1: Několikrát dokonce.
2: Několik telefonů.
1: A to je jeden detail a tím pádem z toho příběhu. Mám tomu rozumět tak, že vy jste šel, koupil jste telefon, byť nějaký jako jednoduchý kartu a vy jste mu řekl, tady máš telefon a když bude problém, zavolej mě. A on přišel potom druhý den nebo za 2 dny už i bez telefonu.
2: No, to bývá.
1: To tak bývá, jo. Mm. Kolik jste už nakoupil mobilních telefonů?
2: Hodně. Hodně těch telefonů i lidi poslali. To nespočítám, fakt nevím. Těch telefonů pár
1: je to důležitá věc, být s nimi ve spojení, i když víte, že oni ho možná propíjí ten telefon.
2: Je. A hlavně je to pro ně, oni ve chvíli, kdy jako to myslejí vážně, tak je to jako jediný prostředek, jak oni se spojí s těma institucema, který jim můžou pomoct. Že jo? Takže ale samozřejmě tam můžou dojít, jo? Slouží to i k naší jako komunikaci mezi mnou a jimi.
1: Takže vám pomůže, když má někdo doma třeba starší telefon, který nepoužívá, když koupí kartu nabitou a s nabíječkou vám to pošle, jo?
2: Jasně, jo.
1: A vy víte, co s tím? To je inspirace pro diváky.
2: To se děje standardně.
1: Z vaší zkušenosti, jo, promiňte, my jsme chtěli ještě k tomuto konkrétnímu chlapci. Vy jste usiloval o to, aby šel na detox, on měl v jisté chvíli výmluvy, dokonce neměl doklad, jestli si dobře vzpomínám. Ano. Potom babička, protože on nějak vegetoval s babičkou. Vy jste řekl, dobře, tak půjdeš v pondělí v 10 si pro doklady, tady máš telefon, domluv si to tam. A on se to v jisté chvíli začalo rozpadat, protože z toho, co, co já vidím ve videích, tak ono to nešlo ho tam dostat na začátku.
2: Nešlo.
1: Já bych to asi vzdál. Vy tady vytušíte, že se to povede?
2: Tady to jsou, co popisujete, to jsou ty začátky před tím rokem a kousek, kdy několikrát jsme dělali občanku, to nebylo jednou, to bylo víckrát. Ta občanka se musela zaplatit.
1: Jsme dělali, znamená co? Že vy ho nakonec tam vedete za ruku?
2: V podstatě jo, zkoušeli jsme vyříznit nějaký ty, nějakou tu sociální podporu a tady ty věci. To se nikdy nepodařilo, jo? Třeba ta hmotná nouze, to se nám nikdy nepodařilo. Ale občanky jsme vyřídili asi 2 nebo 3. Do toho ty telefony, zkoušeli se zařizovat ty detoxy. On za tu dobu nastoupil na detox 2x, dokonce 1 i do léčby, ale podepsal reverse. A tady jsme u toho, že jakoby, jak to s nima nevzdávám, že, jo, že jim jako věřím nebo nevěřím, tak dneska on po tom roce a kousek nastupuje na ten detox, který si zařídil sám a má na to úplně jiný náhled.
1: Kde je teď?
2: Připravuje se na detox, za 2 dny nastupuje.
1: Takže teď je pravděpodobně někde skalen.
2: Ne, je střízlivý.
1: Střízlivý.
2: Já jsem s ním mluvil, než jsem jel sem, tak jsme si volali. Tam už to točení není tak intenzivní, ale je vidět, že za ten rok a kousek ho celý tady to snažení někam posunulo. A já si myslím, že každý ten pokus měl smysl. Jo, u toho alkoholika to tak je. Vemte si, já jsem v té ambulantní léčbě to zkoušel 5 let. 5 let a neabstinoval jsem. Sice jsem teda nebyl na ulici, ale ubližoval jsem těm blízkým rodině, přítelkyni a všem.
1: Kolikrát jste teda vy sám zklamal?
2: To se nedá spočítat. Nesčetněkrát.
1: No ne, zklamal ve smyslu, že jste se šel léčit a vzdal to.
2: Ani jednou. Já jsem byl ve stavu, kdy v té ambulantní léčbě jsem to furt sliboval, zkoušel to a furt jsem zklamával. Jo? Tam jsem to nemyslel jako vážně, tam jsem to furt dělal z nějakého donucení, dělal jsem to pro tu rodinu a nikdy jsem to nedělal pro sebe. A až pak po těch 5 letech toho marného zkoušení jsem na tom byl tak psychicky špatně, že jsem si řekl, že jdu udělat něco pro sebe. A teprve tam se jako to točilo. Přehodnotil jsem ty hodnoty. V té době strašně mi vadilo, jak na mě budou nahlížet ty lidi. Co si o mě budou myslet. To je ten alkoholik, co byl v blázinci. Dneska jsem tady a mluvím o tom a nevadí mi to, protože spousta těch alkoholiků jsou samozřejmě ty kluci na ulici, ale spousta těch alkoholiků je funkčních, chodí do práce, jak už jsem říkal, a jsou to vzdělaní lidé. Různých profesí, jo, skrz společnost.
1: Řekněme, pane Farský, že ať to připomínáme, že ten váš YouTube kanál, abychom řekli přesně ten název, je to...
2: Jas, abstinenti, jablonec.
1: Jas, abstinenti, jablonec. A tam jsou ty příběhy, o kterých tady mluvíme, jen tak rychle k dohledání. Která z těch závislostí, to znamená, řekněme, gambling, drogy, alkohol, je nejhorší podle vás? Dělá největší paseku?
2: Závislost všeobecně. Že závislost jako taková je jenom jedna. A je celkem asi jedno na čem. A nejhorší za mě je ten alkohol, protože je tolerovaný společností.
1: Jo.
2: Je všudy přítomný. Jsou na to reklamy a ty dopady na tu společnost jsou prostě obrovský.
1: No a když se to spojí, protože jsem teď sledoval u vás jistého pana Ondřeje, tuším,
2: Ondru, ano.
1: Který měl alkohol, potom začal do toho ještě hrát a hrát ve velkém,
2: ano.
1: I když nevím, jak tam u vás vypráví, najednou jsem vyhrál 700 tisíc, nevím, jestli je to vůbec možné a tak. Drogy, alkohol, gambling a ještě v posledním díle závislost na pornografii. Tak předpokládám, že od něj se ještě něco dozvíme v dalších dílech, ale je to, když se to spojí, je to o to horší?
2: Určitě. Ten kolotoč té závislosti je pak jako neuvěřitelný. To fakt, že je to jenom tou závislostí. Ale není to nic jako výjimečného, jako jo, tohleto, co tady to spojení. Prostě tam to jde v ruku v ruce, ty drogy, gambling a ten sex, to porno, to tak bývá prostě.
1: Tak závislost na porno ještě nemusí být tak hrozná, ne?
2: No, jako... ve chvíli, kdy to je kombinovaný těma drogama, tak jo, protože jak on říkal, tak se vydržel sebe ukájet prostě hodiny, dny, že jo.
1: No a já teda nevím, já už jsem starý člověk, já už to asi nevyzkouším, ale vy jste mlád ještě, myslíte, že to jde, co on tam popisuje, že se sebe ukájel 48 hodin? Jako myslím, že jedna z těch věcí by musela upadnout.
2: Já jsem slyšel...
1: Nevím, jestli ta spodní nebo ta horní.
2: Takhle, já jsem slyšel shodou okolností, to video zrovna vyšlo, když já jsem byl na opakovací léčbě v Kosmonosech, kdy vlastně se na týden zapojuju do té komunity a přidávám ty zkušenosti a říkám tam ten svůj příběh. Ale poznal jsem tam kluka, který to měl úplně stejně. A vůbec jakoby neviděl to video předtím, jo? A on mi popisoval úplně stejné věci.
1: Takže, co znamená?
2: Takže já si troufám říct, že ano.
1: Opakovací léčba.
2: Opakovací léčba je, jak jsem říkal, začlenění na týden do té komunity.
1: A proč?
2: Je to posílení té abstinence, jednak pro mě, a jednak předání nějakých zkušeností těm začínajícím lidem, kteří jsou v té komunitě.
1: Posílení abstinence, to mě překvapuje. Já mám za to, že vy jste pevně vyléčený.
2: Ne, ne, ne. To je právě ono, že jak jsme se bavili na začátku. Je to nevyléčitelná nemoc.
1: Existuje něco v úplně normálním běžném životě, co se dá srovnat s tím pocitem té opilosti? V té hezké fázi? Je něco, čím se to dá nahradit?
2: No to je ono právě, že vlastně v té abstinenci musíte najít něco, co vám ten dopamin bude dávat.
1: Že? A co jste našel vy?
2: Spoustu věcí. Ono jako ten den střízlivě je sám o sobě jako hezký, jo? Ale pak různý sporty, různý jako koníčky, který vlastně nahradí to trávení toho času s tou flaškou. No.
1: Když vás tak poslouchám...
2: Začal jsem se otužovat třeba.
1: Aha, no tak to ne.
2: To je velká dávka.
1: Já vím, no. To je teď taková mora.
2: Jo, ano, ano, ano.
1: Jak vás tak poslouchám, vy si nejste úplně jistý, že už se nikdy ničeho nenapijete.
2: Nejsem. Já, když jsem vyšel z léčebny, tak jsem si byl 100% jistý, že se nikdy nenapiju. Nikdy. Postupem času, jak do toho vklouzávám víc a víc do toho tématu, tak já nedokážu říct, že se nikdy nenapiju, ale já dělám všechno pro to, abych se už nikdy nenapil.
1: Stává se vám někdy, že se na základě toho, co děláte, na vás obrátí někdo, kdo je takový ten, nevím, jestli je to dobré slovo, ten latentní alkoholik, ten fungující alkoholik, který chodí do práce, je třeba úspěšný, řídí, je ve funkční rodině, stará se o děti a tak, ale přesto je alkoholikem a říká si, poraďte mě, pane Farský, říká vám, jak z toho ven?
2: Jo, chodí mi spousta mailů, píšou mi lidi na Instagram, můžete mi sledovat i na Instagramu, kde vlastně sdílím ten svůj střízlivý život. A já vždycky říkám, já nejsem odborník, jo. Já jsem kluk, který se tím prošel, chlap, prošel jsem si závislostí a tou abstinencí a já vždycky odkazuju na odborníky. Já jsem ve chvíli, kdy jsem nevěděl, jak dál, tak jsem taky vyhledal odborníka. Takže dneska jako v každém městě už je nějaká adiktologická poradna pro závislosti a ty možnosti jsou. Takže odkazuju buď to tam, anebo na anonymní alkoholiky, který fungují v každém větším městě.
1: Anonymní alkoholiky?
2: Aha.
1: Co to je?
2: To je organizace s velkou historií. To nejsou odborníci. Je to uskupení lidí, kteří si pomáhají navzájem, mají nějaký 12-krokový program. Já jsem nikdy na anonymních alkoholikách nebyl, ale znám spousty lidí, kteří jim pomohli ze závislosti. Je to jedna z možností.
1: Pomůžu alkoholikovi, když s ním budu mluvit a on bude říkat, já s tím jako bojuju a teď jsem v koncích a nemám peníze, nemám nějaký zázemí, když mu dáte peníze, pomůžete mu? Nebo je to kus od kusu?
2: Je to asi kus od kusu a vy mu pomůžete tím, že mu řeknete, že tam pro něj budete, že mu nabídnete nějakou podporu, že ho třeba dovedete do nějaký té ambulance nebo něco takového, dávat mu peníze. Je to takový, stejně jako většinou to končí pak na té ulici, že jo, jako ty kluci, no.
1: Viděl jsem, že vy někdy zajdete v těch videích i do těch jako strašidelných podmínek, nebo strašidelných, do podmínek, které si nedovedeme představit, že v tom žijeme. Nějaká taková ta půda tam byla, teď jsem viděl v jednom z posledních videí v tom stanu. No. Jenže já vidím na těch vašich záběrech, když ti lidé s váma mluví, já nevidím v těch očích jako neštěstí. Tady u toho, co jste mu dával telefon, třeba ano, ten, to bylo vidět, že je na pokraji zhroucení. Ale ti dva pánové v tom stanu teď, tak oni mě přišli šťastní, jako by ten stan stál na břehu Jadranského moře.
2: V tu chvíli jo, protože oni jsou pod vlivem.
1: Oni jsou
2: v tu chvíli mají 2-3 promile třeba. Jsou v pohodě, ale ve chvíli, kdy přijde ten abstrah, kdy klesne ta hladinka a nemají ty peníze a nemají to víno, tak se to změní prostě.
1: Víno?
2: To je prostě psychologický úplně dno, prostě psychický vyčerpání. Fakt jako, že ty lidi nevědějí, co dál. Tam máte, jako jediná vidina toho se napít prostě.
1: Máte státu, pomlčka nebo lomeno společnosti, něco za zlé v tomto směru?
2: V pohledu jako na tu závislost?
1: No, tak říkám si, jak se strašně stigmatizuje vlastně ten, kdo bere drogy, když se to provalí, on totiž drogy bere kde kdo, ale není to vidět. Ale když už se to provalí, ale to, že se někdo opije jako na mol, tak vlastně dokonce to říkal někdo v Poslanecké sněmovně, jeden z těch, já do rána vystřízlivím, ale vy zůstanete hloupí, že? Nebo tak to tam nějak bylo. Tak třeba ta dostupnost toho alkoholu je vlastně absolutní.
2: Určitě, jo, to je to, jak už jsem o tom mluvil, že právě ten alkohol je fakt jako dostupný všude, můžete si ho koupit kdykoliv a nejhorší jsou ty reklamy. Nejhorší jsou ty reklamy, prostě je to propagovaný všude, je to vždycky spojený s něčím hezkým, s nějakou hezkou chvílí, že jo, svítí sluníčko, nalil si panák a ono bude hezky a tak, ale už nikde není řečený, že tady dneska máme prostě milion a něco lidí, kteří rizikově pijou.
1: Kolik je vlastně těch lidí, o které, nechci říct, se staráte, které jejich příběhy mapujete?
2: Teď v poslední době to je třeba, dejme tomu, 5-6 lidí, který mám jako v podvědomí a nějak jako dlouhodobě to bude. A nejsou to jenom ty kluci na té ulici, jsou to i třeba jeden kluk je teď v léčebně v Bohnicích. A taky na začátku velký problém, velká farma, zvířata, zemědělství a tohle. A ve finále teda to nyák zařídil, teď je v léčebně a uvidíme, jak to bude pokračovat.
1: Jas se jmenuji ty stránky, je to tam.
2: Ano.
1: Vy jste chtěl ještě něco říct?
2: Ještě vlastně k tomu, jak se obracejí ty lidi na mě, jak jste se ptal, tak spousty těch lidí píše, že se díky tomu právě rozhodli jít třeba do léčby nebo vyhledat aspoň tu pomoc. Ať už na základě toho, že vidějí, jak to jako může dopadnout, že to je fakt jako, že to není sranda, anebo prostě, že se v tom poznali, v tom, jak se ty lidi chovají a ty závislí lidi mají spousty společného.
1: Ten YouTube kanál je JAS, je to tak?
2: Ano, JAS, Abstinenti Jablonec.
1: Abstinenti Jablonec a já chci na závěr říct, že si myslím, že děláte záslužnou práci a jsem rád, že jste přišel. Držím palce, nashledanou.
2: A já vám moc děkuji za pozvání a děkuji.
1: Příště se uvidím. Naším hostem byl Lukáš Farský.

0: Tomáš Břicháček je naším hostem. Dobrý den.
1: Dobrý den.
0: Pan Tomáš Břicháček je právník se specializací na právo Evropské unie a mezinárodní právo soukromé, je také publicistou a zejména autorem knihy Green Deal – Zelený úděl. Tak to ta kniha vypadá, vydává Institut Václava Klause a já bych řekl, pane Břicháčku, že to je kniha, kde celý ten slavný Green Deal takzvaně, jak se říká hezky česky, rozměňujete na drobné, neboli na prvočinitele. Je to ten Green Deal, je to nebezpečná věc podle vás?
1: Myslím si, že je to nebezpečný projekt, který má potenciál změnit život nás všech generací, které jdou po nás. Bojím se velkých dopadů na naše hospodářství, na naši prosperitu, ale i svobodu, lidskou důstojnost, naše veřejné finance a také na demokracii a svébytnost členských států. Takže myslím si, že to projekt nebezpečný a že je to do extrému dovedená zelená politika, tak jak jsme ji znali dříve.
0: Omezení svobody, to je věc, kterou já slyším v souvislosti s touto knihou a už jsem ji tak trošku prolistoval, nečetl jsem ji úplně celou. Řekněte, jak může Green Deal omezit naši svobodu anebo naše svobody?
1: Tak ono je pravda, že většinou lidé dohlédnou jenom na ty ekonomické dopady, to je velice zajímá, ale musíme si uvědomit, když právě rozložíme ten Green Deal na ty prvočinitele, tak vidíme, že vlastně to především o příkazech, zákazech, o omezeních, o administrativní zátěži a zároveň ohrožení mobility a tím pádem svobody pohybu. Takže na tu svobodu se dostaneme z mnoha úhlů. A Václav Klaus už před mnoha lety, už na začátku 90. let, varoval před tím, že zelená politika může být novou verzí direktivního systému a že ohrožená je především svoboda.
0: Směřuje to k tomu, z toho, co víme teď, v této chvíli o Green Dealu?
1: Tak rozhodně Green Deal je obrovskou soustavou příkazů, zákazů, omezení, které už byly z velké většiny schváleny a které tedy zatím se ještě z většiny neuplatní, ale čekají nás, pokud s tím něco neuděláme. Takže.
0: No a co je podle vás, jako člověka, který se tím zabývá i profesně, vlastně jako co by publicista také, co je takový

0: mají angažovaní občané působit na svoje spoluobčany, aby se zapojili více do té klimatické politiky. A nebo další velice zajímavý projekt je nový evropský Bauhaus, který zase snahou přivést ten zelený úděl do kultury, protože Ursula von der Leyenová prohlásila, že to není jenom politický projekt, ale v podstatné míře kulturní, že se musí přeměnit nějakou hmatatelnou zkušenost pro lidi, s kterou se mohou v každodenním životě stotožnit. A že jestli Green Deal má duši, tak je to nový evropský Bauhaus, čili hnutí, které má zapojit architekty, designéry, umělce do služeb zelené politiky.
1: No a teď pojďme na ty ekonomické aspekty, protože to asi bude bolestivé, co budete říkat. My to už ostatně vidíme v našich běžných životech i v médiích. Čteme, že tu brněnský Zetor propouští polovinu zaměstnanců, tu skončila nějaká fabrika a tak. Třeba díky cenám energie, což je všechno v jednom klubku. Tak co jsou podle vás ty nejvážnější ekonomické věci?
0: Tak tady je třeba říct vlastně, že ty nynější dopady, co cítíme, jak říkáte, tak ty vlastně ještě ani nejsou ještě z toho zeleného údělu, ale v podstatě jsou důsledkem předchozí zelené politiky. Jejíž je Green Deal pokračováním a zostřením a také vnějších krizí, jako je válka na Ukrajině a podobně. Ale je to taková předzvěst toho, co nás čeká, protože to samozřejmě bude v dalších letech čím dál výraznější. No, všechna ta opatření směřují především k zvyšování cen, protože cílem je zdražit vše, co jak souvisí s uhlíkem, takzvaným tedy spíš obecně, to je přesně řečeno, se skleníkovými plyny. A Ursula von der Leyenová, když připomínaná, říkala v samém počátku, že emise musí stát tolik, aby to změnilo naše chování. Takže cílem je zdražit všechno, co nějak souvisí s produkcí skleníkových plynů, což je, dá se říct, skoro všechno. A pokud nejsme schopni nějakým jiným způsobem zajistit levně a efektivně výrobu energií, jako z těch takzvaných obnovitelných zdrojů energie, které ovšem myslím, že jejich potenciál se hodně přeceňuje, tak výsledkem bude především zvyšování cen všude přítomné.
1: Vy tady v té vaší knize Green Deal Zelený úděl ve třetí části té knihy rozebíráte ty jednotlivé oblasti. Energetika, stavebnictví, doprava, průmysl, zemědělství, ostatní odvětví a financování. A mám tomu rozumět tak, podle toho pořadí, že nejvíc to zasáhne energetiku, potom stavebnictví, pak dopravu, pak průmysl?
0: Tak není to vysloveně podle pořadí důležitosti. Nejprve jsem vzal ty nejzřejmější, nejsamozřejmější oblasti, co všichni cítíme, že to zasáhne a kterých se většina opatření týká. Například ta energetika, stavebnictví, doprava. Ale dále jsou zařazena mnoha další odvětví, protože to zasahuje v podstatě do všech. Bylo by nesnadné říci, co stojí naprosto mimo. Hovoříme tam dál například právě o kultuře, o vzdělávání, o právě obchodních společností, o ochraně spotřebitele a tak dále. Takže a ani armáda nezůstává stranou, ale to jsem tam nějak zvlášť nerozbíral, protože tam zatím spíš o takové obecné úvahy, málo konkrétní. Takže v podstatě cílem je, aby ten zelený úděl zasáhl do všech oblastí a také to přímo řečeno i v základních dokumentech, že cílem je, aby všechny unijní politiky a veškerý právní řád směřoval k naplňování těch základních cílů.
1: Pane Přicháčku, jak je ten Green Deal, ten zelený úděl sám o sobě silný i s těmi lidmi v zádech, kteří ho tedy zuby nechty prosazují? Ptám se na to proto, že já těch teď v posledních dnech už třeba sleduji v některých médiích, že například automobilka Mercedes prohlásila, že zastavuje vývoj těch elektroaut, že dokud bude zájem o spalovací motory, tak je bude dělat a tak. Jakoby věděli něco víc než běžní občané, ani bych se nedivil. A krom toho se třeba mluví o tom, že to bude posunuto, ten zákaz výroby.

0: Tak řekněte, není už to náhodou tak, že síla toho Green Dealu slábne?
1: Tak ono od začátku, když se ptáte na tu sílu, tak ta byla překvapující. Jak byl to prostě triumfální pochod od toho roku 2019 téměř do dneška bez nějakého zaškobrtnutí. Jak ta už byl odepisován ten projekt, když přišel COVID, a potom, když začala válka na Ukrajině, ale vždycky to dopadlo naopak. Naopak ten projekt se spíš urychlil, spíš to prosazování bylo snažší a ještě někdy byl utužen jako ty cíle. Takže on už byl odepisován mnohokrát, ale zatím k tomu nedošlo teď, ale samozřejmě už slyšíme víc z těch hlasů ve společnosti i v našich volbách. Vidíme, že je to velké téma. Tak samozřejmě teoreticky je možné, že do budoucna hlasy směřující proti výrazně zesílí a vynutí si to změnu té politiky. Já ostatně v knize argumentuji poměrně rozsáhle, proč si myslím, že je ta politika odsouzena k nezdaru a každopádně v nějakém střednědobém horizontu skončí neúspěchem.
0: Jde o ve skutečnosti, pane Břicháčku, v tom Green Dealu o dobro planety nebo jde o peníze?
1: Tak ono od takovýhle politik vždycky nechci podceňovat to nebo odmítat, že jsou tam lidé, co jsou zapálení pro věc, co jsou ty jakobíni takový novodobí a to určitě v zelené oblasti vidíme i sami z každodenních zpráv v médiích o tom, co se všechno děje, o útocích na umělecká díla, o útocích na dopravu a podobně. Takže ten zápal tam určitě hraje významnou roli, i když poslední dobou by se mohlo zdát, že mírně oslabilo proti té úrovni těch let 2018-2019. A dál si potom myslím, že u některých politiků, co to prosazují, taky může jít to populismus v pravém slova smyslu, že se chtějí zavděčit svým voličům, protože si myslí, že to od nich očekávají a chtějí se ukázat, že pečují o dobro planety. A pak tam samozřejmě budou takoví, co nemají sílu se jenom tomu vzepřít, tomu proudu ve stylu našeho pana premiéra a tak dále, co si jenom jdou s tím proudem. A samozřejmě bude i spoustu aktérů, co má na tom svůj finanční zájem, ale tak se dá říct, že je to asi vždycky tady to spektrum těch motivací. Je velice pestré.
0: Takže je tedy možné, že za kulisami celého toho příběhu existuje nějaká armáda lobbystů, šmelinářů, kšeftmonů, kteří něco?
1: Tak já zase takhle nechci spekulovat, není to přímo můj obor, ale rozhodně pravda, že si myslím, že někomu v minulosti ta zelená politika prospět mohla, že mluví se o tom, že Číně i Rusku přišla velice vhod v nějakou dobu a samozřejmě některým podnikatelům, některým subjektům z neziskového sektoru, to je poměrně samozřejmé.
0: Kde a v které oblasti zásahy nebo to chapadlo Green Dealu ucítí obyčejný občan?
1: Tak já si myslím, že to dopadá na v podstatě život jako takový naprosto ve všem, protože se občana se to dotkne ve zvýšení cen všeho možného, jiných občanů se to dotkne v tom, že jim zkrachuje jejich zaměstnavatel, jiných se to dotkne v tom, že se jim zdraží bydlení, zdraží se jim energie. Na další to dopadne tak, že si nebudou moci pořídit svůj vlastní automobil a prostě je to naprosto v celé šíři života. Právě to dáno už tou ambicí zasáhnout společnost a ekonomiku jako celek, frontálně.
0: Neboli je jisté, že Green Deal sníží kvalitu života?
1: To bych řekl, že...
0: Ale v tom dlouhodobém horizontu?
1: Já si myslím, že je to cesta, navzdory tomu, že se mluví o tom, je to strategie růstu pro to, aby, jak se tomu Brusel říká, pro to, aby náš život byl kvalitnější, naše životní prostředí čistší. Abychom všichni prosperovali, tak ve skutečnosti myslím, že je to, když se podíváme na tu definici, která je uvedena hned v úvodu, že je to receptem přesně k pravému opaku všeho, o čem se tam píše, že to strategie směřující k nerůstu, ke zhoršení kvality života, k neefektivnímu využívání zdrojů. a tak dále.
0: Je Green Deal ohrožením demokracie?
1: Já ho vidím jako ohrožení demokracie ve dvou směrech. Jednak protože je s ním spojena mohutná expanze Evropské unie, tedy přesun moci na úroveň, kde demokracie plnohodnotná fungovat nemůže, tak to samozřejmě expanduje unijní regulace, unijní právo pokrývá další a další oblasti, vznikají nové struktury, kolem toho například také tím, že jsme se mimořádně zadlužili v podobě takzvaného nástroje Next Generation EU, který na celé generace dopředu uvalil těžký 100 miliardový dluh, který se bude splácet, nebo jaká byla ideální představa až do konce 50. let tohoto století, tak prostě tento dluh bude dále působit jako katalyzátor pro centralizaci moci Bruselu. Takže jeden ten aspekt je to posilování Bruselu na úkor členských států a ten druhý vidím v tom, že se z toho stává do určité míry státní ideologie, které má být podřízen celý právní řád v Unii, na kterou jde podstatná část unijního rozpočtu a která má být, jak ukazují třeba iniciativy v oblasti vzdělávání nebo agitační platformy Evropský klimatický pakt, tak která má být vštěpována lidem, které mají být vychovávání, která je má totálně obklopovat a její zpochybňování má být vyloučeno. V podstatě, když se podíváme na materiály Evropského klimatického paktu, jak mají ti občané angažovaní působit na své spoluobčany, tak jde o to, ne o nějaký dialog o možnostech řešení, ale jde o to, jak oslovit ty, co se, jak se tam říká, ještě zapojili méně, co jsou váhaví nebo co popírají tu situaci. Jde v podstatě o to šířit tu ideologii tak, jak je nastavená, ne nějakým způsobem diskutovat a snažit se naopak o nějakou zpětnou vazbu, o nějakou reflexi. To ne, tohle má být tam jednosměrný proud.
0: Rozumím. Řekněte, pane Břicháčku, existuje někde nějaké místo, nějaký soubor, nějaká něco, kde by všechny ty věci kolem toho Green Dealu byly sepsány dohromady, kde by to mělo nějaký centrální mozek lidstva? Já totiž jsem nikdy nic takového nenašel.
1: Tak je pravda, že já jsem taky nic takového nenašel. I to byl důvod, proč jsem psal tady tu knihu, že snaha byla zmapovat celou tu oblast a zájemcům dát nějaký návod, kde začít, kam sahnout. Samozřejmě existují ze stránky unijních orgánů, především na stránkách komise najdeme takový velice najdeme obecné pojednání o Green Dealu a odkaz na nějaké iniciativy, ale rozhodně to není nějak vyčerpávající, takže z toho asi můžeme získat nějakou rámcovou představu, ale to, co říkáte vy, to jsem nikde sám nezaznamenal. Mm-hmm. A právě i to byla jedna z motivací, proč se do takové práce pustit, že u nás to, se o to nikdo dřív ani zatím nesnažil.
0: Tomu rozumím. Když vezmeme v úvahu, že většina světa k tomu má takový postoj, že žádný Green Deal nezajímá, ani možná nevědí, co to je, je relativně malá Evropa, relativně malý kontinent, relativně malá Evropská unie schopná vyřešit tímto způsobem všechny problémy všeho lidstva?
1: No, myslím si, že tohle je jeden z hlavních problémů Green Dealu, na který poukazují dokonce i příznivci té klimatické politiky. Protože Evropská unie tak v současné době se uvádí, že vypouští asi 7% skleníkových plynů z lidské činnosti v rámci světa, což je opravdu hodně málo. A navíc část podniků se přestěhovala do zemí s méně ambiciozní klimatickou politikou, takže už ani tím Unie zase tak dalece nepomáhá světu. Ale i kdyby dokázala snížit emise na nulu do toho roku 2050, tak to samo o sobě nemůže mít nějaký zvláštní efekt. Takže myslím si, že to je jeden z aspektů nezdaru, ke kterému je tato politika předurčena. A oni ostatní státy, neřekl bych, že všichni se k tomu tváří otevřeně odmítavě, oni se snaží tvářit konstruktivně a na těch všech summitech samozřejmě přijímají deklarace a poplácávají představitele Unie po zádech a všechno vypadá jako v nejlepší shodě, ale myslím si, že oni sami zdaleka na nic, co by se podobalo Green Dealu ve své většině, nepřistoupili, že většinou je to politika typu slibem nezarmoutíš a oni asi sami čekají, jak za pár let tato politika sama o sobě skončí, takže...
0: No, řekněte, je na snadě, nebo existuje nějaký mechanismus, nějaký způsob, jak kromě deklarací nějak donutit, řekněme Indii, řekněme Čínu k tomu, aby se jednoho dne k tomu přidali, myslím nějakou restrikcí, že třeba se zakáže dovoz zboží z Číny nebo z Indie úplně, jo? Nebo se na ně uvalí extrémní cla. A domníváte se, že by toto mohlo fungovat? Že je zkrátka k tomu někdo časem donutí?
1: Tak to uhlíkové clo, takzvané, to už bylo schváleno, to se opravdu zavede. Už teď je taková startovací fáze, kdy se zatím zkoumá, kdy zatím podnikatelé, co dovážejí z takovýchto zemí některý typ zboží, tak alespoň o tom vedou výkazy a aby unijní orgány se na to připravili, do budoucna se tedy počítá, že se to clo zavede. Nicméně tak jediný efekt toho bude, že se pro nás to zboží zdraží. Vidíme to, ochráníme trochu místní průmysl, který je nyní chráněn tím, že jsou distribuovány bezplatné emisní povolenky v těchto sektorech, tak teď se to má změnit na to uhlíkové clo. Ale nemyslím si, že Unie by dokázala nějakým způsobem se svojí vahou, jako má ve světě, tyto významné protějšky, jako Indie nebo Čína, k něčemu donutit. Takže...
0: No, pojďme říci na závěr, že kniha Green Deal, Zelený úděl Tomáše Břicháčka je k dostání, teď tomu dělám bohapustou reklamu, protože si mám takový pocit, že by to notabene před evropskými volbami měl každý číst povinně. Jo. Je k dostání na webu Institutu Václava Klause, IVK, anebo v knihkupectví Kosmas, jste říkal.
1: Tak prostě na internetu je možno ji zakoupit v různých knihkupectvích.
0: No, chtělo by se mi říct, že by to mělo být povinné čtení, ale protože nebudeme nikomu nic přikazovat, abychom nebyli jako oni, tak to jenom doporučím. Ta kniha je výborná, vím to z několika stran a jsem rád, že jste přišel, pane Břicháčku.
1: Tak já moc děkuji za pozvání i za vaše slova.
0: Mějte se pěkně a těším se na příště. Naschledanou. Naším hostem byl Tomáš Břicháček.
2: Tuto audioknihu si můžete stáhnout na www.kanopa.cz. Kanopa, knihovna pro vaše uši.
3: Posloucháte Radio Xaver.

0: Vychutnejte si růžové oplatky Maner Neapolitaner z Vídně. Křehké oplatky s jemným krémem z lískových oříšků, vyrobené podle naší originální receptury v nejvyšší kvalitě. Maner si prostě zamilujete.
1: Eva Filipi je naším hostem. Vítám vás po čase v XTV. Dobrý den.
2: Děkuju, dobrý den. Děkuju za uvítání.
1: Já děkuji, že jste k nám opět zavítala. Netřeba vás nějak zdlouhavě představovat. Vy jste zkrátka legenda české diplomacie.
2: Děkuji.
1: Mimo jiné jste 13 let působila v Sýrii a ze Sýrie teď přichází opravdu znepokojující zprávy. Vy, když jste tu byla naposledy, tak zrovna padl režim Bašára Asada. Vy jste nebyla příliš optimistická, co se týkalo následného vývoje. Teď v posledních vlastně týdnech přišla zpráva, že během vlastně 72 hodin tam zemřelo více než 1000 lidí. Co to může znamenat pro budoucí stabilitu Sýrie, když vláda, současná vláda slíbila, že přeci ochrání náboženské menšiny, ochrání alavity, tak co se stalo?
2: No, tady se především ukazuje, že ty naše lehce pesimistické výhledy nebo naše názory se ukazují, že byly správné. Jde o to, že ten současný prezident, nikým nevolený, nicméně prezident, vůdce tehdejší HTSky Šara, vlastně má pod sebou spoustu militantů, kteří přišli z toho Idlibu s ním. A tyto skupiny, to není jedna skupina, která by si nechala říct, tak takhle se to dělat nebude. To je několik skupin, které vlastně byly vycvičeny v tom bojovém umění, kteří jsou z části z Islámského státu, z části Al-Káidy. Z části to nejsou ani Syřané, to jsou Ujguři a Středoaziaté a další. A já samozřejmě si myslím, že Šara tam v tom paláci v Damašku dnes nemá prsty a instrumenty, jak způsobit to, že tito lidé budou poslouchat jednoho vůdce. Takže ta oblast Latakie a Tartusu, kde žijí alavité, tam došlo k tomu, co bych já nazvala strašným slovem řezničina, protože jsem sama dostávala přes WhatsAppy ty události, co se děly. Je to velmi skoro nedívatelné. A jaksi ve výsledku je vidět, že Šara, který sídlí v Damašku, nemá šanci tu Sýrii jakoby ovládnout tak, jako my bychom si třeba přáli. Aby to byť by to byl třeba islámský stát nebo více islámský stát, nicméně se ukazuje, že to prostě nemůže ovládnout. Proč? Alavité, navíc tady se často říká, že alavité jsou ti režimní. Není to tak. Proč? Když tam byl prezident Asad, tak pouze některá místa byla pro alavity, jinak to je sunnitský stát, nebo hlavní jsou sunnité, takže tam mnoho těch portfolí bylo pro sunnity. Takže alavité sami v té oblasti, kde žijí, protože když jsem tam byla, tak si z části stěžovali, že by měli mít lepší zacházení. Není to tak, jak se tady běžně říká, to jsou prorežimní a ty musíme zlikvidovat. Čili to je jedna část ti alavité. Nicméně už se ukazuje, že ty boje jsou i v Homsu a v Hama a zároveň se ukazuje, že už i křesťané, že tam už byly nějaké velké problémy s křesťany. Na jihu máte drůzy, kteří odmítají se podvolit Šarovi. A drůzové včera byli u Bibiho Netanyahu, že by chtěli ochránit od Izraele. Na východě máme Kurdy a mnoho, mnoho dalších Čerkesů, ty minority tam prostě jsou. To je uvnitř Sýrie. A vedle toho mě dovolte ještě zmínit jednu věc, že v zahraničí je mnoho oponentů, kteří svolávají různé konference, jedna z nich přednedávnem byla v Ženevě, kde odmítají přijmout Šaru jakoby vůdce tohoto státu a chtěli by opravdu tedy novou Sýrii, lepší Sýrii.
1: Tak a to by se museli konat volby, také vy jste říkala sama, nevolený vůdce. Nicméně původně, když Šara se stal tím vůdcem, kdy padl režim Bašára Asada, tak přeci říkal, že budou volby na jaře. Teď uvedl, že budou volby nejdříve za 4, možná za 5 let, protože je potřeba vybudovat infrastrukturu, protože je potřeba udělat sčítání lidí. Je to ten skutečný důvod, proč se volby odkládají o tolik let?
2: No, tak především on měl, nebo jeho lidé měli takové ústavní prohlášení, že, které tam jako stručně píšou o tom, jak teda ta práva budou zajištěna pro ženy a pro minority a svoboda slova a tak dále. Ale to je kousek papíru. V tuto chvíli, kdy on rozpustil všechna uskupení, nejenom Národní shromáždění a všechny strany, všechna jakákoliv uskupení jsou rozpuštěna. Čili jak učinit, jak co udělat, jak volby. Ono to v podstatě ani nejde, protože tam není žádná organizace, která by mohla někoho nominovat. A on, aby jmenoval třeba Národní shromáždění nebo parlament ze svých lidí. On zatím dělá to, že ze svých lidí má ministry a udělal Národní bezpečnostní radu, to jsou jeho lidé. Ale v podstatě v tuto chvíli, v této roztříštěnosti a hlavně nespokojenosti většiny obyvatel, ono je to asi tak, že vidíte na některých médiích, jak slavili výročí revoluce, že před 14. 15., tak je to takové velmi, jak bych to řekla, jako popisují to tak, že se na maští obyvatelé radovali a helikoptéry létaly nad Damaškem a schazovaly růže. A k tomu bylo dodáno, tehdy byly schazovány barelové bomby, dnes růže. Čili zase plaveme ve spoustě informacích a musíte mít schopnost se v nich vyznat, co asi, abyste mohla udělat trochu prognózy, jak to může vypadat do budoucna. Aktuálně já bych, ač bych si to velmi přála, tak nevidím, že by Šara mohl ovládnout Sýrii, že by všichni nadšeně řekli tak a teď budou volby. Volby z koho? Jak to učinit? Tam ty strany neexistují a tím nemyslím, že to byla jenom strana Baas, tam bylo mnoho, mnoho uskupení. Zahraniční Syřané mu nevěří, ani nemohou dovnitř, protože on tam už nepouští tyto oponenty, protože to jsou velmi inteligentní a intelektem nadaní lidé, kteří mají představu o tom, jak by se měl spravovat stát. Takže velká neznámá.
1: Takže říkáte, že volby nejsou reálné, byť on je ale slíbil, mluvil o nich, že na jaře budou. Je to reálná situace za 4-5 let? Je možné, že za 4 až 5 let?
2: Upřímně, já si myslím, ale říkám teď něco hodně na hraně, já myslím, že ten Šara nevydrží.
1: A proč mu nedůvěřují ty skupiny, které jste zmiňovala? Je to kvůli jeho minulosti, nebo jakým způsobem se ujal moci?
2: Jistě, tak ono to, jak se ujal moci, to je jako pěkně, tak si nakráčím do toho paláce a stanu se prezidentem. To je jedna věc. Jak budeme mluvit o tom, že někdo ho tedy skutečně zvolil, nebo vůbec ne? Na druhé straně já třeba mám informace přímo z Damašku, tak ti Damašané se obávají, co bude. Ve smyslu v takovém, že on propustil z většiny státních orgánů ty zaměstnance bez salary, bez platů. Nemá peníze, nemají peníze. Čili to, co jste naznačila, že tam je potřeba, jak řekl, postavit infrastrukturu, to určitě, ale
1: z čeho?
2: Odkud budou proudit peníze? Pravda je, že Katar nějak začíná obnovovat energii. Katar je jeden z těch spolu s Tureckem, kteří si přáli více islámský režim, systém. To jsou muslimští bratři. Takže jestli tam budou proudit peníze a jakým způsobem a kdy, to je těžko říci, Evropská unie nějak pozastavila sankce, Washington váhá. Washington zatím velmi váhá a navíc, jak jsem včera četla, tak ta opozice v Americe syrská přímo vyzývá prezidenta Trumpa, aby nezrušil sankce. Protože nechtí, aby tento druh lidí, kteří tam teď vládnou, mohli vládnout dál.
1: Spojené státy vyzvaly právě syrské úřady, aby se postavili, aby postavili před spravedlnost ty islamisty, kteří udělali ten zmiňovaný masakr alavistů. Nicméně já neslyším žádné vyjádření Evropy, evropského státníka. Když byl u moci Bašár Asad, slýchali jsme o Sýrii, slýchali jsme silná prohlášení a teď no, nikde
2: Evropané,
1: nic?
2: Anebo já Evropané splnili svůj cíl. Asad už tam není. Takže teď podle mě od takového prvního nadšení, že Asad zmizel, že to bylo po mnoha let náš prvotní cíl, despota musí zmizet, tak ten už tam není. No takže bylo nadšení, že jo, teď víme, jak tam proudili ti ministři zahraničí, různí. A teď najednou přijde zpráva, že tam jsou takovéhle masakry a že vlastně se bojuje v Homsu a že se bojuje v Hama a že teda lidé jsou nespokojení, tak co s tím, že jo? Teď Evropa navíc, myslím, nebo evropští státníci, politici mají hodně co dělat s tím, co se děje ze strany amerického prezidenta Trumpa, Ukrajina, Rusko, takže do jaké míry dneska Sýrie je bude zajímat si úplně nejsem jista, to je na jedné straně. Na druhé straně je to až s podivem, že my necháme jakoby ve smyslu naší ideologie tam nechat umírat lidi v masakrech.
1: Vy jste říkala, Sýrie je velmi roztříštěná. Dá se jí vůbec vládnout?
2: Dá, ale silou, force.
1: Takže musí přijít nějaký vůdce, jako byl Bašár Asad vlastně?
2: Musí přijít nějaký vůdce, který by byl, neměl tuto minulost, nebo ono se těžko řekne, minulost to neodpářete zevnitř, i když Šara mluví nádherně a když má projevy, tak jako si říkáte, to je dobrý a tak jaksi ta doba sice basistického režimu, ale velmi dlouhá, starý Asad, mladý Asad, tam se vytvořila atmosféra takového jakoby volného bytí mezi jednotlivými komunitami a uznávání jednotlivých komunit. A vlastně ano, když řeknete despotický režim, dobře, takže my rušíme despotické režimy, abychom došli k něčemu, co teď máme v Sýrii. A to je jedna z otázek, která mě vždycky byla hrozně líto, že jsme schopni tady v Evropě jakoby chtít proměnit ty despotické režimy v demokratické ráje, ale v podstatě jsme to nikdy nedokázali. Totéž je Washington, že jakoby máme nějakou ideologii, kdy naše hodnoty musí převládnout i tam, kde je třeba nechtějí. A výsledek je, já nemám žádný pozitivní výsledek. Tunis, možná trošku Tunis, ale tam už mezi tím to proběhlo jinak. Libie víme, Egypt víme, Sýrie víme a další nebudu už zmiňovat. Takže tam jako mě to vrací k tomu, co vlastně děláme my a je mi to líto, že my máme ruku i v tom, co se děje dnes vlastně. Že my jsme si přáli, aby ten režim spadl. A nejhorší je, že opravdu tam obyvatelstvo je teď v šíleném stavu, nejsou peníze, není infrastruktura, byly sankce. A my jsme byli schopni ty sankce uvalovat dál a dál, jenom proto, že tam byl Asad. A bylo nám úplně jedno, že ta populace šíleně strádá. A měli jsme jako ten ideologický záměr, že oni radši, ať nikdy se to veřejně neřekne, ať radši umřou, ale my tam nechceme Asada. A tohle je jedna kategorie, která je potřeba zvažovat do budoucna.
1: Jaký bude přístup k Sýrii ze strany Donalda Trumpa? Vy jste zmínila, on je zaměstnán teďka mimo jiné také válkou na Ukrajině. Bude Ale očividně,
2: Já jsem prezidenta Trumpa zažila v jeho prvním období, to jsem ještě byla v Damašku a byla to taková hezká diplomacie, já nepůjdu do detailů, ale bylo tam mnoho svěžích myšlenek a mnoho dobrých myšlenek. A tehdy bylo velmi patrné, že ten establishment americký vlastně nedovolil ty myšlenky realizovat. Jedna z nich byla, už tehdy Donald Trump chtěl odejít ze Sýrie. On tam má u Kurdů teď asi 1000 vojáků. A takže on prostě chtěl je stáhnout, co tam děláme, že? Ale nedopadlo to. Teď už je plán, Pentagon připravuje plán, že stáhne své vojáky Trump z východní Sýrie.
1: Když jsi zmínila Kurdy, někde jsem zaznamenala zprávu, že se chystají předat zbraně. Je to, to reálné? Je to možné, že opravdu se Kurdové odzbrojí?
2: No, ono je to asi tak, že tím, že vyšlo najevo, že by Donald Trump chtěl odejít, protože Kurdi jsou podporováni Američany tam ve své enklavě. Mimochodem, tam jsou také arabské kmeny, to není jenom, že tam jsou jenom Kurdi. Na druhé straně, myslím, že jsme o tom mluvili, Turecko bojuje proti Kurdům, takže tam ty dva členové NATO, tady Američané, tady Turci, se střetávají nad Kurdy. Kurdové měli, je to několik dní, měli jednání u Šary, Damašku. A výsledek byl, že by se snad nějak i dohodli, ne že by odezdali zbraně, ale že by se dali, byli jakousi součástí té nové vznikající armády. Protože dneska tam není armáda, tam jsou prostě ty HTSka, tam jsou prostě ty skupiny, které přišly z Idlibu. Ale už se objevuje mnoho proti názorů, že to takhle nebude. Čili nemyslím si, že by odevzdali zbraně, to spíš souvisí s tím, že PKK, že Öcalan, šéf PKK v tureckém Kurdistánu řekl, že už rozpustíme PKK, ale to se nebude týkat syrských Kurdů.
1: Pojďme ještě, když tady mám takovou zkušenou diplomatku, tak mě zajímalo, jak vy jste hodnotila onu schůzku v Bílém domě Volodymyra Zelenského a Donalda Trumpa. Jak to na vás celé působilo?
2: Úžasně, já jsem si to strašně užila. Já jsem si to velmi užila ten pátek. Tak jednak si myslím, že to Zelenský, kterého neznám, prezident Zelenský, podcenil, že zapomněl, kam jede, nebo nezapomněl, ale měl pocit, že jestli si všímáte, tak on je všude vítán, objímán, líbán. Však to víme, že jak to
1: chodí. A býval
2: i
1: za Joea Bidena.
2: A býval a tak. To, co je úplně možná partikulární, ale četla jsem, že jeho štáb, že mu říkal, takhle ne, to musí být oblek. Bílý dům, oválná pracovna, to není na tento druh obleček. Taky, jestli jste si všimla, Trump, když ho vítal, tak říkal, jak se dneska ve fik. Dneska to tam jako dneska to sluší, že měl jinou barvu, myslím černou a tak. Tak to je partikulární, ale v diplomacii i toto hraje roli. Jak si tím vydáváte signál, hele, ty si mi trochu jedno, já půjdu v tom munduru, jak jsem zvyklý.
1: Na druhou stranu předtím tak chodil u všech, za všemi státníky, včetně bývalého prezidenta, tak nebyl by teď, jakoby nebyl by zase kritizován z té druhé strany, no tak chce se v Bílém domě zalíbit.
2: Je to možné, ale podle mých informací mu říkali, aby jako měl oblek.
1: A má to velký význam?
2: Podívejte, význam. Ono, když jsou ta jednání skutečně takto závažná, to není, že pojedete tady třeba, já nevím, do Polska, že si by nám dali víc vajíček. Jo, to je, to už taková to diplomacie, tam už se musí vzít v potaz 1, 2, 3, 4, 5 až Z. A jako ta příprava, nebo jaksi celé to, ta příprava a celý ten proces musí být od A až do Z jakoby zvládnutý. Takže obleček, dobře, ale tohle je tak závažná věc, jestliže Donald Trump se rozhodl, že ukončí válku na Ukrajině, to už je jiný jiná level, to je jiná úroveň, že zatím do posud jezdil Zelenský a všude jsme dávali tady munici, tady peníze, tady tohle a vždycky jsme ho adorovali, že ty bojuješ tady, pamatujete, já nevím, kdo to z našich politiků řekl, že v Ukrajině se bojuje o Českou republiku a takovýhle věci. Takže,
1: myslím, že to byl dokonce i premiér Fiala.
2: Já mám ale pocit, nerada ale bych no, nerada bych
1: vládal do ústní,
2: no, a tak to je zase nepochopení celé té situace, že? A takže...
1: Ale tak on tam, pardon, on tam něco takového naznačil vlastně i v té oválně pracovně, že, že je chrání vlastně oceán, ale že Rusko asi by mohlo
2: tak,
1: jednou přijít.
2: Asi tak, no. Pak jedna partikulární věc, že na tato jednání, jestliže ten, jestli nejsem nejdřív, jestli nejsem rodilý mluvčí, tak si beru tlumočníka, nebo požádám americkou stranu, dejte nám tlumočníka, protože bylo patrné, že není nejtiv, že Zelenský, čili on tam šel tak, jak byl zvyklý. Tady z té válečné zóny teď jdu a všude mě objímají a všude mě nabízejí to a to a to. Takže to byla další věc, která není úplně partikulární, ale byla by byla důležitější, protože tam bylo vidět, jak Trump říkal, no tak nemáš v ruce mnoho karet, tam řekl, ale já karty nehraju, jako by chytal, tohle není dobře. A pokud vím, tak po té nezdařené schůzce ta delegace chtěla zůstat a chtěli jednat a chtěli už tehdy jakoby vzít zpátečku, ale to už nešlo.
1: Ano, protože jakmile opustil Bílý dům, tak už děkoval Donaldu Trumpovi, děkoval ano, Americe, ano. děkoval. Teď v současné době se jedná o 30-denním příměří. Na Ukrajině je teď míč v současné době na straně Ruska, údajně zítra si má Trump s
2: Putinem telefonovat.
1: Tak vidíte v tom, nebo vnímáte to jako opravdu blížící se konec války, to, co teďka probíhá, to, co teďka sledujeme?
2: Ráda bych si myslela, že ano, ale myslím si, ale nemám mnoho pochybností. Myslím si, že nevím, jestli z toho začne příměřím, nebo jestli se už Trump s Putinem na něčem domluví ještě dál. Myslím si, že to vede ke zdánému konci. Do jaké míry se s tím vyrovná Evropa, to nevím, ale chci se domnívat, nebo domnívám se, že tam dojde k nějaké dohodě. Tak jako už si jenom vezměte, že možná je to teď trošku z jiného soudku, ale mluvili jsme o Sýrii. V Radě bezpečnosti OSN dnes hlasuje Amerika s Ruskem na stejné rezoluci. To znamená, že tam už ty kontakty jsou i v jiných agendách, ale vraťme se tedy. Já si myslím, že to povede příměří, mír určitě.
1: Měla by u toho dojednání příměří být Evropa? Když jste zmínila Evropu. A
2: já si myslím,
1: jak to zvládne?
2: Já si myslím, že asi nebude. Jak vidím, jak jedná prezident Trump a jak jedná Putin, tak si nemyslím, že by ta Evropa měla být přizvána. Už vzhledem k tomu, že jsme velmi, velmi intenzivně a velmi jednoznačně vyjadřovali svou nespokojenost s prezidentem Putinem a jak si, co jsme mohli, to všecko padalo na hlavu Putina, bez žádné adorace z mé strany, ale nevím, jestli by prezident Putin i prezident Trump přijali to, oni teď na něčem pracují, aby jako přizvali teď koho? Jako Unii? Nebo Macrona? Že jo, třeba ještě vraťme se k tomu Zelenskému, oválná pracovna. Macron taky v jednu chvíli začal mluvit francouzsky, když tam byl u Trumpa. Jo, aby získal čas. Jsem skočil úplně jinak. Ale já si nevím, já si myslím, že ani jedna strana aktuálně by nechtěla, aby tam zasedala Evropa. My bychom se teď přeživili a začali bychom rychle říkat, že jsme ten mír vždycky chtěli. Nevím, já jsem trochu skeptik vůči Evropě.
1: No, náš ministr zahraničních věcí, pan Lipavský, včera zmínil, že by Ukrajina měla být v NATO. nevrací nás to zase zpátky?
2: Upřímně nechápu. To prohlášení tak... skutečně nechápu. Upřímně nechápu, protože přece víme, o čem to je. To neví trošku dozadu, to nemá informace, aby mohl toto prohlásit. Jak si stačí si něco přečíst a nemohu toto nikdy říci. A nebo jestli je to v pokračování stejné linie, tak ta nás nedovede nikam k dobrému.
1: Paní Filipi, já moc opět děkuji, že jste byla naším hostem a doufám, že až se uvidíme příště, tak třeba už bude uzavřeno příměří, ne-li mír. Budu v to doufat.
2: To bych si velmi přála a třeba, že už i ta Sýrie se nám trošku vyjasní, anebo ten Blízký východ jako takový.
1: Moc vám děkuji.
2: Rádo se stalo.
1: Naším hostem byla Eva Filipi.
3: Hraje vám Radio Xaver.

Kamila Stehlíková, povědomá žena. Už jsme zase světoví, zvedáme světová témata, dnes se budu dojímat celý večer, jdu do hospody. No tak já jsem napsal, že nevěřím, že paní Jamila opravdu existuje, protože jsem ji nikdy neviděl a vidět ji nechci a fakt nevěřím, že existuje. A myslím si, že já jsem potom tam dal další fotku a napsal jsem tam, zvedli jsme světová témata, opět jsme světový, jsem dojatý, jdu do hospody, protože jsem se paní Jamilou jako inspiroval a sdílel jsem samozřejmě tu vtipnou fotku, která vychází tady z toho Petrova streamu. Je to humor, je to vtip. Samozřejmě jsem si nemyslel, že by ty lidi všichni odešli před tou fotkou, kterou jsem sdílel pár hodin předtím. Ještě o tom informoval vlastně i rozhlas. Jasně, je to tady. Jo, že prezident promluvil, blablabla. Ano. Prostě humor, který všichni, co se tady dívali na Petrův stream, tak ho všichni znají, protože všichni ten for viděli, že to je vtip, že takhle vypadá. To tady Petr ukazoval a z toho jeho streamu vznikl ten vtip. Takže ať se všichni ty dezinformátoři podívají na Petrův stream, pak ať se podívají na můj Twitter, na ten příspěvek. Předtím i potom, to X je důležitý. To X totiž preferuje svobodu slova, která vadí strašně moc lidem. Jo, tady to Pavel to tady sdílel a

0: Hraje vám Rádio Xaver.
1: Doktor Jindřich Reichl, předseda PRO, strany, o které se říká, že bude kandidovat do poslanecké sněmovny na kandidáce SPD. Už je to rozhodnuto?
2: Definitivně ještě ne. Jednáme a za mě je to věc, o kterou já se snažím už dlouhou dobu, protože vidím, že tady je poptávka od voličů, aby došlo ke spojení na té takzvané pronárodní scéně suverenistické, která víc dbá na zájmy České republiky než na zájmy Bruselu. A myslím si, že bychom takovou sílu měli voličům nabídnout. Takže jednáme o tom intenzivně a pevně doufám, že to dopadne, protože to je něco, o co já usiluji už delší dobu.
1: Jakou roli v té spolupráci, která je tedy na spadnutí podle vašich slov, pane Reichle, hraje ta skutečnost, že trestní stíhání pana Okamury a trestní stíhání celé strany, nemůže to být výrazná komplikace?
2: Pro mě osobně a pro naši stranu v žádném případě ne. My zcela jednoznačně stojíme za Tomiem Okamurou. I za hnutím SPD to stíhání považujeme za čistě účelové. Já jako člověk, který se zabývá trestním právem 25 let, tak se tomu musí jenom smát. To je opravdu ta čistá účelovka. Myslím, že každý v téhle zemi, kdo jenom trošku sleduje to veřejné dění, tak to chápe, že v žádném případě nešlo o žádný rasismus. Já vždycky s oblibou říkám, že kdyby sem ta migrace šla z Grónska, tak na tom plakátě bude prostě Eskimák. To není o tom, že by kdokoliv chtěl jakýmkoliv způsobem degradovat nějakou rasu. To je prostě o tom, že chce na rovinu a otevřeně hovořit o zásadním problému, který se týká i České republiky, a s rasismem to nemá absolutně nic společného.
1: Jinými slovy, to, co bylo na tom vizuálku, nebo to, co bylo na té reklamě, to podepisujete?
2: Já jsem zcela jednoznačně v souznění s tím, co tam bylo, protože jsem přesvědčen, že problém migrace je obrovským problémem, a to nejenom z Afriky, z celého muslimského světa. Čeká nás možná druhá migrační vlna z Ukrajiny a já pevně věřím a jsem o tom opravdu přesvědčen, že ta migrace je ze všech stran negativní pro občany České republiky, a to už jak zátěží sociálního, zdravotního, vzdělávacího systému, tak i z hlediska a především z hlediska zvýšení kriminality a snížení bezpečnosti občanů České republiky. Takže já před migračním paktem varuji velmi zásadně a myslím si, že je to problém, o kterém bychom měli na rovinu a otevřeně mluvit.
3: Hezký den a růžové vyhlídky vám přejí oplatky Manner, vyrobené podle originální vídeňské receptury. Manner si prostě zamilujete.
0: Posloucháte Radio Xaver.

0: Nejlepší metoda, jak ubránit vaše peníze před inflací. Spoření ve zlatě. Pravidelně dostáváte na spořené zlaté slitky fyzicky do ruky. Nezapomeňte, zlato je spolehlivý a stabilní element. Stačí poslat e-mail zlato@mincex.cz a dostáváte automaticky 30% slevu na vstupní poplatek. Neváhejte a pište zlato@mincex.cz.
1: Pane holče, je tady čtvrtek. To je krásný den.
2: Už jsme tu zase, Severe.
1: Už jsme tady zás. A dneska takový hezký čtvrtek, bych řekl.
2: Jo, čím?
1: Pak venku, sluníčko.
2: Jo?
1: To vy ne, jako Ital musíte milovat.
2: Jo, a vidím, vy záříte.
1: Já zářím nad agendou.
2: Nad agendou, jo?
1: Protože máme spoustu dobré agendy. Prosím vás, vizuální tady agitace naše. Květen měsíc lásky, to je jasný, to jedeme. A dnes je tady, přátelé, heslo, které vymyslel, co vymyslel, přinesl tady do Jámy Lvové pan Holec. Teď jde o všechno.
2: Sever, já to nebyl.
1: A kdo to byl?
2: Já to ukrát, já jsem zloděj obyčejný.
1: A co to?
2: Já kradu, já se beru, co můžu lít, to mě víte.
1: A kdo řekl něco tak chytrý?
2: Tohle to vymyslel vrchní hodnotář.
1: Hodnotář?
2: Šéf strachovky Petr Fiala, jo. To je jeho volební krédo, teď jde o všechno.
1: A nechybí tam nějaký dodatek?
2: No tam chybí spousta dortků. Já jenom jsem si říkal, sedíte na správné straně, když to takhle čtete.
1: Dneska jo.
2: Krédo vznešený?
1: Dneska jo.
2: Jste si jistý?
1: No tak mám to takhle v zádech.
2: To již nesmí říkat lidi, kteří nestojí na správné straně. Víte?
1: Nemají ty hodnoty. No. Teď jde o všechno. A dodatek je jak komu, jo?
2: Jak komu, ale já to chápu, jemu jde o všechno.
1: No tak tam to je jasný.
2: Po té čtyřletce ničí, Xavere, já bych taky cítil, že mi jde o všechno.
1: Já už jsem teda viděl někde na Facebooku, pane holče, jak mají tu kampaň s tou paní herečku.
2: A tam se ale sešlo víc klaunů. I Bolek přišel za těch 18 milionů.
1: I Bolek byl.
2: Ale já za 18 milionů já bych tam došel taky na tu Masaryčku.
1: Bylo na Masaryčce to bylo,
2: jo? Cestou bych si dal pár panáčků, abych dostal dobrou náladu, nasál do sebe hodnoty. A došel bych taky.
1: No, vy jste tam byl?
2: Nebyl. Já musím pracovat.
1: Ale co jste to za reportéra?
2: Já nejsem reportér už dávno.
1: Takže ne?
2: Ne. Já musím se živit, Xavere, a platit do státního rozpočtu, aby to mohli posílat na Ukrajinu.
1: Na Ukrajinu?
2: Já nemám čas na nějakou Masaryčku a Fialovskou kampaň. Já
1: jste posílá hodně na tu Ukrajinu.
2: No. Víc než jsem.
1: No, a víte co? Mně to přišlo rozpačité.
2: Teď jde o všechno, ta kampaň? Mě to víte, jak se říká, že zoufalství plodí zoufalství.
1: To
2: tak
1: říká.
2: Na mě, jo. Mezi elitou.
1: No tak mezi, no.
2: Takhle to na mě působilo. Ale na mě už působí konání Petra Fialy dlouho, jako zoufalství.
1: Ale co je potřeba říct, že teda se, jak říkal Emil Zátopek, plivli na brus. A jdou do toho, jdou do plnejch.
2: Tak já nevím, nějaký brus teda plivli.
1: No ne, tak pracovití jsou. Já to vidím pořád někde.
2: To bohužel možná jo. No. To je asi to nejhorší na nich, že jsou pracovití v tomhle ohledu. Ale řekněte mi, já nevidím, koho oni tímhle můžou přesvědčit, kromě těch přesvědčených.
1: Problém každé kampaně.
2: No jo, ale s takovýhle ještě, ne?
1: No, já vám můžu říct, že uklizečku v našem baráku...
2: Chytlý už chcete říct?
1: Cože?
2: Chytlý?
1: No ne, tak my tam máme novou. To jsem vám říkal.
2: Jo?
1: No a já jsem se snažil navázat kontakt a tím, že jsem teda uctivě zdravil.
2: A jak zdravíte?
1: Dobrý den. No, ale už jsme jako, je to relativně mladá paní a stěžovala si, že u nás ve výtahu někdo nalepil na stěnu výtahu nálepku Donalda Trumpa, samolepku.
2: To jste byl vy?
1: Nebyl. Já jsem takový, ale říkala, co s tím má dělat.
2: Jo?
1: No a já jsem postavíte? Říkal, teď už nic. Říkal jsem mi, teď to musíte přelepit nálepkou Petra Fialy. A ona se dívala, no nechápavě, jakože kdo to je a tak. A tak mávla rukou, posléze i hadrem a tím to skončilo. Ale chci říct, že teda moc lidi ještě nezasahli.
2: No, počkej, takže rezumé je, že nevěděla, že Teď jde o všechno? Ještě?
1: No, tak ta nevěděla určitě. Ta, myslím, že ani nevěděla, kdo Petr Fiala. A
2: to je ale lepší zase.
1: Znamená to, že někteří lidé se o to nezajímají.
2: To určitě.
1: Těm je jedno. Nevědí ani, kdo je Babiš třeba.
2: Vy jste mi vnuknul myšlenku. Kdybych já tak nevěděl, kdo je Petr Fiala. Víte, jak mě by se žilo?
1: Ale vy jste posedlej jim. Úplně.
2: Já vidím, co páchá.
1: Ale páchá, no tak teď rozhodneme my.
2: Voliči?
1: Občané.
2: Plebs?
1: Mluvím za náš obvod, jo. Lepra 5, jako jo.
2: Za váš dům, za váš výtah.
1: Tak klidně za náš dům. Jo. A nějak rozhodneme. A buď to se tady ukáže, že občané chtějí tady tu katastrofu, a nebo že nechtějí. A já jsem z toho celkem nervózní.
2: No já taky. A vy agitujete v domě?
1: Já agituju hodně.
2: A děláte výlet poctivě?
1: No tak u nás je to teď složitý. Nejde dělat výlet, u nás se rekonstruuje.
2: A.
1: Část baráku, takže máme jenom půlku parkoviště k dispozici a poctiví ukrajinští chlapci tam prostě chodí s kýblama a já nemám u koho agitovat. Oni tady nebudou volit.
2: Já tam cítím trošku ironii, Xavr.
1: Jak to?
2: Vy nevíte, že oni dotují náš státní rozpočet? Tak o nich mluvte, prosím vás.
1: Ale já jsem hodnotově a uctivě. Poctivý.
2: Jo, já jsem viděl s takovýmhle výrazem.
1: Jako kdykoliv přijdu, tak tam sedí.
2: Xavr, nejde vám věřit ani slovo, jste jak Fiala teď.
1: Já vím, tak já jsem to chytl od něj. Ale víte co, pane Holče, já bych vůbec, vy už jste plný optimismu, já to na vás vidím, ale já teda ne ještě.
2: No ne, pozor, to nejsem. Pozor, já se bojím.
1: Bojíte se?
2: Někde hluboko uvnitř se bojím, jak se říká.
1: No. A já jsem vám dnes chtěl přinést, ukázat truhlík. Jak nám vyrostla nenávist.
2: Roste?
1: Nebo co jsme to sázeli?
2: No určitě nenávist taky.
1: Strach?
2: Ale strach a nenávist
1: je rostou. Strach už je takhle vysoký.
2: No?
1: Ta kopřiva nějaká, nebo co to je. A myslím, že to svědčí o tom, že jsme jako dobří hospodáři.
2: No počkejte, co my jenom? Víte, jak nám vyrost tady v Česku strach?
1: To nevím.
2: 54% Čechů se bojí víc Fialy než Putina. To je z průzkumu STEMu. A teď si představte, víte, kdo si to zadal?
1: To není možný.
2: Víte, kdo si to zadal? Nitrák Rakušan. A tohle mu z toho vyšlo, tady to zlo, že se 54% Čechů bojí toho, že víc, že volby ovlivní Petr Fiala než Putin.
1: No, tak to já jsem viděl průzkum teď SANEPu. Mhm. Se kterým XTV spolupracuje a ten je na téma média. A víte, kolik procent lidí oslovených z vzorku 2650 se nedívá na českou televizi?
2: Tak to bude tak kolem, no bude se to, jak se říká, limitně blížit stovce?
1: Ne, limitně se to blíží 77%. Respektive je to něco přes 77%.
2: A proto nám vláda zvýšila daň za českou televizi.
1: No jasně.
2: Aby jsme se mohli, jak říkáte, aby jsme měli tu možnost se dívat ještě víc.
1: Ale ta ostuda.
2: Je to příšerný. Ale já to, že se Češi bojí víc Fialy než Putina, tak tomu říkám opravdu triumf vůle Petra Fialy. Protože
1: ale
2: tohle dokázat...
1: Někdo ne.
2: Co?
1: To mu dělá schválně někdo ne.
2: No, Rakušan.
1: Rakušan.
2: Jenomže počkejte, to se týká celý vlády. Samozřejmě v jejím čele je Fiala.
1: Jasný, ale Rakušan hraje svoji? Vy jste to ještě nepochopili?
2: Jasně, že jo, ale ona je tam změněná celá vláda. Jako.
1: Jo. No a to je hrůzný výsledek. Mimochodem, když jsme u toho, co si myslíte o tom, jak se jmenuje ten pán Fico, se jmenuje Robert, ne?
2: Slovenský premiér?
1: Premiér.
2: Nevíte, jak se jmenuje.
1: No tak se vás koušel. On se jmenuje Robert Fico, mimochodem myslím, že včera to bylo rok. O to atentátu,
2: jo?
1: Nebo dneska to je, to bylo takhle nějak. A co říkáte na to, že on jel do toho Ruska? No, trošku to byl přišlapné, nebo ne?
2: Pojďte, mě by...
1: Já bych tam nejel, pane.
2: Když tam pojedete vlastně uctít jenom památku padlých sovětských vojáků...
1: Těžko vysvětluje.
2: Jasně, ale pojďte, mně se na něm líbí, že má odvahu k této i době, kdy se tady přepisují dějiny, tak jako říct... Takhle to bylo, nějaká historie Slovenska, a tak proto já tam jdu dělat tohle. Pak je velký problém, jestli tam vlastně se necháte vtáhnout do Putinovy propagandy. Putin je prostě zručnej manipulátor, chytrej hráč, no.
1: Jo? Něco jako paní Nerudová?
2: No to ne, tak to je blbuše, ne?
1: Já nevím, ona je taky manipulátorka trošku.
2: Ale hloupá.
1: To nevím, hloupá. Ale taky, vy máte takový názor. Ale řekněte, válka byla v Maďarsku, ne? Druhá světová.
2: No, jasná, no,
1: že Maďarsko... Šák tam nejel.
2: Maďarsko stálo trošku na jiné straně, no.
1: No ne, tak já jsem čekal, že Orbán pojede. A myslím, že to
2: no tak
1: čekal...
2: on tam nemohl jet Orbán, když vzhledem k tomu na jaký straně bylo Maďarsko tehdy, no.
1: No ne, ale teď se snaží...
2: To jo, ale tohle prostě maďarský premiér nemohl udělat, no.
1: Nemohl, jo.
2: No.
1: No a za nás tam byl ten pan Dostal a byl tam nakonec.
2: To byl, no jasně.
1: Byl, jo.
2: No,
1: jasně. Dostal vízum, jo.
2: dostal vízum, jo. Jo?
1: No jo, a vy si teda myslíte, že ta politická cena, kterou platí chudák Fico za to, že je adekvátní?
2: No já právě si, nesmíte to brát, tu politickou cenu počítat podle obrazů v českých médiích, které jsou posedlý Ficem. Vemte si, kdybychom si udělali rešerše médií, titulků v českých médiích, tak zjistíme, a já to vím, proč to je, víme to oba, že víc titulků tady generuje slovenský premiér úplně... jak je to na ruby, než český premiér, který tady vládne a je zodpovědný za situaci v Česku. Ale já to chápu, že jeho propagandisti vlastně to celý zakrývají Slovenskem a nenávistí Ficovi. Takže usuzovat na to, jakou cenu on platí z českých médií, se absolutně nedá. Ne. Možná, když si to otočíte na ruby, že se té ceně můžete přiblížit.
1: No, pane Holče, my bychom měli ale teď zmínit, proč je dnes na tabuli cti námi oblíbený pan Foltín.
2: To je borec, co? Pojďte se na ně.
1: No.
2: Ten já, plán, co? Ten, já vidíte to?
1: Nedávno hovořil na jedné recepci s panem recepčním, abych jeho...
2: Já myslel tady s panem Foltín.
1: Ne, a on říkal tak vtipnou věc, nevím, jestli to není protistátní, ale říkal, co ten Foltín? A říkal, no co, jako já o něm nic nevím, tak cenzor hlavní ne a tak. A pán říkal, já když se dívám na ten obrázek, představte si, když si Usáma bin Ládin sundá ten šátek a zkrátí vousy. A víte, že...
2: No, Ksever, jasně.
1: To tam je, jakože ta podoba i na
2: člověka
1: neštěstí.
2: Napadne, jestli ty Američani fakt zabili Usámu, ne? Jestli dostal, jestli ho nevzali do toho, jak se to říká, systém ochrany svědků?
1: No tak...
2: Neposlali ho sem?
1: Na Netflixu je o tom dokument, který jsem viděl, a tam jsou záběry autentický, jak tu mrtvolu nakládají do vrtulníku.
2: To se může, Ksever, já... Ten Usáma tam je, ne? Že já vám něco řeknu.
1: Já víte, nevím, to je takový ale, nejhledanější ne. Terorista, to má k němu daleko ale, tady náš. Víte, ale je to humorný, tady ne. Tak to můžeme říct.
2: Dočet, že normálně do takovýhleho programu vzali nějakého slovenského mafiána a s novou identitou si představte, se svolením českých autorit poslali žít do jižních Čech. A on páchá činnost na trestno. Chápete, jak je to možný?
1: No chápu, protože v té naší policejní a justiční soustavě je možný úplně všechno.
2: To tak jsem nevěděl.
1: Nevěděl, no. To se podívejte jako schválně. Ale díval jsem se, že v dozimetru je nějaký zvonek.
2: Soudci nám to nechtějí soudit pořád, Ksavere.
1: No ne, ale je tam nějaký ten uhlo, Minia, nebo jak se jmenuje.
2: Počkejte, no jo, dobře, tak ty se...
1: A ten zvoní, prej.
2: No ten zvoní, ale víte, co teď soudce, který to má...
1: Do homilia.
2: No, soudce, který to má teď soudit, tak řekl, já jsem uzavřel s těma dvěma tady ty dohody, tak obhájci těch dalších by teď mohli mě navrhnout, abych se, že to, bych to neměl soudit pro podjatost. A my řekli, no my to asi navrhneme, což znamená další odložení soudu do zmetr.
1: No jo, tak je to těžký, jako musíte...
2: Já je to...
1: Chtějí spravedlnost, pane Holče.
2: Ten Vítek je borec. Ten Vítek je borec.
1: No... Jenom abychom se nedivili, že bude budoucím premiérem.
2: No to já se divit
1: i když nechci. Oni, i když spolu nakonec bude skládat vládu, tak vám říkám, že nebude Fiala. To je jasný, ne?
2: Když bude vládu skládat kdo?
1: Já si myslím, že to tak dopadne, že nakonec Stan je předběhne.
2: Spolu.
1: To jsou takové moje teorie.
2: Já vím, já vím.
1: Myslím si, že se Piráti nedostanou, že je to takový teď jakože zdání. Jo? A Myslím si, že se dostanou nakonec motoristi, myslím si, že se dostanou komunistky a tak. To jako, všimli jste si té drobné jazykové říčky?
2: Jaké?
1: Že se dostanou komunistky?
2: To je nádhera. Ksavere, vy jste básník.
1: No ne, tak to je fóry pro fanšmekry.
2: Je, tak vy děláte humor pro fanšmekry.
1: Ne, já nedělám žádný humor, ale toto se mně mimořádně povedlo. Teď musím to říct.
2: Já vám nebudu tleskat, vy si zatleskáte sám.
1: No,
2: co?
1: No.
2: Tím bych vás i urazil, ne?
1: No. Já se bojím, že...
2: Já se na něj musím dívat.
1: Na koho?
2: A na plukovníka.
1: Ale on je dobrý.
2: Je skvělý. A víte, co se mi líbí? On teď oslavil rok narosky první ve funkci, která měla trvat půl roku. O které on sám říkal, nebude to trvat díl než půl roku.
1: A jak to?
2: No to angažmá, ta funkce měla trvat půl roku.
1: Tak ono to zachutnalo, ne, trošku?
2: A ty hodnoty moc, přeci jenom...
1: Hodnoty moc, kačky na to jsou. Já nevidím jediný důvod, proč by nebyl ve funkci. A on určitě má nějaký aparát, ne? Nebo tam sedí sám?
2: No má kluce majora si vzal teď. Říkal, že nikdo jiný, než vysoká šajba vojenská, se na to nikdo nehodí. A daří se mu, má výsledky taky, ne? To je potřeba říct, co? Nám tady založil klub sviní.
1: Váš klub sviní. Jasný, ale já žádný výsledky nevidím teda.
2: No tak.
1: No to mi řekněte jeden.
2: Takže jsou lidi svině, klub sviní taky.
1: Dobře, takže jsou lidi svině, plácne.
2: Komunikační to, karty, Xavere.
1: Trouba, no to je...
2: Komunikační karty.
1: A to je nesmysl, no. Ale úspěch, matatelný úspěch. Je třeba...
2: Podle mě jede satiru ten člověk.
1: Je to možný, že jede satiru, že nakonec se ukáže, že celou dobu ten Foltin, že to byla převlečená pazděrková. Je to ještě, pozor, to
2: takže
1: ještě...
2: Takže ne sama, ale i, jo?
1: No. Ale pane Holče, my jsme nějak přišli velkoryse, a to mě znervozňuje, to zvonění toho, on se jmenuje Dovhomilia, ne?
2: Jo.
1: Má nějaký divný jméno, nějaký člověk, Dovhomilia.
2: Není to ten, co mu říkají Gucci?
1: Gucci? Já nevím, jak mu říkají.
2: Já si myslím, že by to mohl být on. Asi se šatí u Gucciho, ne?
1: U Gucciho? A to je, Gucci je prestižní, jo?
2: Taková trošku drahá.
1: Tak já šiju u mistra Mejty.
2: Jo, tak vy jste takový movitější člověk, než nějaký Dovhomilia.
1: No ne, tak já nevím, Mejta je víc než Gucci, ne?
2: To jasně.
1: Tak jasně. To je klan Gucci je film, ne?
2: Taky, dobrý.
1: No, tak to zase díval, to mě nebavilo.
2: Jo?
1: Jo? Hmm? No. Tak mě už vlastně baví jenom chalupáři, už se to blížil.
2: Blížíte se k tomu, jasně.
1: Ale já to říkám celý proto, že my bychom si měli, pane Holče, udělat poznámku, že když budeme dávat ceny roku, tak na cenu zvonek roku, v Brně se říká tomu, kdo bonzuje, že chodí zvonit.
2: Jako zvonit, jo?
1: No, že chodí zvonit, jako to se říkalo za totáče, když byl někdo spolupracovníkem, tak se mu říkalo zvonek.
2: A vy jste zvonili tak jako víc, jo, v Brně? Jste takový charakterové větší, nebo?
1: To nevím, ale znal jsem několik lidí,
2: co zvonili?
1: Kterým se dávalo za jméno do závorky zvonek. Jo? Pozor, zvonek. A my bychom měli udělat na konci roku speciální cenu zvonek roku. A nominovaní budou Dovhomilia a Jan Souček. Ten teď zvoní.
2: No, ten zvoní slušně, ale víte, kdo založil zvonění?
1: Ten už zazvonil i na ty
2: kače. Jo, to se mi líbí, jak zvoní. Ale víte, kdo založil masový zvonění?
1: To nevím.
2: Pamatujete si předchůdce, kdo byl jeho? Michal Klíma, první cenzor vlády?
1: Pan Klíma.
2: A on po nějakém čase ve funkci přeci se ozval a řekl, on prezentoval taky výsledky svojí práce a řekl, jde to dobrým směrem, jak říká Fiala, lidi posílají spoustu udání a oznámení na sebe a postek si, že má kluce nedostatečný aparát, aby všechny ty bonzy mohly zadministrovat a ty lidi šetřit. Takže zvonit se začalo za Michala Klímy.
1: No a zvonek roku dáme, ne?
2: Zvonek roku.
1: Máme první dva kandidáty.
2: Jo.
1: No a pane Holče, teď vám ještě musím říct, že jsem se díval v neděli na Primě, když tam byl ten náš oblíbený pan minister věcí zahraničních. Já nevím...
2: Knedlík.
1: Se jmenuje Knedlík? Ne, on se jmenuje... Jinak.
2: Knedlík. To je Knedlík.
1: On se jmenuje Lipavský.
2: Říkal jo, jsem mu jinak neřekne jinak než Knedlík.
1: Kdo
2: po celém světě známe jako Knedlík.
1: Jak to?
2: tak se na ní podívejte. No. On tak i se vyjadřuje. Dobře, tak, jak... knedlík.
1: A jak by říkali mě teda?
2: Nevím, že... jste vážená, je, tak, jste vážená figura.
1: Jak by říkali mistr třeba.
2: Tak.
1: Tak, tak aby se to nějak vyvážilo. Ale tak to se má, to už jsme tady probírali a víme to ze zdrojů velmi blízkých. Mm-hmm.
2: Z diplomacie.
1: Že se mu neříká tam jinak, než ta mastito.
2: No nebuďte slušnej.
1: Ne, to mastikulka, že jsem říkal. No ale jestli knedlík, nevím. Ale mně vám ho přišlo líto v neděli.
2: Myslíte, když dostal na Ložino od Filipa Turka?
1: No na Ložino je asi slabý slovo. Pane holče,
2: ono přejel normálně tím
1: Turek
2: Mercedesem, ne?
1: Se mu prošel po zádech rychlostí 240 km za hodinu. Tam a zpátky. A už jsem si říkal, pane Turku, brzděte.
2: No.
1: Nebo to pan
2: Knedlík říkaj,
1: minister. Knedlík je hrozně ponižující.
2: Tak on je ponižující, no. On nás ponižuje jako zemi. Tím, jak nás reprezentuje. Ale
1: neexistuje nic horšího, než o ženské řeknete, že je knedla.
2: No. A já to říkám.
1: Prostě...
2: A Filip Turek Lipavskýho, on mu přejel ty záda, co on předtím ukázal Lavrovovi, ne?
1: No. Nebylo to hezký už. No
2: tak on je fakt nedůstojný a ponižuje nás.
1: Opravdu. Dobře, ale pan Turek už měl brzdit.
2: Neměl. On potřebuje opravdu přijíždět furt za to, co tady dělá, jak se chová. A jaký je fakt pitomec. Vemte si ty jeho.
1: No tak, jasně, pane Bolče.
2: Sabere, on už je tak zoufalej, že štve už i vlastní.
1: Fakt?
2: Jasně. Tak teď řekl o Putinovi, že je zbabělec. Mm-hmm. A on se chová jako kdyby...
1: A je, no, tak není, on je spíš ranař, ne?
2: On je trošku hustej.
1: Jako zbabělec, neřekl, že to...
2: Ale víte co, on je ministr zahraničí, je to prostě formální funkce diplomatická, kde se diplomati a ministři zahraniční jak chovají.
1: No formální.
2: No, diplomacie není úplně formální, jako, že jo.
1: No, ne, tak,
2: že si potrpí na formálnosti. Ano. On se chová takhle prostě jak pubertální knedlík. A on se chová hlavně tak, jako kdyby měl moc vymazat Rusko z mapy a jako, že Rusko už nebude nikdy existovat a vůbec nevidí dál než prostě za svoji funkci.
1: Ale říkajte mu knedlík.
2: Je to knedlík.
1: Ale je to tak zlý, pane holče. Já na
2: tak je to takový věrný.
1: Já tady ty některé věci já prostě neříkám.
2: Já vím, tak vy jste...
1: Knedla je hnusný, když se o někom řekne, že vemeno, je to hnusný, prostě. A knedlík je hrozný.
2: Knedlík, tady jsme národ knedlíků, tak on je knedlík. Co je na tom ošklivýho?
1: Tak jo, tak já jsem taky knedlík. Ne?
2: Hm?
1: Já jsem knedlíček.
2: Vidíte.
1: Ale játrově, já
2: jsem. Nok.
1: Nok. No a já jsem si říkal, když tam promlouval pan Lipavský, chvilkama, když ho ten Turek...
2: Tak promlouval není možná úplně...
1: No, když ho nechal Turek nadechnout, tak jsem si říkal, že bychom ho měli napsat do knihy hříchu.
2: No ten si to zaslouží, to je jasný.
1: Mám to udělat?
2: Dobre, víte, že my ani jeden nikdy neříkáme, že se stydíme za našeho premiéra, nebo tohle není můj prezident, když vyhrál volby, lidi se ho zvolili, tak fajn.
1: Za Lipavskýho se trošku stydím.
2: Ale já se právě stydím za Lipavskýho. Poprvé musím říct, že se stydím za to, že knedlík takovýhle reprezentuje ve světě mojí zemi.
1: Já se někdy stydím za vás, když to? Třeba řeknete tam tu nehezkou věc o mé oblíbené paní Danuši.
2: No. Že je blbuše?
1: No, tak to já nemám tak rád. Dneska je 15. května.
2: Já jsem zradikalizoval Fiala. Těma nálepkama, víte? Já už nálepkuju.
1: No to jo, to je
2: Knedlík, blbuše.
1: Tak...
2: Se na to budu muset dát pozor.
1: Jak se jmenuje pan... Lipavský. Vlastík?
2: Já jsem říkal Mastikulka.
1: Ne, tak to se tady napíše, tady se musí psat.
2: Jasně, Jan Lipavský.
1: Honza?
2: Honzí.
1: On je bakalář, ne?
2: Já nevím. Tak si víte, jak si říká.
1: Řekněte, jak takovýhle člověk může být ministrem zahraničí, já to nechápu.
2: Já taky ne, Ksever. Ale vidíte, co všechno je možný.
1: A navíc a ještě od těch takový Bazilišek, víte, jak podrazil ty Piráty.
2: Tak podrazil, trošku je zradil, ne? Co?
1: Tak podrazil, no, pane holče. Víte, co tady píšu? Že ho dáváme
2: tak
1: je, do knihy.
2: Takový krysařík, co?
1: Za všechno, co říká.
2: Jo. Za všechno, Čím je?
1: Vším, čím byl? Pane Holče, teď to tady podepište vlastní krví. No, a když jsme u té agendy,
2: no,
1: my jsme minulé nepoděkovali některým našim příznivcům, kteří nás podporují na transparentní účet a hlavně oni neví, že zatím pořád nám posílají peníze jenom na advokáty. Tak na transparentním účtu XTV, takže vy teď poděkujete,
2: no,
1: a já založím knedlík zpátky do knedlíku.
2: No tak víte, jak jste si to osvojil.
1: Jo, jo, ale já bych byl opatrný.
2: Tomáš Pokorný na přístav pravdy, který příkladně oslavuje svátek práce břitkým slovem a humorem sobě vlastní.
1: Je to pravda?
2: Jo. Viktor Hervik na podporu ředitele Součka, vidíte, jak se vede?
1: Ukaž to tady možný.
2: A jeho boj s pravdou a láskou v čele s hodnotovým radním Ješkem.
1: No, tak je něco na tom, no.
2: Tak co, komu to hodíte pak to? Asi železnímu, ne?
1: Cože?
2: Říkám, komu to hodíte příští volby? Asi železnímu, ne?
1: Já nevím, na co
2: se ptáte. Ředitel.
1: Železný...
2: Jakubovi.
1: Jo, myslíte ve volbě ředitele?
2: Tak jak on říká, že mu nejde vůbec o funkci, ale že chce zachránit Václava Moravce.
1: Já všude čtu, že budu odvolaný, no, tak mě už se to asi netýká.
2: Třeba to ještě stihnete. Ale Václava Moravce je potřeba zachránit, ne?
1: No to je jasné. No.
2: Tomáš Sova, Wilsonova 920 na Zahradníka pro XTV, vidíte, na náš truhlík nenávisti a strachu.
1: To je dobrá idea, ano.
2: Jeden volný je na Hradě, flanelku a náření má vlastní, ale je pekelně drahý. To teda je.
1: A ještě příspěvek na manželku.
2: Jo. Alena Davídková na Wilsonku od Azalky, děkujeme. Jiří Vidžovský, V10, koncesionářský poplatek pro přístav pravdy. Tomáš Pokorný, chytrý a nešifrovaný poplatek za možnost sledování přístavu pravdy i bez pana generálního. Vidíte? Jak si to osvojili, tu možnost
1: jako sledovat? Nešifrovaný je fakt, ano, dobrý.
2: Daniel Klement na Wilsonku, přístav pravdy. Marcela Skořepová, Ksavere, ta nás podporuje taky furt. Moc vám fandím, pan Holec má skvělé názory. To víte, ne, taky, co?
1: Jak které? No. Ale některé.
2: A pan Ksaver má super
1: účest.
2: Hostky, nebo? A hosty.
1: Má super jednoubky.
2: Stejničky, to vám,
1: jo,
2: nosí Marcela, ne?
1: Co?
2: Jednoubky.
1: Marcela mi nosí, tak, no, ano, nosí, dá se tak říct,
2: to už několikrát,
1: takzvané utopence.
2: Jo. Tomáš Sová, Wilsonova 920, na odchodné platy pro generálního ředitele ČT. Ksavere, já jsem se vám dočet, že on dostane snad 3,5 milionu nebo kolik?
1: Co to je dneska?
2: Jo? Po inflaci to máte pravdu.
1: Je to.
2: A nezapomeňte v kanceláři zasnout a komplet ČT vypnout. Vidíte, jak radikalizují lidi? Jak si osvojí moje názory?
1: Jako
2: správné?
1: 77% lidí nesleduje, to už je fakt hodně, pane Holč.
2: Tak se vede, tak už se zradikalizujte taky a vypněte
1: já,
2: to tam.
1: Já jsem ten typ, co by se radikalizoval.
2: Archiv dejte XTV.
1: Jo, a archiv to je něco jiného.
2: Ksavere, musím vám říct, víte, že je čas stát na správné straně.
1: Já stojím.
2: A není nic mezi, nebo jinde, nebo mimo.
1: Já stojím na straně dobra, pane Holče. Vy to ještě nevíte?
2: Jo. Alena Davídková na Wilsonku od Azalky, Naděžda Formánková, Wilsonova 10, malý příspěvek pro přístav pravdy a jeho skvělé komentátory. Jiří Bidžovský, koncesionářský poplatek pro přístav pravdy. Vidíte, jak ten přístav pravdy, tady je to znovu Daniel Klement
1: to...
2: a Tomáš Pokorný.
1: Jsme to my.
2: Na šíření svátečního poselství a vyváženého oboustranného dialogu přístavu pravdy bez ohledu na demarkační linii. Víte, děkujem. Ksavere, vemte si oboustranný dialog. Vemte si, jaký štěstí, že ten Nitrák Rakušan to ještě nestačil úplně spustit, co? Oboustranný rozhovory a jednosměrnou nápravu.
1: Tak, pane Holče, teď mě řekněte, teď se rozbíhá všude ta kampaň. Myslíte, že to bude špína? Nebo že to bude v takovým klídku?
2: Volební kampaň?
1: Protože teď.
2: Teď jedete satiru, ne?
1: Teď jedete o všechno.
2: Jo. Teď jde o všechno. Teď musíme ukončit režim Fialy. Co?
1: Víte, co on bude muset ještě vytrpět? Co on si bude muset vyslechnout o sobě?
2: Fiala? Tohle mi tím vůbec netrpí.
1: Ne.
2: Ten je mimo, ten člověk. Úplně.
1: No tak někdo mu to, třeba rodina nebo něco. Podívejte se, jak se zastává maminky ten pan od Koňolampy. Ten chlapec.
2: Jo.
1: Jako ten za ní bojuje, tak ten to čte, tohoto dráždí, bolí a tak. Já to chápu. Tak u Fialu to bude něco podobného, ne?
2: No ale Petřík, premiér, ten je, ten to nevnímá vůbec Xavere, ten žije ve svém světě úplně jiný.
1: A když prohraje, co myslíte, bude na Ukrajině nebo v Barmě?
2: Já vám říkám, že když neprohraje moc, tak normálně on je tak drzej, že se bude snažit všechny kolem sebe přesvědčit, že,
1: drzej není vůbec.
2: Že musí pokračovat dál v tom boji za demokracii, za pravdu.
1: A tak já myslím, že mu lidi nezapomenou.
2: Do Barmy určitě nebude mířit, protože tam neposlal ani korunu. Tam by po něm, co tam by vystoupil na letišti, tak by možná ho sebrali.
1: Ne, tam jsou ty brožury.
2: Nejsou, tam není nic, Xavere. Ale na Ukrajině tam by ho možná dali někam do bunkru, co?
1: No, jsem na to zvědavej, co bude. Pane Holče, jsme na konci dnešní Vilzonky. Já jdu točit do vedlejšího studia a vy už jdete domů, ne?
2: Co domů? Xavere, teď jde o všechno.
1: Tak vy vyjdete ještě někam?
2: Jdete
1: šířit o světu, evangelium.
2: Jo.
1: OK. Tak a máte karty?
2: Mám, to víte, jo.
1: Plný auto.
2: Jo.
1: Tak se těším na příště. Já shledanou.

zamyšleně hledí na cepy a sudlice. Zas ho něco hryže, brní ho v brnění. Ten člověk sní, že klášter vyplení, že bude nejsilnější, nejbohatší, nejvlivnější, nejmocnější, mocnější než soused. V sousední sedmici říká si, tak to teda ne, to by tak hrál, aby ten vyplenil tolik,

zamyšleně hledí na děla a houfnice, zas ho něco hryže, lepší zbraň tak vymyslet. Ten člověk sní, že sám ovládne svět, že bude nejsilnější, nejbohatší, nejvlivnější, nejmocnější, mocnější než soused. V sousední zbrojnici říká si, tak to teda ne, to by tak hrálo, aby tamten dobil tolik a já tak málo, než takovou závist.

0: Člověk tiše sedí v koutě své planety, zamyšleně hledí na fotonové rakety. Zas ho něco hryže, už je celý ohryzán. Ten člověk sní, že tu nezůstal sám a že je nejsilnější, nejbohatší, nejvlivnější, nejmocnější, mocnější než soused na sousední planetě.
1: Jiří Weigl je naším hostem. Dobrý den.
2: Dobrý den.
1: Nepochybně jste zahlédl v médiích ten okamžik, kdy jistý Belgičan tam na tři doby postavil do latě našeho pana premiéra Fialu. Pravda, měl jsem z toho takový podivný pocit, protože jsem měl tak trošku pocit, že tam pan Fiala reprezentuje i nás. Nebylo mi to příjemné zkrátka. Co si o tom myslíte? Je to drobná epizodka, anebo to o něčem systémovém, pan doktore, svědčí?
2: No, já jsem to dlouho nesledoval, ale o té události

0: No a před ty národní státy prostě odbourat, je to nepřítel národních států, takže on se asi tímto způsobem chová i k jejich představitelům, jako byl náš premiér Fiala.
1: Takže v klidu.
0: Belgie vlastně existuje, myslím, díky tomu, že tam je ten Brusel a ty evropské instituce, ona jinak sama vlastně má problémy se udržet pohromadě. To soužití těch dvou národností je tam velmi, velmi komplikované. Vždycky to sledujeme, kolik měsíců nebo možná už i let trvá sestavení vlády po každých volbách, takže Belgičané obvykle jsou velmi radikálně proevropští.
1: Jak jste, pane doktore Weigle, myslel před časem vaše vyjádření, pokud se nemýlím a vy mě případně rád opravíte, Brexit je promarněnou šancí? Brexit je Brexit, tak dopadl. V jakém smyslu? Jak tomu mám rozumět?
0: Já to vidím jako promarněnou šanci pro Británii a jako promarněnou šanci pro nás, pro Evropu. Protože ten Brexit se kvůli něčemu odehrál. Uh-huh. Ti Britové byli s něčím velmi silně nespokojeni. Velmi se jim nelíbilo, jak ta Evropská unie funguje. Velmi se jim nelíbilo to bruselské poručníkování. Velmi se jim nelíbilo, kam se to celé někam sune. A takže se rozhodli v referendu hlasovat proti a vystoupit. Já a se mnou, myslím, řada dalších lidí jsme se domnívali, že to je přeci obří fiasko té dosavadní evropské politiky. Když vám odejde, je vlastně jedna ze tří hlavních zemí, hlavních mocností, které tu unii doposud vytvářely, tak to by přeci mělo vyvolat nějaké zemětřesení, to by mělo vyvolat nějakou sebereflexi, to by mělo něco s těmi lidmi, kteří doteďka tu Evropu řídili, prostě něco udělat. Oni by si měli umít hlavu a říct, analyzovat to, proč jsme to nechali tak daleko dojít, proč ty Brity, ta naše politika tak neuspokojovala, co je popudilo na té Evropské unii. No a přeci, když se podíváte, nestalo se vůbec nic. Vůbec nic se nestalo. Řeklo se, že Britové jsou prostě Britové, jen ať si jdou, zkusíme jim to ještě trošku znepříjemnit, trochu jim to osladíme, ale zaplať pánbu, že jsou pryč. Oni byli stejně vždycky potížisté, tak furt se jim něco nelíbilo, takže dnes budeme kráčet tou cestou, kterou jsme kráčeli předtím a nikdo nám v tom nebude překážet. Takhle si to přeložila celá ta bruselská elita, ta unijní elita a vidíte všechny ty migrace, Green Dealy, osekávání pravomocí národních států, všechno tohle postupuje daleko rychleji, daleko silněji. A ti Britové, já jsem naivně věřil, že u nich to bude znamenat cestu k něčemu, k návratu k něčemu normálnímu od toho progresivismu levicového, který tu Evropskou unii dneska totálně ovládá, že se Britové vrátí ke svým konzervativním tradicím, k tradičním, jako je rodina, jako je prostě národní stát, jako je rozumná politika v oblasti klimatu, něco takového prostě, po čem řada lidí u nás i v Evropě, i myslím i v Británii volala a volá. Ale v té Británii se také nestalo vůbec nic. A když se podíváte na Borise Johnsona, který dneska končí v politice, tak vlastně on sice vyhrál volby velmi impozantním způsobem, on ten Brexit dokončil, ale prakticky Británie je ještě daleko zelenější než Evropská unie. Je politicky korektnější, je multikulturnější, multikulturalismus hlavní princip, na který dneska je absolutně nespochybnitelný.

0: Bude mít zřejmě prvního indického premiéra, tak jak má Londýn pákistánského starostu. Čili Británie na té politicko-korektní a progresivistické vlně prostě klouže sice osamoceně, vzdále od Evropy, ale možná daleko už před námi. Takže z tohohle důvodu mně se to na obou stranách zdá, že to byla ztracená příležitost.
1: Když bych to jenom shrnul, jestli jsem to dobře pochopil, my někteří jsme očekávali, že výstupem z té Evropské unie se z Anglie stane znovu stará dobrá Anglie, jak jsme ji znali. Ano. Nestalo se tak. A že na straně Evropské unie se někdo zamyslí a řekne, tak toto
0: tohle jsme nedělali dobře,
1: nejde,
0: musíme
1: poučení z krizového vývoje v Unii a společnosti.
0: A něco takového, že tam budou padat třeba nějaké hlavy v tom těch bruselských špičkách. Nestalo se přeci vůbec nic.
1: Pane doktore, pojďme teď na rusko-ukrajinský konflikt. Z toho pohledu obstála Evropská unie a jednotlivé země Evropské unie v tom, jak se k tomu měli postavit a postavili, a obstála naše země? Co myslíte?
0: Já nevím, čemu říkáme obstát a neobstát. Jo. My jsme si s Ukrajinou, náš institut, dlouhodobě dělali starosti. My jsme se obávali o to, jak to tam všechno dopadne. A vůbec, sice jsme neočekávali, že vypukne takovýhle otevřený konflikt, takováhle horká válka, ale to, že Ukrajina je nesmírně křehká struktura, postsovětská, to bylo přeci muselo být každému jasné. A já myslím, že vy jste sice o hodně mladší než já, ale já myslím, že si taky možná pamatujete na ty doby, kdy se rozpadával Sovětský svaz.
1: Velmi živě.
0: A všichni jsme si říkali, všichni jsme se báli, co se stane, do jakého obřího maléru se to všechno může zvrtnout, jak prostě ta desetiletí toho tragického vývoje, ty miliony těch mrtvých a těch všech zločinů a nespravedlností a to všechno, co se tam kdy odehrávalo, jak to všechno vyvře na povrch a ta země s těmi jadernými zbraněmi a teď se tam rozjede něco takového, jako byla po první světové válce občanská válka a co všechno se stane, ono se nestalo. Překvapení našich vůbec nic, že jo, vznikla Ruská federace, vznikla Ukrajina, všechny ty postsovětské státy i s tím, že tam ty desítky milionů těch Rusů zůstaly za hranicemi vlastně té Ruské federace. A to je velmi delikátní situace v každém případě pro všechny možné alternativy. A bylo velmi, dalo se předpokládat, že ty problémy, které tam pod tím povrchem bublaly, mohou velmi snadno vyvřít na povrch. Vidíme to. Náhorní Karabach najednou po 30 letech prostě znovu válka, znovu prostě nic nezmizelo, nic se odsud nestratilo, všechno tam někde latentně prostě přežívá. A ta Ukrajina byla prostě to samé, že jo. Ta Ukrajina byla entita, která vznikla vlastně v těch sovětských dobách, jakožto, což byla vlastně taková předstíraná federace, byl to ve skutečnosti unitární stát. Ty hranice nakreslil někdo někde v Moskvě, Lenin, Chruščov, nevím co. A byly tam spojeny různá teritoria, která spolu historicky moc nesouvisela. Že jo? Stalin tam připojil Podkarpatskou Rus, která nikdy vůbec v žádném, ani Ukrajině, ani v Rusku nikdy nebyla. Že jo? Byly tam připojeny ty území, o které se dneska bojuje. které byly 300 let osídlovány Rusy a byly součástí carského Ruska. Byla tam Volyň a ta pravobřežní Ukrajina, která byla součástí té polsko-litevské říše dlouhá staletí, byla v jiném státním celku, než bylo Rusko. Čili všechny tyhle, není to země, která by tedy byla homogenní a tak dále. A navíc bylo známé, že prostě to Rusko trpí prostě komplexem toho z toho rozpadu té světové říše sovětské, že ten revanšismus nepochybně tam existuje, že se nesmířilo s tím, že tyto země a ty Rusové za hranicemi jsou prostě odděleni od toho celku a tak dále. Čili každý rok, který ta Ukrajina přežívala jako jednotný nezávislý stát, byl vlastně velmi, velmi podstatná věc a pro celý svět, já myslím, mělo být takovým pravidlem chodit okolo těchto zemí, pokud jsme je chtěli udržet jako jednotné státy ještě navíc směřující k demokracii, tak chodit okolo nich po špičkách. Prostě nesnažit se je nějakými politickými, hospodářskými manévry vytrhnout od někud a přesunout někam. Ono to ani nejde, že jo? Ta Ukrajina se toho Ruska nikdy nezbaví. Ona vždycky bude vedle něj. Vždycky bude muset z toho zemí nějak vycházet. To je a ti lidé na té Ukrajině si tohle všechno samozřejmě málo uvědomovali a měli tu touhu jako všichni lidé se mít lépe, žít svobodně, žít v prosperitě a tak dále. A také jako většina si prosperitu spojovali se členstvím v těch západních strukturách, protože ty sdružují bohaté země s nejvyšším životním standardem na světě. A v tom zkratkovitém uvažování se většinou lidé myslí, že členství v té či oné organizaci samo o sobě znamená blahobyt.
2: Získejte XTV Premium bez reklam a bez čekání. Nyní jen za korunu. XTV.cz. Posloucháte Radio Xa.

0: Grand Café. Největší výběr kávy a kávovarů se zajištěným servisem pro vaši kancelář, kavárnu, restauraci či domácnost. www.grand-cafe.cz.
1: Za stranu a za lidi, dobrý den, paní Karol.
2: Dobrý den, já vás zdravím.
1: Jak pak jste se těšila na mě?
2: Já se na vás těším vždy.
1: Vždy? Někdy méně, někdy více.
2: Ne, vždycky více.
1: Vždycky více. A jak jste na tom dnes, protože já musím říct, že mám slabou šestku.
2: No, tak vidíte, vy se na mě netěšíte. Co se vám stalo?
1: Nevím, něco se mnou děje. Hledal jsem na Google příznaky. V noci jsem měl úplně hroznou chuť na něco sladkého. Tak jsem šel k Vietnamcovi o 1:30 v noci. Podotýkám, že jsem si koupil tu větší studentskou pečeť a u televize o 1:30 v noci jsem ji sežral. A nejčastější příznaky, jo, a potom jsem měl ještě na něco chuť, tak jsem si rozdělal okurky, to jsem nic jiného doma neměl. Vepsal jsem to do Google a napsalo to, že z největší pravděpodobností se jedná o graviditu.
2: Ano, to si taky myslím. To jsem vám právě chtěla říct, že jste těhotná.
1: No, to je hrozný, ale něco se děje.
2: No to ale není hrozný, to je radostná zpráva.
1: Ne, tak počkejte, z toho děláte srandu, takže jsem z toho takový jako... Za celý život jsem snad nesnědl nikdy celou studentskou pečeť.
2: Za celý život jsem snad nebyl gravidní.
1: Nebyl. Nebyl. No a vy to máte zjevně na desítce, já to na vás vidím.
2: Jo, tak já vždycky jsem tak jako pozitivně
1: svítí
2: naladěná.
1: Svítí vám očiska.
2: No. Tak jednak jste mě navnadil tou studentskou pečetí.
1: Vy to máte to ráda?
2: Já taky
1: obecně
2: můžu, no, studentskou pečeť. Jenom teda s okurkama se to servíruje málo kdy.
1: No tak ono je to jako v pořadí, no, ale podotýkám, na pořadí nezáleží, ale nekonzumuješ to zároveň. Musím říct, že v té studentské pečeti byly maliny a není to v tom dobrý prostě.
2: Ne, lepší jsou višně.
1: Ještě višně taky
2: jsou. Višně v tom jsou. No oni už do toho naflákali kde co hrušku taky, ale u mě vede višňa a pak hruška.
1: Říkal Vietnamec, ptal jsem se ho, jaký to je a říkal, já to nejím. A byl to v tom obchodě, byl brutální smrad, tak jsem se ptal, jako co, jestli tam vybuchnul odpad nebo něco. A on říkal, že ne, že vaří rybu v zákulisí.
2: Ve 2 ráno, jo.
1: No, tak on je tam přes den v noci.
2: Jo.
1: Občas manželka, občas děti.
2: To je nějaká tuhá ryba.
1: No, nějaká vietnamská ryba, která se, když se vaří, tak smrdí strašně.
2: V Dobřichovicích, což je sousední město, tak tam je Vietnamec a ten taky vaří, že často je mu tam cítit jídlo, ale tomu hezky voní. A já právě nedávno jsem viděla, že tam je celá rodina, takže oni si tak různě to nám dají na tu mističku, pak si tam sednou na kus papundeklu před krám a konzumujou to. A já jsem mu to chtěla pochválit a říkám, že to je pěkný, že kdyby jako byla ta možnost, takže bych se tam přišla k němu někdy najíst. Říká, to byste nepřežili.
1: Jo, ten bude asi z jiného kantonu, když mu to voní. Ne, tady to smrdilo strašně. Měl bych řadu přirovnání, ale všechna ta přirovnání jsou politicky nekorektní.
2: To si umím představit.
1: Třeba...
2: No?
1: No ne, tak náš soused Tičnově, pan Daněk, strašně hodný člověk, před lety se snul a ten používal přirovnání, když on měl takovou dílnu, vedle baráku a tam tu a tam lepil něco lepidlem. A on to fakt jako hrozně smrdělo, to lepidlo. A on říkal, pojď ke mně do dílny, mám tam zatopený, ale je tam smrad, jak v divčí škole. A já jsem tenkrát nevěděl, co to znamená. Ani do dneška to nevím. Vlastně.
2: Jo.
1: Byla jste někdy v divčí škole?
2: No, to jsem asi nebyla. Byť jsem byla jednu dobu dívče, tak v dívčí škole vysloveně jsem nebyla.
1: A proč se zrovna toto říká tak nehezky?
2: No, já nevím. Já zase to znám trochu jinak. Já zase znám, že se říká, že to tam smrdí jak v dobře zavedeném nevěstinci.
1: Jo.
2: Jestli on toto není s tou dívčí škole, jestli ono to není nějaký politicky korektnější termín pro ten nevěstinec.
1: No, teď paní Karol nedávno 2-3 dny na CS filmu opakovali ten dvoudílný český film Anděl s ďáblem v těle, kde je Korn vynikající a tak. A druhá polovina nebo druhý díl se jmenuje Anděl svádí ďábla.
2: Znám.
1: Znáte to. No a je to podle mě jako fakt dobrý. Jo, škoda, že to je tak nekvalitně natočený, to takový na tom CS filmu takový rozsypaný ten obraz, ale je tam hláška, nechápu, jak to mohlo tenkrát projít a myslím, že to tam říká pan Vinklář.
2: Ano.
1: Říká, že na intelektuálky dávají ve slušným bordelu slevu. Si představte, kdyby dneska někdo něco takového řekl, my tady v satirickém pořadu můžeme.
2: No, my můžeme.
1: Ale kdyby někdo něco takového řekl, byť v legraci napsal třeba na Facebook, umíte si představit, co by všechny Dekroa, Nerudový a všechny ty tu paní, co psala Prcat, paní místopředsedkyně poslanecké sněmovny, jak se jmenuje ta maličká taková, ta paní hodná?
2: Richtrová. No, ale ta nepsala Prcat. To psala Gregorová.
1: Gregorová, no tak,
2: no.
1: Tak nevíte, kdo to psal tu ceduli. Myslím, že to bylo společný dílo. Ale toto by určitě pranířovala děvčata, takovou věc.
2: No, chování. Proti Vinklářovi by se svolávaly demonstrace feministek.
1: A my můžeme teď to tady citovat jako klasiku.
2: Ano.
1: A nikdo nám nemůže nic říct.
2: No?
1: Vlastně. No. Ale myslím si, že dojde paní Karol na den, kdy přijde nějaká komise. V předsedkyní té komise bude někde jako Pekarová třeba.
2: Ta by byla hezká předsedkyně komise.
1: Místo předseda bude třeba pan Zdechovský nebo někdo z těch lepších lidí. A budou tady ty věci vypípávat.
2: Jo.
1: A na konci, až poběží titulky, bude napsáno, bude takový kulatý razítko, a bude napsáno tento film, prošel schvalovací komisí parlamentu České republiky pro etiku v české kinematografii.
2: A ještě tam budou jmenovitě podepsaný. Jako když přijdete do KFC a tam visí ta cedule, kdo pro vás dneska obaluje ty kuřata.
1: To mají?
2: To mají, že Pepa s Máňou. Tak tam bude vždycky cedule. Tento film pro vás osobně prověřila Pekarová se Zdechovským.
1: No, ale to jste mě překvapila.
2: Máj.
1: Neplete si to se záchodama? Oni mají na záchodcích cedulku a tam vždycky podepisují, když to tam někdo uklidí.
2: Tak o tý zas nevím já. Tak teď se to odhalilo. Já chodím do KFC na kuřata a vy kvůli toaletám.
1: No, na dálnici se mi občas přihodí, jo, že... Takže když je Burger King nebo McDonald nebo KFC, tak možná je to jenom na pánských záchodech. Třeba výženy, intelektuálky, to tam nemáte, já nevím. A je tam vždycky taková cedulka, linky a tam jsou vždycky hodina a podpis. A já jsem pochopil, po té, co jsem začal schánit propisku, že se podepíšu, že jsem se úspěšně vymočil, tak mě tam někdo řekl, že ne, na to to není. To tam uklízející píšu.
2: Aha.
1: No. Aby bylo zřetelné, že každou půl hodinu nebo čtvrthodinu nebo hodinu, já nevím, tam někdo přiběhne s košťátkem, ty kapičky u těch pizoárů vyšuruje, vymění toaletní papír a jede se dál.
2: No proto to není na těch dámské, protože my ženy si to po sobě většinou všechno umíme uklidit sami.
1: Ano, no. S tím bych, ač nerad, jo, souhlasil. No ale je to ta personifikace, že pro vás obaluje kuře, to nevím, jako, ale jestli je to, tak je to hezký. Nevím, jestli se vám to líbí, ale v Americe jsem mnohokrát, a když říkám mnohokrát, tak třeba desítkách kusů, jo, zažil situaci, že přijdete do restaurace a přijde číšník nebo servírka
2: ano.
1: A řekne, já se jmenuji John a budu se o vás starat.
2: Je, to je hezký.
1: A já mám v angličtině spolehlivě naučenou větu, já se jmenuji Xaver a sežeru všechno, co mi přinesete.
2: Já se jmenuji Xaver a čeká tě velká fuška.
1: No, tak víte, já na toto neúplně s radostí, jako toto není moje velký téma. Protože mě se přihodila nehezká věc pod náma v Las Vegas zahrádce praskla lavička.
2: No tak oni to dělají takový aušusový.
1: No, nedělají. My jsme se tam narvali asi 4 nebo 5 lidí. Hmm. Byla to taková ta podobná, jak jsou tady jako ty dřevěný, spojený s tím stolem. A najednou řach a byli jsme všichni na zemi. Hmm. A ono to prasklo. Protože to je totiž asi jenom pro 4 a ještě k tomu normální lidi. Jo, jako 2 a 2. No, my jsme se tam narvali. Načež vyběhnul pravděpodobně šéf.
2: Ano.
1: A já jsem říkal, kluci, utíkáme. Hmm. Protože ten jako... A on samozřejmě nás zastavil a ptal se, jestli máme v USA právníka, že je všechno v pořádku a že oběd je na nás, ano, na ně, ano. A že se nám omlouvá a že hned nechá přinést další lavičku, která
2: bude mít vystužené nohy.
1: No a není to příjemné, když sedíte v restauraci, která je tam plná a najednou uslyšíte ten zvuk praskající od dřeva a spolu s dalšími 4 lidmi ležíte na zádech. Hmm. Jeden drží v ruce kuře, jeden skleničko ještě u toho. Tak já toto nerad to vzpomínám, no, to nebyl hezký okamžik.
2: Zase je to pěkný, protože vemte si, kdyby se vám to stalo tady, tak za váma vyběhne proto, aby vám vynadal. Ale v Americe za váma vyběhne proto, aby se ujistil, že ho nebudete žalovat.
1: No to tak bylo. Hmm? Tak on by hlavně tady vyběhnul proto, aby řekl, ne, že vynadal. Ale řekl, že to zaplatíte, protože my jsme samozřejmě nedodrželi počet osob, hovada. Takhle jsme se tam chovali, paní Karo. No. Ale nutno ještě podotknout naši oblíbenou včera, dnes a zítra. Jestli pak víte, kdo má dneska svátek?
2: Náš pan tady nejvyšší.
1: Náš pan vedoucí. Což znamená, že od rána tady všichni stáli v pozoru. Klaněli se, květinový dary, všechno, odmlouvat se nesmí, nic.
2: Ne,
1: museli jsme přijít řádně, jako hezky oblečení všichni. A samozřejmě...
2: A proč jste se jako převlík teda na mě?
1: No, hodil jsem to zpátky do figury.
2: Jo,
1: takzvaně.
2: Takzvaně smart casual, no. Jak se říká.
1: A víte, co je ještě zítra za výročí? Krom toho, že máme čar narozeniny. Představte si, že zítra bude 26.
2: Ano.
1: července.
2: Tak.
1: A 26. července 1855 byla poprvé vydána bábuška. Babička, jo, já už to prostě ukrajinské naše přátelé říkám, babička má výročí zítra.
2: Babička má výročí, to je škoda.
1: A víte, kde byla napsána
2: škoda,
1: babička?
2: Škoda, že se toho nedožila. No, ta byla napsaná v Praze?
1: Žitné tady.
2: Žitné, no, v Praze, no, to říkám.
1: Tam každý den jezdím a je tam busta.
2: Je tam pamětní deska.
1: Je tam pamětní deska.
2: A je to takový žlutý dům, mám pocit.
1: Ano,
2: světle žlutý.
1: Okrovej,
2: no.
1: A je tam napsáno, v tomto domě napsala Božena Němcová babičku.
2: Je.
1: V tom domě napisala pisatelka Němcová babušku. Buďte trošku, paní Karol, moderní.
2: No ne, to už není moderní právě. Jednak to říkáte rusky a ne ukrajinsky, to za prvé. A za druhé už ani ta ukrajinština nefrčí. Tak vy byste měl vědět, že proti lídrovi svobodného demokratického světa se teď na Ukrajině stávkuje, takže to už prostě nás neplatí. Tam naopak jít s dobou znamená tvářit se, že jste tímto směrem s dobou nikdy nešel.
1: No... Tam se k něčemu schyluje, podle mě.
2: Jo.
1: Ale on teda vzal zpátečku. Pozor.
2: Myslíte Zelčo?
1: Ty protesty byly kvůli tomu, že pan Zelí. Jsem profesor Zelí a vy jste moji žáci, opakujte to po mně. Jsi pak víte, z čeho to je?
2: Ne. Nikdy jsem to neslyšela. A to jsem slyšela leda, co jsou.
1: To je Šimek Grossman, podle mě.
2: Fakt, jo. Tak to já mám teda docela nastudovaný a tohle neznám.
1: A to je návštěva zoo, si myslím já.
2: Aha, no vidíte, tak to nevím.
1: Jak Milovský říkal, že je ta užovka přátelská, jak mě hezky obtáčí. To je krajta Milovský. Nadechni se naposled. To nevíte?
2: Ne, to neznám.
1: Tak tam je jistý, vystupuje jistý doktor, je jistý profesor Zelí, je učitel. No a oni... té povídce je přesně, že přišel Zelí do třídy a říkal, jsem profesor Zelí a vy jste můj žáci, opakujte to po mně. No A tak zelí řeklo, že prokuratura bude spadat pod něj na tu korupci. Protože ona prý na Ukrajině žádná korupce není.
2: No není, to je právě proto, je to lídr svobodného světa a jde nám všem příkladem. No. Oni se tam taky ztrácejí prachy, dokonce se tam ztrácí ta armádní technika, ale prosím vás, bez korupce. V tom je vlastně ten pokrok. Tady u nás by se to ztratilo díky korupci, tam se to ztratí, protože Ukrajina.
1: No, no a lidi šli do ulic a on hodil zpátečku ještě téhož dne, takže zůstal zase oblíbencem.
2: No. Ale je hezké, že lidi šli do ulic, jo? Že vlastně je to vidět, že následují našeho příkladu. Tady lidé taky chodili do ulic. Bylo to teda úplně k ničemu.
1: Jak dopadli?
2: No, jak dopadli.
1: Revoluce požírá...
2: Svoje děti.
1: Svoje děti. No, paní Karol, tak ale já se pořád těším. Od začátku vy jste říkala, že máte krásné téma, že pojedeme na swingers party. Tak já už pomaličku přemýšlím, že půjdu k intimnímu kadeřníkovi, abych vám nedělal ostudu. Jako, chápete? Víte, že to je?
2: Jo, a co vám tam dole bude kadeřit?
1: No, nechce se mi z estetických důvodů o tom hovořit, ale stačí, musíte se spokojit s tím, že půjdu k intimnímu kadeřníkovi proto, abych vám na swingers party nedělal ostudu.
2: Ne, počkejte, na swingers party se nějak rozprchneme.
1: Ne, my naopak, no. My naopak utvoříme rojnici.
2: No tak já jsem se těšila, že aspoň na té swingers party od vás budu mít na chvíli pokoj a ani to ne.
1: Co to znamená, že se tvoří rojnice?
2: Že hledá... chodíte jeden vedle druhýho.
1: Tomu se říká rojnice?
2: No, to je rojnice. A to vám potom neproklouzne ani myš.
1: No tak
2: což
1: to je
2: na
1: té
2: swingers party může vypadat docela zajímavě.
1: Tak my vytvoříme rojnici a neproklouzne nám ani myš. No ale řekněte, kdy, abych byl připravený taky.
2: No já se trošku bojím, jestli jsme to už neprošvihli, ale takhle, jo. Anglická vesnice byla v obležení swingers festivalu a je to z 24. července článek, čili ze včerejška, takže už bychom na tu swingers party jeli s vibrátorem po akci.
1: Tak bychom aspoň měli uklízet.
2: Ty jo, to nechcete uklízet.
1: Jak to?
2: To si myslím, že to bude ještě...
1: Tam budou odhozený...
2: Ale to už by bylo lepší uklízet po Černobylu, než po swingers party.
1: Ne, tam budou odhozený ty kalhoty s těma peněženkama.
2: Myslíte?
1: No jasně, plný liber.
2: Jo, to, já si myslím, že tam budou odhozený úplně jiný věci.
1: Myslíte?
2: Plný úplně jiných věcí.
1: A použitý. Tak, ale podívejte se, paní Karol, nám nic lidského není cizí. Co si budeme říkat?
2: Ano.
1: Takže my bychom za stranu a za lidi a za ty soudruhy anglické, co bychom neudělali?
2: No ale ono sice ty soudruhy, kteří se účastnili té akce, tak těm se to asi líbilo. Ale nelíbilo se to místním. A víte proč?
1: No tak já, než to řeknete,
2: no.
1: Tak já tu teorii znám. Já vím, co... je největší nebezpečí hromadného sexu. Že vás vynechají. To já vím. Jestli míříte do tohoto punktu, tak to bych chápal. To by naštvalo každýho.
2: No není nic horšího, než zůstat plonkovej na swingers party, to je pravda.
1: No představte si, že tam bydlíte.
2: No.
1: Tam se sjedou lidi za pohlavním stykem z celého světa. No. A vy sedíte na zahrádce. Tam
2: voda, pijete čaj o páté.
1: Pijete čaj o páté a říkáte, kdy už někdo zazvoní, abych tam šel. A on nikdo nezvoní. No. Ale co je teda naštvalo?
2: No, naštvalo je něco úplně jiného, než co vy tady popisujete. Byť to samozřejmě může být jenom záminka. Naštvalo je hlasité sténání. Tam se prostě z toho místa, kde to probíhalo, tam se ozývaly tak hlasité zvuky, že to místní rušilo.
1: To je jako u nás baráku.
2: No právě. A teď si vemte, když vy sedíte na té zahradě, je vám 80, teď to posloucháte, to nikdo nechce, aby mu tady zněly v uších vzpomínky na mládí z nedalekého pole.
1: No proč tam nešli? Nebo to bylo jenom pro vybraný?
2: No, já když jsem viděla několik fotek z té akce, tak ono to vyžadovalo nějaký zvláštní make-up a kostým, že tam nikdo nevypadal úplně normálně, řekněme.
1: To já mám ještě to peří od minule.
2: S Peřím byste tam byl za hvězdu. Nějaký make-up bychom taky udělali. A líbil se mi článek na Primě, CNN Prima News, kde napsali, zatímco místní jsou pohoršeni, účastníci festivalu naopak hovoří o bezpečném a inkluzivním prostoru, kde se slaví sexuální svoboda a diverzita.
1: Určitě, to je na mě moc složitý.
2: Ne, to je krásný.
1: Bezpečném, inkluzivním prostoru.
2: Inkluzivní prostor.
1: Právě, že
2: jsem to pochopila tak, že kdyby ten anglický gentleman se zvedl od čaje o páté a šel by mezi ně, tak by ho nikdo nevyhazoval.
1: Inkluze. I kdyby třeba, řekněme, nevypadal.
2: I kdyby neměl ten kostým.
1: Kostým, než tam jsem nemířil. I kdyby třeba neměl...
2: Čím přispět,
1: kdyby třeba už neměl erekci.
2: Jo.
1: Tak to se může stát taky.
2: No, ale tak to se taky může změnit na té swingers party.
1: Jo.
2: Tam můžete vidět věci, že vám půjde hlava kolem.
1: No a já musím mít make-up a kostým, tak jediný, co já vidím východisko, že byste mě udělala tu drag Mary, nebo jak se to jmenuje?
2: Drag Queen. Jo, že bychom se poradili s brzboháčem, jak na to?
1: Třeba, nebo s někým, kdo to ovládá, vy byste mě nalíčila.
2: Ano.
1: A já bych to vzal jedním vrzem. Jel bych na tu akci a potom, protože vím, že vaše dcerka má narozeniny, tak bych tam v tom kostýmu přijel a četl bych tam pohádky. Aby už od malička věděla, že správný chlap má namalované řasy, rtěnku, že má make-up, trojky kozy, teď jsem vulgární, že má vyspaná jaksi poprsí, že má šaty až na zem,
2: ano.
1: Krásný a že má boty na podpatku.
2: Jo.
1: Aby už od malička věděla,
2: jak vypadá správný muž.
1: Protože jak tak znám vašeho partnera, v džínách, v tričku a letních botech musí působit v dnešní době absolutně jako nepřijatelně. Co to je jako?
2: No a Magdalenka by vám mohla pomoct, protože včera na oslavě ve školce dostala dětské umělé nalepovací nehty. No dětské? A s těma vy byste se tam na tom swingers festivalu úplně výjímal.
1: Musíte pomalu. Dětské umělé nalepovací prsty?
2: Ne, nechty.
1: Nechty.
2: No taková ta plastová hrůza, co nosí některé ženy na rukou v domnění, že je to sexy, tak oni to začali vyrábět už i pro děti. A nějakou maminku dítěte ze školky, doufám, že nás teď nikdo takový neposlouchá, nenapadlo nic lepšího, než to Magdalence koupit a dát jí to jako dárek.
1: Trošku blbá, ne?
2: Ne, tak já si myslím, že to je jako vlastně hezký dárek.
1: Jo, hezký?
2: Je to hezký dárek, já ji to samozřejmě schovám a dám jí to, až jí bude 18.
1: Jo, aby to svým dětem případně kdyby uvážila.
2: Aby to schovala svým dětem a že jim to dá s tím, až jim bude 18.
1: A neříkejte, že nemají provedení pro chlapce. To v dnešní době vůbec není možný.
2: Já si myslím, že když je chlapec takto orientovan, rád si nalepí ty dívčí.
1: Chlapecké, dětské, nalepovací nechty.
2: No.
1: Musí to být všechno, paní Karlo, vy byste hned misgendrovala.
2: No ale Xavier, vy jste tady teď úplně misgendrovala. Vy jste tady teď naprosto pozoruhodným způsobem vyhmátnul mezeru na trhu. Protože je opravdu možné, že chlapecké nalepovací nechty umělé dosud se neprodávají.
1: Tak to je chyba.
2: Že maminky dětí, které, nebo chlapců, kteří zjistili ve svých 3 letech, že jsou vlastně dívkami, teď zoufale obíhají drogérie a obchodní centra a zjišťují, že nalepovací nechty pro chlapce prostě nejsou.
1: Představte si, co takové situaci musí vyvádět předsedkyně jihočeských kojících matek a biomatek, kdy zjistí, že něco takového, taková nespravedlnost, pro jejich dítě existuje. A musí být úplně v prdeli.
2: No jasně.
1: Musí říkat, to je, musíme napsat okamžitě ministru pro lidská práva a jestli to nevyřeší, poženeme to vejš.
2: No.
1: No, tak paní Karol, já bych to ukončil tím, že příště nám musí dát vědět s tou party swingující dřív. A to znamená, že tam hraje swingová kapela taky, ne?
2: Vy si pletete swing a swingers.
1: To je něco jiného.
2: No ale já jak si to tak představuju, nebo jak mám informace o tom, jak tyhle věci probíhají, tak ono byste křičel tak nahlas, že byste tu kapelu stejně neslyšel.
1: Prosím, já si pořád nedou představit, že to je takováhle akce. Dobře, tak třeba se to někomu líbí, bude to mít prostě upřímně říkám, že tady žertu, jakože bych tam v životě ne. A takže když jedu na akci, ono je to třeba přes víkend. Nebo jak to je dlouho?
2: No určitě je to na pár dní, abyste se tam vůbec stihnul rozkoukat
1: a co
2: pořádně.
1: Já, řekněte mi, co já bych zbytek času se svýma 8 minutama tam dělal. Já bych si musel nazít pletení nebo něco. Něco. A protože já myslím, že pro většinu lidí to musí pak strašná nuda už, ne?
2: Ne, já si to úplně představu příští rok, jak přejedete, budete v ruce držet takový uháčkovaný cosi a řeknete, paní Karol, tady jsem vám na Swingers Party ve volném čase uháčkoval klobouček.
1: No, tak tam já budu mít, jestli je to na den, tak já budu mít přesně 23 hodin a 52 minut na háčkování.
2: To budete mít celý víkend.
1: Celý víkend,
2: no,
1: to je?
2: No.
1: No a tam je i občerstvení jako a tak?
2: No určitě, to víte, že jo. Tam je full service.
1: Takže
2: tam byly i stany
1: intimní.
2: Takže
1: se tam prodává třeba smažený sýr a všechno.
2: Jo, si dám tak zobnu. V Anglii tak spíš smažená ryba.
1: Smažená ryba.
2: No, no, no.
1: Fish
2: no.
1: Chips.
2: No, no, no, no.
1: No to já nevím. Já tam nepojdu, paní Karol. Fakt asi.
2: No tak ale on tam nemusíte jezdit, to je i tady.
1: Je to tady?
2: To je i dokonce tady, bych řekla, jako v politice.
1: Jakože kámen cihlu?
2: No, tak když se podíváte na takovou koalici Spolu, tak tam je to taky všichni se všema.
1: A víte, že jo?
2: No.
1: Že to má ty znaky?
2: No, jasně. No, to je vlastně tyhle ty předvolební koalice, to je jenom taková politická swingers party.
1: A je tam i ta inkluze obsažená?
2: Ano.
1: Protože oni tam sedějí, ti pantáti z toho Spolu říkají, i toho Jurečku musíme vzít mezi sebe. Takže musí se chovat inkluzivně.
2: Jo.
1: No a co tam máte dál? Co vás ještě potkalo?
2: No počkejte, tak ještě je zajímavá věc, že první česká transgender žena se probojovala na prestižní soutěž krásy do Thajska.
1: No to je super.
2: Takže já to začínám, přátelé a Xavere, vidět tak, že my budeme mít to příští léto obsazený.
1: Počkejte, transgender žena je, že byla žena a je muž? Nebo
2: jsem se vás právě chtěla zeptat, jestli v tom nemáte nějaký jasno. Já v tom taky tápu.
1: No když je transgender žena, tak je vytransgenderovaná na chlapa, ne?
2: Já myslím, že transgender žena je muž, který se převléká za ženu.
1: No, ono se
2: že
1: říká,
2: to je žena, že která má dole jaksi jiný typ příslušenství.
1: No jak oni ještě můžou být v tom přechodu, nebo jak se to říká, ne? To jste v tranzici, nebo jak? To ještě nějakou dobu
2: vám... Počkejte, přechod a tranzice, to...
1: To vám nějakou dobu píchají ty?
2: Hormony.
1: Hormony a všechno a no. Pak teprve začnete. Mě těch lidí líto, no já to beru.
2: Nepočkejte, protože by vám jich mělo být líto? Jedou na soutěž do Thajska?
1: Nešťastní.
2: Tak i to vás může potěšit.
1: Představte si, že žijete život, paní Karol, a máte pocit, že jste se narodila do špatného těla. Říkáte si každý den, ráno, v poledne, večer, já bych tak chtěla být v těle Xavera.
2: No.
1: A tak si to vyzkoušet na den s těma pneumatikama, jaký to je. A potom se dostanete do tranzice.
2: A pak do Thajska.
1: Píchnou vám ty hemeroidy, nebo co to píchají, a potom už budete jako já. No co je? To tak chodí?
2: No.
1: No a ona se teda probojovala, nebo on se probojoval, nebo kdo se probojoval?
2: No, ten člověk se probojoval.
1: Ono se to probojovalo?
2: Ono se to probojovalo do Thajska a tam to bude soutěžilo za Česko v soutěži.
1: A jak to skončilo?
2: No to zatím nevíme. Protože se to teprve probojovalo, a ještě se to nerozhodlo.
1: Jo, to teprve bylo. To... A kdy to je, to ještě stihneme do Thajska.
2: No já nevím, já bych tyhle akce nechala všechny na příští rok.
1: No na druhou stranu, není vám podezřelý, že to je zrovna v Thajsku?
2: Já si myslím, že zrovna do Thajska to patří teda.
1: Protože tam je to prý tak, že nikdy nevíte.
2: No právě, no.
1: Do poslední chvíle.
2: No, ale
1: Já jsem tam nikdy nebyl, nikdy bych tam nejel. Pro mě tento směr, jako všechno, co je od Pezinku dál, už je pro mě nepřijatelný.
2: Čiže na benzínku?
1: Od Pezinok.
2: Jo, jo, Pezinok.
1: A já mám rád Ameriku, tak tam ještě jako, no tam už to taky...
2: No, tam už,
1: ale
2: tam už to jede.
1: Představuji, jste v Thajsku a teď tam ti východní Němci jezdí za tím sexem a je jim jedno, co to kde má, hlavně, že prostě tam můžou dělat ty prasárny. Tak já se tomu nedivím, že to je v Thajsku.
2: Ne, říkám, že si myslím, že tam to patří.
1: Proč to není v Petrohradě?
2: Protože Putin není dostatečně inkluzivní.
1: V Ermitáži.
2: No. Volodě, ten není inkluzivní, to už byste měl vědět. Ale já jsem si vzpomněla, zrovna nedávno jsem slyšela v autě písničku, když jsem někam jela, která mě provázela část mojí puberty. Já nevím, jestli si ji vybavíte.
1: To jsou holky z naší
2: školy? Tam byl, ale ne, prosím vás, to byla puberta někoho úplně jinýho.
1: Jak to?
2: To jsem ještě ani nebyla na světě, když se tohle zpívalo, prosím vás, holky z naší
1: školy. Když mě bylo tak 13, 12, tak no, to byl největší šláger.
2: No, to jsem ještě nebyla na světě.
1: Jste byla na světě? Kde ne. Jste byla?
2: No, tak ještě jsem chodila po houbách.
1: Fakt?
2: No, ale slyšela jsem právě písničku svojí puberty. Já nevím, jestli si to vybavíte, jak se tam zpívá Zlato, pojď na to, ať to stojí za to.
1: To nevím.
2: A tam je přesně ten děj, že někdo jde, chlap jde na diskotéku, zbalí tam krásné děvče, že jo, a teď jdou k němu domů. A výsledek je, že když teda to děvče se obnaží, tak jaksi to není děvče, ale je to chlap, který si klek a říkal Zlato, pojď na to, ať to stojí za to.
1: A kdo to zpíval? Zaborová s Reskem nebo to? Já to vůbec nebudu.
2: Dokonce ani Karel Gott, nikdo takovej. Já nevím, vlastně ani si nevybavím jméno toho zpěváka, ale jenom je to vlastně vtipný, jak se to v čase mění, že v té době, kdy to frčelo a hrálo se to na diskotékách, tak se tomu jako všichni smáli, protože to mělo takový vtipný text. Můžete si to najít na YouTube. A říkali jsme si, to přece jako není možný, hej, to není možný. A vidíte to, hele, stačilo dospět a možný to je?
1: A to mě překvapuje, paní Karol, protože já žiju v tom, že vy jste z takové lepší rodiny a říkal jsem si určitě, paní Karol, od balíčka říkali, toto je Má vlast, Bedřich Smetana a Dalibor a já nevím, jak se jmenují ty jednotlivé věty, nebo co to je.
2: No.
1: Ne? A vy jste poslouchal takovýhle prasárničky?
2: No jasně, no, tak to jsme poslouchali jako děti všichni.
1: No není u
2: vás... Tak Mou vlast posloucháte, když přijdete domů a když jedete ze školy, než tam dojdete, tak si poslechnete Zlato, pojď na to. A víte, další že... takový šlágr ještě byl, to možná taky znáte, Mládí jsem se učil hrobařem, jezdit s hlínou, jezdit s trakařem, koupat hroby byl můj ideál.
1: Ano, to byla také písnička.
2: No a to bylo tak jako plus minus podobný období.
1: Jo. Ale pořád mě to teda nezbavuje toho nepříjemného dojmu, že nezlobte se, já to musím říct, že u vás je zanedbaná výchova.
2: No. No tak to je taky základní předpoklad k tomu, aby v této společnosti mohla vůbec fungovat.
1: A přitom jste vyrostla v celkem jako solidní ženu a hezkýho věku jste se dožila. A všechno jako...
2: A ještě možná dožiju, já nemám v plánu to dneska úplně zabalit.
1: Ještě dožijete.
2: No.
1: Já myslím, jako vypadáte skvěle.
2: O, děkuji.
1: Vypadáte skvěle a dlouho hrající desku už bych si nekupoval. Ne, tak to je. Já myslím, že tady šef ještě budete jak 20 let. Říkal ne, ten
2: jo,
1: chlapec.
2: Jo, ne, vy ještě vydrží, vy jste dobré, vy ještě vydržíte tak 20 let.
1: To říkal tomu Polarejchovi, ten
2: Polarejchovi,
1: chlapec.
2: No. To, bylo,
1: že...
2: to bylo ale krásný. Tam je, když se na to zaměříte, pustíte si tu scénu znovu, tak dokonce i ten štáb jako už to neudržel a vyprsknul tam smíchy. To mě na tom hrozně baví. Jo? To, že Polarejch nevydržel, to je jasný. Ale i ten kameraman tam tak jako cuknul kamerou. A...
1: No, tak dobře. No.
2: No a přitom stačilo dát řetízek do jiného hrníčku
1: a
2: jenom.
1: Kde takovýmu chlapečkovi je konec? Chápete, že ten to bude mít celý život na talíři?
2: Tak když si změní image.
1: No, tak ten tam bydlí někde na Větrné Hůrce, tam to všichni znají, může měnit, co chce, bo ho připojí na den denně.
2: No, ale tak já si myslím, že to může mít dobrý.
1: Jo?
2: Jo, tak přijdete do cukrárny a řekne, je, já vás vám z televize, tady máte větrník.
1: Myslíte, že to je tak, že... se s ním lidi chtějí fotit a podepisuje se na počkání.
2: Je to možný.
1: Že jo?
2: Je to možný. Já bejt na jeho místě, abych to dělala. Takže když to s tím Řetízkem takhle nevyšlo, tak ty prachy musíte dostat nějak jinak.
1: Já jsem si totiž říkal, kde třeba je konec takové Aničce Dajdou.
2: I drank too much last night, I missed the bus.
1: No ne, to...
2: No ta dělá jazyk, ta teď dělá podle mě jazykovou poradkyni Petru Fialovi. Protože on, když mluvil s Bidenem na té návštěvě, já jsem tam tu Aničku jako slyšela.
1: Jo, jo. Já teda jsem ten poslední, kdo by to mohl kritizovat, protože nemluvím anglicky, ale mě nejvíc baví, když anglicky mluvil Sobotka Bohuš.
2: Sobotka? Jo, vy myslíte, dear friends.
1: Jo, ten...
2: No more social dumping.
1: Ale víte... To je zlý, že se tomu smějeme. Víte, že to je zlý?
2: Ne, to je úplně v pořádku.
1: Ne, to bychom neměli, bychom mít...
2: Ne, on by neměl jako tehdejší, myslím, že to pronášel ještě, když byl premiér, on by jako tehdejší premiér neměl mít takovouhle úroveň angličtiny. Takže my se tomu smějeme i naprosto v pořádku.
1: Není,
2: tomu se máme smát.
1: My jsme zlí lidé.
2: Ne, on měl zlou jazykovou vybavenost.
1: Dobře,
2: a proto se tomu smějeme.
1: My bychom měli v sobě, pochopení. A prostě se tomu to nesmá.
2: No. Tečka. Tak to já pro to pochopení nemám.
1: Nemám to vůbec.
2: Já když slyším někoho, jak vypráví Dear Friends, no more social dumping, no more slave drivers, tak...
1: Jsme na konci, paní Karol. Těším se na příště.
2: No já se taky těším a hlavně doufám, že na konci budou někteří, o kterých jsme se tady bavili, na konci.
1: Mějte se hezky a naschledanou.
2: Vy taky, naschledanou. Hraje vám Rádio Xaver.

Osvěcíme domovy a města pro více než milion českých rodin. 7 Česká energie. Dvojka ve výrobě elektřiny.

0: Radio Xaver.
1: Jednu z hlavních rolí, kromě totemu a kromě sáčku soli, jež přijde k chuti každému, krom krabičky sirek, kromě hvězdy na vestě, kromě ptačích pírek, co tak sluší nevěstě. Jednu z hlavních rolí, krom cesty daleký, kromě srubu v údolí a klájmu u řeky, krom tabákových listů nahňahňanejch do dýmky, v tremském hnutí hrají vzpomínky. Též u ohně si sednu, mám jeho teplo rád, poslouchám, jaký byl kdo voják, jak dobrý kamarád, a další jako student, kam se chodil prát, a jiný už jak dítě, jaký býval desperát. Též u ohně si sednu, vlastně nevím proč, poslouchám těch lidských řečí, kolotoč v hlubinách, vrže osa země, vlci vidí na měsíc, jen já jak bych paměť neměl, jak neměl bych co říct. Všechny z mých nejranějších vzpomínek, vzpomínek, vzpomínek, kromě snad nepatrných výjimek, odložil jsem do plínek. Jednu z hlavních rolí, krom večerních zpráv, krom pohledů do soukromna pro nejširší dav, kromě šťastných deset a kromě hokeje, kde se zpívá státní hymna, když se nic neděje. Jednu z hlavních rolí, krom prima večeří, kromě válek povodní a oko nevěří, krom fortelnostních rubrik z dílny a zahrady, v televizi hrají estrády. Též k obrazovce sednu, mám její světlo rád, předpínám svou bednu, dívám se na pořad, jak kdo zas letěl na Krétu a než se Airbus zved, jak taxík musel přes půl Prahy pro letenku zpět, jak další hledal z bufetu s nákupy cestu ven, jak Boeing už byl ke vzletu z věže odbaven, jak jiný zase zapomněl na kurtech raketu, jak taxík musel zpátky pro ní přes celou Krétu. Též k obrazovce sednu, vlastně nevím proč, poslouchám těch lidských řečí, kolotoč v hlubinách, vrže osa

0: Pane Holče, máme tady pátek, výjimečně zase. No. A vy, Ozonovka, těšil jste se dneska?
1: Nemohl jsem se dočkat.
0: A jak se to projevuje?
1: Už včera jsem nespal.
0: No, já jsem slyšel, že máte nějaké cukatury, když se těšíte hodně jako...
1: Tak kvůli vám.
0: No. No, ale dneska nemůžeme začínat moc vesele, vám chci říct teda.
1: No, ale my to ustojíme.
0: My to ustojíme a hlavně to teda vysvětlím teď. Já to řeknu ještě na streamu. Po minulé vylezonce nám psali advokáti.
1: No, protože jsme konečně začali skládat vládu, ne? Pořádnou.
0: Ano. Co? Ano, ale některých se to dotklo. A musím říct, že ta podpora, když jsem to řekl na streamu, těch lidí, co mě psali během víkendu a tak, tak nic stahovat nebudeme, pane Holče. Koupíme si nové boty.
1: No naopak přidáme, ne? Dneska přidáme, zatopíme pod kotlem.
0: A k tomu soudu budeme jezdit vaším autem nebo mým?
1: Se necháme vozit, ne?
0: Necháme vozit.
1: No, necháme se vozit.
0: No, tak víte, aby tam byl nějaký, musíme se domluvit, kdo nás bude zastupovat, protože nám vyhrožují soudem, ale my to vydržíme.
1: No, my to vydržíme a dneska budeme rozdělovat dál, protože co jsme udělali? Rozdali jsme ministerstva k motrům ODS.
0: Ano.
1: A už se nám přihlásil ten největší, motr k motru, Ivo Rittig.
0: No, přihlásil.
1: No, tak řekl, že finance bere, že umí počítat líp než Stanjura.
0: Napsal to na Instagram, jo. Ivo Rittig. A já si o něm roky myslím, že to je člověk, který má smysl pro humor.
1: No, jasně. Ale mu se na to taky nemůže dívat, jo, na to trápení fialovců.
0: No tak na rozdíl od Stanjury těm penězům rozumí.
1: No a ví, kolik má nul, třeba miliony a miliarda, že jo, docela.
0: Já nevím, co ví.
1: No, no prostě řekl, že to bere. Teda, že by to...
0: Ivo ví, kolik nul má miliarda, ale neví, kolik nul má 100 korun třeba.
1: A to není potřeba na ministerstvu financí, tak

0: protože...
1: Víte, že jsem o tom vážně přemýšlel a říkal jsem si, že bych ho tam fakt chtěl.
0: No já taky, a on tam bude.
1: No a tak pojďme udělat nějakou petici, aby Ivo Rittig se stal ministrem.
0: No nejen Ivo Rittig, víte, co mě napadlo? Teď řekli, že nebude moc peněz na silnice, na opravy a tak. A mě napadlo, bavili jsme se o...

0: Tennis anyone?
1: Posloucháte Rádio Xaver. Vyzkoušejte XTV Premium a sledujte naše rozhovory v plné kvalitě, bez reklam a bez čekání. www.xtv.cz.
2: Zdraví vás Petr Holec, tohle je pořád Kdo to zaplatí a se mnou ve studiu je jako pokaždé ekonomka Markéta Šichtařová. Markéto, vidíme tady po návratu Donalda Trumpa do Bílého domu, jak se dá jedním podpisem a dekretem zrušit šílený zelený socialismus a provést návrat ke kapitalismu. Neboli Donald Trump zrušil mimo jiných věcí tu americkou obdobu a verzi Green Dealu a zrušil ty obří a nesmyslné dotace do zelené politiky a průmyslu.
3: Já bych navrhla podobný dekret i v Evropské unii a zrušení evropského Green Dealu, ale bylo mi řečeno v televizi, že prý to nejde.
2: Nejde?
3: Tak jsem se to dozvěděl.
1: Celý rozhovor sledujte na XTV. Na XTV. Bez reklam a bez čekání. www.xtv.cz. Hraje vám.
4: All my music.
1: Radio Xaver.

0: Kanopa, knihovna pro vaše uši. Výběr nejlepších audioknih z české i světové klasické literatury. www.kanopa.cz.
1: Jana Maláčová je naším hostem. Dobrý den.
2: Dobrý den, děkuji za pozvání.
1: Jana Maláčová, předsedkyně SocDem a bývalá ministryně práce a sociálních věcí. Vy jste dnes, paní Maláčová, měli vy sociální demokraté představení vašeho programu před nadcházejícími volbami s názvem Vize 2035 a cituji z vašeho Facebooku: my přicházíme s plánem, jak tu spoušť pořádění pravice napravit. Myslíte si, že koalice, pětikoalice, dnes čtyřkoalice a třeba ODS, že to jsou ještě pravicové strany?
2: To je vlastně jedno důležité, že napáchali ekonomickou spoušť a na to my se chceme zaměřit. Jako to, že prostě pracujeme, jsme výkonnější, ale vyděláváme méně než v roce 2019. To, že prostě drahé ceny energií likvidují český průmysl, a mohla bych pokračovat.
1: K tomu
2: to je
1: se dostaneme.
2: Nepořádek.
1: Ale je to pravice nebo není?
2: Já si myslím, že oni si říkají pravice, tak to nechme při té definici. Jestli se tak chovají, to je jiná věc. Podívejte se, oni říkají 300 miliardovým schodkům. Říkají šetření a tomu se směju.
1: Co je nejtragičtější na té spoušti, jak jste to nazvala vy, že jdete napravit tu spoušť?
2: Já myslím asi, že největší šok pro mě představoval fakt, že Polsko, na kterým jsme vždycky ohrnovali nos a které je o čtvrtinu ekonomicky méně výkonné, tak má vyšší mzdy než Česko. A třeba konkrétně minimální mzdu, to je ta nejnižší cena práce, tak ta je v Polsku o 7 000. O 7 000 korun vyšší než v Česku. To, že tam mají levnější potraviny, kvalitnější potraviny, to ponechám, ale to, že už nám dýchají na záda i v těch mzdách, tak to je prostě katastrofa. Takže vláda nás, tahle vláda, Fialová vláda, pravicová, jak vy říkáte.
1: Ne, to říkáte vy.
2: Nebo to říkají média, oni se označují za pravicovou vládu. Oni nás extrémně zadlužují, vládnou tady 4 roky, neustále se na něco vymlouvají a přitom se lidem a ekonomice, firmám daří hůř. To je špatně.
1: Řekněte, jaký je váš recept tedy sociálních demokratů, jak to změnit?
2: Já si myslím, když se bavím s lidma, protože my jsme teď hodně v ulicích, a když se koukám prostě na politické debaty, když koukám vlastně na výzkumy veřejného mínění, tak takový ten sjednotitel, bohužel, ta nálada, která panuje, je nejistota. Prostě v té době, dneska, v těch posledních letech toho bylo hodně. Myslím si, že to je globální trend. A co já bych chtěla jako předsedkyně sociální demokracie změnit, tak aby lidi, když pracují, když celý život pracovali, tak aby měli nějaké jistoty. To znamená, aby prostě platili základní pravidla. Třeba, že když pracuju, tak se uživím. Že zaplatím nájem. Že když jsem odpracovala 45 let, tak budu mít důchod, ze kterého se dá vyžít a mohla bych pokračovat, že budu mít mladí lidé děti a nebudu odkládat založení rodiny. To jsou ty věci, které bychom chtěli.
1: 65 let je ta vaše hranice odchodu do důchodu a tuším, že za každé vychované dítě rok dolů, je to tak?
2: No maximálně 65 let, protože kdo pracuje manuálně, tak ví, že jako těch 62 je prostě příliš. Ale ano, chceme to vrátit na 65 let a budeme hledat cesty, jak to ještě snižovat, protože si to stejně ekonomika vyžádá. Jo, protože ta nastupující automatizace, ta nastupující digitalizace stejně budou naše pracovní návyky měnit.
1: Kde na to všechno vezmete peníze?
2: No, my máme velmi podrobně zpracovaný program, už jste to krásně načal. Ten má 370 bodů, jedna z těch nejpodrobnějších kapitol jsou daně a příjmy státního rozpočtu. Kdybych to měla zjednodušit, tak lépe vybírat daně, to tahle vláda nedělá, zatočit šedou ekonomikou, danit méně práci. Podle mě by pracující lidé neměli být trestáni.
1: Tam mluvíte o 1 000 koruně.
2: My chceme valorizovat ten bonus daňový. No a lépe danit v podstatě nadnárodní velký kapitál, velký biznis, protože tam jsou zdroje, tam jsou stovky miliard korun. Ale začneme
1: tím... Takže zdroje jsou.
2: Začneme tím, jakoby tahle vláda trestá vlastně ty malé živnostníky, pracující lidi, důchodce a hojí se na nich.
1: Dobře, ale vy říkáte, máme vizi do roku 2035 a já se ptám na tu technologii, jak ji naplnit, protože k tomu bude potřeba spousty peněz. A vy říkáte, lépe vybírat daně a ty to všechny věci, ale jak?
2: Tak první věc, EET. V podstatě poctivý podnikatel se nemá čeho bát, když se bavíte s podnikateli, tak v podstatě říkají, když tam nebude byrokratické zatížení, nemáme s tím problém. Každý majitel chce mít přehled, co se v jeho firmě děje. Druhá věc je, když se sníží zdanění práce, která je v Česku vysoké, je vysoké, tak budou mít lidé méně motivace odcházet do švarc systému nebo do dohod. To znamená, že pak stoupnou taky příjmy státního rozpočtu, víte, že sociální pojištění je velká část příjmu státního rozpočtu. Když budou stoupat mzdy, mluvila jsem o tom, že máme v Česku extrémně nízké mzdy, zaostáváme už i za Polskem, tak je to jako další nespochybnitelný faktor a takhle můžeme pokračovat. No a potom samozřejmě finanční úřady musí plnit svoji práci a jít po těch velkých nadnárodních firmách a bojovat s takzvanými transferovými cenami.
1: A když hovoříte o těch zahraničních velkých firmách, vracíme se, mám tomu rozumět tak, k pojmu sektorová daň?
2: To máme taky v programu, máme i tu digitální daň v programu, ale já bych začala skutečně s tím, aby se podívali prostě finanční úřady na to, co si ty nadnárodní firmy, ty matky odečítají všechno z daňových základů. Tím bych začala.
1: No a máte nějaký propočet, když by se zjistilo, že si odečítají něco, co by se odečítat nemělo, tak co by teoreticky, kolik by to mohlo znamenat pro státní rozpočet?
2: Existuje celá řada studií, můžu některé citovat, které mluví o 300 miliardách korun v České republice, jenom.
1: Ptám se na to, protože spousta občanů si teď bude klást otázku, když máme tak obří schodek, náš státní, tak na to, aby se mohly ty vaše věci naplnit, například ty peníze pro děti a kroužky, tam mluvíte o 10 000 korun, což ve výsledku musí být velká suma, tak aby se to nějakým způsobem sečetlo dohromady a ty peníze na to byly, aby to nevypadalo jako planý slib, tak jenom řekněte, pojďme začít od toho, co těm velkým nadnárodním firmám budete zkoumat skrze ty finanční úřady.
2: Tak takový typický příklad je velká imobilní firma, která má francouzskou matku, tak ta si účtuje obrovské částky za používání značky, globální, za účty si velké peníze, bavíme se tady o desítkách milionů korun za software, za různá školení, všechny tyhle věci v podstatě jsou ty takzvané vnitropodnikové ceny. A o to se pak snižuje daňový základ a o to pak ta dcera, která tady podniká, platí nižší daně.
1: No ale bojím se, že to je všechno legální.
2: Je to legální, ale zároveň mohou finanční úřady nějakým způsobem stanovit stropy a podívat se na to, tak jak to je na západě, kterým se tahle vláda neustále zaklíná, jako co všechno je v podstatě připustitelné a jestli ty ceny nejsou extrémně, extrémně nastřelené.
1: Znamená to, že tak chcete učinit změnu zákona?
2: Jsou názory.
1: Nebo nějakým předpisem třeba pro...
2: Já si myslím, že v tuhle chvíli se to dá řešit přes vnitřní předpisy generálního ředitelství finančních úřadů, ano.
1: Vysvětlete nám, paní Maláčová, máte nějaký propočet, kolik by stálo o něch 10 000 na kroužky a na ty volnočasové aktivity pro děti a jak by se to teda, jakým způsobem, jakou cestou, jakým klíčem by se to financovalo?
2: Ten propočet spočívá na tom, že máme zhruba 100 000 dětí stále na ročník. Těch 10 000 je vlastně horní hranice, kterou by si rodiče, které investují do vzdělání svých dětí, maximálně mohli odečíst. Nebyla by to paušální částka, ale skutečně vynaložená částka na vzdělávání těch dětí. To znamená, že to horní hranice.
1: Na vzdělávání?
2: Na vzdělávání.
1: Takže to není na kroužky a na volnočasové?
2: Kroužky jsou vzdělávání.
1: Jo, takže...
2: To jsou prostě, dneska je mám třeba 10leté dítě, syn chodí do programování, syn chodí na cizí jazyky, to je všechno vzdělávání dneska.
1: To jo, nezbytné. Ale když bude chodit do rybářského kroužku?
2: To může taky platit, ale většina těch jazyků jsou pohybové A většina těch kroužků jsou vzdělávací aktivity. Jsou tam i školy v přírodě, jsou tam i letní tábory, ale to dneska patří i k rozvíjení těch takzvaných měkkých dovedností. Mm-hmm. Jo, to znamená, skutečně se to počítá do vzdělávání.
1: A technicky to bylo?
2: Takže ještě se vrátím k tomu propočtu. My to chceme pro děti od 6 do 18 let. Nepočítáme, že se to vyčerpá u všech dětí, že to všichni využijí. No a když si to spočítáte 12x100 tisíc zhruba krát 10 tisíc korun, tak máte tu částku s tím, že to je ta maximální možná hranice, takže se pohybujeme, my jsme kalkulovali tuším, že z 80%, to znamená jednotky miliard korun, což je velká částka, obrovská částka, ale když to srovnáme třeba s tím plánem navýšit výdaje na zbrojení v příštích několika letech o dalších 80 miliard, a zároveň je to investice do vzdělání budoucích generací, tak si myslím, že to je velmi správná politika, která zároveň pomáhá rodinám, které preferují vzdělání svých ratolestí.
1: Řekněte, jak by se to dělalo? To by si ty rodiče poslali žádost, nebo škola, nebo někdo?
2: Daňová sleva. Normálně klasicky bychom šli slevou, tak jak máte dneska slevu na dítě. Dáváte si to v daňovém přiznání, tak by to byl podobný princip. Můžeme to nějakým způsobem i zjednodušit. Samozřejmě by se to muselo dokládat, musel by se vytvořit kuponový ekosystém. Ale něčím podobným jsme si už prošli během covidu, když jsme vypláceli ošetřovné. To znamená, že úřady to dneska už umí.
1: Takže by to fungovalo. Bydlení je naše zbrojení, to jsou vaše slova, která vám bývají vyčítána z různých, nebo jsou vyčítána z různých stran. Můžete to nějak vysvětlit?
2: No.
1: Co to přesně znamená? Já to tak tuším, ale...
2: No, já to ráda vysvětluju tím, že tady se neustále válčí. Tady tato vláda, že jo, říká, jsme ve válce. Putin je vlastně už v podstatě za Prahou, že jo, a už se chystá na útok. A my říkáme, co chcete bránit, pokud naše společnost nebude soudružná. Jako pokud lidi nebudou držet pohromadě a nebudou věřit v tenhle politický systém, v demokracii jako takovou, pokud tady máme 3 miliony lidí v Česku, kteří jsou ohroženi chudobou, za bydlení se dává kolik? Polovička výplaty, ten, kdo bydlí v nájmu, za téhle vlády stoupl počet domácností závislých na dávkách na bydlení na 300 tisíc. Za téhle pravicové vlády se strojnásobil objem dávek. Tak jako co chcete bránit? Jako myslíte si, že to je správný vývoj? To znamená jako vnější bezpečnost, a já ji nespochybňuji, jako já si to uvědomuji, že to je důležité téma, je to důležitá věc, ale to snad není jediný problém České republiky. A těch problémů je vícero a myslím si, že stejně důležitý problém je třeba i to bydlení. Já jsem si před několika málo týdny přečetla titulek v jedněch velkých novinách, kdy jeden pan developer říkal, že prostě jako drahé bydlení je tikající bomba, že tady hrozí revoluce, což je prostě podle mě jako velmi alarmující titulek. A myslím si, že by si to vláda měla konečně uvědomit.
1: Když jsme u toho bydlení, paní předsedkyně, jak by to vlastně vypadalo? Vy byste zafinancovali ze státního rozpočtu výstavbu takzvaných státních bytů a jednalo by se o nájemní bydlení. Je to tak?
2: V podstatě ano, hned se k tomu vrátím, ale když ještě jsme u toho hesla bydlení je naše zbrojení, tak jako skutečně pojďme prostě začít řešit i ostatní problémy, nejenom řekněme tu mezinárodní bezpečnostní situaci, a pojďme takzvaně zbrojit, to znamená připravovat se na obranu i v těch ostatních oblastech, na které, nebo jakoby ve kterých je na naší společnost útočeno. To je smyslem toho hesla. Ještě jednou, vnější bezpečnostní situace není jediný problém Česka, naopak.
1: Určitě.
2: Naší společnost může rozložit jakoby daleko rychleji i ty vnitřní věci. Jinak ano, v podstatě je to, my tomu říkáme vídeňský model, je to věc, kterou před 120 lety ve Vídni založili sociální demokraté. Ve velkém tam staví, oni tam staví obecní a družstevní byty. U nás to může být kombinace družstevních, obecních a státních, protože se nechceme spolehnout na jenom na některé obce, protože tam jako často na to kašlou prostě v některých obcích. A chceme, aby veřejná ruka místo dodávek na bydlení tak investovala do nájemních bytů. A díky tomu, protože cílem nebude generace zisku nebo vytváření zisku, ale cílem bude zajistit kvalitní bydlení, tak díky tomu se pak zlevní ceny bydlení, zejména nájmu, úplně všem obyvatelům v té dané lokalitě. Jak, to je ten princip.
1: Jak ale zajistíte, teď se ptám, že ty byty nakonec zůstanou, myslím teď ty družstevní a ty obecní, že v nich budou bydlet naši čeští občané, protože já když slyším, že se v Praze a v okolí Prahy prodává nějaký byt, tak je na něj 5 zájemců a všichni jsou to Ukrajinci.
2: Tak my jsme připravili ten zákon, my už jsme ho připravili v roce 2021. Vlítl nám do toho covid a no, samozřejmě by to mělo být zejména pro české občany. Jo, my si třeba myslíme, že bychom měli mít jako i vydefinované skupiny lidí, který by se to mělo týkat. Za mě jsou to potřebné profese, jako třeba zdravotní sestřičky, hasiči, policisté, ale třeba úředníci, ty takzvaní přepážkoví na některých úřadech, kde jsou nízké platy a zároveň je potřebujeme. Podle mě by to měli být seniori, podle mě by to mohli být mladí lidé, tím bychom zvedali porodnost. To znamená, skutečně by to měla být veřejná služba, která bude mířit na obyvatelstvo České republiky.
1: Podle vašich slov je jedna stíhačka F-35 5000 bytů. Za kolik ty byty počítáte? Já jsem se nemohl dopočítat, když jsem to tak zhruba...
2: My máme propočet od, a teďko mám, abych to řekla správně, od České komory stavebních inženýrů, kteří propočítali, že při správném použití materiálu a při dostupnosti levných pozemků tak lze postavit průměrný byt za 4 miliony korun. A to se bavíme o průměru v České republice. My samozřejmě nechceme stavět jenom v Praze, ve velkých městech logicky je ten problém nejožehavější, ale vycházíme z propočtu odborníků.
1: Paní předsedkyně Maláčová, řekněte, kdybyste se podíleli na moci, tak nákup těch stíhaček amerických F-35 je to jedna z věcí, které byste chtěli zastavit?
2: Pojďte se, co vyčítám téhle vládě, tak když sociální demokracie za premiéra Špidly nakupovala Gripeny, tak probíhala debata v obou komorách parlamentu České republiky. Veřejná debata. A velmi poctivě se to vydiskutovalo. Náklady, výhody pro počet finanční. Tohle tahle vláda neudělala. Přitom je to jako druhá největší finanční injekce v historii České republiky. Jak je to možné, že se takhle nakládá s veřejnými financemi? Řádu 100 miliard korun.
1: Nebo nezastavit?
2: Podle mě bychom se měli spolehnout zpátky na Gripeny. Já prostě nechápu, v čem to bylo špatně. Navíc ty stíhačky, které budou kolik za, jako kompletně za 10 let, jsou extrémně drahé, je to drahá hračka. Odborníci armádní prostě experti říkají, že stejně ty budoucí války už budou probíhat úplně jako jiným způsobem. Taky třeba nechápu, proč tyhle ty velké investice neprovádíme ve spolupráci například se Slovenskem. Jo, to je věc, kde mi jako chybí ty argumenty, proč Česko takovou obrovskou investici neudělalo ve spolupráci se státem, který je tak blízký.
1: Řekněte, teď podle některých agentur, jak to sleduji, se SocDem blíží ke 4% v preferencích. Kdo jsou vlastně aktuálně ty nejzajímavější, nejviditelnější nebo nejspolehlivější tváře SocDem, kromě vás a pana Zaorálka?
2: Tak jsem to já, je to Luboš Zaorálek, jsou to naši úspěšní krajští komunální politici, to znamená Jan Birke, Martin Netolický, jsou to další místopředsedové sociální demokracie. Nové tváře, které nejsou tak viditelné, ale jsou to velké talenty. Jiří Oliva, to je radní v Brně, Radek Šerfr, to je krajský radní v Ústeckém kraji, Jiří Nedvěd, to je takový mladý budoucí politický talent. To znamená, těch lidí máme skutečně celou řadu.
1: Odchod některých výrazných tváří, jako Petra Busková nebo pan Petříček, to je jaký signál pro vedení SocDem aktuálně?
2: Já si myslím, že to je vlastně úplně jedno. Jako podívejte se třeba, já se jako bývalých funkcionářů sociální demokracie vážím se jejich práce. Ale jestli mám být úplně upřímná, já jsem Petru Buskou nikdy nepotkala. Já jsem s ní nikdy nemluvila. Myslím si, že jsem v politice, v těch vrcholných funkcích, v sociální demokracii od roku 2018. To znamená, jako, je to samozřejmě jako do určité míry smutné. Na druhou stranu ti skutečně aktivní lidé, kteří jsou tu duší sociální demokracie, tak zůstávají.
1: Na druhou stranu s Milošem Zemanem jste se potkala, a to několikrát. Co vám aktuálně prezident Zeman radí?
2: My jsme se potkali, kde to bylo naposledy, minulý týden, to je pravda. Bavili jsme se o aktuální politické situaci. No, politická strana má usilovat o moc, v tom se shodneme s Milošem Zemanem, a protože jako cílem je prosazovat program. Jako to, co považujeme za důležité. A to já bych chtěla jako předsedkyně sociální demokracie. To znamená, diskutujeme všechny tyhle věci.
1: Co vám radí? Protože jak tak znám Miloše Zemana, tak on nehovoří takto obecně. Ale dokonce bych si troufnul říct, že na vás v něčem tak trošku tlačí. Tak jestli to můžete říct.
2: Pan bývalý prezident Zeman byl velkým podporovatelem té spolupráce s Hnutím Stačilo. Já jsem tak byla na začátku zastánkyní té široké levicové koalice, to je pravda. Nicméně, jako, asi se shodneme v tom názoru, že se nesmí opakovat situace z roku 2021, kdy propadnou hlasy sociální demokracie. Jako to prostě ten scénář nesmí nastat. A já jsem přesně s tímhle šla i na sjezd, kde jsem jako spolustraníkům vysvětlovala, že jako měníme vedení strany na poslední chvíli, že můj předchůdce Michal Šmrda měl téměř 3 roky v opozici v době, kdy, já nevím, inflace vystřelila na 35%. Byl takový jako jeden velký diskopříběh. A teď máme prostě během několika málo měsíců dát všechno dohromady a konkurovat už s etablovanými opozičními subjekty. Na jedné straně Stačilo, na druhé straně ANO. Takže jako za mě je ten propadlý hlas, ten leitmotiv toho, aby se to už neopakovalo.
1: Jak jste daleko v jednání s Robertem Šlachtou?
2: My se potkáváme, diskutujeme a chceme se v příštích týdnech rozhodnout, jak já jsem vlastně slíbila spolustraníkům, že nejpozději na začátku června. Na začátku června.
1: A jediná možnost pro vás přijatelná je, že by Robert Šlachta, respektive jeho lidé z přísahy, kandidovali na vaši kandidátce? Nebo by to mohlo vypadat nějak jinak, třeba i na slučovací sjezd?
2: Podívejte se, upřímně nebudu mluvit o tom formátu, v jakém půjdeme do voleb, protože moje zkušenost je taková, že dokud není dojednáno všechno, tak není dojednáno vůbec nic a na začátku června oznámíme.
1: Když by to bylo teoreticky tak, že byste kandidovali, třeba o tom se také mluví, ty výrazné tváře na kandidátkách hnutí ANO, znamená to, že by stále zůstala sociální demokracie nebo socdem tou stranou, jak je, jenom byste toho času hostovali na jejich kandidáce?
2: To je věc, o které se hodně jako mediálně spekuluje. Asi vás zklamu, ale ta odpověď bude ta sama. Na začátku června oznámíme.
1: Ale všechno na stole.
2: Jsou 3 scénáře. Já mám od prosince minulého roku spolu s místopředsedy mandát vyjednávat o těch všech 3 scénářích a jako finišujeme ta jednání a vlastně už v řádu 2 týdnů to chceme dotáhnout do konce, do úspěšného konce.
1: Jsem rád, že jste přišla, a nashledanou. Těším se na příště.
2: Já děkuji za pozvání. Nashledanou.
1: Naším hostem byla Jana Maláčová.
0: Posloucháte Radio Xaver.

0: Jiřina Anna Jandová je naším hostem. Ahoj Jiřinko.
1: Ahoj, dobrý den.
0: Jak se máš? Všechno?
1: Dobře se mám.
0: No, já bych na úvod chtěl říct, že ty máš, aby ses neměla dobře, máš nový klip, novou píseň.
1: Ano.
0: Která se jmenuje Vitráže. A já bych netradičně začal tím, že si pustíme tu písničku.
1: Rozhodně.
0: Můžeme si pustit ten klip, že?
1: Ano.
0: A potom budeme diskutovat o tom.
1: Jo.
0: Tak Jiřina Anna Jandová a Vitráže.

0: Tak právě jsme slyšeli píseň Vitráže a viděli klip Jiřiny Anny Jandové. Proč jako Vitráže?
1: Proč jako Vitráže? Já musím říct, že ta písnička vznikala poměrně dlouho, asi 3 roky. Já jsem se tomu dost dlouho odhodlávala, protože já to tak mám. Já jsem taková zpomalená. Vždycky, než něco vznikne, tak to trvá. A proč písnička Vitráže? My jsme se nějakým způsobem potkali s Xindlem X na nějakém koncertě, pak vznikla taková spolupráce mezi ním a tátou. Přišel k nám, my jsme si popovídali. A já jsem ho poprosila, jestli by mi neotextoval písničku, že jsem prostě jeho fanoušek a vážím si ho jako člověka. Myslím si, že jako tady není moc nadaných interpretů, který jsou autoři a který prostě i umějí skládat pro jiný. Ksin do toho má hodně, takže byl takovej jako, že uvidí. Každopádně písničku si poslechl a vznikly z toho Vitráže.
0: Takže to znamená, že ty jsi měla už muziku hotovou?
1: Ano, úplně jako... ano, přesně tak. My jsme měli vlastně, je to tátová písnička, já jsem potom dodělávala na ní ještě nějaké věci, takže my jsme spoluautoři hudby. A takhle vlastně to bylo, ten postup. Každopádně mě ten název strašně zaujal. Já musím říct upřímně, že jsem se bála toho, že Xindl pošle text a teď já jsem si říkala, ty bláho, teď se mi to třeba nebude líbit, teď mu to budu říkat. A bála jsem se toho procesu, že jo. No ale ono se to ku podivu povedlo na první dobrou a změnili jsme pár slovíček a bylo hotovo, takže k mýmu úplně úžasu se trefil do takového mýho naturelu. Mně se objevilo asi 14 dní předtím, když to textoval v tom období, že asi v 3:30 ráno mi bliklo na mobilu, že Xindl mě sleduje na Instagramu a na Facebooku. Takže jsem pochopila, že si tak asi jako trošku jako načetl nebo podíval se, jako, jak se prezentuju a tak, protože samozřejmě se z toho snažil asi něco načerpat. No a vzniklo z toho první věta z té písničky, kde v pondělí chcem se brát, v úterý chci ti s Bohem dát. No a tak to já občas mám, takže mám pocit, že se mi docela trefil do...
0: Životu nebezpečná věc, ale Jiří, většinou to je tak, že když vyjde klip k nějaké nové písni a třeba single, tak to je předzvěst velké desky, tak platí toto pravidlo tady?
1: No, já nevím zatím. Zatím to nevím, jestli to tak bude. Ale každopádně před 2 lety jsem dělala jednu písničku, že jo, která byla taky po singlu, takže už teďka to mám jako, že to můžu poskládat, takže možná, že na to dojde. Já jsem vlastně tady ten single chtěla udělat trošku jinak, protože když bych dělala celou desku, tak by to bylo hodně, hodně práce. A to jsem moc jako nechtěla. Já jsem chtěla vytipovat 2 dobré písničky, za kterými asi fakt budu stát se vším všudy. A vlastně novinka tady je ta, že jsem každou z těch 2 písniček točila úplně někde jinde, v jiném studiu, s jinýma lidma, s jinýma aranžérama.
0: To mě teda řekne, na tom to opravdu záleží. Já vždycky slyším v tom studiu, dokonce pan Žbírka jezdil ještě natáčet někam do Anglie. Jo, a přece mikrofon je všude stejný a ty čudlíky jsou taky všude...
1: Mikrofon je všude stejný, ale ty lidi dneska pracují různě. Ty producenti, ty aranžéři, to bylo pro mě úplně jako úžas. Já jsem tady tuhle ty Vitráže vznikly u Tomáše Baldera, takový velmi zajímavý člověk, který má takový studio, kde takovým podzemí a tam si tak jako reje a mám pocit, že vůbec tak jako letmo vnímá, jestli je den nebo noc. Jsou to takový zvláštní lidi. Pro mě to byla novinka. A vlastně jsem se dívala, jak pracuje. A to pro mě bylo úplně jako úžas. Fakt jako je to zvláštní, že oni nasávají takový ty nový techniky a ty studia už vlastně nevypadají skoro jako studia, Xavere, to je zajímavý. Oni vypadají tak, že tam mají takový obří počítač jenom.
0: Jo.
1: A ta druhá právě u Jirky Buriana, tak to je taky takový odborník.
0: Ale záleží na tom teda, jo?
1: Nevím, jestli na tom záleží, ale mě to bavilo pozorovat a třeba u Jirky říkám, tam to je prostě taková laboratoř těch zvuků a věcí a je
0: ale to
1: nesmírně
0: zajímavé. Ale
1: to už se
0: bavíme o té druhé písni.
1: Ano.
0: Čekáš na svůj den.
1: Tak.
0: A to je pan Burián,
1: ano.
0: Kapitán Demo,
1: no.
0: A syn Jana Buriana, písničkáře.
1: Je to tak.
0: Je to tak. No a tam vás ty cesty svedly jako jak dohromady?
1: Tam nás ty cesty svedly tak, že jako kdo ví, tak ví, že vznikla písnička společná s Daliborem, jeho, s kapitánem, teda Demem. A takže jsem byla u natáčení a stejně takovým podobným způsobem jsem Jirku poprosila, zda by si neposlech jeden můj demosnímek, což byla čistě moje písnička Čekáš na svůj den, taková moje melodie, kterou jsem dlouho měla složenou. A on jako říkal taky, že uvidí,

0: Někteří těma proudama, že spolupracují s těma lidma, co jsou v takové jako špičce současný tady naší český, a myslím, že od toho se to dost odvíjí. Ale já jsem právě v těch studiích jako pochopila, že oni mají ohromný světový jako rozhled. Že opravdu vnímají každou novinku, která prostě přijde z Ameriky, z Anglie, jsou tím hodně pohlcený. A teď už je to na posluchači, jestli řeknou, že to zní všechno moc podobně, moc světově, anebo jestli je to tak správně. Ale já jsem chtěla, aby to udělali podle sebe.
1: Zpěváci, muzikanti teď často hovoří o tom, jak přežili nebo nepřežili covid. Tak už je cítit, že je pro muzikanty?
0: No, já myslím, že z těch koncertů zatím, co jsme absolvovali, tak je cítit, že to ještě úplně ono není. A vůbec nevím, jestli to bude ještě ono. To jako upřímně říkám, že mám pocit, že lidi chodí, určitě ne v takovém počtu, si myslím.
1: Chodí míň?
0: Myslím, že chodí míň.
1: Bych řekl, že jsou vyhladovělí.
0: No, já myslím, že jsou hodně opatrní, že jsou takový, že si zvykli na to, že si plno věcí pustí doma. A nevím, jako zatím z toho mám tenhle pocit, že ano, že přijdou, že plno lidí vám ještě říká, že je to poprvé, co se šli někam třeba podívat, to dost jako slyším. Mm-hmm. Ale...
1: No ale teda proti tomu zase stojí moje zkušenost. Byl jsem v Lucerně na vystoupení, kde vystupoval Dalibor, tatínek, ty a řada dalších. Lucerna byla plná.
0: To je pravda. No tak
1: na co jsi
0: stěžoval? Táta má takový velký dar, že ty lidi chodí v každém období. Takže to je úžasný. A jako najdou si ho vždycky a všude a je to prostě bomba, no. Mm-hmm. To každopádně.
1: Je pravda, Jiřínko, že každý z českých interpretů a autorů, což ty seš, autorka, interpretka, že někde vzadu v hlavě má skovanou myšlenku, že by to natočil všechno v angličtině a že by se to ujalo třeba v tom velkém světě. Jak je to u tebe?
0: No, já už moc tou myšlenkou nekoketuju, protože tomu moc nevěřím, že by se to mohlo povést, protože ty cesty jsou dost složitý a moje angličtina je ještě složitější. Takže
1: no počkej, myslím, ale to právě radši. Může být ta marka dobrá. Víš, jak tady byl no. Takový ten člověk, který zpíval Hastermaneta Trmáta, esky, a nám to bylo milé.
0: Ano, pokud tak, mám dobré informace, tak je to tak z Honzy Kruty, to vím.
1: Fakt?
0: No. Ale já nevím, doufám, že teď neříknu nějaká blbost.
1: Melou.
0: No, já to moc neznám, ale...
1: Nebo Hellou.
0: Znám
1: nebo
0: to z vyprávění, že vím, že Honza snad...
1: A on se, myslím, jmenoval Ronny Martin. Mám pocit, ten...
0: Jo.
1: A možná si to pletu teď s nějakým jiným Ronnym. Ale to je jedno.

0: Hraje vám Rádio Xaver.
1: Scháníte nadstandardní a diskrétní urologickou péči? Jsme tu pro vás. Privátní klinika Uromediko. www.uromediko.cz.
2: Paní Karol, nový díl Za stranu a za lidi. Máte radost?
3: Mám radost, máme to za sebou, probrali jsme žraloky, pána v černém klobouku.
2: No a také, přátelé, poslechněte si to, protože se dozvíte, že se paní Karol bude mazlit s 3metrovým sumcem. No a pokud chcete slyšet Za stranu a za lidi, tak na rádiu Xaver nebo na YouTubeovém kanále Xaver Live ve zvukové podobě. A pokud patříte mezi fajn šmekry a chcete nás i s obrazem, tak to je možné pro předplatitele na xtv.cz Za stranu a za lidi, díl 83.
0: Posloucháte Radio Xaver. Xaver.

0: taky vám plísně hrají na nervy. Je tu Abamal, termoizolační nátěr, který zdi zateplí a brání tak vzniku plísním.
1: Abamal, ach Abamal, ten ještě nikdy nesklamal. Abamal, ach Abamal, být plísňák taky by se zbál.
0: Zbavte se plísně jednou provždy. Abamal, proti plísním.
2: Pane holče, je tady čtvrtek, náš den. Představte si.
3: Ksaver to vždycky taky píše.
2: A já vím, ale vy jste dneska nějaký indisponovaný.
3: Indisponovaný.
2: Co pak, co se vám přihodilo?
3: Ksaver, na mě sedlo zlo nějaký a smutek. Já jsem si přečet, že Vít Rakušan chce být premiérem. Já jsem se úplně najednou rozklepal, přišel jsem v ohlas.
2: Já jsem taky čet.
3: Já jsem si, víte, co představil úplně? Jak tam rozjede znovu ten kryt oživý po volbách. A já tam budu sedět proti němu v tom jednosměrném rozhovoru. Ona mě bude koukat těma velkýma upřímnýma očima plnýma dobra. A pak to bude jednosměrná cesta někam pryč.
2: Tak, pane holče, abychom byli úplně upřímní. Na vás sedlo zlo den poté, co jste se narodil.
3: To není pravda.
2: A proto jste byl ještě, pane holče, malé holátko. A už to na vás sedlo a to vám zůstalo do dneška, protože na mě jste zlej od prvního dne, co jste sem přišel.
3: Na mě sedli hodnoty, Ksaver.
2: No, to je skoro...
3: se narodil.
2: To je někdy to samý, pozor. Ale k tomu samotnému. Já jsem si to přečetl na Novinkách, já jsem ale omdlel.
3: Já si říkám, to je nejstrašidelnější zpráva za posledních 35 let.
2: Ale...
3: I Fiala vedle něj vypadá vlastně najednou dobře, ne? Nepodpoříme ho?
2: Koho?
3: Fialu.
2: No.
3: Pane Petře, prosím vás, vemte to vy.
2: Čili vy si vykáte?
3: S Fialou? My se neznáme.
2: Neznáte, no. Jo. My se taky neznáme. Ale jo, viděli jsme se, dokonce jsme vedli jakýsi privátní rozhovor, ale to je jedno.
3: Já jsem se s ním taky bavila, netýkáme se.
2: To je jedno.
3: Je pan profesor Ksavere. Konzervativní muž, to nevíte.
2: Pane holče, jenže já jsem mezi tím, jak jsem to uviděl, tu zprávu, a mezi natáčením zažil něco moc hezkýho.
3: Vážně? S Vítkem?
2: Ne. Sám se sebou.
3: Tak to nemusíte možná rozvádět.
2: Řeknu.
3: Jo?
2: Měl jsem francouzské brambory a k tomu červenou řepu. A já jsem u toho přemýšlel a kladl jsem si otázku, dokud jsem zobal ty brambory. Jestli, takovou analýzu jsem si dělal, jestli bych raději toho Fialu, anebo když už tak raději to, tady toho pana Rakušana.
3: No tak to je jasný, ne?
2: Tak to mi řekněte.
3: No tak Nutellier je méně strašidelný než tenhle. Žnírácký nitra.
2: Tak já vám řeknu,
3: je, Ksavere,
2: že jsem došel k tomu, že už radí Rakušan. Protože Rakušan je střelec.
3: Střelec?
2: Střelec.
3: Čeho? Koho?
2: No ne, že se nebojí.
3: Jako do zimetru myslíte?
2: Ale jo, dobře.
3: Oh, počkejte, dobře, ale jo.
2: Rakušan, Fiala je bázlivý, ferda, prostě.
3: Přesně tak, a to je dobře u nich, Ksavere. Při té jejich neschopnosti a děsivosti je dobře, když je někdo z nich bázlivější, to vám říkám.
2: Ne, a já vám říkám, pane holče, že ten pan Rakušan, do něho vjede energie a on přijede do toho Lipska na tu burzu a řekne dost.
3: Jo?
2: Zůstane elektřina. U nás občanům se bude prodávat za výrobní cenu, klesnou ceny energií a tím klesnou ceny všeho i tady kávy, prosím vás, jo. Dneska vychází hrnek na 30 korun, když
3: tak
2: si ho děláte.
3: Jste si jistý, že jste měl francouzský brambory a řepu červenou?
2: No víte, že to nějak zvláštně chutnalo?
3: Já se říkám. Ne, Ksavere, já...
2: No mám pocit, že se trošku tak jako...
3: Já to vidím. Trošku do vás to bylo nějaký magie, ne? Taková,
2: kolik vás tady je?
3: No a já to vidím. Ksavere Rakušan. Ale si vemte ještě, víte, co on ještě řekl? Že si na svoji vlastní podporu udělá vládní demonstraci. Minister vnitra a první vicepremiér. Víte, kdo tohle dělá?
2: Kdo?
3: Lukašenko, Rakeťák Kim. No, a tahle parta.
2: To jo.
3: To není normálně možný přeci už, co?
2: No, jenže nemůže to být tak, pane holče, že to vymysleli ti jeho podržtaškové. a řekli, plácni takovouhle blbost a všechny média to napíšou dokonce. Normálně vidím tu poradu. Jak seděl, tak sedí ten Rakušan a takhle sedí tím, vedli ty marketing odborníci a říkají mi, Vítku, dokonce i ve Wilsonově 10 ti dva blbci to tam budou říkat.
3: No samozřejmě, že jo, Xaver, ale o to nejde, že to napíšou, ale on to myslí vážně, chápete to? A já ti řeknu, on je...
2: Já to taky myslím.
3: Ne? On je taková hodnotová svině, můžu říct, že on den předtím narve na pivo proti Babišovi Fialu nebohýho, který je nejnenáviděnější politik, jako široko daleko. Tam si na něm udělá reklamu a den poté řekne, jak si být premiér. Chápete to?
2: Ale každý...
3: To je hodnoťák.
2: Vy zapomínáte, pane Holče, na jednu věc. Každý z těch lidí, každý, i když kandiduje na posledním místě kandidátky z zahrádkáři Kersku, to je jedno, tak každý z nich sedí večer doma takhle u té televize a říká si, mámo, představ si, že bych byl tím premiérem, ty bys měla 95 tisíc na šaty, no to má prezident, to má, ale sní.
3: Xavere, večer u televize, doma, v soukromí.
2: No.
3: Tenhle ten to říká veřejně. Vemte si, já úplně vidím, naše Věra sedí doma, je tákovka. A ta neříká,
2: moje Věra.
3: Máma říká, táto,
2: neříkejte si, naše Věra.
3: Ty bych byla premiérkou.
2: No
3: a tam to skončí ty sny, doma. Za těma zmá,
2: toho by... Ne.
3: Slyšel jste někdy Věru se zasnít veřejně, že by řekla, já budu premiér.
2: Veřejně ne, ale...
3: Tak vidíte, to je ten rozdíl.
2: Ale ještě tam, ještě musíte dát jednu věc, že...
3: Co?
2: Že když doma sedí ty naprosto bezvýznamní kandidáti, kteří se nikam nedostanou, a všichni i významní, i moje Věra nakonec, a říká, taťko, představ si, že sem k nám do horních Čuchtomrdlí přijedou ty auta s těma majáčkama a já tam nastoupím, vezmu si ty šaty, co mám po babičce, ty hezký květovaný a vlezu tam a oni mě povezou tam do nějaké té akademie, myslím, že se to jmenuje Strakova nebo tak nějak, ani nevím, kde to je. Chápete, že sní ti lidi?
3: To já vím, a říkám, u některých to zůstane u nich doma, u některých to nezůstane u nich doma.
2: Tak u mě to nezůstane, pane Holče.
3: No tak vy jste takový výtek druhý.
2: Chcete vědět, o čem já s ním?
3: O čem?
2: No ne, vážně, teď
3: to je...
2: Seriózně, ne, teď tady vždycky tak jako, no, a já vám to řekl.
3: No?
2: Já s ním o tom, že bych byl ředitelem České televize.
3: Tak to já vím.
2: A kolikrát vám ležím ve vaně a hulím a říkám si, no to bych zrušil, to bych tam, pan Holec by tam měl rubriku, jo, a to vše. A no, mám to vymyšlený zkrátka, a je chyba celé této země, že to tak ještě není.
3: No a na to dojde, ne?
2: Tak už jsem starý.
3: Ne, a já jak vás sleduju, tak myslím, že máte našlápnuto.
2: No tak ten pan chudárek je teď na 6 let.
3: Ksavr, já jsem teď viděl někde na fotce Friedricha.
2: Mildu!
3: Já ne...
2: Neříkejte to, pane Holče.
3: Zůstanu hodnotovej.
2: Je to sympatický, milý...
3: Já jenom řeknu, já jsem se lék.
2: No, tak oni
3: to
2: mají
3: to stalo, ne,
2: v té redakci starý foťáky, takže
3: jo.
2: Ono to přidá červený nos, ale to za to nemůže on.
3: Tak to jo, to jsem chtěl
2: říct. Jo, to jsou ty starý, tam je málo
3: pixelů,
2: málo.
3: Detekoval nějaký tak jako horší signály.
2: Někteří lidé by si mohli myslet.
3: Tak, no, to mě napadlo.
2: Že to je, že jako, ne.
3: Že se tam třeba v pracovní době úplně nepracuje, ale dělá se tam něco jiného.
2: No tak pane Holče, počkejte, to jsme úplně kde jinde. No ale můžeme se vrátit pak České televizi, protože včera byla rada, ale to je jedno, ale pojďme dojet toho Fialu nebo Rakušana. Já opravdu, kdybych se musel z pistolí u hlavy vybrat, tak si vyberu Rakušana.
3: Xavere, já chci z nich dvou radši upejpavýho neschopného lháře Fialu, než fakt leváka Rakušana, který nemá zábrany.
2: Ale vy to berete podle toho, že potom máte každou středu večer o čem mluvit.
3: Ne, oni jsou super oba. Oni dodávají materiál oba do středy.
2: No, takže to je... Myslíte, že levák?
3: Rakušan?
2: No.
3: Podívejte se, co udělal s migračním paktem. Jak to tam jezdil domluvit a podepsat a no, pak říkal...
2: Taková dobro.
3: No, jo, jak říká Marek Benda, pár hloupostí, ne, jsme tam odsouhlasili. Blbostí. No. Máte pravdu, no, vlastně to nic není migrační pakt.
2: Mimochodem, víte, že dnes je to, myslím, že na den přesně, 10 let od Wir schaffen das.
3: No a vidíte, díky Vítkovi Rakušanovi, Wir schaffen das taky v Česku.
2: Jo, no. Jo. Tak taková drobný šrámeček tam je. Vy, pane holče, taky jste netolerantní. Kolik je mrtvých kolem toho dozimetru?
3: Jen 5 nebo 6.
2: 5 nebo 6. To jsou povolený ztráty.
3: Jasně, teď je nás tady skoro 11 milionů.
2: Byl jste na vojenském cvičení někdy?
3: Nebyl.
2: Tam jsou prý povolený ztráty žádná celá 0,2%.
3: Tak vidíte. Ne, to je to prkotina. Je to prkotina.
2: Já nevím, jestli pro ty pozůstalý teda.
3: Zdá se, že to není prkotina i pro soudce, ty to furt nechtějí soudit, ale...
2: To mě vysvětlete, pane holče. I oni si to prej ti soudci přehazujou.
3: Jako... Oni prej si přenášejí ty spisy večer nebo po nocích. Když to někomu přistane na stole, tak pak v noci jde a přenese to někomu jinému na stůl.
2: Pak vždycky tam vypadne na stránka. No proč to tak je?
3: No tak my jsme na to odpověděli, ne? Když je někde 5 nebo 6 mrtvejch kolem nějaký kauzy, chtěl byste být 7.
2: Jo tak, ale oni se bojí. No. Tak já jsem slyšel, ale asi to bude lež.
3: Nemáte to ze dvou?
2: Nemám. Ne. Že největší problém je ta smrt toho pana Michalíka. Uh-huh. Říkám to dobře, Michalík? Uh-huh. Věšek?
3: Věšek.
2: Že toho prostě řachlo v okamžiku, kdy mu někdo zavolal nějakou zprávu. Takhle se to říká, ale nechci špínit do památku. Je to jenom divný, řekněme.
3: Já jsem to slyšel říkat nějaký lidi.
2: Já jsem to slyšel v metru.
3: Jo. Já v tramvaji.
2: Tam v tramvaji, jo? V 9 nebo v 12 nebo kolik?
3: Ne, 18 se.
2: 18. To říkají takové věci. No já jsem jel, prosím vás, z Flory na Anděl a tam to říkali dvě takové starší paní.
3: Jo.
2: Že to takhle bylo, ale jak říkám, slyšel jsem to a řekl bych, to jsou vám tak čestní lidi.
3: Právě, proto já tomu nevěřím.
2: Já tomu taky nevěřím. A čemu hlavně nevěřím, pane holče? Chcete to slyšet?
3: Jo.
2: Že jeden z těch dvou bude premiérem.
3: No to doufám už nebude.
2: Já ale... vám říkám, že premiérem bude Pikora. Proč ne?
3: Jo, ale já...
2: On jako, je dobrý.
3: Jo, jasně.
2: Šichtář. Já ho vidím tady na streamu s ním, měl ho rád poslouchat.
3: No jasně.
2: A on je takový jako člověk, jako z filmu trošku.
3: Z filmu? A jak to myslíte? Jako, jakýho?
2: Tak já, mě se to blbě říká, z jakýho? Z nějakého thrilleru.
3: Jakože lehce vás straší?
2: Ne, přijde mě prostě jak ředitel školy z amerického seriálu Nekonečnýho. A já mám pocit, že on bude člověk kompromisu. Pan Pikora. A já bych ho tam chtěl, a když ne...
3: Vy ho chcete tady poškodit já?
2: Naopak, já doufám, pane holče, já doufám, že se motoristi dostanou.
3: Jo.
2: Ale... že budou protiváhou, nejenom, že se dostanou, že tam budou ti hlavní motoristi v té sněmovně, ale že budou tím zdviženým prstem.
3: To radši ne, to neříkejte. Zdviženým prstem už byl ministr Nekula a ten skončil předčasně.
2: A já myslím takhle zdviženým prstem.
3: Jo. Bacha na to.
2: No.
3: No ale říkám vám, Ksevere, kdyby hrozilo, že má být premiérem Rakušan, já pořádám demonstraci na podporu Petra Fialy.
2: A to nehrozí.
3: Vy byste se nespl.
2: Ale počkejte, tak kolik, oni mají 10%, ne, průzkumy.
3: No. Ksevere.
2: Statistická chyba, dobře, budou mít 11,2. A kde to vezme? Podporu. Kdo podpoří ho? Podpoří ho... Konečná? Ne, podpoří ho SPD, když to nemůže ani cítit, to mělo.
3: Ne, já doufám, že se to nestane. Vůbec, že nebudeme tohle dilema už řešit, jestli Fiala nebo Rakušan.
2: No jasně, že ne.
3: Jo, ale na takový politický funus to bych jim šel v obyvak, Savere. Co? Byste tam mohl zahrát nějaký takový molový tóny na kytaru? Jste kytarista dobrý? Co?
2: To bych mohl, ale já zásadně nehraju zadarmo, pane Holče.
3: Tak to se ví. To byste dostal nějaký bitcoiny do futrálu.
2: Já teď skládám po strašně dlouhé době písničku.
3: A já ji.
2: A mám první sloku a refrén. A jestli to chcete slyšet, skládám tu písničku na setkání klubu Svíni.
3: No to je dobrý.
2: Je to, povedlo se mi strašně vtipný.
3: No tak to o tom nepochybu.
2: Kdyby to šlo dál, tak to bude nejvtipnější.
3: Tak to rád slyším.
2: A ještě tam nejste, teda musím říct, že to nejste.
3: Jako v té písnice?
2: No já jsem si napsal taky poznámky, co by tam mělo být zakomponované.
3: A tak místo předseda tam musí být, ne?
2: A vy jste místo předseda?
3: Já jsem místo předseda.
2: No já tam dám asi předsedu teda. Je to, jste mi neměl říkat.
3: Místo předseda musí být.
2: No ale tam nebudete úplně jako... Oni to založí na takových jako přirovnání, na takových metaforách.
3: Já vím, vy jste člověk tak, metafor, tak, to se o vás ví.
2: A jestli si o to takhle říkáte, tak ještě tady prohlašte veřejně, že všechno vydržíte a že se neurazíte.
3: Jasně, Xavere. Já úplně vidím ty metafory na slovo místo předseda.
2: Řekněte, opakujte po mně, já Petr Holec.
3: Já vám to podepisuju, Xavere.
2: Tak to prohlašte veřejně.
3: Prohlašuju to. Co? Nechám vás složit svobodně písničku na klub Sviní.
2: Umělecký,
3: no.
2: Umělecký, protože umělecký, ne?
3: A co? Co umělecký, co si?
2: Nevím.
3: Říkám, nechávám vás, dávám vám svobodu složit písničku na setkání klubu Sviní.
2: Pane Holče, a víte, jak, vy jste tak hodný, já jsem to ani nečekal, a přitom je tady čím dál méně svobody.
3: No ale já jsem hodný.
2: Teď jsem to zjistil. Já jsem si doteď myslel, že jste svině.
3: No to jsem.
2: No tak, jsem, tak počkejte. Tak
3: ale já jsem dobrá svině.
2: Musíte si vybrat, pane Holče.
3: Já jsem dobrá svině, jak se vede.
2: Jo.
3: Já jsem místo předsedou dobrých sviní.
2: Vy jste taková ta hodná svinička, co se pohladí.
3: Já nejsem svině jako Rakušan. Já jsem dobrá svině.
2: No. Já mám totiž s tím vaším Rakušanem úplně jiný problém, pane Holče.
3: Jo, jaký?
2: A to je to šmírování, ty zase.
3: No tak to je, on je šmírák, to... levák, lhář, no.
2: Počkejte, jak on to dělá z nějakého důvodu. Chce to Ursula, nebo proč? On chce vlastně lidem kontrolovat komunikaci.
3: Ale on je tím, Xavere, posedlej. Teď víme, co na tom vnitru má zaparkovanýho. Případně na tu druhou štytletku. Ten kryt zaparkoval jenom proto, že se proti tomu zedmul odpor. A lidi se začali ptát, proboha, co to je? Nějaký jednosměrný rozhovor na vnitru?
2: Dvousměrný, ne? Nebo
3: a pak jednosměrná cesta rovnou někam?
2: Jednosměrná cesta na gulak.
3: Co to jsou manuály na odhalování šiřitelů nevládních názorů, proboha? Takže tohle to tam všechno za ním je a to je všechno šmírování. On je obyčejný šmírák,
2: já
3: no.
2: Vím, ale víte, o jakým šmírování já mluvím?
3: No jasně, na WhatsAppu, na Messengeru a tak dále. No
2: a...
3: Ale on nás chce chránit tady, aby jsme nevedli nějakou nehodnotovou komunikaci.
2: Tak na takový jo? Chránění mu sedu, pane Holče.
3: Já tomu docela rozumím.
2: To jsou zlí lidi, pane Holče.
3: Ale on to myslí podle mě dobře, třeba jako s tím migračním paktem.
2: No ale lidi bude mít část, jako lidi, kteří to budou volit, protože já slyším od hodně voličů bývalých Spolu, že už ne. Už bylo dost. No a takže si myslím, že většina z nich neuteče k Babišákovi. Něco uteče k motoristům, to je jasný, a něco uteče ke Stanu.
3: Já myslím, že se chystal ke Konečný, to vám říkám.
2: A jo, no.
3: Ne, tak já bych jim vzkázal to, ať radši zůstanou u toho Spolu.
2: Myslíte vážně?
3: No jasně.
2: Tak to já jim zkazuju, když...
3: Stane největší zlo.
2: Když tak motoristu.
3: Stane největší zlo. To má to polpravdu. A Rakušan je toho symbolem. Ten je toho víkem, Xaver.
2: To je hrozný, pane Holče, co budeme dělat?
3: My věříme, že to dobře dopadne, ne?
2: Já jsem se zasnil, počkejte, uděláme teď, ať nezapomeneme, protože to je jasný.
3: No zápis je jasný.
2: Ježíš, kdo jiný, než ten pan, volí ministr vnitra, ne?
3: No.
2: Ministr policie.
3: Chci být premiérem.
2: Cože?
3: Vole, chci být premiérem.
2: A já vidím, že vás to nějak vzalo.
3: No to vidíte dobře.
2: A nechcete taky Lexaurin, jako mám já, dva nebo tři? Lexaurin svinstvo asi nebyl. To nejde.
3: To ani neznám, co to je.
2: Zraky prášky na uklidnění, který už jsem dlouho neviděl a beru si do letadla vždycky, ale jenom na dlouhý lety. A to je dobrý do letadla, to si dáte jeden a půl před odletem. To mě ještě Honza Cimický předepsal a sednete do toho letadla a tak 2 hodiny je vám všechno jedno. A kdyby to letadlo nad tím oceánem zašlo hoře, tak řeknete, tak to uhaste, děcka.
3: Kdybyste se hodil do Brna, tady s tím, Xavere, s Lexaurinem.
2: Ale já to nejím. Ale klidně, to nám někdo předepíše, když budeme chtít.
3: No tak nechte to předepsat a pojedeme do Brna to dílovat.
2: On se jmenuje Vítek nebo Vít?
3: Vít.
2: A nenapíšem
3: Vítek. Vítek mu říkám já, protože to tak já napíšu, familiárně, protože ho mám rád.
2: Tak já napíšu Vítek.
3: Dobře.
2: Jeho to potěší, ne?
3: Vítek, no.
2: Vítek Rakušan. Rakušana.
3: No na tu demonstraci na jeho podporu půjdem, ne? Ale...
2: Jo, je to vyšel. Alegorický vůz bychom měli XTV.
3: Jaký policejní, ne? My jsme si mohli od Pirátů půjčit ten vězeňský autobus, ne?
2: A to ještě existuje?
3: Určitě.
2: Za Ježišmarja, šmírování, pane Holče.
3: No za šmírování k Severu, ale hlavně za to, že chce být premiérem.
2: A že?
3: To si není možný.
2: A všechno je možný.
3: No asi už jo.
2: Já říkám, že chci za premiéra pana Pikoru.
3: To by mohl být vicepremiérem, ne?
2: Kdo? Piky?
3: Hm?
2: O, je nuda.
3: Pro gender.
2: Toto já úplně nenávidím.
3: Co?
2: No toto, co vy děláte? Jo? Co to je za zvyk? Kde jste toto pochytal, jako? No, pane Holče, já mám důležitý téma.
3: Jo.
2: Důležitou věc vám chci oznámit. Budete koukat, ale ať to teda máme z jedné vody, já tu důležitou věc, a jsem zdravý, co budete říkat, ale ať vyřídíme agendu, poděkujeme teď všem, kdo nás podporují na transparentní účet, podotýkám, že zatím ještě pořád to je na advokát.
3: Já úplně vidím, Xavere, jak to v sobě dusíte.
2: Já to dusím, no. No.
3: Honza Bacho, velkorysá podpora, musíme poděkovat. Za úsměv a pohodu z přístavu na Vlzonové 10, dál přinášejte optimismus a víru ve změnu. No tak jsme řekli, že vy chcete toho Rakušana, ne, premiérem, tak to je taková víra.
2: Já jsem řekl Pikoro.
3: Pavel Radslavský.
2: Kdyby bylo Pikoro, no.
3: Koncesionářský poplatek na přístav pravdy. Děkujeme za vaše vysílání, manžele Radslavští. Alena Ravítková na Vlzonku od Azalky. Díky. Jiří Vidžovský, koncesionářský poplatek pro přístav pravdy. A Daniel Klement na Vlzonku. Čiči, Jahodu a Adonise.
2: Tak,
3: Savere.
2: A jsme u toho. Jahoda a Adonis, mimochodem, sklidili velký úspěch, pane Holče, no. Ale Čiči.
3: Čiči taky. Čiči sklidila, lolo. Mega úspěch, ne?
2: No.
3: Co?
2: My jsme vám včera měli tu radu České televize.
3: Už zas?
2: No tak teď nebyla dlouho, ona jednou za měsíc. A já jsem zasedal.
3: Co to znamená?
2: No tak zasedám, ne?
3: Jo.
2: Jsem člen, tak jsme zasedali. A byly dotazy na generálního ředitele pana Chudárka. A mimo jiné, já jsem byl nastartovaný z Čiči Tornádo.
3: Ne, já jsem se ptal, co to znamená, když jste zasedal, jestli jste, jako třeba Eva Dekrová zasedá bitcoiny, tak jestli jste nezasedal Čičiho.
2: Ne,
3: tak jsem to
2: zasedal. Ne. Počkejte, nechte si to říct. No, a paní kolegyně Denčevová Chmel vyjela s tím první a řekla to skvěle.
3: Jo?
2: Pojmenovala ty věci kolem debility jménem pořad s Čiči Tornádo řekla jasně, že to nemá žádný střeva, žádný vnitřek.
3: Žádný střeva ani vnitřek. Čičina nemá střeva ani vnitřek.
2: Poslouchejte ten pořad, že to není veřejná služba. Že je to prostě, ona to říkala vznešeně.
3: Jste se rozporoval, ne? Že to není veřejná služba.
2: Já jsem si vzal slovo a řekl jsem, že to je úplná blbost, že tam všechny profese selhaly, včetně kameramana, grafika, střihače, režiséra a moderátora, který takzvaně neumí říct souvislou větu, natož položit otázku.
3: Já jsem si říkal, jak jsem řekl před chvílí, když jsem viděl Mildu Friedricha, co na to Milda Friedrich?
2: Co na to Milda Friedrich? Tak k tomu bych došel. Pan ředitel generální.
3: On je tam být generální.
2: Generální prokurák, ten se ošíval trapností. A říkal, že viděl jenom ukázky, no a že to je takové, no na druhou stranu, že to stojí jenom 30 tisíc jeden díl. Co to je? To pár lidí pošle poplatek. Tak jsem pochopil, proč je to tak blbý, ono je to tak levný. No tak ono je to pořad, který by každý youtuber 15 letý natočil odpoledne v garáži.
3: No ale líp asi, ne?
2: Ale líp, jo. No a pan Friedrich, to je prostě šajba, jo. On,
3: to je hlava.
2: To je hlava a on já vám říkám, že Milan Friedrich v té televizi bude. Ještě se dvakrát změní režim. Přijde teď totalita, potom přijde revoluce, sametová 2.0, potom zase bude kapitalismus. Všechno bude jinak, ale jenom jedna věc bude, že Milan Friedrich bude v České televizi.
3: Jak se vede, úplně vidím jistou scénku. Už není ani žádný rohlík, ani budova České televize. A Milda Friedrich tam sedí na té svojí židli, na té planí.
2: Jsou splanírované kavky, je tam takhle stůl. A jeden takový maličký počítač a židlička a tam sedí Milda Friedrich.
3: A má telefon velký, takový červený.
2: Telefon a říká, hele, budeme stavět televizi nově českou, nechceš tam jít pořád? No ale on je geniální.
3: Je?
2: On je geniální, protože ten samozřejmě, Milan...
3: No a odkud teď, Vane?
2: Milan vždycky pochopí, z které strany fouká vítr a je připravený. A když už viděl, že ti radní jsou, že se jim nelíbí Čiči Tornádo, že s tím nemůžou nic dělat, že můžou jenom na té radě říct, že to je blbost, a ptat si, kolik to stálo. A generální to taky sepsul. Tak Milda... Aha. A zjistil, že fouká proti Čiči Tornádo. A řekl, vzal si slovo, říkal, hele, to se vyrábí jenom pro YouTube. To je jako... A já jsem říkal, do prdele, když se to vyrábí v České televizi. I kdyby se to vyrábělo, Bůh ví pro co, pro televizi Hulkotyčky, tak když je podepsaná Česká televize a je to za peníze lidí, kteří posílají čím dále víc peněz na Českou televizi, povinně s exekutorem za dveřma, tak to nehraje roli. Ale Milan...
3: Milan je dobrý. Já chci zvýšit daň z ČT znovu k Savere dobrovolně.
2: Já taky.
3: Tohle je dobrý.
2: Já si dokonce myslím, že by tam, že by se mělo zvýšit poplatek a že by část toho poplatku a mělo by tam být na místo Milana Friedricha
3: jo.
2: A pro jeho příbuzné.
3: Na stoleček a židličku pro Milana Friedricha.
2: No a co kdyby jsme tady na transparentním účtu, tady jsou vtipálci, jo?
3: No.
2: Co kdyby jsme na transparentním účtu příště, až budou takový ty poznámky, jak tady někdo píše, na Přístav pravdy, nebo na Jahodu a Adonise, tak, že bychom uspořádali nějakou sbírku.
3: Na Mildu Friedricha?
2: Na židli Milana Friedricha, která, to by byla židle na doživotní.
3: Doživotní židle?
2: Doživotní židle, ale udělali bychom for. Jo. Já nevím, kolik by poslali, třeba by poslali dohromady, třeba by poslali třeba 800 korun. Tak bychom v IKEA objednali 800 korun. A žili a poslali bychom jí Milanovi na ty kafe.
3: Jo, já jsem pro, protože Milda Friedrich musí přežít k sebe.
2: A já vám říkám, že on není špatný, on je fakt fajn chlap a má smysl pro humor. A až mu řekneme...
3: No to bych řekl docela,
2: až mu řekneme, ať sem přijde, tak jak jsme si říkali, že by ten Reichl, že má smysl pro humor, že přijde se zvonítkem. A přišel, mm-hmm. Já vám říkám, že Milan přijde.
3: Jsi pro židličku.
2: No.
3: Jo?
2: A jako kolik mu může být? On bude tak, jak já třeba, ne?
3: Jako my? Něco?
2: Třeba 50.
3: Jasně.
2: 52 řekneme, ne?
3: 55, já nevím, no.
2: No, já jsem to určitě četl v těch životopisech, jak kandidoval. No, ne, dítě to není. Jako je to už dospělý
3: chlap. Ne, už dítě, já, jak jsem viděl tu fotku, tak se mi zdálo, že jako by se vracel do dětských let trošku ve obličeji, ale to je jenom můj...
2: Ne, tak to já nevím, ale Milan je dobrý, ale říkám si, tyho, jednoho dne tam bude v té kolečkový židli, bude mu 99,5 roku. A bude tam takhle jako a bude, bude tam titulek řídí program České televize.
3: Chytám, tam bude furt s tím prstem.
2: Ne, já musím říct, že ho mám rád. A když se potkáme na radě, tak Milan, pozor, přijde, pevný stisk ruky a podívá se vám do očí.
3: Fakt. Hm?
2: A to je pro mě jako strašně důležitá věc.
3: Tak vy jste, asi se dá říct, jako je tam dělnej kolektiv, ne? Dobrý, nebo?
2: No, no. A myslím si, že... že
3: děláte dobrý věci, se dá.
2: Rada České televize prostě Čiči Tornádu vyprala držku. A jestli v tom televize bude takovéhle hlouposti pokračovat, tak už začnu věřit prostě na to, že existuje. Vy jste věřící, ne, pane Volče?
3: Ne.
2: Ne? Nevěříte?
3: Já teď věřím v jednu věc.
2: Uzdravení.
3: Že to taky a že víte, Rakušan nikdy nebude premiér.
2: A nebojte se. To vám dávám písemně. Jo. Pane Holče, jsme na konci, protože vy musíte jít na lůžko.
3: Jo, jo. Do izolačky.
2: Do izolačky. Dávejte si to, jak se jmenuje to, jak to prodávají Vietnamci, ta věc, co se dává do čaje. Není to dobrý. Takový kořen je.
3: Tak díky, že to není dobrý. Já spíš asi to se obrátím na Markétu Vaňkovou, něco na pozbuzení nálady.
2: Jo, tak to je dobrý, tak ona vám nějaký... A myslíte, že ona ji prodává?
3: Já doufám, že jo.
2: Možná bychom ji zavolali, aby nám něco taky šupla?
3: Asi.
2: A ona bude mít kvalitu, pozor.
3: No tak to je.
2: Jsou lepší lidi. No, běžte se léčit, pane Holče, a já se těším na další Wilsonovou 10 za týden a nashledanou.
3: Nashledanou.

0: podtrženo, sečteno a naším hostem je pan Petr Kolář. Dobrý den.
1: Dobrý den vám i divákům a díky za pozvání.
0: Už se to blíží.
1: No, už se to blíží, už to bude za chvíli, už by to bylo za náma.
0: Nervozitu cítíte taky?
1: Ani nervozitu, fakt jako nemám z čeho být nervózní, spíš se těším, až to bude konečně pryč, protože jako poslouchat a sledovat tyhle ty věci, které se teďka dějou, je někdy až moc.
0: No ale dívám se, že před volbama se dějí ještě některé důležité události, například na iDnes, jo, psali, policie v kauze Dozimetr obvinila ex-šéfa pražského dopravního podniku Dvořáka. O čem toto svědčí?
1: No mě to pobavilo, protože na ten internet má tu skvělou vlastnost, že se tam ty články aktualizují, takže v prvních verzích toho článku říkal tady pan Dvořák, že o ničem neví, že to je úplný nesmysl a že vůbec nemají důvod ho obviňovat, že mu nikdo nedal vědět, aby o pár jako desítek minut později bylo a už jsem to dostal oficiálně. No takhle, mě ta věc má dvě roviny. První je, že mě teda jako opravdu překvapilo, že v kauze, která se motá okolo dopravního podniku, nikde nefiguruje jméno pana ředitele bývalého Dvořáka, protože i když byl dávno pryč, tak ty vazby tam měl furt silný, takže v tomhle tomu si jako můžeme udělat odškrtnuto, jako není to tak, že by tam nijak nebyl. No ale co je mnohem podstatnější, je, že prostě já jsem byl teď v úterý na meetingu Víta Rakušana v Plzni, kde on teda jako rozmlouval s voliči. Musím říct, že na tom meetingu, jako kde měl asi 120 nebo 130 lidí, že teda jako naživo působí mnohem jako sympatičtěji a jako příčetněji. On tam jako chodil, vypadal jako kluk od vedle, prostě dělal, ale já jsem tady takový Vítek, shodou okolností jsem ministr vnitra a já pro vás chci to dobro a jsem ten správňák a to byla jako jedna věc. Na Dozimetrho se ho tam samozřejmě jako nikdo neptal, ale jako oni si ty starostové myslí, že se jako na to zapomnělo, že to není. A on se na to nezapomněl. Ono jako, když je meeting, tak tam z podstaty chodí lidi, kteří jako jsou nějakým způsobem sympatizanti, který on jako zajímá a nikdo se ho tam na to neptal, tam řešili, jestli chce přijmout euro nebo ne. Ale prostě všichni ostatní ten Dozimetr řešej. Včetně takových jako detailů a takový hlouposti, v uvozovkách hlouposti, jako když měl ten šifrovaný telefon, což by ještě samo o sobě nebylo nic tak děsuplnýho, jako kdyby se tak pitomně nevymlouval, že to dal na hraní svým dětem. Jo. Takže je to dohání a on by měl teďka začít ten soud, začínají utíkat věci o tom, kterak někteří ty aktéři, jeden ten aktér té kauzy, ten Augustín, začal vypovídat výměnou za beztrestnost a co všechno tam bude. Ve spisu jsou věci, že peníze z toho Dozimetru se dělily a šly přímo na hnutí STAN a teď si vemte, že ten soud má teprve začít na konci září a všechno to začne gradovat a myslím, že lepší závěr své dobré kampaně si ani nemohli přát.
0: Vy říkáte, pane Koláře, tak citlivě, že pan Augustín začal vypovídat. Myslím, že v Čechách proto existuje mnohem lepší výraz. Že začal zvonit.
1: Začal
0: bonzovat. Vypovídat musí každý. Ale,
1: no, jasně, ale záleží, co všechno chce vypovědět a co za to dostane. A tady evidentně jako má pan Augustín dostat beztrestnost a za to teda začal zvonit, když to chcete nazývat slovem zvonit.
0: No tak to tak je a myslíte si, že toto ještě teď, když se to nějakým způsobem větrá v médiích, to může zacvičit s těmi volebními výsledky?
1: No tak jako bez pochyby. Vzpomeňte si třeba na volby před 4 roky, kdy jistá jmenovkyně tady vašeho kolegy paní Holcová, paní Holcová, novinářka, která je pomalu jak ta jitrnice Sobušku z pytle ven, jitrnice, kterou svět neviděl, ona je taková novinářka, kterou svět neviděl, tak týden před volbami zveřejnila, ježiš, jak to bylo, to nebyly Panama Papers, to byly jiný papers.
0: Nějaký papers, no.
1: Nějaký papers to byly a bylo tam prostě seznam prostě všech možných politiků a oligarchů, který mají kde majetky a Babiše vyšetřují ve Francii a vlastně já jsem A tehdy v českém rozhlase, v české televizi, a jako já hlavně jsem poslouchal rozhlas v autě, tak já jsem prostě zapnul, sednul jsem do auta, zaplo se mi rádio a já jsem tam furt slyšel prostě tady o Papers a o Babišovi a že prostě tam má jako nelegální majetky a že je prošetřáno uplynuly 4 roky. Jako nic se nestalo. A tehdy to ještě mělo tu pointu, že ta paní Holcová vykládala, to byl nějaký zase nezávislá žurnalistika, nějaká neziskovka, a ona vykládala, jak jako tohle pokládali za tak jako mimořádně závažný, že to musí okamžitě jako po dohodě s těmi zahraničními kolegy zveřejnit ten týden před těmi volbami a že jako budou pokračovat ve zveřejňování těch českých jmén. No a pak zveřejnili jako asi po měsíce. Já jsem s ní pak dělal rozhovor asi měsíc po těch volbách a říkám, paní Holcová, prosím vás, kde máte ty další jména? Vy jste jako říkala, že budou další. Pracujeme na tom, připravujeme to. Pak tam vydali jednoho miliardáře, o kterém se jako vědělo, že v nějakých takovýchhle databázích je, a od té doby nic, uplynuly 4 roky, vy jste slyšel nějaký další jména?
0: Já očekávám, že teď v nejbližších dnech přichází chvíle paní Holcové.
1: Možná, že právě v těchto dnech jako už to dopracovali správně, jak mi vysvětlovala, a možná, že se zase dozvíme nějakou zajímavou novinku, ale tohle tu celou historku vlastně vykládám, protože samozřejmě tehdy to jako mělo vliv na ty voliče, protože týden před volbama, ono se říká, nebo politologové, sociologové říkají, že řada lidí těch nerozhodnutých se rozhoduje právě v posledních 10 dnech, 14 dnech před volbama, tak samozřejmě, když pak odevšad slyšíte prostě, že ten a ten je lump, no a teď si vemte, že jim to začne, já myslím, že to začíná 22. září ten soud, a už teďka, ještě soud ještě ani nezačal, už teďka jako z toho lezou věci, naposledy v té obžalobě psáno, že prostě pan Redl se s panem Kosem jako domlouvali, které jak budou část těch peněz dávat přímo hnutí STAN. Oni napsali, že to je nesmysl, že to bylo selhání jednotlivce, no a tak uvidíme.
0: Ale je to pěkný, že ty peníze neukradli jen tak pro sebe. Mohli si za to nakoupit nějaký majetky, ale oni to dali na takovou dobročinnou věc, jako jsou volby. No,
1: no tak na politickou stranu.
0: Na
1: tak,
0: politickou stranu.
1: Tak jako podle mě si správně vyhodnotili, že ten STAN chce dobro, a že prostě je tady proti té korupci a proti těm jako zmetkům, který dělají ty ošklivé věci, takže je dobrý jim jako na to přispět, na tenhle ten chválihodný boj proti korupci.
0: A ještě k té paní Holcové, myslíte si, pane Koláři, že když se někdo takto zdiskredituje, jako ta paní Holcová, že ještě kdyby teď něco napsala, že se najde jediný člověk, který tomu bude věřit?
1: Já nevím, jestli ona se zdiskreditovala, tak třeba... Já myslím, že jako část toho národa jí tehdy za to zatleskala jako za hrdinskou práci, kterou má ve spolupráci s mezinárodní organizací, a bere to tak jako dodnes. A to, že ta slíbená další jména se neobjevila, mě by teda opravdu zajímalo, abych to chtěl vědět, jako ona to tehdy slibovala, tak když něco slíbím, to bylo přímo v tom
0: tak
1: článku.
0: Tak se zdiskreditovala, no?
1: No tak... Tak někdo to asi, já třeba, kdyby ona cokoliv dneska vydala, tak to vážně neberu, ale věřím tomu, že zvlášť

0: teda jako opravdu, no co oni nemají o to se, já těm policajtům by se do toho vedra ty odposlechy, oni by se asi dost zničili, jo. Ne, tam je na téhle zprávě je fascinující, že do té sauny jako šli snad v 8.30 ráno, že ta schůzka byla od 8.30 do 10, což je prostě jako opravdu geniální krycí manévr, protože já nevím jak vy, Xavere, ale já když třeba ráno stanu, tak říkám, tyjo, a já bych šel teďka do sauny, prostě, to je jako super program na 8:30 ráno, jo. To je opravdu, no je to takový, je to celý hloupý a tenhle ten pán jako vlastně, ten pan Netuka, říká, že vlastně si už vlastně nepamatuje, o čem se tam tehdy bavili.
1: Tam vedro taky.
0: Protože když jste jako v 8.30 v sauně prostě na Brumovce, tak si opravdu nepamatujete, proč jste tam chodil a jak jste tam chodil, zatímco teda ten pán, se kterým se tam sešel, to znamená šéf, bývalý šéf IKEMu, tak ten si to pamatoval dobře, odvyprávil to evidentně novináři Kmentovi a potom prostě tragicky zesnul, což je samozřejmě tu zprávu, jako, jakkoliv to vyzní hrozně, ale jako samozřejmě, že to trochu schazuje, jestliže to je prostě... Jsem novinář, píšu něco, říkal mi to někdo, on bohužel umře, takže se to nedá nějak jako dokázat toto, ale je tam spousta odkazů na nějaké zprávy policie a spousta jako vedlejších věcí. Evidentně je ale z toho zjevné, že se ti chlápci v 8 nebo v 8:30 ráno v sauně sešli, asi se tam o něčem bavili a vzhledem k tomu, že to byli chlápci, kteří měli společného něco s IKEM a jeden z nich byl shodou okolností poradce premiéra Fialy, tak o čem se tak asi mohli bavit, že?
1: No tak zase si musíme přiznat, že peněz nám je třeba na volby.
0: Ano, a zas tím tématem, tedy podle článku Jaroslava Kmenty, mělo být, že část těch peněz by měla jít teda proudit do stranický pokladny ODS, tak zase třeba to prostě byla jenom ta charita, že jo, jak jsme se o tom bavili před chvílí, zase si třeba řekli, že je dobrý pomoct těm, kteří bojují proti té korupci a jsou neohrožení.
1: Tak, byl tady, a tady všude seděl, pan doktor Zaorálek a mimo jiné říkal, druhý nejdůležitější muž Ukrajiny oznámil, že je na útěku. Západ špatně odhadl Rusko. Trump se přepočítal, Putin tahá za delší konec provazu. Z toho nejdůležitější je ten začátek.
0: Tak on mluvil o Dmitru Kulebovi.
1: Kuleba.
0: Býval ministru zahraničí a mluvil o tom pan Zaorálek. Snad měl pravdu, jako bývalý ministr zahraničí. Já se přiznám, že jsem to až tak nesledoval, ale samozřejmě jsem poslouchal ten jeho projev. Pan prezident Zelenský prý vydal nařízení, že diplomaté nesmí opouštět zemi, asi s obavy, že by mohli říct něco nevhodného, což teda já vlastně úplně nechápu, protože v dnešní době můžete v době internetu a v době neomezeného přístupu kamkoliv můžete něco nevhodného říct prakticky odkudkoliv. No nicméně vydal tohle nařízení a pan Kuleba prý zamířil směr Polsko den předtím, než to nařízení začalo platit. No tak nevím, nejsem odborník na zahraniční politiku a už vůbec ne na poměry mezi pohlaváry Ukrajiny, ale jako asi úplně jako náhodně a jako tak pohodově to nevypadá.
1: No, Mr. Zao jako starý praktik dokonce tam říkal, že to vypadá, že ta administrativa prezidenta Zelenského se tímto začíná sypat. No.
0: To je otázka, jako jestli... To já už jsem slyšel tolikrát, že se začíná sypat a že Zelenský je zralý na ručník a že ho vystřídá tu kličko, tu někdo jiný a zatím stále se drží, stále bojuje a stále je v čele své země a nezdá se, že by se na tom asi něco v dohledné době měnilo. To strašně bude záležet spíš na tom, co budou dělat ostatní státy.
1: No ale napětí tam prý mezi občany sílí.
0: To je klidně možný, asi, že sílí, tak kdo by, koho by nesílilo napětí, když má přes 3 roky ve své zemi Rusáky.
1: Jasně. A ta věta Putin tahá za delší konec provazu, s tím souhlasíte?
0: Těžko říct, ale jako stačí se podívat na událost starou 2-3 dny teď.

0: to vyslání dronů na území Polska, kde byly sestřeleny. Oni pak jako vlastně to tak jako první den se zdálo, že pomalu začíná třetí světová válka. Dnes to tak jako skoro vyšumělo. Oni tvrdí, že to vlastně byla náhoda. Dokonce americký prezident Trump řekl, že to byl asi omyl. A ono takovýhle jako omyluje spousta těch dronů. Bylo celkem 19, nenesli teda žádnou munici. Měly to být jako drony sledovací, mapující vzdušní prostor, ale jako bylo jich 19. A některý byly sestřeleny 300 kilometrů od východní hranice jako ve vnitrozemí Polska. A to už jsou takový jako zvláštní náhody. Viděl jste film Poslední scout?
1: Ne.
0: Film Poslední scout je výborný film s Brucem Willisem, jeden z jeho ikonických děl. A on vlastně jde pak domů za svou manželkou, ze kterou je jako v podstatě jako rozvede nebo nějak jako jsou odloučeni a najde tam ve skříni svého kamaráda, který se tam jako schovává a on mu právě jaký říká, že to byla jenom taková náhoda, že se tam zrovna odsnul a on mu říká, jistě, to by se mohlo stát úplně každému, byla to náhoda, zakop si, uklouzlo ti to a spad si ptákem přímo do mý ženy, jako to se stane každému, promiňte paní Halebeková, mám dneska blbej den. A tohle to jako taky úplně na náhodu nevypadá, no ale zarážející na tom samozřejmě je, že polská strana uvedla, že těch dronů bylo 19, ale jako se střelili jenom 4, jo, to je trošku jako zvláštní, to není úplně dobrý skóre.
1: No, tady to má pokračování. Průnik ruských dronů do Polska mohl být omyl, soudí Trump. Jakoby, mně to přijde, jakoby to Trump chtěl nějak zahladit tady ten průšvih.
0: No tak, protože to evidentně jako průšvih je a říkám, no, omyl, když je to 19 dronů a když jeden je 300 kilometrů od východní hranice, tak to...
1: A jaký máte vysvětlení?
0: Já nevím, tak možná je to...
1: Provokace?
0: Možná je to provokace, je to nějaká jako snaha vidět, jak se bude to NATO, ty státy NATO, jak se bude chovat Amerika, jak se bude chovat Evropa. Jako působí to jako provokace. Já jsem dnes, Mladá fronta dnes citovala Markuse Volkera z Wall Street Journal, který psal, že vlastně ta válka na Ukrajině se stala takovou soutěží dvou přesýpacích hodin. Jedny měří, jak dlouho dokáže Kyjev vzdorovat a to druhé, jak dlouho může ruská ekonomika sytit tu invazi bez ohrožení stability režimu. No. Tak možná to byla jenom jako zkouška a nějaký zasetí jako nedůvěry do toho, protože ty drony jako nebyly útoční, nenesly nic to, ale jako samozřejmě paniku to jako nějakou vyvolalo. Mm. Možná to byla snaha vidět tu reakci.
1: No.
0: A jestli tou reakcí teda je, že prezident Ameriky řekne, hele, on to vlastně asi byl omyl, tak to taky něco ukazuje.
1: Dá se říci, pane Koláři, že to je zahrávání si s ohněm?
0: No tak každá válka je samozřejmě zahrávání si s ohněm a pokud se dějí takovýhle věci, tak to samozřejmě je problematické. Na druhé straně myslím, že právě tím, o jaké drony šlo a tak, takže to celý bylo, aby se to když tak z toho dalo nějakým způsobem jako vycouvat a zahladit to spíš to podle mě, já si myslím, že to byl jako test.
1: Já jsem hledal někde nějaké vysvětlení Ruska. Jsem nenašel nic.
0: No, ne, já jsem ho taky nenašel.
1: No, a to je divný, ne?
0: No, je to divný, mluví o tom úplně všichni.
1: Že by Medvěděv si nepustil hubu na špacír, nebo Lavrov, že by něco neřekl.
0: A rusové sedějí a koukají, co se bude dít. Je to jako, myslím si, že jako dobrý příklad je, co dělají kluci, možná to dělají dodnes kluci, že prostě přijdou a načurají do mraveniště a koukají, co se bude dít.
1: Co se bude dít, jasně. Tak, nemám informace, že by resort financí mohl zasáhnout do bitcoinové kauzy, tvrdí Dekrova. To už je normální televizní novela a přesně vyjádření tohoto typu na mě působí, tak nevím, jak na ostatní občany nebo na vás, že se to snaží rozmělnit do všech stran, jenom ne udeřit na hlavičku. Řebíček, co si o to myslíte?
0: No, tak je to legrační, mě by překvapilo, kdyby paní Dekrová nějaké informace měla. A no, jich má teda spoustu a každou chvíli k tomu dělá tiskové konference a maluje časové osy, jako akorát jsou vždycky bezejména, tak, takže jsou úplně k ničemu. Ne, je to, o čem mluvíte, no, to je prostě vezmeme problém a budeme jako vydávat milion časových os a milion zpřesnění a milion prostě dalších tiskových zpráv a budeme doufat, že to ty lidi unaví a začne to nudit, ale za mě je to stejně jako ta kauza dozimetr, jakože si myslí, že se na to nějak zapomene, že to jako přejde a oni ty lidi to vnímají a pamatují si to a uvidíme, jak to dopadne ve volbách. Já prostě říkám, já bydlím na jedné vesnici, chalupu mám na druhé vesnici, dost teď jezdím po zemi kvůli kampani, s těma lidma se bavím, poslouchám je a myslím si, že to není tak, jakože se na tím mávne rukou, jakože to bylo dobrý, že to eskaluje to naštvání. No a jestli teda paní Dekrová nemá informace o tom, že by rezort financí mohl zasáhnout do bitcoinové kauzy, tak co pro boha byl dopis právníků ministerstva financí osobně panu ministru Stanjurovi o tom, že ty bitcoiny pravděpodobně procházejí z trestné činnosti a že stát vůbec jako nemá brát a že to může být velmi problematický, což byl dopis, který právníci ministerstva financí poslali panu ministrovi, akorát, že se stala taková jako vlastně náhoda, kterých se stává spoustu asi uklous, zakop a tak, jak jsem o tom mluvil předtím, že zrovna ten dopis prostě bohužel zbalil šéf jeho kabinetu, který si řekl, a já tomu ministrovi nedám a budu ho držet až do té doby, dokud se ta smlouva nepodepíše a on se na to nějak zapomene. A tím šéfem kabinetu byl pan Benda, bratr šéfa poslanců ODS Marka Bendy, Filip Benda tedy, což jako si vemte, že jste ministr a vy tvrdíte, že o ničem nevíte. Vaši právníci říkají, my jsme vás ale o tom informovali, tedy jsme vám k tomu jako poslali naše stanovisko, které je jako velmi negativní a označuje to za velmi problematickou věc. A váš šéf kabinetu vám ten dopis zapomněl dát jako a měsíc a půl přes měsíc zadržoval do doby, než ta smlouva byla podepsána, aby vám opak milostivě ukázal, abyste mohl bývalému ministru spravedlnosti Blažkovi říct, Pavle, to není dobrý nápad, tohle, to nedělejme. Jo? Tak jako, a vy tady po tom všem pak řeknete, že teda ten váš šéf kabinetu strašně pochybil, ale že ho vlastně v té funkci necháte, protože to pochybení bylo tak zásadní, jako to je asi tak jako věrohodný, jako že paní Dekrová o tom nemá informace, no. Tak číst snad umí, ne?
1: Je to věrohodné jako důchodce z Vysočiny.
0: No, tak.
1: Asi tak. No a o tom to mluví celý svět, první zprávy CZ. Po vraždě Kirka se Amerika ocitla v zajetí politického násilí. Tam se jenom, o čem to svědčí.
0: No tak jako samozřejmě jako skoro by se chtělo říct, že se opět dostáváme do doby, kdy ta společnost tak vyhrocená, že se názoroví oponenti střílejí, mlátí, bíjí holemi a tak, jo. To je jedna část. Na druhé straně já jsem o tom mluvil po tom útoku tady holí, což samozřejmě se s tímhle vůbec nedá srovnat na Andreje Babiše. A říkal jsem jako říkat, že teď nějak maximálně zhrubla atmosféra, nebo že se něco výrazně změnilo, tak prvo a vzpomeňme si na vajíčkové kanonády, na Paroubka, vzpomeňme si na napadení Sobotky, napadení Topolánka, vzpomeňme si na pořezání Pavla Dostála, na skoro vraždu bývalého šéfa komunistů Svobody na začátku 90. let. Oni si takovýhle věci jako děli průběžně. V Americe jako zavraždili prezidenta, že jo. Pak byly atentáty na jeho příbuzné. Před posledními volbami pokusoval atentát na Donalda Trumpa. Je to jako šílený.
1: Takže nic nového vlastně.
0: Ale právě, jakože dost bych jako se držel zpátky v tom říkat, že dřív to bylo jinak a teď až je to prostě extrémně takhle extrémně vyhrocený. Ono se to jako průběžně dělo, ale samozřejmě, že teď je těch případů jako hodně za sebou, tak je to hodně vidět. No. A to, že ta situace vyhrocená je, to je.
1: Těším se na příště. Doufám, že se uvidíme kolem voleb.
0: Já také děkuji za pozvání a kolem voleb to zase probereme.
1: Díky, nashledanou.
0: Nashledanou vám i divákům.
1: Potrženo, sečteno a naším hostem byl pan Petr Kolář.
2: Hezký den a růžové vyhlídky vám přejí oplatky Manner, vyrobené podle originální vídeňské receptury. Manner si prostě zamilujete.
3: Posloucháte Radio Xaver.

0: Tuto audioknihu si můžete stáhnout na www.kanopa.cz. Kanopa, knihovna pro vaše uši.
1: Petr Dimun je naším hostem. Vítám vás po čase FIX TV. Dobrý den.
2: Dobrý den.
1: Petr Dimun je novinář, který publikuje zejména na webu info.cz a má také svůj podcast, který je zaměřený na justici a který nese jeho jméno Dimun. A já ho velice ráda sleduji a s nadšením jsem také sledovala vaši debatu s ministrem spravedlnosti Pavlem Blažkem ohledně úniků z trestních řízení do médií, kdy Pavel Blažek říkal, že udělal jako ministr nejvíce pro to, aby se to nedělo, odsuzuje to, brojí proti tomu, ale viděli jsme v posledních týdnech kauzu fakultní nemocnice Motol, velké úniky, sledujeme to de facto v přímém přenosu a ještě určitě o té kauze hodně v médiích uslyšíme. Tak jak to, že to nejde zarazit a skutečně ministr udělal všechno, co šlo?
2: Tak zrovna Pavel Blažek je člověk, který opravdu aspoň veřejně dává najevo, že ho to mrzí, že se takovéto věci dějí, kritizuje to na rozdíl od jiných politiků, kteří raději mlčí. Snažil se, navrhoval i jako opoziční politik některé změny zákonů, ale jak jste viděla sama v podcastu, už to vzdal. V té formální stránce už prostě nebude nic navrhovat. Otázka je, jestli se nepřipojí k něčemu, co v poslanecké sněmovně aktuálně vzniká. My teď tady sedíme, tak v poslanecké sněmovně probíhá na ústavně právním výboru debata o novele trestního zákona, trestního řádu, kde, jak jsem zaslechl, mají někteří poslanci předložit návrh, který má nějakým způsobem řešit právě úniky už nějakým hodně jaksi tvrdším způsobem, tak aby k tomu nedocházelo. Má absolutní zákaz a jasně řečeno, že úniky trestních spisů jsou nezákonné v rámci toho přípravného řízení.
1: Tak uvidíme. Současná vláda, sněmovna už asi těžko stihne takový zákon schválit.
2: Myslím, že to je jediný zákon, který má ještě šanci ještě projít. Byť teda, jak jsem to dneska počítal, tak je tam dohromady asi 25 pozměňovacích návrhů. Jo, faktem je, že valná většina z nich se týká konopí, zbytek se týká jiných oblastí, takže o tom konopí asi bude velmi bouřlivá debata, ale doufám, že ta část, která se týká těch důležitějších věcí z mého pohledu, takže má šanci projít.
1: Tak, a kdo by měl být trestán?
2: Primárně ten, kdo poskytuje, nebo kdo poskytne tyto informace, to znamená pravděpodobně v tomto smyslu nejčastěji ukazujeme na policisty, ukazujeme na státní zástupce, někdy bohužel to jsou i advokáti. Já jsem toho názoru, že situace dospěla tak daleko, že by tu odpovědnost měli nést i novináři, kteří by se měli před soudem obhájit, že se jednalo o veřejný zájem.
1: Prezident Petr Pavel i Miloš Vystrčil z ODS, ty říkají, že nebo shodují se na tom, že by měli být odpovědní ti, co informace poskytli, nikoliv však novináři. Vy si myslíte, že už nazrála doba na to, aby i novináři, protože samozřejmě nikdo je nenutí to zveřejňovat, nikdo jim nedrží stoly u hlavy, že musí ty informace zveřejnit, ale samozřejmě je to pro ně čtenost.
2: No samozřejmě, jako jsou to kliky, co si budeme povít a všichni v těch médiích nějakým způsobem působíme a víme, že to je samozřejmě prostě lákavá věc. Na druhou stranu, aspoň já a pár ostatních máme žoldek a když se k těm informacím dostaneme, tak je samozřejmě prostě, já případem nezveřejňujeme, já jsem také dostal nějaké policejní informace k zásahu v Motolu a musím se přiznat, že do dneška jsem si to ani neotevřel. Nezajímá mě to a v rámci duševního klidu to dělat nebudu. No, co si budeme povídat? Samozřejmě novináři jako takový mají svůj obhajobu a říkají, no tak jako my máme veřejný zájem obecně na té věci, nebo veřejný zájem na tom, aby veřejnost věděla, co se v té věci děje. A když to neuděláme my, tak to udělá někdo jiný, tak to někdo novinář, no tak dneska v těch jako si realitě sociálních sítí, tak to někdo zveřejní na sociálních sítích. No já si myslím, že to je výmluva.
1: A řekněte mi, jaký je veřejný zájem na tom, když třeba právě zmíním tu kauzu Motol, když vidíme, jak vedou v poutech ředitele, například mimo jiné ředitele fakultní nemocnice.
2: Tomu už nezabráníte. Jo. Tam ty kamery bohužel prostě jak si někdo pustil. Myslím si, že předseda toho rozhodujícího senátu, který rozhodoval o tom vazebním řízení, si měl domluvit s justiční stráží jakoby způsob tak, aby ti novináři nemohli zabírat prostě jak si ty, jak si, jak záběry, tady jsme všichni viděli, jak se tam ti lidé schovávají a podobné věci, ale to je na odpovědnosti těch lidí, kteří jak si jsou součástí toho rozhodujícího nebo rozhodovacího řízení.
1: No, protože samozřejmě přicházeli k soudu, který teprve rozhodoval o vazbě, jsou samozřejmě
2: to bych
1: nevinní.
2: Novinářům nevyčítal.
1: To byste jim nevyčítal.
2: Vyčítám jim zveřejňování policejních informací. Jo, tohle tomu nezabráníte. Jako my dneska nemáme...
1: Nepustíte tam ty
2: ano,
1: novináře.
2: To je odpovědnost, jak říkám, předsedy soudu, předsedy toho senátu, aby jak si z justiční stráží domluvil, aby tam pokud možno ti novináři prostě jak si nemohli přijít s těmi kamerami. To, že se to nestalo, tak to je chyba jejich. A možná tady prostě je role pro ministerstvo spravedlnosti, aby nějakým způsobem metodickým řízením k tomu vedla, aby tohle se nestávalo. Ale to si myslím, že není tak jako podstatné v té celé věci. Podstatné je to, že my v době, kdy jaksi ti lidé jsou ještě vytahováni z postelí, seznamují se s těmi policejními informacemi z toho, co jim kladeno za vinu, tak už v té době média zveřejňují prostě podstatné části těch věcí, včetně třeba odposlechů. To je podle mě zásadní problém.
1: Může to ohrozit teď to trestní řízení? Může s tím pracovat obhajoba? Může to tak tím pádem zpochybnit, když došlo k takovým únikům?
2: No tak když jste říkal, že jste viděla ten podcast s Pavlem Baškem, tak ten tam řekl jednu podstatnou věc, že jako
1: ne,
2: advokát...
1: Naši diváci to viděli, tak proto...
2: Že jako advokát by byl ten, kdo by velmi dbal na to, aby se ta otázka řešila a že by byl ten, kdo by to dotáhl až k Evropskému soudu pro lidská práva. Protože samozřejmě potom otázka, zda při tak masivním úniku do médií je dodržován standardní spravedlivý proces. Já si myslím, že ne, on si myslí, že také ne a to je otázka, která by se měla řešit možná právě u SLP s jeho přísnými standardy.
1: Tak
2: a možná mimochodem se to vyřeší už velmi brzy v případu Davida Ráta, kde pokud vím, je to jedna z věcí, která je součástí vlastně tohoto podání k Evropskému soudu pro lidská práva.
1: Ano, protože tam byly také masivní úniky.
2: Dokonce kniha, která vyšla, jmenovala se Spis Rád.
1: Ano, masivní úniky do médií. Nicméně náš trestní zákoník, třeba v Německu je to také trestné, ale i náš trestní zákoník přeci na to pamatuje. Ano. V paragrafu 180, ano. Vy jste opět v tom podcastu, ale jak říkám, naši diváci ho nemuseli vidět, tak ho tam zmiňujete. A člověku nebo osobě, která by právě neoprávněně zveřejnila ty informace, který jakoby souvisí s výkonem veřejné moci a způsobila tím vážnou újmu, tak hrozí trest odnětím svobody až na 3 léta nebo zákazem činnosti. Proč se ten paragraf vlastně vůbec nevyužívá? Teď je to vlastně trestné, to, co se děje.
2: Naprosto s vámi souhlasím, je to trestné, ale očividně systém není schopen tento paragraf vymáhat. Kde není žalobce, není soudce. Očividně se to stalo součástí, a teď to řeknu ošklivě, trestního procesu a konec konců, to je nedávno konstatoval bohužel už i nejvyšší soud, že presumpce neviny v mnoha případech v České republice je pouze věc akademická, což je teda naprosto skandální konstatování nejvyšší soudní instance a myslím si, že to je jeden z důvodů, proč by zákonodárci měli tedy prostě jaksi sáhnout k tomu, že velmi zpřísní to, aby k těm únikům nedocházel a měli by se zamyslet i nad tím, zdali ten systém toho vyšetřování je dobře nastaven. Zdali jak si je dobře, že ti, kteří jsou podezřelí z úniků, se taky sami sebe vyšetřují.
1: No, prosím se, neviny základní hodnota právního státu.
2: Jedna z.
1: Tak pak mě napadá otázka. Žijeme ještě v právním státě?
2: Ale jo, já si myslím, že samozřejmě, že jo, ale je to boj jako se vším. Pokud bychom rezignovali na boj s těmi dezinformacemi, a s těmi úniky informací, tak samozřejmě by ten právní stát už byl u konce, ale máme šanci to změnit, máme šanci na to poukazovat. Já si myslím, že nic není ztraceno a že možná ten první krok už se v poslanecké sněmovně děje, jak jsem tady říkal. Vím o tom, že skupina poslanců by měla navrhnout nějakou novelu, která vznikla v nějakém širším kolektivu lidí, odborníků na trestní právo, takže by měla mít i nějakou odbornou podporu. Ale jako druhá věc je, a to říkám ruku v ruce s tím, je se bavit o tom, zdali ten systém je toho schopen. Zdali zase nebudeme mít další paragraf, který ale se v praxi ukáže, není kdo by ho vymáhal. Jo, já vím, že v minulosti byly případy, kdy Generální inspekce bezpečnostních sborů, která je k tomu pověřena, aby mimo jiné vyšetřovala i úniky z trestních spisů, tak navrhla, že by bylo fajn a dobře pro si ten proces, aby třeba dozor nad těmito případy nevykonávalo státní zastupitelství, které dozoruje i případy, z nich ty úniky jsou. Vím, že Lenka Bradáčová velmi, velmi, velmi zásadně proti tomu vystupovala. Důvody si může každý dosadit sám.
1: Tak necháme, ať se každý dosadí sám. A zajímá mě další věc, protože v posledních letech i narůstá částka, která je vyplácená právě za chyby v řízení, a ta částka neustále narůstá. Dokonce, vy jste mi říkal, že v loňském roce no, půl miliardy, v roce 23.
2: Se navyšuje i na příští rok asi o 100 milionů korun v rozpočtu.
1: Takže se už očekává, že to bude, více lidí ano, bude bránit. Bude vyšší.
2: Pravda je, že ne všechno se týká nezákonných trestních stíhání, jsou tam i průtahy, ale zvyšuje se ta částka na, jaksi, na úhradu nezákonných trestních stíhání.
1: Hmm.
2: A jsou nákladů s tím spojených.
1: Tak, co je na vině?
2: Tak samozřejmě na vině.
1: Nebo kdo je na vině?
2: Na vině jsou samozřejmě prostě policisté, státní zástupci a systém, který, jak si teď budeme obecně mluvit, ale to jsou konkrétní případy, který není schopen buď včas si dovést tu věc k nějakému rozhodnutí pravomocnému, anebo jsou to nekvalitní obžaloby, které potom soudy projednávají a zastavují a nebo vracejí.
1: Hmm. Těch případů, samozřejmě těch mediálních, je celá řada od paní Parkanové, pan Hala z ŘSD. Ještě bych asi, kdybych vzpomínala, vlastně já nemusím chodit daleko, já mám jeden takový případ doma. Vedoucí prezidentské kanceláře Vratislav Minář dostal, skoro 6 let byl vláčen vlastně médii, teď má v ruce 3 rozhodnutí 3 soudů pravomocné o tom, že se nedopustil ničeho nezákonného. Samozřejmě čeká se omluva od ministra spravedlnosti, a bude požadovat náklady samozřejmě na svého advokáta, ale zase je to součást těch peněz, které tady zmiňujeme, že neustále narůstají. A kdo to zaplatí? Zaplatíme to my, daňoví platníci. Neměli by to platit ti, kteří to způsobí? Proč to máme platit my?
2: Samozřejmě, u těch extrémních případů bych si to dokázal představit a dokonce zákon s tím počítá. Ale opět jsme u toho, že systém je nastaven tak, že to reálně není možno vymoci. Je tam takzvaný regres. To znamená, že ten, kdo pochybil v tomto případě, když bychom se bavili o tom trestním řízení, tak například státní zástupce, který podal nedůvodnou obžalobu, tak by musel v kárném řízení jaksi být konstatováno, že se dopustil kárného provinění s tím související a teprve na základě toho by mohl být tedy prostě podána takzvaná regresivní žaloba, kdyby se vymáhala škoda tím způsobená po něm do výše jeho platu.
1: Takže
2: žádný,
1: to...
2: žádný takový případ se ovšem nestal.
1: Ale takže lze to.
2: Lze to, ale jaksi to kárné řízení vlastně nikdy nebylo podáno na státního zástupce pro nekvalitní obžalobu, snad možná s výjimkou jednoho případu, jestli si dobře vzpomínám, byl to případ právě Postoloprt. Jeden z těch případů právě, který byl velmi ostudný, tak tam byla podána kárná žaloba Marie Benešovou a kárný senát tehdy hraničně konstatoval, že nebylo, že postup státní zástupkyně paní Pavlišové nebyl jaksi kárným proviněním, ale velmi hraničně. Tenkrát si dal práci předseda senátu pan Mikeš s tím, aby sepsal, tuším, že 60-stránkové odůvodnění, které bylo velmi zvláštní. Na jednu stranu, jak si zprošťovalo paní státní zástupkyni, ale bylo to 60 stránek teda absolutní kritiky její práce a jejího postupu. Ale i to, jak vidíte, vlastně, jak si nevedlo k tomu rozhodnutí, že by se kárného provinění dopustila. Tam se jednalo o to, že žalovalo 11 členů zastupitelstva Postoloprt za to, že prodali dům údajně podhodnocený. Nicméně, jak se později ukázalo, tak i v přípravném řízení paní státní zástupkyně měla dostatek informací pro to, aby věděla, že se jaksi nejednalo o podhodnocený prodej, a že naopak se jednalo o velmi výhodný prodej.
1: A přesto, je to správně nastaveno?
2: Já si myslím, že ne. Já si myslím, že ne a že je potřeba prostě jaksi pro možná budoucího ministra spravedlnosti nebo budoucí ministry spravedlnosti, já už jsem trošku v tomhle tom jako obušený, že si nemyslím, že by to jeden zvládl, tak pomalu a polehoučku ten systém navrtávat a měnit. No, jako podle mě je to i součástí nějakého tlaku o těch věcech mluvit, o těch věcech psát. Bohužel ve chvíli, kdy vám tady vláda bez nějaké velké diskuze jmenuje člověka, který 12 let stál v podstatě v čele toho systému, který my tady kritizujeme, tak asi na dalších 7 let prostě jaksi to bude o mnoho složitější.
1: Tak teďka asi zmiňujete paní Lenku
2: Ano.
1: Bradáčovou, která se od dubna ujme postu nejvyšší státní zástupkyně.
2: Mimochodem paní Pavlišová, kterou jsem tady jmenoval státní zástupkyně z poslu, tak je součástí týmu paní Lenky Bradáčové na vrchní státní zastupitelství. Takže normální člověk by čekal, že po takové ostudě ten člověk, když už teda zůstane v soustavě, tak zůstane na tom okrese a bude tam dělat jako krádeže slepic, když nechci být ošklivý, ale prostě, ale ne, je za vyšší plat ještě na vyšší pozici.
1: Jak myslíte, že se cítí teď třeba paní Parkanová, když si přečte, že paní Bradáčová míří na nejvyšší státní zastupitelství?
2: No tak co vím, tak jako, to víte, nadšená moc není, ale myslím si, že jako její boj ještě nebyl dobojován, myslím si, že dobře, že jak si se rozhodla podat dovolání k nejvyššímu soudu, kde je ta podstatná věc, ještě další, která je pro mě naprosto skandální a kterou si myslím, že je potřeba také připomínat ještě do doby, než paní Bradáčová bude jaksi nastupovat do funkce. Že ona se tam dovolává i věci, že přestože mám v ruce pravomocné rozhodnutí, tak jsou tady lidé, včetně Lenky Bradáčové, kteří mají tendenci v médiích neustále toto pravomocné rozhodnutí zpochybňovat a říkat, no tak jako sice soud rozhodl, ale my si myslíme, že to teda prostě jako rozhodl špatně a že tam ty důvody prostě jako byly. Což je samozřejmě špatně. Jo. Tady padlo rozhodnutí. Státní zástupce je zástupce státu, musí respektovat prostě vyšší bere rozhodnutí soudu, může si o tom myslet, co chce, v hospodě o tom může mluvit, kde chce, možná na přednáškách v právnické fakultě může rozebírat důvody, proč si myslí, že to bylo špatné rozhodnutí, ale do médií má říkat, respektuj rozhodnutí soudu. Tečka.
1: No jaký je to zkaz potom společnosti, když ani státní zástupce nerespektuje to, co soud uloží a to, co řekne?
2: Vzkaz společnosti je to samozřejmě, jak to říct jednoduše, no, hloupý, blbý, špatný, ale lecos to vypovídá o tom člověku, který si má zastupovat stát, který je v čele vysoké instituce. Já jsem měl v podcastu i pana doktora Baxu a pro mě bylo překvapením, že on velmi kriticky se na tuto věc dívá a sám říká, já tak si říkám jednu věc, že na místě těchto vysokých funkcí, justičních funkcionářů by měla být jistá pokora a schopnost si přiznat i chybu. Konec konců paní Bradáčová říká, že není důvod, aby se omlouvala, že zákony to neukládá, což si myslím, že teda prostě jaksi je opravdu, jak to říct, no, docela smutné vyjádření, protože v pozicích, ve které ona je, ať už je to vrchní státní zástupkyně nebo nejvyšší státní zástupkyně, tak těm svědčí jistá velkorysost a jak si tam zákon nemusí věci říkat. A máme už zde mimochodem i rozhodnutí soudu, které říkají, no sice zákon soudcům neukládá se omlouvat za špatná rozhodnutí, no ale také jim to nezakazuje. A dokonce etické kodexy a Benátská komise dokonce doporučuje k si soudcům, aby přiznali chybu, pokud se jí dopustí.
1: Ještě něco, co byť třeba paní Bradáčová nepřijímá jako svoji chybu, tak vy byste jako její chybu viděl?
2: To bychom tady museli asi sedět na samostatný pořad. Jo.
1: Je, no moment, já o ní bude píšu, to nejvyšší státní zástupkyně, tak těch chyb snad nemohlo být příliš,
2: teď jsem
1: když
2: dostal,
1: míří
2: teď jsem za vámi
1: na
2: šel,
1: takový post.
2: Dostal jsem SMS-ku od jednoho nejmenovaného předsedy jednoho vysokého soudu, který si poslechl podcast, o kterém tady mluvíme, s panem ministrem Blažkem o Lence Bradáčové a říkal, nejhorší na tom je, a je to vlastně vzkaz o české politice, o české situaci, že jediný, kdo klade zpochybňující otázky směrem k kandidatuře Lenky Bradáčové na nejvyšší státní zástupkyně, je novinář z Infa. No a vlastně v podstatě...
1: Nemůže to být vy.
2: Tak jsem to já, no ale jako bohužel, jo, tak jako...
1: A čím to?
2: Já si myslím, že z něj mají z nějakého důvodu všichni strach a obavy.
1: No ale to musí být taky na základě
2: toho,
1: něčeho.
2: Někdo má strach z toho, že když prostě se ošklivě vyjádří o Lence Bradáčové, takže její spříznění novináři o něm napíší, že je v podstatě mafián. Konec konců ona v nějakém teďkon aktuálním rozhovoru řekla, že prostě jaksi kritici toho státního zastupitelství vlastně jsou součástí jaksi polomafiozní struktury, protože zpochybňují tu soustavu a to je jeden z těch prvků, jakoby to je obhajoby těch mafiánů. Tak jsem si řekl, tak za chvilku já prostě jako budu ten, který mu zaklepou prostě na dveřích policisté a budou mě prostě vyšetřovat. Už to tady jednou bylo pro sabotáž nebo prostě pro neoprávněnou kritiku nejvyššího státního zástupce. Bojím se toho, a prostě, ale zase na druhou stranu se vracím zpátky tomu, na co jste se ptala. Je to odpověď na to, proč prostě jaksi se ti lidé nechtějí pouštět do kritiky Lenky Bradáčové, protože je mocná a oblíbená. U novinářů.
1: Mm-hmm. Tak vy jste sami upozorňoval, že ty rozhovory, které vycházely, byly velmi vřelé, nekritické. Ano.
2: Ale tak jako je to profesionální, jakoby, profesionální přístup její k médiím, jo? To zase jako všechna čest. Ona si vybírá.
1: Má být státní zástupce, nebo potažmo potom nejvyšší státní zástupce, nebo vrchní státní zástupce, pokud ještě budou vrchní státní zástupci, tak to být často viděn v médiích, poskytovat rozhovory, je to dobře?
2: Pokud títo politici osvědčují tím, že ji neustále jako posílají výš a výš, tak jako to asi dobře prostě v úzovkách je, tak pro ní teda. Já si myslím, že ne. Ale je to o jejím nastavení a jako jste říkal, já samozřejmě vlastně si z toho dělám srandu, jo, ale je to o novinářích, kteří na ty rozhovory chodí a dělají s ní rozhovory typu otázka, jak to děláte, že jste tak úžasná. Jo, to je ale o nich, to není o ní. Ona odvádí v tomto směru profesionální práci, protože si velmi si profesionálně hlídá svůj mediální obraz a umí s tím velmi profesionálně pracovat. Ona je velmi schopná. Nikdy jsem já třeba ji nevyčítal, že by byla neschopná. Ona je chytrá, schopná, pracovitá, ale je to kosatka.
1: Dobře. A co navrhuje, teda co si myslíte, nebudu používat slovo kosatka, když paní Predáčová chce zredukovat státní zastupitelství soustavu ze 4 na 3, vypadly by vrchní státní zastupitelství. Je to dobře, je to špatně?
2: No, tak když to vezmeme obecně a šíře, jestli se dnes v justici bavíme baví se soudci a státní zástupci a odborníci o změně takzvané justiční mapy, to znamená, jestli je potřeba tolik stupňů soudů a státních zastupitelství, tak se baví o tom, že jestli by někde mělo dojít nějaké redukci, tak jsou to ty nejmenší okresní soudy, okresní státní zastupitelství. Máme tady soudy, kde je 5 nebo 6 soudců, když 2 onemocní, tak ten soud je prakticky jako vyloučen z provozu. A jsou tam státní zastupitelství o 3 lidech. Šéf, náměstek a 1 referent. To jsou prostě absurdní situace, které prostě jako vedou k závěru, že jestli někde teda by mělo k rušení, tak právě tam. Vrchní státní zastupitelství se nabízí, ale zase jako jsou důvody, proč ho zachovat. Jeden z nich je i to mimo jiné, že pokud by se zrušila ta koncentrace moci a jaksi vhled do konkrétních kauz přejde na nejvyšší státní zastupitelství spolu s Lenkou Bradáčovou. Což byl mimochodem jeden z argumentů, který já jsem slýchával právě od Pavla Blažka, říkal Petře, prosím tebe, to prostě jako, říkáš větší moc a tak dále, ne, ona přejde do toho Brna, víš. A teď jako ztratí ten přímý dohled nad těmi kauzami. No, vládou jmenovaná Lenka Bradáčová vystoupí a říká, tak jsem tady a chci zrušit ty vrchní. Tak říkám, Pavle, a máš to tady.
1: Tak a vy tady to vnímáte jako kumulaci moci?
2: Jedna z věcí určitě, to k tomu povede logicky. No, tím pádem, prostě, jak si to nejvyšší státní zastupitelství bude mít přímý hled do mnoha živých kauz, který nyní nemá. Má složitý a formálně dohled nad dohledem a další věci, ale jako do živých kauz v podstatě až na výjimky nemůže.
1: Teď jsem zaznamenala, že nějaký advokát podal proti usnesení o jmenování Lenky Bradáčové do čela nejvyššího státního zastupitelství. Jakou stížnost, nebo chce to zvrátit? Je tam nějaká šance, nebo to je jenom nějaký výkřik, snaha?
2: Já nechci být ošklivý, ale ten pan advokát je poměrně známý sudič, docela problematický člověk, kdo čte rozhodnutí nejvyššího správního soudu, tak jako to jeho jméno zná, je poměrně časté. V tomhle tom Lenka Bradáčová má pravdu, už tuším, že napadal jmenování Igora Stříže, sám spochybňoval i to, že nemohl být jmenován někdy v 90. letech státním zástupcem, takže vede si svůj vlastní boj. Nicméně má v jedné věci má pravdu, a to je otázka zajímavá, byť si myslím, že ústavní soud se asi zabývat nebude. A to je právě to, jestli by měl, nebo jestli je správně, že nejvyšší státní zástupce může být člověk jenom ze státního zastupitelství, když to velmi zjednoduší. Což byl boj, který jsme prohráli, nebo který se jako vedl při změně zákona o státním zastupitelství a nemalá část politické reprezentace odborné veřejnosti prosazovala, aby nejvyšším státním zástupcem mohl být i člověk zvnějšku, ergo člověk, který není prostě státním zástupcem nebo není aktivním státním zástupcem. Bohužel tlak právě primárně ze státního zastupitelství byl ten, aby to mohl být i jenom člověk ze státního zastupitelství. a tady ta jaksi skupina vyhrála a zákon tady je postaven, takže to může být jenom člověk ze státního zastupitelství. Já si myslím, že to je špatně a že do budoucna by se to mělo změnit, že státní zástupci je hlava soustavy, pokud víme, že v té soustavě je něco špatně a že potřebujeme změnit filozofii a celý přístup, což si myslím, že je současný stav, tak není důvod, aby tam nepřišel špičkový soudce, nebo špičkový advokát, nebo špičkový akademik.
1: Což teď, v tuto chvíli?
2: To všechno možné? Mimochodem, takový člověk může být se stát ústavním soudcem, nevím, proč by se nemohl stát nejvyšším státním zástupcem.
1: Tak uvidíme, jestli se změny budou dít i ty, o kterých jsme se bavili větší část rozhovoru. No a doufám, že se u těch změn tady případně potkáme. Moc děkuji, že jste přišel.
2: Není zač, těšilo mě.
1: Naším hostem byl Petr Dymun.
3: Radio Xaver najdete na play.cz.
4: Mlád 29 let a 9 měsíců. Dost starý hledět zpět do dětských střevíců. Sa příliš mlád bych přezíral, co každý z vás má zásluh. Sa hluchý dost bych předstíral, že spoléhám se na sluch, hovořím k vám. Vzrůst nedaleko dřepu a úsměv na ruby. A ústa plna střepů náhradou za zuby. Mám oči, které nebrečí, byť nechtějí se smáti. Mám kolena, jež neklečí, když má mi někdo dáti, tak možno žít. Já žvaním tu a tam a slova nechybí. Však jistota ta tam a vládnou pochyby. Je pofiderní poslání, jež odvahu mi vrací. A nedostatek vzdělání dnes nahrazuji prací, tak tomu jest. Lze s plným pupkem mžourat a sáti tokajské a poté krotce kňourat veršíky lokajské. Lze kráčet cestou vyjetou a nepohlédnout zpátky. Lze snadno býti poetou a nestvořiti řádky, jak mnozí činí. Dát tupcům pocit lordů, být dvorním holičem, mít roztlemenou mordu a kušnit o ničem. Pět dámám verše o mracích a dostat ránu kyjem, pak omluvit se v rozpacích, že dosud vůbec žijem, tak možno přežít. Nuž promiňte mi prosím, promiňte vážení, že dosud hlavu nosím, která je k myšlení. Já přerozličné verbeži, tím sloužím proti smutku, též do krku mi nesněží, což výhoda je v skutku pro moje mandle. Ač tu a tam je boule, obzvláště pod pleší, však v jádru je to koule, tvar, který potěší. I posměváčci přiznají, toť hlava dá se říci, když podle ní ho poznají i páni úředníci. Razítko podpis. Má hlava je teď vzata beze všech předsudků a zbývá ptát se kata po jeho úsudku. To odborník je nesporně, souť hlavy jeho chleba a předvést může názorně, k čemu je hlavy třeba. K životu prostě. Je tedy hlava v suchu anebo v paruce a zbývá v tomto duchu přejíti na ruce. Je obvyklé, že prstů pět má každá ruka zdravá, ale co si je ti vytrpět, než poznáš, kde je pravá a kde je levice. Věs milý tvore boží, to lze si ověřit, že lépe nežli zboží lze ruce speněžit. A stvrdí ti, kdo žebrají, i rozšafní, i skoupí, že za hlavu jim nedají, co za pět prstů koupí, prakticky vzato. Byť měl si hlavu schopnou, jednou se poštěstí, že botou do ní kopnou a svážou zápěstí. V Však poctivec i parazit smí lokty čelit davu a pěstmi může prorazit, aniž si rozbil hlavu nárazy o zeď. Máš cizí ruce tisknout i s tváří kamenou. Máš vždycky něco risknout, když spevný v ramenou. Smíš pižlat srdce na dlani, či zardou si ti ptáče, pak stačí trocha pokání a decilitr pláče, lid tomu chce. Ač oholen a umyt, vždy trochu špinavý, máš dobře city tlumit, ba nemít pohlaví. Smíš hnípat, vždy však ve spěchu, a polichotit blbu, vždyť předpokladem úspěchu jest implantace hrbu, svět si ho žádá. Tak pardon, je to osud, že všichni láteří, proč nevyrostl dosud hrb na mé páteři. Co dítě spal jsem skrčený, když trápili mne půstem, a tudíž chodím zpřímený, sapidi mužík vzrůstem, jak račte vidět. Šla krása jiným dětem, a tudíž sudičky mne učinili skřetem na úkor hlavičky. Když vyňali mne z kolébky, já neplakal jsem dosti, tak dali mozek do lebky a trochu výřečnosti, dost smutný dar. Já záhy nožky zvedal a vlastním vzpomínku, že v začátku jsem shledal, že vlastním maminku. Však se známy vse s rodinou, já poznal první zmatek, ač maminku mám jedinou, mám velké množství matek, které mne chtějí. Nuž věru není slastí, když děti shledají, že jednou zve se vlastí a jindy partají. Že matkou je kdo zažádá, je matkou lidské plémě, pak matkou zve se armáda a v zápětí pak země, matička naše. Já utržel jsem šrámu, no marno počítat. A že jsem zlobil mámu, lze těžko vyčítat. Pak dorostl jsem natolik, bych spokojil se krotce, že matek vlastním několik, však jednoho jen otce, konečně jistota. Jak byl jsem tomu rád, že vlastním tatínka. Však řekli, že i stát mne bere za synka. Pak ten, jejíž zvalí sluníčkem, se za tatíčka povznes, vrah tatíčkem, lump tatíčkem, a od tehdy až po dnes jsem adoptován. Nuž umím číst a psáti, však na tom nedosti. Já učil se též lháti, zbraň proti podlosti. Kdo dobrem čelí násilí, jen zřídka vděčnost splodí, vždyť na konopnou košili zas konopí se hodí, chceš-li látat. Dost šprýmů, pojďme k věci, mistři mne učili, že lépe než žít v kleci je nemít košili. Teď nemám ani kalhoty a mráz mi chladí plece, a mistři tančí do noty a pokřikují z klece, že prý jsem zradil. Prý nepodléhat zášti a zlu se vystavit. Když po tváři mne praští, mám druhou nastavit. A oni krejzlík pod krkem a zášť jim čiší z očí a žáčka ženou postrkem jen do dveří jim vkročí sluníčkům našim. Pak řekli, že prý žebrat je věcí nemužnou. Je třeba dary nebrat, pohrdat almužnou. A sami sedí přežraní a almužny je živí a žáčci chodí zedraní a hlad jim z očí civí, bída a nouze. Nuž ponechejme mistry cvelikat na hřadě. Ne každý je dost bystrý pro místo v úřadě. Kdo silný je a stydí se, nechť obsluhuje veslo. Kdo hubu má, ten hodí se na poslanecké křeslo, případně na trh. Smíš vrahem být či ševcem, nebo být dramatik. Pak nezápolíš s dřevcem a smíš být pragmatik. A nebo staň se písařem, měj pero za suspenzor. Nic neumíš, buď bachařem, jsi impotent, buď cenzor, anebo fízl. Bůh dal nám místa dosti všem podle určení, však často, což

impotentů vědci k obrazu svému. Když domovník je knězem, kněz čistí ulice. Když lékař chodí s dřezem a pere spodnice. Pak blázen střeží reaktor a řezník básně píše. Pak z cenzora je redaktor a švec je vládcem říše k obrazu světa. Já rukama jsem měřil o chleba starosti.

0: Já hledal cestu pravou a našel útěchu, že spojit ruce s hlavou povede k úspěchu. Však zapomněl jsem nebohý, ač ševce mohu zmlátit, že verpánek je třínohý a nesnadno jej zvrátit, zavládl hrobař. Šli ruce s hlavou k čertu, náš názor shodne se, že hrobař nezná žertu, je vážný z profese. Chce diskusy jen s mrtvými a nezná volných sobot, i nečekal jsem s jinými a prostě práskl do bot. A teď jsem tady. Poslání. Dnes profesor i žák ví, že končí legrace, když hrobař šoupe rakví a čeká ovace. A z vodorovné polohy, že nejsnáze lze vstáti tak, že se opřeš o nohy a ruka pomáhá ti, hlavou pak mysli.
1: Posloucháte Radio Xaver.

nejlepší metoda, jak ubránit vaše peníze před inflací. Spoření ve zlatě. Pravidelně dostáváte naspořené zlaté slitky fyzicky do ruky. Nezapomeňte, zlato je spolehlivý a stabilní element. Stačí poslat e-mail zlato@mincex.cz a dostáváte automaticky

0: Vychutnejte si růžové oplatky Maner Neapolitaner z Vídně. Křehké oplatky s jemným krémem z lískových oříšků, vyrobené podle naší originální receptury v nejvyšší kvalitě. Maner si prostě zamilujete.
1: Podtrženo sečteno a Vadim Petrov. Vítám tě, Vadime.
2: Ahoj, Alex. Já ti vlastně tykám a ty si nikdy nevysvětlovala, proč si tykáme, že si tykáme. Já jsem se koukal na toho Filipa Turka, jak si s ním na povídání. A tam si na začátku vysvětlovala, když si se neomlouvala, jako že si tykáte, že si tykat budete, že je hloupý, abyste si vykali, když si tykáte. Ale on je politik, tak jako je to nebezpečnější si tykat s politikem, než se mnou s pouhým muzikantem. My si jako tykáme normálně, nikdy jsme to nepotřebovali vysvětlovat, ale přece přijde Filip Turek a máš potřebu to vysvětlit.
1: Tak dobře, tak až budeš kandidovat, tak to budu vysvětlovat i u tebe, jo? Vysvětlovala jsem to poprvé a naposledy a my jsme tady prostě zkrátka jsme se domluvili, že tady nebudeme hrát nějakou komedii, že mu nebudu říkat pane europoslanče, ale prostě Filipe, protože se zkrátka známe. Tak, ale aby si měl dost času na to okomentovat témata, která jsem vybrala pro podtrženo sečteno, tak začneme u pana prezidenta Pavla. Volby se blíží za 14 dní, de facto, bude jasno. Deník CZ napsal, pokud chce být Babiš premiérem, Agrofert může být problém. Naznačil Pavel. Ty náznaky, to není první náznak, že by Andrej Babiš v čele vlády mohl být problém. To už je několikátý náznak. Jak soudíš ty kroky pana prezidenta? Nezasahuje nepřiměřeně už do té, řekněme, předvolební nějaké debaty, předvolebního klání?
2: Já si myslím, že zasahuje, ale teď jde o to, jestli jako odpovídal na otázku, pak bych respektoval, že říká svůj názor, anebo nějak aktivně má potřebu, jako aby to lidi slyšeli. Protože on v tom článku říká, no, jsou ankety, kdy říkají lidé, že by chtěli za premiéra Andreje Babiše, a jen tak jako upozorňuji, když to převyprávím, co on vlastně jakoby říká, a jen upozorňuji, že taky být premiérem nemůže, protože prostě pokud bude vlastnit Agrofert, tak mám zákonný důvody ho nejmenovat, aby se stavoval tu vládu. A navíc je tam ještě Čapí hnízdo, tak on tak jako vysílá takový signály. A teďko, abych jako nebyl zlej, tak jestli to říká opravdu, že odpovídá na otázku, tak chápu, že vlastně takhle odpoví, ale jestli si to jako tak jako říká jako takovou jemnou message voličům, říká, hele, toho Andreje možná jako tam nakonec mít nebudete, možná zkuste toho Fialu, nebyl by lepší volit prostě někoho úplně jiného, který
1: to určitě... To velká otočka, ale...
2: Určitě tomu Fialu... No, zkusit to můžeš. Určitě tomu Fialovi, abych jako dal to sestavování té vlády. No, zvažte to. Další otázka. Říká on, ale můžeme pokročit dál do vozu, jak chceš.
1: Tak ano, ale on tam vlastně říká, viděl jsem průzkum, ve kterém vévodí Andrej Babiš, že ho lidé nejvíce chtějí, aby byl premiérem, ale tak zřejmě asi neví, že už má zase ten Agrofert zpátky a tak jako, a samozřejmě a zmiňuje ten soud a zmiňuje to, že ten soud už nemůže rozhodnout, musí rozhodnout o vině, musí stanovit nějaký trest a tak dále, tak jako by to připomíná a
2: jo,
1: já
2: jo,
1: se tam
2: jo,
1: je to nutné.
2: To je to, co já říkám, jako že on vlastně... Jako on to využil pro vzkaz těm lidem, hele, ten Babiš prostě ne, já jako, tak jestli mi řeknete, že má se stát vládu, tak já mám s tím nějaký problémy, je tam Čapí hnízdo, on vlastní ten Agrofert, takže se novináři ptali Babiše, co on teda na to, a on říkal v případě teda jako, že po volbách a pokud vlastně jako my máme vstoupit do té poslanecké sněmovny s nějakým tím výsledkem, tak já splním všechny zákonné předpoklady. Což zase není až tak složitý. On zase dá Agrofert svěřenskému fondu, nebo ho dá někomu jinému, nebo Havlíček bude premiér, nebo cokoliv. No tak jo, tak až všichni budou mít nějaký výsledky na stole a řeknou si, tak fajn, tak my jsme vlastníci takovýhleho podílu ve volbách a to nám umožňuje něco a co teda jako musíme udělat, aby jsme to mohli realizovat, tak ta doba je až potom. A tenhle ten jeho balónek, který Petr Pavel vysílá, já mu prostě moc nerozumím, on si z té otázky mohl dostat stejně jako Babiš, aby mohl říct, hele, pojďme to řešit po volbách. Prostě Babiš musí splnit veškerý zákonný předpoklady jako všichni ostatní a pokud je nesplní, tak já ho nepověřím sestavení vlády. Tečka.
1: Tečka. A nebo, pokud by byl nadstranický prezident, řekne třeba pan Fiala má taky své věci, pan Rakušan má taky své nějaké jako kauzy. Já vím, že to nebrání v tom jej jmenovat, ale prostě, okay. Že když jako trochu podsouvá lidem, koho volit, nevolit, tak, takže...
2: To už by si chtěla asi moc, to si myslím, že...
1: Moc, že...
2: Že vlastně to zase není až tak osobní, jsou to kauzy vlastně těch stran, ale dobře, já to nechci rozporovat, máš určitě pravdu, ale já jsem k němu jako vstřícnější, já si myslím, že to už by jako nedal tohle takhle, ale mohl se z toho vykroutit a říct si, hele, víte co, pojďme se jako Babiš, pojďme se o tom bavit po těch volbách.
1: Tak.
2: Navíc, ale to je to, co je zvláštní, že prostě on má zkoušku k těmto věcem, který nastal po volbách s Babišem už před volbama. Co to je za zkoušku? Proč?
1: Ano, mají se potkat, ale a také má pan prezident ještě mít projev k národu.
2: OK. Já jsem čet, víš co, jak se dneska má, já nevím, v kolik hodin to bude. Ale jak se mají odhalit ty poslední slova?
1: TGM,
2: jo? Mm-hmm. Kolik to je, nevíš?
1: Já myslím, že už to proběhlo, že to bude dopoledne.
2: No já jsem se zrovna koukal, ještě ne, protože někdo je poslal. Poslal poslední slova TGM, který drží Petr Pavel v ruce a tam na tom vzkazu bylo napsáno, nikdy nedopusté, aby na Hradě byl zase komunista. Nebo aby tam byl komunista. TGM. Tak jsem si říkal, tak to je dobrý fot, tak co řekl, opravdu. Ale ono je to 5 stránek nějaký, ono je to dlouhý.
1: 5 stránek, myslím, že jenom tak rychle jsem četla, že to má být v angličtině, také se to týká uspořádání jeho pohřbu. Už se cítil asi, že je konec. Myslím, že to mělo být z ledna 34. Ten dopis,
2: já 37.
1: myslím, že...
2: 37.
1: No, někdo upravil, že právě ne 37, ale že 34 z ledna a že on zemřel 37, ne? Ale pojďme dál, ať nám neubíhá čas, ale to, co si ty četl, to jistě v těch papírech nebude, ale samozřejmě je to vtipné, aspoň tedy pro někoho. Tak, do voleb může zřejmě zasáhnout i ústavní soud. Novinky.cz napsali, ústavní soud všeho nechal a bude prioritně řešit skryté volební koalice SPD a Stačilo.
2: A taky zase říkal, že když je to priorita, ten Baxa, že jo, šéf ústavního soudu, tak říkal, že to nestihnou, zřejmě teda jako do těch voleb, a že si teda po volbách přijdou s tím, že ten jejich volební výsledek je neplatný, protože prostě jako ta koalice nebyla proti v souladu se zákonem, tak se ty hlasy přerozdělí, vlastně nový volby nebudou, tak na tom vydělá zase nejvíc ANO, vydělá na to, myslím, že SPD se dostane do poslanecké sněmovny, že překoná těch 12%, takže se posílí ty všichni ostatní. Oslabí to komunisty a hlavně to naštve všechny ty, kteří chtějí volit Stačilo. Teda jako. A to nejsou jenom KSČM, ale to je celá řada jako lidí, kteří prostě jsou už tak naštvaní, že budou volit teda tu Konečnou. A tak to je teda opravdu, to bude jako velký zásah a velký negace spojený. Kdyby to ten ústavní soud takhle rozhodl, no tak to bude velice jako zrušená situace v zemi, si myslím.
1: Zrušená situace v zemi, myslíš, že až tak, že by lidé vyšli do ulic?
2: Ne. Tyhle ty lidi, kteří budou volit, stačí do ulic ani nevídou. To jsou na vesnicích, jsou to starší lidi, i v Praze je hodně, neříkám, ale to nejsou ty, kteří jdou do ulic a berou ty transparenty. To by musel někdo svolat a to zase asi Konečná dělat nebude. Jo. Takže si myslím, že to ale bude zásah prostě do důvěryhodnosti ve stát a důvěryhodnosti v tyhle ty volby a pro vládnoucí establishment. A do toho počítám i ústavní soud, upřímně řečeno.
1: Pokud by se měli nějakým způsobem vymezovat nebo definovat koalice, tak mělo by to se týkat těchto voleb? Nemělo by to být později? Neměl by být ústavní soud zdrženlivější? Právě kvůli té, řekněme, účelovosti, že z toho může být cítit.
2: K tomu dostal v běžném pořadu jednání, k tomu podnětu, kdyby to teda jako nechtěl dělat prioritně, tak řekne, tak fajn, tak vzhledem k ostatním věcem, kterými tam máme, tak se k tomu dostaneme někdy třeba v červnu, v září 26. No, tak co s takovým výsledkem potom? Co s tím? Takže on to teďko dělá prioritně, bude to taky po volbách. Když ještě nebude ustavená vláda, tak budeme znát výsledek. No, jako je to těžká situace na druhou stranu, ale já si myslím, že když tenhle ten podnět, ten ústavní soud dostal, že nějak se k tomu postavit, jako je musí. Jo? Takže já vlastně ani mu nějak nevyčítám, nebo neříkám, že je spolitizovaný. Uvidíme ten výsledek, no ale jo, tak jo, patří to k demokracii a pokud ten ústavní soud nějak rozhodne a bude to v neprospěch Stačilo, tak uvidíme, co to udělá.
1: Ale lidi v ulicích nečekáš.
2: Ne.
1: Slovenský velvyslanec vyjádřil na ministerstvu zahraničních věcí protest kvůli účasti Rakušana na demonstraci. Minister vnitra se účastnil demonstraci progresivního Slovenska na Slovensku, které mířilo proti konsolidačnímu balíčku a úsporám, které se na Slovensku chystají. Je taková účast vhodná? Může si minister vnitra dovolit nebýt ministrem vnitra, najednou být obyčejným člověkem a jít na demonstraci na Slovensku v sousedním státě?
2: Víš co, já jsem na tě přemýšlel vlastně, kdy je to vhodný, kdy mluvíš sama za sebe a kdy jako ústavní činitel už nemluví sama za sebe a de facto jako za sebe by si mluvit neměla a mluvíš už jenom za ten úřad, za tu funkci, za tu stranu, za ty voliče, kteří tě dostali. A je to strašně těžký. Já si myslím, že člověk by se zase neměl zbavit možnosti a práva vystupovat sám za sebe někde. Na druhou stranu, tohle je taková vztahová záležitost mezi sousedy, je to názorová věc, není to zásadní, jo. Když prostě sebe postaví se někdo za zbytečnou smrt nebo nesmyslnou smrt Čádyho Kirka, tak tomu rozumím, tak je to osobní postoj a bez ohledu na to, jestli jsem ústavní činitel nebo kdokoliv, tak můžu říct, že s tím prostě nesouhlasím a že to považuji za strašný. Jít na demonstraci na Slovensko, když jsem politik ve volbách, tak jsem si říkal, za prvé je to nevhodný, ale za druhý jsem si říkal jako obecně, jako když ty tak vemeš, jste sousedi, teď jsou tam manželský páry, ty manželky se kamarádě, jedna si stěžuje, ty druhé říká, hele, u nás je to opravdu strašný, ten můj manžel, to je takový parchant a to, a teďko tak přijď, já tě pozvu k nám do ložnice a tam mu to řeknem, tam budeš demonstrovat, že jsi prostě na mý straně, jo. Tak to je podobný, jo. Jako teď přijde manžel do té ložnice a má tam dvě a to říká, že jsi špatný, tady kamarádka, sousedka to říká taky. Jako my máme stejný názor, že vlastně tady demonstrujeme proti tobě. Je to vlastně stejný jako v té ložnici. Prostě do určitých věcí prostě nemáš zasahovat. Nemáš zasahovat to, co se děje tímto způsobem v druhé zemi, protože to je jako stejný jako v sousedských vztazích.
1: No, pan bývalý primátor Hřib, šéf Pirátů, nám to tady objasnil, proč to tak se stalo, že pan Rakušan zamířil na Slovensko. Říkal, že progresivní Slovensko a STAN mají stejného předvolebního stratéga.
2: No dobře, ale
1: je to vysvětlení.
2: Není to vysvětlení, je to možná mu řekl, hele, tak jako tak jak ten strateg přijde a řekne, tak pane Rakušane, tady máte tohle mítin, tamhle, teďko pojete v tričku někam mezi lidi, budete tam veselý klapec, odvedle jsem teďko slyšel někde, jako že byl jste sympatický. A taky tady máte Slovensko a ten Vítek Rakušan řekne, dobrý, Slovensko, dobrý. A tak to takhle veme a nepřemýšlí o tom. No to samo vypovídá o tom vlastně, jaký ty lidi jsou, že prostě nedokážou posuzovat tyhle ty rady, které oni dostávají vlastní hlavou a nějakým citem pro tu situaci. No.
1: Myslíš, že to na jejich voliče právě naopak může zapůsobit, že minister vnitra přijel podpořit Slováky?
2: Ale já myslím, že v zásadě asi jo, že prostě oni říkají, hele, ale tak tam ten Fico, to je taky takový tohle, on tam přišel, ten náš Vítek a postavil se na tu správnou stranu. Já myslím, že na voliče STAN, že to jako funguje, no.
1: Že přišel podpořit Slováky před něčím, co my tady nám udělali vlastně taky. Taky jsme měli svůj konsolidační balíček a
2: ale
1: další.
2: Ale já bych to právě jako vzal za ten jiný pohled a to je jako zasahování do života druhých, jo. Já ještě, jestli to bylo nesrozumitelný s tou ložnicí, já ještě jako řeknu jeden takový příklad. Když jsem byl mladý, tak kamarád, manželé měli, ona měla milence. A teďko to všichni věděli, jenom to nevěděl on. A já jsem byl jejich velký kamarád. A já jsem si říkal, no mám já jako říct, že je to kamarád, tak já pitomce, že on to neví a všichni to víme, tak mám mu to vlastně, tak se to jako naznačil, jo. Tak jako naznačil, on to tak nějak jako pochopil napůl a vlastně si to ani nechtěl připustit. No a pak co se stalo? Pak milenec skončil, ty se zase vrátili k sobě, měli se rádi, řekli si to a já byl ten nepřítel, protože já jsem jim zasahoval do něčeho, do čeho mi vlastně vůbec nic nebylo. Jo. Neměl jsem jim zasahovat vlastně do jejich vztahu, byť prostě jsem něco věděl a on to nevěděl, žil jakoby v klamu. Ale tohle to jsou tak citlivé věci a my tohle to dělat nemáme. Nemáme zasahovat a vměšovat se do života druhých a poskytovat nevyžádané rady.
1: A já myslím, že to přesně dělají Slováci. Přeci Slováci by nás mohli kritizovat za spoustu věcí. Zdražení, inflace, bitcoinová kauza, dozimetr, nezvládnutá digitalizace a tak dále a tak dále. Tady se přeci nepovedlo takových věcí. A mlčí.
2: No, protože prostě jako ne, nevím, jestli se říct, že jim nechybí kinderstube, ale já myslím, že to je otázka vlastně nějakého konzervativnějšího, uměřenějšího pohledu na svět, že vlastně ta naše progresivně liberální scéna je taková to, že ti chce určovat vlastně, jak máš žít a určovat ti to dobro a říkat ti to, že se mýlíš. Prostě ona ti chce zasahovat do svého života a ta druhá část, která momentálně ta konzervativnější vládne zřejmě na tom Slovensku, jako se říká, jako žít a nechat žít. Tak žít nějak, ale prostě třeba můj názor nemusí být jako úplně nejsprávnější pro tvůj způsob života.
1: Další téma, vlastně velké volební téma, první zprávy CZ, emisní povolenky urychlí inflaci a zasáhnou každou domácnost. Souhlasíš s tím, nebo pan Kovanda nemá správné informace a propočty a odhady?
2: Ale oni to celkem přiznali, že to tak jako dopadne a teď oni říkají, jestli to bude za 45 euro, za 400 euro a když to bude za 300 euro, jaký dopady to bude mít, někdo vypočítal až 100 tisíc na domácnost při dvou dětech. No jasně, teďko oni to zastropovali, zase vysvětlovali ekonomové, že vlastně cenu povolenky nemůže zastropovat, protože to je jako cenný papír, takže vlastně jako v tom je obchod, takže když ji zastropuješ nahoře, tak jako popíráš to tržní chování, ty ceniny jako takový. Ale zase jakoby zpátky, jo. Já bych řekl, to vlastně je svým způsobem navazuje to, co jsme si říkali před chvílí. Oni, ta Evropská komise nebo Evropa jako taková, i naši poslanci, kteří to schválili, a celý ten Green Deal, tohle je klacek na lidi, dřív to byl klacek na firmy, to, co už jako běží v těch povolenkách, a tohle je klacek na lidi. Pokud si nebudete kupovat elektrické auta, hybridní auta, pokud si nebudete vlastně kupovat, zateplovat domy a kupovat soláry a já nevím co všechno, tak budete trestáni. Tohle je normální trest.
1: Je to takový donucovací prostředek?
2: Je to donucovací prostředek, přesně. Jako je to vlastně, ale oni to tak jakoby říkají. Ty, kteří si to nepořídí, tak to zaplatí. Jo? No teďka ale my říkáme, dobře, ale to je, jako zaprvé je to složitý, ne na to každý má peníze, že jim dáte dotaci, jedna věc, ale tohle je zase ne každý také, jak by chce udělat, ale vlastně tenhle ten způsob, to chování, to donucování, to je něco, co jasně jako výrazně nesouhlasím, že jsme se dostali do situace v té Evropě, že prostě nějaká parta lidí si něco vymyslí a řekne my, aby jsme zachránili planetu, my ani nezachráníme s tím podílem, když my to všechno tady splníme, tak to neznamená, že ta planeta, to je tak mizivý procento, jako na co my máme vliv, že se něco hne, že se hne lísteček, jako v té klimatické změně. Ne. Pořád prostě ty ostatní země budou chrlit ty emise a všechny tyhle věci. A my se tady budeme takhle bičovat navzájem pro nějakou partu fanatiků, který rozhodli, že vlastně takhle to bude. A teďko vlastně ty povolenky jsou trest, bič na lidi. Pokud teda jako se nebudete chovat, jak my říkáme, tak budete prostě si to platit a budete prostě schudnete. A to je to, co se říká, že to je nějaký sociální fond, že vlastně se tam půjdou ty peníze. Ale z toho sociálního fondu bude jenom těm nejchudším jako ta pomoc. Takže střední vrstva se propadne na tu chudší, ty sociální dostanou prostě nějakou podporu, která je z toho zase jako nedostane ven, ale dejme tomu neumřou hlady. No a ty bohatší, ty to zaplatí a zase jich to, se to tak ještě, až tak jich to netkne. Jo. Takže vlastně tohle je způsob, jak si to rozdat s lidma a buď ta poslechneš, anebo prostě budeš výrazně chudej.
1: Donucovací prostředek, tak. No a je to jedno úskalí, seznam zprávy, Čína může vypnout soláry na českých střechách, ovládá klíčovou součástku. To je šokující. Máš soláry?
2: Já jsem měl, mám, ale na to ne na elektřinu, ale na sluní, na vodu. No a já když jste zařadila tohle, tak jsem si říkal, aha, Alex už možná otevřela tu knížku, kterou já jsem jí dal před časem a
1: tam se
2: o tom píše, o těch Číňanech a o tom, jak všechny tyhle ty přístroje mají backdory a dají se prostě nějakým způsobem vypnout, zneužít, nasměrovat, dá se s nima pracovat.
1: Takže skutečně Čína by tady mohla provést řízený blackout, myslíš, no, tak až jako, tak daleko by to mohlo jít?
2: Technologicky teďko nevím, jako tam jsou nějaký ty směrnice, já jsem nestudoval technicky, jak by to mohlo být, ale v tomhle tom prostředí ano, tam je celá řada prostě nášlapných min, který může vlastně ten, který je vyrobil v tomhle tom virtuálním, tom technologickém prostředí, může použít, využít, skrze ně se někam dostat, získat nějakou informace, může prostě cokoliv. A pak na druhé straně je zase nějaká obrana, která prostě nastavuje pasti pro tyhle ty možnosti a nastavuje nějakou obranu. A jak ty jsou aktivní a jak v té obraně jsou zase schopní, já úplně nevím, ale věřím tomu, že ty útočníci vždycky jsou napřed. Takže ano, jako kdyby jako došlo na nějaký globální střet, nebo střet vlastně těch dvou civilizací, tý azijský, toho BRICS, celého prostředí a toho západního světa, no tak když si to rozdají mezi sebou, tak my prostě tady opravdu můžeme zašít úplně všechno. Ale zase na druhou stranu, proč by to ta Čína dělala? No. Proto já zase věřím tomu, že vlastně se musí dohodnout. Já jsem pořád proto, i ta se žodná, že dneska tam není válka na Ukrajině v tom našem výběru, ale v zásadě pořád...
1: Je tam jiná válka, buď v klidu.
2: Pořád je to o tom se dohodnout. V tomhletom globálním prostředí, když máme nad sebou satelity a všechno je propojené a soláry a hybridy a nevím co všechno, my nakupujeme ty suroviny z té Číny, tváříme se, že ne, ale my je prostě tady jako to zase jak nemáme moc. Takže ten to prostě je globální. A tam haraši zbraněma a říkat a vytahovat se to, co dělá Ursula von der Leyen, to je absurdní, co on říká. On říká, potrestáme, tvrdě zasáhneme.
1: Bojovat musíme.
2: Ocelový vodikobraza nastavíme. Jo. Zbraně koupíme.
1: To je děsivý, ale...
2: No tak je směšná, protože v tom globálním prostředí prostě tam to o tomhle tom není. Tam prostě se musíme dohodnout.
1: Slovo diplomacie jakoby vymizelo ze slovníku.
2: To
1: možná,
2: že to
1: je
2: 19. století.
1: Zakázané slovo. Tak. V XTV byl v našem pořadu za čárou, byl profesor Petr Drulák a mimo jiné řekl, záměr Izraele je vylidnění Gazy, podpora Spojených států amerických je obrovská ostuda, Macron se staví do role evropského vojevůdce, doma vše prohrál, řešením jsou nové volby. Nové volby ve Francii.
2: Ten Petr Drulák rozumí tý Francii, tam já to beru, ale on je vlastně nezarputilej, ale odmítá vlastně, je řada lidí, kteří nenávidí opravdu to Netanyahua, je řada lidí, kteří s ním nesouhlasí a mají k tomu spousta informací a spousta důvodů si to myslet, já to nerozporuju, protože já to tak jako neumím, to téma, ale co se týče genocidy v Gaze, já si myslím, že genocida tam neprobíhá, že to je přece jenom, tam není hlavní záměr zabít ty lidi. Ten hladomor není hlavní nástroj. Tam je válka s Hamasem. To je hlavní důvod, proč vlastně ten konflikt tam jako je. A že jsou u toho velké ztráty, že prostě se to dá možná jako z nějakého úhlu vidět jako opravdu jako likvidace toho národa. Já to nerozporuju. Hladomor, ty lidi prostě jako ten Hamas je používá jako lidský štíty, je to strašný. Ale říci, že vlastně cílem Izraelců je zlikvidovat palestinský národ, že to je primární jejich cíl. Já myslím, že ne. Protože kdyby to tak bylo, tak vlastně ten konflikt toho září, 7. září 23, to bylo myslím, to, co provedli tehdy vlastně ty Hamas bojovníci, tak byla rozbuška, která tohle to celý strhla. Předtím to nebylo. Tak pro mě vlastně to je válka s ohromnýma ztrátama lidí, majetku, hodnot, všeho, je to strašný, ale za genocidu já bych to nepovažoval.
1: Ale za pokojné vylidnění Gazy to taky nepovažuješ.
2: Ale co vlastně, co je, jak to tam je, prostě síla, ono se ukazuje jiný příklad, že ta síla je ten pragmatická politika světová, prostě pořád je v té síle, že ten, kdo má sílu, ten, kdo má spojence, ani mají Američany, no tak dělá nějakou politiku a můžeme to vykládat, můžeme říct, že to je prostě genocida, že to je prostě, já nevím, zabíjení lidí a že to je strašný, jasně, ale ta síla pořád rozhoduje, jo. Takže my jsme neměli zapomínat, že ten svět takhle odjakživa byl postavený a my až v posledních desetiletích to chceme měnit a říkat, že hodnoty mění svět, no dobře, no, tak tady vidíme, že vlastně ty hodnoty tam se dostávají na frak, protože ta síla vítězí.
1: Choval by se Benjamin Netanyahu jinak, kdyby neměl v zádech silného spojence, Spojené státy americké. Petr Drulák to komentoval, že je to obrovská ostuda, ta neutichající a bezmezná podpora Spojených států amerických Izraeli.
2: Byl by jakýkoliv prezident, americký prezidentem, kdyby neměl podporu izraelský a židovský lobby v Americe. Když to znáš, tak do té Ameriky si asi jak jezdila, že jo, tam prostě ten židovský vliv je obrovský, na tom vlastně je spousta prostě lidí, kteří tam odešli za všechny možné války, to byla země svobody, tam vybudovali ty finanční impéria, podnikatelský korporátní impéria, no bez jejich vlivu prostě žádný americký prezident jakoby nevznikne, tak co, tak to je prostě nějakým způsobem, jako to vyvažuješ, no, tak takhle to je a já si nemyslím, že by jakýkoliv americký prezident jako řekl, tak já přestávám podporovat Izrael, protože si myslím hodnotově, že se dostal někam jinam.
1: No, takže ani tu hypotetickou otázku, nebo odpověď na otázku, zda by se Izrael choval jinak, pokud by neměl v zádech takového spojence, jako jsou Spojené státy.
2: Já si vlastně nepřipouštím, protože on prostě to jakoby, jako není možný, no. Z principu to není možný, když víš, jak prostě ta lobby, nevím, jestli správně říkám židovská, ale prostě ta tam je obrovská, no.
1: Ale přeci Izrael zaútočil i v Kataru. Katar je přeci něco jiného pro Spojené státy. Profesor Drulák tady říkal, že se tím Spojené státy tak trochu stávají směšnými. Tím, že všechno bez reakce přechází, nechávají to být. Jenom Donald Trump vždycky řekne, nepotěšilo mě to, nebo nedělá mi to radost, nebo něco takového.
2: Ale jako dobře, tam je to nějak, jako by ten svět je teďko srozumitelnější. Trump říká sice nějaké věci, které chtějí slyšet a tak lidi, ale zároveň je jasný, že stojí na straně Izraele. Ve válce s Ukrajinou on prostě stojí na straně silného Ruska a nechce dopustit, aby ten konflikt posiloval zbližování Ruska s Čínou. Takže když mi je to takhle jasný, víš co, ona to jsou vlastně dva různý druhy jako i politik. Je reál politika a pak je ta idealistická, ta hodnotová, ta normativní politika.
1: A to je to, nedělá mi to radost.
2: To je takový to, že se říká, buď seš reál politik a odhaduješ věci tak, jak asi jsou, a říkáš je tak, jak asi jsou, což jsem já, a mě strašně rozčiluje ten druhý způsob, ale uznávám, že to je způsob. A ten druhý způsob je, že říkáš věci tak, jak by si chtěla, aby byly.
1: A přestože jsou nereálné.
2: No, přestože jsou nereální. A já se s tím nedokážu vyrovnat, protože já to mám nastavený v hlavě, takže že pořád odhaduju, jak ten svět asi jako dopadne, ať je to dobře nebo špatně, tak se snažím číst a předpokládat, že půjde nějakou cestou, kterou já vidím a považuji za logickou. Ale pak jsou ty druzí, kteří říkají, to jsou ty voliči ODS a Spolu a vlastně ty Evropy a celého Green Dealu a říkají, no ne, to není důležitý, když prostě se řekne, jak by to mělo být a budeme o to usilovat, tak ono to tak dopadne.
1: Jo. A není to cesta do pekel?
2: No, nevím, no, jako oni se tyhle techniky, že jo, to jsou to ty koučovací, ty veřejné afirmace, oni říkají, že když to pojmenuješ, když to řekneš nahlas, tak to zmotníš, a když řekneš, že prostě do roka bude mír na Ukrajině a Putin stane před válečným soudem, tak je z velké části zajištěno, že to tak bude, když to řekneš.
1: Opravdu?
2: No jo. To říkají vlastně ty kteří prostě jsou ty idealisti. Oni říkají, musíš vlastně věci chtít. To je celý s těma emisníma povolenkama. To je vlastně, jsem sledoval teď nějakou debatu a tam ministr Kupka říkal na otázku Pavlíny Wolfové, to bylo na CNN, co teda jako budeme dělat, když jako to nedohodneme, to zjemnění těch povolenek, a on říká, budeme jednat. A on říká, dobrý, to je plán A, to je ideální plán. A plán B, jaký je plán B? A říká, není plán B, my budeme jednat a my to dojednáme. No a to je to co mě rozčiluje, protože pak tam byla ta opozice a on říká, no, když to nedojednáme, tak my jsme připraveni k národní nespokojenosti nebo protestům, jo. A nebo to neuděláme, nebo to neimplementujeme. A Kupka říká, budete platit všechny ty sankce a všechny tyhle ty pokuty a všechno bude. My budeme jednat. A ona pořád říká, třikrát se ptala, možná čtyřikrát. Dobře, a když to nedojednáte, jaký je plán B? No my to dojednáme. Mm-hmm.
1: Máme plán, to tady ukazoval za ně hřib. Vadíme, moc děkuji, že jsi přišel.
2: To je všechno, tak děkuji.
1: Je to všechno, strávili jsme spolu krásnou půl hodinku.
2: Děkuji za pozvání.
1: Podtrženo sečteno a Vadim Petrov.
3: Hraje vám Radio Xaver.

Grand Café. Největší výběr kávy a kávovarů se zajištěným servisem pro vaši kancelář, kavárnu, restauraci či domácnost. www.grand-cafe.cz

0: Hraje vám Radio Xaver.
1: Některé věci říkáš otevřenějíc, než je zvykem. A vlastně hovoříš o tom, kolik žen si za život zažil v těsné blízkosti, když to řeknu velmi decentně. Jak je možné, že tebe ještě nepotkalo to mýtu?
2: No, mě by museli popravit. To prostě... Mýtu je idiotská věc. To je nesmysl. Já to respektuji, jedině když jde o násilí. Jestli někomu, jestli pěkný ženský řeknu, že bych jí pozval na kafe, nebo že jí ukážu sbírku motýlů, to je velmi slušná nabídka. A ona řekne, ne, jdeme každý po svým. Ale aby prostě, to jsou všechno ženský, který potřebují prachy, tak chodí a ty soudci jim to žerou. A neřekne jim, milostivá paní, to jste si měla rozmyslet předtím, a ne teď po 30 letech jste bez koruny, bez dolarů a chcete se hojit na někom, kdo vás poplácal po zadku. Nehledě k tomu, že poplácání po zadku není přečin, to je projev přízně, obdivu, a když je to vkusně udělaný, tak je to přece, ta ženská by měla být potěšená, že je o ní zájem. A ne, když jí otevřu dveře, tak půjdu na 2 roky do vězení. Je to postavný. Svět se zbláznil. Ale opravdu. Dějou se prostě věci. Já to nechápu, a protože už je mi 81, tak už se tomu většinou směju. Byla 3králová sbírka. Viděli jsme ji všichni. Všichni 3 bílí.

0: Posloucháte Radio Xaver.
1: Zdraví vás Petr Holec, tohle je pořad Kdo to zaplatí, ve kterém se s ekonomkou Markétou Šichtařovou ptáme, kdo zaplatí za činy a často i zločiny našich politiků. Markéto, na začátek otázka, topíte doma plynem?
2: Topím plynem. A vy?
1: No, my topíme taky plynem, takže mám pro oba z nás špatnou zprávu. Já vím, že máme rok 2025, oficiálně máme vyhlášený rok dobrých zpráv, ale zdražuje nám plyn znovu. Zaprvé vylítla cena plynu znovu na trzích, ale je pravda, že v druhém pololetí loňského roku zdražil plyn zhruba o 40%, což je významná míra. A my teď vidíme několik událostí ohledně plynu, které by mohly naznačit, že by se nám mohl vrátit ten plynový šok, který jsme zažili krátce po ruské invazi na Ukrajinu, což ale ovšem bylo jenom generace toho, co už s energiemi ten trend byl předtím. A sice Ukrajina stopla tranzit ruského plynu přes své území, možná jako reciproci za naši pomoc, což samozřejmě okamžitě znamená, a už jsme byli varováni i v českých médiích, že to nejspíš zdraží cenu plynu až 100 tisícům českých domácností. Druhá věc je znovu vlastně Ukrajina v rámci pomoci, a sice její útoky na druhý plynovod, a sice Turk Stream, který dopravuje plyn přes tu jižní část do Evropy. A k tomu, když došlo, tak okamžitě zdražila cena plynu v posledních dnech docela skokem výrazně. No a do toho, aby toho nebylo málo, tak nám naše vláda oznámí, že se přidala k desítce zemí v Evropské unii a bude prosazovat totální

0: zákaz dovozu ruského plynu do Evropské unie. A jenom dodám, že je to zhruba měsíc, kdy nám náš premiér Petr Fiala oznámil, tak jako vlastně, proč se vůbec ptáme, že je vlastně super, že bereme asi 95% ruského plynu znovu, protože je prostě levnější. A za mě to byla tak jako asi jediná pravda za poslední dva roky, co jsme od premiéra slyšeli. No a teď vidíme znovu otočku a v podstatě zákaz ruského plynu i pro nás.
1: No, tak já to ještě trošku rozšířím, ty jobovky, protože samozřejmě v té energetice platí, no a když se bavíme o plynu, tak se bavíme o energetice, že tam všechno souvisí se vším a všechny ty energie jsou tak trošku vzájemné substituty. To znamená, že když zdražuje jeden typ energie, tak na to navazují i další typy energie. No a my teďka máme poměrně čerstvě venku údaje o inflaci za prosinec. Ta inflace, ne, že by to byla úplná kalamita, jsme na 3%, to znamená na naprostém maximu, co centrální banka je ochotná tolerovat, ale moc pěkná čísla jsou následující. Tak elektřinu tu máme meziročně dražší o 8%. Nájem 6,2%, vodné skoro 11%, stočné víc jak 13%. Plyn tam sice byl v prosinci nějaký drobný pokles, ale teď už zase víme, že v lednu tam dochází k nárůstu.
0: Teď trošku prodáváte strach, musím říct.
1: Já nevím, jestli to prodávám já, anebo statistici, tak možná bychom to mohli reklamovat u statistiků, tahle ta čísla.

Jest přirozeno, že pod vedením mých znamenitých rodičů rozvíjely se mé vlohy utěšeně a já mohu říci, že již ve 3 letech věku jsem správně rozeznával barvy. Ještě předtím, než mi nastala školní povinnost, dovedl jsem správně pojmenovat i veškeré figury karetní a záhy na to zasvětil mě tatíček do tajemství lízaného Mariáše. Pamatuji se jako dnes. Jednoho dne přišel k nám na návštěvu strýček Josef. Po večeři, když jsme zasedli ke stolu, vyptával se strýček, jak prospívám ve škole. Nemohl jsem se pochlubit dobrým vysvědčením. Nauky nedovedly uspokojit mou mysl a já býval ve škole těkav a roztržit. Strýček krutil chmurně hlavou a vyjadřoval se pesimisticky o mé budoucnosti. Ale tatíček mávl rukou a pravil, že se to všecko podá. Takový hoch, pravil hrdě, jako je náš Jindříšek, se nestratí. A na dotvrzení svých slov předvedl strýčkovi se mnou jednu partii lízaného Mariáše. Strýček žasl a nedovedl utlumiti slov nadšení. Co tomu říkáš, tázal se otec mrkaje s pýchou na svého bratra. Co říkám? Pravím, že ten hoch má dar od Boha. Co je platno, je vidět, že je z našeho rodu. Pak odebral se otec se strýčkem do hostince na hradě. Když jsem dovršil 13. rok svého věku, tu podstoupil jsem slavnost svatého biřmování. S řadou svých vrstevníků, čistě oděn a pln slavnostní nálady, přistoupil jsem poprvé ke stolu páně. Po mši svaté mě vzal otec stranou a zápas se s dojetím pravil vážně. Milý synu, jsi nyní ve věku, kdy mladý Říman oblékal togam virilem na znamení toho, že vstupuje v řady dospělých občanů. A mladý Slovan slavil slavnost postřižin, stávaje se válečníkem. Uplynula léta dětských her a radovánek. Nyní předstupuje před tebe přísný život s krutou vážností. Dnes tě vezmu sebou do hostince, abych viděl, že veškerá moje naučení padla na půdu úrodnou. I šli jsme do hostince na blátě. Tam byla již shromážděna četná společnost, která uvítala vstup mého otce s nadšeným hlaholem, jenž dával svědectví o tom, kterak tatíček byl ve městě oblíben. Otec poručil přinesti občerstvení. Posilnivše se, chvilku jsme pobesedovali. Pak pan Menšík, místní fotograf, mrkl na tatíčka a posunkem se ho tázal, nechtěl-li by hrát i karty. Ba, vzdychl pan Dalibaba, nájemce dvora Jedliny, mohli bychom působiti. Škoda každé chvilky, jež marně uplyne. Otec zakroutil hlavou a s předstíranou nechutí vstával, aby usedl ke karetnímu stolku. Tehdy jsem postřehl, že zkušený, rutinovaný hráč má krotiti svoje city. Činiti tak, jakoby hraní v karty bylo pro něho pouze společenskou nutností a nikdy nedávati najevo náklonost ke hře. Pan Dalibaba bystře a zkušeným pohybem zamíchal karty, rozhodil je v malebném oblouku po stolku a zakřikl junáckým hlasem. Tak, malá dává. Pan Menšík obrátil kulového spodka a pravil starostlivě, ukázav na mě. Ale co s tím hochem? Nebylo by lépe odvést jej domů? Tatíček zavrtěl hlavou a pronesl. Bude hráti s námi co čtvrtý. Pan Dalibaba se nedůvěřivě zasmál. Takový cvoček? Vždyť ani karty v ruce neudrží. Tatíček mínil. Bez starosti. Ale, žadodil pan Menšík. To by bylo. Hra se jenom pokazí. Copak je to hra pro děcka? Tatíček však trval na svém. Oba páni se podrobili otcově autoritě, ačkoliv bylo na nich vidět, že tak činí s velkou nevrlostí a přemáháním. Pan Menšík obrátil 7 a rozdával. Já byl první forhont. Hlásil jsem žaludskou 7, která byla schválena. Páni neříkali nic.
Po několik následujících her se zdrželi poznámek až na obvyklé hráčské výkřiky. Mám povinnost. Mám lepší. Ty bych viděl. Mám sedmu. Tu bych koupil. Lepší sedmu. Já se podívám a tak dále a tak dále. Hra byla celkem klidná, až tento případ vzbudil velké vzrušení. Pan Menšík vylicitoval červenou stovku se sedmou. Hrál jsem s panem Dalibabou, otec pauzíroval. Podíval jsem se na kartu, měl jsem tři trumfy s desítkou. Kulí jsem vůbec postrádal. Kromě toho jsem měl žaludské a zelené eso. Rychle rozhodnut zvolal jsem. Ránu! Můj spoluhráč se zděsil. Cože? Zvolal s úděsem. Co to povídáš? Flek dávám, opakuji. Pana Dalibabu polil studený pot. Obrátil se na tatíčka, jenž nacpával flegmatický dýmku a pronesl hlasem, jenž se třásl jako huspenina. Pane Kobosile, co tomu říkáte? Jaký je váš synek nerozvážlivý? Jak já k tomu přijdu, abych byl škodný, flekovat červenou stovku? Jaký je v tom rozum? Vždyť to stojí fůru peněz. Můj otec neříká tak ani onak a jen se usmívá do vousů. Nechme mu jeho vůli, řekl po chvilce. Já se do toho nepletu. Je-li list podle toho, pak je rána na místě. No, já se točit nebudu, prohlásil pan Menšík teskně. To tak, zaskuhral můj spoluhráč, ještě se povýšit. To by bylo neslýchané, v roce 1903 se povýšil na červenou stovku nebo štík Hábelta, loterní kolektant. Opovážil se proti lesmistrovi Halaburdovi. Prohrál, udělalo se mu mdlo, šel domů a zemřel. Však je také co říct. Tak jedem, přerušil jsem jeho rozjímání. Byla to hra. Ovzduší bylo naplněno elektřinou. Při každé desítce, kterou jsme získali, se jasnil obličej mého spoluhráče. Moje klidná, sebevědomá hra vlévala mu důvěru v srdce. Když jsme konečně dostali čtyři desítky domů, tu se pan Dalibaba nezdržel a zvolal mocným hlasem. Stovka je v trapezuntě! Pan Menšík zakvílel. A já to cítil v kříži. Otec se zasmál. Já to věděl, že to bude vachrlaté. Na mého syna je spolehnutí, co pak o to. Pamatuji se, že tenkrát se zběhla celá hospoda, aby sledovala tuto památnou hru. Pan Menšík měl tři trestné. Když platil, tu pronesl dvojverší, které se pak často citovalo. Šel tam honem a pak si zoufal nad talónem.

0: Osvěcíme domovy a města pro více než milion českých rodin. 7 Česká energie. Dvojka ve výrobě elektřiny.
1: Pozor, jako to ne, to ne.
2: Tak teď, jak jste to řekl, tak možná, ale nevím, jestli vám otevřeme.
1: Grileček máte, ne?
2: Grileček máme, akorát tak pro nás dva je dobrý.
1: Jo. Takže vy nejste ochoten se v nouzi rozdělit se svým bližním.
2: Ne, tu rejži, to se nebojte.
1: Jo? Možná se vám udělá nevolno, ale já mám rád, když se do rýže dává tatarka. Dlouho jsem to nejedl,
2: ale... To je trošku taková čuňárnička, ne?
1: Je to trošku čuňárnička, ale tak, jsem to řadu lidí naučil, a nebo pak je druhá věc.
2: V tom případě si tatarku asi přivezte sám.
1: No ale co když nebude?
2: Tak dejte si plato tatarky do auta, ať to tam máte furt připravený, ne? Já myslím, že v autě uzraje dobře, co?
1: Já teď už několik měsíců moc se tatarce vyhýbám.
2: Tak vidíte, žijete zdravě.
1: To taky nelze říct, ale je to tak něco mezi. No, to vám ještě řeknu k tomu poslední věc, že druhá úprava rýže à la Xaver, když se udělá, tak se promíchá s okurkovým salátem bez té vody.
2: Vy jste moc originální gurmán.
1: Je to strašně dobrý. A samozřejmě máslem kaši nepokazí, když se říká, takže když do toho kydnete ještě dvě polívkové lžice tatarky, tak jste normálně v ráji.
2: Tohle to jde z vás, nebo to někde jste okoukal?
1: Leta praxe, pane Holče, tak já jsem experimentátor.
2: No, jak to z vás jde, tak je vidět, že na tom makáte asi díl už.
1: Vynálezce jsem.
2: No. Škoda, že to nikdo zatím neví, tohleto.
1: Já jsem měl kdysi v dětském pokoji první dálkový ovládání televize v této zemi. A víte, jak jsem to vymyslel? Měl jsem zásuvku do elektriky takhle naproti posteli, tam jsem si dal šňůrku, jsem chtělo spát, jsem šňůrku zatáhl a vytáhnul jsem to ze zásuvky.
2: Hele, je vás škoda tady na ty pořady?
1: Jo, já jsem měl
2: je vás
1: být,
2: škoda, ale...
1: Já jsem měl být zmocněný z vlády pro vědu a výzkum.
2: Ale zkuste, vy máte rád Zdeňka Polreicha, zkuste mu tady třeba uvařit tu rejži s tou tatarkou a s tím máslem a okurkovým salátem.
1: To jsem mu říkal. A chcete vědět opravdu, co mi na to řekl? No to není moc hezký, co mi řekl.
2: No on sám se, ne? Pozvracel z toho.
1: Ne, řekl, že jsem prase.
2: No tak vidíte.
1: Ale řekl to v přátelském duchu.
2: No tak jasně. No, tak. Prase není ošklivý slovo, ne?
1: A na druhou stranu není to na nahlášení? Už je tak dva roky.
2: Dva roky nějakou újmičku na tom, ne na osobnosti.
1: No, teď to mám deprese, to řeknu.
2: Je to vidět trošku, no. Ale nahlašte ho. Nějakou žalobu, no.
1: Kolega Musk kupuje Twitter. Sledujete to?
2: Jo, vím o tom, no.
1: A já už si říkám, jestli není ta chvíle, abych taky vstoupil na Twitter. Že bych si tam udělal takovou tu komůrku a že bych tam psal nějaký moudra.
2: Já vlastně nevím, jestli už přišel váš čas.
1: Ještě počkám.
2: Právě přemýšlím.
1: A dál prej někde, to jsem četl, že koupí Coca-Colu a zasadí se, aby do ní vrátili kokain.
2: To bych podpořil.
1: Myslí on to s náma dobře, ten Musk?
2: Jo, to bych podpořil.
1: Já jsem viděl někde v televizi rozhovor s jeho maminkou, neviděl jste to?
2: Ne.
1: Jako vtipný.
2: Ale je to borec, ne? Sympatický.
1: Já mám rád. Já taky, ale to bych si nekoupil, tu Alzu, nebo jak se to jmenuje to auto? Ten...
2: Co se jmenuje Tesla? Alza je něco jiného.
1: Promiňte, tak mluvíte se starým člověkem. Tesla, ale je mi sympatické tím, jak dobývá ten vesmír, je to geniální. Mimochodem.
2: Na vesmíru kašlu, ale za to mám rád.
1: No, tak to chci říct, že já trošku začínám být nervózní, že se zase Donald Trump vrátí na Twitter. No a myslíte, že on na to má prachy, aby koupil tu Coca-Colu?
2: Já nevím, kolik stojí Coca-Cola. A mi se líbí, že vlastně on má takovýhle...
1: než Agrofert.
2: Že má takovýhle prachy a vlastně... Bůh ví, jestli, jak je na tom Tesla ekonomicky. Víte, jak jsou to ty virtuální prachy, že máte strašný ocenění firmy, ale ta firma třeba ještě nic nevydělala pořádně. Tak to se mi líbí na těchto lidech. Když dokážete vzbudit v investorech takové očekávání, že vám nasypou takový prachy, aniž byste ještě něco moc vydělal.
1: Že to je to Xixio, ne? To, nebo víte, co to je?
2: Vím,
1: sledujete. Ale... Mě to přijde jako pohádka o Budulínkovi, jako je to skvělý.
2: Jo, jo, jo.
1: Ale ještě neznám nikoho, kdo se na to chytnul. Mm-hmm. To je jen tak, takový. Já vám musím ještě říct něco, doporučit. Včera jsem se díval na Netflixu, je nový film, životopisný, o takový dokument o Marilyn Monroe. Nejkrásnější.
2: Já jsem to tam zachytil, vím, že to tam je.
1: A neviděl jste ještě?
2: Neviděl jsem to ještě.
1: Tam, oni mluví různí jako přátelé a tam je normálně řečeno od těch lidí, co jí byli blízko, že ona měla zamilence oba dva ty Kennedyovy kluky. Bobbyho i Jacka. Tak,
2: no.
1: To musela být, ale to musela být jako přičinlivá.
2: To jo, to jo.
1: To šlo jako...
2: No tak říkala si, že kdyby jednomu to třeba úplně nevyšlo, tak mám druhýho. Já jsem znal člověka v listopadu 89, on byl komunista, a když přišel 17. listopad a pak začaly demonstrace a tak, tak on na ně začal chodit a já jsem se ho ptal, proč na ně chodí, když je komunista, a on říkal, já bych viděl, na kterou stranu se přiklonit, abych viděl, jako kde, jak to tam vypadá.
1: Pozor, víte, že ona byla v jisté chvíli Marilyn Monroe strašně s něma koketovala, s komunistama?
2: Jo,
1: no.
2: Jako tady s východníma, sovětskýma? Nebo?
1: Jako s Vojtou Filipem ne, ale tam s těma americkýma. Jak...
2: Jo, no jo, tak...
1: Já vím, je to jiný komunista než... Jo. Ale říkal jsi taky teď... Jak si dělají sranu z toho všichni, z takových těch dětků, z těch aparáčíků. Ne? Jenže když se teď všichni baví o tom, jak ten plyn, jo, a teď vám řeknou, no oni komunisti velmi dobře rozvedli plyn po celé zemi, ta plynofikace.
2: To je pravda,
1: a já mě čím dál jako častěji napadá, jako že přeci jenom něco vybudovali. Jako. Já
2: a tak něco, vůbec, to jim nelze upřít, aby nevybudovali.
1: Já to nenávidím ty komunisti.
2: Jasně, já taky, ale...
1: Jako nebyli to všichni nablblí dědečci, jako sranovní. Prostě.
2: To určitě ne.
1: No, tam. No to je tak na okraj.
2: Tak něco vybudovat nakonec museli, protože když byste nevybudoval nic, tak vám se vám to zhroutí, ten váš vlastní režim. Takže to...
1: No, on se jim taky zhroutil.
2: No ale 40 let jim to vydrželo, tak... Něco musíte vždycky dát lidem.
1: No a teď mi řekněte, co si myslíte, že jak sekli ten plyn do toho Polska a do Bulharska nebo kam?
2: No, víte, já,
1: je to výhruška jenom?
2: Já myslím, že to je trest hlavně Polsku, že, který je tak protiruský, tak tam je to jasný. To jim leží, Putinovi leží v žaludku asi nejvíc, takže sekli za to. A vidíte zatím, jak zbytek Evropy nakupuje. Nechává si eura konvertovat v ruble a jde to dál?
1: No mě děsí teda těch 98, nebo kolik to je, procent naší spotřeby je ten ruský plyn. To je jako pozor. Já už si dávám tak poloviční vodu do vany pro jistotu.
2: A plyn už si nepouštíte doma?
1: No minimálně.
2: Málo.
1: No. Já jsem se v tomto teda poučil, dal jsem na to doporučení. O stupínek níž nebo o dva dávám, jo. Pletu si svetr.
2: Já se, víte, to je.
1: Na zimu.
2: Jsme se dneska probudili doma a nám se, že v baráku spíná automaticky topení někdy v 7 hodin. A máme plynový a ono se neseplo. A my jsme se probudili a říkali jsme si tak a už to vypnul Putin i nám.
1: Už to vypnul.
2: A ono ne, ono se jenom...
1: No, myslíte, že na nás dojde v tomto?
2: No, jestli se bude naše vláda tak dál činit o to, aby na to došlo, tak na to možná dojde. Naše vláda dělá spoustu zajímavých kroků pro naše blaho.
1: No tak já myslím, že třeba jedna z věcí, který je nejvíc vytrestali ty Rusáky, jo, jak prodala paní Pekarová ty dárky od těch Rusů někde. Nějaký aukci.
2: Myslíte tu mísu, nebo ten tás, nebo ten talíř? Já myslím, že to byl zásadní zvrat v té válce.
1: Já si taky myslím, a říkáme to samozřejmě ironicky, Protože si ve skutečnosti myslíme, že není větší debilita, než udělat tohleto.
2: Čemu já jsem to, chtěl říct, že to... není větší debilka, než, ale nebudu
1: nic říkat. Ne, to nebudeme, osobně do toho nepůjdeme.
2: Ne.
1: Ale k čemu to pomohlo, mi řekněte? Udělalo to někomu radost, nebo...
2: No tak jí určitě, ne? Já jsem viděl, jak byla blažená, tak jí to neberte. Když to vydražila...
1: Blažená?
2: Byla blažená.
1: Blažená paní
2: Pekarová.
1: Předsedkyně.
2: Paní předsedkyně byla blažená. Vy jste to neviděl, ale ty fotky s ní...
1: Já na ní nepoznám, kdy je blažená.
2: Víte, já jsem, musím se přiznat, já jsem trošku tu radost prožíval s ní, protože tam to šlo tak upřímně. To byla taková dětská radost, bych řekl až.
1: To vám
2: věřím. Jo, když někomu dáte hračku dítěti a uděláte mu opravdu radost, tak ona, jako kdybyste obdaroval děťátko.
1: Jo, je to takový, jinak se tomuto, pane Holče, říká malost.
2: Malost.
1: Je to takový jako trapňoučký gestíčko. No. Já třeba jsem si taky říkal, že bych všechny dárky, které jsem dostal od vás, prodal na auku. Ale naštěstí jsem si vzpomněl, že jsem od vás ještě nikdy nic nedostal.
2: Ale dostal.
1: Jo?
2: Dal jsem vám knihu zajímavou.
1: Jo, tu knihu jo. No a tu jsem někomu půjčil a nemám ji tady.
2: Tu si přečtěte.
1: Já jsem ji přečetl. No. Vy jste, tak, musím říct, že dobrá, měl byste ji vydat znovu, protože to možná bude ještě aktuální všechno.
2: Už se to vrací.
1: No. A prosím, ještě jedna věc. Neuvěříte, koho jsem potkal na parkovišti tady u Wilsonovi 10. Může to být jako dvojník, jo?
2: Mm-hmm.
1: Ale s největší, na 99,9% to byl on. A můžete hádat třikrát a dostanete jenom jednu indicí.
2: No.
1: A to je otec!
2: Fakt?
1: No. A já jsem, protože najednou vidíte, že to člověka znáte, než vám to dojde, kdo to je, a udělal takhle hlavu dolů a šel pryč.
2: Myslíte, že hledá vás teď?
1: Podle mě ne, tak tady je, v budově jsou firmy různý, že? Tak, nebo parkoval tady, nebo něco.
2: Já se třeba nese k vám do streamu nějakýho, nebo na rozhovor.
1: Nestrašte. On má jiný kamarády.
2: No teď nemá žádný, to je to smutný, teď nemá žádný. Tak třeba hledá kamaráda a mohl byste se teď stát vy na nějakou dobu, co myslíte?
1: Ale říkal jsem si, že by bylo vtipný, že by, jak jsme se jako střetli těma očima, a on odcházel, kdybych třeba já ušel k autu a najednou bych za sebou uslyšel Xavor!
2: Ale jako Xanax Schaffer tam kolem něj nebyl, ani Řeporyjec, byl sám, jo?
1: Byl úplně sám, no.
2: Ani dokumentarista Klusák nebyl na místě?
1: Dokumentarista taky ne.
2: Ne, fakt, jo?
1: Vůbec nic. Takže to je jenom taková hezká tečka. Protože
2: jo?
1: Nemáme být dlouzí moc.
2: To ne.
1: Chcete říct ještě něco na závěr?
2: Já už jsem asi řekl všechno dneska.
1: Jo?
2: No.
1: A jak to video dnešní nazveme?
2: No, Wilsonova 10, ne?
1: No ne, ale titulek. Já mám nápad.
2: No.
1: Ale mě to není dlouhý, že by byl titulek. Pionýr, svazák, komunista, Twitter, Coca-Cola, Agrofert. To se ti lidi podívají, to si přece každý musí pustit takovýhle titulek, ne?
2: Jste genius.
1: Dáme to tam?
2: Ještě musím nad tím přemýšlet.
1: No, já vám říkám, že určitě, to tak by to nebrali jako výzvu, ale to si tam počteme v diskuzi.
2: Jo?
1: A kdo se dodíval až sem?
2: Tak to tam dáme.
1: No, teď to má novou funkci, YouTube, nevíte? Můžete poslat srdíčko.
2: Jo.
1: A tam jak je srdíčko mezi, jak jsou lajky, tak aha, tam je srdíčko a tam můžete poslat drobnou podporu. Třeba
2: jo?
1: 20 korun, 30 korun a tak.
2: Tak mi se pošlete ještě někam, nebo?
1: No já jsem si právě říkal, jestli byste za ten titulek vy tam
2: ne. No, tak já myslím, můžete mě poslat třeba ještě na stream, víte něco?
1: Zpětně. Jo. No ne, tak uvidíme.
2: V rámci vaší velkorysosti, tradičně.
1: Vsaďte se, že za ten titulek nám někdo něco pošle.
2: Tak dobře.
1: A když nepošle, tak příště musíme vymýšlet líp. No a teď, pane Holče, hádejte, co půjde dělat.

0: Pane doktore, jak moc v institutu rezonovalo to nepozvání Václava Klause na Pražský hrad na oslavy 80 let od druhé světové války?
1: No, že by to nějak zvlášť rezonovalo, to asi ne. My jsme o tom od prezidenta ani nevěděli, od prezidenta Klause, že pozvánku na tohle akci nedostal. On to zmínil při nějaké přednášce. Ale mě to a nás, kteří jsme s ním byli na Pražském hradě, to trochu zarazilo, ne proto, že by prezident toužil za každou cenu se vracet na hrad, kde působil, ale mě to zarazilo tedy osobně z takového profesionálního hlediska, protože pozvání bývalých hlav státu byla prostě jedno ze základních pravidel hradního protokolu. Já si nedovedu představit, že bych nezaslal pozvánku na shromáždění, nějakou slavnostní akci k státnímu svátku, k nějakému významnému výročí, třeba bývalému prezidentovi Václavu Havlovi, bez ohledu na to, jaký v té které době měl vztahy s tehdejším úřadujícím prezidentem Václavem Klausem. To bylo zcela mimo jakoukoliv v diskusi. Prostě bývalý prezident je nezbytnost vlastně, protože já myslím, že tak, jak se chováme k ústavním k hlavám státu, tak vlastně tím něco vypovídáme i o sami sobě, jak se chováme k tomu našemu státu jako takovému. Ten prezident je jeho reprezentantem, zastupuje stát navenek, je to vlastně ten symbol té naší státnosti svým způsobem, byť nepsaným. A pokud ho nějakým způsobem se snažíme takovýmhle přehlíživým způsobem degradovat nebo ho prostě nějak snížit, tak tím škodíme sami sobě. Ti lidé, kteří takhle fungují v té současné hradní administrativě, si to možná neuvědomují, možná tyhle věci podceňují, ale konec konců tak, jak si zavedeme nebo tak, jak se zavedou pořádky a chování k bývalým nejvyšším ústavním činitelům, tak to samozřejmě dopadne i na toho současného vládce Pražského hradu a myslím, že také bude považovat za minimálně neslušné, kdyby byl opomíjen svými nástupci.
2: Posloucháte Radio Xaver.

Kapitola 7. Pěkná svině. Serjoža si vzal balíček bankovek, vlastně to nebyl balíček, ale nějaká rolka stažená gumičkou, letenku, pas a odcházel v noci z restaurace, kde běžně Lopata se svými kumpány sedával. Dnes tam nebyli všichni, ale Ron a Richie si chtěli dát pivo a nějaké utopence. Loudavá chůze k restauraci jen prezentovala, že oba nikam nespěchají. V tom zahlédli vycházet Serjožu. Nasadil si kapuci, rozhlédl se a zmizel v šeru, aniž by je zahlédl. Podívali se na sebe a znervóznili. Ani jeden nepromluvil, ale oba mysleli na stejnou věc. Lopata není s jejich prací spokojen a to byl pro ně existenční problém. Bez Lopaty jsou vyřízeni. Měli po náladě a nebyli si jisti, zda mají vstoupit nebo jít domů. Chuť na pivo a utopence zvítězila a tak vstoupili dovnitř. Vrchní je mávnutím ruky pozdravil a zahlaholil, jestli jdete za šéfem, tím myslel Lopatu, tak je v extrovce vzadu. Byla to místnost, kde někdy jednali, hráli kulečník nebo se jen tak opíjeli, když je neměl nikdo vidět. Podívali se na sebe,

Ron i Richie přes svou tupost pochopili, že přišli nevhod. Ron se rozhodl, že je probere z letargie a všechny překvapil nejvíce Richieho, který si uvědomil, že se blíží průser. Jeho chabá mysl mu přesto zapnula blikající světýlko, že není vhodné dělat si z lopaty srandu. Ale to už Ron spustil, aniž by ho někdo vyzval. Potkali jsme se Sergejem, tak jsme se s ním dohodli, že mu pomůžeme. Všichni čtyři jako na povel zvedli hlavu od iPadu a strnule se na oba v té chvíli sedající si muže podívali. Zabodli se do nich pohledem, jako včela do raního květu nacucaného sladkou tekutinou. Lopata zbledl a začal se potit. To se mu nestávalo. Jo? A v čem mu chcete pomoct? No s tou bábou. To už bylo dusno k zhalknutí. A co máte dál, to jste sem nemuseli chodit, snažil se zastavit nechtěnou diskusi Lopata. Modrooký byl na mrtvici. To se nemělo stát. Jestli vědí něco o likvidaci Kamily, tak to je špatné. To si uvědomovali všichni čtyři gauneři. Jak jinak se dá hovořit o těch, kteří klidně nechávali likvidovat lidi? Ron byl v koncích, nic kromě hladu a chuti na pivo neměl. Nervózně si odloupl nechtem ukazováčku pod stolem kousek kůže na palci pravé ruky hned kolem nechtového lůžka a začala mu téct krev. V duchu se zaradoval, že se omluví a odkráčí na WC, ale Lopata mu to nedovolil. Tak co máte dál tak důležitého, že jste přišli bez pozvání? Richie se chopil příležitosti a začal vykládat o setkání s Křivým, Radoušem a Palem. Jak připravujeme tu její likvidaci, myslím té blbky z úřadu, tak jsme zjistili další možnosti. Vůbec si neuvědomil, že pod pojmem likvidace si už v této chvíli představuje každý něco jiného. Lopata víceméně strnule poslouchal, měl obrovský strach, že se akce provalila. Křivý nám vyprávěl, že Fík byl v tom jejich energetickém volia, víš, který to je, pokračoval v podání informací Riči. Samozřejmě, schází se tam ta energetická spodina, procedil skrze zuby Lopata. No a velcí fotovoltaici se rozhodli zafinancovat likvidaci Kamily. Dlouho se hádali, jak kdo přispěje, až se nakonec dohodli, že to musí být podle velikosti elektrárny, podle výkonu. Dohodli se na 300 000 na megawatt výkonu. Počkej, Riči, to je blbost. To se bavíme o stovkách milionů korun. No právě, všichni nedají, všichni nejsou členové volia, anebo tam vůbec nechodí. Ale přesto se bavíme o hodně penězích. A kdy to má začít, ta jejich akce? Vložil se do hovoru Zahrada. Tak ta už začala, abych byl přesný, koupili si 3 novináře, dále pokračují v útocích na Kamilu, no a Radouš a Palo ji nakonec zavřou. Ty seš ale vůl, oni můžou tak hovno zavírat muže soud, oni tak můžou zavřít do sklepa, ne do kriminálu. Na oko Zahrada oponoval, aby oba zvědy vyprovokoval k dalším podrobnostem. Ale neboj, však uvidíš, začal se naparovat Riči, když viděl, že ho poslouchají. To je všechno na dlouhý lokte, to není záležitost na pár týdnů, opáčil Hrábě, který doposud mlčel. No, to bych neřekl. Nervově nebo zdravotně to nevydrží a půjde do prdele dřív, než se nadáme. Kdyby Ron a Riči věděli, kdo dělá výběrčího tohoto projektu, který se projednal ve Voliu, kdo je konstruktérem tohoto projektu, asi by se tak nenaparovali. Gauneři těsně předtím, než tito dva přišli, prošli celý tento projekt, který řídil Zahrada. Oslovoval jen ty nejvýznamnější kumpány. Že to prosáklo až do Volia, to pro ně byla novinka a všechny zamrazilo. Modrooký tuto akci nechtěl podpořit, obával se prozrazení a že by to mohlo být bráno jako organizovaný zločin. Na organizovaný zločin byl expert obávaný fízl traktorista a toho neměli pod kontrolou. Byl nebezpečný a pracoval jako samostatná jednotka s tou svojí hordou

0: oddaných fízlů. A z gaunery by se vůbec nepáral, natož bavil. Modrooký dobře věděl, že dostat se do spáru traktoristy je po nich. Měl pár prokurátorů, kteří rovněž nehleděli ani vpravo, ani vlevo, a chytit partu přičinu, jak z dotačních peněz objednávají likvidaci, tak to by pro ně byla pochoutka. Akce, kterou založil Zahrada, byla proto velmi nebezpečná. Hromadně se dalo vybrat hodně peněz, ale o to bylo riziko prozrazení větší. Každý pak žvaní a odkryt organizátory to nechtěl ani domyslet. Hromadné akce výběru peněz na likvidaci Kamily, to by zavánělo velkým malérem. Traktorista by po nich skočil jako čokl po špekáčku. I tak pořád kolem nich čmuchal, byli z něj všichni nervózní. Traktoristy se báli jako čert kříže, k smrti ho nenáviděli. Gauneři si neoddechli a téměř shodně přemýšleli, že se akce dost komplikuje. Že Modrooký měl pravdu, když byl velmi zdrženlivý na organizování Fifolika, jak si pracovně nazvali finanční fond na likvidaci Kamily. Když ti dva tupci Ron a Richie žvaní novinky o výběru peněz na její zbavení, začíná to smrdět. O fondu už ví každý a to není dobře. Traktorista nás pochytá jako cece mouchy na modrý hadr. Na druhé straně měli radost, že o likvidaci Kamily je všeobecný zájem, což jenom potvrzovalo, že se stala škodnou pro celou mafii, která tady vládne. V hlavě se jim honilo, že ti dva tupci o jejich zakázce vůbec nic nevědí a Sergej jim určitě nic neřekl natož, aby si je přizval jako pomocníky k vraždě Kamily. Blahoskloně nechali Richieho vyprávět, co se odehrálo ve Voliu. Potřebovali vědět, kolik toho ta podle nich lůza ví. No, tak pokladník je nějaký park, který celou akci a výběr peněz organizuje. Vše běží v hotovosti a Křivý zahrnul do odměn i Pala a Radouše. Počkej, nějak mi to nesedí. Co s tím má společného Křivý? No právě. Fík, když mu to vyprávěl, Křivý se pochválil, že my připravujeme také akci proti ní, ale nemáme dostatek peněz. A představ si, že mu peníze dají. Sice nám neřekl kolik, ale my si myslíme, že to bude hodně. Prý je to moc dobré, že Palo a Radouš mají oni také zájem. Lopatu to přestávalo bavit, ale potřebovali vědět vše, tak je nechali vyprávět. Drby z těch chudinských klubů, jak nazýval všechny kluby, kde se scházeli ti ostatní, ti nevyvolení, ti, kteří ani netušili, že existuje nějaký Kvído, jeho zavedený klub a parta, která v něm uzavírá ty nejodvážnější dohody, dohody kryté zákonem. Zahrada jen tiše poslouchal. To, že nepadlo jeho jméno jako organizátora, ho sice potěšilo, ale vůbec se mu nelíbilo, jak se akce neřízeně rozjela. Bylo mu jasné, že jestli nechtějí zůstat v pařátech traktoristy, musí se rychle umět zdekovat a Fifolika organizovat opatrněji, nejlépe v zahraničí. A co se z těch peněz financuje? Položil kontrolní otázku Hrábě, jen aby znal, do jaké hloubky mají ti dva blbci informace. Však jsem už říkal, tři novináři, dárečky pro kohokoliv, kdo se chce do tažení proti Kamile zapojit, i zaměstnanci úřadu. Představ si, včera jí tam poslali jednoho narkomana, ti jsou levní, ti za 5 kilo udělají cokoliv, no a když jim dáš 2000 nebo potřebují nadávku, tak budou stát frontu, aby si jim dal zakázku. Prostě se s nima dobře pracuje. A co narkoman, šel jí prodat dávku? Zachechtal se Hrábě. Ne, ole, dostal stříkačku nakaženou virem HIV a jeho úkol byl se k ní jakkoliv dostat a prostě jí pobodat injekční stříkačkou. Měl dvě, ve druhé měl infekci žloutenky typu C. Ale, ten chudinský klub je kreativní, to se mi líbí. Začali gauneři ožívat, Lopata si poručil láhev bourbonu a kyblík ledu. Ron s Richiem vyprávěli a doposud si nemuseli ani nic vymýšlet, jen opakovali informace, které přinesl Křivý na jejich setkání. No a co? tak má bába žloutenku nebo HIV nebo obojí. Chechtal se téměř v kuse hrábě a ostatní ho se stejným smíchem doprovázeli. Tak to nevím, usmíval se jízlivě Riči. Jak to dopadlo? Tak tahle akce dost blbě. Narkomanovi dali prachy na dávku pervitinu, asi nějakou podřadnou. Tak ten hňup, i když měl slíbených 2000 po zdařené akci, už nepřišel. K bábě se dostal až na sekretariát. Tam to mají dost malý, tak seděl v takový malý předsínce. Stačilo, aby Kamila vyšla a akce se povedla. Jenže ona byla v kanceláři, měla nějaké jednání. No a má tam sekretářky, ředitele a ti ji hlídají jak vlci křížení s jaguárem, pumou a tygrem. Jsou strašně zlí, černá vdova je proti nim míru milovný pavouk. Prostě ten kluk byl jak na výslechu gestapa, jak se tam dostal, kdo ho tam pustil, jak se jmenuje, co chce, kdo ho posílá, kde pracuje, co to má v tašce. Bylo to pro něj tak vysilující, že nakonec řekl, že ho posílá maminka, rozplakal se a usnul. Tím celá akce, která mohla být fakt dost dobrá, skončila. Cože? Ten Smažka usnul? Jo, na té židli. V té předsínce prostě usnul jako pařez. A jak to víš, co se tam odehrálo? Stále máme nějaké filcky na úřadě, tak se s nějakým zpožděním dostali k informaci, co se u báby na sekretariátě odehrálo. Kdy to bylo? Ale teď nedávno, když probíhal ten kobercový nálet a Kamila to nahlásila.
1: Česká a americká country na Rádio Xaver. Rádio Xaver.
2: Za stranu a za lidi, dobrý den, paní Karol.
3: Dobrý den, Xavere.
2: 81. díl? To možný?
3: Je to možný, s vámi čas letí rychle.
2: No, to je pravda. No, než se vás zeptám, na kolikát se to máte, tak mi musíte říct, jestli se ráno měříte.
3: A myslíte výšku?
2: Výšku.
3: Ne, to se neměřím. Já nepočítám, že bych ještě mohla přes noc nějak vyrůst.
2: To se mýlíte. Já jsem se dočetl dneska zrovna, že každý den ráno jste o 8 mm vyšší.
3: Ne.
2: Ano, jasně. A do večera se cvrknete. Na tu původní, zkuste to.
3: Mám to zkusit, jo.
2: Tak to funguje lidský tělo.
3: Ježíš, to by bylo krásný, kdyby to takhle fungovalo, nejenom pokud jde o výšku, ale i o šířku.
2: To jsem okamžitě hledal, jestli to tam stojí psáno a nic takového tam není, ale můžu vám na úvod, čekejte, já to mám tady říct, to by se vám mohlo hodit v partnerském životě. Těch zajímavostí o lidském těle je tam mnoho.
3: Zajímavostí o lidském těle, které se mohou hodit v partnerském životě. Není nikdy dost.
2: Že blondýny třeba mají většinou víc vlasů než černovlásky. Takže to jste vlastně na tom dobře.
3: No já jsem ten případ blondýny, která pokud jde o to, že má málo vlasů, tak jí strčí do kapsy každá bruneta.
2: Jo. Ráno jste o 8 mm vyšší, ale v průběhu dne se scvrknete na původní výšku. Kosmonauti díky nulové gravitaci narostou o 4 cm. Chápete to?
3: Ne.
2: No, kosmonauti každý den narostou o 4 cm, ale mám tady pro vás tu věc, která se vám bude hodit. Já ji musím jenom najít. Prosím vás, tady je to označeno jako zajímavost 134, ano. Neboli asi to nemá velkého významu, ale je to tady všechno odzdrojované, jo? Takže to je pravda. Pamatujte si to, paní Karo, zapisujte si to. Kopanec do varlat,
3: ano.
2: Kopanec, víte, co je?
3: Jo.
2: Kopanec do varlat je bolest označená jako 9000 jednotek bolesti. Rovná se 160 porodům. Nebo zlomení 3200 kostí.
3: 3200 kostí.
2: Jeden kopanec.
3: To psal nějaký chlap, tenhle ten průzkum.
2: Do varlat. Počkejte, tam ještě máme tu přepážku.

Jak se otevíraly dveře, by možná na úvod další kapitoly napsal Ota Pavel. Když pominu lidi, s nimiž jsme opravdu kamarádi, což jsou třeba Helena Vondráčková, Petr Janda, Dalibor Janda, Ivan Vyskočil, Robert Vano, Jan Saudek a další, některá setkání mě nasměrovala dál, než bych si myslel. Třeba Radek Jón, k němuž jsem měl velký obdiv jako k autorovi Mementa a také k duchovnímu otci pořadu Na vlastní oči v televizi Nova. Byl pro mne etalonem spravedlnosti a měl jsem pocit, že všichni novináři chtějí být jako on. Tehdy vyhrál nějakou novinářskou cenu, byl mým hostem na Frekvenci 1 a nabídl mi spolupráci na obnoveném pořadu Prásk, který bych měl moderovat spolu s Kateřinou Hrachovcovou a dalšími. Neodmítl jsem, to by asi neudělal nikdo. A díky tomu jsem poznal další velmi zajímavé a inspirativní lidi. Nejen ty, co se objevují před kamerou, ale i ty z její druhé strany, jako jsou například Rudolf Kudrnáček či Tibor Silváši. Dostal jsem se na televizní obrazovku, což nebylo to hlavní. Podstatné pro mne bylo, že redakci publicistiky vedl Radek. Pro mne záruka korektnosti a navíc jsem tušil, že to bude velká škola. A byla. Jednou mě poslal do Valdické věznice natočit pro Prásk reportáž s Ivanem Jonákem, kdysi populárním podnikatelem odsouzeným na 18 let za nájemnou vraždu své manželky. Byli jsme tam tehdy s Radkem Jónem společně a dodnes si přesně pamatuji okamžik, kdy jsme spolu s pracovníky vězeňské služby šli po chodbě, já pozorně poslouchal, co mi Radek povídá, a on najednou řekl, že za každými železnými dveřmi je příběh na knížku. To je stejné, jako když vás zavezou do lesa a řeknou, ať sbíráte houby. Ne, že je máte hledat, ale jen je všechny naházet do košíku. A to mě zaujalo. Byli jsme v pavilonu E, kde mimo jiné byli doživotně odsouzení a Radek některé z nich jmenoval. Manželé Stodolovi, Ivan Roubal, Zdeněk Vocásek, Miloslav Sláma, Ludvík Černý. Vrtalo mi to hlavou a hned druhý den jsem se Radka zeptal, jestli by mu nevadilo, kdybych se pokusil některé ty příběhy zpracovat tím způsobem, který mi byl nejbližší. Udělat s nimi rozhovor a pak z nich dát dohromady knížku. Radek mi na to řekl, že je složité a pracné se vůbec k těm lidem dostat, že on to dělat rozhodně nebude nikdy, tak ať to klidně zkusím. Tak jsem na tom začal pracovat a byla to obrovská anabáze. Nejdřív jsem oslovil dopisem odsouzené. Každému jsem napsal dopis, přidal tam obálku se známkou a najednou jsem vedl korespondenci s 30 vězni. Každému z nich jsem vysvětlil, že důvodem, proč by měla knížka vzniknout, je poučení pro ty, co to budou číst, aby věděli, jak také mohou skončit selhání, přešlap, nezvládnutí vlastních emocí. Kdyby se jenom jeden jediný díky tomu poučil a rozmyslel si jednání, které by ho přivedlo za mříže, bude náš úkol splněný. Tohle jsem vězňům psal jako svou pohnutku a zdálo se, že proti tomu nic nemají. Pozval jsem si do rádia na rozhovor tehdejšího ministra spravedlnosti Jiřího Pospíšila a o svém záměru mu řekl. Jemu to připadalo jako dobrý nápad a nasměroval mě na šéfa vězeňské služby Luďka Kulu. Vyšel mi maximálně vstříc, kdyby jeho přízně nebylo, kniha by nikdy nevznikla. Ale ani tehdy nebylo ještě vyhráno. Vězeňská služba je řízená vojenským způsobem. Musel jsem tedy mít souhlasy i ředitelů všech věznic, v nichž odsouzení sedí. A to byla další anabáze. Tehdy mi velmi pomohl také Mirek Graclík, šéfredaktor AHA, který mi přidělil fotografa Dalibora Puchtu, aby se mnou věznice objížděl a vše dokumentoval. Takže knížka začala zvolna vznikat. Vyšla v roce 2007, po dvou letech někdy dost lopotné práce, protože s některými odsouzenými jsem se musel sejít několikrát. Proseděl jsem s nimi ve věznicích hodiny a hodiny. Například za Ivanem Roubalem jsem byl třikrát úplně zbytečně, ani jednou mi nedovolil vytáhnout diktafon. Vyprávěl mi o vlacích, o dědečkovi, který byl nádražák. Já tam seděl, poslouchal a v duchu si říkal, že to prostě musím vydržet, protože on jen zkoušel moji trpělivost. Při čtvrté návštěvě konečně svolil, že mohu diktafon vyndat a ptát se. Kolikrát se mi stalo, že jsem se z některé věznice vrátil domů, vlezl si do vany, zapálil si cigaretu a rozbrečel se. Bez důvodu, ale nešlo to ovládnout.
Ptal jsem se na to psychiatra Jana Cimického, který mě uklidnil, protože prý se jedná o nejlepší reakci organismu, jež se tímto způsobem zbaví tíživých emocí. Některé rozhovory jsem do knihy nakonec nedal, protože mi odsouzení lhali víc, než jsem byl schopen unést. Naopak s jinými si dodnes píšu. Nemám je za hrdiny, neskákal jsem štěstím, když propustili na svobodu Jiřího Kájinka. Byl bych pro obnovu procesu, ale ven bych ho rozhodně nepouštěl. Někteří mají kromě schopnosti lhát ještě i obrovský talent druhými manipulovat. Dovedou člověka ve vteřině zavést do svého světa a na to je třeba si dávat veliký pozor, aby se do toho nenechal vtáhnout. Jejich svět už je totiž dávno jindy. Knížka Do životí vyšla v nakladatelství XYZ. Jehož ředitel Petr Tichtl byl od začátku pro a tím mě velmi povzbudil. Dostal jsem za ní cenu Egona Ervína Kiše, z čehož jsem měl radost. Lukáš Janota natočil její audiovizi, najal několik herců, každého odsouzeného mluví někdo jiný a výsledek je podle mne výborný. Na počátku knihy tedy stál bulvární prásk na Nově, který byl sice poté zrušen, nicméně já na Nově ještě nějakou dobu zůstal. A čekala mě tam další obrovská škola, kterou bych absolvoval klidně znovu. Ivan Ressler, který byl tehdy šéfem zábavy, mě vyzval, abych napsal scénář k cyklu Na mušce, což byl pořad o celebritách. Psalo se mi to dobře, byl jsem i u natáčení, například za prázdniny jsme natočili najednou 12 dílů. Byl jsem spoluscénárista pořadu Tenkrát na východě, který uváděl Patrik Hezucký, podle mě mimořádně šikovný člověk, a produkovala ho Lenka Hornová. Byla to velmi milá zkušenost. Asi 3 nebo 4 roky jsem psal scénáře k slavnostnímu předávání Zlaté hokejky. Velké sobotní večerní show, při níž se udělovali a udělují stále ceny nejlepším hokejistům. Dělal jsem to s Honzou Dobijášem a akce se konala v karlovarském termálu. Honza Dobijáš je bývalý šéfredaktor Mladého světa a moderátor Porty, kamarád, s nímž se už léta znám. V Brně mi kdysi pomáhal dramaturgovat moje divadelní talk show, dobře jsme se tedy znali. Přímé přenosy režíroval Jiří Adamec, moderátoři se střídali a já pozoroval, jaké to je, když vládne pan režisér. Jiří Adamec opravdu vládl a vše držel pevně v rukou. Nikdy nestrácel čas, okamžitě řekl, co je blbé a co máme vyhodit. Z porad s ním jsme chodili jak spráskaní psi. Na rozdíl od nás, on přesně věděl, jak to má být. Když jsme se s ním snažili diskutovat, jasně řekl, jak si to představuje a že to máme napsat znova. Na řeči neměl čas. Pořád nám scénáře vracel, až to nakonec bylo fakt dobrý. Museli jsme mnohokrát uznat, že měl pravdu, ale cesta k tomuto poznání byla velmi trpká. Když jsme šli s Honzou z porady s tím, že k tomu zase musíme sednout, všechno předělat a to ještě máme oba další pracovní povinnosti, já samozřejmě každodenní vysílání ve frekvenci 1, bylo to občas na oběšení. Proč jsem sem vůbec lezl? Proč nečepuji v Tišnově pivo? Vždyť nic neumím. Říkal jsem si pokaždé, když jsem od Jiřího Adamce odcházel. A vždy jsem si vzpomněl na Báru Tachecí, která mi mnohokrát opakovala. Ano, je to těžký, ale kdyby to bylo lehký, tak si na to najmeme nějakého blbce a zamíň peněz. Myšlenka, že nic neumím, mě dodnes přepadává dost často. Možná to je taková moje malá 13. komnatička. Zejména, když se mi něco nepovede, říkám si, že kdybych nebyl hloupej, věnoval se škole, šel na gympl, pak na FAMU, tak jsem si mohl být v mnoha věcech jistější. Když třeba píšu knížku a nejde mi to, tak to je také okamžik, kdy těmto myšlenkám propadám. Pravdou ale je, že se to na druhé straně vyrovnává tím, že si vážím lidí, kteří aspoň něco umí nebo se o něco snaží. Nedávno jsem říkal v nějakém rozhovoru, že si umím představit, jak je těžké natočit film, byť špatný. Dát dohromady scénář, herce, dramaturgii, štáb, střižnu, spousta práce, ze které nakonec vyleze blbost, i když jsou v tom snaha, spousta času a třeba i kus talentu. Když potkávám lidi, a není jich naštěstí mnoho, o kterých si myslím, že zhola nic neumí, tak je nechávám stát vedle trati. Když je tam nemohu nechat stát, tak je prostě odhazuji za letu.
Jiří Adamec patří k těm, kteří své řemeslo dokonale ovládají a profesionální práci vyžadují i od spolupracovníků. Proto nám hodil na hlavu scénář, který nepovažoval za výborný. Možná byl dobrý, ale to pro něho bylo málo. Pamatuji si, jak jsem seděl v hospodě v Praze 8, kde můj kamarád Miloš Pína dělá provozního a já tehdy nedaleko bydlel. V 8 večer jsem seděl u stolu, Miloš ke mně přišel a chtěl vědět, co se mi stalo, že jsem tak zborcený. Tak jsem se mu svěřil, že mi Adamec po páté vrátil scénář a já už s ním neumím hnout. Že se na to vykašlu, dám si ledvinky a limonádu a zůstanu v hospodě až do rána. Miloš byl na ten scénář zvědavý, tak jsem mu ho dal, protože jsem ho měl sebou. On se začetl, hodně se u toho smál. Hlavně ho pobavila scéna, kdy se moderátor ptá Jaromíra Jágra, jak se zbaví modelky, která u něho aktuálně bydlí. On mu odpoví, že zavolá mamince, ať přijede. Milošovi se to opravdu líbilo. Povzbudil mě tím a když mě pobídl, abych se zvedl, šel domů a rychle to dopsal, neprotestoval jsem. Opravdu jsem domů šel, začal psát, za hodinu někdo zvonil, Miloš mi poslal tiramisu. Za další 2 hodiny opět zvonek, Miloš mi poslal obloženou mísu, v níž velkou část tvořil můj oblíbený uzený hovězí jazyk. Napsal jsem mu SMSku, co blbne, a on mi odpověděl, že jen chce, abych to dopsal. Kvůli Milošovi jsem nad scénářem seděl do rána, pak to poslal Honzovi Dobijášovi a když jsme to předložili druhý den Jiřímu Adamcovi, tak jen lakonicky pronesl, tak vidíte, že když se chce, tak to jde. Jeli jsme do Karlových Varů, celou dobu jsem měl euforickou náladu, všechno dopadlo dobře, diváci v sále se bavili, přenos dopadl výborně, ostatně jako vždy, bylo to fajn. Druhý den jsme seděli na zahrádce v nějaké restauraci v Karlových Varech, scénář nám tam pochválil i Ivan Ressler, ale mě přepadla najednou taková divná a nevysvětlitelná smutná nálada. Nezbavil jsem se jí ani cestou domů a nechápal jsem, co se to se mnou děje. Pak jsem si pustil rádio, kde hlásili, že se právě v autě zabil Ivan Hlinka. Večer předtím jsem se s ním seznámil a úplně mě fascinoval. Honzovi Dobijášovi jsem pak říkal, že koučuje vlastně jen tím, jak se dívá. Vyzařovala z něho autorita i beze slov. Za jeho pohledem byla léta bruslení, spousta zkušeností, znalostí a také velká energie. A najednou to bylo pryč. Když na střídačce stojí Hlinka, tak to musí vyhrát. Říkal jsem tehdy Honzovi a měl jsem k Ivanovi Hlinkovi bezbřehý obdiv. A najednou byl konec. Po nějaké době byla pryč i spolupráce s Jiřím Adamcem, skončilo i naše psaní scénářů s Honzou Dobijášem, ale naštěstí naše kamarádství pokračuje. Ostatně přišli další.

0: Jak vedete kampaň, nebo jak ji budete vést? Protože určitě narazíte na to, co říká premiér Fiala a vůbec říká to více představitelů vládní koalice, že s vámi přijde chaos, že povedete zemi na východ, tak jako Viktor Orbán cestou nebo Roberta Fica. Dokonce tady při natáčení, během natáčení Václav Klaus zmínil, že to může koalice postavit třeba i tak Fiala nebo Putin. Tak co budete lidem říkat? Jak jim to budete vyvracet? Pokud vám tedy někteří neřeknou, protože zaslechla jsem i to, že co je na tom špatného jít cestou, jako jde Orbán nebo Fico, tak...
1: Tak my jsme v situaci, že jedni nám předhazují, že jsme proruští, druží nám předhazují, že jsme proukrajinští. My jsme pro čeští, to znamená pro nás první v pořadí je Česká republika a to je to, čemu my se budeme věnovat. Čímž samozřejmě nějak jaksi nedehnestuje zahraniční politiku, která bude pragmatická, to znamená, my se umíme vymezit vůči některým zemím, ale stejně tak tam dokážeme podpořit třeba naše firmy v rámci hospodářské spolupráce, protože tak, jak se to dnes činí, to je naprostá tragédie. Máme aktivistickou zahraniční politiku, ale prioritou pro nás je Česká republika. Prioritou pro nás je to, aby jsme zde se dostali z toho hospodářského marazmu, kdy lidé chudnou zcela zjevným způsobem. Ještě před 3 lety jsme měli 700 tisíc lidí na hranici chudoby energetické, dneska je to 1,3 milionu. Podívejte se na konkurenceschopnost tuzemských firem. I díky cenám energiím, které se nezvládly, díky tomu, že se zde narušuje investiční prostředí neuvěřitelným způsobem, ať už i minoritářů ČEZu nebo obnovitelných zdrojů. Stát vstupuje prostě na to tržní prostředí z mého pohledu naprosto nelogickým způsobem. No tak ve finále znamená to, že klesá výkonnost firem. Vybírá se od nich méně daní a samozřejmě máme nižší růst hrubého domácího produktu. To jsou naše klíčová témata, kdy lidé musí vědět, že sem přijde někdo hospodářsky kompetentní. Já neříkám, že jsme neudělali žádné chyby, ale my máme sebereflexe, když jsme je udělali, tak jsme to dokázali přiznat. Tato vláda říká něco o chaosu. Dovedete si představit, jak by to vypadalo, kdyby oni řídili COVID?
0: Jakou nejhorší chybu jste udělali a dokázali jste si přiznat?
1: Hodně chyb jsme udělali v té covidové době samozřejmě. Ono už dneska se na to trošku zapomíná, ale vemte si, že takřka obden zasedala vláda, někdy dokonce každý den. Přes den jsme zasedali, připravili jsme desítky až stovky opatření. V noci se to dávalo do nějaké textové podoby a někdy jsme to museli rychle schvalovat i jako zákony, čili bylo obrovské množství různých opatření, dokonce i nařízení. A samozřejmě, že celá řada z nich nebyla v pořádku, protože jsme nevěděli, jak se to bude vyvíjet. Takže ano, třeba v té době covidové jsme udělali mnoho chyb a určitě dneska poučeni tím, co se třeba nepodařilo, tak bychom to stavěli jinak. Ale uvědomme si, že jsme byli pod obrovským, gigantickým tlakem.
2: Česká a americká country na rádiu Xaver.

Odcházení nesnáším ve všech jeho podobách. Když jsem se v roce 2002 definitivně přestěhoval do Prahy. V Tišnově zůstali rodiče, sestra s manželem a synovcem a také babička. Důležitý element mého bytí. Vždycky, když jsem se vracel z Prahy, odbočil jsem z dálnice u Velké Býteše a kolem silnice mě míjeli cedule a ukazatelé s nápisy Křižínkov, Katov, Kuřímské Jestřábí, Horniloučky, Deblín. A já jsem věděl, že jedu domů, cítil jsem to ve všech kostech. Když jsem přijel k našemu domu a viděl babičku za oknem, dostavil se zvláštní pocit, který neumím popsat. Prostě si najednou doma, jak říká klasik, v bezpečí babičiny peřiny. Uběhly roky, babička zemřela, rodiče začali dům přestavovat. Jednoho dne jsem přijel a můj pokoj v prvním poschodí byl vybouraný. Samozřejmě po dohodě věděl jsem o tom dávno předem a souhlasil. Sestra si tam totiž stavěla byt. Říkali mi, pojď se podívat, jak to vypadá u tebe nahoře. Šel jsem, pak stál na místě, kde býval můj pokoj a nebyl jsem schopný udělat krok, jako by mě někdo praštil. Jako když z něčeho nic chybí srdce a půl plic. Tehdy jsem odjel dřív než obvykle a poprvé jsem zažil situaci, že když jsem se blížil k Praze, když se mi v úrovni Říčan otevřelo před očima město, měl jsem pocit, že jedu domů. Poprvé v životě. Nemohl jsem se s tou změnou vyrovnat. Dokonce jsem si v duchu říkal, a vím, že je to velmi primitivní argument, že babička by něco takového nikdy nedovolila. Neumím tu emoci moc popsat, ale možná jen nepatřím k těm, kteří jsou doma tam, kde si odloží klobouk. Mně trvá to odkládání klobouku většinou dost dlouho. Pár měsíců na to jsem jel na besedu s Petrem Mukem. Pro připomenutí, Petr Muk, 1965 až 2010, byl český zpěvák a hudebník, který trpěl bipolární afektivní poruchou. Mám pocit, že to bylo do Holešova nebo do Bystřice pod Hostýnem. Petr mi vyprávěl o své nemoci, o tom, jaké stavy prožívá a jak je těžké dočkat se někdy rána. Vždycky, když jsem jezdíval směr Brno, narval jsem tašku špinavým prádlem, které mi maminka pokaždé vyprala a vyžehlila, a já si ho cestou zpět zase vyzvedl. Tehdy byli rodiče na dovolené na Krétě, tak jsem tam žádnou zastávku neplánoval, ani jsem Petra nepozval dál, jen jsem vyběhl z auta s tou taškou. Odemkl jsem a vešel do domu, kde nebylo živé duše. Stál jsem v tom naprostém tichu a nebyl schopný se pohnout. Tehdy mě napadlo, že tohle je možná trénink na to, až jednou odejdou. Takhle nějak to bude vypadat. Nebyl jsem schopný mluvit ani poté, když jsem zase sedl do auta. Petr Muk, který věděl o duševní trýzni, opravdu hodně hned poznal, že jsem prožil něco těžkého. Na nic se neptal a počkal, až zase naberu dech. Celou cestu zpět do Prahy mi znovu vyprávěl a tenkrát jsem pochopil, jak má těžký život a o čem vlastně je jeho slavná píseň Tančíš sama. Kdykoliv ji pouštím v rádiu, běží mi hlavou ona několikahodinová debata. Rád bývám sám v kavárně nostalgie, tam vždycky volné místo mám, tam se sbírávám. Karel Markitán. Petr Novotný byl můj nejdůležitější parťák. Bohužel před pár lety prodělal mrtvici a stále ještě není ve formě. Neprovozuje svou agenturu, neorganizuje zájezdy a tisíce dalších věcí, které k němu patřily. Od té doby, co nemohu spolupracovat s ním, marně podobného parťáka hledám nebo se ho snažím vychovat. Spolu jsme toho udělali hodně a byla to pro mě největší škola života i biznisu. Za těch asi 12 let naší intenzivní spolupráce toho pro mě Petr udělal tolik, že mám stále pocit dlužníka a rád bych nějak svůj dluh splatil. Třeba tím, že jednou někdo řekne, že jsem zase něco naučil já jeho. Mám spoustu projektů, na žádném se nepodílím jenom já sám. Jednoduše řečeno mi jde o to, abych zase já předal všechno to, co jsem se naučil od Petra Novotného. Možná bych tady měl pro jistotu zmínit i další lidi, od kterých jsem hodně pochytil. Báru Tachycí, Mirka Škodu, Asterku, Radka Jóna, Honzu Dobijáše a

ostatním. Jak došlo ke spolupráci s agenturou Petra Novotného a hlavně s Petrem, jsem už v této knize popisoval. Pod ochrannými křídly Petrovy agentury jsem moderoval spoustu akcí doslova od Aše po Vladivostok. Sjezdil jsem celou republiku, znám všechny hospody, hotely, penziony, putiky, dálnice, okresky, benzínky, divadelní sály, sokolovny, kulturní domy. Díky němu jsem začal vydělávat poměrně hodně peněz, objevovat nové světy a zuby nechty jsem se snažil udržet tempo s Petrem. Nebylo nic, o čem by měl Petr pochybnost. Každý, kdo se mu dostal do rukou, sám nad sebou žasnul, čeho je schopen a co všechno zvládne. Pod jeho taktovkou jsem jeden den moderoval pivní slavnosti, další den volbu okresní královny krásy, večer pak přehlídku mysliveckých trofejí a další den třeba soutěž o nejlepší potravinářský výrobek. Prostě Petr byl neochvějně přesvědčený, že se orientuji v čemkoliv a jelikož mi neposkytl žádný prostor k protestům, udělal jsem to. S nejvyšší úctou k němu tvrdím, že uměl svým ovečkám zajistit biznis, opravdu dokázal jakousi veřejnou známost člověka přeměnit na peníze. S Petrem jsem trávil hodně času a byl za to strašně rád. Bylo co poslouchat a na co koukat. Znám spoustu historek o fešácích, s nimiž léta jezdil jako moderátor a poté je měl ve své agentuře. Znám naspaměť celou jejich historii, stejně tak vím, jak to bylo s Honzou Vyčítalem a Greenhorns nebo s Michalem Tučným. Petr zvedl telefon, zavolal Jiřině Bohdalové nebo Karlu Gotovi a oni mu to zvedli. Bylo očividné, že je v showbiznisu jako ryba ve vodě, že v jeho vodách plave s jistotou. A mám v hlavě několik okamžiků, na které nikdy nezapomenu. Když jsem byl v jeho agentuře asi rok, pořádal v Brně na výstavišti jakousi velkou akci, byla tam spousta herců a zpěváků a já to dostal za úkol moderovat. Bylo to v létě a šlo o akci, na kterou se nejde předem připravit, protože se přesně neví, kdo tam bude a jak vše bude probíhat. Svítilo intenzivně slunce a scéna byla venku před velkým pavilonem. Petr nevystupoval, pouze dohlížel na průběh. Dostavil se až po začátku programu, aby se podíval, jak jeho ovečky makají. Jelikož slunce mimořádně pražilo, vzal jsem si na jeviště tmavé brýle. Uvedl jsem, co bylo potřeba, a vrátil se do stanu, kde jsme měli zázemí. Tam stál Petr. Rudý rozčílením vypadal jako těsně před infarktem. Sjel mě ostrým pohledem a na jedno nadechnutí na mě asi 10 minut řval. Všechna hanlivá slova, co existují, některá jsem ani neznal, mi vmetl do tváře a podstatou jeho hněvu byly právě ty moje sluneční brýle. Moderátor prý nikdy nesmí mít na jevišti tmavé brýle, protože publikum mu musí vidět do očí. Vraceli jsme se do Prahy v jednom autě a on mi tuhle zásadu o očích moderátorových ještě několikrát zopakoval, ani mi to nemusel říct tolikrát, na jeho zlobu se nedalo zapomenout. Sice jsem viděl od té doby mnohokrát moderátora v tmavých brýlích, ale já už si je nikdy nevzal. Až jednou, několik let poté, moderoval jsem na Letné v Praze akci, která souvisela s otevíráním tunelu Blanka. Dostavili se místní politici, které jsem zpovídal, byla tam také jakási zpěvačka, která poté měla zpívat. Nikoho to nezajímalo, protože pod jevištěm stáli pouze 3 lidé. Bylo pozdní jaro, slunce pražilo, akce byla pochopitelně venku. Věděl jsem, že práci odvést musím, politikům bylo jasné, že se musí k tak významné akci vyjádřit. Byli jsme tam všichni víceméně pro odškrtnutí úkolu. A ti 3 diváci se asi jen zastavili cestou kolem. Porušil jsem tedy Petrovu ocelovou zásadu a vzal si zase tmavé brýle. S tím, že když tam není publikum, tak se to nepočítá. Začal jsem mluvit a všiml si, že pod pódiem už nejsou 3 lidé, ale 4. Tím čtvrtým byl Petr Novotný. V prvním návalu paniky jsem chtěl brýle odhodit někam daleko do letenských sadů, ale bylo by to nepatřičné. Tak jsem dokončil rozhovory, uvedl zpěvačku a důstojně odkráčel do zákulisí. Tam už na mě čekal Petr Novotný. Měl stejný výraz v obličeji jako tenkrát v Brně, volil i stejná slova jako tenkrát, ale pak se najednou uprostřed věty otočil a odjel. Napsal jsem mu SMSku, neodpověděl, což nebylo normální, protože Petr odpovídal vždy.

0: Jeho neodpověď byla za všechna vysvětlení. Tehdy jsem dostal poprvé a naposledy od Petrovy agentury pokutu 5 000 korun. Ovšem Petr to udělal tak, že se nedalo protestovat. Poslal mail mně i pracovnici agentury, že dostanu o 5 000 menší honorář a pořadateli napíší, že mu dali slevu. Vzal jsem to pokorně na vědomí a Petr se k tomu už nikdy nevrátil. Ale jedno vím bezpečně. Už nikdy si na jeviště nevezmu černé brýle, i kdyby slunce pražilo.
1: Radio Xaver najdete na play.cz.
2: play.cz. Já z toho vašeho textu, kolik to je, 14 stránek, tak to vytištěný, 16, cítím skepsy. Cítím obří skepsy a vy mě někdy tady vyčítáte, že jsem neoprávněně optimistou. Ale pojďme se o jednotlivých věcech.
3: Čili tohle ještě pesimističtější víc, než byste ode mě čekali.
2: Ano, ano. Vy vlastně tady naznačujete, co, vy vlastně už vůbec nic nenaznačujete. Vy to na placato píšete, že co vlastně od těch voleb můžeme očekávat, budou o něčem. A píšete přesně, změní volby něco významného. A já teď cituji z té vaší knihy, můj dnešní závěr o minulých volbách, tady se vracíte k těm minulým, je, že se v naší domácí politice opravdu nic podstatného nezměnilo, i když frustrace mlčící většiny určitě narostla. A já se ptám, není to právě ten důvod, ta frustrace mlčící většiny, aby se něco změnilo?
3: No to určitě, určitě ano, ale já tam taky zdůrazňuju, že elementární pocit frustrace nebo někde jinde se tam objevuje nespokojenosti a podobně, tak to je bezvadný a já myslím, že je nesporné, že se to za ty 4 roky zesílilo. Ale pořád já si myslím, že to je málo. Já tam snažím se vysvětlovat, že myslím, že to nestačí, že prostě frustrace ano, ale nějaká totální rozhodný protest proti tomu, co se tady děje, já prostě v té naší společnosti nevidím a proto jsem mírně skeptický, protože ty lidé nejsou ještě natolik odhodláni odmítnout ten status quo, protože mají pocit, že by taky mohli lecos postrácet, protože přece jenom za ty léta se u nás za poslední desetiletí se to životní úroveň zvýšila, lepší je tohle, lepší je ono. Oni mají pocit, že by mohli něco ztrácet a ztratit a mám strach, že se k spouře nějakého typu, a to slovo spoura se mi zdá důležité, že se většina lidí neodhodlá a nakonec mávnou rukou a navíc tomu nahrává to, že ve společnosti je obrovská setrvačnost. Lidi volí do značné míry podle setrvačnosti. Lidi se bojí změny, protože jak tak po zkušenostech očekávají, že každá změna je k horšímu. Takže já mám strach, že to dopadne opět tak jako minulé volby k ničemu. To znamená, že Babiš bude mít nejvíc hlasů, ale že nebude schopen vytvořit vládu a oni se znova udržejí u moci a Fiala bude slavně další léta slavným premiérem. Pro mě je to děs, pro mě je to prostě nejhorší možná varianta.

Petr se uměl vždy rychle nadchnout pro cokoliv, co mělo hlavu a patu. Produkovali jsme spolu například několik ročníků soutěže o nejlepší pizzu. Probíhalo to v jedné pražské pizzerii, některé ročníky jsem moderoval, jindy jsem byl pro změnu v porotě. Bylo to milé a příjemné, jen mě mrzí, že právě tato soutěž nepřežila. Nedávno jsem si kladl otázku, čím vším je pro mne Petr důležitý. Sám nevím, kde se vyučil v tom, jak se má moderátor chovat na jevišti, jak upoutat pozornost, jak lidi rozesmát, jak je udržet v napětí, jak je prostě nenudit. Například mi kladl na srdce, že moderátor si nikdy nesmí říct o potlesk, ani pro sebe, ani pro nikoho jiného. Kdo to udělá, tomu by prý angažmá ve své agentuře nedal. Vysvětloval mi, že je spousta jiných prostředků, jak potlesku docílit, a to slova, barva hlasů, jeho intenzita. Ostatně Petr mi ochotně v průběhu let odkryl spoustu tajemství moderátorské profese. Upozorňoval mě na slepé uličky, skoro bych řekl, že mě na jevišti učil jíst vidličkou a nožem. Často si vzpomenu na moc hezký příklad, který Petr vyprávěl, když vzpomínal na jednoho velmi slavného českého režiséra komedií, s nímž se znal. Ten prý vždy říkal: pánové, musíte vědět, jak na to. Například existuje 5 způsobů, jak nastoupit do tramvaje a jenom jeden je vtipný. A já vím, který. Ameriku bych neobjevil, kdyby nebylo Petra Novotného. A to navzdory tomu, že se letadel hrozně bojím. Petr začal někdy v roce 2009 organizovat ve své agentuře zájezdy a pro nějakou firmu připravoval jeden speciální do Las Vegas a do Los Angeles. Na programu byl také výlet do údolí smrti a Velkého kaňonu. Jen jsem si povzdechl, když mi o tom Petr vyprávěl, on ale dodal, že poletím také. Lekl jsem se a vysvětlil mu, že pro mne je maximum doletět na Krétu. Na delší let bych si netroufl. Petrovi ale moje argumenty připadaly k smíchu, jelikož měl číslo mého pasu, vyřídil pro mne vízum, na frekvenci 1 mi dojednal dovolenou a odvlekl mě v Praze do letadla. Když jsme přistáli v Curychu, ulevilo se mi a říkal jsem si, že zřejmě zase jde o nějakou Petrovu taškařici. Jenomže nešlo, protože v zápětí jsme s Petrem nastupovali do obrovského letadla. Takové jsem v životě neviděl, natož abych v něm letěl. Nedovedl jsem si představit, že se takový kolos dokáže vznést do nebes. Letěli jsme asi 13 hodin, pak další hodinu a půl kroužili nad Los Angeles, protože v ten den se tam předávaly ceny Filmové akademie a vzduch byl přeplněn letadly. Ale nakonec jsme přistáli a bylo to tak hezké, že jsem tam s Petrem byl ještě asi 10krát a dnes tam létám i bez něj. Lhal bych, kdybych tvrdil, že dnes sednu do letadla naprosto suverénně, ale letět přes oceán je zajímavá zkušenost. Snad je to tím, že tam má člověk opravdu blízko k smrti a tak si s lidmi, s nimiž cestu sdílí, řekne věci, které by asi za jiných okolností neřekl. S Petrem Novotným jsme si povídali o hodně vážných věcech, troufám si tvrdit, že mi otevřel několik svých 13. komnat. Já jemu ty své pochopitelně také. Díky jemu jsem se jednoho dne ocitl v Americe spolu s 20 lidmi z jakési firmy. Uviděl jsem Las Vegas, do něhož jsem se okamžitě zamiloval. A jelikož s láskou se člověk těžko loučí, pořád se tam vracím. Už jsem ho viděl zleva, zprava, znám ho ve dne, v noci, při východu i západu slunce. Znám jeho historii, obyvatele, architekturu, zákoutí, vím, jak voní. A stále jsem se ho nenasytil. Viděl jsem tam překrásná, dokonalá show, slyšel jsem zpívat takové hvězdy jako Celine Dion či Eltona Johna. V country klubu jsem poslouchal Dona Williamse a měl tak vlastně jednu z posledních možností ho naživo slyšet, protože brzy na to zemřel. A při jednom z posledních koncertů americké skupiny Eagles jsem dokonce seděl v první řadě. Petrova agentura tam organizovala zájezdy pravidelně, přivezla tam spoustu lidí, z nichž někteří tomuto místu propadli podobně jako já a vracejí se tam i poté, kdy Petr už s touto aktivitou přestal. Ať už je to znalec a popularizátor brněnského Hantecu Honza Žanek Hlaváček, Martin Vašíček, který by tam už dnes mohl dělat průvodce, Miloš Pína či Aleš Aldo Koláček, který u nás zastupuje rakouskou firmu Manner.
Ostatně ten je pro mne zatím nevysvětlitelnou záhadou, protože ať jsme se při svých cestách ocitli kdekoliv, vytáhl ze svého zavazadla oplatky značky, kterou zastupuje, a nabídl nám. Dělal to den co den zcela pravidelně a přitom měl pouze jedno zavazadlo. Skoro začínám věřit na bezedný kufr, protože jinak si ten neustálý přísun nedovedu vysvětlit. Jezdí tam ale řada dalších lidí, například Jakub Černý, kolega z televize XTV, několikrát s námi byl Vlastimil Tlustý, někdejší ministr financí v Topolánkově vládě. Kolikrát jsem si říkal, že by bylo fajn, kdyby český parlament přijal zákon, že každý obyvatel České republiky má právo vidět Las Vegas. Je to jedno z mála míst na světě, kde bych asi dokázal žít. Třeba bych změnil po čase názor. Možná by si mě přitáhla zpátky řeka Svratka, u níž jsem se narodil a na jejímž břehu kvete Rozrazil. Možná by mě povolala zpět Vltava. Nevím, nikdy jsem dlouhodobě v cizině nežil, ale každopádně v Las Vegas jako by mi narostla křídla a mám tam pocit, že se klidně mohu vznášet, když se mi bude chtít. Možná je to kýč, protože tam všechno září, svítí, bliká a osilňuje, ale mně se hlavně líbí, jak tam všechno funguje. Že město je dobře promazaný stroj, nejen na peníze, ale hlavně na zábavu. Jdeš po ulici a je ti fajn, protože se pořád něco děje a stále máš před očima něco hezkého. Jsi v hotelu a zase je to dobře uvnitř i při pohledu z okna. Sedneš si v hotelu na záchod a můžeš si zahrát na obrazovce na dveřích nějakou hru. Jen tak, nezávazně, pro radost. Je to jediné místo na světě, kde se koncentrují hvězdy všeho druhu. Každý večer si můžete vybrat, jestli chcete jít na Eltona Johna, Roda Stewarta, Celine Dion či Davida Copperfielda. Můžete poslouchat hity Elvise Presleyho, Beatles nebo být při zápase NHL. Co je možné tam, není možné nikde jinde. Jsem šťastný i v okamžiku, kdy nemusím nikam jít. Sedím v hotelovém pokoji, míchám kafe a mám Las Vegas za oknem. Stačí mi ten pocit, že můžu skočit do auta a za chvíli vidět Grand Canyon nebo Hooverovu přehradu. A kdo je gurmán, ten bude mít v Las Vegas pocit, že se ocitl v gastronomickém ráji. Za Las Vegas jsem vděčný Petru Novotnému. Myslím na něj, kdykoliv tam přijedu. Vyprávím ostatním historky, které jsme tam s Petrem zažili. Už se mi stalo, že mi někdo řekl, tak tohle už jsem od tebe slyšel čtyřikrát, jenomže jedině tady v Las Vegas si to rád poslechne popáté. Aspoň si to myslím. Nikdy Petrovi nezapomenu, že mě poprvé k tomuto výletu vlastně donutil. Díky tomu jsem poznal i další americká města, i to, co leží mezi Los Angeles a New Yorkem, což prý je ta pravá Amerika, jak tvrdí fotograf Robert Vano. David Copperfield a další je také jednou z megacelebrit, na které jsem si mohl v Las Vegas doslova sáhnout. Potkal jsem se s ním při jedné ze svých cest do Ameriky a seznámili jsme se. Já si to pamatuji moc dobře, on zřejmě stěží, ale na samotném faktu to nic nemění. Došlo k tomu při mé asi 13. cestě do Ameriky. Tehdy jsme připravovali knížku Moje Las Vegas, neletěl jsem tam s naší tradiční partou, ale s fotografem Jakubem Černým a Martinem Fau, který mluví anglicky stejně jako česky a navíc se v americkém prostředí výborně orientuje. Byla to cesta ryze pracovní a chtěli jsme mimo jiné vyfotografovat i hvězdy, které jsou s Las Vegas neodmyslitelně spojeny. A to je především právě David Copperfield nebo Siegfried a Roy, německo-americká dvojice, která několik desetiletí úspěšně vystupovala s Bílými lvy a tygry. Tehdy to ale nevyšlo, ostatně nebyl to náš hlavní úkol, potřebovali jsme udělat co nejvíc fotografií do knížky. Nicméně, když jsem se do Las Vegas vydal příště, a to opět s fotografem Jakubem Černým a naším společným kamarádem Michalem Klegou, tak jsme to zrealizovali. Sešli jsme se jak s Davidem Copperfieldem, tak i s polovinou dvojce Siegfried a Roy. A to se Siegfriedem. Roy totiž utrpěl těžký úraz, když ho během představení v hotelu The Mirage, kde mají doživotní kontrakt, napadl během vystoupení Bílý tygr. Siegfried při našem setkání v jednom okamžiku chytil mě a fotografa za kůži a jakoby odtud vytáhl zlatou minci se svým a kolegovým emblémem. Bylo to velmi vtipné. Jak se to dá vlastně zařídit, aby se člověk s takovými hvězdami potkal? To přece nejde jen tak zazvonit u nich doma a nechat se pozvat. Bylo to pochopitelně dost složité.
půl roku jsme se snažili dostat k manažerce Davida Copperfielda. K němu samotnému to nejde vůbec. Je plachý, na návštěvy si nepotrpí, je opravdu těžké se k němu přiblížit, a to pro kohokoliv. Nakonec se ale Jakubovi Černému a Michalovi Klegovi podařilo k manažerce dostat. Přijala je, oni jí dali moji knížku o Las Vegas, řekli jí něco o mně jako o jejím autorovi. Jakub řekl, že jeho jsou zase fotografie. Ona si sice knížku z díky vzala, ale rovnou klukům řekla, že s Davidem se setkat nemůžeme, protože denně má dvě vystoupení, jezdí po celém světě, jeho život je rozplánovaný po minutách a nic navíc se do něho prostě nevejde. Jako odškodnění jsme od ní dostali vstupenky do první řady na jeho show.

0: Osvěcíme domovy a města pro více než milion českých rodin. Seven Česká energie. Dvojka ve výrobě elektřiny.
1: Pane holče, advent je tady.
2: Já to z vás, já to tady nasávám.
1: Já taky úplně cítím, a navíc jak jste přišel, tak já úplně cítím, že voníte vanilkovými marvičkama. Vy pečete doma cukroví už.
2: No dovolte, tohle to je italský parfém. Vanilkový rohlíčky?
1: Jo, to je nějaký... Já ne. Já jsem cítit ještě...
2: Křížaly možná cítím.
1: Ne, já jsem cítit ještě obloženýma chlebíčkama ze včerejší rady České televize.
2: Ano, tam to musela být smrš, ne? Gastronomická.
1: To včera to bylo opravdu slabý. Ale přiznejte se, že vy už pečete cukroví.
2: Nepeču.
1: Nepečete.
2: A víte proč? Protože odjíždíme do Itálie na Vánoce.
1: Takže vy odjedete s paní.
2: 23. zatáhneme rolety a odjedeme s manželkou do Itálie.
1: A vrátíte se?
2: Po novém roce.
1: No, pane holče, to říkáte jen tak?
2: To už se taky nesmí?
1: Je to, ne, to se může, ale...
2: Já jsem si, jestli to není už taky závadný. Ne?
1: Jestli je váš dům volnej mezi tím, nevadilo by vám, kdybych vám tam šupnul 2-3 ukrajinské rodiny? Než budete pryč? Oni si udělají jolku.
2: Jo, my myslíte nějaký ty zarachovaný spíš, ne? Z té poslanecké ubytovny, z toho týlku poslaneckýho. Jo, už v tom taky jedete.
1: Dostanete ještě pochvalu od sněmovny.
2: A tam nějaká asi dobrá kompenzace, ne? Když je to v rámci parlamentu.
1: Vysvětlete, co to je za vostu.
2: Ale mně se na tom líbí, že to nakonec doběhne ty nejlepší. Paní Pekarovou a jejího šéfa sněmovny Plíška, bývalýho poslance Topky.
1: Já to vůbec nechápu, jak je možný, že...
2: Já vám musím říct, já jsem nespal kvůli tomu. Ve mně to furt je, já se toho nemůžu zbavit. Já jsem nabyl dojmu, že oni nemají rádi Ukrajince. A že doteď to celý byla lež.
1: Ne, oni je mají rádi, dokud tím nestojí v cestě.
2: Dokud nejsou u nich doma.
1: No.
2: Já fakt ještě jsem to neabsorboval. Nevyrovnal jsem se s tím.
1: Oni, mám tomu rozumět tak, že oni nějakou chatu... Nebo nějaký hotel?
2: Nějakou chatu, takový jako hotýlek horský, no, harachovský, typický.
1: Obětovali na začátku války a ubytovali tam?
2: Tam je potřeba říct, na začátku války, oni ho obětovali po konci zimní sezóny. No a
1: jo.
2: Se seběhla začátek nový zimní sezóny a i naši poslanci jsou jenom lidi jako my a chtějí si jet užít, zrekreovat se na hory. Co jako anděl na horách.
1: Jo, takže oni...
2: To je rekreace ROH v podstatě.
1: Takže charita, necharita.
2: No tak, jakmile vypukne Varachově lyžování, no tak charita končí i pro Ukrajince.
1: Ježiš, to je trapný. Fakt tohle toho dělají.
2: No, jasně.
1: No to je ostuda. Pane Volče, to vám musím říct, jako nebudu nic říkat. Já žádnou chatu nemám, ale když už bych jí dal...
2: Nemáte žádnou?
1: Ne. Když už bych jí dal k dispozici na ubytování, tak už bych to asi... Rok, dva vydržel bez toho.
2: No já jsem zvědavý, jestli teď třeba paní Pekarová si vezme nějaký, jako aspoň jednu rodinu domů.
1: Vždyť ti lidi všichni mají obrovský platy, proč teda se nejdou...
2: Počkejte, koho myslíte obrovský platy?
1: No tak tady zrovna tu paní, jak jste říkal.
2: Počkejte, paní Pekarová má nějakých 300k měsíčně, tak to neříkejte obrovský plat, to je normální v podstatě snad, ne?
1: 300 tisíc?
2: Tam začíná někde střední třída, ne, v Česku.
1: No mně to přijde už, jakože dovolenou pro celou rodinu by mohla v Alpách zaplatit.
2: Helejte, řekněme to 300 tisíc, na měsíc berete, tak si zasloužíte takovou dotovanou rekreaci zimní, ne? Poslaneckou. Nemyslíte?
1: No a je to. No? Ale zajímal by mě ten okamžik, kdy tam někdo přijede, nějaký ten výkonej, jo? Svolá si ty ukrajinské rodiny a řekne, prosím vás, takže... Válka ještě nekončí.
2: Ale nástup?
1: Ale konec. Nástup bude střídání stráží a máme pro vás výborný stan postavený tamhle někde a v Troji.
2: A mě teď napadlo a některý z vás se vrátí na ten hlavák.
1: No bůhli, tak oni se musí o nějak postarat, to by bylo úplně skandální. Ale představuji si, že tam přijde s papírem a teď bude číst ty rodiny, a tyhle ty dvě rodiny k holcům přes Vánoce.
2: No, to nemusíte.
1: Ne?
2: Hmm.
1: promiňte, já jsem chtěl, abyste jako měl pěkný Vánoce, že jste ještě udělal dobrý skutek.
2: O mě se říká, že jsem ruský šváb, takže já nemůžu.
1: No tak tam ubytujete nějakou ruskou rodinu, to je jedno.
2: Jo, vidíte.
1: No, no, mohl byste tam ubytovat toho malíře pokoju, co maloval u nás baráku chodbu a tvrdil,
2: že... No tak to ne, tak to bych šel do krytu.
1: No šel, ale byl byste hrdina.
2: No ne, ne, na nechci být hrdina. Jak si být zbabělec?
1: Pane holče, pamatujte si, že vy jednou budete mít v Řeporích pomník.
2: To jo, to v Řeporích jo.
1: To...
2: Ale chtěl jsem vám říct...
1: Buď to u hospody nebo u fotbalového hřiště.
2: Chtěl jsem vám říct, pojďme si to rozdělit tak, že já budu zbabělec a vy budete hrdina.
1: Já bych jo, byl v tomto raději zbabělec, kdyby to šlo opačně.
2: Jo?
1: No.
2: Ne, ne, zbabělce jsem si vzal já.
1: Fakt jo? Hmm. No a tak bude to mezinárodní ostuda, nebo co myslíte?
2: Zatím se to tutlá, ne? Ale víte, co bych chtěl vidět? Premiér Petr Fiala si pozval šéfku sněmovny a topky Pekarovou na kubereček. A já bych fakt chtěl...
1: V této věci.
2: Kdyby, jak se říká, v této záležitosti státní. Kdyby tam, znáte Janka Kroupku, víte, kdo to je?
1: Kroupka?
2: Kroupa. Takový ten, on nosí sako takový a zevnitř má štěnice nahrávací.
1: Jo,
2: a...
1: pan Kroupa, novinář. Pan ten. Prestižní, pozor, jo. Prestižní.
2: A kdyby ten tam proniknul v tom svém saku s těma štěnicema a tuhle tu schůzku ten kobereček nahrál. Ano. To je byl hit, to vám říkám.
1: Fakt? Já vám totiž můžu říct už teď, jak ta schůzka bude probíhat.
2: No, to já vím taky.
1: On jí řekne. Tak co s tím budeme dělat? Seš normální vyházet Ukrajince teď v této době? A ona řekne, tak co Petře, rozpustíme to tady? V tu chvíli mu bleskne hlavou, kdo všechno je navázaný, kolika lidem on dluží, preberen,
2: výrobci elektřiny, co za ním stojí.
1: Všechno. Teď mu to, takhle se s ním zatočí dvakrát svět, udělá takhle a řekne samozřejmě, to muselo takhle být.
2: To byla signalizační smršť, co?
1: Ale měli to udělat chytře, měli to udělat před měsícem a říct, bohužel se to rekonstruuje.
2: Jo.
1: A lidi nejsou chytří. Kdyby byl jeden pokoj, tam určitě nějaký mají, nebo nějakou, řekněme, místnost pro uklízečku. Stačilo tam do rána nechat otevřenou vodu. Vyplavíte 2-3 pokoje.
2: Tedy jste fikali.
1: Průšvih.
2: Že máte trošku zkušenost.
1: Rekonstrukce. Zvedačky se tomu říká, nebo těm trubkám.
2: Nemáte vy nějaký byty, který pronajímáte?
1: Ne, ale
2: takhle se ukončuje nájemné.
1: Ale radím v tom.
2: Já si myslím.
1: Občanům. A... musí být rekonstrukce. Moc nás to mrzí a tak. Vysuší 2 byty, jeden vymalujou, nebo 2 pokoje a mají to volný od Ukrajinců a můžou jezdit na lyže.
2: Víte, jak já bych na to šel být paní Pekarovou? Vystoupil bych v televizi a trošku bych si nechal slzy do očí dát. Řekl bych, v Harachově není sníh, mě to hrozně mrzí, ale my nemůžeme být tak zlí, že tam ty Ukrajince v tom necháme, musíme odstěhovat někam jinam. Umíte si to představit, tu parádu?
1: Tak dovolíte, abych taky řekl, co bych já na místě
2: přispějte.
1: Já bych na místě paní Pekarové hlavně mlčel.
2: Ale to by mohlo vydržet non-stop, ne? Až do konce nějakého jeho funkčního období.
1: To ne, ale občas sehnal bych si někoho, kdo ty věci umí napsat. Říká, dneska po měsíci máš zase možnost něco říct, tak tady. A hlavně bych mlčel. Tady platí staré pravidlo, kdyby smlčel, zůstal bys filozofem.
2: No, já nevím, jestli ona by měla čím zůstávat, ale mlčet by mohla, to vám podepíšu.
1: Víte co, mě teď jako docela přijde zvláštní, že, pane holče, že jak oni ti kandidáti na prezidenta, teď se začínají postupně obouvat do té vlády. A oni už jakoby nebyli vděční...
2: Za ten polibek hodnotový.
1: za hodnotový polibek. Tak co z toho nakonec bude? Koho oni budou podporovat? To mi řekněte.
2: Myslíte Fialu a vládu? No, podle mě nakonec to bude Babiš a Bašta.
1: Jakože... Takhle, já jsem mluvil s jedním člověkem z Odesky a ten mě... Bavili jsme se o tom, kdo budeme koho volit. Jako, začíná to takovým, hele, já nikoho. jo, jak se každý bojí jo. říct. A já jsem říkal, tak ještě nevím, jako není tam nikdo s čistým štítem, že bych dal. Jo, a tenhle ten odesák mi řekl, já to hodím středula. Teď má tu kampaň s manželkou.
2: Jo, na to se nachytal.
1: No, je to. A je, pane holče, představte si, že ten souboj nakonec zůstane mezi generálem a tetuší.
2: Já se vám musím taky přiznat, vy jste se nachytal na manželku Středuly možná, nebo ten
1: já ne.
2: Odesák. Já jsem se teď strašně nachytal na pana Nerudu. Jak? Vy jste to neviděl, to video?
1: Nevím, kterým máte na mysli.
2: Jak řekl, že on doma žehlí a
1: tetuš, on doma žehlí,
2: a, ale tetuše, že umí zašroubovat žárovku.
1: No tak.
2: A konečně je to venku. A já jsem pochopil, proč ona kandiduje. Včera jsem to říkal ve streamu. A že ona vlastně možná nechce být prezidentkou. Že chce být tam hlavní údržbářkou na Hradě. Představte si, tak tam vymění ty žárovky. Umí přeinstalovat prý počítač. Umíte to? Umíte něco vůbec?
1: Ne, já neumím vůbec nic. Ale přeinstalovat počítač neumím.
2: To... No tak vidíte.
1: Tak na to mám personálně.
2: O, tak jo.
1: Ale... To jsou, vezměte si právě, to je ten rozdíl, jo. Pane holče, umíte si představit, že by něco takového dementního, že je výborná šrouba žárovky, který umí, jak my víme, zašroubovat každý dítě v první třídě základní školy a nechlubí se tím ještě navíc. Umíte si představit, že by něco takového vypustil z huby Klaus nebo Zeman?
2: Ne, Klaus to jenom víme, že ten vždycky zasínal, ale žárovky neměnil. Že?
1: No, neboli oni nemají o čem mluvit. Já vám řeknu, jak toto vzniká, tyto videa. Tam je nějaký štáb lidí, kteří, jeden se stará o sociální sítě, jeden o média, jeden o to, jeden o to, jeden o to, jo. A teď tam sedí a říkají, ty, za půl hodiny nám začíná porada s tetuší. O čem budeme točit videa? Teď. A někdo řekne, no tak co kdybychom natočili nějaký její politický ideje nebo něco, ona žádný nemá. No tak něco jiného vymyslete. Tak manžel o žárovkách, to je dobrý, Tondo, napiš to tam. Manžel, žárovky. Nemyslíte si, že to vzniká jako spontánně?
2: Vidíte do toho jako vždycky úplně přesně. Ale víte, že Neruda umí péct i chleba, ono přijde do té televize. Tak si představte, tetuše potom na Hradě šroubuje žárovky a Neruda peče chleba, rozdává ho lidem. Já tomu přicházím na chuť.
1: Ale ona ne, není jako, že by nic neuměla. Jako málo lidí v této zemi vám umí zajistit vysokoškolský titul.
2: Jasně, tak je, to
1: jako za 14
2: já jsem nikdy nepodezříval, že by neuměla zajistit titul.
1: Pozor, to tam ne, to jako...
2: Ne, já vím, že jo. A včas... A když to začne smrdět plusrem, tak včas z té školy zmizet a začít radši kandidovat na prezidentku. Takže já ji nepodezřívám, že by nic neuměla. To ani náhodou.
1: Já jsem viděl nějaký její video, kde ona velmi lacině, pane holče, prostě mudrovala o tom, že by se obklopila mladýma lidma.
2: Ona se udělala na Hradě takový jiskřičky si zařídit.
1: Za komunistů se tomu říkalo reflektor mladých.
2: No, ona... Tak tady bychom měli reflektor mladých a generál, ten by tam měl asi leninský kroužek, ne? Co?
1: Tak leninský kroužek, pane holče, to je moje slabý místo.
2: No
1: já to miluju, já jsem od té doby scháněl informace, protože z doby Totáčové, kterou si tak trošku pamatuju, mě bylo kolik, 19-20, když byla revoluce, ale já si pamatuju, kde jaký směšný debility. Ale leninský kroužek nepamatuju.
2: No to byl pro elitu, leninský kroužek.
1: Jo.
2: Generál byl elita, ne? Elitní rozvědčík. Tak měl elitněj kroužek leninský.
1: Takže vy to vidíte tak, že leninský kroužek byl jenom...
2: Kserska říká pro elitáře.
1: No a tak neuděláme zase nějaký kroužek, ale nemůže být leninský. Co když se udělají Bidenův kroužek třeba?
2: Jo. Ajte, já se trošku bojím, že kroužků tady v té zemi poslední dobou za téhle vlády vzniká trošku moc.
1: Dáte si kafe?
2: Že jsou...
1: Jo.
2: No jasně. Vy jste trošku jak Neruda. Vy umíte udělat kávičku.
1: A zašroubovat žárovku.
2: Jo, tak to mi pak ukážete. A že jich je nemálo leninských taky, se mi zdá. Zvlášť tam na vnitru vznikají leninský kroužky hezký a...
1: No ne, ale on už se nemůže jmenovat leninský, chápete? To je out of fashion. My musíme vymyslet lepší. No, musí jasné. To být teď nějaký...
2: No tak tam bude něco z Ukrajiny, že jo?
1: Zelenský, no to ne.
2: Zelenský je teď. Muž roku, Timeu, muž roku, Ježišmarja, Financial Times. Já bych udělal, jestli chcete být in, tak udělejte kroužek Zelenskýho.
1: Jestli chci být int?
2: Int ne, to už jste trošku, ale in.
1: Jo, in, jako...
2: Jako in.
1: Pane Holče, já...
2: No to je...
1: Výbornou kávu.
2: To je paráda.
1: Vy jste možná ani nezaregistroval, že máme tady teď na streamech soutěž z Grand Café a lidi odhadujou, kolik se uvaří káv do určitýho data, jo?
2: No.
1: A máme tenhle ten samý kávovar ještě ve skladu úplně novej a někdo ho vyhraje.
2: Já myslím, že si ho můžu odníst potom.
1: Ne. Od toho tady máme jiné kádry od odnášení. Ale vy byste měl si taky tipnout. No vy nemůžete soutěžit vlastně, to je blbý.
2: A já nemůžu si ho odníst, že bych netipoval a odnesil.
1: Ne, to musí být férově. A já si takto vařím i na streamu. A řeknu jenom krátce, že pravidla celé té soutěže jsou na XTV, xtv.cz, úplně dole. Rozkliknete pravidla soutěže a kávovar může být váš.
2: No, vy jste teď tak rozsvícenej. Koukám na vás, jak dvě žárovky zašroubovaný.
1: No,
2: kávy, super.
1: No, já si totiž představuju, abych vám řekl, to je taková jako uchylnost, ale co probíhá uvnitř těch štábů, by mě zajímalo.
2: Ohromná bezradnost, ne?
1: Ne.
2: Hlavně, já si všichni ty lidi sejí a říkají si, blíží se konec měsíce, budu muset napsat tu fakturu, jak já to ospravedlním, co uděláme,
1: no,
2: sakra.
1: Přesně.
2: Co s tou tetuší uděláme, teď ona neví, proč kandiduje, sakra.
1: Představte si situaci, pane Holče, že jsou ve finále, což se nestane asi, jo, ale že jsou ve finále Lampasák a tetuše. V tu chvíli bychom volili koho?
2: Tu chvíli volím tetuši, žárovkářku, protože vím, že na Hradě budeš robovat žárovky a neudělá si z toho nový generální štát.
1: Tak v tu chvíli já volím generál.
2: No dovolte.
1: No jestli.
2: No jste totalitář.
1: No ona, u něj aspoň víme, že to je člověk, který je ochotný na počkání převlíct kabát, že to je člověk, který je kariérista a pro úspěch udělá jako všechno. A
2: pozor, tak to musím oponovat, tetuše taky.
1: Ne, tetuše je prázdná, rozumíte?
2: To jo, ale jestli chcete nějaký turbotitul, tak vám ho zařídím.
1: Jo? To víme. A to je dočasně pozastavený.
2: Ne, to snad ne.
1: Jo, oni tam prý mají napsané na nástěnce po dobu prezidentské kampaně výdej turbotitulu pozastaven.
2: Pitomci, z čeho to chtějí financovat tu školu? Co?
1: No, humor, roupy. Ale pane Holče, napravte se v tomto. Když tam
2: myslíte zůstanou, do generála?
1: Jo.
2: No to ne.
1: Když tam
2: no
1: zůstanou oni dva, volte generála. Není to menší zlo, oboj je stejný zlo. Ale v něm aspoň
2: není,
1: něco je...
2: Není. No ale tetuše se nemusíte bát, protože v ní není vůbec nic, chápete? Tam není ani nebezpečí.
1: No ale co je nejhorší? Nejhorší je, když to je nafouknutý nic. Tady aspoň bude spolek, že občas někoho postaví ke zdě a zastřelí.
2: Jo.
1: A bude to prodávat super.
2: A z tetuší se můžete vsadit, že na Hradě vždycky bude svítit aspoň jedna žárovka.
1: No, takže to furt svýma žárovkama. No, a já vám říkám, že ji nebude brát nikdo vážně, bude vypadat hezky na fotkách, na plakátech, na známkách.
2: Jo, a teď si představte, vy tam pošlete generála. To ani nevíte, jakou občanku sebe bude nosit, jak se bude jmenovat oficiálně.
1: Ale on se tam bude jmenovat správně,
2: jo.
1: Už, jo?
2: A jak je to vlastně, jak on se jmenuje správně? Pávek nebo Pavel?
1: Pávek.
2: No tak.
1: Ne, Pávek, Pavel, Ježišmarja, celýho do divočí.
2: Já vám volte tetuši.
1: Ne.
2: Pojďte k nám.
1: Nejdu k vám, pane Holče. Nejdu k vám a jestli teď tady neřeknete, že budete volit v tom případě, když budou oni dva generála, tak já...
2: Ne, a to neřeknu nikdy a radši se sám přihlásím do krytu k Rakušanovi.
1: To neděláte
2: to
1: dobře.
2: Ne, já se sám identifikuju.
1: Vy jste se teď připojil k mainstreamovým...
2: Jo. Teď jsem hlavní proud.
1: A no jo, vy chcete do té české televize zase.
2: Teď jsem god.
1: T- Takže vy chcete do České televize, aby vás tam zvali do těch diskusí, že?
2: Hlavně.
1: A vy tam budete obhajovat ty tuši.
2: Já bych šel do toho spektra nočního.
1: No, na to se dívá 6 lidí.
2: To je moje publikum, ale, to je moje míra.
1: Ale poslední dobou jim jeden usne vždycky tak 5. Ale to nevadí.
2: Ne.
1: Pane Holče, ať to můžeme ukončit, řekněte, že to byla legrace.
2: No já volím tetuši, já chci tetuši.
1: Pozor, za předpokladu nevolíte tetuši. No to už vůbec, pane Holče, nežertujte
2: já
1: o to.
2: Já volím tetuši.
1: Když budou ve finále tetuše a lampasák, tak volíte tetuši.
2: Tak volím žárovky,
1: Ale v prvním kole si vyberete, doufám, někoho jiného, ne, než tetuši.
2: No jasně.
1: Budete to pana Fischera volit, ne?
2: Pana Fischera a...
1: Nikomu to neříkej.
2: Jo.
1: Jo. Nebo?
2: Pana Fischera.
1: Nebudete.
2: Ten má klíče, já vám... A víte proč? Ten drží ty klíče od brány do pekla.
1: Já jak vidím ty plamínky v těch očích, až jak vám to začne blikat, to je něco jako kontrolky v autě u vás. Tak já to vidím, že neříkáte pravdu a nemyslíte to upřímně.
2: V zemi děláte fialu normálně.
1: No.
2: V zemi děláte lháře.
1: No ne, vy si s tím tak hrajete.
2: Jo, to je.
1: Prostě budete určitě volit někoho jiného, já nevím koho, ale nebudete určitě volit v prvním kole generála tetuši.
2: Myslím, Danuši. Že mě hele podceňujete.
1: Pane Holče, jestli teď řeknete, že v prvním kole budete volit tetuši, tak já si musím mít pro Ibalgin. Musíme to přerušit.
2: Já zůstanu vyvážený, já nebudu naznačovat tak ani tak.
1: No tak aspoň takhle. Teď jste to, jo? Říká se tomu do autu, ne? U fotbalu se to odkopne.
2: Říká se tomu veřejnoprávně.
1: Veřejnoprávně. Vy jste vyvážený? Nechytnul jste to od toho Moravce?
2: Ne, no dovolte.
1: Ten vám je tak vyvážený?
2: A na jednu stranu ne, hodně.
1: No tak oni to někde dovažují zase.
2: Jo, jako, ale... na jiný televizi, ne?
1: V jiné zemi.
2: Jo.
1: No, víte, není to sranda s tou televizí, protože včera jsme měli radu.
2: No to říkáte vy? Jeden z šéfů v podstatě?
1: Jeden z šéfů čeho?
2: No ČT, ne? Jste radní, Ježíš Maria.
1: Tak jsem tam velmi vlivnej.
2: No?
1: Velmi vlivnej. Například v oblasti parkování.
2: Vy tam prý sedíte na tom, v takový tý kukani, na parkovišti a vybíráte.
1: Jediný můj vliv, nedávno se mě to někdo ptal, tak jako u kafe, jestli ten radní České televize má na něco vliv, a já jsem se nechtěl nechat zahambit, tak jsem řekl, samozřejmě, že má vliv. Má například, já jsem vlivnej, co se týče parkování.
2: Máte velký vůz, tak to já tam mám, celý zablokujete, ne?
1: Já mám telefon na toho člověka, co organizuje parkování v České televize.
2: To je ten Vrabel nebo kdo?
1: Ne. Jmenuje se František. A je takový hodný pán a on vždycky vyleze před tu budovu a poradí mě, kam to můžu buchnout. A třeba i dvouma kolama na chodník, protože... Takže toto umím. Parkování.
2: Myslím, že vám tam zaparkujou.
1: Ne.
2: Počkejte. Vy si tam fakt parkujete sám?
1: No jasně.
2: Za ty prachy?
1: No.
2: Kolik máte taky 300 tisíc, nevím, máte jako...
1: 400.
2: Tak, jo.
1: Máme 400 jako a...
2: Takže jezdí taky do Harchova se rekreovat.
1: No, my máme 400...
2: Až to tam uvolní.
1: My máme 400 za rok.
2: Jo, takhle.
1: No, není to žádná sranda, ale co je vážný, že máme od čeliška novýho předsedu. Nějakého soudruha Nováka. A to je člověk, který tam už pracoval a já o tom mám velké pochybnosti.
2: No tak on nejdřív na to dohlížel zevnitř a teď na to dohlíží jako takhle, ne? Zvenku.
1: Ani to si nemyslím.
2: Ne?
1: No.
2: A co tam dělá vlastně?
1: Dělá předsedu teď rady. Povede schůze a tak.
2: Jo.
1: A říkal jsem si, že jako by možná bylo lepší, kdyby soudruh Matocha zůstal. A já jsem, přiznám se, Matochu volil, protože nebylo jako moc na vybranou tam. A ještě jsme čekali, že bude kandidovat ten pan Ježek. To je, prosím, bývalý ředitel Českého rozhlasu. A kdyby býval kandidoval Matocha Ježek, tak bych to hodil tomu Ježkovi. Takhle jsem to měl připraveno. Ale Ježek nekandidoval.
2: Vy jste to chtěl hodit Ježkovi?
1: Jo. Protože on je to konsenzuální člověk.
2: Jo?
1: A krom toho, že si myslím, že předseda Rady České televize by měl být kuřák.
2: No tak to je snad samozřejmě, ne?
1: A víte proč? No kvůli přestávkám.
2: Jo.
1: Matocha, sportovec, rozumíte, ten na to kašle.
2: Je on šachista, ne? Nebo co?
1: No a on
2: tak to, tam se
1: na kole, já nevím, co všechno. A teď zase nekuřák, takže to s přestávkama bude ostrý. Zatímco pan Ježek si občas dá. Jo. A tam by bylo jasný, že hodina 20, šup, přestávka.
2: Na hlavně u cigarety se něco vyřeší, ne? Jinak tam sedíte a...
1: To pan Matocha neví tohleto, ale... To víme my ostatní. No, takže žádná sranda v radě. Hmm. Ale schválil se rozpočet na příští rok, všechno se stenčuje teda, což já kvituju s povděkem.
2: Mě se tak ulevilo, když jsem čet, že České televize budou chybět peníze a bude muset redukovat výrobu. Nechcete to zredukovat pořádně?
1: No, vzhledem k tomu, že tady nevedeme úplně vážnou debatu, no, tak to teď nechci otvírat. Ale já si umím představit, že by televize naplnila zákon a měla 4 kanály.
2: Já vám něco řeknu. Já si umím představit, jak říkáte hezky, že by Česká televize naplnila zákon a měla i jeden kanál, ČT3.
1: Zákon říká 4 kanály, pozor.
2: Fakt jo?
1: Ano.
2: Ježíš, kdo to napsal?
1: Ne, kdo to napsal, ale je to tam napsaný. Takže a nechal bych ČT1, ČT2, ČT24, a jeden klouzavý kanál, kde by se střídal sport pro děti a i ty blbosti umělecký, pseudoumělecký a tak, neboli ČT Art, a zbytek bych takhle odmáznul.
2: No tam už nic jiného ani není, ne? Skoro.
1: No tak já často používám vaše slova, která mě teda nesmírně pobavila, musím říct, že když si pustíte ČT Sport, že se díváte na utkání...
2: Jo, Beton Horažďovice.
1: Beton Horažďovice proti Sokolu Velemín.
2: Jo.
1: Super. No takže tam bychom to nechali...
2: To byste zachoval, ne snad?
1: Co?
2: Beton Horažďovice.
1: To bych dal vždycky v 8 hodin večer.
2: To je fakt veřejnoprávní.
1: Místo Nagana.
2: No.
1: Tak jenom abyste věděl, co je novýho v České televizi. No a na Netflixu, nevím, jestli to víte, se včera nebo dneska nebo zítra spouští ten dokument Harry a Meghan. Jo. A to mi řekněte, jak vy toto prožíváte. Já tím úplně žiju tady ty věci.
2: Já ne, ale uvidím, jestli vlastně to zkusím. Ale já tím
1: podíváte
2: nežiju
1: se?
2: Moc. Cože?
1: Podíváte se na to?
2: No uvidím, já fakt nevím, protože já tou královskou rodinou moc nežiju. Já vím, že spousta lidí tím se proto umí natchnout a žijou tím, ale já ne. I když má vlastně jako královnu rád.
1: Jako no královna už
2: instituci.
1: Nežije.
2: No to... nebo jako, dobře, krále teď, no.
1: Víte, že zemřela královna? Zemřela.
2: Jo?
1: Odešla, no, odešla. A už je králem.

0: to, že chce money play, jak se říká v Americe,
1: třeba to, třeba
0: tak
1: to
0: chce slávu.
1: Třeba to dělá gratis.
0: Pane Holče, to prostě nejsem já, jediný, kdo tady dělá věci gratis, jsem já. A poslouchejte, a samozřejmě, že ona to cítí, že, to, že tam je ta popularita, tam jsou ty fotografové paparazzi, ty titulní strany. A ona si kluka vmanipulovala jako mazaná, prostě už babka jako zkušená do toho, kam potřebovala. A teď to dojí. Takže ona, já chci obhájit toho chlapce.
1: Ale počkejte, já teď
0: protože
1: nevím.
0: Ten ví houby.
1: Ale jak je to točný, jako reality show, Sýma? Nebo...
0: No, jsou to nějaký rozhovory, on tam, prý tam moc hezky mluví o Dianě, ona, to jsem slyšel v nějakých, viděl v nějakých putávkách, a to je součást toho, jak ona to s ním umí. On, ona dobře ví, že jeho slabý místo je máma, mrtvá, Diana, princezna. Víte, že byla?
1: Vy mě udivujete, vy máte podobné znalosti o královské rodině jako...
0: Jindra Forejt.
1: Jako Jindra Forejt.
0: Tak počkejte. A ona to s ním umí, takže mu načurá na nohu prostě přes...
1: A dovolte, no sorry, mluvíte o pořád
0: ne, to je taky přirovnání, to se říká v Brně. Načurá,
1: no, tak
0: když
1: jo,
0: někdo
1: no.
0: někoho chválí, jak se říká, že mu chčije na nohu, no, tak mu jako něco, já nevím, prostě pošimrá.
1: Pojďme říct, že si to děláte v Brně.
0: A jak se to, my si to neděláme, my to taky neříkáme, jo. Tak jak to říct, ego pošimrá, nebo já nevím, co mu pošimrá, prostě řekne, jak si vážila Diany a on, jako jak tu mámu miloval a miluje ten Harry, tak to je přesně ten manévr, kterým ona ho takhle jako bere do rukou.
1: No vidím, že tím žijete.
0: No, no pane Holče, já nežiju ničím jiným.
1: Ruce jak premiér, ale jedu. Vás to úplně osvobodilo.
0: No, no, no, no, no. Ale mrzí mě, že vy to takhle jako nesledujete, to je strašně důležitá věc.
1: Ty jsi mi do toho dostal, ty jsi mi do toho vtáhnul. Kdy to začíná?
0: Nevím, teď někdy na Netflixu, včera, dneska, včera, dnes a zítra, no, v sobotu večer, no, tak ta, takhle nějak. A fandíte těm dvěma, anebo fandíte Buckinghamskému paláci?
1: Fandím Francii teď. Tím žiju já, bude hrát Francie s Anglií.
0: Jaký
1: na
0: sport?
1: Na mistrovství světa ve fotbale.
0: Ve fotbale?
1: Jo.
0: Jo? A naši?
1: Naši jsou doma.
0: Naši už jsou naši, doma?
1: Ne, už naši zůstali celou dobu doma.
0: Zůstali doma?
1: Nehrajou.
0: Jak to?
1: Úplně to nešla ta hra, tato není to vlastní ten fotbal, tak...
0: A to mi neříkejte. No. Proč se tam nepřihlásili?
1: My se přihlásili, ale neprošli.
0: Ježíš, to je zase cinknutý těžím, celý.
1: Jasně, že jo.
0: To je cinknutý.
1: Ale prostě já teď žiju Francii, Anglii.
0: Teď my tam máme takový hvězdy. Rosa, ne? Nebo kdo je teď? Já nevím, kdo je teď.
1: To bylo, když vám bylo tak 20.
0: No tak kdo je teď největší hvězda?
1: Nebo Rosa na kolejích, myslíte?
0: Ne, myslím rosický, jo. Už znám ten žargon. Rosa
1: ten
0: se mu říkalo.
1: Ten vytníčí Spartu.
0: Baroš. To jsou ten...
1: Baroš byl Barry.
0: Koler.
1: A vy jste se zasek trošku toho, ne? Jaký máte rok na kalendáři doma?
0: Proč?
1: No, jste trošku minulosti.
0: No ne, tak říkám, že aktuálně...
1: Já mám poklidní otázku, kdo je premiérem?
0: V naší země? Fiala Petr, politolog.
1: No, jste mimo nějak. Máte celý rozostřený.
0: A teď vám vůbec nerozumím.
1: No, máte premiéra Fialu a Rosickýho jako...
0: No. Mě je vůbec fotbal,
1: na mistrovství světa,
0: fotbal tak, nezajímá, tak...
1: To je vidět.
0: Já si, ale vyzkoušejte ty mi z hokeje.
1: Jste hrán hokej?
0: Jirka Šléger v Nagánu, bomba jako zděla.
1: To jste přesně datoval. To je vidět, že máte rok 90, kdy to bylo Nagano, 8, ne?
0: No, to je možný tak nějak, no.
1: No, tak to jste zasadil.
0: Dobře, tak ať je to...
1: Tak žijete v roce 98,
0: ať je to jakkoliv, no. Máme teď hvězdy? Nějaký? Fotbalový?
1: Český, ne, český jsem myslel.
0: No ten Čech, ne? Čech Petr.
1: No, tak jste v roce 98. Dobrý.
0: No to teda nejsem byl.
1: Jste v roce 98.
0: Prosím vás, chytal v Barceloně ještě
1: před... Vypíšete si rok 98, Miloš Zeman nastupuje do funkce premiéra.
0: A vy jste a tak zlej, pane Holče.
1: Nejsem zlej. Jenom jsem potřeboval vědět, v jakém roce žijete.
0: V královské rodině víte hovno, promiňte.
1: To máte pravdu.